0: generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
1: Zadáním bylo integrovat autobusový terminál s městskou hromadnou dopravou, s potřebami rychlého spojení železniční dopravy a doprovodit to místem v podobě parkovacího domu. Cenově celý ten úzel by měla takovat částku 3,8 miliardy korun, aby odpovídal rychlému spojení mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Libercem.
0: Mistry extraligy volejbalistů jsou po 4 letech hráči Karlovarska. V rozhodujícím 5. finále porazili Lvi Praha 3-0 na sety. Jednoznačný průběh zápasu, kdy se obhájci titulu ve 2 setech nepřiblížili 20 bodům, okomentoval Univerzál Praženů David Kolátor.
2: Hořký, čistě hořký. S tím, co jsme tady předvedli, cítím ostudu a dostat v finálovém posledním 5. zápase s 15 a s 18 a chodit tam dokola koukat, nemám slov.
0: Fotbalisté Arsenalu jsou prvními finalisty Ligy mistrů. Po úvodní remíze v Madridu porazili doma Atlético 1-0, když těsně před přestávkou skóroval Angličan Saka. O premiérový titul v prestižní soutěži si londýnský celek zahraje na konci května v Budapešti s lepším z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Pařížané budou večer v Německu hájit jednogólový náskok z prvního utkání.
3: Nehody na D1 za Mirošovicemi a taky v Praze na magistrále. Na dálnici D1 z Brna do Prahy havarovalo osobní auto za sjezdem na Benešov. Na kilometru 17,5 narazilo do svodidel. Odstavný pruh je zablokovaný, je to ale označené šipkou. Následky nehody omezují provoz na D1 za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Zabraný je pravý pruh, vybočuje se, už je tohle bez kolony. Na silnici 37 z Pardubic do Hradce Králové se před sjezdem na a Stéblovou střetlo osobní auto se zvěří. Na 42. kilometru čekejte překážku na vozovce. A v Praze vyšetřují nehodu na magistrále. V Sokolské ulici u IP Pavlova u ní zasahují záchranáři. Je to ale s opatrností průjezdné plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20 a na horách bude nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Můj host spojil svou profesní kariéru s fenoménem vycházejícím z nejznámějšího poutního místa v českých zemích, ze Svaté hory u Příbrami. Jako památku si poutníci až do první světové války odnášeli dřevěnou sošku Panny Marie s Ježíškem. Tisícovky sošek pak zdobily chalupy nebo venkovské kapličky a předávaly se jako rodinné dědictví. Co nám sošky říkají o našich předcích a kolik takových sošek se dochovalo? A čím lidovou zbožnost nahradila moderní doba? Při poslechu hovoru vás vítá Petr Vizina.
4: Hovory.
5: Mým hostem je kurátor sbírek Podbrdského muzea v Rožmitálu pod Třemšínem Rudolf Šimek. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: V knize o takzvaných zalánských Madonách zmiňujete příběh spisovatele Františka Nepila, kterému jeho babička na smrtelné posteli sošku, o které my dva se budeme zbavit, darovala. Vy tyhle sošky sbíráte a zkoumáte. Je tohle typický příběh?
6: V podstatě je to typický příběh a je fajn, že zrovna František Nepil ho i literárně stvárnil. Hmm. Je to nádherné poetické pojetí už tím, jak popisuje barevnost a opravdu ty okolnosti toho nálezu, jak soška. A to je zajímavé, z těch důvodů modernosti, tak byla vlastně byla odnesena na půdu, včetně takové té schránky prosklené, toho oltáříku, kde na ní začal padat prach, jen proto, že do módy přišly hodiny.
5: To jsme v které době, kdy soška Panny Marie s Ježíškem ve schráně už přestala být moderní a místo toho byly obydlí hodiny?
6: Jsou to ty 10. a 20. léta. Ono za první světové války se tvrdí, že mnoho a mnoho lidí odstoupilo od víry z důvodu toho hororu, té tragédie, která vlastně byla ta první světová válka. Ale je zajímavé, že návštěvnost Svaté hory v té době nikterak nějak jako nepoklesla.
5: To znamená, bavíme se o tom, že soška, kterou vy zkoumáte, a poutě, náboženské poutě, nábožensky motivované poutě na Svatou horu u Příbrami spolu souvisí.
6: Velice to spolu souvisí. První ty dřevořezby byly dodávané přímo do jezuitského krámku, který oni měli na Ambitech, a už to bylo minimálně od roku 1754 a pak se to proměňuje. No ale v tom baroku asi ta motivace poutníků mohla být i trochu jinačí než těch poutníků na konci 19. století, kdy na konci toho 19. století například tam zakupovala sošky paní Braunerová, známá to malířka, a rozdávala je svým známým. Shodou okolností jednomu z bratří Mrštíků, dodneska je v muzeu v Olomouci, respektive v památníku v Divákách. No a
5: je to jako, ona je rozdávala jako krajovou zvláštnost, zajímavost.
6: Asi jo, anebo dárek z pouti. Ona byla hodně věřící, hluboce věřící, byla dokonce členkou Matice svatohorské a shodou okolností moje kamarádka, její babička byla kamarádkou paní Braunerové a také od ní dostala sošku a všechny ty tři sošky, včetně té, která dneska má Národní muzeum, tak jsou vlastně z toho nejpočetnější skupiny sošek vyřezaných rodinou Floriana Pazderníka.
5: Vy jste v tom tématu úplně ponořený, řekněte mi, jak se ta první soška vůbec dostala k vám?
6: Já jsem vlastně do Podbrdského muzea přišel, když se stěhovalo do nových budov a bylo tak půl roku do otevření. Ještě jsem neměl ani dostudováno a kolegyněmi jsme dostali na starosti patro toho de facto národopisu a tam jsme měli slíbenou ze zdejší, z jedné domácnosti, zapůjčit velkou zhalánku, svatohorskou sošku, která byla prý nošena v procesích, takže byla jako nezvykle velká, my to zmiňujeme i v textu, ovšem ten pán na poslední chvíli cukl, popiska teda zůstala. My jsme si pak zapůjčili sošku z Hornického muzea na nějaký čas a začal jsem sošky nakupovat. Ku podivu, ve sbírkách toho Podbrdského muzea v Rožmitále do té doby nebyla jediná. Dneska jich tam máme kolem 30 a poté, co už to bylo jako dost, protože to není úplně levné, a poté, co my jsme udělali v nějakém takovém cyklu, co nám dovolili starostové města udělat další z vědeckých výstav, tak já jsem se intenzivně začal věnovat zelánským madonám a vlastně i, jak bych to řekl, já tomu říkám jako zachraňovat takové ty zničené kousky, protože zrovna ty jsou pro mě nejzajímavější. Ty, co mají původní polychromy, nesou stopy používání a nějaké zajímavosti.
5: Čili na začátku vašeho zájmu stála popiska a chybějící vlastně předmět do expozice?
6: No v podstatě ano. My jsme pak měli takovou etapu s Karlem Gangloffem, kde jsme 2 roky bádali o lesmistru a vynálezci. Krásně jsme to i vypublikovali, pak byl nějaký volný čas a pak jsme se pustili do Madon a to opravdu s vervou.
5: Když říkáte, že ta soška byl vlastně takový, jak bychom to řekli dnešním slovem, byl to talisman nebo suvenýr? Jak to ti lidé tehdy popisovali, když si to odnášejí z toho poutního místa?
6: Je to, no, má to jako více vrstev. Rozhodně v té první půlce 19. století to bylo poměrně významná věc, kterou se tam zakoupili. Nebylo to,
5: jak tomu říkali?
6: Nebylo to nejlevnější. Oni si kupovali vlastně ochranu do svého domu. Oni si zakoupili část toho, co zažili na té Svaté hoře, když tam doputovali na tu pouť.
5: To byl památeční předmět třeba? Nebo jak...
6: No památeční, ale i velice funkční. Oni vlastně věřili tomu, že když si tu panenku svatohorskou nebo Jana Nepomuckého dají do štítu nebo do svatého koutu, takže je ochrání. A aby toho nebylo málo, tak v řídkých případech, není jich mnoho, tak se nám na těch madonách dochovaly pečeti. A mně se podařilo je vlastně rozklíčovat. Jezuitské jsou poměrně jasné, tam je taky zajímavost, protože je jich dochovaných asi 5 a každá je jiná. Tudíž to nebylo nějaké pečetidlo, které by bylo na Svaté hoře na tohle určené, ale asi to byly ty jednotliví bratři, kteří to pečetili. No a pak tam jsme tam měli 4 probošty po sobě a mně se podařilo každému z nich přiřadit vlastně jeho pečeť a tím datovat právě ty lidové sošky, které v podstatě se datují velice těžko. Je to v podstatě lidová práce, sériová výroba a vedle těch pečetí máme velké štěstí, že to, co vzniklo na Zelánech a Nepomuku, tak vznikalo zborového dřeva.
5: Teď jsme přímo na Příbramsku. Já se vás ale ještě zeptám z pohledu těch jezuitů. Vy jste říkal, že oni byli vlastně v tomhletom šikovní.

0: katolické arcibiskupství, tak jsou asi docela šťastní. Ale dneska je to velice těžký. Dneska...
1: A ty peníze na tu přestavbu tam nějak významně přispěl prodej těchto...
0: Ne, to asi ne, ale tehdy to byla jiná doba. Katolíci byli všichni povinně, že jo, po 30-leté válce a byla tady ta... uvozovkách tvrdá rekatolizace, takže na to, aby se ta stavba postavila, tak přispívalo mnoho šlechticů.
1: Čili nebyl to tak dobrý biznis, ale přesto to bylo běžné, že si člověk odnesl prostě z té pouti tuhle památku.
0: Ono to tam vlastně, jezuité byli poslední, kteří měli vlastní v uvozovkách biznis, protože poté, když to dostali do správy probožté po zrušení jezuitského řádu 1773, tak oni ten krámek zrušili na naléhání příbramských obchodníků, aby...
1: Byla to konkurence pro ně?
0: No, v podstatě ano. Oni od nich vybírali tolik, kolik by jim ten krámek vlastně vydělal. Ale oni to nedělali jen kvůli penězům. Oni to dělali proto, že velice systematicky budovali kult té Panny Marie Svatohorské. Oni už 5 let poté, co dostali Svatohoru do správy, odvezli Pannu Marie Svatohorskou do Příbramy.
1: To je ta originální soška, podle které ty ostatní jsou vyráběny.
0: Ano. Vystavili ji v Praze u Salvátora, protože se mezi Pražanama proslechlo, že tady je. A mnoho zázraků, mnoho modliteb. A přivezli proto, aby udělali kramářský tisk, nebo respektive grafiku, díky které se ta soška může šířit dál.
1: Čili to jsme v období rekatolizace, kdy jezuité jsou takový praktičtí, činorodí, lidé, kteří vědí, jak funguje vlastně, řekněme, populární kultura, protože tohle se bavíme o populární kultuře.
0: V podstatě ano.
1: Lidové. Není to vlastně pověra z pohledu té jezuitské víry, že když máte doma sošku, tak vám ta soška zajistí ochranu?
0: Ne, na to oni si dávali velký pozor, protože jsme měli něco jako tridentský koncil kolem 1560-1562 a oni ho striktně dodržovali. Je to teologicky, je to poměrně složitý, ale...
1: Čili oni to schvalovali. Z jejich pohledu to bylo v pořádku, si to školili.
0: Ano, právě proto jsou tam ty pečeti. Oni v podstatě tímto schvalovali to, že jak vypadá ta soška, jak vypadá. Ale taky tam byly situace, kdy jeden z těch řezbářů žaloval na to, jak odporné věci se tam vyřezávají. A ten proboště jediná to nazval vysloveně obludami a že se to nesluší. A stěžoval si příbramský radě, aby zakázali prostě prodej takhle nezhledných sošek.
1: Čili existoval dohled nad tím, jak ta soška má vypadat. Kdybyste ji měl jenom popsat, jako čím se liší. Přece jenom žena s dítětem je archetyp. Náboženský archetyp navíc. Dalo by se říct, že tam už nelze vymyslet mnoho nového. Tak je něčím zvláštní ta soška, kterou sbíráte, zkoumáte?
0: Kopii Svatohorky poznáte na první pohled, protože Panna Maria má nahé dítě nad svou levou nohou a má v císařské korunky jako vlastně takový koule na hlavě s dvěma zářezama, ona i Ježíšek, oba jsou korunovaní. Ona má ruku na jeho prso a on s těma malýma ručičkama tu ruku objímá. Takže tu Svatohorku poznáte na první pohled, ale můžu vám říct, že v rámci toho, co se vyřezalo, a já dneska mám ve své databázi přes 2100 dřevořezeb zdokumentovaných, z toho těch 1500 jsou právě PMS, Panna Maria Svatohorská.
1: PMS, to je zkrátka pro sošku.
0: Ano, Panna Maria Svatohorská. Tak... je tam obrovská variabilita. A to je právě to, co mě zajímá při mém doktorandském studiu. Protože některé z těch sošek z jiných částí světa, Maria Cel třeba, tak oni přebírají podobu toho originálu tak, jak je, téměř do posledního záhybu. A ta variabilita je tam mnohem menší. Ale u ty Panny Marie Svatohorské to je až neuvěřitelný. Z čeho oni vycházeli? Protože uvědomme si, že Panna Maria Svatohorská na oltáři byla stále oblečena. Do takových těch pláštíků do dneška tomu je. Málo kdy uvidíte tu sochu bez roucha. Ona dokonce dostala tenkrát, když byla korunovaná 1732, takový pancíř posázený zlatý nebo stříbrný, posázený drahokamy. Takže málo kdo věděl, jak vypadá. Ovšem na Svaté hoře máme minimálně 3

0: kamenné sochy, které ji zobrazují tak, jak vypadala ještě před korunovací, to oni mají ty královské korunky, to je v té dřevořezbě velká vzácnost. No a...
1: Dobře, tak jsme zjistili, že je rozpoznatelná a vy ji rozpoznáte prostě. No, já jsem viděl, že vy taky kupujete po eBay, hledáte, kam se ty sošky všude rozkutálily. Kde byla nejdál k nalezení?
0: No, tak mám jich několik v Americe zdokumentovaných a dneska se s nima tam částečně obchoduje.
1: Jsou drahé dneska?
0: To je otázka, kdy je koupíte. Já je nakupuji už 3 roky a ta průměrná cena je kolem 3000, ale je to fascinující. No, je fascinující, že koupíte originál, kterému je minimálně 100 let, má nějakou patinu historii a za tohle by dneska řezbář ani nevstal, aby vám vyřezal kopii takovouhle.
1: Hostem hovoru je kurátor sbírek Podbrdského muzea v Rožmitalu pod Třemšínem Rudolf Šimek.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Když vy, pane Šimku, berete tu sošku do ruky, je to pro vás pouhý umělecký předmět?
0: Chce se mi říct, že bohužel ano. Já okamžitě začnu studovat různé záhyby, vrstvy, polychromie, krakilaci, nějaké zajímavé detaily.
1: A vy jste říkal, že máte nejradši ty, které doma fungovaly jako ta ochrana, jako ten vlastně magický předmět, bychom mohli říct.
0: Určitě, to ano.
1: A tohle vnímáte, tuhle tu rovinu nějak, že to je spojené s lidskými osudy, s nějakou funkcí? Říkal jste, že bývala někde ve štítu třeba domů?
0: Jo, některé ty sošky opravdu můžou vyprávět. Vyprávět ten svůj příběh o tom, jak vedle nich stála zapálená svíce, protože jsou pokapané voskem, jak je někdo naprosto brutálním způsobem přetřel úplně špatnou barvou, protože už ani nevěděl, jakou barvu měla, když stála v tom štítu a byla opršená. Je zajímavé sledovat i ty pečeti. V jednom případě oni vzali nůž a seřízli to dřevo vzadu, protože to vzadu to bylo většinou neošetřené barvou, nebo aby tam ta pečeť pěkně držela.
1: Ale čím vás vlastně ty sošky nejvíc fascinují? Protože já vidím, že vy umíte vyprávět do detailů, které já úplně jako nepochopím, ale vlastně vidím člověka, který schromažďuje věc, která se vyráběla. Vlastně to byla výroba v několika rodinách na Příbramsku. Tak co vás na téhle té celé historie nejvíc přitahuje?
0: No, určitě ta variabilita a rozpoznávání vlastně stáří. Svýho času jsem byl docela i posedlej tím říkat, kterou tu sošku kdy a v jakém čísle popisný kdo vyřezal. Docela ze začátku jsem tomu věřil svým teoriím, ale
1: upřímně
0: řečeno, jako asi správný vědec k tomuhle člověk dospěje, čím víc jich mám v ruce, čím víc jich vidím, tak tím méně vím.
1: Co víme o těch rodinách, které ty sošky vyřezávaly a tím se vlastně živili, jestli se nepletu, dodávali je těm jezuitům na Svatou horu nebo tomu svatému místu. Tak přežili ty rodiny tu dobu, kdy vy jste říkal, že to skončilo ta tradice první světovou válkou, tak jak ty rodiny fungovaly?
0: Hlejte, pokud vezmeme Nepomuka za Lány, tak to byla výroba při políčku. Oni vlastně měli pole, celé léto pracovali na poli nebo dělali sezónní práce a po zimách vyřezávali. Máme i konkrétní příklad díky Evě Wolfové, kdy jeden z těch pazderníků, František Pazderník, tak jich vyřezal 20 za týden. V sobotu je nandal do batohu, nenabarvené samozřejmě je nosil do Příbramy, pak si trochu zanadával, že to za to ani nestojí za tu práci.
1: Že dostal málo peněz.
0: Dcery museli šlapat soustruh, uklízet, dořezávat. A takové detaily, jakože v průběhu práce nosili ty sošky nad kamna dosoušet, aby z nich neopadala polychromie, protože všichni víme, jak je dřevo, borovice agresivní dřevo, kdy ona stále těká, něco z ní, a kdyby to bylo mokré a opravdu na to dali tu křídu a polychromie, tak jim to opadá. Jakože všechny ty sošky, jak jsou pouťově rychle dělané, tak mají s tímhle problémy. Opadávají polychromie a podobně. No a o těch řezbářích víme jenom to, že měli děti, které to dělali po nich většinou.
1: A přežila ta, řekněme, rukodělná tradice to, že se ty sošky přestaly vyrábět?
0: Vlastně? V podstatě oni se pak orientovali na lovecké štítky a vyřezávání rámu a postupně to samozřejmě v poslední 50. 60. let. A já měl co dělat, abych na Zalánech našel řezbářské dláto. A shodou okolností v místě, kde vzniklo stovky a stovky těch sošek, tak jsme našli dokonce i šlapací soustruh, který byl právě pak na té naší výstavě.
1: To mi řekněte, fenomén. Vaše Podbrdské muzeum, a vy jste tu výstavu zmínil, vy jste byli druzí v ceně Gloria Musealis, že ta výstava byla oceňovaná v Rožmitalu pod Třemšínem a viděl jsem na webových stránkách, že jste dali nabídku, že kdo tu Madonu s tím dítětem doma ještě má, někde po předcích, tak si ji může přinést do muzea, vy mu odhadnete, z jaké je doby. Přišel někdo s tou soškou?
0: Je těch bylo, to nás hrozně těšilo. Přišli lidi, my jsme udělali docela dost komentovaných prohlídek a velice zajímavé sošky nám přinesli. Takže ano.
1: Čili lidi je stále mají doma a opatrují je?
0: Mnoho příběhů, většinou je to po babičkách, a někdy se, jak je kupuju, tak se setkám s příběhy, to mám po babičce, mě to vůbec nic neříká tady.
1: Nerozmluváte to těm lidem, ten prodej? Řekl by se, že když má... začali jsme Františkem Nepilem, který dostal od babičky na smrtelné posteli tuhle tu Madonu, tak nerozmluváte to těm lidem, že jednou by je to třeba mrzelo, když za ty 3000 nebo kolik tu sošku prodají?
0: Dneska je to hloupá doba na tohle. Lidi nemají k tomu vůbec vztah. Teď
1: jak to myslíte?
0: To víte sám. No, nemají vztah k předkům, jak dneska vztah ke smrti a obecně. Jako upadá to. Někdo to oprašuje do poslední chvíle, ale opravdu a ty další a další generace, těm už to vůbec nic neříká.
1: Zhoršuje se to, nebo máte dojem, že jsme vybrali jenom nějakou zatáčku, kdy jsme byli nadšení tím, co se dá shromáždit za majetek a tak. A možná znova objevujeme tohleto, nějakou tradici, nemyslím teď jako magických předmětů, ale myslím třeba tradici toho předávání něčeho cenného z generaci na generaci.
0: No tak mohlo by se to vrátit a já doufám, že se to tak i stane, ale dneska ta doba tomu prostě moc nepřeje. Já jsem asi jeden z mála těch v uvozovkách mladých sběratelů, protože ty kolegové, se kterým jsem zdokumentoval sbírky a řekl jsem jim, co tam vlastně mají, protože do dneška to bylo taky dost nespracované téma, tak taky sami nevědí, co s tím jednou vlastně budou dělat. Dneska jim to dělá radost, mají vystavený, prohlížej si je. Někteří to brali i jak jistý druh investice tehdy, ale to teda se
1: ukázalo, že to tak není.
0: No, to, co nám pan profesor Haller, dneska žijící, ten, kdo psal o soškách v Bavorsku a o bavorsko-českých poutích, to říkal, že za to dávali tisíce marek a dneska je fascinován, že ty samé sošky se prodávají za 3-4 tisíce korun.
1: Čili posvátno je v úpadku. Řekněte mi, jestli si myslíte, že to, že lidé si nosí třeba z výletu takové ty turistické známky nebo si nosí nějaké jiné suvenýry, že tohle by byla nějaká obdoba toho, proč si ti lidé z té pouti na Svatou horu u Příbramy odnášeli tu sošku?
0: Je to obdoba toho, jakým způsobem nakupovali sošky lidé jako třeba ta Braunerová na konci toho 19. století. Skutečně jako suvenýr. Ono, i ten Haller to píše jednou za život na Svatou horu a máme katalog od pana Kafky o poutním zboží, se jmenuje Dárek z pouti. Oni opravdu pak se to už měnilo až v ty kolotoče, tak pak už neříkám, že to bylo jedno, jestli přines madonku nebo cukrkandl nebo prostě perník nebo růženec, byl to dárek z pouti. O tom výborně to teda mohu doporučit pražský písničkář Heiss, ten prostě prožil to 19. století, tak ten také ze Svaté hory nosil svaté obrázky a jedné ze svých příbuzných přines madonku pod poklopem, protože se zrovna měla vdávat a byl to takový jako tu máš jako dárek pouti, který tě bude pak provázet duchovním životem.
1: Poslední věc. Vy jste nashromáždil spoustu těchto sošek v tom Podbrdském muzeu v Rožmitalu pod Třemšínem. Jakou zprávu to vlastně vydává těm lidem, kteří se tam přijedou podívat? Jakou zprávu ty sošky? Protože vy asi nebudete odkazovat v rodině, protože těch sošek je mnoho, tak to není ten typický příklad. Jakou zprávu ty sošky vysílají pro lidi, kteří se dneska v té době upadající víry v to, co jste říkal, vysílají?
0: Hele, mě to docela fascinuje. Říkal jsem si, že to je i na nějaké zamyšlení. Mně se během 3 let podařilo nakoupit přes 120 jako těchto dřevořezeb v průběhu toho 19. století, včetně mnoha zajímavých unikátů.
1: Co ti lidi, kteří se přijdou podívat?
0: Tak těm to může říct něco o tom, jakým způsobem se částečně bavili, ale i živili naši předkové. A mohlo by je to posunout i v nějaké té cestě víře, protože mnoho lidí dneska hledá víru, nemusí to být zrovna římskokatolická. Poutě jsou opět v oblibě, lidi chodí, snaží se zahodit ten digitál prostě za hlavu. A taková soška jako dárek z pouti, nebo dneska, do dneška si můžete na Svatéhoře koupit porcelánovou nebo i dřevěnou, tak může být připomínkou toho, co na té Svatéhoře zažili. A připomínám, že do dneška na Svaté hoře po každém mši tu panu Marii svatohorskou sundej z oltáře a vy se jí můžete dotknout anebo nechat dotýkat i svůj předmět. My jsme tenkrát v rámci předvýstavy, tak jsme udělali pouť ze Zelan do Příbramy. Předtím byl řezbářský kurz a každý si vyřezal svůj zelánku a tu jsme pak nechali dotýkat. Dokonce jsme je i pečetili.
1: Mým hostem byl kurátor sbírek Podbrdského muzea v Rožmitalu pod Třemšínem Rudolf Šimek. Já vám za to mnohokrát děkuju.
0: Tak dobrou noc.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Novinky o přírodě i lidé. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Do psychiatrické nemocnice poslal soud Němce, který v Lipsku úmyslně najel do davu a zabil 2 lidi. Jde o 63-letou ženu a 77-letého muže. Dalších 6 lidí je zraněných. Stav 2 z nich je vážný, ale nikdo není v ohrožení života. Uvedl to tamní primátor. Incident se stal v pondělí odpoledne v historickém centru města, kdy 33-letý muž najel do pěší zóny a ujel zhruba 500 metrů. Následně ho zadržela policie. KDU-ČSL má nového předsedu poslaneckého klubu. Na úterním zasedání si poslanci zvolili Mariana Jurečku, který ve funkci nahradil Toma Filipa. Výměna šéfa poslanců souvisí se změnou vedení strany. Lidovci si na svém sjezdu na konci dubna zvolili novým předsedou Jana Grolicha, který nahradil Marka Výborného. Podle Grolicha potřebuje strana v dolní komoře silný hlas. A zemřela dramaturgyně České televize Marcela Petrmanová. Bylo jí 93 let. Informovala o tom její dcera Barbora Vrášková. Petrmanová od 60. let stála u zrodu řady filmů a pohádek, jako je například Pantau nebo Chobotnice z druhého patra. Byla také vedoucí tvůrčí skupiny pro děti a mládež ve filmovém studiu Barandov. V roce 2023 získala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. Novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace bude Španěl Carlos Clos Gomez. Většinou hlasů ho schválil výkonný výbor asociace. Bývalý sudí Gomez, který v minulosti řídil zápasy španělské ligy i evropských pohárů, nahradí od nové sezóny Libora Kovaříka. Ten ve funkci skončí po 3 letech.
4: Nehody na D1 za Mirošovicemi a taky v Praze u náměstí IP Pavlova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 17,5 vyšetřují nehodu osobního auta, které narazilo do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený a místo je označené. Na D1 také ještě překáží nehoda za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Pravý pruh je neprůjezdný, ani tam se ale kolona netvoří. A v Praze pozor na nehodu na magistrále u IP Pavlova. V křižovatce Sokolské a Ječné ulice u ní zasahuje policie i záchranáři. S opatrností je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno a ojediněle přehánky. Odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: O kauze Čapí hnízdo. O konfliktu kolem Íránu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
5: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a také zneužití pravomoci úřední osoby. Mělo by jít o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daniela a také brněnského advokáta Káry Matice. V případu je už delší dobu obviněn také Tomáš Jiříkovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště. Jak se celá kauza vyvíjí a jaký má dopad na tuzemskou politiku? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
5: Je vidět, že tedy kauza kolem darování bitcoinů se nějakým způsobem vyvíjí a jak tento vývoj může mít anebo už měl dopad na českou politickou scénu?
6: Tak tyto kauzy většinou příliš velký dopad na českou politickou scénu překvapivě nemají. V tom se poněkud lišíme od západního světa. Konec konců bitcoinová kauza není jediná, která se i řeší v těchto dnech. Máme tady kauzu Čapí hnízdo, kde včera padl rozsudek a o tom bude za chvíli mluvit kolega Ondřej Konrád. Máme tady konec konců kauzu Dozimetr. Měli jsme tu ale i mnoho dalších kauz a vidíme třeba, že taková kauza Čapí hnízdo se táhne už léta a vlastně dopad na preference nijak neměl. Zrovna tak bitcoinová kauza, která přišla před volbami, určitě tehdejší vládní koalici nepomohla, zároveň ale s preferencemi také nijak zvláště nezahýbala. Rozhodně se nedá říci, že by kvůli ní tehdejší vládní koalice prohrála volby. Uvidíme ovšem, jak se to bude vyvíjet dál. Nyní tedy byl obviněn exministr Blažek, jeho náměstek Daniel a brněnský advokát Karim Tic, což byl advokát Tomáše Jiříkovského, provozovatele, jak dnes už víme, dvou nelegálních internetových tržišť, kde se děly opravdu velice nelegální obchody. On byl původně odsouzen za obchod s narkotiky a nedovolené ozbrojování a zpronevěru, což se ovšem týkalo tržiště Sheep Marketplace. A vlastně díky bitcoinové kauze se ovšem zjistilo, že Jiříkovský má spojení či provozoval i další tržiště Nukleus, kde se obchodovalo také se vším možným, včetně zbraní a tak dále, další nelegální tržiště. Takže v tomto ohledu si Jiříkovský rozhodně nepomohl. Ovšem, abych se vrátil. V současné době se tedy ta kauza týká těchto třech. Ovšem, nedávno v půlce dubna předložil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc interní audit na ministerstvu spravedlnosti a ve svém včerejším rozhovoru pro Radiožurnál naznačil, že zjištění tohoto auditu se týkají ovšem i nástupkyně Blažka, ministryně Dekroa. To trestní oznámení nebylo podáno na konkrétní osobu, ale Tejc jasně naznačoval, že vlastně on vidí určitou zodpovědnost i u ministryně Dekroa. To, co je nyní opravdu důležité a podstatné, že celá kauza, včetně těch právě politických exponentů, je pod nezávislým vyšetřováním. A to je opravdu to důležité. A uvidíme, k čemu to nezávislé vyšetřování dojde. Ex-ministr Blažek říká, že je nevinen, protože všechno jsou to úmyslné trestné činy a on úmysl neměl. Ale jaké to bude mít teprv dopady, to je otázka.
5: Tolik Petr Švárc.
6: Díky, naslyšenou.
5: Městský soud v Praze ve svém rozsudku uznal europoslankyni Janu Naďovou vinou z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Vyměřil jí 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Její obhájce proti němu podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: Když je něčeho moc, tak je toho příliš. Na méně známé rčení si možná už před časem vzpomněl, nebo ho někde zaslechl soudce Jan Šot, který jakoby si říkal, že nekonečné tahanice kolem farmy Čapí hnízdo stačily, veřejný prostor roky doslova dusí a chtělo by to provětrat. Vždyť těm, kdo preferují Andreje Babiše, je kauza neoprávněné dotace s počátkem před skoro 20 roky, ale trestní oznámení padlo před 11, upřímně jedno, jak si odjakživa. A prakticky nezajímá ani většinu jeho odpůrců, zvlášť dnes, kdy jim daleko víc vadí, s kým Babiš vládne. Šot také Babiše i někdejší specialistku holdingu Agrofert přes dotace a dnes europoslankyni Janu Naďovou poprvé omilostnil v lednu 23 bezprostředně před prezidentskými volbami, které tak od kauzy odlehčil. Později téhož roku ale odvolací vrchní pražský soud jeho verdikt zrušil a vrátil případ soudu městskému. Totéž se v bledě modrem opakovalo roku následujícího. Tehdy se ale vyšší instance inspirovala nálezem ústavního soudu obecném s Čapím hnízdem přímo nesouvisejícím, nýbrž snažícím se pokud možno bránit tak řečenému mezisoudnímu ping-pongu dvou protichůdných názorů, že totiž pokud důkazy jednoznačně vylučují jiný závěr, může vyšší soud nižšímu uložit, jak o vině rozhodnout. V tomto případu tedy pro obžalované negativně. A pokud by toho Šot nedbal, případ by mu byl zřejmě odňat. Toto pondělí se tudíž podvolil a paní Naďovou odsoudil. Pouze ji, neboť Babiše chrání poslanecká imunita. O jejíž zbavení premiér sněmovnu nepožádal a zanechal kolegyni v rukou soudu samotnou. Jinak by Česká republika měla po tomto pondělku odsouzeného premiéra, byť nepravomocně. Nejen proto, ale i kvůli Babišovým následním výrokům zpochybňujícím nestrannost justice, u které se dá prý lecos objednat, což je od předsedy vlády dost napováženou, přišla očekávaná kritika z opozičních řad, která ale záhy v podstatě odezní a zvedne se zas, až dojde k dalšímu soudnímu kolu, protože Naďová se bude nadále bránit. Verdikt nad ní pak vzbudil živou justiční diskusi o onom nálezu ústavního soudu. ke které jistě přispělo i následné vyjádření soudce Šota, že byl vázán názorem odvolacího soudu, ale nesouhlasí s ním, protože podle něho, cituji, jsou o vině důvodné pochybnosti a odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. Konec citátu. Připomeňme například neprokázané vědomí obžalovaných o tom, že farma nemá na evropskou dotaci nárok. O tom si i sám Šot může myslet lecos, ale důkazy jsou prostě důkazy a bez nich je každý nevinen. Kam povede debata juristů, z nich někteří hovoří o braní soudcovské nezávislosti, se dost možná uvidí, pokud kauza doputuje právě k ústavnímu soudu, kam také zvolna míří. A běžný občan si zatím může říkat, jako kdysi v případu ministra a předsedy lidovců Čunka, jehož údajnou korupční kauzu ohrožující Topolánkovu vládu zastavila tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Vesecká, dnes poslankyně v klubu motoristů sobě, by se obžalovaný politik měl z nejvyšších veřejných funkcí stáhnout a vrátit se do nich, až jestli ho soud očistí. Jinak na něm bude stále co si ulpívat. To Andreje Babiše ale zřejmě nikdy nenapadlo.
5: To byl Ondřej Konrád. Hlavní iránský vyjednávač v rozhovorech se Spojenými státy americkými varoval, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal. Přitom situace okolo úžiny je už nyní napjatá i přes příměří uzavřené mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Z příměří mezi Amerikou a Íránem se může stát mír nebo válka. Donald Trump se pokouší o něco ještě trochu jiného. V neděli oznámil, že americké námořnictvo pomůže odplout obchodním lodím, které kvůli válce zůstaly zablokované v Perském zálivu. Na jejich palubách je až 20 000 námořníků z třetích zemí, kterým dochází zásoby. Rozhodnutí amerického prezidenta působí jako humanitární gesto, ale současně jde o pokus posunout situaci dál, nebo možná otestovat iránskou reakci. Pokud totiž chce Teherán udržet svou nejsilnější páku, blokádu Hormuzu, nemůže dopustit její prolomení ani v symbolickém měřítku. Současně by to však znamenalo, že by Iránci museli přímo vojensky konfrontovat americké lodě a riskovat, že příměří skončí. To by bylo pro Američany nepříjemné, ale pro současné íránské držitele moci pravděpodobně ještě nepříjemnější. Iránci vědí, že to Američané vědí a že Američané vědí, že to vědí Iránci. Americké rozhodnutí, které může mít zatím těžko předvídatelné dopady, přichází jako první výraznější událost po delším vyčkávání. Vyčkávání, ale nikoli úplném bezčasí. Za prvé oběma zemím tiká jejich vlastní lhůta. Donald Trump riskuje další dopady vysokých cen ropy na světové hospodářství i na své politické postavení. A Irán zas přichází o velké peníze z neexportované ropy a riskuje poškození ropných vrtů, pokud nebude kam surovinu odkládat. A za druhé stále běží nějaká podoba jednání. Příměří platí od 8. dubna, právě 4 týdny. Jediné kolo přímých rozhovorů se konalo o 3 dny později, pak už se jednalo jen pomocí pákistánských prostředníků. Dosud poslední iránský návrh dostali Američané ve čtvrtek a o víkendu se o něm Trump zmínil bez většího nadšení. Pak oznámil rozhodnutí o proražení blokády. Američané pravděpodobně nejsou spokojeni s tím, že iránští vyjednavači trvají na dvou principech. Za prvé, že nejdřív se odblokuje Hormuz a uzavře mír a pak se bude jednat dál, což by Američany připravilo o hlavní nástroj nátlaku. A za druhé, Iránci říkají, že tamní jaderný program nemůže být předmětem jednání. Není přitom jasné, jestli tím Teherán stanovuje jasnou mez a nebo jen zvyšuje cenu této karty. Současně je patrné, že Trumpova administrativa nemůže ve věci nukleárního programu příliš ustupovat, pokud bude mít jen trochu šanci věc ovlivnit. Nenápadnou novinkou je iránská retorika o možné dohodě, i když překrytá stížnostmi na přehnané americké požadavky. Irán je pod značným tlakem, i když podle některých odhadů může odolávat hospodářskému tlaku ještě celé týdny. Mezitím také exportuje ropu přes Pákistán i pomocí motocyklů. Obě strany také obnovují svou schopnost vrátit se k bojům, pokud možno tak, aby o tom věděla druhá strana. Na veřejnost nyní pronikají informace o tom, že se Iráncům během války podařilo uškodit americkým základnám v regionu více, než se před měsícem zdálo. Obě strany tady stojí před novými dilematy, zejména tím, jak proběhne americký pokus eskortovat obchodní lodě přes Hormuz, případně jak na to zareagují majitelé, posádky a pojišťovatelé těchto plavidel. Jak to v pokru bývá, hodnotu karet budeme znát až na konci kola, které právě začíná.
5: Hovořil Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Německý spolkový kancléř Friedrich Merz nedávno prohlásil, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států amerických a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Donald Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř neví, o čem mluví, a později ho označil za neschopného. Následně americký ministr obrany oznámil, že z Německa v příštích 6 až 12 měsících odejde 5 000 amerických vojáků. Více už editor deníku Právo Robert Schuster.
9: O tom, že jsou nálady amerického prezidenta Donalda Trumpa proměnlivé a nevyspytatelné, se přesvědčil další vrcholný evropský politik, německý kancléř Friedrich Merz. Poté, co při diskuzi se studenty jedné německé střední školy kritizoval Trumpa za válku s Íránem, přičemž zazněla i slova, že Američané byli Íránci poníženi, přišla z Bílého domu obratem replika. Trump o Merzovi prohlásil, že nerozumí tomu, co říká. A pak ještě dodal, že se vůbec nediví, že Německo je ve stavu, v jakém je. Aby toho nebylo málo, Trump pohrozil, že stáhne ze Spolkové republiky část příslušníků americké armády. Pentagon skutečně v zápětí oznámil přesun 5 000 vojáků z Německa, kde je jich aktuálně okolo 39 000. Netrvalo dlouho a Trump prohlásil, že to číslo bude ještě vyšší. Že by tím mohl poškodit i schopnosti vlastní armády, prezident příliš neřeší. Vždyť třeba známá letecká základna v Ramsteinu je důležitým logistickým uzlem pro její zahraniční operace. Američtí vojáci jsou pro místní ekonomiku důležití. Jsou na ně navázána pracovní místa pro německé občany. Podobné rozhodnutí o stažení části vojáků z Německa padlo již na konci prvního Trumpova období v roce 2020. Tenkrát takto trestal Berlín, že nedává dost prostředků na obranu, což byla mantra, kterou americký prezident neustále opakoval. Jenomže krátce na toho v Bílém domě vystřídal Joe Biden a ten výnos o stažení vojáků obratem zrušil. Na první pohled mohla Trumpova slova směrem k Merzovi překvapit. Vždyť to není tak dávno, co ho americký prezident označoval za velkého lídra, který se podobně jako on vyzná ve velkém biznisu. Německý kancléř mu to oplácel více či méně servilním chováním. Ale to už zřejmě nepomáhá, takže šéf vlády největší evropské ekonomiky stihl podobný osud jako další lídry. Jen si vzpomeňme na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který byl vysoko v kurzu už během prvního Trumpova mandátu. Když Trumpovo nadšení pro francouzského prezidenta skončilo, zdál se být v čele oblíbenců britský premiér Keir Starmer. Ten se dokonce snažil udržet si přízeň předáním osobního pozvání od britského krále Karla III. K oficiální státní návštěvě. A do třetice nevydržel ani speciální vztah Trumpa s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou. To je co říct, neboť Meloniová se jako jediná evropská premiérka zúčastnila Trumpovy inaugurace. O návštěvách Mar-a-Lago nemluvě. Všechny tyto politiky stihla nepřízeň amerického prezidenta nejpozději poté, co se distancovali od jeho války s Íránem. Lecos nasvědčuje tomu, že to bude mít další následky. Nová cla, která Trump avizoval vůči Evropanům, jsou možná jen začátek. Co z toho všeho vyplývá? Především opět konstatování, že na Američany není spolehnutí. Je proto na čase, aby se zárodky nových evropských politických platform, jako je skupina E6, čili Británie, Francie, Itálie, Německo, Polsko a Španělsko, začaly přetvářet v pevnější struktury, zejména v bezpečnostních otázkách. A jestli z toho jednou vzejde něco, co by mohlo být evropskou obranou aliancí, otevřenou i ostatním zájemcům, bude to jedině dobře. Tím dřív se tak stane, tím lépe. Protože jestli Američané neodejdou z NATO za Trumpa, může se to stát za vlády jeho nástupců. Evropané udělají dobře, pokud s danou eventualitou začnou reálně počítat. Do příštích amerických voleb zbývají více než 2 roky. Za tu dobu se dá ještě něco stihnout.
5: Tolik Robert Schuster. Lidem po 80 by se od příštího roku mohl každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Od roku 2028 by se pak důchody mohly valorizovat znovu o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny. Vyplývá to z chystané vládní důchodové novely, takže důchody by mohly opět více vzrůst. Jak obstojí výše penzí v Česku v konfrontaci s příjmy důchodců v jiných zemích? Slovo má komentátor Forum24.cz Martin Fendrich.
10: Rádi se porovnáváme s jinými zeměmi. Za souseda, jehož jen tak nedoženeme v životní úrovni, obvykle považujeme Německo. Jenomže to porovnávání bývá komplikované a mnoho věcí nám snadno unikne. Tomu se snaží bránit DataPulse. DataPulse je nezávislé datové studio založené v Berlíně, zaměřuje se na datovou žurnalistiku a využívá ku příkladu informace z Eurostatu. Říká, že komplexní data mění v prakticky použitelné, srozumitelné poznatky. DataPulse zveřejnil mimořádně zajímavou studii, která se ptá, pokryje důchod mé náklady na živobytí v penzi? Analýza porovnává, jak vysoký důchod berou lidé v zemích Evropy a nakolik jim to stačí na pokrytí nákladů. V době, kdy stabilně roste počet lidí v penzijním věku, kdy se prodlužuje délka života a kdy státy vymýšlejí, kde vzít na pokrytí nákladů na důchody, je to hodně zajímavá analýza. V Česku se má obecně za to, že ku příkladu němečtí důchodci mají velmi vysoké penze, žijí si mnohem lépe než čeští důchodci, mohou cestovat a užívají si. DataPulse srovnává nikoli měsíční, ale roční průměrné důchody. V Německu analytici došli k číslu 19 100 eur. Pokud počítáme hodnotu eura 25 korun, pak roční německý důchod činí 477 500 korun. Český je nižší, činí 252 500 korun. Dodám, že však byl od ledna zvýšen a nyní činí okolo 260 000 korun ročně. A ještě jeden údaj. Průměrný roční důchod ve státech Evropské unie činí 17 300 eur, tedy asi 433 000 korun. Až potud jsou tedy naše představy o západní Evropě a o Německu celkem odpovídající. Jenomže realita se začne zásadně měnit, když důchody v jednotlivých zemích začneme porovnávat s náklady na živobytí. Příklad. Nejvyšší penze berou důchodci, celkem očekávatelně, v bohatém Lucembursku, v zemi s vysokou životní úrovní. Roční průměrný důchod tam vyšplhal na 34 400 eur, tedy na více než 860 000 korun. Berou skoro 3,5krát víc než Češi. Jenomže náklady na život v Lucembursku jsou o 34% vyšší než důchody, takže ani ty obří peníze Lucemburčanům nestačí. Musejí si na důchod šetřit, aby v něm vyšli, nebo musejí dál pracovat. Dostáváme se do finále, když porovnáváme důchody s náklady na běžný život. Jenom ve 4 evropských zemích platí, že průměrný důchod náklady pokryje. A jen ve 2 zemích je pokryje tak, že přibývá zhruba 1/5 peněz. Ty 4 země jsou Rumunsko, Česká republika, Polsko a Španělsko. Rumunům důchod převyšuje roční náklady o 21%, Čechům o 18%. Patříme mezi 2 pro penzisty nejvýhodnější země. Poláci mají důchod vyšší o 4% než náklady a Španělé o 3%. Uvedu ještě celkové průměrné číslo za celou Evropskou unii. Náklady v ní jsou přesně o 1/5 vyšší než průměrné penze a v Německu mají životní náklady vyšší o 1/3, o 33%. Důchody jim na život nestačí. Petr Fiala jako premiér mluvil o tom, kdy dosáhneme německých platů a posmívali jsme se mu za to. Měl mluvit o důchodech.
5: Hovořil Martin Fendrich. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
11: Minulý týden se v centru Londýna přes noc objevila socha. Prostě se Londýňané ve středu ráno probudili a vida. Na Waterloo Place, mezi sochou krále Eduarda VII. Trůnícího na koni a památníkem krymské války, spatřili nový umělecký kousek. Chlápka v kvádru na vysokém podstavci. Nikdo neví, kdo ten chlápek je a nebude snadné to zjistit, protože mu prapor, který třímá, zakrývá celý obličej. Přestože nevidí na cestu, odhodlaně vykračuje kupředu levou. Noha mu visí několik metrů nad zemí a kdyby došlápl, ze soklu spadne. V metropoli, která jak známo nikdy nespí a ve které je na každých 3 metrech umístěná bezpečnostní kamera, nemohlo vztyčení sochy proběhnout v tajnosti. Mnozí tušili, že za ní stojí proslulý guerilla artist Banksy. U paty soklu je ostatně jeho podpis. A Banksy to na dotaz skutečně potvrdil. Těch téměř 14 milionů sledujících, které Banksy má, mohlo zhlédnout video z jejího umísťování. Jak řekl Banksy, stačil k tomu malý autojeřáb, pár silničních kuželů a parta, která by dokázala za 24 hodin připravit koncert Metallicy. Socha je poměrně lehká, vyrobená zřejmě ze sklolaminátu a její instalace netrvala dlouho. I tak je těžké uvěřit, že londýnská radnice o tom nic nevěděla. Každopádně bylo v pátek rozhodnuto, že i když si Banksy nevyběhal povolení k instalaci sochy, socha nebude odstraněna. Banksyho dílo je pro běžné oko prostě krásné. Na rozdíl od starších soch na Waterloo Place nemusíte Banksyho hrabat koňským kopytem, aby působila dynamicky. Iluze pohybu chlápka s praporem je tak nenásilně a dokonale vytvořená, až má člověk strach moc se k ní přiblížit. Co kdyby se chlápek v příští vteřině zřítil? K soše se ostatně přiblížit nemůžete. Zájem o ní nabyl takových rozměrů, že ji zřízenci museli obehnat ochrannou bariérou a ve dne v noci ji hlídají. Chlap i prapor má tmavošedou barvu. Nemůžeme vědět, ke které rase patří chlap a ke které zemi vlajka. A v tom je velká síla Banksyho umění. Nekomentuje nic konkrétního. Na prapor, který vlajkonoše zaslepuje, takže si v příštím okamžiku nabije hubu, si můžeme promítnout barvy kteréhokoliv národa, státu či ideje. Někteří si na ní promítnou barvy zemí, které jim nejvíc leží v žaludku. Jiní, a já věřím, že právě to byl Banksyho záměr, na ně budou nahlížet jako na varování pro všechny fanatiky na obou stranách všech barikád, co jich na světě je.
5: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo životního prostředí přispěje Národnímu parku České Švýcarsko na obnovu po požáru. Evropská unie vyzvala americkou vládu k dodržování uzavřené celní dohody. Čeští hokejisté se ve Švédsku připravují na poslední turnaj před mistrovstvím světa. A dnes čekáme zpočátku skoro jasno, později přibývání oblačnosti a přehánky, teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Celkem oheň od soboty zasáhl více než 100 hektarovou oblast. Na místě v úterý také skončilo letecké hašení. Ministerstvo životního prostředí v reakci na požár plánuje přehodnotit postup při skládkování suchého dřeva v národních parcích.
12: Společně musíme analyzovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat, věci se mění a my se tomu samozřejmě musíme přizpůsobit.
13: Říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že k diskuzi kromě ředitelů národních parků přizve také odborníky na danou tématiku.
12: My tam to část toho dřeva samozřejmě musíme nechávat kvůli těm živinám, kvůli tomu dusíku.
13: Hasiči budou s požárem bojovat nejméně několik dalších dnů.
14: Dnešního dne máme nasazeno celkem 350 hasičů.
13: Zásah by chtěl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček ukončit do neděle. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Radiožurnál.
3: Evropská unie vyzvala americkou administrativu, aby dodržovala uzavřenou celní dohodu. Reagovala tak na výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce zvýšit clo na dovoz evropských aut do Spojených států na 25%.
15: Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v Paříži jednal s americkým ministrem obchodu Jamesem Greerem. Řekl mu, že by se Unie a Spojené státy měly vrátit k podmínkám z loňského července, které počítají s 15% celním stropem na dovoz aut a na kterých se loni shodli americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Leyenová zdůraznila, že dohoda je dohoda a že jejím základem je prosperita, společná pravidla a vzájemná spolehlivost. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Evropa má nástroje, jak odpovědět na případná další americká cla. Podle něj by ale Unie a USA neměly ztrácet čas výhruškami. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Noční běh pro světlušku dnes v noci rozsvítí park Stromovka v Českých Budějovicích. Charitativní akce, kterou už 15 let pořádá nadační fond Českého rozhlasu, podpoří lidi se zrakovým postižením v celé republice. Registrace začne u Českobudějovické sportovní haly v 19 hodin. Startuje se o 2 hodiny později. Lidé si můžou v rámci doprovodného programu nechat vyšetřit zrak anebo si poslechnout koncert skupiny Byt číslo 4. Čeští hokejisté se v Ängelholmu připravují na švédské hry. Poslední turnaj před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč národního týmu Radim Rulík na něj povolal i dvě posily ze zámoří. Obránce Marka Alšera s Mikulášem Hovorkou, kteří v této sezóně poprvé nastoupili v NHL za Floridu. Na soupisce má i zkušeného obránce Michala Kempného. Mistr světa z roku 2024 a vítěz Stanley Cupu v úterý podepsal roční smlouvu s Kladnem. Důvody jeho návratu ze švédského Brynäs do Tipsport Extraligy nebyly čistě jen hokejové.
16: Syn půjde do školy brzy a pro něj prostě bude nejlepší, když budeme tady v Česku. Líbí se mi prostě ten směr, kterým se Kladno ubírá, jakou práci tam načali a ty vize do budoucna. Já se na to hrozně moc těším. Líbí se mi ty lidi, kteří tam zatím jsou a já věřím, že všechno by mělo běžet správným směrem.
3: První zápas švédských her odehraje národní tým ve čtvrtek proti domácím, pak nastoupí ještě proti Finům a Švýcarům.
4: Na D1 překážka za Koberovicemi a nehoda za Mirošovicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 79. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika. Má teď být v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy pozor také na nehodu za sjezdem na Benešov. Na kilometru 17,5 osobní auto narazilo do svodidel. Řeší se to v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A na D1 z Brna do Ostravy se uklízí po nehodě i za Rohlenkou. Na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Pravý pruh je neprůjezdný a projedete s opatrností bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne a pak večer přibude oblačnosti, přeháňky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20 a na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Co když se Rusko nezastaví na Ukrajině a napadne některou zemi Severoatlantické aliance? Válka velkých rozměrů není příliš pravděpodobná, ale omezený průnik na periferii NATO, snaha testovat, jestli aliance ještě vůbec funguje, to není žádné sci-fi. Jak by taková situace mohla vypadat a co by se stalo, pokud by v ní Rusko uspělo? To ve stručné a zároveň velmi čtivě napsané knize rozebírá německý politolog Karlo Masala. Nazval ji Když vyhraje Rusko, možný scénář. V roce 2025 vyšla česky v překladu Martina Pokorného v nakladatelství Prostor a v následujících minutách vám ji představí Ondřej Houska.
2: Ex libris.
18: Narva, Estonsko, 27. března 2028. Ještě před svítáním obyvatelstvo probudí série výbuchů. Od severu a východu do města pronikají dvě ruské brigády. Estonskou pohraniční stráž dokázali maskovaní útočníci s přehledem zdolat a také přímo v ulicích narazili ruští vojáci jen na slabý odpor, který rychle rozdrtili. Podporují je bojůvky z řad místních civilistů, jež během předchozích týdnů a měsíců obdrželi ruční i automatické palné zbraně. Za pár hodin je pohraniční město s 57 tisíci obyvateli dobyto. Když vyjde slunce, vlaje už z věže historické radnice ruská vlajka.
17: Pokud by se Rusko rozhodlo otestovat pevnost Severoatlantické aliance, nabízí se mu vojenská akce ve městě Narva, které leží na samém východě Estonska a kde tvoří většinu ruskojazyčné obyvatelstvo. Právě takovou akci ve svém fiktivním scénáři popisuje Karlo Masala. Opírá se o možnost, kterou Rusové použili už na Ukrajině, tedy že by svou agresi zastřeli snahou chránit ruskojazyčné obyvatelstvo před údajným terorem a dalším bezprávím. Masala ve své knize přináší hypotetický scénář, v němž se Rusové inspirují vstupem německých vojsk do demilitarizovaného Poríní, k němuž došlo v březnu 1936. Adolf Hitler tím porušil nejen Versajskou smlouvu, ale i závazky, které na sebe Německo dobrovolně vzalo ve 20. letech. Pokud by Francie a Británie reagovaly vojensky, měla německá vojska rozkaz okamžitě ustoupit. Jenže západní spojenci tehdy nehnuli prstem, zmohli se jen na protest. A Hitlerovi, který byl tehdy vystrašen, že bude poražen, tak na stříbrném podnose darovali triumf. Podobně by se mohli Rusové rozhodnout otestovat Severoatlantickou alianci v estonské Narvě.
18: Cílem ruské kampaně tedy musí být otestování toho, zda jsou země NATO připraveny na výpad ruských sil zareagovat, pokračuje ruský představitel na interní schůzce. A musí být provázena rétorikou, která od samého začátku deklaruje, že výpad našich vojsk zahrnuje jedinou omezenou oblast a že tím nesledujeme žádné širší ambice. Pokud by NATO přes veškeré očekávání přece jen bleskově zareagovalo, můžeme operaci přerušit. Nestratíme tvář, když se z dobitého území zase stáhneme. Zároveň ale Rusko musí využít moment překvapení, upřesňuje. Nemůžeme čekat, až se ruské síly plně obnoví, protože tím bychom zároveň poskytli zemím NATO čas na doplnění vlastních kapacit. Pokud NATO na ruský postup odpoví jednotně, což je sice nepravděpodobné, ovšem vyloučit to nelze, okamžitě se z pozic stáhneme. Na druhou stranu musíme nastolit situaci, v níž je pozornost jednotlivých zemí, hlavně pak USA, od reálného průběhu konfliktu dočasně odpoutána. Načrtnutá strategie všem účastníkům rázem připadá srozumitelná a přehledná. Rozcházejí se s tím, že ji v udaných parametrech rozpracují konkrétněji a poté se znovu sejdou k jejímu podrobnému schválení.
17: Tak by podle politologa Karla Masaly mohla vypadat důvěrná jednání nejvyšších ruských představitelů, během nichž by naplánovali omezenou agresi v Narvě. Rusku by nešlo o zabrání konkrétního území, ale hlavně o zjištění, jestli jsou země NATO ochotné a schopné zareagovat tak, jak by podle článku 5 alianční smlouvy měly, tedy přijít Estonsku na pomoc. Ale proč by vlastně Rusko mělo cítit příležitost k takovéto riskantní hře? Masala ve své knize Když vyhraje Rusko, možný scénář, spekuluje, že válka na Ukrajině skončila faktickou ukrajinskou porážkou, konkrétně tak, že z míru nevzešel funkční ukrajinský stát s jasnou perspektivou integrace na západ, ale zklamaná, rozdělená země. A navíc se v různých zemích Evropy, včetně Francie, dostali k moci politici, kteří jednak k Rusku nemají příliš negativní vztah, jednak jsou skeptičtí k razantnímu zvyšování výdajů na obranu. To by samozřejmě hrálo Moskvě do karet.
18: Podpisem kapitulační dohody se vzedme vlna kritiky těch, kdo během uplynulých 3 let vehementně vyzývali k vojenské a politické podpoře Ukrajiny. Argument, typický především pro sdružení pravicových i levicových populistů, lze shrnout slovy francouzského prezidenta z řad Národní fronty, zvoleného v roce 2027. Na jednom předvolebním shromáždění prohlásil: všichni vidí, že země, které štvali do války, nejen téměř zrujnovaly vlastní ekonomiky, ale také zbytečně protahovaly frontové boje, jejichž výsledku se dalo dosáhnout s 2,5letým předstihem a tím uchystali zhoubu tisícům, neli 100 000 Ukrajinců, kteří dnes mohli být stále mezi námi. Tento tón nyní vévodí veřejné diskuzi v Evropě i ve Spojených státech a vede uvnitř Evropské unie k posílení populistických stran z pravé i levé části politického spektra, které se od samého začátku války stavěly na stranu agresora. Ve volbách se jim daří na regionální i celostátní úrovni.
17: Nejde jen o nevůli politiků zvyšovat výdaje na obranu. V Masalově hypotetickém scénáři jsou tím unaveni i voliči. Proto volí strany, které mají jiné priority, než jsou obranné výdaje.
18: K ochabování schopnosti realizovat halasné deklarace z let 2022 a 2023 přispívá zároveň hospodářská stagnace většiny členských zemí NATO. Po voličích v danou chvíli nelze žádat další navyšování rozpočtu na obranu za cenu škrtů v sociální oblasti, zejména u důchodů či dávek sociálního zabezpečení. Povědomí o zesilující hrozbě proto přetrvává výhradně v zemích střední a východní Evropy a v pobaltských státech. Tady šarmu nového ruského prezidenta nedůvěřují, protože je tu dobře známo, co se děje na ukrajinských

0: Severoatlantické aliance. Jednu dobu se pohybovaly jen kolem 1% HDP. V roce 2025 si země NATO společně dali za cíl zvýšit je do 10 let na 5%, z čehož 3,5% představují vlastní obranné výdaje, 1,5% doprovodné výdaje, například na infrastrukturu. Momentálně se nezdá, že by Česko bylo ochotné tento slib naplnit. Masalův fiktivní scénář tak počítá s tím, že v podstatné části zemí NATO by za pár let v případě omezené ruské agrese proti východu Estonska nebyla politická vůle náležitě reagovat. A co je nejdůležitější, předpokládá, že by takovouto ochotu neprojevil ani prezident Spojených států, tedy klíčové země aliance. Takto Masala ve své knize popisuje vystoupení budoucího amerického prezidenta na krizové schůzce NATO, svolané krátce po ruské agresi ve východním Estonsku. Prezident Obmančikov, zmiňovaný v ukázce, je mužem, který se stal ruským prezidentem poté, co Vladimir Putin rezignoval, ale nadále si z pozadí udržel kontrolu nad ruskou politikou.
1: Estonci budou vyžadovat konzultace na základě článku 5 ustavující smlouvy NATO, říká šéf Bílého domu. Ty jim odepřít nelze, a proto bychom měli do rozhovorů s nimi vstupovat pokud možno s jednotným stanoviskem. Já vám ale na tomto místě jasně říkám, že kvůli jednomu městečku v Estonsku nehodlám riskovat třetí světovou válku. Pokud nebudeme mít v ruce přesvědčivý důkaz, že prezident Obmančikov zamýšlí obsadit rozsáhlejší území, pak aktivaci článku 5 za Spojené státy neodsouhlasím.
0: A tak to by podle Masaly vypadala reakce německého kancléře.
1: Pane prezidente, vezme si slovo německý spolkový kancléř. Rozumím tomu, jak jste rozčarován nedostatečným evropským angažmá. Přesto vás prosím, abyste vzal v úvahu, že tu jde o cosi daleko podstatnějšího než jen o čistě bilaterální estonsko-ruský konflikt. Podle mého mínění, a mám za to, že hovořím za mnohé, snad i za většinu přítomných v tomto sále, je v sázce budoucnost evropské, ne-li přímo transatlantické bezpečnostní architektury. Architektury, která nám všem až donedávna garantovala mír, svobodu a blahobyt. Dovolím si zde jasně připomenout, že i americký hospodářský blahobyt vyžaduje přístup na evropské trhy. Pokud však poklekneme před ruským imperialismem, pak tento přístup nelze dlouhodobě zaručit. A jak se budeme jevit očím světové veřejnosti? V Číně, Íránu či Severní Koreji budete považován za slabého lídra, který nedokáže dostatečně razantně hájit svobodu Západu i svobodu světa. Z dlouhodobé perspektivy svým postojem vlastní zemi škodíte.
0: Jenže, jak řečeno, situace v Evropě je politicky složitá. K moci se v řadě zemí dostaly síly, které Rusko nutně nevidí jako nepřítele. Tomu odpovídá postoj mnoha zemí na hypotetické krizové schůzce NATO po ruské agresi proti východnímu Estonsku.
1: Reakce na projev německého kancléře ovšem nejsou zdaleka jen souhlasné. Z příspěvků, jež po jeho filipice následují, zřetelně vyplyne, že se řada států kloní spíš k americkému stanovisku. Vedle jihoevropanů, Maďarů a Slováků se ke svému nejbližšímu evropskému partnerovi obrátí zády i extrémně pravicová francouzská vláda. Leží na nás zodpovědnost za to, abychom svou vojenskou moc nevyužili k destrukci samých základů naší civilizace, sdělí přítomným francouzský prezident. Rusko sice nepochybně porušilo zásady mezinárodního práva, ale nikoli v míře, která by nás opravňovala reagovat s plnou vojenskou silou. Neseme též zodpovědnost za bezpečí našeho území a našich občanů a aktivací 5. článku by bylo toto bezpečí ohroženo. Z hlediska Francie proto neexistuje žádný legitimní důvod k tomu, aby život svých občanů nezodpovědně vystavila tak ohromnému riziku. Ve výsledku tak dvě ze tří vojensky nejsilnějších členských zemí, disponujících nezbytnými prostředky jaderného zastrašení i eskalace, vyjadřují neochotu zavést v rámci článku 5

0: vojenská protiopatření.
1: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Jaký by byl možný scénář v případě, když vyhraje Rusko? To rozebírá ve stejnojmenné knize německý politolog Carlo Masala. Proč nad touto vizí budoucnosti vůbec přemýšlet? Vždyť ruská armáda stále nedokázala prorazit ukrajinské linie, tedy porazit mnohem menší zemi. Válka navíc Rusy stojí obrovské lidské i materiální zdroje. Proč by tedy Rusko mohlo být už za pár let ochotno riskovat střet s NATO? Masala na tuto otázku odpověděl v rozhovoru pro týdeník The New Statesman 23. února 2026.
3: If you look what the Russians are planning,
4: když se podíváte na ruské plány, budou mít po válce mnohem větší armádu, než měli před ní. Bude to armáda o velikosti 1,5 milionu mužů. Ta předválečná měla zhruba milion vojáků. Z informací vojenských tajných služeb víme, že Rusové ročně vyrábějí víc než 500 tanků a přes 600 balistických raket a raket s plochou dráhou letu. Vytvořili 3 nové vojenské oblasti, všechny v západním směru. Je tu spousta náznaků, které můžeme interpretovat tak, že konec války na Ukrajině nebude znamenat konec ruského válečného tažení proti jiným zemím.
2: Jak řečeno, v Masalově fiktivním scénáři Rusové blafují. Pokud by země NATO pohrozily, že budou celistvost estonského území bránit, rychle by se stáhly. Tedy stejně jako Hitler v roce 1936. Ale pokud by NATO nereagovalo, jednalo by se o ruský triumf. Severoatlantická aliance by byla fakticky mrtvá, protože by její členové v praxi demonstrovali, že si nejsou ochotni v případě potřeby vzájemně přijít na pomoc. A v Masalově scénáři právě toto nastalo. Proto může být ruský prezident Obmančikov plně spokojený.
4: Ve chvíli, kdy prezident Obmančikov sahá po telefonu, aby zavolal prezidentu Xi Jinpingovi, je už noc. Přesto se po dvojím zazvonění pekingský diktátor ohlásí. Pane prezidente, rád vás slyším, jak se vám daří? Lépe než kdy předtím, opáčí Obmančikov. Dějiny postupují rychleji než za posledních 100 let, pane prezidente. Vládce Kremlu ovšem v tu chvíli nemůže vidět, že se jeho čínský protějšek usmívá. Xi se cítí na vrcholu moci. Jeho vlastní plán i plán jeho předchůdců podle všeho vyšel. Moc USA je zlomena a čínská dominance nad světem je na dosah. Hlasem, v němž zaznívá spokojenost, Obmančikovi odpoví. Ano, a o jejich směřování rozhodujeme my.
2: Takto končí hypotetická část knihy Carla Masaly s názvem Když vyhraje Rusko, možný scénář. Masala následně vysvětluje, proč je přesvědčen, že sice jde o fikci, ale že se tato fikce může s nemalou pravděpodobností změnit za pár let v realitu.
4: Především se v mnoha zemích vzedmuly síly, které lze označit za podnikatele se strachem. Složení tohoto houfu je pestré. Z části do něj spadají ti, kdo za zájmy Moskvy bojují z ideologického přesvědčení, z části bývalí vysocí důstojníci, kteří si tím kompenzují ztrátu veřejného vlivu, dále pak ti publicisté, jimž se zjevně daří na extrémně pravicovém či levicovém okraji spektra a v neposlední řadě skupinky jistých vědců a expertů. Přičemž všichni se těší podpoře zástupu uživatelů sociálních médií a trolů, kteří je šíří dál. Tyto síly založily svůj model podnikání na oprávněném strachu obyvatelstva a části politických elit před celkovou bezpečnostní eskalací. Už před plnou invazí na Ukrajinu hlásali, že by bylo nejlepší všem požadavkům Moskvy vyhovět a útoku předejít. A od propuknutí konfliktu vytrvale upomínají, že každá dodávka zbraní nevyhnutelně povede k eskalaci, dokonce možná i k nasazení jaderných zbraní. Rusko je podle nich neporazitelné a Ukrajina by měla co nejrychleji kapitulovat. Díky působení v médiích a na sociálních sítích se této hlasité skupině podařilo uvrhnout významnou část obyvatelstva do nejistoty. Její důsledky jsou patrné. Sílící počet respondentů se v průzkumech vyslovuje za větší obezřetnost při dodávkách určitých zbrojních systémů a podporuje myšlenku příměří podle ruských podmínek. Nejde zatím o statistickou většinu, avšak čím déle válka trvá, tím je jejich podíl významnější. Demokratická politika ho nemůže ignorovat. Tvoří podstatnou část německého voličstva, které ve východních spolkových zemích při posledních volbách přispělo k těžkému otřesu dosavadního stranického systému.
2: Podle Masaly se navíc nemalá část veřejného mínění a elit v Evropě nezbavila iluzí o Vladimíru Putinovi, a to ani po plné ruské invazi na Ukrajinu z února 2022.
4: V tomto smyslu je proto otázka úmyslů ruského prezidenta, jak ji předkládá načrtnutý scénář, zcela realistická. Od jeho nástupu do úřadu v roce 2000 se totiž zas a znovu šíří iluze o tom, že Putin konec konců sleduje stejný zájem jako jeho demokratičtí protihráči, a sice snahu dosáhnout diplomatického řešení. Dlouhou dobu a z části dodnes nebyl vnímán jako osoba, kterou ve skutečnosti je, tedy coby diktátor, považující násilí za legitimní nástroj k prosazení toho, co sám považuje za ruské zájmy. Pokud má Západ ve scénáři, jehož nástin jsme podali výše, opravdu obstát, musí svůj postoj k Putinovi změnit. Naděje vkládané v domněnku, že Rusko v budoucnu zůstane slabé a útoku na jiné země nebude schopno, případně představy o tom, že se jeho imperiální ambice omezí výhradně na jisté části Ukrajiny, jsou pusté iluze. Putin dává soustavně a nepokrytě najevo, že mu jde o znovu nastolení ruské velikosti a rozbití evropské bezpečnostní architektury. V tom ruský prezident spatřuje svůj bytostný historický úkol. A ochota obětovat na Ukrajině životy svých spoluobčanů a decimovat vlastní ekonomiku je výmluvným svědectvím misionářské horlivosti, s níž k naplnění tohoto cíle přistupuje.
2: Kniha Karla Masaly s názvem Když vyhraje Rusko, možný scénář, je opravdu mistrně napsaná. To ale neznamená, že jeho hypotetický scénář nemá některé trhliny. Počítá například s tím, že by se ruskojazyčné obyvatelstvo estonské Narvy postavilo na stranu ruských okupantů. To se nejeví jako pravděpodobné, v posledních letech o tom nejsou žádné podstatné signály. Není taky zřejmé, proč by neochota Spojených států a Francie postavit se proti Rusku měla zhatit veškeré snahy věrohodně čelit ruské agresi. Mohla by přece vzniknout koalice ochotných mimo struktury NATO. Sám Masala počítá s rozhodnou rétorikou německého kancléře i představitelů Polska nebo pobaltských zemí. Dohromady s podporou Velké Británie by se přece mohli pokusit čelit Rusku bez Američanů a Francouzů. Karlo Masala je německý autor a možná to je důvodem, že německý kancléř se v jeho scénáři chová opravdu příkladně. Je si plně vědom důsledků nečinnosti proti ruské agresi i toho, že Moskva dost možná blafuje. Stejně tak by ale mohl být v Německu u moci politik zcela neochotný plnit spojenecké závazky. Naopak v následujícím tvrzení má Masala 100% pravdu. A je jen na Evropanech, včetně Čechů, jestli si to uvědomí a začnou podle toho jednat.
4: Zcela bez ohledu na to, jakými zvraty a klauniádami by nás Trump mohl ještě překvapit, platí tvrzení, že pokud mají Evropané zabránit scénáři typu jaký rozvíjím v této knize, budou muset nabít schopnost zastrašit Rusko vlastními prostředky, tedy bez pomoci USA.
2: K čemu konkrétně by Rusko faktický konec NATO mohlo využít, to Masala ve své knize neřeší. Každopádně by ale byla hloupost knihu Karla Masaly, když vyhraje Rusko, možný scénář, kterou v češtině v roce 2025 vydalo nakladatelství Prostor, odbít jako fantasmagorickou a nepravděpodobnou variantu. Podobně přece mnozí ještě na začátku roku 2022 odbývali možnost ruského útoku na Ukrajinu. Základním poučením z knihy je něco, co zní jako banalita, ale je to naprostá pravda. Naše bezpečnost opravdu závisí jen a jen na nás. Citace z knihy Karla Masaly četl Ivo Timer, dramaturgii měla Naďa Reviláková a zvuk měli na starosti Valerie Racmanová a David Šindelář. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.
1: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Tématem rozhovorů mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Xi Jinpingem bude pravděpodobně taky Tchaj-wan. Řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio. Trump a Xi se mají setkat osobně příští týden v Pekingu. Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za legitimní součást svého území a na ostrově vyvíjí vojenský tlak. Tchaj-pej to odmítá. Úterní ruské útoky na ukrajinská města Záporoží, Kramatorsk a Dnipro zabily nejméně 20 lidí. Informovali o tom místní úřady. Na centrum Kramatorsku ruská armáda schodila letecké pumy. Na Záporoží pak zaútočila řízenými leteckými bombami. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tam Rusové zasáhli civilní infrastrukturu. V Česku nemá pediatra přibližně 5% dětí. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Třeba v Podbořanech na Lounsku skončili ke konci března 3 dětští lékaři. Město proto nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí třeba s kojením, spánkem nebo denním režimem dětí. Poradna funguje 2 dny v týdnu a konzultace jsou pro místní zdarma. A novým uměleckým ředitelem a generálním manažerem České filharmonie bude od září Hugh Humphries. Londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii a jako manažer už má řadu mezinárodních zkušeností. Působil třeba jako ředitel uměleckého plánování symfonického orchestru v australském Melbourne. Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění a téměř 3měsíční pauze vrátila na okruh WTA vítězně. Na úvod antukového turnaje v Římě porazila dvojnásobná grandslamová šampionka francouzku Jacquemotovou 6-2 a 6-4. Další soupeřkou Krejčíkové bude světová jednička Sabalenková z Běloruska.
6: Nehoda na D1 za Mirošovicemi a překážka na D11 za odbočkou na Kolín. Na dálnici D1 z Brna do Prahy havarovalo osobní auto za sjezdem na Benešov. Na kilometru 17,5 narazilo do svodidel. Odstavný pruh je zablokovaný, je to ale označené šipkou. Následky nehody omezují provoz na D1 i za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Zabraný je pravý pruh, vybočuje se bez kolony. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za sjezdem na Kolín. Na 40. kilometru v pravém pruhu opravují vozovku. Vybočuje se do levého pruhu. A v Praze pozor na nehodu na magistrále u náměstí IP Pavlova. V křižovatce Sokolské a Ječné ulice ji vyšetřují policisté, průjezdné je to s opatrností plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 15. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Stovky lidí protestovali proti blížícímu se sjezdu sudetských Němců v Brně. Přidal se k nim i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Zastupitelé za jeho hnutí SPD ale neuspěli s návrhem, aby se Jihomoravský kraj od sjezdu distancoval. Naopak brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS akci podpořila. Sudeto-německé krajanské sdružení do Brna pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno, který dlouhodobě usiluje o česko-německé smíření. Přispívá akce k vzájemnému porozumění nebo otevírá staré rány?
7: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi dnešními hosty po linkách jsou bývalý vicepremiér a bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek. Dobrý den i vám.
10: Hezký den všem z Brna.
8: A začněme od vás. Proč vám vadí ten chystaný sjezd sudeto-německého krajanského sdružení v Brně? Na úvod stručně, prosím.
10: Tak já jsem se neúčastnil žádných demonstrací, které na tohle téma probíhaly v Brně, ale musím říct, že pro mě takovou pomyslnou poslední kapkou k tomu, že jsem se vymezil a vymezil jsem se veřejně proti konání toho sudeto-německého sjezdu v Brně, byl průběh krajského zastupitelstva minulý týden a argumentace, která tam padala. Když to řeknu velmi stručně, tak očekával jsem nějaké neutrální zhodnocení té situace, postoj Jihomoravského kraje a místo toho jsem slyšel v podstatě ódu na sudetoněmecký Landsmannschaft. Slyšel jsem v podstatě to, že je dobře, že tady sudetští Němci v Brně budou na tom sjezdu a ty věcné námitky těch, kteří mají jiný názor na to konání, tak byly prostě smeteny se stolu, byly smeteny většinou. Za mě ten sudetoněmecký sjezd tady v České republice je politické gesto, já to nevnímám jako nějakou kulturní akci, ale je to politické gesto finančně podpořené bavorskou zemskou vládou. Pokud to posluchači neví, tak Bavorsko dává 850 tisíc euro na organizování tady téhleté akce v Brně.
8: Prosil jsem o stručnost, pane Hašku, na úvod.
10: Účastnice má jak bavorský zemský premiér, tak spolkový ministr vnitra. A právě účast politických představitelů tady u nás toho dělá prostě politické téma par excellence. Za mě je to neúcta k historii, za mě je to něco, co se má pokoušet nebo pokusí se to vlastně začít relativizovat tu historii, která u nás byla,
8: pane
10: tu
8: smutnou Hašku,
10: historii
8: na úvod
10: konce války.
8: Úplně stačí, nezlobte se, prosil jsem vás o stručnost a o tu na úvod poprosím i vás, pane Bělobrádku, obracím se tedy na vás. Co byste potom, co jste teď slyšel, řekl na obhajobu sjezdu sudeto-německého krajanského sdružení v Brně?
9: Tak na obhajobu asi nic, já si myslím, že to mě úplně nepřísluší. Já jsem v Bavorsku několikrát byl, myslím si, že to je velice pěkná akce, kde se setkávají demokraté a lidé, kteří si uvědomují z té sudetské strany svůj podíl viny a také ho několikrát jasně řekli. Je potřeba říct, že neexistuje jediný Landsmannschaft, ono jich je několik. A do Brna byl pozván ten, který je nerevanšistický, demokratický, proevropský. To znamená například lidé z Witikobundu, což jsou vyloženě lidé, řekl bych, až extrémističtí revanšisté, ti ani na té sjezdy v Bavorsku nesmějí. To znamená, je potřeba rozlišovat, které Landsmannschafty se čeho účastní.
8: Pane Hašku, ještě to nezaznělo, ale vy jste autorem otevřeného dopisu mluvčímu sudeto-německého krajanského sdružení panu Posltovi a v něm píšete, že trváte na historických faktech. Po tom, co jste teď slyšel, po té připomínce, že toto sdružení má proevropské postoje, která historická fakta podle vás zpochybňuje?
10: Víte, to má ale zase hlubší kontext. Samozřejmě nevím, abyste mě neřekl ve třetí větě zase, že už mám být stručný.
8: Tak o to jsem vás prosil na úvod.
10: V podstatě budu reagovat na Pavla Bělobrádka. Já samozřejmě respektuji jeho osobní postoj, respektuji postoj každého. I já jsem demokrat, ale já jsem vyjádřil ten názor jako bývalý hejtman, nyní už jako občan politicky neaktivní ve smyslu nějakých aktivních účastí v politice a kandidatur. A skutečně to opřu historické důvody. Za prvé, už ten samotný pojem Sudety a sudetští Němci je pojem, který vzniknul až na konci 19. začátku 20. století a je spojený s německým nacionalismem. Já nerozlišuji hodné a zlé sudetoněmecké landsmanšafty. Já vnímám historickou realitu a ta je taková, že sudetští Němci byli součástí Československé republiky, po jejím vzniku v roce 1918 obývali pohraniční území a z hlediska dějepisu, ať jsme tedy struční a není to dlouhá přednáška.
11: Pane Hašku, nezlobte se, že vám do toho vstupuju. Prosím, ale pokud byste se dostal k té mojí otázce, já jsem se ptal, která historická fakta podle vašeho názoru dnešní sudetoněmecké krajanské
10: združení spochybňuje? Já jsem se vám právě chystal říct. Takže zaprvé byli to sudetští Němci, kteří prostřednictvím tehdejší sudetoněmecké strany se aktivně zúčastnili de facto demontáže Československé republiky, té první republiky Tomáše Masaryka. Byli to sudetští Němci, kteří masově podpořili v roce 1935 a 1938 ve volbách Henleina a spol. A v podstatě následně v roce 1938 už se řada z nich dopustila i vlastizrady. Já vám řeknu konkrétně čím.
11: Pane Hašku, a tato
10: začalo to tím.
11: Združení spochybňuje podle vás?
10: Podívejte, za mě je nemístné, že se toto politické seskupení, a ono je politické, bez ohledu na to, jak měnilo svoje stanovy, tak má nyní scházet tady v Brně, vůbec v České republice. Já jsem chápal, že se schází v Německu, že se schází v Mnichově, já jsem chápal, že tam někteří čeští politici směřovali, včetně třeba Pavla Bělobrádka, nicméně nebylo to moje gusto a nyní já jsem proti tomu, aby se tady vlastně konala akce na pozvání soukromého spolku.
11: Pane Hašku, oni nemají ani pozvání města, ani pozvání kraje. Promiňte, opakuju po třetí tu otázku, která historická fakta podle vás sudetoněmecké krajanské sdružení spochybňuje? Tak, protože to je to, o čem vy hovoříte v tom vašem otevřeném dopisu. A prosím, jestli byste odpověděl jasně na tu moji otázku.
10: Já vám odpovím jasně. Tak něco byla příčina a něco následek. Kdybyste mě nechal doříct, co se dělo v roce 1938 před Mnichovem, že tady došlo v podstatě k otevřenému puči proti republice a to hrálo nějakou roli, až válka skončila a mimo jiné byly vydány takzvané Benešovy dekrety, dekrety prezidenta republiky a mimo jiné tehdy potom Postupinská konference schválila v článku 13 odsun Němců tady od nás. To je něco, co sudetoněmeckému landsmanšaftu neustále vadí. Vadí jim odsun. To je něco, o čem dříve hovořili ve svých programových dokumentech, možná už to zmírnili. To jsou Benešovy dekrety.
11: Ano.
10: A toto mě vadí. To jsou věci, kde primárně si myslím, že vše bylo uzavřeno česko-německou deklarací z roku 1997, kterou tehdy uzavřeli Václav Klaus jako premiér a společně s ním tedy německý premiér.
11: Německý kancléř
10: Helmut Kohl, tak. Schválila to poslanecká sněmovna a tam jsme řekli, že v podstatě ty věci jsou nějak uzavřené.
11: A to podle vás stačí, prosím, dovolte, protože toto je pořad pro dva hlasy z té vaší strany, aby na to, co jste teď řekl, jsem nechal zareagovat pana Bělobrádka. Pane Bělobrádku, uznal byste, že to sudeto německé krajanské sdružení může vyvolávat v některých lidech v Česku nelibost právě proto, jak se v minulosti stavělo odmítavě vůči Benešovým dekretům?
9: Samozřejmě, protože ti lidé neuznávají to, že tam za těch 80 let došlo poměrně významnému posunu. Já vám odpovím za Michala Haška. Tento spolek nespochybňuje nic z historické minulosti. Nic nerelativizuje, jasně přiznává vinu, spoluvinu, účast, omlouvá se a podobně. To znamená, ti lidé, jak jste se ptal, kteří proti tomu protestují, tak buď jsou špatně informováni, nebo to dělají na schvál. A dělají to na schvál proto, že vyvolávají strach z něčeho, co neexistuje.
11: A pane Bělobrádku, promiňte, a nemůže těmto lidem, o kterých teď hovoříte, ke kterým patří právě pan Michal Hašek, vadit ta minulost sudetoněmeckého krajanského sdružení, minulost, ve které se distancovalo vůči Benešovým dekretům a spochybňovalo částečně i to poválečné uspořádání?
9: To jistě může a může části naší populace vadit, že Švédové chodí na Pražský hrad, který před několika stylety vyrabovali, že chodí po Karlově mostě, kde Švédi bojovali. Samozřejmě, že může, ale je potřeba si uvědomit, že spousta těchto lidí má prostě jenom špatné svědomí. A týká se to třeba komunistů. Když jsme u té historie, tak třeba komunisté na svém meziválečném sjezdu prostřednictvím soudruha Kopeckého říkala, že němečtí soudruzi klidně ať žijí v Německu, že je úplně jedno, kde němečtí ruští dělníci budou v které zemi, protože je to úplně jedno, protože jejich společným nepřítelem je buržoázie. Stejně tak prezident Beneš ještě před válkou se dopustil z dnešního pohledu jednoznačné vlastizrady, když sám nabídl část toho území inkriminovaného Němcům výměnou za mír. A na to se zapomíná. A potom se Beneš snažil vyvinit. Komunisté, jak říká Adam Michnik, poslední fáze komunismu je nacionalismus.
11: Dobře.
9: To znamená, je jasné, že se žádná historie nespochybňuje. Vina byla uznána a naopak i v Německu, i teď, tam je to politická akce a jezdí tam sociální demokraté, i kolegové Michala Haška, bývalý ze sociální demokracie, tam jezdí dlouhé roky. Tak. Zelení,
11: prosím, nechme zase zareagovat pana Haška.
9: Ne, počkejte,
11: ať je to fér.
9: Ale zase nechte mě, ne to právě, aby to bylo fér. Tak poslední
11: no, víte, já dnes musím přerušovat vás oba, vy máte poměrně dlouhé monology. Prosím tedy dokončete myšlenku stručně.
9: Ne, já jsem žádný monolog neměl. To teda ne, já jsem žádný monolog neměl, tak buďte fér. I poslední věta. Naopak AfD, němečtí extremisté, kteří tlačí na bavorskou vládu, aby právě začali pochybňovat Benešovy dekrety, ti na tyto sjezdy nesmějí, stejně jako Witikobund. To znamená, to nejsou žádní extrémisté, kteří jedou do Prahy, jsou to nebo do Brna, jsou to naopak lidé demokratičtí, uznávající vinu a nejsou to revizionisté.
11: Pane Hašku, dvě jasné otázky na vás. Jste si vědom toho prohlášení Sudeto německého krajanského sdružení už z roku 2015, ve kterém se jasně hlásí ke spoluodpovědnosti za perzekuci a vraždění Čechů během protektorátu a potom? Jste si vědom toho, že toto sdružení ze svých stanov už tehdy před 10 lety vyškrtlo zmínku, že usiluje o vrácení majetku na českém území?
10: Jsem a je mi to málo. Ten problém nezačal až vznikem protektorátu. Jak se chovali sudetští Němci, jak se chovali členové Sudeten Deutsche Partei, jak se chovali členové ozbrojených složek tady této strany v roce 1938. Otevřený puč proti republice. Vláda musela vyhlásit výjimečný stav, tehdy byly vydány dokonce zatýkače na Henleina a spol. A nakonec to vedlo k Mnichovské dohodě a dál si tu historii všichni pamatujeme. Já navážu krátce
11: na Pavla Bělobrádka. Promiňte, nehlásí se dnes sudetští Němci toto jejich sdružení i k odpovědnosti za toto?
10: S dovolením dopovím. Když Pavel říká, že jsou politici, kteří jezdí do Bavorska, no Pavle, já také. A jako hejtman jsem byl ten, kdo zahájil spolupráci s bavorskými středními Franky. A jezdil jsem tam ve společných delegacích s tehdejším svým koaličním partnerem se zástupci Lidové strany a jezdili jsme tam, aby jsme řešili budoucnost, nikoliv minulost. Čili já nejsem člověk nějak předpojatý k Německu nebo k Bavorsku nebo k nějakému dialogu o budoucnosti, ale prostě vadí mě to, že sudetoněmecký Landsmannschaft pro mě stále představuje bez ohledu na slohová cvičení ve stanovách. Viděl jsem také nějaké jejich české materiály, ve kterých se stále relativizuje dopad Benešových dekretů, když ne právně, tak morálně. Relativizuje se dopad na různé věci. A loni viděl jsem video, kde na takzvané pouti smíření hovořil člověk z Rakouska, nikoli tedy z Bavorska. A ten hovořil o tom, že ze zabaveného majetku bývalých Němců tady v Československu ještě 70% je ve vlastnictví státu a že je potřeba se zaměřit tady na tuto věc. Takže já to stále vidím prostě jako nepřijatelné. Pokud by to byla věc dohody mezi vládami, prosím, ale aby jsem soukromý spolek pozval tak výsostně politickou věc, jako je sněm sudetoněmeckého Landsmannschaftu, notabene ještě do Brna, to je prostě silná káva. A já jsem na to vyjádřil svůj občanský postoj. Tak, respektuji, že Pavel Bělobrádek má jiný.
11: Pane Bělobrádku, neznepokojují vás některé ty projevy, na které teď narazil pan Hašek?
9: No, pan Hašek právě se usvědčil sám z toho, že motá dvě věci. Právě do rakouského Landsmannschaftu byli vytlačeni ti extremisté. Ti z toho bavorského spolku odešli. A znovu říkám, je několik spolků, tady je pořád Landsmannschaft, tak kdyby to byla jedna parta, není. Stejně tak jako sudetští Němci nebyli jedna parta. Mezi sudetskými Němci byly 10 000 a 100 000 sociálních demokratů a křesťanských demokratů. A část těchto sociálních demokratů například, když Michal Hašek byl bývalý sociální demokrat, se naschvál, nechalo, aniž mi museli, se nechali naschvál odsunout právě třeba i do Bavorska. A ti tam jezdí také. Tam jezdí i antifašisté. Jezdí na tyto spolky Židé, oběti. Paní Knoblochová, šéfka Židů, dostala i cenu. To znamená, tam skutečně nejezdí žádní takovýto lidé. A naopak, pokud někdo říká tyto extremistické věci, tak je rozhodně neříká na sjezdu krajinského sdružení, kam jezdí Bernd Posselt a který bude v Brně. Ti tam právě nejsou vítáni.
11: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají bývalý vicepremiér a bývalý předseda Lidovců Pavel Bělobrádek a bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek.
7: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Tématem toho festivalu Meeting Brno, kam právě představitelé sudetoněmeckého krajanského sdružení byli letos v květnu pozváni, je smíření. Právě smířením organizátoři festivalu odůvodňují tu svoji pozvánku. Nemůže skutečně ta jejich účast v Brně přispět k určitému smíření, pane Hašku?
10: Ale ke smíření už pro Boha dávno došlo. Já nevím, proč si soukromý spolek osobuje to, že on bude tady nositelem smířování mezi Českou republikou a Německem, mezi Čechy a Němci. Já si myslím, že právě tohle to je ten sporný moment. Je to spolek, který je navíc financovaný z veřejných financí a udělal takového náhradního pozývatele, protože sudetoněmecký sněm sem nepozval ani město Brno a jeho vedení, ani Jihomoravský kraj a jeho vedení a ani vláda České republiky, ale udělal to tento soukromý spolek a s ním skupina asi 36 občanů, kteří podepsali prostě výzvu, ať sudetští Němci přijedou do Brna. Za mě jako soukromá iniciativa beru na vědomí, ale neberu ji jako legitimní. Když se mě ptáte, jestli ti lidé mohou přispět ke smíření, no pokud někdo přijede a například by začal tím, že se půjde poklonit obětem nacistické persekuce v Kounicových kolejích, tak bych to bral. A víte, který den toho sněmu je v plánu návštěva těch Kounicových kolejí?
11: To nám řekněte, ale pokud vím, tak představitelé sudetských Němců uctí oběti nacistických persekucí.
10: No říkám, ten poslední. Já myslím, že to je docela vypovídající o tom, jak je sestaven program tady tohoto sněmu.
11: Tedy důvod ke směřování podle vás není potřeba, pane Bělobrádku, z vašeho pohledu je ještě tolik potřeba mluvit o smíření 81 let od konce války za situace, kdy si asi můžeme dovolit konstatovat, že česko-německé vztahy jsou dobré?
9: Tak vzhledem, že to řešíte ve veřejnoprávním rozhlase, tak asi pořád ještě tam jsou mezery a když vidíme, že vznikají fámy, fake news, lži o to je realitě, tak naopak myslím, že to je možnost tomu, aby zazněla realita, aby zazněla fakta. Je potřeba nic nezamlčovat a myslím, že je potřeba nic nezamlčovat z obou stran. Samozřejmě i kdo byl viník a tak dále, jasné, ale to všechno má svoji příčinu a následek. A jako jsem hovořil, i ta nová fakta, například o roli prezidenta Beneše, o tom, jak se choval vlastně na konci první republiky. To jsou věci, které se historicky teď ukazují a jsou mezi veřejností málo známy. Samozřejmě, že k usmíření dochází, ono něco samozřejmě zahojí čas, ale důležitá jsou skutečně realita a fakta. Třeba to, já si osobně tedy myslím, že jestli se položí květiny před nebo po, jestli to je o den dřív nebo o den déle, tak že to už je jenom opravdu jenom marginální záležitost. A jenom taková malý detail. Já, když jsem byl ještě student, 6 let jsem studoval v Brně, tak jsem sám osobně pořádal jako student pochod vlastně od bývalého koncentračního tábora, který je v Brně potom na Kaunicové koleje. Mnozí kolegové si to pamatují. To znamená, já myslím, že to není žádné zapomínání nebo relativizování minulosti. To je všechno úplně jasné. Na druhou stranu je potřeba si také říct, že ne všichni sudetští Němci byli nacisté. Ne všichni sudetští Němci se na něčem podíleli. A také je potřeba říct, že to, jak to proběhlo po válce, bylo dáno samozřejmě na základě nějakého rozhodnutí, ale že také probíhala divoká fáze odsunu a ta přes to, že prezident Beneš vydal dekret, který tyto zvěrstva zpětně legalizoval, tak nic nemění na těch faktech. Poslední věc, já myslím, že k demokracii patří spolkový život. Takže pokud si spolky mezi sebou něco dělají, tak je otázka, jestli to mají řešit politici. Pokud to je otázka skutečně toho, že si jeden spolek pozve druhý spolek, tak je to v pořádku.
11: Tak to podle
9: stejně
11: vás
9: jako se tady
11: dobře. No.
9: Stejně jako se tady objevili třeba noční vlci.
11: Pane Hašku, uznáváte, že je potřeba připomínat i to bezpráví, ke kterému došlo během divokého odsunu?
10: Určitě. A když by si přečetl třeba Pavel Bělobrádek nebo kdokoliv jiný, třeba moje statusy na toto téma na mém soukromém facebookovém profilu, tak já tam jasně píšu o tom, že je potřeba říct, že takové věci, jako se děli třeba v Postoloprtech nebo na Švédských šancích u Přerova a na jiných místech, že jsou to prostě černé kaňky na naší historii,
11: nebo během,
10: že to je něco,
11: co nebo se... během pochodu smrti z Brna?
10: A já odmítám, prosím vás, ten název. Pochod smrti byl ustálený terminus technicus pro pochody z nacistických koncentračních táborů na konci války, kdy byly evakuovány 10 000 vězňů a cílem těch pochodů smrti bylo co nejvíce jich po té cestě jaksi zlikvidovat ze strany nacistů. To, že se teď tomu odsunu Němců z Brna začalo říkat pochod smrti a evokuje, jako by to bylo něco takového, jako ten odsun z těch nacistických koncentračních táborů, já teda odmítám. A jestli Pavel Bělobrádek říká, že je potřeba se zpětně dívat třeba na historickou roli Edvarda Beneše, já nevím, Pavle, jestli si tehdy hlasoval, já ano, jako poslanec pro zákon, že Edvard Beneš se zasloužil o stát. A hlásím se k tomu a byl jsem u toho, když se Edvardu Benešovi například styčovala socha před dnešní právnickou fakultou v Brně, někdejším sídlem gestapa za protektorátu. Tak úplně stejně si myslím, že je potřeba se věnovat tomu, co se dělo těsně po Mnichovu. Desítky tisíc Čechů, kteří byli vyhnáni ze svých domovů, byli vyhnáni z pohraničí. Předtím, když byly jaksi útoky Freikorpsu na české četníky, vojáky, pošťáky, civilní lidi, tam byly oběti, prostě vraždilo se. Bylo to samozřejmě obrovské neštěstí a já bych řekl, že prostě jestli se chceme vrátit k té historii, taky ale řešme komplexně. Hmm. Řekněme si, co byla příčina, co následek. Tím neomlouvám žádné poválečné excesy a ještě jedna drobnost. Prezident Beneš nevydal žádný dekret o tom, že jak si někoho omilostnil. Pavel má zřejmě na mysli zákon československého parlamentu, čili nikoli dekret prezidenta Beneše, a ten v roce 46 potom některé činy, které byly těsně po osvobození, takzvaně amnestoval. Čili předpokládám, tak. Pavle, že si hovořil tady o tomto amnestijním zákoně.
11: V návaznosti na to, co zaznělo, otázka na vás, pane Bělobrádku, je to možné stavět vedle sebe to, čeho se během protektorátu dopustili Němci, s tím, čeho se potom po konci války Češi dopustili na sudetských Němcích?
9: No, myslím, že to poměřovat nemá, ale že se nemá nic zamlčovat a má se ovšem hovořit. Také se nemá nic komolit, že část Čechů byla vyhnána, je jistě pravda, část odešla sama z vlastního rozhodnutí, část tam zůstala. A dokonce ani nemusela přijmout říšské občanství. Také je potřeba se podívat, jak československá vláda se chovala od počátku k menšinám. Třeba k polské menšině, k Prajzákům i k sudetským Němcům. Je potřeba se podívat, jak se chovala k Němcům po válce. Je potřeba se také hovořit o tom, doporučuji teď vyjde v novém vydání kniha o těch sudeckých Němcích, kteří mohli zůstat, buď museli, protože byli důležití pro průmysl, anebo protože to nebyli nacisté, tak jak se k ním chovala československá vláda, že se dokonce Němci a Češi nesměli nějakou dobu ženit mezi sebou. A takové věci. Takže určitě já nechci to dávat do protikladu, kdo víc, kdo míň. Myslím si, že důležité je hovořit o všem, co se stalo, nic nezamlčovat. A
11: něco se zamlčuje podle vás? To, co jste teď zmínil, o tom se z vašeho pohledu dostatečně nehovoří v českém veřejném prostoru?
9: Ano, já myslím, že jsou fakta, která prostě jsou stále komolená. Něco je zdůrazňováno a o něčem se taktně mlčí. Mistři světa na tohle byli právě komunisté, kteří vlastně potřebovali jak vnitřního, tak vnějšího nepřítele. A ta jejich hra se sudetskými Němci byla dlouhodobě hrána a teď ji převzali další extremisté. A není se čeho divit, protože když máte nějakého nepřítele, který v podstatě neexistuje, tak ho vždycky slavně porazíte. A tom se potom můžeme vidět, že těch politiků, kteří na tom strachu, který v podstatě nedává žádný smysl, tak staví svoji politickou roli.
11: A u toho skončíme. Našimi hosty byli bývalý vicepremiér a bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a bývalý hejtman Jihomoravského kraje a bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek. Pánové, oběma vám děkuju.
9: Na shledanou.
10: Děkuji a přeji hezký den všem posluchačům.
11: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
12: Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy.
13: Cyklus portrétů Ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčili muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Marie Lialková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů Ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
14: Proč se nedokážeme sami polechtat?
15: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
14: Někteří lidé jsou lechtiví jen málo, někteří velmi. Pro někoho je lechtání spíš příjemné, někdo jim docela trpí. Ať to máte s lechtáním jakkoli, všimli jste si někdy, že sami se polechtat prostě nedokážete? Lidský mozek nasává ohromné množství podnětů o vnějším prostředí a vyhodnocuje jejich dopad na nás, především z hlediska případného ohrožení. Reakce na lechtání druhou osobou se pravděpodobně vyvinula proto, aby člověk věnoval zvýšenou pozornost, když se ho něco nečekaně dotkne, například když po něm leze nebezpečný pavouk. Když se chystáme polechtat sami, je to podnět, který vychází zevnitř, nikoli z vnějšího prostředí. Takový podnět je zpracován jinak, v tomto případě takzvaným mozečkem, který se nachází v zadní spodní části mozku. Mozeček monitoruje, předpovídá a vyhodnocuje naše pohyby. Když tedy očekává, že se chystáme dotknout sami sebe, vyhodnotí tuto akci jako neškodnou a ubere tomu pocitu doteku na důležitosti, takže necítíme skoro nic v porovnání s lechtáním od druhé osoby.
15: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Poslanci by se měli večer vrátit k usnesení o sjezdu sudeckých Němců. Spojené státy podle prezidenta Trumpa dočasně přeruší operaci na ochranu lodí v Hormuzském průlivu. Fotbalisté Arsenalu jsou prvními finalisty Ligy mistrů a dnes čekáme zpočátku skoro jasno, později přibývání oblačnosti a přehánky, teploty až 26 stupňů.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Poslanci by se měli dnes večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudeckých Němců v Brně. Sněmovna ani zhruba po 7 hodinách bod neprojednala a během dnešní noci schůzi přerušila, a to až do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu.
17: Diskuze byla zjevně zbytečná, vládní koalice nemá zájem dělat své zákony, a to dokonce zákony, o kterých tvrdí, že na ně strašně spěchá, místo toho tam vkládá naprosto marginální téma souboje jedné malé koaliční strany s nějakými odpůrci v Brně. U nám to připadá úplně zbytečné.
16: K rozpravě se přihlásily 30 poslanců, převážně z opozice. Odbory Českého rozhlasu požádali ministra kultury Otto Klempíře z motoristů, aby mohli být v expertní skupině k návrhu o mediální novele. Resort po společném jednání vydal tiskovou zprávu, podle které v několika klíčových oblastech našel s odboráři shodu. Proti tomu se ale na demonstraci Milionu chvilek ohradil předseda odborů Českého rozhlasu Jan Křemen.
18: Jediné, co bylo předmětem našeho jednání, byla naše žádost, abychom byli přizváni do expertní skupiny, protože ministerstvo žádnou expertní skupinu ustanovovat nebude, ale ustanoví ji premiér. Požádali jsme ministra Klempíře, aby požádal Babiše, abychom byli přizváni.
16: Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu dvě lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. V Olomouci dnes začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areála letního kina. Dnešní program je přístupný zdarma. Návštěvníky čeká hudební, divadelní i literární program. Připravená je třeba i vernisáž fotografií nebo lekce jógy. Fotbalisté Arsenalu se po 20 letech zahrají o titul v Lize mistrů. Postup slaví po vítězství 1-0 nad Atlétikem Madrid, se kterým před týdnem remizovali ve Španělsku 1-1. Ve finále budou hrát Londýňané s lepším z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Německý tým bude večer dotahovat jednogólové manko z prvního zápasu. A Španěl Carlos Clos Gomez bude od další sezóny novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace. Ve funkci ho většinově schválil výkonný výbor. Španěl nahradí Libora Kovaříka a dostal roční smlouvu s dvouletou opcí. Předseda fotbalové asociace David Trunda poděkoval Kovaříkovi za jeho práci a zároveň řekl:
19: já to osobně považuji za jednu z velmi důležitých komisí pro český fotbal, ale na druhou stranu si myslím, že je čas na to, abychom zkusili navázat na to dobré, co se udělalo a přišli se změnou, využili tu možnost poskládat profi komisi rozhodčích, která bude ctít a bojovat za to, abychom rozvíjeli napříč celou pyramidou rozhodcovství nejenom u profesionálního fotbalu, ale i u výkonnostního fotbalu.
6: Omezení na D1 za Rohlenkou i na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 překáží nehoda za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Pravý pruh je stále neprůjezdný, kolona se ale netvoří. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za sjezdem na dálnici do Olomouce za D35. Na 88. kilometru jsou poškozená svodidla po dopravní nehodě. Odstavný pruh je uzavřený. A na D4 ze Strakonic do Prahy se připravte na zúžení za Příbramí. Na 36. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. V místě se vybočuje, a provoz je ale zatím plynulý a práce tam mají skončit dnes odpoledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle přehánky. Odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Československé parlamentní volby z konce května 1946 se do historie zapsaly jako poslední relativně svobodné volby před nástupem komunistické totality v roce 1948. Definitivně potvrdili posun země k levici a především do sféry vlivu Sovětského svazu. Volbám v roce 1946 věnoval dokumentární pásmo Milan Kudrys. Jeho reprízu si teď můžete poslechnout.
20: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
22: Ministr vnitra vyhlásil volbu ústavodárného národního shromáždění na neděli 26. května 1946. Stálé voličské seznamy budou ve všech obcích vyloženy k veřejnému nahlédnutí od 7. května do dne volby. K provedení voleb jsou povolány volební výbory. Členy obvodních volebních výborů jsou dva zástupcové každé politické strany, která podala platnou kandidátní listinu v dotčeném volebním kraji. Členy krajských volebních výborů jsou dva zástupcové každé politické strany, která v den 30. dubna 1946 vyvíjela činnost v dotčené zemi. A členy ústředního volebního výboru jsou dva členové každé strany, jež v den 30. dubna vyvíjela činnost v zemi české, moravskoslezské nebo na Slovensku. Kandidátní listiny mohou předložit i předsednictva politických stran vyvíjející v den 30. dubna 1946 činnost v dotčené zemi, nejpozději v pátek dne 10. května 1946 do 12. hodiny polední předsedovi krajského volebního výboru. Krajské volební výbory sejdou se bez pozvání v úřadovně svých předsedů v 16 hodin 10. května k úpravě kandidátních listin a v 10 hodin 28. května ke zjištění výsledku volby. Ústřední volební výbor sejde se bez pozvání v budově ministerstva vnitra v 10 hodin 12. května k úpravě kandidátních listin. Zároveň bylo nařízeno, aby pro volbu ústavodárného národního shromáždění místní národní výbor vydal každému voliči zároveň s hlasovacími lístky legitimační lístek.
0: Ukázka vyhlášky ministra vnitra Václava Noska předznamenala téma dalšího pořadu cyklu Dokument. Pozornost tentokrát zaměříme na jednu z nejdůležitějších událostí poválečného Československa, na parlamentní volby konané v květnu roku 1946. Správa státní moci v osvobozeném Československu měla hodně daleko do normálu. Exekutivu vykonávala vláda, jejíž složení neodráželo volební výsledek. Zákony schválené parlamentem až do 28. října 1945 nahrazovaly dekrety prezidenta Edvarda Beneše, který zastával svůj úřad, aniž by byl řádně zvolen. Prozatímní národní shromáždění bylo následně sestaveno z poslanců, které do něj kooptovaly strany. Bylo zřejmé, a všechny politické síly sdružené v Národní frontě se na tom shodly, že je nezbytné uskutečnit řádné volby, které vrátí politický život v zemi do přirozeného demokratického stavu. Volby v roce 1946 byly zdánlivě demokratické. Říkejme zdánlivě demokratické, protože v rámci systému Národní fronty se o místa v parlamentu mohl ucházet jen předem stanovený počet stran. Nové strany vzniknout nemohly, respektive nemohly vzniknout, aniž by to schválili organizace sdružené v Národní frontě. V Čechách a na Moravě kandidovala KSČ, národní socialisté, lidovci a sociální demokraté. Na Slovensku potom vytvořila kandidátku Demokratická strana, komunisté a dvě malé strany, Strana svobody a Strana práce. Velké diskuze vznikly nad tvorbou volebního zákona, do kterého byly včleněny některé prvky neznámé z voleb v době první republiky. Předně byly zavedeny tzv. Bílé lístky, hlasy, které zároveň nebyly neplatné, ale zároveň nebyly započítávané. Odůvodnění bylo politické. Tímto způsobem mohli vyjádřit svůj názor občané, kteří nesouhlasili s politikou Národní fronty jako celku a nechtěli se přiklonit ani k jedné straně. Netřeba asi říkat, že toto ustanovení nahrávalo především komunistům, jež takto chtěli odlákat voliče ostatním stranám, zvláště pak národním socialistům. Faktem na druhé straně je, že voliči se k bílým lístkům obrátili jen minimálně. Další změnou bylo pak posunutí věkové hranice pasivního volebního práva z 21 na 18 let. Přihlédneme-li k situaci v jiných zemích, bylo volební právo od 18 let výjimečné. Počet voličů tak rázem stoupl o více než 500 000. Z voleb byli naopak vyloučeni Maďaři a Němci, kteří měli být odsunuti. Koncem dubna 1946 bylo vše připraveno k tomu, aby předvolební zápas mohl být zahájen.
22: V ministerstvu vnitra se konala v neděli první schůze ústředního volebního výboru. Kandidátní listiny podali všechny čtyři české politické strany ve všech volebních krajích českých a všechny čtyři politické strany slovenské ve všech volebních krajích slovenských. Podané kandidátní listiny byly po nepatrných opravách schváleny. Losování pro určení pořadí kandidátních listin provedla 13-letá Eva Šindelářová, která vytáhla z urny jednotlivým politickým stranám pořadí takto. Komunistické straně Československa číslo 1, Československé straně lidové číslo 2, Československé sociální demokracii číslo 3, Československé straně národně socialistické číslo 4. Na Slovensku straně práce číslo 1, straně demokratické číslo 2, komunistické straně Slovenska číslo 3, straně svobody číslo 4. Potom byl proveden výpočet mandátů na základě součtu voličů zapsaných ke dni 7. května 1946 ve voličských seznamech jednotlivých zemí.
2: K tomuto dní bylo ve voličských seznamech zapsáno v zemi české 3 792 552 voličů, v zemi moravskoslezské 2 049 789, na Slovensku pak 1 741 443. Celkem tedy bylo zapsáno 7 583 784 voličů. Podle toho připadá za A na zemi českou 150 mandátů, za B na zemi moravskoslezskou 81 mandátů, za C na Slovensko 69 mandátů.
0: Strany své představy o budoucnosti země prezentovaly ve volebních programech. Komunistická strana otiskla svůj program až jako jedna z posledních. Její program obsahoval prakticky vše, co obsahovaly programy ostatních stran. Nesmířitelný boj nahradili komunisté národní a sociální solidaritou a tvůrčí spoluprací všech vrstev obyvatelstva. Navíc v programu slibovali pro všechny svobodu práce a podnikání, tedy teze, které na první pohled odporovaly jejich ideové tradici. K socialismu se ve svém programu obraceli i sociální demokraté. Pravici v Čechách a na Moravě reprezentovali lidovci a národní socialisté. Lidovci v programu odmítli třídní politiku a soustředili se na prvek rodiny. Národní socialisté se pak v programu přihlásili k filozofii Palackého a Masaryka a označili se za strany.

0: Volební kampaň se odehrávala v konfrontační atmosféře. Celá společnost žila volbami, střetem ideí a programů. Diskutovalo se na ulicích, v podnicích, v domácnostech. V archivu Českého rozhlasu se z této doby nezachovalo příliš záznamů. Jedním z mála je předvolební projev předsedy lidovců monsignora Jana Šrámka.
1: Drazí přátelé, poprvé po 11 letech přistoupí tuto neděli českoslovenští voličové k volebnímu osudí, aby demokratickým, přímým, rovným a tajným hlasováním rozhodli, jak si představují, jakou chtějí mít budoucnost Československé republiky. Miliony českých a slovenských voličů přistoupí k tomuto vrcholnému demokratickému aktu v ovzduší, které stále ještě, a je to po tak hrozné válce plně pochopitelné, bohužel není prosiceno dobrodiním klidu a pokoje. Nedej Bůh, aby ti, kdo byli poraženi vojensky a hmotně na poli válečném, měli zvítězit tím, že by si lidstvo osvojilo jejich zvrácené ideologie, jejich vyznání nelásky a nenávisti, třeba v jiném přestrojení a v jiné podobě. Nejen náš národ, ale veliká část civilizovaného lidstva stojí tváři v tvář takovým možným výhlídkám a plná ještě nepokoje. Přesto přeze všechno jsme dobré mysli. Náš stát spolu se spojenými národy světa dle svých možností bude usilovat o zajištění světového míru, tudíž i našeho míru, co nejbezpečnější. A pevně věříme, že se to podaří. Už rok se všichni namáháme budovat náš nový domov. Vykonali jsme jistě dobrý kus práce. Smíme bez pochyby říci, že jsme svou republiku vyvedli z nejhoršího. Že se nám podařilo, i když za cenu některých obětí, uchránit a vyvorovat se zmatku, chaosu, ba krveprolití, které jinak vykonali a částečně dosud vykonávají své hrozné dílo v tolika zemích, obsazených a pokořených ve válce německým nepřítelem a postupně osvobozených z jeho zpupného panství. Československá strana lidová, smíme jistě říci, přičinila se plným podílem na tomto budovatelském díle. Nebyli jsme ovšem sami. Mnohé z toho, co se u nás po tento rok dálo, bylo a musilo být výhodné.

Ale i tak jsme se snažili upřímně a spravedlivě, abychom uprostřed převratných změn, které si nutně vyžaduje každá revoluční doba, vešli do nových poměrů s obětmi, co možná nejmenšími. Dbali jsme úzkostlivě, aby léky nebyly horší než nemoc. Soudili jsme, že je naším křesťanským úkolem nikoli zvyšovat, ale snižovat politickou horečku země. Nejsme z těch, kdož říkají, když se kácí les, lítají třísky. Ustavičná revoluce nebyla nikdy naším cílem, trvalé rozčílení naším programem. Nikdy se nám nezdálo, že bychom si měli získávat přátelství jedné půle světa tím, že bychom si dělali nepřátele z druhé půlky země koule. Soudili jsme naopak, že si získáme úctu a sympatie celého světa, budeme-li se poctivě snažit nebýt pro nikoho příčinou nových nesnází v tak dost rozbouřeném světě. Nade vše postavíme duchovní svobodu našeho národa a osobní svobodu každého z jeho příslušníků, samostatnost

0: právo státu. Jsme si však vědomi, že tento stát jsme si zbudovali jako záštitu a tvrst. Jako ručitele našich osobních práv, nikoliv jako tyrana, který požírá, co nezbudoval. Uvnitř tohoto státu žádáme proto sociální mír, sociální spravedlnost, právní jistotu a ochranu, podporu a vážnost rodiny a manželství, svobodu osobní, svobodu vyznání a školy, všestrannou ochranu sociální proti zneužití svobody silnějším vůči slabšímu, zabezpečení spravedlivé mzdy rodinné, ochranu a bezpečnost hmotných statků vzniklých a nashromážených poctivou prací. Stát je pro lidi, nikoliv lidé pro stát. Toto je poselství, které jako křesťanská strana přinášíme svému národu. Mír a pokoj a spravedlnost všem lidem. Pevně věříme, že v tomto znamení uhájíme, co jsme ubránili po tisíc let, Bohda i do tisíc let příštích.
1: Charakter volební kampaně vzbuzoval samozřejmě mnohé otázky. Byli to především komunisté, ke kterým se, jako k možným vítězům, vztahovaly různé úvahy. Jednu z nich uveřejnil před samotnými volbami Ferdinand Peroutka.
2: Není známo, s jakou chutí se to říká, ale říká se, že kritika i v našich nových poměrech se připouští. Někteří se dávají tak strhnout, že dokonce vyslovují, kritika je vítána. Avšak jakmile se skutečně pokoušíme prosadit kritiku, začne se brzy volat dost a vytýká se, že kritizujeme hlavně a výlučně komunisty. Je to pravda. Ovšem je to charakteristické pro naše nové poměry, že to ani nemůže být jinak. Kdo má být spíše kritizován? Přívěsný vozík nebo řidič u motoru? O našem životě zajisté nejvíce rozhoduje, co se děje v ministerstvu vnitra, průmyslu, zemědělství, informací a školství. Tyto resorty jsou buď obsazeny komunisty, nebo, jako v resortu průmyslu, věci se tu pohybují na základě komunistického plánu. Komunisté mnohem více než jiné strany uskutečňují svůj plán v obnovené republice. Oni byli hlavní hybnou silou prvního roku. Dokud nezměnili se nějak naše poměry, bude kritika více stíhat komunisty než ostatní a komunisté by si jistě přes tuto maličkou nepříjemnost nechtěli své místo vyměnit s někým jiným. Ministerstva nejsou vše, i jiný náš život je prosycen komunistickými plány, komunistickým usilováním. Napíšete o něčem, co jaksi vůbec nemá co společného s komunistickou stranou jako takovou. Třeba o tom, že odborníci nemají být lehkomyslně vypuzováni ze závodů, že omyly závodních rad mají být napraveny, že mají být potrestány ty zločiny, které byly spáchány v revolučních dnech, že ten a ten veřejný funkcionář se nehodí na své místo, protože byl několikrát trestán pro trestné činy, že si přejeme svobody, že naše bezpečnostní orgány se mají chovat ličtěji než gestapo, že náš život má být postaven na humanitě. Napíšete něco podobného a obyčejně se vynoří odněkud komunistická hlava a tvrdí, že byla udeřena. Vůbec představují naši komunisté zvláštní směs drsnosti a citlivůstkářství. Zasazují mohutné rány, ale zdráhají se přijímat jen ty malé. Buď má tento starý bojovník pod svým krunýřem citlivou kůži, nebo je to duchovní imperialismus, který chce všechno nebo nic a který nevyvlastňuje jen majetky, nýbrž všechno vnitřní oprávnění, mimo svoje ovšem.
1: Volebním dnem byla neděle 26. května. Chvat a napětí předvolební kampaně ustaly, o volbách se přesto na stránkách deníků psalo do poslední chvíle. Dejme opět slovo Ferdinandu Peroutkovi, který ve své úvaze shrnul vše, o co v daný okamžik šlo.
3: V Rudém právu bylo nyní napsáno, že tyto volby se budou konat na opravdové demokratické základně. poněvadž pominuli ty některé příčiny, které dříve zastíraly pravou vůli lidu. Byli-li, skutečně pominuli. Jestliže nyní tedy komunistická strana zříká se výhrad, které dříve vždy měla proti demokratickým volbám, je to tak cenný zisk, že ani není možno si ho dosti vážiti. To znamená, že naše demokratická základna je nyní uznávána plně všemi stranami, že podle obecného přesvědčení lid má všechnu příležitost, aby jasně a bez překážek projevil svou vůli a že jen nedemokrat by se mohl odvážit nechtít přijmout výsledek těchto voleb. Nemůžeme se tvářit, jako bychom neviděli, že státní propagační aparát například více slouží komunistické straně než ostatním a že mívali-li dříve jiné strany nějaké výhody, má je nyní komunistická strana. Avšak i tyto oběti, které snad charakterizují jen první volby, stojí za ten velký zisk, že nyní jest mezi námi jen jedno mínění. Co se děje u nás, děje se demokraticky. Na těch plakátech, které jiné strany vylepují se zřejmým ostřím proti komunistické straně, jsou přeškrtnuta dvě slova – rozvrat a totalita. Tím má být vyznačeno, že by u nás došlo k rozvratu a k nastolení nějakého totalitního systému, kdyby komunisté zvítězili ve volbách. Třeba říci, co je na tom spravedlivého a co nespravedlivého. O tom, že komunisté mají daleko větší zálibu v totalitních metodách než ostatní strany, nemůže být celkem pochyb a nestojí ani za to se o to s někým přít, jako je vůbec unavující a nechutné se přít o faktech. Ale výtka rozvratu není spravedlivá. Komunisté nesměřují k rozvratu, nýbrž k řádu, dokonce velmi tuhému řádu. Nejsou to anarchisté, nýbrž mají velmi jasný budovatelský plán. Je-li to vůbec možno, pokusme se postavit už dnes na historické stanovisko a podívat se na tyto volby tak, jak se na ně budou dívat lidé za 10-20 let. Vliv pronikavé doby potrvá i nadále a socialismus a lidová vláda nebudou odstraněny žádným příštím parlamentem, ať se sejde v jakékoliv podobě. Pokud je někdo nervózní a nevraživý k socialismu, nečekají ho ani po volbách lepší časy. Základ, na který jsme se postavili, jest definitivní. Nikdo se ho už neodváží opustit. Nepochybujeme také o tom, že základní rysy změny budou zachyceny v nové ústavě, aby jejich přijetí mělo slavnostnější ráz a aby byla patrna jejich trvalost. Jestliže se někde říká, že volby rozhodnou, zda revoluční dílo bude zachováno, není to pravda. Bude zachováno za všech okolností. Rámec jest dán. Půjde jen o to, co do něho bude vmalováno, jakých barev bude přitom užito. V daných mezích bude mnoho příležitostí k práci, působení i statečnosti. Poněvadž skutečná reakce byla vržena do kouta, kde sedí bez naděje na možnost činnosti, střetají se u nás celkem dva směry. První praví. Nejdříve nutno uskutečnit socialismus, vše ostatní může počkat. Druhý praví. Je třeba zejména zachránit demokracii, svobodu, humanismus. Dokonce i socialismus je proti tomu menší otázka. Abychom neopominuli říci celou pravdu. Jsou i mnozí, kterým na socialismu vůbec nezáleží. Každý bude volit podle toho, jak v těchto věcech cítí. Komunisté mají ze všech nejjasnější socialistický plán a bylo by pomluvou tvrdit, že to není budovatelský plán, ve smyslu důsledného socialismu ovšem. Komu stojí rychlé uskutečnění socialismu nad všemi zájmy ostatními, toho hlas patří komunistům. Musí vzíti ovšem zavděk i tím, že oni prohlašují, na ostatní věci nemáme času, jestliže se dějí chyby, někdy později se poradíme. Druhá otázka. I když už nepochybně dnešní stupeň socialismu, jehož bylo dosaženo, je zabezpečen, jak bude dále? Má socializace pokračovat i rychleji nebo pomaleji? Máme dále rychle se vrátit kupředu nebo zatím solidně vybudovávat dnešní stav? Také podle toho volič odevzdá svůj hlas komunistům nebo některé jiné straně. Třetí otázka. Budiž stálá změna, dokud konečného cíle nebude dosaženo, nebo si zaslouží dnešní člověk po únavných posledních letech klidu a jistoty a oddechu? Čtvrtá otázka. Socialismus může být uskutečněn v různých podobách. Jakou podobu mu dáme my? Více národní nebo více mezinárodní? Pátá otázka. Má v popředí našeho zájmu být homo economicus se svými hmotnými potřebami a hmotným toužením, nebo je třeba rovnoměrně ukájeti člověka v celém rozsahu jeho duše? Jsme jen materialisty nebo máme také spirituální základ?

0: Šestá otázka. Socialismus nebo jen sociálnost? Sedmá otázka. Nehledě k našemu spolku se Sovětským svazem, jehož nutnost pro všechny prozíravě byla historicky dokázána. Orientace všestranná nebo jen východní? Osmá otázka. Když se kácí les, lítají třísky, nebo i při velikosti cíle stálý laskavý ohled na žijícího člověka? Devátá otázka. Demokracie víceméně totalitní, nebo spíše taková, jaký bylo v minulosti rozuměno? Desátá otázka. Marxismus jako základ celého národního života? To jsou otázky, podle nichž je třeba voliči se rozhodnout.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Dokument.
2: Výsledky voleb byly víceméně očekávané. V Čechách a na Moravě zvítězili komunisté, kteří získali více než 40% odevzdaných hlasů. Druzí byli národní socialisté s bezmála 24%, na třetí příčce stanuli lidovci s 20% a nejhůře dopadli sociální demokraté s 15% hlasů. Odlišné byly výsledky na Slovensku, kde s jasnou převahou 62% zvítězila demokratická strana. Druzí komunisté získali 30% a o zbytek se podělila strana svobody a strana práce. Při prvním pohledu na výsledek hlasování na Slovensku bylo každému jasné, že komunisté se rozhodně nesmíří s druhou příčkou a že napětí bude narůstat. To ostatně potvrdili následující měsíce. Ještě před vyhlášením oficiálních výsledků vyšla řada analýz, které se pokoušely pojmenovat volební chování občanů.
3: Nedělní volby, první volby v osvobozené republice, přinesly výsledky po mnoha stránkách neočekávané. Z důstojného a namnoze i slavnostního klidu, s nímž občanstvo se tentokrát převážně s účastí na naše poměry neobyčejnou ubíralo k volebním urnám, vyplynulo veliké vítězství komunistické strany v Čechách. O něco menší, ale přece jen také výrazné v zemi Moravskoslezské a značné vítězství Slovenské strany demokratické na Slovensku. Přitom na Slovensku se náhle zas politické poměry zjednodušily tím, že se tam v politickém rozhodujícím zápase uplatnily jen dvě strany, utvořené původně při osvobození. Kdežto obě strany utvořené tam již v osvobozené republice nedosáhly takové odezvy mezi slovenským voličstvem, aby měly v budoucím ústavodárném shromáždění zastoupení. Nikdo si jistě nedělá iluzí, že toto nové zjednodušení politických poměrů na Slovensku znamená také zjednodušení z hlediska celé republiky. Poměr obou slovenských stran je na Slovensku obrácený než poměr obdobných politických směrů v českých zemích a zvláště v Čechách. Není pochyby, že potíže z této rozdílné politické skladby se ukáží už při úpravě nové vlády, ale zejména budou vrhat určité stíny do budoucí vzájemné součinnosti. Tato situace na Slovensku by se podstatně nezměnila ani v tom případě, kdyby snad obě malé slovenské strany dostaly mandáty z druhého skrutínia. Z hlediska ryze právního se to však nepodobá pravdě. Vítězství komunistické strany je podle oblastí různé a je to zejména české pohraničí, které rozhodlo o tom, že úhrný úspěch komunistů v českých zemích je větší, než komunisté sami původně očekávali. Kdežto v Praze dosáhli jen málo přes třetinu, je jejich podíl v kladenském volebním kraji přes polovinu a podobně je tomu i ve volebním kraji Ústeckém, Libereckém a Karlovarském. I na Moravě je vítězství komunistů poměrně veliké, i když v zemském úhrnu tam dosáhli jen nepatrně přes třetinu všech odevzdaných hlasů. Pro další politický postup znamenají tyto výsledky nepochybně železnou nutnost zachovávat Národní frontu. Je přitom jasné, že se jí nebude pracovat tak snadno, jako tomu bylo převážně dosud. Vnitřní napětí mezi jejími složkami bude nyní větší a zejména veliká bude odpovědnost sociálních demokratů, kteří dopadli v českých zemích nad očekávání dobře a stali se opravdu rozhodujícím jazyčkem na váze. Voličstvo dalo nepochybně najevo souhlas s dosavadním postupem budování lidové správy a socializace v hospodářském životě. Stejně nepochybně však se zřejmě vyjádřilo, že by nebylo pro změny překotné a neuvážené. Základ socializačního díla byl položen za dosavadních politických poměrů. Nové jej nijak neohrozili, naopak potvrdili a dali možnost promyšleného a cílevědomého dalšího jeho budování.
2: S odstupem několika dalších dní začaly v tisku vycházet podrobnější úvahy, které se pokoušely odhalit příčinu daného výsledku. Jednu z nich napsal také publicista J.L. Fischer.
3: S předvolební agitací mnohdy nezřízenou a s předvolební nervozitou stále stupňovanou kontrastuje klid volebního dne. Bylo dokonce možno mluvit o slavnostním klidu a o vědomí důstojnosti, se kterým většina občanů přistupovala k volebním urnám. Valný podíl nové politické odpovědnosti připadl komunistické straně, která soustředila na sebe největší počet hlasů. Důvěra, které se jí tím dostalo, je jednak výsledkem její politické iniciativy během posledního roku, jednak svědectvím, že politický program jí hlásaný i uskutečňovaný se opírá o souhlas širší, než její odpůrci byli ochotni předpokládat. Na druhé straně by se ovšem toto její vítězství mohlo zvrátit v opak, kdyby opojena svými úspěchy chtěla používat metod, k nimž zejména v prvních měsících jevila tak silný sklon a jimž se dosud zcela neodnaučila. Metody doktrinářské nesnášenlivosti, vybíhající mnohdy v netaktní a netaktickou tvrdost. Celý volební nápor strany národně socialistické byl soustředěn právě proti těmto sporným vlastnostem komunistické politiky a národní socialisté si právě odtud slibovali velký volební zisk. Výsledky voleb však znamenaly pro ně velké zklamání. Nebude neužitečné se ptát po příčinách jejich poměrného neúspěchu. První a základní bude nesporně v jejich programové nevyjasněnosti a nevyhraněnosti, která dokonce mohla vzbudit pochyby, jestli jsou ještě stranou socialistickou. Druhou příčinu třeba hledat v jejich nevybírané agitaci, již vlastně sami zdiskreditovali své úsilí, které mělo směrovat k posílení demokratických metod v naší politice. K tomu přistoupila i netaktnost, s níž strhli do volebního boje osobu prezidenta republiky, která z jeho vlastní vůle a po právu chce stát nad stranami. Jejich volební kampaň mnohdy vzbuzovala nepříjemný dojem, že jim jde o politickou moc za každou cenu. A tuto cenu se mnoho slušných lidí zdráhalo platit. Lze se nadít, že po skončeném volebním boji i tyto nezdravé zjevy ve straně národně socialistické vezmou za své. Svým způsobem monopolní postavení měla ve volebním boji strana lidová jako jediná strana vysloveně nesocialistická. Výsledky, které lidovci dosáhli, však zřetelně dokazují, že program společenské přestavby, k němuž byl položen základ košickým vládním prohlášením, zůstává neodčinitelnou skutečností. Poměrně dobře dopadly volby pro stranu sociálně demokratickou. Valná část jejich starých kádrů přešla ke komunistům, takže své nové državy musela vlastně budovat z ničeho. Popravdě je vybudovala spolehlivostí ve věcech socialismu a v neposlední řadě svou slušností. Konečně největší její volební zisk spočívá v tom, že se stala skutečným jazyčkem na váze v našem budoucím politickém dění. V každém případě nedělními volbami a vládou, která z nich vzejde, dostává se republice konečně legitimní autority a s ní toho nejnezbytnějšího, čeho se nám dosud nedostávalo. Jasného přehledu o politické vůli národa.
2: Samozřejmě nejvíc úvah vzbuzoval volební výsledek komunistů. Ty nyní měli potvrzeno, že jejich podíl na moci, alespoň v Čechách a na Moravě, bude víceméně zásadní. Nad změnou mocenských poměrů se zamyslel na stránkách Svobodných novin také spisovatel Eduard Valenta.
3: Při snaze najít odpověď na otázku, co soudíte o volbách, dostáváme se u naší veřejnosti zhruba k těmto soudům. Výsledek voleb je opravdu správným, neskreslujícím zrcadlem politického rozvrstvení našeho národa. To se rozumí, komunisté získali jakýsi díl své převahy tím, že měli státní aparát vlastně v moci. Tato výhoda však byla sotva tak veliká, aby změnila výsledek voleb nějak podstatně. Zvláště uvážíme-li zase, že mnoho opravdových vyznavačů komunismu neodevzdalo českým komunistům svůj hlas, neboť nesouhlasili s jejich drsnou, ba na mnoze i hrubou metodou vlády, kterou nevidět v posledním roce vlády nebylo možno. Ti snad byli rozhodnuti volit národní socialisty. Nakonec však mnoho z nich volilo sociální demokraty, neboť zvláště v posledních týdnech se podobalo vyhánění neslušnosti slušností jako vyhánění čerta Belzebubem. Nelze přehlédnout, že komunistická strana měla jako jediná program zřetelně vyhlašovaný a do daleké budoucnosti zaměřený. Jednoznačně tak zvítězila hesly, kterými šla do voleb. Ani zde nemusí nekomunisté příliš věšet hlavy, neboť všechna tato hesla vyznáváme svorně všichni. Nespatřovali jsme totiž mezi komunistickými hesly zmínky o tom, že samostatnost Československa je neblahá a že by bylo lépe stát se částí Sovětského svazu. Naopak bylo češství zdůrazňováno mnohem hlasitěji než druhdy na schůzích národně demokratických. Nepravilo se na plakátech nic o kolchozech, nic o zestátňování drobných živností, nýbrž právě naopak. Ideologové komunistické strany vysvětlovali tento zásadní odklon od stanovisek platných v Sovětském svazu dialektickým materialismem, ale sotva lze věřit, že by se nějaká část komunistických voličů dala v tomto směru přesvědčit touto podobou dialektiky. Šla k urně prostě s vírou, že tak, jak bylo řečeno, bude i jednáno. A že vysvětlování tohoto rozporu není pouhý předvolební trik. Nyní, pokud jde o větu po každých volbách opakovanou, totiž že vítězství zavazuje, ačkoliv je to věta, kterou nejhlasitěji a nejvarovněji prohlašují poražení, přece je to věta pravdivá. Všechny nejméně populární věci budou muset být uváděny v pohyb. Je to především otázka pracovní morálky, trnitá, ale naprosto nutná cesta k jakési pracovní diktatuře po sovětském vzoru. Bude muset být velmi hlasitě řečeno, že nyní je konec nepravidelným docházkám do práce, modrým pondělkům, zahálení pod záminkou nekonečných oslav. Musí nastat konec bezmocnosti závodních ředitelů. Musí být povoláni do práce opět vyhnaní odborníci, kteří déle než rok sedí zoufale ruce v klíně. Odborníci a píle musí být oceňována na úkor platové nivelizace, která odjímá schopným chuť pracovat. Musí se konečně něco stát ve prospěch našeho zahraničního obchodu, jehož opadlá hladina je přímo úměrná opadlé pracovní i jiné morálce. Musí se uvažovat o jiném řešení zemědělské krize a tak dále. Všichni dobře víme, co musí být odstraněno a zlepšeno. Musí zmizet česká gebelština i české gestapo. Člověk z ulice věří, že nová komunistická strana se vynasnaží toto vše dokázat, jednak proto, že se díky jejímu velkému vítězství dostali do řady poslaneckých křesel nejenom ti, jež odpůrci nazývají uprskanými doktrináři a diskuse neschopnými sektáři, ale i prostý, jadrný, bodrý, rozšafný český člověk. Dokonce věří člověk z ulice, že nervózní a terorem nazývané metody ustoupí nyní postupu značně klidnějšímu. Komunistická strana získala volební prvenství volbami nad jakékoliv pochyby řádnými, tajnými, demokratickými a získala toto prvenství ve jménu demokracie českého nazírání.
2: Volby skutečně proběhly demokraticky, pokud parametry Národní fronty za demokratické budeme považovat. Čím však byl větší odstup od vyhlášení výsledků, tím více bylo zřejmé, že ještě zdaleka nedošlo ke konečnému souboji o moc a charakter státu. A tím více volební výsledek vzbuzoval důvod k zamyšlení. V poslední ukázce dejme slovo Pavlu Tigridovi, který více než kterýkoliv další publicista dokázal ve svých článcích přesně popsat stav, v němž se společnost ocitla. Mnohé z toho, co napsal, stojí ostatně za úvahu i dnes.
4: Všemu, co se o volbách po volbách řekne a napíše, nutno předeslat toto. Že opravdového demokrata charakterizuje to, že je demokratem, člověkem uznávajícím svobodně projevenou vůli lidu vždycky a všude, a nejenom tehdy, když se mu to hodí. Jinými slovy, strana, jejímž hlavním orgánem je tento list, jako strana v skutku demokratická, respektuje plně jasné rozhodnutí národa ve volbách. Říkám-li jasné rozhodnutí, míním tuto nevyvratitelnou skutečnost. Plná čtvrtina národa vyjádřila své přání, aby osudy této země řídila strana komunistická podle svého, byť i podstatně změněného komunistického programu. A dobrá jeho polovina se vyslovila pro socialistický způsob vlády u nás. Tyto skutečnosti nutno nejen vzít na vědomí, ale je třeba počítat i s jejich politickými a jinými důsledky. Vůle lidu musí být respektována, zároveň však musí být kritizována těmi, kdož mají za to, že i většina národa může se dát cestou bludnou, nesprávnou a končící slepou alejí. Tato zásada budiž jasně vytčena hned po volbách, už proto, že mnohým se nebude líbit. Nikdo totiž není neomylný, tím méně lid, který, jak známo, se skládá z lidí. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Ve většině evropských zemí se fašismus dostal k moci suchou cestou, jak říkávali marxisté, totiž z více či méně svobodné vůle pobloudilých lidových mas. Německý fašismus vyšlapával si svou cestu k moci po celá léta legálně, mohlo by se říci demokraticky, z vůle většiny národa. A přece nikdo nebude tvrdit, že k jeho prospěchu. Krátce, demokracie není jen právo většiny, ale i právo na kritiku, i kdyby vycházela z menšiny sebenepatrnější. A nejenom to. Demokratický režim se liší od totalitního především v tom, že i menšina má svá politická práva, že usiluje legálními a demokratickými způsoby o to, aby se stala většinou, jež by jí umožnila chopit se vlády v zemi nebo ve státě a prosazovat program svůj tak dlouho, dokud její odpůrci zase se nestanou silnějšími. Takový a nejiný je politický koloběh demokracie. Umlčovat tuto menšinu, pronásledovat ji, znemožňovat její práci, nedávat jí možnost se politicky projevit, pokládat její kritiku za rozbíječství, to je totalita a fašismus, ať jeho jevištěm je první nebo třetí Československá republika. Zdůrazňuje tyto zásady, naznačuje zároveň, že takovéto nebezpečí u nás je. Je opravdu a hrozí nám bezprostředně. Domnívám se, že je u nás tak, jako je i jinde v Evropě a snad i ve světě vůbec. Plyne to z obecné mravní krize, v níž se naše společnost octla. Plyne to z neuvěřitelného zmaterializování našeho veřejného i soukromého života, z mravní lhostejnosti a myšlenkového lajdáctví, z otupělosti a cynismu k osudu druhých, ze vzývání moci, z fanatismu, z nelidskosti. Místo velkých ideí dali jsme si hlučná hesla a je nám tak dobře. Opakujeme si do omrzení, že stojíme na prahu nové doby převratných skutků, nevídané epochy pozemského ráje. A přitom jsme jen jak ten mladík v lese, jenž si píská, aby se nebál. Jak se tato mravní krize jeví specificky česky? Jak se projevila u nás ve volbách? Myslím, že je lépe být nepopulárním než nepoctivým. Je snad lépe říkat národu pravdu, než mu pochlebovat, a je tu také jistá tradice v tom, že mnoho našich velkých lidí a vlastenců nepochybných bylo dravými kritiky našich národních vad a nedostatků, ba že dokonce v této odvážné a nesnadné kritické činnosti byla jejich velikost i zásluha. Že Masaryk vedl svůj zápas nejen s Vídní, ale také s Prahou. Ve volbách se ukázalo, co už delší dobu bylo zjevné, že totiž nadvláda Němců nemá jen své následky politické a hospodářské, ale také následky mravní. Jeví se to tak jednak obecnou lhostejností lidí k nespravedlnosti a nešvarům, pokud se nedotýkají právě jich, jednak rozhodnou chutí jít s těmi, kdož mají moc a lze od nich očekávat nějaké hmotné výhody a konečně s fanatizováním pracujícího i studentského dorostu. Nepřekvapuje mě, že tak velké procento lidí volilo komunisty. Překvapuje mě jen, že tak velké procento z těch, kdož komunisty volili, učinilo tak z důvodu osobního prospěchu nebo ze strachu. Je to smutná skutečnost pro každého, kdo si dá práci s porovnáním předválečného politického rozvrstvení a kdo také zná celkovou náladu v zemi. Je pak jasné, že ona velká komunistická majorita přišla z kruhů opravdu reakčních, těch, kteří vždy jdou s mocí a nikdy s ideály, kteří nikdy neprohloupí, ať je uvesla jakákoliv moc. Bylo by nikoli politicky, ale jistě mravně mnohem zdravější, kdyby komunisté získali 90% všech hlasů, ale hlasů poctivých, opravdových a zásadových komunistů tělem i duší. Sdělil mi před několika dny cizinec, a nebyl ze západu, svůj dojem. Kdyby byl vyhrál ve světě fašismus a u nás byla strana, jež by jako fašistická měla největší moc, mnoho těch bezpáteřných lidí by šlo s ní, poněvadž tam by také byla moc. Názor snad přehnaný, ale neméně bolestný má-li se vztahovat na národ Masarykův. Volby ukázaly, že problém mladé české generace je mnohem vážnější, než se obecně má za to. Mnohé nasvědčuje tomu, že i mládež jde spíše za mocí a možnostmi než za myšlenkou a ideálem. Kdekdo u nás mluví ve prospěch politické výchovy mládeže, já bych se důrazně přimlouval za povinnou a důslednou výchovu mravní. Z této mravní nepevnosti, o níž ani zdaleka nechci tvrdit, že se zmocnila většiny národa, ale kterou musím, nechci-li provádět peroutkovský tanec mezi vejci, konstatovat jako společenský jev, pramení ovšem nejvážnější etický defekt doby. Lhostejnost k bezpráví, k nespravedlnosti, k osudu jiných. Kde je moc, tam je také pravda. Je to snad staromódní názor, ale nikdo na světě mě nepřesvědčí, že máme před sebou krásný a spravedlivý cíl, když cesta k němu vede násilím, koncentráky, fízlovstvím, stranickou justicí, utrpením lidí, diktátem, lží. A že je mravně zdravý národ, kterému je to lhostejné. Z toho všeho by se mohlo soudit, že politická situace po volbách je snad pro nás, nesocialisty, zvlášť špatná. Pravý opak je pravdou. Jako jediná nesocialistická strana vyšli jsme z voleb posíleni, majíce v rukou mandát více než 1 milionu voličů, kteří věří našemu vskutku pokrokovému programu křesťanskému, demokratickému a sociálně reformnímu. Výsledek voleb utvrzuje nás v přesvědčení, že napříště ještě více musíme zdůrazňovat a propagovat etický základ svého hnutí. Vidíme totiž v mravní síle a opravdovosti svého národa hlavní a vlastně jedinou záruku jeho šťastné a všem prospěšné budoucnosti. Jiným politickým hnutím může jít o moc ve státě, o sociální prosperitu některých tříd, o státní prestiž. Nám jde především a hlavně o to, abychom byli národem mravným v plném smyslu toho slova. Národem čestných, pravdemilovných, svobodně myslících lidí, mužů a žen s pevnou páteří lidskou i národní. Aby naše mládež neměla charakter střtiny, nýbrž aby proti frázi postavila pravdu, proti heslu ideu, proti pověře víru. Bez takovéto mravní základny nemůžeme se udržet ani jako stát, ani konečně jako národ. Každý musí začít u sebe, neboť bude-li každý z nás z kamene, je celý národ z kvádrů.
2: Volby roku 1946 byly na více než 40 let ty poslední. O nich se dalo říci, že v nich občané svobodně projevili svůj názor. Hra byla rozehrána a ke konečnému zúčtování došlo v únoru 1948. A jaký byl osud o něch 300 poslanců, kteří v květnu 1946 získali mandát? Řada z nich zasedala v zákonodárném sboru celá dlouhá léta. Znovu a znovu byli voleni ve volbách, kde občané měli na výběr jen jednu kandidátku Národní fronty. 18 jich po únoru 1948 uprchlo za hranice, 19 jich bylo uvězněno a 2 Milada Horáková a Alois Jaroš skončili svůj život na popravčím lešení. Kdo však z poslanců, kteří byli právě v květnu 1946 zvoleni, tušili, co přinesou následující měsíce? A nebo to tušili?

končí další díl z cyklu Dokument. Na pořadu spolupracovali Tereza Chytilová, Irena Hýsková, David Schneider a Šimon Merta. Od mikrofonu Českého rozhlasu se s vámi loučí autor pořadu Milan Kudrys.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. Jak se v ekonomické teorii přesně definuje recese, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
3: Ta definice recese, konkrétně ta zajímá vždycky každého nejvíc samozřejmě, tak ta je opřená o čtvrtletní data, nikoli roční. Pokud máme dva kvartály za sebou, v nichž mezikvartální změna HDP je záporná, tak poté se mluví o recesi.
1: A naopak, pokud HDP dvě čtvrtletí za sebou roste, máme potvrzenou konjunkturu, neboli ekonomický růst. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů, protože jejich hodnota má mnohem větší vypovídací hodnotu, když se vztáhne k velikosti ekonomiky, dodává Michal Skořepa. I proto je HDP tak důležité.
3: Tohle to se děje v řadě oblastí, ať už se třeba to týká zahraničního obchodu, protože samozřejmě zahraniční obchod Spojených států má úplně jiné objemy než náš zahraniční obchod sám o sobě. Může se to týkat třeba finančních ukazatelů, objem úvěrů v ekonomice, objem hypoték, jestli prostě ta ekonomika je hodně jaksi nasáklá dluhem nebo není. To taky potřebujeme k tomu prostě vědět, jak je ta ekonomika veliká, samotné miliardy sami o sobě těch úvěrů prostě nestačí k tomuhle tomu. Samozřejmě se to týká třeba i porovnávání zadlužení států. Prostě americký státní dluh je v úplně jiných řádech než český, ale ve chvíli, kdy to srovnáme pomocí HDP, tak v Turánu už ta čísla jsou velmi dobře srovnatelná.
1: Každá vláda a každá firma si přeje, aby ekonomika rostla, protože v době konjunktury se všem lépe daří, lidem i firmám. Ekonomika se ale pravidelně pohybuje v hospodářských cyklech, během kterých se střídá konjunktura a recese. Každý stát se ale snaží, aby období ekonomických propadů bylo co nejkratší a abychom co nejdéle těžili z ekonomického růstu. A k tomu napomáhá několik základních věcí, říká Michal Skořepa.
3: Asi úplně nejdůležitější, že všeho je správné vzdělávání, správný vzdělávací systém, ale potom i stabilní soudnictví, dobře fungující státní správa, to jsou ty věci, které pořád slyšíme v těch veřejných debatách, co by stát měl a nedělá to. Takže to si myslím, že už nám mnozí z nás znají nazpaměť, ale je to tak, prostě zejména to školství, státní správa, zákonodárství, to jsou ty klíčové věci.
4: Radiokniha. Alarmujícím svědectvím o stavu životního prostředí kolem nás je kniha Život na naší planetě, kterou napsal uznávaný přírodovědec David Attenborough, nejznámější britský tvůrce přírodovědných filmů. Jeho vyprávění není jen mrazivou zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, ale také pokusem najít způsoby, jak by mohlo lidstvo planetu uzdravit a tento nepříznivý vývoj zvrátit. David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
0: Pět hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Poslanci by se měli večer vrátit k usnesení o sjezdu sudetských Němců. Americký prezident Donald Trump bude v Číně jednat zřejmě i o Tajvanu. Volejbalisté Karlovarska získali po 4 letech extraligový titul a bude slunečno, později přehánky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Sněmovna by se měla večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci obodu jednali od včerejšího večera a po 7 hodinách debatu přerušili. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Do rozpravy se přihlásilo 30 poslanců, většinou z opozice. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher z ANO vyčetl opozici obstrukční chování.
6: Obstruuje 16. schůzi, 17. schůzi, pak se vracíme ke 14. schůzi, tam je také nějaký bod, který se bude obstruovat. To znamená, vlastně v této chvíli není schůze otevřená v poslanecké sněmovně, kterou by opozice neobstruovala. Jo. Mají na to právo, my máme recept, který nám dali oni, jako je pevný čas hlasování.
5: Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu. Několik tisíc lidí přišlo večer před budovu Českého rozhlasu v Praze. Protestní pochod ze Staroměstského náměstí zorganizoval spolek Milion chvilek. Lidé požadovali stažení návrhu zákona, který by převedl financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle protestujících jde o snahy oslabit jejich nezávislost. DAF nesl transparenty s hesly Média nedáme nebo Nezávislost není zadarmo. Na Vinohradské třídě pak akci zakončila státní hymna. Lidé taky na chodník před Českým rozhlasem napsali vzkazy na podporu zaměstnanců, kteří jsou kvůli vládnímu návrhu už 2 týdny ve stávkové pohotovosti. Americký prezident Donald Trump by měl v Číně jednat pravděpodobně i o Tajvanu. Sejde se s čínským prezidentem Xi Jinpingem, řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio. Trump a Xi se mají setkat osobně příští týden v Pekingu. Čína považuje demokraticky spravovaný Tajvan za legitimní součást svého území a na ostrov vyvíjí vojenský tlak. Taipei to odmítá. Školu pro včelaře v Nasavrkách na Chrudimsku převezme stát. Od roku 2000 učiliště provozuje obecně prospěšná společnost pod hlavičkou Českého svazu včelařů. Ta zanikne k 1. září. Převod má zaručit dostatek peněz na provoz školy, která je odkázaná na dotace a granty, vysvětluje předseda svazu včelařů Zdeněk Nekula.
7: Potřebujeme nainvestovat jak do stávajících včelařů, tak i vybudovat si, vychovat si nastupující generaci. Včelařské učiliště v Nasavrkách přejde ze 100% pod ministerstvo zemědělství.
5: Volejbalisté Karlovarska jsou po 4 letech extraligovými mistry. V 5. finále porazili pražské Lvy 3-0 na sety a získali 4. titul v nejvyšší domácí soutěži. U všech byl Daniel Pfeffer, letos v roli hrajícího manažera z lavičky.
8: Já to prožíval vlastně skoro stejně jako na hřišti, já jsem hodně emotivní člověk, ale měl jsem od toho odstup a viděl jsem spoustu věcí, které bych ze hřiště neviděl a bylo to moc fajn si to zkusit takhle. V mém případě je to už po 4. a vždycky je to jako poprvé, je to nádhera a to se neomrzí.
5: Prvními finalisty Ligy mistrů jsou fotbalisté Arsenalu. Po úvodní remíze ve Španělsku porazili Atletico Madrid 1-0. Posledním soupeřem londýnského klubu v boji o titul bude buď Bayern Mnichov nebo Paris Saint-Germain. Úřadující šampioni budou v semifinálové odvetě v Německu hájit jednogólový náskok. Utkání se hraje dnes v 9 hodin večer.
9: Nehody jsou na dálnici u Otrokověci na D1 za Rohlenkou. Na nehodu pozor na dálnici D55 z Hulína do Uherského Hradiště. Před sjezdem na Otrokovice na 29. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Následky překážejí na vozovce tak opatrně. Na nehodu pozor i na dálnici D1 za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Pravý pruh je neprůjezdný, vybočuje se, zatím ale bez výraznějšího zdržení. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové stojí za odbočkou na Městec Králové. Na kilometru 52,5 porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu, některá vozidla ale vybočují tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zpočátku bude většinou slunečno, jen ojediněle přehánky, odpoledne a večer přibývání oblačnosti a častější srážky, lokálně se objeví i bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20, na horách 15. Mírný vítr bude v bouřkách zesilovat. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Pivovarníci vyzývají vládu, aby snížila DPH na čepované pivo. Chtějí tak podpořit podniky, které se potýkají s nedostatkem zákazníků. 3/4 množství celkového piva totiž vypijí lidé mimo restaurační zařízení. Skutečně je česká pivní kultura v ohrožení a neměl by stát v zemi, v které pije velká část populace nadměrné množství alkoholu, naopak od jeho konzumace odrazovat? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
10: Interview Plus.
11: A mým hostem je předseda gastronomické sekce Hospodářské komory a také podnikatel v gastronomii Luboš Kastner. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Začněme prosím aktuálním děním. Vláda včera schválila systém elektronické evidence tržeb, tedy jeho návrat, i když s drobnými změnami. Jak to dopadne na gastronomický sektor?
12: Nijak zásadně. My jsme si zvykli na pokladní systémy a pokladní systémy jsou srdcem podnikatelského biznisu, vlastně gastronomického, takže EET je pouze funkcionalita tohoto pokladního systému, takže čistě fakticky to nedopadne nijak. Možná to dopadne na emoce určitých podnikatelů, gastronomie není úplně zcela jednotná, takže vždy to bylo hodně spolitizované téma, ale když to opravdu oholím na tu profesionální úroveň, tak to nebude žádný zásadní manévr pro české gastro.
11: No ale když se zrušil systém EET, tak řada možná drobnějších podniků přešla opět na hotovostní platby. Pro tyto problém nebude?
12: Tak podnikatel se rozhoduje o svém přístupu sám a myslím, že pro zodpovědné podnikatele to problém nebude. Jak jsem říkal, každý má k tomu svému podnikání nějaký přístup a ať si vyhodnotí, zda to pro něho problém je nebo není. Se vším, co vím o české gastronomii, o podnikání v české gastronomii, to fakticky problém nebude.
11: No, opozice s tímto postupem vlády nesouhlasí. Tvrdí například, že nepoctiví podnikatelé najdou způsob, jak systém obcházet, zatímco poctiví se budou potýkat s novou regulací. Jejich obavy tedy nezdílí.
12: Víte, ať chceme nebo nechceme, ať fandíme jednomu táboru nebo druhému, tak prostě, když si nasadíme ten profesionální klobouk, tak prostě EET přispěla k určité kultivaci toho podnikatelského prostředí. Když to dotáhnu i do trošku víc do konce, tak podnikatele mohli své podniky i snáze, když to řeknu, prodávat, což se projevilo v covidu, kdy prostě spousta podnikatelů uvažovalo o prodeji gastronomického zařízení. A ono se daleko lépe prodává, když můžete velmi rychle investorovi ukázat prostě čistý report tržeb a podnikání, cash flow a všechny různé finanční ukazatele. Můžete si daleko lépe žádat o úvěr. Takže když to vezmu z toho profesionálního pohledu, tak EET vám spíše pomáhá k rozvoji vašeho podnikání. Pokud někdo systém obchází, uniká mu, to se děje i v jiných oborech a to už je spíš otázka na státní úředníky, zda si nechají protékat prsty nějaké úniky. To nás moc nezajímá, mě zajímá spíše opravdu ta profesionální úroveň spíše zaměřená na to, jak podnikatelé mohou svůj biznis rozvíjet.
11: No, ještě je tam ale pár drobných změn, například živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do 1 000 000 korun. Ty budou moct být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. Zároveň ale pro ně bude platit to, že se zvýší sazba paušální daně ze 100 na 1500 korun měsíčně. Tak mě zajímá, jestli to není trošku komplikované.
12: Není, jsme v roce 2026, možná v roce 2002 by to komplikované bylo. V současné době, kdy nám okolo nás je umělá inteligence, tak prostě kdo jde do podnikání, tak prostě podnikání je komplikované, jako není to prostě oddych na pohovce, ale opravdu je to spíš o mindsetu. To znamená, pro někoho to komplikované bylo, je a bude, ale pro většinu to komplikované prostě není. A já si myslím, že to je dobře, že pro menší podnikatele platí určité úlevy, protože prostě je to i určitý start podnikání, je to zejména spojené s regiony a to určitě by mělo být, výjimky jsou a nějak to té celkové podnikatelské obci určitě vadit nebude.
11: Když jste na začátku mluvil o tom, že to určitě ale u části podnikatelů v gastronomickém sektoru vzbudí emoce, že je to takové trošku polarizující rozhodnutí nebo polarizující téma, tak jaké máte na mysli?
12: Tak politici z toho udělali opravdu takovou kostičku, do které kousali a buď jste se, když jste neměl problém s EET, tak jste okamžitě byl zástupce jednoho táboru a když jste bojoval proti EET, tak jste byl většinou zástupcem druhého táboru a tato situace třeba mě osobně velmi štvala, protože se vytrácela kompletně taková ta racionalita, profesionalita z těch debat a já jsem se jí vždycky držel, posledních 5 let mám stejný názor. A když jsem studoval vysokou školu a pan profesor se mě ptal na zkoušce, jak se reportují tržby, tak se prostě reportují nějakým způsobem a podnikatel by neměl mít problém s reportingem tržeb. Takže jakýkoliv podnikatel, který se pouští do podnikání, prostě reportuje tržby. No. To bylo a bude a pokud to je systémem EET nebo nějakým jiným, tak to tak je a zbytek je politika. Opravdu ta politika nám nedělala poslední dobou radost. My jsme ani nechtěli, aby se EET vypínalo. Já jsem osobně byl za panem ministrem tehdejším Stanjurou několikrát. Byl jsem tam i v rámci konsolidačního balíčku DPH. My jsme se soustředili na to, aby politici opravdu naslouchali podnikatelské obci, aby se nehádali mezi sebou, aby přinášeli řešení, která budou praktická pro podnikatele. A to nebylo úplně vždy standardem. A teďka alespoň mám lepší pocit v tom, že když paní ministrině současná přišla s návrhem, že EET bude, tak my jsme alespoň dostali šanci jí prezentovat určité požadavky podnikatelské obce přes hospodářskou komoru a společně s dalšími asociacemi, aby to byl systém jednoduchý, přívětivý a maximálně pohodový, aby jsme se poučili. No, jestli si z toho stát poučí, to doufáme, a zbytek prostě bych nechal politikům, nechce tak trochu kolem toho hádají, ale report tržeb je report tržeb, tečka.
11: Hostem Interview Plus je předseda gastronomické sekce hospodářské komory Luboš Kastner.
10: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Spotřeba piva v Česku klesá, velká část se ho konzumuje mimo restaurace a hospody. I proto pivovarníci žádají o snížení DPH na čepované pivo. To by podle vás přilákalo lidi zpět do podniků?
12: Tak já spíš se zaměřím na to, co způsobila ta zvýšená DPH. A ta iracionalita toho zvýšení byla prostě do očí bijící. My jsme prezentovali modelace, ten český trh je specifický a my jsme tenkrát na modelech mohli v podstatě velmi přesně spočítat, co se stane. Pan ministr tenkrát tehdejší na to nereflektoval, stalo se přesně to, co jsme počítali. A právě proto státu říkáme, vůbec nemá smysl zvyšovat úroveň DPH, zejména u produktu, jako je pivo. A má smysl ho držet na té efektivní úrovni, která je nižší. Protože jinak vám lidé utečou do garáží a budete mít daleko větší problém, než máte, když restaurace a hospody jsou tím místem, kam jít na čepované pivo.
11: Pane Kastner, no, a to je to, co jak jste říkal, že stalo se to, co jsme očekávali. Tak co to bylo? Myslíte si, že důsledkem toho je tedy, že lidé utekli do garáží pít pivo?
12: A nižší výběr DPH, ano, přesně tak. Jo. A vlastně takhle ještě je tam další aspekt a to je ten, když se tomu věnu tak dlouho. Pivo je prostě součást české národní kultury, společnosti. Když si vezmeme ten náš život specifický na vesnici, ve městech, pivo vždy bylo trošku jako jiným produktem, než tomu bylo v jiných zemích. Pivo, okolo piva se setkávali lidé, potkávali, domlouvali věci, řešili věci.
11: No, oni se setkávají stále, ale teď už v těch garážích nebo na svých zahradách možná.
12: No a ta kvalita toho setkávání šla podstatně rapidně dolů, takže hospody jsou místem, které na

0: pro stát, tak pro společnost a pojďme se zbavit té nálepky toho, že pivo je nějaký nebezpečný alkoholický produkt. Pivo je pivo, součást národní české kultury a to nás specifikuje, odděluje od zbytku světa, buďme na něj hrdí.
1: No, pane Kastnere, musíme ale říct, že je to alkohol a že velká část tady podle zprávy o alkoholu za rok 2024 až desetina Čechů a Češek nad 15 let pije každý den nadměrné dávky alkoholu. Dopady alkoholu se vyčíslují na 80 miliard korun ročně, tedy na procento HDP. Předloni se léčilo 31 tisíc lidí se závislostí na alkoholu a řada z nich se ani ještě neléčí. To jsou pouze ti, kteří skutečně jsou evidovaní. Tak asi nelze úplně říkat, že pivo není nic nebezpečného.
0: To jsem neřekl, já jsem říkal, že ty garáže jsou podstatně nebezpečnější než hospody.
1: A v čem jsou nebezpečnější?
0: Tak v rámci hospod máte určité regulované prostředí, máte definované, jak ta hospoda, pod jakými podmínkami má podnikat, co se v ní má dít, má určité zavírací hodiny, má určité standardy, které jsou spojené s tím, jakým způsobem nakupuje, jakým prodává. A to samozřejmě v garážích nemáte ani jedno.
1: No, když tedy jste říkal, aby se opět vrátila teda DPH na tu původní hladinu, o kterou jste usilovali, tak jak by se to projevilo na ceně čepovaného piva? Skutečně by to podle vás přelákalo lidi zpět do hospod?
0: Víte, to je všechno o modelacích. Ten krok toho zvednutí byl nepříjemný a ten trh je v podstatě dokonale elastický. Takže já si myslím, že by to opravdu znamenalo, že by zlevnilo pivo a že by se zastavil ten cenový nárůst. Ale v mnoha oblastech ta cena je funkcí trhu, takže tam by se muselo zmodelovat, jakým způsobem by to dopadlo. Ale viděli jsme to, že spotřeba piva klesá a já myslím, že by spíše došlo k zastavení toho poklesu v rámci gastronomických provozů.
1: No, ministerstvo financí uvedlo, že snížení DPH na čepované pivo neplánuje, ale gastronomie podporuje třeba tím, že bude od příštího roku snížena sazba DPH na nealkoholické nápoje, osvobodí z propitné od daní nebo také plánuje snížení daně z příjmu právnických osob. To podnikům nepomůže?
0: Pomůže a podniky si toho velmi váží a musíme si také uvědomit, že podnikatelé a zejména restaurační a hospitality business je jedním z klíčových hráčů, zejména v rámci těch regionálních ekonomik. Takže ono to není jenom o podpoře podnikatelům, aby se jim vedlo lépe, ale aby se vedlo lépe celému regionu, aby se vedlo opravdu dobře těm mikroregionům, vesničkám, malým městům, aby se podpořil komunitní život, komunitní ekonomika. To je prostě takový celý ekosystém a gastronomie a hospitality segment je jeho zásadní součástí, včetně turismu. Takže nikdy se ta debata nesmí izolovat na jeden aspekt. Je to prostě pomoc české společnosti ve finále, protože odvod daní a fungující společnost, zejména v regionech, je daleko zdravější než lidé, kteří se zavírají do svých garáží a nechodí ven a tráví čas na mobilech a diskutují na sociálních sítích. Ta nezdravost tohoto systému, to vidíme v přímém přenosu, takže
1: je to součást celé debaty. Odborníci by s vámi možná nesouhlasili, že uvidí i nezdravost v tom sedět v hospodě a pít celý večer pivo.
0: Tak protože nevidí tu nezdravost v těch garážích, protože na to žádný výzkum nejde udělat, ale vidíte to v přímém přenosu. Takže to je pouze argumentace u jedné části a samozřejmě ty garáže jsou daleko citlivější v tomto směru a moc rád bych se podíval na výzkum i z této strany, pokud by to někdo udělal.
1: No, tuzemské pivovary uvařily loni o 894 tisíc hektolitrů piva méně než v předešlém roce. Není to ale pouze důsledkem snížené domácí spotřeby, ale také nižším exportem. To znamená, že je to celoevropský trend.
0: Je to celoevropský trend, ano, to máte pravdu. A ono to samozřejmě souvisí, bych řekl, s takovým tím post-covidovým vývojem, kdy se nikdy už nenastartoval nějaký růst této kategorie. Souvisí to samozřejmě i se s nastupující mladší generací, když si to vezmeme, máme v trhu nyní celkově asi 6 generací, pokud dobře počítám. Takže ano, spotřebitelské trendy, životní styl, to všechno přirozeně spěje k takovému zdravějšímu životnímu stylu. A to si myslím, že je citelnější v Evropě. Tam je to ještě více spojené, dejme tomu, s cenou. Ale to jsou přirozené trendy a my nejsme asi úplně v tom míní.
1: No, právě když mluvíte o těch trendech, zatímco tedy spotřeba alkoholického piva klesá,

0: klesá, tak poptávka po různých nealkoholických pivech, všech možných příchutí roste. Tak nemůžou se podniky přizpůsobovat těmto trendům?
1: To nám dělá velkou radost a mnoho z těch podniků se začalo přizpůsobovat. Neřekl bych, že ten trend odhalili hned v počátku, protože přeci jen to nealkoholické pivo bylo vždycky určitým takovým doplňkem, ale když to vezmu za minulý rok, tak opravdu i ta pestrost, chuťová rozmanitost, styl servírování si myslím, že je určitým boomem a i bych řekl, že takové ty tradiční hospody nebo ty tradiční místa, tak najednou umí nabídnout nealkoholickou variantu, která chutná skvěle, která vypadá skvěle a kterou zákazník ocení. Takže to je trend, i bych řekl, který tento rok se možná i odlepí a vyletí výše obrazně.
0: A další trend, který potvrzují statistiky, je, že třeba mladší generace si oblíbila takzvaný gastroturismus. To je, že je schopná dojet několik stovek, desítek kilometrů kvůli nějakému zajímavému podniku. Tak není to něco, na co by se teďkon měli majitelé restaurací zaměřit právě, aby přilákali mladé lidi?
1: To je obrovský trend. Je právě trochu škoda, že jsme malinko z trhu vymetli ty vesnické hospody zvýšenou DPH. Takže přizpůsobit se tomu lze určitě, zejména marketingem, komunikací na sociálních sítích, atraktivitou nabídky a nejenom mladší lidé, ale i celá společnost tím, jak lidé jezdí na kolech, třeba i elektrokola, zvětšila tu dostupnost, kam si člověk zajede na kolo. Takže a to samozřejmě pomáhá i tomu nealkoholickému pivu. Takže je to takový kruh, který funguje pro gastronomii a zejména v regionech by určitě prospělo, kdyby těch míst bylo co nejvíce.
0: No, ještě když jste znovu mluvil o těch vesnicích a regionech, kdy říkáte, že lidi vyhnala z hospod zvýšená DPH, není to prostě i tím, že jsme zažili pandemii covidu a lidé si zvykli být doma, pochopili, že si můžou udělat i společenský večer tím, že si koupí láhev vína nebo láhev piva a vypijí ho doma. Není to všechno tím, nedáváte příliš velký důraz pouze na to zvýšené DPH?
1: Tak dáváme, protože to byl ten nejpalčivější efekt toho, proč končí v rámci regionu ty hospody. To prostě je, ten podnikatel neudrží tu hospodu, když mu ten model nevyjde, nevychází a není to atraktivní. Ale samozřejmě hospody, garáže, člověk si udělá občerstvení, lidé se potkají, ale ta kultura toho potkávání prostě se nerozvíjí a bohužel není celokomunitní, celospolečenská a dost často ji přebírají různé hasičské spolky, jiné spolky, takže přišli jsme o takový ten kolorit, který byl, nejde tomu tradiční, ale nebudeme se zase z toho hroutit, prostě musíme žít s tím, co je, jenom říkáme to o důvodech a bavíme se o důvodech, abychom nedělali zbytečně necitlivá rozhodnutí, která budou mít daleko hlubší dopad, než jsou původně jenom na rozpočet.
0: Ta kultura setkávání se ale prokazatelně daří kavárnám, a to i po pandemii COVID-19, i když dnes šálek kávy už je také poměrně drahý. Takže jak to, že jsou lidé ochotní chodit utrácet do kaváren a tam se potkávat a do restaurací podle vás ne?
1: Tam vidím několik důvodů. Jeden z těch důvodů je, že ta kavárna má většinou menší metráž, to znamená podnikatel v ní podniká sám maximálně s jedním, s dvěma dalšími lidmi, zaměstnanci. Další je to, že ten formát kavárny byl schopný se proměnit. On v podstatě dost často už o kávě jako takové úplně samostatně není. Je i o sladkém, o slaném, je dokonce často
0: i tam se podává někdy alkohol.
1: Přesně tak, je o hezké hudbě. Mnoho z těch kaváren má třeba otevřeno do pozdějších hodin. Takže už bych řekl, že to, co je úspěšné i v regionech, na menších vesnicích, nejsou takové ty typické kavárny, ale jsou to takové komunitní malé projekty, které jsou dost často závislé na tom provozovateli jednom nebo dvou a je to o hezkém prostředí, je to vlastně i o tom, že kavárny nebo ta místa umí navodit atmosféru.
0: Takže ale těm se daří, těmto druhům podniků.
1: Přesně tak a z nich by si měli vzít i ostatní příklad, včetně třeba formátu nějakých tradičních hospod, protože i hospoda jako taková ta tradiční, kterou ji známe, tak ta trochu, ta atraktivita té nabídky i atmosféry vázla. A vidíme to na příkladech třeba i úspěšných restaurací a hospod, které nyní jsou úspěšné, tak vypadají dobře, poskytují skvělý servis a mají třeba i výbornou kávu, takže soutěží i s těmi kavárnami trošku na dálku.
0: No, jinými slovy, ale tady nejde pouze o DPH, ale o to, aby se také majitelé snažili a vyhledávali ty trendy a přizpůsobovali své prostředí té poptávce.
1: Přesně tak.
0: Ještě bych se vás chtěla, vy jste mluvil už o tom, proč lidé chodí spíše do kaváren nebo chodí také do kaváren pro deník Hospodářské noviny. A tam jste zmínil, že do kaváren také chodí ženy, které mají zábrany jít do hospody. Myslíte si, že ženy mají dnes zábrany chodit do hospod?
1: Historicky to tak i z výzkumu, které jsem měl možnost vidět, bylo. Byl tam určitý předsudek. Ta hospoda byl trošku jaký maskulinní útvar a byl to takový archetyp, jo? A to byla taková určitá bariéra, nicméně ta se bortí i s nástupem Instagramu, kdy opravdu je vidět najednou to prostředí té hospody, lidé když jdou, tak se kouknou na Google, na hodnocení a to si myslím, že v poslední době se stírá. Nicméně ten předsudek nejenom žen, ale možná i lidí, kteří nepijí pivo, tak je takový, že opravdu ta hospoda je něco jednoduššího a nebo nevzhledného, ale to už tak prostě není, protože i hospody se musely přizpůsobit novému stylu a životnímu spotřebitelů. Dost často po určitých letech od revoluce obměnili nábytek, vzezření renovovali, poskytují skvělou službu. Takže ta celková úroveň české hospody je už podstatně jiná, než byl takový ten klasický archetyp té hospody.
0: A zároveň je to také něco, čemu můžou na pomoc mají majitelé restaurací, aby se v nich ženy cítily dobře.
1: Nejenom, že mohou, ale musí.
0: Ano, pokud je tam chtějí mít. Mladá generace, bych to sám zmiňoval, prokazatelně pije méně alkoholu. Budou jí mít tedy podniky do budoucna co nabídnout? Pomyslí se na to?
1: Víte, historicky si myslím, že to každá generace vlastně měla podobně, že pila méně alkoholu, ale každá generace...
0: Říká se, že ta současná dvacátníci, třicátníci od 20-30% méně pí alkohol.
1: To bych si také typl, myslím, že to je i takovým viditelným faktem. Já si myslím, že každá generace i má čas vlastně, že dozrává a hledá si ten svůj způsob života. Restaurace, hospoda, ta vždycky bude mít místo na tom trhu. Myslím, že se i bude muset přizpůsobit, co se týče chování mladších lidí. Já to uvedu na příkladu, že vlastně mladší lidé mají ten sociální kontakt trošku takový ostražitější. Možná hodně používají i třeba mobil, dost často i v ruce jsou na něm hodně. Tu starší generaci to někdy může trošičku rozčilovat, ale to už jsou takové mezigenerační vztahy a prostě i třeba takový příchod do té restaurace, hospody pro mladší generaci by měl být vítací, to znamená i třeba nějaký komunitní stůl na začátku velmi pomůže, protože i takové to usadávání ke stolu ta mladší generace má trochu jiné. Možná i tím, jak chodí do hospody, marketing a přizpůsobit se. To je všechno mix, na který teďka musí najít odpověď majitele restaurací a hledat poučky, jak na internetu, nebo možná i v umělé inteligenci, protože se rozvíjí modely, které jim pomáhají podnikat a to už je prostě o podnikatelské zodpovědnosti. Já se jenom snažím nabádat všechny hospodky, aby byly aktivní, moderní a opravdu, aby hledali různé cesty, jak své podnikání rozvíjet. Nemají to lehké, ale musí opravdu se snažit.
0: No a neměla by to být tedy ta posloupnost, že by se nejprve měli podnikatelé snažit následovat ty trendy, o kterých jste teď mluvil, a pak tedy dle výsledku požadovat třeba snížení DPH na čepované pivo?
1: To nemělo, protože to zvýšení DPH bylo iracionální, nepodložené, dopadlo fatálně špatně a mělo by se vrátit na původní úroveň.
0: Pane Kastnere, česká pivní kultura se loni dostala na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Česka a je zase o krok blíž možnosti ucházet se o zápis na světový seznam UNESCO. Jak by to pomohlo českému pivovarnictví z hlediska třeba poptávky?
1: Přirovnám to k Michelinu. Michelin je vlastně i ta debata kolem Michelinu, jak by to pomohlo. Vidíme najednou, jak to pomáhá. Ten obraz České republiky je extrémně silný, je spojený s pivem. Když si vezmete jakýkoliv výzkum, tak pivo, když není možná na prvním místě, tak je opravdu extrémně vysoko. Bylo by to utvrzení, potvrzení. UNESCO je extrémně silná značka. Samozřejmě ta komunikace naší země v zahraničí je účinná a ten turismus vlastně je takovou dodatečnou krví pro naši ekonomiku. Takže my musíme se snažit o to, aby to klaplo. A já si myslím, že by to pomohlo extrémně, protože nejenom Praze, ale i zbytku České republiky, stejně jako Michelin neskončil jenom v Praze, tak vidíme i, abyste zmínila tu gastroturistiku, tak to jsou věci, které prostě mají velký vliv a myslím, že časem se docení to, jakou roli pivo hraje pro Českou republiku v zahraničí, protože my se k němu chováme v Čechách trošku nehostinně a přitom je to jedna z těch našich marketingových hvězd, která svítí od hranic dál do zahraničí.
0: Hostem Interview Plus byl předseda gastronomické sekce Hospodářské komory, také podnikatel v gastronomii Luboš Kastner. Děkujeme za váš čas.
1: Moc děkuji za pozvání, mějte se moc hezky, nashledanou a na zdraví.
0: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Zaostřeno.
3: Roztěkané, nepozorné, ale také citlivé, kreativní a živé. Takové jsou často ženy s vrozenou poruchou pozornosti neboli ADHD. Mnohé z nich se ale o své diagnóze dozvídají až v dospělém věku. Proč tomu tak je? Jakým správná diagnostika může pomoct zvládat každodenní život v neurotypickém světě? A na co všechno má ADHD vliv? To je téma pro Alžbětu Markovou.
2: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: O kauze Čapí hnízdo, o konfliktu kolem Íránu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
4: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a také zneužití pravomoci úřední osoby. Mělo by jít o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daniela a také brněnského advokáta Káry Matice. V případu je už delší dobu obviněn také Tomáš Jiříkovský, a to kvůli praní špinavých peněz a kvůli provozování darknetového tržiště. Jak se celá kauza vyvíjí a jaký má dopad na tuzemskou politiku? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
5: Dobrý den.
4: Je vidět, že tedy kauza kolem darování bitcoinů se nějakým způsobem vyvíjí a jak tento vývoj může mít anebo už měl dopad na českou politickou scénu?
5: Tak tyto kauzy většinou příliš velký dopad na českou politickou scénu překvapivě nemají. V tom se poněkud lišíme od západního světa. Konec konců bitcoinová kauza není jediná, která se i řeší v těchto dnech. Máme tady kauzu Čapí hnízdo, kde včera padl rozsudek a o tom bude za chvíli mluvit kolega Ondřej Konrád. Máme tady konec konců kauzu Dozimetr. Měli jsme tu ale i mnoho dalších kauz a vidíme třeba, že taková kauza Čapí hnízdo se táhne už léta a vlastně dopad na preference nijak neměl. Zrovna tak bitcoinová kauza, která přišla před volbami, určitě tehdejší vládní koalici nepomohla, zároveň ale s preferencemi také nijak zvláště nezahýbala. Rozhodně se nedá říci, že by kvůli ní tehdejší vládní koalice prohrála volby. Uvidíme ovšem, jak se to bude vyvíjet dál. Nyní tedy byl obviněn exministr Blažek, jeho náměstek Daňhel a brněnský advokát Karim Tic, což byl advokát Tomáše Jiříkovského, provozovatele, jak dnes už víme, dvou internetových tržišť, nelegálních internetových tržišť, kde se děly opravdu velice nelegální obchody. On byl původně odsouzen za obchod s narkotiky a nedovolené ozbrojování a zpronevěru, což se ovšem týkalo tržiště Sheep Marketplace. A vlastně díky bitcoinové kauze se ovšem zjistilo, že Jiříkovský má spojení či provozoval i další tržiště Nukleus, kde se obchodovalo také se vším možným, včetně zbraní a tak dále, další nelegální tržiště. Takže v tomto ohledu si Jiříkovský rozhodně nepomohl. Ovšem, abych se vrátil. V současné době se tedy ta kauza týká těchto třech. Ovšem, nedávno v půlce dubna předložil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc interní audit na ministerstvu spravedlnosti a ve svém včerejším rozhovoru pro Radiožurnál naznačil, že zjištění tohoto auditu se týkají ovšem i nástupkyně Blažka, ministryně Dekrova. To trestní oznámení nebylo podáno na konkrétní osobu, ale Tejc jasně naznačoval, že vlastně on vidí určitou zodpovědnost i u ministryně Dekroa. To, co je nyní opravdu důležité a podstatné, že celá kauza, včetně těch právě politických exponentů, je pod nezávislým vyšetřováním. A to je opravdu to důležité. A uvidíme, k čemu to nezávislé vyšetřování dojde. Exministr Blažek říká, že je nevinen, protože všechno jsou to úmyslné trestné činy a on úmysl neměl. Ale jaké to bude mít teprve dopady, to je otázka.
4: Tolik Petr Schwarz.
5: Díky, naslyšenou.
4: Městský soud v Praze ve svém rozsudku uznal europoslankyni Janu Naďovou vinou z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Vyměřil jí 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Její obhájce proti němu podal odvolání k vrchnímu soudu v Praze. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
6: Když je něčeho moc, tak je toho příliš. Na méně známé rčení si možná už před časem vzpomněl, nebo ho někde zaslechl soudce Jan Šot, který jakoby si říkal, že nekonečné tahanice kolem farmy Čapí hnízdo stačily, veřejný prostor roky doslova dusí a chtěla by to provětrat. Vždyť těm, kdo preferují Andreje Babiše, je kauza neoprávněné dotace s počátkem před skoro 20 roky, ale trestní oznámení padlo před 11, upřímně jedno, jak si odjakživa. A prakticky nezajímá ani většinu jeho odpůrců, zvlášť dnes, kdy jim daleko víc vadí, s kým Babiš vládne. Šot také Babiše i někdejší specialistku holdingu Agrofert přes dotace a dnes europoslankyni Janu Naďovou poprvé omilostnil v lednu 23 bezprostředně před prezidentskými volbami, které tak od kauzy odlehčil. Později téhož roku ale odvolací vrchní pražský soud jeho verdikt zrušil a vrátil případ soudu městskému. Totéž se v bledě modrem opakovalo roku následujícího. Tehdy se ale vyšší instance inspirovala nálezem ústavního soudu obecném s Čapím hnízdem přímo nesouvisejícím, nýbrž snažícím se pokud možno bránit tak řečenému mezisoudnímu ping-pongu dvou protichůdných názorů, že totiž pokud důkazy jednoznačně vylučují jiný závěr, může vyšší soud nižšímu uložit, jak o vině rozhodnout. V tomto případu tedy pro obžalované negativně. A pokud by toho Šot nedbal, případ by mu byl zřejmě odňat. Toto pondělí se tudíž podvolil a paní Naďovou odsoudil. Pouze ji, neboť Babiše chrání poslanecká imunita. O jejíž zbavení premiér sněmovnu nepožádal a zanechal kolegyni v rukou soudu samotnou. Jinak by Česká republika měla po tomto pondělku odsouzeného premiéra, byť nepravomocně. Nejen proto, ale i kvůli Babišovým následním výrokům zpochybňujícím nestrannost justice, u které se dá prý lecos objednat, což je od předsedy vlády dost napováženou, přišla očekávaná kritika z opozičních řad, která ale záhy v podstatě odezní a zvedne se zas, až dojde k dalšímu soudnímu kolu, protože Naďová se bude nadále bránit. Verdikt nad ní pak vzbudil živou justiční diskusi o onom nálezu ústavního soudu, ke které jistě přispělo i následné vyjádření soudce Šota, že byl vázán názorem odvolacího soudu, ale nesouhlasí s ním, protože podle něho, cituji, jsou o vině důvodné pochybnosti a odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. Konec citátu. Připomeňme například neprokázané vědomí obžalovaných o tom, že farma nemá na evropskou dotaci nárok. O tom si i sám Šot může myslet lecos, ale důkazy jsou prostě důkazy a bez nich je každý nevinen. Kam povede debata juristů, z nich někteří hovoří o braní soudcovské nezávislosti, se dost možná uvidí, pokud kauza doputuje právě k ústavnímu soudu, kam také zvolna míří. A běžný občan si zatím může říkat, jako kdysi v případu ministra a předsedy lidovců Čunka, jehož údajnou korupční kauzu ohrožující Topolánkovu vládu zastavila tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Vesecká, dnes poslankyně v klubu motoristů sobě, by se obžalovaný politik měl z nejvyšších veřejných funkcí stáhnout a vrátit se do nich, až jestli ho soud očistí. Jinak na něm bude stále cosi ulpívat. To Andreje Babiše ale zřejmě nikdy nenapadlo.
4: To byl Ondřej Konrád. Hlavní iránský vyjednávač v rozhovorech se Spojenými státy americkými varoval, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal. Přitom situace okolo úžiny je už nyní napjatá i přes příměří uzavřené mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Z příměří mezi Amerikou a Íránem se může stát mír nebo válka. Donald Trump se pokouší o něco ještě trochu jiného. V neděli oznámil, že americké námořnictvo pomůže odplout obchodním lodím, které kvůli válce zůstaly zablokované v Perském zálivu. Na jejich palubách je až 20 000 námořníků z třetích zemí, kterým dochází zásoby. Rozhodnutí amerického prezidenta působí jako humanitární gesto, ale současně jde o pokus posunout situaci dál nebo možná otestovat iránskou reakci. Pokud totiž chce Teherán udržet svou nejsilnější páku, blokádu Hormuzu, nemůže dopustit její prolomení ani v symbolickém měřítku. Současně by to však znamenalo, že by Iránci museli přímo vojensky konfrontovat americké lodě a riskovat, že příměří skončí. To by bylo pro Američany nepříjemné, ale pro současné iránské držitele moci pravděpodobně ještě nepříjemnější. Iránci vědí, že to Američané vědí a že Američané vědí, že to vědí Iránci. Americké rozhodnutí, které může mít zatím těžko předvídatelné dopady, přichází jako první výraznější událost po delším vyčkávání. Vyčkávání, ale nikoli úplném bezčasí. Za prvé oběma zemím tiká jejich vlastní lhůta. Donald Trump riskuje další dopady vysokých cen ropy na světové hospodářství i na své politické postavení. A Irán zas přichází o velké peníze z neexportované ropy a riskuje poškození ropných vrtů, pokud nebude kam surovinu odkládat. A za druhé stále běží nějaká podoba jednání. Příměří platí od 8. dubna, právě 4 týdny. Jediné kolo přímých rozhovorů se konalo o 3 dny později, pak už se jednalo jen pomocí pákistánských prostředníků. Dosud poslední iránský návrh dostali Američané ve čtvrtek a o víkendu se o něm Trump zmínil bez většího nadšení. Pak oznámil rozhodnutí o proražení blokády. Američané pravděpodobně nejsou spokojeni s tím, že iránští vyjednavači trvají na dvou principech. Za prvé, že nejdřív se odblokuje Hormuz a uzavře mír a pak se bude jednat dál, což by Američany připravilo o hlavní nástroj nátlaku. A za druhé, Íránci říkají, že tamní jaderný program nemůže být předmětem jednání. Není přitom jasné, jestli tím Teherán stanovuje jasnou mez, anebo jen zvyšuje cenu této karty. Současně je patrné, že Trumpova administrativa nemůže ve věci nukleárního programu příliš ustupovat, pokud bude mít jen trochu šanci věc ovlivnit. Nenápadnou novinkou je íránská retorika o možné dohodě, i když překrytá stížnostmi na přehnané americké požadavky. Írán je pod značným tlakem, i když podle některých odhadů může odolávat hospodářskému tlaku ještě celé týdny. Mezitím také exportuje ropu přes Pákistán i pomocí motocyklů. Obě strany také obnovují svou schopnost vrátit se k bojům, pokud možno tak, aby o tom věděla druhá strana. Na veřejnost nyní pronikají informace o tom, že se Íráncům během války podařilo uškodit americkým základnám v regionu více, než se před měsícem zdálo. Obě strany tady stojí před novými dilematy, zejména tím, jak proběhne americký pokus eskortovat obchodní lodě přes Hormuz, případně jak na to zareagují majitelé, posádky a pojišťovatelé těchto plavidel. Jak to v pokru bývá, hodnotu karet budeme znát až na konci kola, které právě začíná.
4: Hovořil Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Německý spolkový kancléř Friedrich Merz nedávno prohlásil, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států amerických a Izraele k jednání o míru na Blízkém východě. Washington podle něj nemá žádnou přesvědčivou strategii. Donald Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř neví, o čem mluví, a později ho označil za neschopného. Následně americký ministr obrany oznámil, že z Německa v příštích 6 až 12 měsících odejde 5 000 amerických vojáků. Více už editor deníku Právo Robert Schuster.
8: O tom, že jsou nálady amerického prezidenta Donalda Trumpa proměnlivé a nevyspytatelné, se přesvědčil další vrcholný evropský politik, německý kancléř Friedrich Merz. Poté, co při diskuzi se studenty jedné německé střední školy kritizoval Trumpa za válku s Íránem, přičemž zazněla i slova, že Američané byli Íránci poníženi, přišla z Bílého domu obratem replika. Trump o Merzovi prohlásil, že nerozumí tomu, co říká. A pak ještě dodal, že se vůbec nediví, že Německo je ve stavu, v jakém je. Aby toho nebylo málo, Trump pohrozil, že stáhne ze Spolkové republiky část příslušníků americké armády. Pentagon skutečně v zápětí oznámil přesun 5 000 vojáků z Německa, kde je jich aktuálně okolo 39 000. Netrvalo dlouho a Trump prohlásil, že to číslo bude ještě vyšší. Že by tím mohl poškodit i schopnosti vlastní armády, prezident příliš neřeší. Vždyť třeba známá letecká základna v Ramsteinu je důležitým logistickým uzlem pro její zahraniční operace. Američtí vojáci jsou pro místní ekonomiku důležití. Jsou na ně navázána pracovní místa pro německé občany. Podobné rozhodnutí o stažení části vojáků z Německa padlo již na konci prvního Trumpova období v roce 2020. Tenkrát takto trestal Berlín, že nedává dost prostředků na obranu, což byla mantra, kterou americký prezident neustále opakoval. Jenomže krátce na toho v Bílém domě vystřídal Joe Biden a ten výnos o stažení vojáků obratem zrušil. Na první pohled mohla Trumpova slova směrem k Merzovi překvapit. Vždyť to není tak dávno, co ho americký prezident označoval za velkého lídra, který se podobně jako on vyzná ve velkém biznisu. Německý kancléř mu to oplácel více či méně servilním chováním. Ale to už zřejmě nepomáhá, takže šéf vlády největší evropské ekonomiky stihl podobný osud jako další lídry. Jen si vzpomeňme na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který byl vysoko v kurzu už během prvního Trumpova mandátu. Když Trumpovo nadšení pro francouzského prezidenta skončilo, zdál se být v čele oblíbenců britský premiér Keir Starmer. Ten se dokonce snažil udržet si přízeň předáním osobního pozvání od britského krále Karla III. K oficiální státní návštěvě. A do třetice nevydržel ani speciální vztah Trumpa s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou. To je co říct, neboť Meloniová se jako jediná evropská premiérka zúčastnila Trumpovy inaugurace. O návštěvách Mar-a-Lago nemluvě. Všechny tyto politiky stihla nepřízeň amerického prezidenta nejpozději poté, co se distancovali od jeho války s Íránem. Lecos nasvědčuje tomu, že to bude mít další následky. Nová cla, která Trump avizoval vůči Evropanům, jsou možná jen začátek. Co z toho všeho vyplývá? Především opět konstatování, že na Američany není spolehnutí. Je proto na čase, aby se zárodky nových evropských politických platform, jako je skupina E6, čili Británie, Francie, Itálie, Německo, Polsko a Španělsko, začaly přetvářet v pevnější struktury, zejména v bezpečnostních otázkách. A jestli z toho jednou vzejde něco, co by mohlo být Evropskou obranou aliancí, otevřenou i ostatním zájemcům, bude to jedině dobře. Čím dřív se tak stane, tím lépe. Protože jestli Američané neodejdou z NATO za Trumpa, může se to stát za vlády jeho nástupců. Evropané udělají dobře, pokud s danou eventualitou začnou reálně počítat. Do příštích amerických voleb zbývají více než 2 roky. Za tu dobu se dá ještě něco stihnout.
4: Tolik Robert Schuster. Lidem po 80 by se od příštího roku mohl každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Od roku 2028 by se pak důchody mohly valorizovat znovu o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny. Vyplývá to z chystané vládní důchodové novely. Takže důchody by mohly opět více vzrůst. Jak obstojí výše penzí v Česku v konfrontaci s příjmy důchodců v jiných zemích? Slovo má komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
9: Rádi se porovnáváme s jinými zeměmi. Za souseda, jehož jen tak nedoženeme v životní úrovni, obvykle považujeme Německo. Jenomže to porovnávání bývá komplikované a mnoho věcí nám snadno unikne. Tomu se snaží bránit Datapulse. Datapulse je nezávislé datové studio založené v Berlíně, zaměřuje se na datovou žurnalistiku a využívá ku příkladu informace z Eurostatu. Říká, že komplexní data mění v prakticky použitelné, srozumitelné poznatky. Datapulse zveřejnil mimořádně zajímavou studii, která se ptá, pokryje důchod mé náklady na živobytí v penzi? Analýza porovnává, jak vysoký důchod berou lidé v zemích Evropy a nakolik jim to stačí na pokrytí nákladů. V době, kdy stabilně roste počet lidí v penzijním věku, kdy se prodlužuje délka života a kdy státy vymýšlejí, kde vzít na pokrytí nákladů na důchody, je to hodně zajímavá analýza. V Česku se má obecně za to, že ku příkladu němečtí důchodci mají velmi vysoké penze, žijí si mnohem lépe než čeští důchodci, mohou cestovat a užívají si. Datapulse srovnává nikoli měsíční, ale roční průměrné důchody. V Německu analytici došli k číslu 19 100 eur. Pokud počítáme hodnotu eura 25 korun, pak roční německý důchod činí 477 500 korun. Český je nižší, činí 252 500 korun. Dodám, že však byl od ledna zvýšen a nyní činí okolo 260 000 korun ročně. A ještě jeden údaj. Průměrný roční důchod ve státech Evropské unie činí 17 300 eur, tedy asi 433 000 korun. Až potud jsou tedy naše představy o západní Evropě a o Německu celkem odpovídající. Jenomže realita se začne zásadně měnit, když důchody v jednotlivých zemích začneme porovnávat s náklady na živobytí. Příklad. Nejvyšší penze berou důchodci, celkem očekávatelně, v bohatém Lucembursku, v zemi s vysokou životní úrovní. Roční průměrný důchod tam vyšplhal na 34 400 eur, tedy na více než 860 000 korun. Berou skoro 3,5x víc než Češi. Jenomže náklady na život v Lucembursku jsou o 34% vyšší než důchody, takže ani ty obří peníze Lucemburčanům nestačí. Musejí si na důchod šetřit, aby v něm vyšli, nebo musejí dál pracovat. Dostáváme se do finále, když porovnáváme důchody s náklady na běžný život. Jenom ve 4 evropských zemích platí, že průměrný důchod náklady pokryje. A jen ve 2 zemích je pokryje tak, že přibývá zhruba 1/5 peněz. Ty čtyři země jsou Rumunsko, Česká republika, Polsko a Španělsko. Rumunům důchod převyšuje roční náklady o 21%, Čechům o 18%. Patříme mezi dvě pro penzisty nejvýhodnější země. Poláci mají důchod vyšší o 4% než náklady a Španělé o 3%. Uvedu ještě celkové průměrné číslo za celou Evropskou unii. Náklady v ní jsou přesně o pětinu vyšší než průměrné penze a v Německu mají životní náklady vyšší o třetinu, o 33%. Důchody jim na život nestačí. Petr Fiala jako premiér mluvil o tom, kdy dosáhneme německých platů a posmívali jsme se mu za to. Měl mluvit o důchodech.
4: Hovořil Martin Fendrich. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
10: Minulý týden se v centru Londýna přes noc objevila socha. Prostě se Londýňané ve středu ráno probudili a vida. Na Waterloo Place, mezi sochou krále Eduarda VII. Trůnícího na koni a památníkem krymské války, spatřili nový umělecký kousek. Chlápka v kvádru na vysokém podstavci. Nikdo neví, kdo ten chlápek je a nebude snadné to zjistit, protože mu prapor, který třímá, zakrývá celý obličej. Přestože nevidí na cestu, odhodlaně vykračuje kupředu levou. Noha mu visí několik metrů nad zemí a kdyby došlápl, ze soklu spadne. V metropoli, která, jak známo, nikdy nespí a ve které je na každých 3 metrech umístěná bezpečnostní kamera, nemohlo vztyčení sochy proběhnout v tajnosti. Mnozí tušili, že za ní stojí proslulý guerilla artist Banksy. U paty soklu je ostatně jeho podpis. A Banksy to na dotaz skutečně potvrdil. Těch téměř 14 milionů sledujících, které Banksy má, mohlo zhlédnout video z jejího umísťování. Jak řekl Banksy, stačil k tomu malý autojeřáb, pár silničních kuželů a parta, která by dokázala za 24 hodin připravit koncert Metallicy. Socha je poměrně lehká, vyrobená zřejmě ze sklolaminátu a její instalace netrvala dlouho. I tak je těžké uvěřit, že londýnská radnice o tom nic nevěděla. Každopádně bylo v pátek rozhodnuto, že i když si Banksy nevyběhal povolení k instalaci sochy, socha nebude odstraněna. Banksyho dílo je pro běžné oko prostě krásné. Na rozdíl od starších soch na Waterloo Place nemusíte Banksyho hrabat koňským kopytem, aby působila dynamicky. Iluze pohybu chlápka s praporem je tak nenásilně a dokonale vytvořená, až má člověk strach moc se k ní přiblížit. Co kdyby se chlápek v příští vteřině zřítil? K soše se ostatně přiblížit nemůžete. Zájem o ní nabyl takových rozměrů, že ji zřízenci museli obehnat ochranou bariérou a ve dne v noci ji hlídají. Chlap i prapor má tmavošedou barvu. Nemůžeme vědět, ke které rase patří chlap a ke které zemi vlajka. A v tom je velká síla Banksyho umění. Nekomentuje nic konkrétního. Na prapor, který vlajkonoše zaslepuje, tak, že si v příštím okamžiku nabije hubu, si můžeme promítnout barvy kteréhokoliv národa, státu či ideje. Někteří si na ní promítnou barvy zemí, které jim nejvíc leží v žaludku. Jiní, a já věřím, že právě to byl Banksyho záměr, na ně budou nahlížet jako na varování pro všechny fanatiky na obou stranách všech barikád, co jich na světě je.
4: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Královskou disciplínou je v rozhlase rozhlasová hra. Milníkem byl v tomto oboru rok 1958, kdy režisér Jiří Horčička nastudoval dramatizaci Čapkovy hry Válka z mloky.
11: Když jsem scénář poprvé přečetl, že se na mě chce něco, co se dosud v rozhlase nedělalo. Uvažte, že v roce 58 jsme neměli příliš vyspělou rozhlasovou techniku. Magnetofony sloužily jenom jako pasivní záznamové zařízení. Měli jsme snad nějaké korekce filtrové, které omezovaly výšky nebo hloubky. Měli jsme echo a to bylo všechno.
12: Londýn, zoologická zahrada, zavírací den. Pan Thomas Griggs, hlídač.
13: Jiří Horčička i jeho kolegové pracovali na hře Válka smloky s obrovským nasazením. Kvůli dramatizaci zůstávali v budově rozhlasu i v noci a hledali na chodbách a schodištích místa, kde by mohla řeč mloků zajímavě znít.
11: Experimentovali jsme třeba na řeči mloků, jak mloci mluví. Čapek tam napsal jenom dva řádky o tom. My jsme si ji museli vymýšlet zcela znovu.
14: No tak, řekni děkuji, pane Griggs.
15: Řekni děkuji, pane Griggs.
14: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš.
11: Ale znamenalo to vášeň. Zaujetí pro práci, kdy nikomu nebylo líto, že tedy stráví v rozhlase o nějaký ten čas delší dobu, kdy jsme se scházeli dokonce právě i v noci v rozhlase, protože v rozhlase bylo v tu dobu ticho.
13: Válka smloky otevřela slavnou éru rozhlasové režie a dramaturgie. Čím vším obohatil Jiří Horčička rozhlasovou hru a jakou proměnou prošla tato disciplína za 100 let?
16: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Zaostřeno.
3: Roztěkané, nepozorné, ale také citlivé, kreativní a živé. Takové jsou často ženy s vrozenou poruchou pozornosti neboli ADHD. Mnohé z nich se ale o své diagnóze dozvídají až v dospělém věku. Proč tomu tak je? Jakým správná diagnostika může pomoct zvládat každodenní život v neurotypickém světě? A na co všechno má ADHD vliv? To je téma pro Alžbětu Markovou.
2: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu.
17: Je 6 hodin, středa 6. května, začíná ranní vysílání Plusu. Dobré ráno a dobrý poslech vám přejí Ondřej Látal
18: a Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
18: Čemu se budeme na úvod věnovat? Proč Spojené státy přerušují operaci, při které v Hormuzském průlivu doprovázeli a chránili lodě ohrožované íránskou blokádou?
17: Několik tisíc lidí v Praze demonstrovalo na podporu veřejnoprávních médií, kritizují plánované zrušení koncesionářských poplatků. Máme reportáž.
18: Česko má podle zahraničních odborníků velkou šanci přinést užitečné novinky v biotechnologiích. Jak navázat na úspěch Antonína Holého a léku proti HIV?
17: Začínáme zprávami. Máje Monika Vrchotová.
19: Přeji klidné ráno. Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu dvě lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Podrobněji se tomu budeme v ranním Plusu věnovat hned po zprávách. Poslance čeká mimořádná schůze sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha počítá s tím, že by kabinet mohl mimo jiné výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
20: Tam dáváme unikovou doložku pro obranu. Veškeré výdaje na 2% budou moci jít nad rámec těch rámců. Pak tam jsou Dukovany ve výjimce. Nově tam jsem načetla unikovou doložku pro takzvané líniové stavby, dálnice, infrastruktura, mosty, přehrady, aby tam byla to možnost.
19: Pozměňovací návrhy ministryně Schillerové ale kritizuje opozice. Podle ní povedou k vyššímu zadlužování státu a příliš velkým schodkům rozpočtu. Večer by se pak poslanci měli vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Sněmovna ani zhruba po 7 hodinách bod neprojednala a během dnešní noci schůzi přerušila, a to až do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu společenskou kauzu.
21: Diskuse byla zjevně zbytečná, vládní koalice nemá zájem dělat své zákony, a to dokonce zákony, o kterých tvrdí, že na ně strašně spěchá, místo toho tam vkládá naprosto marginální téma souboje jedné malé koaliční strany s nějakými odpůrci v Brně. U nám to připadá úplně zbytečné.
19: K rozpravě se přihlásili 30 poslanců, převážně z opozice. Senátoři dnes projednají snížení záloh živnostníků na sociální pojištění. Vláda chce návrhem snížit živnostníkům povinné náklady na loňskou úroveň. Mělo být zhruba o 715 korun měsíčně. Senátoři budou projednávat také přesuny financí mezi zdravotními pojišťovnami. Návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO počítá s tím, že by se mělo z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělit skoro 8 miliard korun mezi menší pojišťovny.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Evropská unie vyzvala americkou administrativu, aby dodržovala uzavřenou celní dohodu. Reagovala tak na výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce zvýšit clo na dovoz evropských aut do Spojených států na 25%.
0: Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v Paříži jednal s americkým ministrem obchodu Jamesem Greerem. Řekl mu, že by se Unie a Spojené státy měly vrátit k podmínkám z loňského července, které počítají s 15% celním stropem na dovoz aut a na kterých se loni shodli americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Leyenová zdůraznila, že dohoda je dohoda a že jejím základem je prosperita, společná pravidla a vzájemná spolehlivost. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Evropa má nástroje, jak odpovědět na případná další americká cla. Podle něj by ale Unie a USA neměly ztrácet čas výhruškami. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
19: Ústavní soud dnes vyhlásí rozhodnutí o krácení odměn pro politiky, kteří působí zároveň v obecním i krajském zastupitelstvu. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Podle nich je naopak žádoucí, aby měl člověk zkušenosti s obou samospráv. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé na úrovni obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Změnou prosadila předchozí vláda. Současný kabinet chystá vlastní úpravu odměňování v případě kumulace funkcí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Někteří maturanti dnes píší didaktický test z cizího jazyka nebo rozšiřující matematiky. To si letos zvolilo přes 3,5 tisíce studentů, tedy zhruba 4% přihlášených. Státní organizace Cermat, která společnou část maturitní zkoušky zajišťuje, navíc dlouhodobě oceňuje ty, kteří v tomto testu dosáhnou maximálního výsledku. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou si vybírají především žáci gymnázií a středních odborných škol technické zaměření. Pokračuje učitel matematiky Marek Valášek.
1: Ta matika rozšiřující je pro děcka, který mají rádi matiku, rozumí matice, dá jim ta matika. Dost často to bývá tak, že jsou to lidi, kteří chtějí dál studovat, řekněme, nějaký technický obory nebo něco, co s tou matematikou souvisí.
19: Dnešní testy jsou nepovinné. Kromě matematiky je možnost psát test z dalšího cizího jazyka. Na výběr byla kromě angličtiny také francouzština, němčina, ruština a španělština. Kolumbiec odsouzený za žhářský útok v garážích pražského dopravního podniku nezaplatil ani po téměř roce škodu ve výši 115 tisíc korun. Její uhrazení bylo součástí dohody o vině a trestu. Částku začal podnik vymáhat exekucí, řekla Českému rozhlasu jeho mluvčí Aneta Řehková.
22: Odsouzený prozatím nic nezaplatil dobrovolně, dopravní podnik proti němu vede pro tuto částku exekuci, ale ani v exekučním řízení nebylo dosud nic vymoženo.
19: Cizinec je ve vězení od loňského června. Za teroristický útok byl odsouzený na 8 let. K zapálení autobusů v garážích dopravního podniku se doznal a omluvil se. A jak to vypadá v 6 hodin a 7 minut na silnicích na dálnici D11 z Prahy do Hradce, zpomalte za sjezdem na Městec Králové. Na 52. a půltém kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů. Částečně blokují pravý pruh a musí se vybočovat. V Praze ve Kbelské směrem k Průmyslové počítejte se silnějším provozem před křižovatkou s Poděbradskou, zdržíte se asi 5 minut a na příjezdu do Běchovic od Úval se začíná plnit Českobrodská. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude zpočátku převážně slunečno s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na západě Čech bude kolem 20 a na horách kolem 15 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
17: Začínáme 8 minut po 6. ráno a v zahraničí. Operace Epická zuřivost skončila. Nastupuje projekt Svoboda. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že válečná operace Spojených států a Izraele proti Iránu je u konce. Spojené státy se teď chtějí soustředit na to, aby Hormuzským průlivem mohly proplouvat volně lodě, tak jako před válkou, kterou spustili na konci února. Posléze ale americký prezident Donald Trump oznámil pauzu projektu Svoboda. Novinky z konfliktu na Blízkém východě má teď ve studiu Ranního plusu Dominik Tesár. Přeju dobré ráno.
5: Dobré ráno.
17: Tak to vezměme mě po pořadě. Nejdříve vystoupil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Co přesně řekl?
6: Prohlásil, že cílů operace Epická zuřivost, jak Američané nazvali svou a izraelskou vojenskou operaci proti Iránu, bylo dosaženo a tahle kapitola je tedy u konce. Je potřeba připomenout, že podle amerických zákonů potřebuje prezident pro válku delší než 60 dnů souhlas kongresu a ten Donald Trump nemá. Asi 4 týdny už sice platí příměří, ale kdyby Spojené státy pokračovaly v konfliktu, souhlas kongresu by zřejmě mít měli. Rubio současně oznámil, že se teď Spojené státy budou soustředit na projekt Svoboda, tedy americké námořnictvo by mělo zajišťovat, že obchodní lodě budou moct volně proplouvat Hormuzským průlivem, který Irán v reakci na útoky Spojených států a Izraele zablokoval. Rubio opakoval, že tohle je obranná operace.
7: Není to ofenzivní operace, je to defenzivní operace. A co to znamená? To je velmi jednoduché. Nebude se střílet, pokud na nás nevystřelí jako první.

0: ostatní. Neútočíme na ně, ale když na nás zaútočí nebo zaútočí na loď, musíte na to odpovědět. Nenecháme nějaký rychlý člun nastoupit na loď a střílet na ni. Odpovíme na to a daří se nám to. Neznám přesná čísla, ale vím, že nějaké tyto rychlé čluny se staly cíly a budeme v tom pokračovat, pokud budou hrozbou pro naše síly. Budeme sestřelovat drony, budeme sestřelovat rakety, ale je to obraného charakteru, je to defenzivní.
1: Během toho, co Rubio mluvil, britská námořní služba oznámila, že v Hormuzském průlivu byla zasažena jedna nákladní loď. Už chvíli předtím ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů uvádělo, že se jeho protivzdušná obrana opět potýkala s raketami a drony z Iránu, ačkoliv tedy velení iránské armády útoky popřelo. Včera se tedy podle americké armády podařilo Hormuzským průlivem, klíčovou námořní cestou, proplout dvěma lodím. Před válkou to ovšem bylo průměrně kolem 120.
2: Pak tedy ale přišlo to oznámení prezidenta Spojených států Donalda Trumpa a projekt Svoboda přerušil. Je to tak?
1: Ano, Trump napsal na svou sociální síť True Social, že operaci krátce přerušuje. Uváděl, že totiž došlo k velkému pokroku v rozhovorech s Teheránem. To přerušení tedy zdůvodnil tím, že se uvidí, jestli se s Iránem teď nepodaří něco dohodnout, finalizovat a podepsat. Teherán na to zatím nějak nereagoval. Krátce po Trumpově oznámení klesla cena ropy opět pod $100 za barel. Připomeňme, že asi nejčastěji citovaným důvodem pro útoky na Irán představitelé Trumpovy administrativy uváděli, že je potřeba zabránit, aby iránský teokratický režim nezískal jaderné zbraně, což tedy Irán vždy popíral a říkal, že není záměrem jeho jaderného programu. Obohacený uran se ale z rukou Iránců Američanům zatím získat nepodařilo.
2: O situaci na Blízkém východě nás v Ranním plusu informoval Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
3: 6 hodin 12 minut se vrátíme do Česka. Lidé v Praze demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Podle policistů se akce zúčastnilo včera několik tisíc protestujících. Pořadatelský spolek Milion chvilek kritizuje vládní plán na zrušení koncesionářských poplatků. Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici.
4: Milí přátelé, v březnu se nás sešlo asi 250 000 na Letné. A to, čeho jsme se tam pouze obávali, už se stává skutečností.
5: Těmito slovy začala akce na podporu veřejnoprávních médií na Staroměstském náměstí. Účastníci demonstrace se poté za zvuku bubnů a skandování vydali Celetnou ulicí před sídlo Českého rozhlasu na Vinohradech. Mezi účastníky byl třeba Jakub Matouš.
6: Chtěl jsem podpořit právě Českou televizi a Český rozhlas právě v tom, aby byli svobodní. Jde o to, že samozřejmě oni musí být něčím financovaný a ten systém, který momentálně je, tak je zaručené nějaké nepolitické ovlivňování.
5: Přišel také Michal Pročke.
7: Přišli jsme podpořit svobodná veřejnoprávní média, protože jsme znepokojeni omezováním jejich svobody a financování. Ve chvíli, kdy veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu, tak politici budou mít mnohem větší vliv na jejich fungování, na jejich činnost, na jejich rozpočet, což podle mě není dobře.
5: Pochod Prahou sledoval živě ve vysílání reportér Jakub Vik.
8: U vchodu do budovy se teď šikuje skupina lidí převlečená za ty panické rytíře, o kterých jsem mluvil už v těch minulých vstupech. No a DAF ještě před chviličkou skandoval třeba heslo Média nedáme nebo Ruce pryč. Teď zdraví celou budovu, jásají, mávají a tak dále. No a ještě můžu zmínit, že třeba na chodníku, právě tady, na kterém stojí, tak dříve příchozí napsali různé vzkazy křídami.
5: Demonstranty přivítali i zaměstnanci Českého rozhlasu.
8: Ve druhém patře budovy, vlastně o patro nade mnou, než já teď koukám na ten celý DAF a odkud, vstupuji, tak kolegové vyvěsili na čtvrtkách napsaný nápis děkujeme, další pak třeba mávají z oken. No a podpory se váží i vedení Českého rozhlasu. Pokračuje generální ředitel René Zavoral.
9: Já bych chtěl především poděkovat hlavně všem těm, kterým leží osud Českého rozhlasu a médií veřejné služby na srdci a že nás takto podporují a že přijdou i v předbudovu Českého rozhlasu, tak to vlastně rozhlas konkrétním činem podpořit.
5: Podobně to vidí i zástupci České televize, doplňuje její mluvčí Michal Pleskot.
10: Česká televize děkuje veřejnosti za podporu, kterou vyjadřuje v těchto dnech svými aktivitami veřejnoprávními médií.

0: dobrou perspektivu. Nejde to z toho udělat.
1: Vláda názor podle svých zástupců měnit nebude. Plánem na rušení koncesionářských poplatků plní své programové prohlášení, říká poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO.
2: Jakkoliv respektuju protesty, demonstrace, manifestace, pochody a podobně, tak zároveň já doufám, že protestující zase respektují svobodné volby, ty nějak rozhodli a my to, co navrhujeme a s tím přicházíme, tak neděláme žádnou otočku o 180 stupňů, ale je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády a jenom naplňujeme svůj slib, který jsme lidem dali a lidé nám dali důvěru.
1: Odbory Českého rozhlasu požádali ministra kultury Otto Klempíře z motoristů, aby mohli být v expertní skupině k návrhu o mediální novele. Rezort po společném jednání vydal tiskovou zprávu, podle které v několika klíčových oblastech našel s odboráři shodu. Proti tomu se ale na demonstraci milionu chvilek pro demokracii ohradil předseda odborů Českého rozhlasu Jan Křemen.
3: Jediné, co bylo předmětem našeho jednání byla naše žádost, abychom byli přizváni do expertní skupiny, protože ministerstvo žádnou expertní skupinu ustanovovat nebude, ale ustanoví ji premiér. Požádali jsme ministra Klempíře, aby požádal Babiše, abychom byli přizváni.
1: Klempířův návrh zákona počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zároveň médiím veřejné služby pro příští rok ubírá celkem 1,4 miliardy korun. Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
4: Posloucháte Ranní plus, 6 hodin 17 minut. Světová zdravotnická organizace se domnívá, že na nizozemské výletní lodi mohlo dojít k přenosu hantaviru z člověka na člověka. Na následky nákazy tímto velice nebezpečným virem zatím zemřeli 3 lidé, 4 jsou nemocní, jeden z nich je ve vážném stavu. Virus se obvykle šíří z hlodavců, ale zdravotnická organizace uvedla, že v tomto případě se mohl šířit mezi opravdu blízkými kontakty na palubě lodi. Zdůraznila ale, že takový přenos je vzácný a riziko pro veřejnost nízké. Loď v současné době kotví poblíž Kap Verd, ale úřady z preventivních důvodů nepovolili zakotvit u pobřeží. Ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky v našem vysílání v rozhovoru s Tomášem Pavlíčkem připomněl, jak nebezpečný virus, respektive nemoc jim způsobená je.
5: Patří mezi nejnebezpečnější patogeny, virové patogeny, o tom není pochyb, patří do té kategorie s bezpečnostním rizikem nejvyššího stupně. Vidíte, že ta smrtnost se blíží i té všeobecně známé nebezpečné infekci ebolou. Tak je to nesmírně vážná záležitost.
6: No a jak se hantavirus šíří?
5: Hantavirus se šíří prostřednictvím hlodavců a vlastně promořuje v určitých endemických oblastech populace drobných hlodavců a proto jak vždycky ta varování, která epidemiologové, virologové mají před zacházením třeba s uhynulými hlodavci a tak dále, nebo nemocnými hlodavci, které se objeví v blízkosti lidských sídel, tak jsou opravdu na místě. To není jenom tak plachý poplach.
6: No, někteří lidé na lodi byli páry, sdíleli pokoje, takže se jednalo o docela intimní kontakt, jak řekla Světová zdravotnická organizace. Jsou tohle podmínky, kdy je pravděpodobnější přenos hantavirus člověka na člověka?
5: No, zcela určitě. Přesně, ta námořní cesta nebo ty výletní výpravy na lodích jsou vlastně ideální příležitostí pro sdílení a pro šíření infekcí, pokud se na palubách těchto lodí objeví. Toto je sice menší loď, ale to nic neznamená. Pobyt na té palubě, na těch palubách je vlastně dlouhodobý, kontakt je velice těsný. A víme, že dnes to není jenom otázka vysloveně hygieny, až přehnané hygieny, která někdy tu naši civilizaci vyspělou provází, ale že to může propuknout, splanout i na lodi docela civilizovaného světa, plovoucí v tomto případě pod vlajkou Holandska. Důležité je jistě, z jakého přístavu vyplula.
6: Můžu se zeptat, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, ale zase na druhou stranu Světová zdravotnická organizace říká, že to riziko pro širší veřejnost je nízké. Proč

0: Myslíte, že to tvrdí, jaké jsou tedy podmínky toho dalšího šíření někam prostě do jiných oblastí?
1: To nižší riziko šíření spočívá v tom, že je velmi málo pravděpodobný přenos člověka na člověka, takže to předpokládá to, že se i v těchto podmínkách dokáže udržet ta izolovanost případného vzplanutí infekce u jednoho jedince nebo u malé skupiny, u dvou jedinců a tak dále. To je předpokladem, ale není to něco, co by platilo s definitivní platností a přenos na člověka zcela jistě možný je a právě v takovéto, řekněme, intenzivně spolu prostor sdílející skupinou lidí je to docela možné. Navíc v tomto případě se s největší pravděpodobností jedná o variantu hantaviru, která je vlastně ještě docela i méně prozkoumaná. Je to ten typ hantaviru s takzvaně s kardiopulmonálním syndromem, nikoliv s tím syndromem vnitřního krvácení.
0: Děkuji.
1: S postižením ledvin.
2: Řekl ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhofer, kterého se ptal kolega Tomáš Pavlíček.
3: 6 hodin, 21,5 minuty v krátkosti zprávy, které by vám neměly uniknout. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu, protože se obává rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že sněmovna dnes neprojedná vůbec nic. Více k tomu po 7:30. České domácnosti loni platily 6. nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Vyplývá to z dat Eurostatu. Naopak české ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. A Spojené státy nakrátko přeruší operaci, při které v Hormuzském průlivu doprovázeli a chránili lodě ohrožované iránskou blokádou. Důvodem jsou podle prezidenta Donalda Trumpa aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody.
2: 6 hodin 22,5 minuty, teď pro vás v Ranním plusu máme pohled do zahraničních médií a začneme na webu bruselského deníku Politico. Ten píše, že americká vláda rozšiřuje kontrolu pokročilých systémů umělé inteligence kvůli možným bezpečnostním rizikům. Ministerstvo obchodu uzavřelo dohody s firmami Microsoft, XAI a Google DeepMind, které umožní posuzovat jejich modely ještě před jejich veřejným nasazením.
3: Hodnocení bude provádět specializované centrum pro standardy a inovace v oblasti umělé inteligence. Zaměří se zejména na testování bezpečnosti. Hlavním cílem je lépe porozumět schopnostem těchto technologií a jejich dopadům na národní bezpečnost.
2: Nové dohody podle Politika navazují na dřívější dobrovolná ujednání s jinými technologickými společnostmi, která byla upravená podle aktuálních priorit americké administrativy. Rostoucí pozornost vlády souvisí s obavami z rizik spojených s nejvyspělejšími AI nástroji, a to včetně hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti. Upozorňuje Politiko.
3: Přísné zákazy mobilních telefonů mají jen minimální dopad na studijní výsledky žáků. Americkou studii na téměř 1800 školách přibližuje web britského deníku Guardian. Výzkum neprokázal výrazné zlepšení ani v docházce, ani v omezení kyberšikany. Podle závěru studie se průměrné výsledky testů po zavedení zákazu prakticky nemění.
2: Výzkumníci sledovali školy, kde žáci ukládali telefony do uzamykatelných obalů a porovnávali je se školami bez tak přísných opatření. A i když se používání telefonu výrazně snížilo, nevedlo to k měřitelnému zlepšení ve vzdělávání ani v dalších oblastech, jako je pozornost ve výuce. Objevily se jenom drobné pozitivní efekty u starších studentů v matematice, zatímco u mladších žáků výzkumníci zaznamenali negativní dopady, pokračuje Guardian.
3: Autoři studie ale upozorňují, že výsledky by neměly vést k úplnému odmítnutí zákazu mobilů ve školách. S delším trváním opatření se podle nich můžou projevit pozitivnější efekty a snížení používání telefonu je samo o sobě významné. V prvních letech po zavedení zákazu se navíc objevily problémy, například více kázeňských postihů a pokles pocitu pohody, které se ale postupně zmírňují.
2: Guardian připomíná, že v Anglii se mezi tím připravuje zpřísnění pravidel pro používání mobilů ve školách. Většina škol už přitom v současné době určitá omezení má. Některé organizace poukazují na negativní vliv telefonů a sociálních sítí, hlavně pak na psychiku dívek.
3: Britská rocková kapela Rolling Stones vydá nové album s názvem Foreign Tongue Suite, má 10. července. Půjde o 25. studiovou desku kapely a naváže na předchozí album Hackney Diamonds, které u veřejnosti i kritiků zaznamenalo poměrně velký úspěch. O tom informuje mimo jiné web deníku France 24.
2: Nové album přichází bezmála 3 roky potom posledním, které bylo zároveň prvním albem kapely po dlouhé 18-leté pauze. Spolu s oznámením skupina zveřejnila i nový single In the Stars a naznačila, že na albu spolupracovali i další známí hudebníci, třeba Paul McCartney, Robert Smith, a to všechno doplňuje France 24.
3: No a tím jsme uzavřeli dnešní pohled do zahraničních médií. Teď je v 6 hodin 26 minut, se podíváme opět do světa vědy. Aby vznikl nový lék nebo materiál pro medicínu, je potřeba nejenom vědecká práce, ale také dovednosti z biznisu. Spojit oba světy se snaží Evropská konference BioEquity, která dnes pokračuje v Praze. Poprvé ve střední Evropě.
4: Takhle, jak se to stalo v těch 90. letech u Antonína Holeho, už se to dneska stát nemůže.
5: Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, připomíná příběh průlomového objevu léků proti HIV. Vznikla o něm i divadelní hra, která příběh ukazuje v jiném světle, než je obvyklé.
4: A hlavním hrdinou ovšem je John Martin, podnikatel, který dotáhl ty myšlenky Antonína Holeho až k léku, který dneska léčí miliony po celém světě.
5: Klíčové tehdy bylo, že si Holeho objevu v pravý čas všimli další lidé. Jenže v dnešní době se na to podle Jana Konvalinky už nedá moc spoléhat. Vědcům doporučuje, aby šli naproti praxi.
4: Už nestačí být Antonín Holý, musíte opravdu, a naštěstí spousta našich mladých kolegů to ví a dělá to, musíte být taky trochu Johnem Martinem nebo Stevem Jobsem. Musí vznikat malé firmy, startupy založené na našich vlastních patentech, které musí získat investory, dotlačit přes to údolí smrti, jak se tomu říká, až do nějakých preklinických nebo počátečních klinických pokusů, aby se potom velké farmaceutické firmy o to začaly zajímat.
5: Takzvané údolí smrti znamená, že většina pokusů končí neúspěšně. Investoři by přesto měli zariskovat, protože se jim to může mnohem víc vyplatit, říká výzkumník a zároveň zakladatel biotechnologické firmy Radek Špíšek.
6: Šance na to, že když má někdo nějakou látku, která v laboratoři například výborně léčí, že se z té látky jednoho dne stane lék, je někde mezi 2-5%. Je potřeba proto natchnout soukromé investory. A tady ta konference je vlastně o tom, že jsou tady biotechnologické firmy z celého světa a pak jsou tady stovky investičních společností z celého světa, které do téhle oblasti chtějí investovat. Projekty analyzují a rozhodují se, které projekty podpoří.
5: Základem všeho je ovšem základní výzkum. Nápady, které stojí za to převést do praxe, se totiž rodí uprostřed dlouhodobého bádání a objevování naprosto neznámých věcí, připomíná Jan Konvalinka.
4: Antonín Holý nevyvíjel lék proti AIDS, protože AIDS nebyl znám v době, kdy on dělal na těch svých molekulách. Ale kdyby ta jeho chemie nebyla dobrá, inovativní, úplně originální, tak by to k ničemu nebylo. Potřebujeme originální myšlení, potřebujeme skvělou vědu, která trvá léta, než se vybuduje a která zdánlivě nemá praktické aplikace.
5: Výzkumníci by si pak měli držet vysokou úroveň a odhadnout tu chvíli, kdy je dobré jít z kůží na trh. A to může být i otázka citu.
4: Dobrý vědec nedokáže definovat excelentní vědu, ale my ji poznáme, když ji vidíme. Co je těžký, je poznat ten nápad nebo odhadnout ten nápad, který je nejenom skvělá věda, ale ze kterého by šlo opravdu něco udělat praktického, co by změnil svět.
5: Podle Jana Konvalinky se postupně proměňuje i myšlení. Nová generace studentů i výzkumníků už trochu jinak smýšlí o penězích.
4: My jsme chtěli všichni Nobelovu cenu, když jsme studovali. Oni chtějí změnit svět, oni chtějí být Steve Jobsy a Elony Musky a vybudovat něco svýho. My slibujeme v Karolínu, že budeme pracovat pro to, aby se šířila pravda a ne pro mrzký zisk. To tam opravdu je v tom akademickém slibu. A dneska je doba, kdy, a já s tím souhlasím, zisk není mrzký, s tím jsou teda spojené investice, peníze, v případě léků dokonce miliardy. Já myslím, že je úplně v pořádku o ty peníze usilovat, pokud tím cílem, tím výsledkem je lék, který bude zachraňovat lidský životy.
5: Vědec ovšem dodává, že je čím dál těžší rozhodovat, jakou část výzkumných výsledků zveřejnit, aby se tím podpořil pokrok a spolupráce, a jakou část si nechat jako chráněné duševní vlastnictví. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Tady je Ranní plus, co pro vás chystáme hned po zprávách o 6:30. Část výdajů na obranu anebo třeba dopravní infrastrukturu by se nemusela započítávat do schváleného schodku státního rozpočtu. Počítá s tím vládní předloha, která upravuje rozpočtová pravidla. Změny poslanci dnes projídají na mimořádné schůzi sněmovny. Svolat ji nechala koalice.
3: Bylo 6:30, zprávy přináší Monika Vrchotová.
7: Český rozhlas Plus.
8: Dobré ráno. Vládní poslanci budou dnes chtít ve třetím čtení prosadit změny v rozpočtových pravidlech. Sněmovna kvůli tomu zasedne na mimořádné schůzi. Vládní návrh počítá s tím, že by kabinet mohl mimo výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu. Opozice předlohu kritizuje. Téma podrobně rozebereme v Ranním plusu krátce po zprávách. Šéf americké diplomacie Marco Rubio si včera telefonoval se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Podle amerického ministerstva zahraničí se rozhovor týkal vztahů Washingtonu a Moskvy, ale také války na Ukrajině a Blízkém východě. Další podrobnosti úřad neuvedl. Moskva hovor označila za konstruktivní a věcný. Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Celkem oheň od soboty zasáhl více než 100 hektarovou oblast. Na místě včera skončilo letecké hašení a odjela také už velká část jednotek. Do psychiatrické nemocnice poslal soud 33-letého Němce, který v pondělí odpoledne v Lipsku úmyslně najel do davu a zabil dva lidi. Dalších 6 je zraněných. Stav dvou z nich je vážný, ale nikdo není v ohrožení života, uvedl to tamní primátor. V Nepálu zemřel český horolezec. Na Facebooku o tom informovala cestovní kancelář, která výpravu organizovala. Neštěstí se stalo při aklimatizaci na vysokohorské prostředí na nepálské straně 7000 Makalu 2. Muž zemřel s největší pravděpodobností kvůli otoku plic. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Ostatní členové jsou podle cestovní kanceláře v pořádku. V Moravském Krumlově dnes začíná 4. ročník putovní výstavy Muchova stezka. Projekt propojuje místa, kde žil a tvořil Alfons Mucha. Letošní ročník autoři výstavy věnovali Muchově odkazu v designu. Výstava bude do 31. října k vidění postupně taky v Ivančicích, Brně, Hrušovanech nad Jevišovkou a v Doubravici nad Svitavou. Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Koberovice. Na 78. kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu a musí se vybočovat. Na D8 mezi Německem a Prahou počítejte se sníženou viditelností. Mezi 60. a 56. kilometrem je velmi hustá mlha. V Praze v Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až k Bulovce. Zdržíte se asi čtvrt hodiny a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Čekejte silný provoz už od východní části okruhu, od sjezdu na Hradec Králové k Europarku. Vegbelské směrem do Hloubětína se pak jede pomaleji od Novopatské k Poděbradské a v Českobrodské se zdržíte na příjezdu do Běchovic od Úval. Šťastnou cestu! Až do dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami, odpoledne a večer ale bude oblačnosti opět přibývat, přeháňky budou četnější a místy hrozí i bouřky. Odpolední teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, na západě Čech jen kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to 3,5 minuty po 6:30. Ranním plusem vás dnes provází Renata Kropáčková a Ondřej Látal. Poslance dnes čeká mimořádná schůze sněmovny, kterou svolala vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Zabývat by se poslanci měli třetím čtením vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předlohu kritizuje opozice, která má v plánu k bodu dlouho vystupovat. Co konkrétně dnes dolní komoru parlamentu čeká, si teď ve studiu řekneme s Lucí Machartovou z domácí redakce. Hezké ráno.
9: Dobré ráno.
3: S čím konkrétně tedy návrh počítá?
9: Vláda plánuje, že některé velké investice státu se nebudou počítat do rozpočtových limitů, tedy do schváleného schodku. Kabinet by tak mohl mimo výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
10: Tam dáváme unikovou doložku pro obranu. Veškeré výdaje na 2% budou moci jít nad rámec těch rámců. Pak tam jsou Dukovany ve výjimce. Nově tam jsem načetla unikovou doložku pro takzvané líniové stavby, dálnice, infrastruktura, mosty, přehrady, aby tam byla to možnost.
9: Právě dopravní infrastrukturu do návrhu ministryně Schillerová zahrnula kvůli velkému množství rozestavěných projektů.
3: Už jsme řekli, že opozice předlohu výrazně kritizuje. Jaké jsou tedy její hlavní argumenty?
9: Návrh podle ní obchází pravidla, která mají bránit přílišnému zadlužování státu. Varuje taky před tím, že si vláda takto vytvoří prostor pro mnohem vyšší deficity a slabší kontrolu nad veřejnými financemi. A třeba podle předsedy ODS Martina Kupky předloha výrazně oslabí zákon o rozpočtové odpovědnosti.
11: V okamžiku, kdy stát přestává hospodařit odpovědně, vystavuje se mnohem větším rizikům inflace i dalším závažným dopadům a nemluvím o tom, že ty dluhy samozřejmě v budoucnu zaplatí naše děti. Znamenalo by to v letošním roce téměř 240 miliard korun, které by bez souhlasu poslanecké sněmovny mohla vláda fakticky navýšit schodek rozpočtu.
9: I kvůli těmto výtkám poslanci očekávají dlouhou debatu. K hlasování o tomto zákonu tak pravděpodobně ani nedojde. A třeba podle předsedy poslanců motoristů a ministra pro sport Borise Šťastného se mimořádná schůze bude svolávat znovu.
12: Už nestandardní je, že třetí čtení musíme projednávat na mimořádné schůzi. Opozice blokuje standardní projednávání všech návrhů zákonů. To znamená, ty mimořádné schůze se budou opakovat zřejmě nějakou dobu a pak bude muset sněmovna rozhodnout o pevném zařazení hlasování jednotlivých návrhů.
9: V takovém případě by pak další mimořádná schůze mohla být pravděpodobně příští středu.
3: Mají poslanci na programu dnes ještě nějaké jiné body?
9: Na programu té mimořádné schůze jsou celkem 4 body. Poslanci chtějí projednat třeba i další vládní zákon ve třetím čtení, a to o podpoře bydlení. Ten počítá třeba s tím, že by pomoc lidem v bytové nouzi mohly částečně řešit úřady práce. Nově by měla pomoc zároveň cílit více na lidi s vazbou na daný region. Podmínkou by bylo, aby v místě například měli trvalé bydliště nebo pracovali. Podle kritiků z řad opozice tak ale na pomoc dosáhne mnohem méně lidí. K tomuto bodu se nicméně poslanci dnes zřejmě nedostanou. Zákony ve třetím čtení se totiž můžou projednávat jen do 14. hodiny. Poté by se poslanci měli vrátit k přerušené řádné schůzi sněmovny a tu mimořádnou svolat na jiný termín.
3: Tolik Lucie Machartová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
3: A my v tématu nových rozpočtových pravidel zůstaneme i dál. Jejich významné rozvolnění, které chce vládní koalice, kritizuje ostře Národní rozpočtová rada. Ekonom společnosti Investika Vít Hradil pro pořad Řečí peněz řekl, že Česko tímto pomalu, ale jistě nastupuje řeckou cestu, která dovedla Řecko ke krachu a výrazným škrtům ve výdajích státu.
13: Ale něco úplně jiného je, jestli do toho Řecka jsme se definitivně nenamířili teď, a tam si troufám říct, že možná ano, protože musíme si uvědomit, že Řecko sice zbankrotovalo technicky někde okolo roku 2012, ale Řecko neudělalo tu chybu kritickou v roce 2012. To už bylo vyústění všech těch okolností předtím a to už byla jako kulminace celého toho problému. Řecko udělalo tu kritickou chybu někde v 90. letech, kdy si ta společnost navykla na to, že tohle je normální, že prostě vy můžete, ať už je ekonomická konjunktura nebo recese nebo cokoliv, že můžete před sebou valit tyhle gigantické deficity, a tam se stal ten problém. Jo? Když ta společnost si navykla na to, že tohle je normální, tak pak už právě se dostáváte do situace, ve které už pomalu začínáme být i my, kdy v podstatě je absolutně politicky neprůchozí těm lidem říct, víte co, ono se to vlastně nedá do nekonečna, ono jako ty 100 miliardy jsou prostě moc a musí se s tím něco udělat. A v momentě, kdy už prostě ti lidé na to navykli, a zároveň se to normalizuje retoricky, což pozorujeme teď, kdy prostě relevantní politici říkají, že to je v pořádku, no tak ta společnost už jako nemá ten samoregulační mechanismus, tam prostě se nedá už dohodnout na tom, že to není v pořádku, že se s tím musí něco dělat. Takže tam jste udělal tu chybu a jestli vám pak ten deficit, respektive dluh, vybouchne v bankrotu za 10, 20, 30, 40 let, už je v podstatě vlivem externích okolností. Jo? Už je jaksi mimo vaší kontrole. Už jste se tam prostě namířil a pak už je to vlastně jenom otázka času.
14: To podstatné asi je, jak se na to rozvolňování pravidel budou dívat také mezinárodní ratingové agentury, potažmo investoři, kteří kupují české státní bondy. Jak to mohou hodnotit?
13: Když vy jste investorem do českých státních dluhopisů, tak vás zajímá hlavně to, jestli ten dlužník, to znamená český stát, jestli vám ty vaše peníze vrátí na horizontu toho, kde mu je půjčujete. Typicky ty bondy jsou třeba 5leté nebo 10leté, je téměř vyloučeno, že Česko by nevrátilo někomu peníze, které si teď půjčilo za 10 let. To neznamená, že si toho nevšimnete. Ratingové agentury si toho jednoznačně všimnou. Já si troufám teďka hádat a hrozně rád se budu mýlit, ale myslím si, že ten rating, který máme teď, tak je nejlepší, jaký už budeme v dohledné době mít. To znamená, ne nutně, že by nám ho srazili za měsíc nebo za dva, ale myslím si, že už je v podstatě ze stolu možnost, že by nám ho ještě někdy zlepšili, protože skutečně tohle je cesta, kterou oni budou vnímat jako neudržitelnou.
14: Takže tam se nedá čekat nějaký výrazný růst obsluhy státního dluhu v podobě toho, že bychom museli si půjčovat dráže než dosud.
13: Ta riziková přirážka, jak my tomu říkáme, si myslím, že sice nějaká zvětší o něco málo, ale že to pravděpodobně bude třeba v setinách procentního bodu, v úplně v krajním případě nízké desetiny procentního bodu. To neznamená, že ta dluhová služba nebude zdražovat, ona samozřejmě bude zdražovat už jenom z toho titulu, že prostě máme větší ten balík dluhu a ona zdražuje už jenom proto, že vy, když emitujete těch bondů hodně, tak tím prostě zvyšujete tu jejich nabídku na trhu a oni se stávají o něco méně atraktivními prostě už jenom z toho titulu, že jejich jako nepřeberné množství. Navíc, když se budeme srovnávat s podobnými zeměmi, kdy ten investor prostě zvažuje, jestli to teda poslat k nám, nebo jestli to poslat na Slovensko nebo do Polska, tak my v rámci Evropy nebo v rámci srovnatelných zemí pořád ještě vlastně vypadáme jako docela v pořádku. Je to jednooký mezi slepými, to znamená, jako neměli bychom se moc plácat po ramenech, že oproti zbytku Evropy jsme relativně bezpečná investice, ale v tuhle chvíli to tak ještě je.
14: No a když jsme ve srovnání se zbytkem Evropy a podíváme se kolem a například zmíníme Polsko, Belgii, Francii, tedy ty předlužené země, Itálii, Španělsko, tak všechny tyto země mají obrovské výdaje fiskální, které podporují tamní ekonomiku. Jak by to šlo dohromady s tím, kdyby my bychom tu ekonomiku v uvozovkách fiskálně nepodporovali? Nejsme tím tlačeni touto okolností, že vlastně celá Evropa, a jste to zmínil, má problémy se svými fiskálními politikami a se zadlužením, ale nedokáže to řešit.
13: To, že může dávat smysl, že stát si půjčí na finančním trhu a rozsype peníze do ekonomiky, je skutečně pravda a ekonomie to standardně uznává, není o tom nic úplně převratného, takže ano, existují situace, kdy je naprosto legitimní, že ten stát tu ekonomiku tímhle způsobem podpoří.
14: A my v takové situaci nejsme.
13: Teď. V takové situaci nejsme ani náhodou. Typická taková situace je třeba po té finanční krizi 2008-2009, to znamená, kdy máte krizi tlačenou z poptávkové strany, kdy lidé se bojí utrácet, potom firmy nemají pro koho vyrábět, protože se to neprodá. Firmy zase propouštějí, o to méně se utrácí a tak dále. To je situace, kdy ten stát může přijít a říct, prostě my tady máme nevyužitou kapacitu v ekonomice, máme tady zbytečný strach, nedostatečnou poptávku, já si půjčím hromadu peněz, rozsypu to mezi vás, ti lidé se vrátí do těch obchodů a ta ekonomika se nadechne a zase šlape. My jsme teďka téměř v opačné situaci, ta naše ekonomika se vyvíjí ideálně, v podstatě my jsme na potenciálu, netrpíme nedostatečnou poptávkou. Takže v takové situaci ten dodatečný efekt každé koruny, kterou si ten stát půjčí a rozpustí ji mezi lidi, je malý. A pak nesmíme zapomenout, což asi je ta úplně nejjednodušší logika k přidluhu, je, že dobře, i kdybyste to teď dělal správně, to znamená, i kdyby teď se té ekonomice skutečně pomáhal, tak prostě nelze zapomenout na to, že někdy v budoucnu vy budete muset ty peníze zase vrátit zpátky a tehdy vám to uškodí a ještě mezi tím obsluhujete ten dluh.
3: Varuje hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil, který byl hostem Řečí peněz Václava Pešičky. Pořad najdete na našem archivu plus.rozhlas.cz, na portálu Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích.
2: Je středa 6. května, tady je Ranní plus a za dvě minuty bude 6:45. Francouzská automobilka Renault připravuje výrobu dronů pro armádu ve své továrně ve městě Le Mans. První prototypy plánuje vyrábět od července, zatímco někteří zaměstnanci a odboráři produkci armádních bezpilotních prostředků podporují, jiní nesouhlasí s tím, že se v továrně budou vyrábět zbraně.
15: Jsem táta, mám malé děti. Nechci jim zanechat svět, kde proti sobě lidé válčí. V továrně jsou zaměstnanci, kteří říkají, že když drony nebudeme vyrábět my, tak to budou dělat jiní. Ano, tak to může být. Prvotním posláním Renaultu je ale výroba dostupných aut.
16: Richard Germain je odborář. V Renaultu zastupuje jeden z největších francouzských syndikátů Všeobecnou konfederaci práce. Tvrdí, že se v Le Mans budou vyrábět kamikaze drony, které se ale nemají vyzbrojovat přímo v továrně Renaultu. O to se prý má postarat spolupracující francouzská společnost Turgis Gaillard. To ale podle něj nic nemění na tom, že ve výsledku půjde o smrtící zbraně.
15: Je pokrytecké říkat, že tady sice budeme montovat drony, ale nebudou to zbraně. Když nám zítra řeknou, abychom vyráběli samopaly bez nábojů, tak je přece jasné, k čemu je budou využívat. Víme, že tyhle drony budou moct odpalovat rakety.
16: Francouzská automobilka Renault chce v Le Mans vyrábět létající drony s názvem Chorus, kterému můžou létat rychlostí až 400 km za hodinu ve výšce 5000 metrů. Sloužit můžou ke špionážním účelům.
17: Dron bude dlouhý 8 metrů, rozpětí křídel bude mít 10 metrů. Vybavený bude motorem Renault DCI o objemu 2 litrů.
16: Upřesňuje Egon Gerald, který v Renaultu zastupuje odborový svaz s názvem Dělnická síla. Na rozdíl od jeho odborářského kolegy výrobu dronů v Le Mans podporuje.
17: Myslím, že je to dobrá věc. Automobilový trh se v současnosti potýká s problémy. Další projekt může zajistit práci zaměstnancům.
16: Automobilka v současnosti nabírá na výrobu dronů prototypů prvních 10 až 15 dobrovolníků mezi svými zaměstnanci. Výhledově se jich počet má navýšit až na 50. Zájem by měl i Kristof.
18: Může to být přínosné pro všechny. Výroba zůstane u nás, finální produkt je určený naší armádě. Francie bude ochráněna.
16: Kristof připouští, že samotné slovo dron v automobilce zbuzuje pozdvižení a že výroba pro armádu je zahalená tajemstvím. Odrazují ho i pracovní podmínky v tomto projektu. Výroba prototypů a testovací fáze výrobní linky má začít už v červenci, takže by nemohlo odjet s rodinou na dovolenou. Drony se budou v Le Mans vyrábět v budově, která dosud sloužila jako sklad. Odbory počítají s tím, že od konce května nebo začátku června tam bude postupně růst výrobní linka na bezpilotní prostředky. Jejich ostrá výroba má začít začátkem příštího roku. Každou hodinu linka vyrobí 2 nové drony. První zakázka pro armádu počítá s 600 kusy. Výše kontraktu se odhaduje na víc než 24 miliard korun na 10 let.
18: Jakmile se Renault adaptuje na výrobu dronů, tak se jejich počet může výrazně zvýšit. Kdo jiný než automobilky má tohle know-how a schopnost vyrábět ve velkém za přijatelné ceny? Je logické, že se vláda obrátila na nás.
16: Uzavírá odborář Fabien Gloyen z Renaultu. Francouzská armáda chce i s ohledem na dronovou válku na Ukrajině výhledově vyrábět tisícovky bezpilotních prostředků měsíčně. Automobilka Renault podle deníku Le Monde zvažuje i výrobu pozemních dronů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Teď pro vás máme v Ranním plusu přehled ekonomických zpráv. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné informace o dubnovém vývoji spotřebitelských cen. Analytici předpokládají, že meziroční inflace dál zrychlila z březnových 1,9% a přiblížila se hodnotě 2,5%. Hlavním důvodem je růst cen pohonných hmot v důsledku války na Blízkém východě.
2: České domácnosti v druhé polovině loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii, naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen elektřiny i plynu. Letos by tento trend měl pokračovat. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu, na které upozornil Svaz energetiky České republiky.
3: Americká komise pro cenné papíry a burzy v úterý navrhla, aby veřejně obchodované firmy mohly oznamovat hospodářské výsledky jen dvakrát a ne jako dosud povinně čtyřikrát ročně. S nápadem přišel ve svém prvním volebním období americký prezident Donald Trump a loni v září se myšlenka objevila mezi vládními prioritami.
2: Akcie ve Spojených státech v úterý posílily díky trvajícímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem a příznivým hospodářským výsledkům firem. Prudký růst zaznamenali výrobci čipů pro umělou inteligenci v čele s Intelem. Na devizovém trhu oslaboval dolar. A už jsme ji zmínili, umělou inteligenci a její nástroje používají u nás nejen technologické firmy, ale už taky úřady, některé už delší dobu a efektivně. Pomoct jim může třeba projekt AI na úřad. Zásadní je tady ale otázka bezpečnosti a zajištění toho, aby neunikala citlivá data. To všechno teď probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Přeju dobré jitro.
19: Dobré ráno.
2: Máme nějaký příklad z praxe, kde používají AI ve státní správě?
19: Umělou inteligenci denně používají třeba zaměstnanci organizace, která se jmenuje Centrální nákup Plzeňského kraje. To je krajská příspěvková organizace spadající pod Plzeňský kraj, který ji financuje. Na starost mají veřejné zakázky a nákupy pro tamní školy nebo nemocnice. Speciální software s umělou inteligencí, který si koupili od soukromé firmy, jim pomáhá třeba při hledání ve smlouvách nahraných do systému. Popisuje ředitelka centrálního nákupu Jana Dubcová.
20: Třeba dodavatel vám nedodává, takže vy musíte uplatňovat smluvní pokuty. A teď vy nevíte, kolik třeba ta sankce je, že jo, v jaké smlouvě to bylo. Takže vy si sednete k tomu systému, zadáte smlouva na kancelářský papír, kolik je tam sankce a on vám to rovnou ukáže. To znamená, máte na jedno, dvě kliknutí, znáte všechny informace.
19: Kdyby ten systém podle Důbcové neměli, tak dostat se k informacím ze smluv by trvalo prý i týden, protože jich mají hodně a hlavně ještě na papírech.
2: No a jak mají zajištěno, že jim neuniknou citlivá data? Pracují s obchodními údaji, cenami, jmény?
19: Na smlouvy používají uzavřený licencovaný systém, kromě toho používají třeba i ChatGPT nebo Copilot na administrativu. K tomu mají striktně nastavené vnitřní směrnice pro práci s AI. Ta jasně říká, jaké nástroje je možné používat, jaká data tam smí nahrávat a jak s nimi zacházet. Zaměstnance taky pravidelně školí. Právě vzdělávání v oblasti AI je klíčové, říká vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena.
0: Teď nedávno vzniklo na úřadu vlády v sekci státní služby vlastně desatero a pak také průvodce etického používání AI, takže ty návody, jak na to tady k dispozici jsou.
19: Ve státní správě se umělá inteligence zavádí třeba přes projekt s názvem AI na úřad. Vzniknul loni a úředníky učí, jak s nástrojem

0: AI pracovat, pokračuje Kačena.
1: Je řada obcí, které ty nástroje používá, například pro jednání obecního zastupitelstva, kde vlastně pořizuje zápisy z jednání. Teď jsem zachytil projekt takzvaného AI starosty, kdy vlastně je naprogramový chatbot, který dokáže odpovídat veškeré klíčové informace o tom, co se vlastně v té obci děje, respektive kde například přihlásit poplatek za psa, kdy se vyváží popelnice a tak dále.
0: Kolik úřadů přesně AI pravidelně používá, to se podle Kačeny počítá těžko, protože se to neustále rozvíjí.
2: A jak rozšířená je umělá inteligence mezi Čechy bez ohledu na to, zda jde o úřad nebo firmy?
0: Tady můžeme využít poslední data Microsoft AI Diffusion Report, který zkoumal míru využívání umělé inteligence napříč světem, a to na přelomu loňského a letošního roku. A podle nich umělou inteligenci používá aktivně při svojí práci zhruba 28% pracujících lidí v Česku. Zatímco třeba v zemích jako Singapur nebo Spojené arabské emiráty je to až 60% lidí. Těch 28% odpovídá zhruba polovině pomyslného žebříčku mezi 147 zeměmi, který report sleduje, říká ředitel firmy Microsoft pro Česko a Slovensko Michal Stachník.
3: I takové Spojené státy se pohybují někde okolo těch 26-27%. Není to jenom vždy o tom, kdo ty jednotlivé jazykové velké modely nebo AI vyvíjí, ale spíš o tom, jak se využívají v praxi.
0: Země západní Evropy, jako třeba Španělsko nebo Francie, jsou na tom o něco líp než my. Tam pravidelně v práci používá AI kolem 40% pracujících.
2: Jan Duchoslav z domácí redakce, děkujeme.
0: Díky, hezký den.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
5: 8 minut před 7 hodinou pro vás máme v dnešním Ranním plusu komentář. Petr Holub, kolega ze serveru Seznam zprávy, se v něm věnuje opětovnému zavedení elektronické evidence tržeb.
6: Druhý pokus zavést EET, který v pondělí oznámila vláda Andreje Babiše, se vysloužil pozitivní ohlasy od koaličních stran, podnikatelských svazů i od novinářů. Konečně bude pořádek, už se nebude podvádět s daněmi a bude jen dobře, že to budeme mít za sebou, protože elektronické evidenci tržeb se tak jako tak nevyhneme. Je to paradox. Online dohledem nad obchody a dalšími provozovnami od kadeřnictví přes autoopravny a zdravotní střediska až k restauracím posilují státní úřady kontrolu nad společností, nemluvě o tom, že roste byrokracie jako taková. Každou obchodní transakci budu po 1. lednu oznamovat prostřednictvím dříve pořízeného certifikátu na finanční správě. Peníze budu inkasovat až poté, co dostanu potvrzovací kód. Jako kdyby se znovu projevila zvyklost Čechů spoléhat na stát. Populární jsou vojáci, policisté, hasiči. Proč stejně samozřejmě nepodpořit daňové výběrčí, bez kterých žádný stát nemůže fungovat? Ovšem právě EET je případ, kdyby si měl český občan samozřejmou podporu státních regulací rozmyslet. V diskuzi pro a proti EET se nemluví o tom, že jakýkoliv podnikatel a živnostník musí podle platných předpisů vést účetnictví a že mu mohou finanční i celní úředníci účty kdykoliv zkontrolovat. Také nejde o to, že podniky a živnosti nemají povinnost hlásit finančnímu úřadu své tržby průběžně. Už dnes tak každý měsíc či čtvrtletí činí ti s tržbami na 2 miliony korun ročně v kontrolním hlášení pro DPH. Nediskutuje se ani o tom, že by se kontrolní hlášení mělo podávat častěji, například jako v Itálii nebo v Polsku. Tam se průběžný stav tržeb hlásí finančnímu úřadu na konci každého pracovního dne. Dokonce nejde ani o to, aby jako v Rakousku, Švédsku či v již zmíněné Itálii se všechny tržby ukládaly do chráněné paměti, s jejímž obsahem už podnikatel nemůže manipulovat, ke které se může finanční úředník v případě potřeby připojit i na dálku. V Česku jde o něco jiného. Podle projektu EET bude finanční úředník sledovat online, jaké transakce v pokladně dané provozovny probíhají. K čemu taková informační povinnost? To říkají autoři zákona o EET jednoznačně. Samozřejmým účelem bude lepší výběr daní. I když si státní pokladna přilepší jen o 14 miliard, tedy o 2% ročního výběru DPH. Hlavně ale třeba narovnat podnikatelské prostředí, aby poctivci nebyli znevýhodněni vůči těm, co s evidencí svých tržeb a tím i daňovými odvody manipulují. Jinými slovy, značná část podnikatelů podvádí, a je třeba použít co nejpřísnější prostředky, aby se tomu zabránilo. To je mimořádně nešťastná formulace. Obvyklá definice vyspělé společnosti, například podle Farida Zakarii, Říká, že její občané chtějí platit daně a stát je tím zavázán, aby chránil jejich svobody a zajišťoval veřejné služby. V podtextu zákona o EET však stojí, že daňové výnosy závisí na tom, s jakou mírou přísnosti si je stát na občanech vynutí. Pak jim logicky není zavázán a nemusí se snažit, aby jim vycházel vstříc. Tento model odpovídá vrchnostenskému pojetí politiky a není proto divu, že online evidenci tržeb provozují státy s menší liberální tradicí. Ať už jde o její protagonisty z Bulharska a Chorvatska, anebo o země jako Albánie, Maďarsko nebo Rusko. Liberálnější společnosti na západě či severu Evropy mají vůči takovému řešení přece jen ostych.
5: Doplňuje Petr Holub ve svém komentáři. Kolega je ze serveru Seznam zprávy.
2: Za chvíli bude 7 hodin, už chystáme další aktuální zprávy, ale stihneme ještě jedno téma. Svědek rozvratu lidskosti. Tímto podtitulem označuje památník národního písemnictví novou výstavu o Arnoštu Lustigovi. Od spisovatelova narození letos uplyne 100 let. Jeho povídky a novely se zařadily mezi pilíře české moderní literatury a staly se předlohami pro významné filmy Nové vlny.
7: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová s nápisem Filmové studio Barrandov a jde o rok 1967 a jeden z filmů na základě scénářů Arnošta Lustiga.
8: Náctiletá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
7: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem, což je v podstatě pro to svědectví ta hlavní tematizace.
8: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti.
7: Ono se zdá, že po roce 1945 si všichni v republice uvědomili hrůzu genocidy. Jenomže ta svědectví přicházela postupně a zároveň nebyla tak docela uvěřitelná. A to je příběh vlastně Arnošta Lustiga, který, když má svoje zážitky mezi Terezínem a dalšími tábory, tak to vypadá až fantaskně. A on vlastně zase uvědomí, že to nemůže jenom vyprávět, ale musí to dostat nějaký literární tvar, který zároveň musí být uvěřitelný.
8: Ano, takže teď jsme vstoupili do té hlavní místnosti této výstavy. V jejím středobodu je právě pracovní stůl Arnošta Lustiga s telefonem, lampičkou, psacím strojem a poznámkami.
7: Stěny kolem nás akcentují ty filmové obrazy, to znamená už zmíněné Démanty noci.
8: Své nejznámější dílo, Modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, Lustig napsal v horečném záchvatu inspirace prakticky přes noc. Sám novelu označil za svůj tvůrčí vrchol a prohlásil, že by na ní nezměnil jediné slovo.
7: Byť je to vlastně natočeno jako svým způsobem takový kabinetní film.
8: Výstava připomíná i Lustigův 20-letý americký exil a taktéž období návratu do Čech. V roce 1995 se spisovatel stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy.
7: Arnošt Lustig je člověk, který se nebojí života, bych to řekl. Velmi otevřeně komunikoval o mnoha tématech, včetně vztahů mužů a žen. A je tady hezký rozhovor nazvaný jeho citátem: literatura kotví v mravnosti, i když popisuje nemravné.
8: Další artefakty na výstavě pak dokládají úzké přátelství se spisovatelem Otou Pavlem. Ve speciální místnosti památníku pak lidé uvidí současné reakce středoškoláků, jak na ně působí Lustigovy novely plné autobiografických prvků. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Pro a proti.
9: Poslanci zřejmě schválí rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ubude neplatičů, když jim bude hrozit vězení? Nebo je potřeba hledat jiné nástroje k ochraně dětí? Zeptám se vládní zmocněnkyně pro lidská práva, poslankyně Hnutí ANO Taťány Malé a místopředsedy sněmovního ústavně právního výboru poslance Hnutí STAN Karla Dvořáka.
4: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
5: A po 10:30 bude hostem Osobnosti Plus Otakar Foltýn, zástupce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky a bezpečnostní analytik. Barbora Tachecí se ho zeptá, zda podle něj zůstaneme v příštích 3 letech důvěryhodnými spojenci, nebo nám žonglování s čísly na obranu neprojde.
2: Sedm hodin, středa 6. května. Jsme rádi, že posloucháte Ranní plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Látal.
5: A Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas Plus.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil od půlnoci klid zbraní v bojích proti Rusku. Moskva oznámila příměří na 8. a 9. května. Bude se dodržovat?
2: 5% dětí v Česku je bez pediatra. Lékaři chybí třeba i v Karlovarském kraji. Nemocnice v Chebu proto převzala jednu z ordinací lékařky, která nedávno skončila. Máme reportáž.
5: Ve Varšavě začíná bezpečnostní a obranná konference. Letos klade důraz na význam rozvoje polského obranného průmyslu na bezpečnost východního křídla NATO. Více řekne naše zpravodajka.
2: Ještě předtím Radním plusu vysíláme zprávy. Je tu Monika Vrchotová.
10: Dobré ráno, poslanci se dopoledne sejdou na mimořádné schůzi sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Projednat chtějí třetí čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha by měla například umožnit vyčlenit část výdajů na obranu nebo dopravní infrastrukturu mimo schválený schodek. Koalice změny hájí jako nutné přizpůsobení bezpečnostní situaci. Opoziční poslanci naopak varují před vyšším zadlužením státu a oslabením rozpočtové odpovědnosti, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
11: V okamžiku, kdy stát přestává hospodařit odpovědně, vystavuje se mnohem větším rizikům inflace i dalším závažným dopadům a nemluvím o tom, že ty dluhy samozřejmě v budoucnu zaplatí naše děti. Znamenalo by to v letošním roce téměř 240 miliard korun, které by bez souhlasu poslanecké sněmovny mohla vláda fakticky navýšit schodek rozpočtu.
10: Vládní koalice by dnes mohla být o krok blíž. Snížení záloh na sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Návrh zákona, který částku vrací na výši před začátkem roku, dnes budou schvalovat senátoři. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO říká, jak jim bude návrh na snížení záloh vysvětlovat.
12: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
10: Pokud novela projde senátem a podepíše ji prezident republiky, mohli by živnostníci nižší zálohu platit už za červen. Protože má změna platit zpětně od ledna, mohli by OSVČ pak žádat o vrácení přeplatků.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Útok ukrajinského dronu na město Džankoj na ruském okupovaném Krymu zabil 5 lidí, informovala o tom Moskvou dosazená zpráva poloostrova. Rusko Krym anektovalo v roce 2014. V únoru 22 pak zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, která čelí masivním vzdušným útokům. Včera ruské údery v Kramatorsku, Záporoží a Dnipru podle tamních úřadů zabily nejméně 20 lidí. Moskva oznámila na 8. a 9. května příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil klid zbraní už od půlnoci z úterka na dnešek. Téma pro následující vysílání Ranního plusu. Lidé v Praze demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Podle policistů jich bylo několik tisíc. Demonstranti nesouhlasí s vládním návrhem zákona, který počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Oběma institucím chce snížit finance celkem o 1 400 000 000 korun.
13: Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Stažení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, říká předseda ODS Martin Kupka.
14: Aby tenhle prvotní návrh, který z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu.
13: Podle poslance Patrika Nachera z Hnutí ANO, ale vláda návrhem plní své programové prohlášení.
15: Je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády a jenom naplňujeme svůj slib, který jsme lidem dali.
13: Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
10: Taneční sál, který Donald Trump buduje v areálu Bílého domu, měl být financovaný výhradně ze soukromých darů. Republikánští senátoři teď ale navrhli zákon, který počítá s 1 000 000 000 dolarů z daní na jeho vybudování.
16: Donald Trump několikrát veřejně prohlásil, že velkolepý taneční sál o rozloze přes 8000 metrů čtverečních, který nechává postavit na místě zbořeného východního křídla Bílého domu, nevyjde daňové poplatníky vůbec na nic. Původně měla stavba stát 200, poté 300 a nakonec 400 milionů dolarů. Nyní ale republikáni na projekt žádají miliardu. Argumentují nedávným útokem při večeři korespondentů, kde byla ohrožena prezidentova bezpečnost. Demokraté mluví o podvodu na voličích a plánují záměr zablokovat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Plusu. Někteří maturanti dnes píšou nepovinné didaktické testy z matematiky a z dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si zvolila asi 4% přihlášených, to je přes 3500 žáků. Jde o variantu, kterou volí studenti, kteří směřují hlavně na technické, přírodovědecké nebo matematické obory na vysokých školách. Výsledky jim můžou pomoct při dalším studiu. Školu pro včelaře v Nasavrkách na Chrudimsku převezme stát. Od roku 2000 učiliště provozuje obecně prospěšná společnost pod hlavičkou Českého svazu včelařů. Ta zanikne k 1. září. Převod má zaručit dostatek peněz na provoz školy, která je odkázaná na různé dotace a granty, vysvětluje předseda Českého svazu včelařů Zdeněk Nekula.
17: Potřebujeme nainvestovat jak do stávajících včelařů, tak i vybudovat si, vychovat si nastupující generaci. Včelařské učiliště v Nasavrkách přejde ze 100% pod ministerstvo zemědělství.
10: Britská rocková kapela Rolling Stones oznámila nové album. Deska Foreign Tanks vyjde 10. července. Legendární Stouni taky zveřejnili nový single In the Stars. Na jejich 25. studiovém albu bude hostovat například Paul McCartney nebo Chad Smith ze skupiny Red Hot Chili Peppers. Zatím poslední desku vydali Rolling Stones v roce 2023, a to po 18-leté odmlce. Krátký pohled na silnice na D1 z Přerova do Bohumína opatrně za sjezdem na Ostravu Svinov na 355. kilometru řeší nehodu nákladního auta, které narazilo v omezení do dopravního značení, tvoří se kratší kolona. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Koberovice. Na 78. kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu a musí se vybočovat. A v Praze v Brněnské směrem do centra opatrně za sjezdem na Opatov, srazila se tam motorka s osobním autem, blokují levý pruh a tvoří se kolona z 5. kilometru. Zdržíte se 20 minut. Dobře dojeďte. Středa bude zpočátku slunečná, během odpoledne budou s přibývající oblačností četnější přehánky, lokálně se přidají i bouřky. Na západě Čech bude kolem 20 stupňů, jinak 22 až 26. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
18: Posloucháte Ranní Plus.
2: 8 minut po 7 ráno ve středu 6. května. Dobrý den. Od půlnoci vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský příměří. Reagoval tak na prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina, který navrhl klid zbraní 8. a 9. května k výročí konce druhé světové války. 30 kilometrů od ruské hranice v Charkově je náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana, který sleduje ranní nebe nad městem. Přeju dobré ráno.
19: Dobrý den z Charkova.
2: Lubomíre, jak reagovalo Rusko na ten návrh ukrajinského prezidenta Zelenského?
19: Já bych řekl, že klasickým způsobem, protože první kulometná palba protivzdušné obrany mě zbudila krátce před 16:00 a potom ty nálety dronů pokračovaly v podstatě až dosud. Celou dobu se ozývají sirény protileteckého poplachu. Já jsem slyšel ty drony právě od té 16:00, já přespávám tady na severu města, kudy vlastně přilétávají, nebo ze severozápadu z té ruské strany přilétávají drony, takže to byl jeden za druhým, ozývaly se i výbuchy, to znamená, že některé z těch dronů, přinejmenším jeden z nich protivzdušná obrana se zesilila a potom místní telegramové kanály ukazovaly fotografii ruského dronu Geran, který ležel na ulici v Charkově, to znamená, že dopadl a nevybouchl. V každém případě, když se podívám do aplikace, která ukazuje, jak vypadají ty protiletecké poplachy, tak celá ta východní Ukrajina tak je pod vzdušnými údery. To znamená, že nějaké příměří z ruské strany rozhodně nehrozí.
2: Proč se prezident Zelenský nepřidal k tomu ruskému návrhu na příměří 8. a 9. května?
19: Tak prezident Zelenský navrhuje příměří docela pravidelně a tohleto příměří navržené ruskou stranou má nepochybně takový ten demonstrativní symbolický charakter, protože mají oslavy 8. výročí samozřejmě konce druhé světové války a prezident Putin si nepochybně nepřeje, aby Ukrajinci zaútočili na Rudé náměstí nebo se objevily jejich drony v Moskvě. Ostatně on to před několika dny prezident Zelenský řekl, že Rusové musí počítat s tím, že se ukrajinské drony toho 8. nebo 9. května objeví nad Moskvou, mají na to kapacity, zasahují cíle hluboko v ruském území. Takže ze strany Zelenského byla snaha to příměří vyhlásit hned, ale Rusové na ně nepřistoupili. Ostatně oni na ně nepřistoupili ani v minulosti, v podstatě se nepamatuji, kdykoliv vyhlásili příměří, tak to dopadlo úplně stejně.
2: Vrátil bych se teď na začátek našeho rozhovoru. Jaké následky mají ty dnešní ruské útoky?
19: Tak tohle vám říct zatím nedokážu, protože ty následky zveřejní úřady se zpožděním, oni neuvádějí místa, kde ty drony dopadly. V každém případě vím, že ty včerejší útoky si vyžádaly nejméně 23 obětí. Je to jeden z těch nejsmutnějších dní. Takových počet obětí už Ukrajina dlouho nepamatuje. Jenom v Záporoží bomby vystřelované z letadel zabily 12 lidí, potom v Dnipru 4. V Krematorsku včera dopadly bomby vystřelené z letadel. Tam zahynuli nejméně 4 lidé, takže místní úřady vyhlašují smutek, stejně jako v Záporoží. Takže ty následky, které budou mít ty dnešní útoky, tak se dozvíme až během dne.
2: Očekáváš, že Ukrajinci dodrží to příměří, které vyhlásil prezident Putin na 8. a 9. května?
19: Tak já si myslím, že ano, protože jak už jsem říkal, prezident Zelenský by byl nejradši samozřejmě, kdyby to příměří začalo platit hned a trvalo do nekonečna a ta válka skončila. Ale jestliže budou ruské úteky pokračovat v tom nestenčeném množství, tak se může třeba rozhodnout jinak. Já když se dívám do těch map, tak v podstatě tady těch posledních několik dnů není okamžik, aby na Ukrajinu Rusové neútočili. Takže těžko říct, jaká to je strategie, jestli věří tomu, že Zelenský 8. 9. května nepošle nad Moskvu drony. Na to si všechno budeme muset počkat. Bylo by to jen takové házení prostě odhadů z ničeho do ničeho.
2: Teď ještě, Lubomíre, prosím, jaká je situace na bojišti? Ty jsi byl včera blízko fronty, nemýlím-li se.
19: Já jsem byl včera ve Starém Saltivu, což je poslední vesnice, tady asi 25-30 kilometrů východně od Charkova, kam se dá ještě normálně dojet a potom začíná přehrada a za ní už tak asi 7 kilometrů je fronta a z fronty se neustále ozývaly výbuchy, byly vidět sloupy dýmu a mluvil jsem s vojáky z 72. brigády, kteří se právě přistali do akce, odjížděli ve své dodávce a jejich velitel mi řekl, že ta noc byla také tvrdá, že jejich jednotka zabila údajně tedy z toho, co řekl velitel, asi 17 Rusů, takže ty boje pokračují v podstatě v nestančeném množství.
2: Zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana toho času na Ukrajině. Díky.
19: Díky, příjemný den.
2: A my na Lubomíra Smatanu teď v Raním plusu navážeme do vysílání zvu Pavla Macka, generálporučíka v záloze bývalého nejvyššího zástupce Slovenska ve strukturách NATO. Dobré jitro.
20: Dobré ráno, prajem.
2: Když se na to podíváme obecně, pro koho je to vyhlášené příměří výhodnější? Ať už to, co už teď platí, anebo to, které se chystá pro ruskou nebo ukrajinskou stranu?
20: Ono je výhodné pre obidve strany. Momentálne sme v nejakom strategickom pate, žiadna strana nemá výrazne navrch. Ukrajina v poslednej dobe zvyšovala svoju iniciatívu, takže mierne to prímerie pomôže viac Ukrajine, ale Rusi ho potrebujú. Rusi potrebujú prímerie na 8. 9., lebo im hrozí totálne fiasko, čo sa týka oslav v Moskve. Na druhej strane Ukrajina navrhla prímerie bez konca, to znamená zatiaľ to formálne ohlásené prímerie bez konca. Počas takéhoto prímeria jedna aj druhá strana stabilizuje svoje pozície, dokáže vyrotovať tie vyčerpané jednotky, prestriedať ich, dokáže sa preskúpiť. Ukrajinci môžu to využiť na konsolidáciu či už svojich ziskov alebo svojich pozícií, zatiaľ čo Rusi by mohli toto prímerie použiť na v nějaké preskupenie svojich síl, aby sa pokúsili potom následne po skončení prímeria niekde o prielom, lebo momentálne na to žiadne podmienky nemajú.
2: To, že s tým prímeřím úplne na začátku prišiel ruský prezident Vladimír Putin, tedy mluvím teď o tom prímeří na

0: má dve roviny. Jedna je tá propagandistická, kde Rusko sa snaží, najmä keď bude mať zahraničných hostí, prezentovať sa pre tie krajiny globálneho juhu a pre tých svojich spojencov ako mierotvorca, ktorý má záujem na miery. A po druhé je to nevyhnutnosť, pretože nechce naozaj byť obťažované a zahambené počas týchto oslav, kedy by sa objavili na oblohe niekde nad Moskvou ukrajinské drony. Takže je to vysoko pragmatické a špekulatívne zo strany Ruska a bude opäť, alebo dá sa čakať, veľké množstvo porušení. Minule sme videli viac ako 1000 porušení počas toho 30-hodinového prímeria a to isté bude aj teraz. A vlastne to vidíme, že Ukrajina vyhlásila jednostranné prímerie a Rusi vedú do poslednej chvíle masívne útoky a budú to robiť podľa môjho názoru až do 8.
1: Když už jste zmínil ty drony, má, řekněme, ruská armáda možnost zabránit tomu, aby se tam ty drony objevily? Může si to takzvaně pohlídat?
0: Nemá úplnou možnost, ale je pravda, že viděli jsme v posledních dňoch masivné presuny protivzdušné obrany okolo Moskvy. Moskva vo všeobecnosti už je dlhodobo silně chráněná, ale před dvomi dňami narazil ukrajinský dron do výškové budovy v Moskve. To znamená, napriek tomu mohutnému valu tie drony dokážu aspoň čiastočne preniknúť do toho priestoru, ale myslím si, že Ukrajina sa tomuto vyhne. Moskva sa reciproko vyhrážala, že by ostreľovala raketami priamo centrum Kieva, pokiaľ by bolo toto prímerie porušené. Ale to znamená, že Rusi tým, že stiahnú tie svoje kapacity k Moskve a stiahujú ich už dlhodobo, tak sme videli potom, že ukrajinské sily sú schopné prenikať či už do tých ropných zariadení, alebo najnovšie do tej fabriky, ktorú mal zasiahnuť dokonca raketa Flamengo.
1: Teď jenom hypoteticky, co by to pro Rusko znamenalo, pokud by se podařilo ukrajinské straně tu přehlídku narušit?
0: Bylo by to mimořádně zahambujúce, protože by se ukázalo, že Rusko nemá situaci pod kontrolou, pokud víme o té přehlídce. Rusi chcou právě na místo oslav druhé světové vojny, vítězstva druhé světové vojny ukazovat aj zábery přímo z bojových pozicí a z velitelských postov. V této probíhající vojně Putin se chystá spravit nějaký velký prejav. To znamená, zřejmě bude se snažit kreslit paralelu mezi vtedajšou vojnou a terajšou vojnou, kde bude hledat ospravedlnění. No a samozřejmě takéto něco, keby se podarilo preniknout do Moskvy, bolo by zahambujúce. Ukrajina dala takúto hrozbu pred pár dňami, ale myslím si, že tým, že aj Zelenský vyhlásil vlastné prímerie, dal jasne najavo, že nemá záujem na tomto type eskalácie. Išlo skoro o to, že kto diplomaticky bude mať návrh pri prezentovaní snahy o prímerie. Ukrajina demonstruje to dlhodobé prímerie.
1: Říká v Ranním plusu Pavel Macko, generál poručík v záloze, bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách Severoatlantické aliance. Díky moc za vaši analýzu pro Ranní plus.
0: Ďakujem za pozvanie a príjem úspešný deň.
2: 7 hodin 18 plus minuty, pro vás máme krátké zprávy. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu, jejich zástupci se obávají skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná vůbec nic. Více o tom po půl osmé. Sněmovna v noci na dnešek přerušila po více než 6 hodinách debatu o postoji ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Vrátit k tomu by se měla po 18. hodině. Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na 5. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. A při sestupu na nepálské straně hory Makalu zemřel v pondělí český horolezec. Muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic.
1: 7.20, tady je Ranní plus. 105 tisíc dětí v Česku nemá svého praktického lékaře. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Třeba nemocnice v Chebu proto převzala jednu z ordinací v centru města, kde lékařka ukončila praxi. Teď pro ambulanci připravuje nové prostory přímo v areálu nemocnice. Fungovat by měla začít od července. V Karlovarském kraji jsou bez pediatra skoro 4 tisíce dětí.
3: Scháním doktora už docela dlouho, však nevím, co mám dělat.
4: Paní Petro z Chebska, scháníte pediatra, tedy pro vaše dítě.
3: Pro syna, ano. Paní doktorka ukončila činnost.
4: V Chebu nemocnice otevře ambulanci přímo v areálu. Zaregistrujete se?
3: No samozřejmě, že se zaregistruju, protože kde schánět lékaře, je to hrozný.
5: V současné době se nacházíme v čekárně, kde budou maminky s dětma chodit a registrovat se tady v rámci nějakého ošetření.
4: Říká vedoucí provozně technického oddělení chebské nemocnice Radek Singer. My jsme vlastně v nových prostorách budoucí dětské ambulance.
5: Bude tady udělat

0: žádný bezbariérový přístup. Po vstupu na tohleto schodiště se ocitnete v další čekárně, která už bude teda menšího charakteru, a tam budou už připravená dětská ordinace a se sestřičkou.
1: Vedle vás tak je ředitelka chebské nemocnice Miloslava Lukešová. Proč se chebská nemocnice rozhodla pro to vybudovat tady ambulanci dětského lékaře?
2: My jsme měli avizováno vlastně ukončení další ordinace ve městě, proto jsme se rozhodli, že vyjdeme maminkám vstříc nebo rodičům a že ordinaci prostě zřídíme přímo u nás v nemocnici. V té původní ordinaci jsme v pronájmu, tak jak jsme ji převzali po paní doktorce, tam platíme nájem, když to tady jsme ve svém.
1: Lékaři budou tady sloužit z dětského oddělení nemocnice v Chebu, nebo jak tohle je vymyšlené?
2: Přibližně, já nevím, 70% máme v té ambulanci jednoho lékaře, který je přímo vyčleněn, ale samozřejmě i další lékaři z dětského oddělení se střídají a docházejí do té ambulance.
1: A stejným způsobem to bude fungovat i tady?
2: Naprosto stejným způsobem to bude fungovat tady, a pokud by se nemocnici podařilo ještě navýšit počet pediatrů, tak jsme vlastně schopni otevřít tady ještě druhou ambulanci přímo tady v této budově.
1: Že je v Karlovarském kraji málo pediatrů, říká i krajská koordinátorka dětských lékařů Jana Vyhlídková. Ti současní lékaři navíc stárnou.
3: Průměrný věk praktického lékaře pro děti a dorost v Karlovarském kraji je 61-62 let. Pokud se nic nezmění, takže nastane katastrofa. V těch posledních letech úplně bez náhrady byla zavřena ordinace v Habartově, v Bochově, v Lubech a v Kraslicích, a jenom s částečnou náhradou v Aši.
1: To znamená, že ta situace vůbec není dobrá z pediatry.
3: Dobrá není. Je tady pár takových jako pozitivních věcí, že v posledních asi 3 letech došlo ke 2 generačním výměnám. Jedna byla v Karlových Varech a jedna generační výměna byla v Chebu. Pak vzniklo několik ordinací takzvaně na zelené louce. Byly to v letošním roce 1 ordinace a v minulých letech také 1 ordinace při nemocnici Sokolov. A tím se trošku zlepšila ta situace právě Sokolovsko-Chebsko.
1: Kolik v současné době je vlastně dětí bez lékaře?
3: 4000 dětí si myslím, že je reálný odhad.
1: Podporu budoucím lékařům nabízí jak Karlovarský kraj, a to různými bonifikačními programy, tak také obce a města. Například Luby u Chebu pro pediatra postavili dům. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Ve Varšavě dnes začíná bezpečnostní a obranná konference Defense Days, největší konference svého druhu ve střední a východní Evropě. Letos klade zvláštní důraz na význam rozvoje polského obranného průmyslu na bezpečnost východního křídla NATO, ale třeba také na nové technologie, včetně bezpilotních strojů. My už jsme ve spojení se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou, která konferenci bude sledovat na místě na Varšavském národním stadionu. Vítej, Katko, dobré ráno.
5: Hezké ráno.
4: Už jsme naznačili část témat, ale čím se letošní ročník Defense Days bude ještě zabývat?
5: Velmi důležitým tématem jsou poznatky z ruské války proti Ukrajině a z bojiště právě na Ukrajině, protože to, co se dnes děje na Ukrajině, tak ovlivňuje nejen investice evropských zemí do vlastního zbrojního průmyslu a obranných prvků, ale promítá se to třeba také do bojových strategií, do vojenských cvičení, do způsobu evakuace civilistů i třeba raněných vojáků, nebo do způsobu elektronického boje, průzkumu, třeba taky do vývoje materiálu nebo prostředků první pomoci. A Polsko nebo třeba i pobaltské státy jsou vlastně velmi dobrým příkladem toho, že v těchto zemích je vůle připravit se na tu současnou podobu války a ne třeba na válku, jak se tady říká, v 20. století. Proto velmi důležitým tématem, kterému se bude věnovat hned několik diskuzních panelů na Defense Days, jsou třeba taky robotické bezpilotní stroje, ať už jde o různé typy průzkumných, útočných nebo kurýrních dronů pro použití ve vzduchu i v moři, ale může jít i o logistická nebo evakuační roboty, vozidla, takzvané NRK. Dalším tématem je změna podoby a rozložení sil v Severoatlantické aliance, kdy evropští představitelé mluví o potřebě osamostatnit se od Spojených států. Zároveň i třeba přistoupení Finska a Švédska do aliance výrazně změnilo poměr sil kolem hlavně Baltského moře. Tématem jsou ale také třeba simulace ozbrojených konfliktů jako součást přípravy na ten ozbrojený konflikt.
4: Jde o mezinárodní konferenci, takže kdo letos například v těch panelech na Defense Days vystoupí?
5: Tak tu veřejnou část konference prakticky otevírá panel o tom, že se státy východního křídla NATO stávají pilířem bezpečnosti společenství. A tohoto panelu se kromě tedy polského ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze účastní třeba také slovenský minister obrany Robert Kaliňák nebo estonský minister obrany Hanno Pevkur a minister obrany Lotyšska Andris Spruc. Ale také tu vystoupí různí představitelé NATO od náměstka generálního tajemníka pro kybernetickou a digitální transformaci přes velitele korpusu sil rychlé reakce. Budou tu ale i účastníci z pobaltských států, politici i bývalí nebo současní velitelé tamních ozbrojených sil nebo panelisté z Rumunska, Chorvatska, Ukrajiny, Švédska. Samozřejmě tu budou i zástupci firem, které působí v obranném průmyslu a se kterými Polsko spolupracuje ve zbrojení.
4: Polsko je jedním z největších plátců na obranu, aspoň v poměru ke svému HDP. Jak se to odráží na stavu polské armády?
5: Polská armáda díky tomu prochází velkou modernizací a restrukturalizací. Některé brigády prochází úplným přezbrojením, vznikají nové útvary nebo polská armáda se obecně rozšiřuje. Teď má asi 155 tisíc profesionálních vojáků. Do budoucna bych ale měla mít i s rezervisty 500 000. Polsko ale také v posledních letech rozpracovává systém národní bezpečnosti, jehož součástí je třeba i zdravotní bezpečnost. Takže i lékaři, záchranáři, zdravotní sestry mají být v nějakém stupni proškolení z krizové medicíny, nejen pro případ války, ale třeba i jakýchkoliv přírodních katastrof. No a jedna novinka, v pátek by Polsko mělo podepsat dohodu o unijní půjčce na obranu z programu SAFE. Polsko si z ní zažádalo asi o 1 000 000 000 Kč na rozvoj vlastního obraného průmyslu a posílení východní hranice země. No a bude tedy Polsko patrně první zemí, která také ty peníze z půjčky dostane.
4: Uzavírá zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Děkujem, naslyšenou.
5: Hezký den, naslyšenou.
6: Místo školních lavic park, místo štětce třeba pampeliška. I tak může vypadat vyučování. Podle organizace Učíme se venku přibývá učitelů, kteří v rámci běžné výuky chodí s dětmi ven do přírody. Výuka venku totiž může zlepšovat duševní pohodu žáků, vztahy ve třídě nebo zvyšovat zájem dětí o učení.
7: Odložte si prosím batůšky a utvoříme tady kruh, pojďte.
8: Žáci druhé třídy pražské základní školy Kunratice se v parku připravují na hodinu, ve které se budou věnovat ochraně planety.
9: Děti dostali za úkol zpracovat jedno téma, čím bychom mohli planetu chránit. Vytvářejí tedy zpravodajskou zprávu, kterou budou představovat ostatním ještě s obrazovým materiálem.
8: Popisuje učitelka Ilona Zapletalová, která spolu s párovou učitelkou a asistentkou chodí učit ven každý týden. Den na 2 až 3 hodiny.
7: Budeme na to mít 20 minut. Prosím, najděte jedno téma a pusťte se do práce.
8: Takových učitelů, kteří se snaží přenést část výuky mimo školní budovu, podle Justiny Danišové z organizace Učíme se venku přibývá.
10: Vznikla už i akademie Učíme se venku, kde je přes 150 škol a ty si dali závazek, že budou například letošní rok 120 hodin venku dohromady.
8: Podle organizace má učení venku mnoho výhod. Děti se nejen více hýbou, pozitivně to ale působí i na školní výsledky a také duševní pohodu a chování dětí.
10: Děti, které ve třídě se zdají jako neaktivní, pasivní, někdy problémové takzvaně, tak najednou venku ožívají, protože se učí všemi smysly v praxi.
8: Podle odborníků se při učení venku také utvářejí silnější vztahy mezi učiteli a dětmi, i dětmi mezi sebou, což potvrzuje i učitelka Ilona Zapletalová.
9: Myslím si, že to bude mezi námi právě tu otevřenost, důvěru. Vlastně venku pracujeme i ve skupinách, takže se utváří vazby. Měníme ty různé skupiny tak, aby dokázali spolupracovat s každým.
7: A co to znamená použít to znovu? Co budete říkat těm ostatním?
11: Jakože
7: jak to, bude?
11: Jakože to nemáme vyhazovat.
8: Chodíte rádi ven se učit?
12: Já, protože děláme nějaký různý stanoviště.
13: Je tady hodně přírody a takový aktivity se tady dají dělat.
14: A ještě můžeme malovat s přírodou.
8: Z pražských Kunratic Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: A co nás čeká v další části středečního ranního plusu po 7:30? Také ve Francii se řeší vliv politiků na veřejnoprávní média. Proč se někteří politici snaží omezit a jak se k návrhu staví vláda, to se dozvíme od našeho zpravodaje z Paříže.
6: Teď je 7:30, posloucháte Ranní plus s Renatou Kropáčkovou a Ondřejem Látelem a teď už je s námi i Monika Vrchotová se zprávami.
15: Český rozhlas Plus.
1: Přeji pěkné ráno. Snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění dnes projednají senátoři. Vládní předloha počítá se snížením odvodů asi o 715 korun měsíčně. Koalice tak chce vrátit zálohy na loňskou úroveň. Senátoři projednají také třeba přesuny více než 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi menší pojišťovny. Evropská unie vyzvala americkou administrativu, aby dodržovala uzavřenou celní dohodu. Reagovala tak na výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce zvýšit clo na dovoz evropských aut do Spojených států na 25%. Tématem rozhovoru mezi Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Xi Jinpingem bude pravděpodobně taky Tchaj-wan. Řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio. Trump a Xi se mají setkat osobně příští týden v Pekingu. Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za legitimní součást svého území a na ostrov vyvíjí vojenský tlak. Tchaj-pej to odmítá. Praha 1 chce řešit problematiku hlučných sportovních aut v okolí Pařížské ulice. Městská část osloví právnickou firmu, která připraví další kroky pro omezení jejich vjezdu do historického centra. Radní tak reagují na petici, kterou sepsali místní obyvatelé. Ti žádají například změnu legislativy, která by umožnila instalaci akustických čidel. Americký herec, producent a režisér George Clooney dnes slaví 65. narozeniny. Clooney si zahrál například v třídílné krimi komedii Dannyho Parťáci. Je držitelem dvou Oscarů, jednu zlatou sošku má za snímek Argo a druhou za roli ve filmu Syriana. Věnuje se taky humanitární činnosti, organizoval například pomoc obětem teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001 nebo obětem hurikánu Katrina i zemětřesení na Haiti. A v Olomouci dnes začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areál letního kina. Dnešní program je přístupný zdarma. Návštěvníky čeká hudební, divadelní i literární program. Připravená je třeba vernisáž fotografií, lekce jogy nebo vystoupení slam poetry. Teď pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna. Zpomalte za sjezdem na Koberovice. Na 78. kilometru stojí porouchaný kamion, blokuje stoupací pruh, musí se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna opatrně také za sjezdem na Rosice. Na 179. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje až do Brna, nakonec omezení na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Přejeme klidnou jízdu. 6. květen bude zpočátku slunečný s ojedinělými přeháňkami, odpoledne a večer má oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a místy hrozí i bouřky. Teploty vystoupí dnes na 22 až 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
15: Posloucháte Ranní Plus.
4: 3,5 minuty po půl osmé. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu. Jejich zástupci se totiž obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Opoziční kritiku budí především pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, podle kterých by se některé výdaje na obranu, energetiku a především dopravní stavby nezapočítávaly do výdajových rámců rozpočtu. Návrhy mohou podle opozice ohrozit finanční stabilitu státu a zapříčinit i kolaps veřejných financí. Kritizuje je také Národní rozpočtová rada, která propočetla, že by tyto výjimky mohly představovat až 200 miliard korun mimo rozpočtových výdajů. Naším hostem je teď člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. Vítejte, dobrý den.
16: Dobré ráno vám i posluchačům.
4: Co vám na tom návrhu tedy vadí nejvíce?
16: Dalo by se říct dvě věci. Ta první, to jste už víceméně naznačila, a sice zavedení nové výjimky na výdaje, které by se nezapočítávaly do výdajových rámců, a sice výjimka na financování infrastruktury, to znamená hlavně dopravních staveb, ale jsou tam i vodní stavby. Což my čteme tak, že vlastně pak už ta vláda nebude limitovaná naprosto ničím z hlediska nějakých rozpočtových nebo fiskálních pravidel. A druhá věc, kterou považujeme za velice problematickou, je, že v pozměňovacích návrzích se objevil návrh, aby v případě, že poslanecká sněmovna vrátí vládě návrh rozpočtu v prvním čtení, tak aby ta vláda už při přepracování rozpočtu vlastně nebyla limitovaná výdajovými rámci.
4: Tak jak se to třeba stalo teď s tím přepracovaným rozpočtem, nebo aspoň přesně, jak to obhajovala Lena Schillerová?
16: Ano, přesně tak, protože tam vlastně paní ministryně říkala, že ten její výklad je takovýto, že když se to vrátí v prvním čtení, tak vláda už nemusí postupovat podle těch pravidel, protože zákon na to nepamatuje. S tím, že ona přislíbila, že tu věc napraví, no tak ta věc pravděpodobně bude napravena, ale v tom špatném směru, to znamená, zatímco dosud, řekněme, to byla nějaká bitva právních výkladů, tak teď už bude, pokud ten návrh projde, tak bude v zákoně natvrdo napsáno, že při vrácení v prvním čtení už výdajové rámce pro ten rozpočet neplatí.
4: Hrozí tedy podle vás schválením té novely kolaps veřejných financí a rozvrat finanční stability státu, jak říká opozice?
16: No tak záleží, jak dlouho by takové uvolnění, v podstatě zvednutí rozpočtových pravidel trvalo. Jo? Vláda si tím v podstatě vytváří neomezený prostor, pak je otázka, jestli ten neomezený prostor bude využívat. My si myslíme, že ano. A samozřejmě, že pak už, když už teda nejedeme podle legislativy, tak pak budou už jenom finanční trhy ten soudce, který nakonec nás může vytrestat tím, že třeba porostou dále úroky z vládního dluhu.
4: Premiér Andrej Babiš teď v neděli v televizi Nova označil příští rok za čas nastartování investic a konsolidovat se podle jeho slov začne od roku 2028-29. To vás neuklidňuje?
16: No, to nás neuklidňuje, protože třeba když to největší vládní hnutí zveřejňovalo svůj předvolební program, tak tam mělo, že bude konsolidovat každý rok veřejné finance o 0,5% bodu v poměru k HDP, tak teď slyšíme, že se to zase odkládá, tak když už se to odložilo jednou, tak proč by se to nemohlo odkládat do nekonečna.
4: I Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, ale říká, že bez výrazné konsolidace veřejných rozpočtů se těžko sestaví rozpočet na příští rok podle těch stávajících pravidel. Tak vlastně není to rozvolnění nutností?
16: Ne, my na tohle to jsme upozorňovali už nejpozději někdy loni na jaře, že rok 2027 bude problematický při sestavení státního rozpočtu, pokud nebudou přijata dodatečná konsolidační opatření. Říkali jsme to opakovaně, čili pokud je tím někdo z politické elity překvapen, tak nás asi dostatečně neposlouchal nebo nestudoval naše stanoviska.
4: Ministryně Schillerová odůvodňuje to rozvolnění pravidel rozpočtování tím, že chce dělat ten rozpočet transparentně, aby nemusela postupovat jako předchozí vláda, která sice, dejme tomu, zákon nějak dodržela, ale Národní rozpočtová rada ji stejně vyčítala nadhodnocování příjmu a výdajů. Tak vlastně není to lepší postup?
16: No tak nejlepší postup by byl, kdyby ta pravidla, která to posud stále platí, tak kdyby byla dodržována, to znamená, znovu opakuji, my jsme už minimálně rok upozorňovali na to, že tenhle rok, čili rok 26, se budou muset přijmout nějaká dodatečná konsolidační opatření, aby ten rozpočet byl na rok 27 sestavitelný, čili my tato slova vnímáme spíš jenom tak, že do té konsolidace se vládní elitě nechce.
4: Pokud ten zákon projde, jakože na to má vládní koalice ve sněmovně většinu, dává Národní rozpočtová rada vlastně smysl, když navíc touto novelou ministryně Schillerová chce legalizovat systém, že na rozpočty projednávané mimořádně se nevztahují vůbec žádná pravidla, jak jste zdůraznila na začátku rozhovoru?
16: Tak rozpočtová rada dává smysl, dokud politici nebudou s veřejnými financemi hospodařit zodpovědně a dlouhodobě udržitelně, čili naše role se nezmění, my pořád budeme v té roli hlídacího psa veřejných financí a samozřejmě budeme štěkat, to se nedá svítit.
4: Tolik člen Národní rozpočtové rady Petr Musil, děkuji za váš čas, naslyšenou.
16: Díky za pozvání, naslyšenou.
6: 7.40, posloucháte středeční Radní plus. Generální ředitel francouzské energetické společnosti Total varoval před ukončením zastropování cen pohonných hmot na čerpacích stanicích, pokud vláda prosadí daň na mimořádné zisky. Patrik Pujané to řekl v rozhovoru pro regionální deník Zeit West. Detaily teď přidáme v přehledu tisku s naším zpravodajem v Paříži Martinem Maluchou. Martine, dobré ráno.
17: Taky zdravím, hezké ráno.
6: Jak výrazně Total omezuje ceny benzínu a nafty na svých čerpacích stanicích a kolik společnost tohle opatření stojí?
17: Když se na to podíváme konkrétně na čerpacích stanicích Totalu, tak cena benzínu, tedy Naturalu 95, je teď zafixovaná na hranici euro 99 centů, to znamená nějakých 48 korun 50 haléřů v přepočtu. Cena nafty ta se pohybuje kolem 2 eur, žádná celá 9 eur za litr, tedy na nějakých 51 korun. Ceny na jiných čerpacích stanicích, když projíždíte na dálnicích všude kolem, tak bývají obvykle vyšší než na Totalu. Nemají takové možnosti zastropovat, zafixovat ty ceny. Total investoval do zastropování cen benzínu a nafty zhruba 10 až 12 miliard korun. Deník Le Parisien připomíná, že energetická společnost v těch uplynulých dnech potvrdila, že v prvním čtvrtletí se jeho čistý zisk této společnosti vyšplhal na víc než 120 miliard korun. To je asi o 51% víc než ve stejném období loni, takže se tady rozhořela diskuze, co právě s těmito mimořádnými příjmy. Premiér Sebastian Lecornu vyzýval společnost, aby se co nejvíc rozdělila s obyvateli. Patrik Pujané taky v rozhovoru pro regionální list Sud-Ouest zdůraznil, že ve Francii teď nehrozí nedostatek pohonných hmot, ale že můžou být výhledově dražší, a to kvůli přepravě, kdy Francie si konkuruje například taky s Asií.
6: Deník Le Figaro píše o parlamentní zprávě, která navrhuje rušení anebo slučování stanic veřejnoprávní televize a rozhlasu. Jak se k této zprávě staví vláda prezidenta Emmanuela Macrona?
17: Článek deníku Le Figaro má v tomto ohledu zajímavý titulek. Píše, že je to zpráva, která zneklidňuje a zároveň irituje Macronův tábor. Francouzský list uvádí, že Macron je dlouhodobě kritický vůči francouzským veřejnoprávním médiím, že se snažil prosadit reformu, která by počítala se vznikem velkého mediálního holdingu, do kterého by právě spadaly jednotlivé složky vysílání, a tahle reforma nakonec ale nevyšla i vzhledem k rozpuštění Národního shromáždění před 2 lety. Současná parlament zpráva o fungování veřejnoprávních médií navrhuje slučování, rušení některých stanic, krácení rozpočtu na zábavní pořady, sportovní přenosy, taky změny způsobu jmenování ředitelů televize a rozhlasu, které dosud jmenoval právě prezident. Škrty mají vést k úsporám až čtvrtiny současného rozpočtu. Peníze navíc by podle zprávy bylo možné využít na snižování státního dluhu, například taky na péči o památky. Ta zpráva vznikla po několika měsících výslechů v parlamentu novinářů, moderátorů, osobností i vedení veřejnoprávních médií.
6: Deník Le Monde a Le Figaro si všímají toho, že se Friedrich Merz stal nejméně oblíbeným německým kancléřem takřka od druhé světové války. Čím to je a jak si rozumí Merz s francouzským prezidentem Macronem?
17: Deník Le Monde poukazuje na průzkum institutu Forsa, podle kterého 83% dotázaných Němců není spokojených s tím, jak kancléř Friedrich Merz Německo řídí. V tomto ohledu je nejméně oblíbeným kancléřem právě v Německu od roku 1949. Stejné šetření poukazuje na to, že na federální úrovni už křesťansko-demokratickou unii přeskočila konkurenční pravicová alternativa pro Německo. Francouzský list poukazuje na zhoršené vztahy ve vládní koalici, na několik výroků, například sociálně demokratické ministrně práce Barbel Bassové, která označila za cynické až urážející sociální reformy, které prosazuje německý kancléř Friedrich Merz. Německý ministr financí taky za SPD Lars Klingbeil zase prosazuje zdanění velkých příjmů. Merz na to jasně odpověděl, že nic takového přes CDU-CSU neprojde. Vztahům s Macronem se zase věnuje deník Le Figaro, který píše o neshodách, nepochopení, zároveň o některých stejných věcech. Oba, jak Merz, tak i Macron podle listu, jsou oslabení na domácí politické scéně. Oba čelí rostoucí popularitě nacionalistů. Ty vztahy se zhoršily po pádu tady místní francouzské vlády, Bayrouovy vlády, taky kvůli komplikacím se schválením rozpočtu. Stejně tak ty vzájemné vztahy zhoršila obchodní dohoda Mercosur s latinskoamerickými zeměmi, kde obě země stály vlastně na opačné straně barikády. Paříž ji kritizovala a Berlín ji chtěl prosadit.
6: Francouzská média pro nás pročetl v Ranní plusu zpravodaj Martin Balucha. Martine, díky a hezké ráno do Paříže.
17: Taky děkuji, zdravím všechny do Prahy a všude po Česku.
6: 7.45 přidáme krátké zpravodajství v Ranním plusu. Senát dnes bude rozhodovat o přerozdělení 8 miliard korun z VZP mezi zaměstnanecké a oborové pojišťovny. Koaliční návrh má stabilizovat systém zdravotního pojištění. Na dnešní příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, reaguje Rusko rozsáhlým vzdušným útokem. Protiletecké poplachy platí ve východní Ukrajině a ruské drony udeřily především v Charkově. Včera po celé Ukrajině zemřelo při ruských útocích nejméně 23 lidí. A maturanty dnes čekají státní didaktické testy z dalších cizích jazyků. Jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky si je vybralo dohromady asi 1260 žáků, kteří jdou ke zkoušce poprvé.
4: Z původních více než 100 hektarů na 5 se hasičům podařilo zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Nad lokalitou, kde platí bezletová zóna, vyhledávali přes noc skrytá ohniska drony s termokamerami. I dnes by se v terénu mělo pohybovat kolem 370 hasičů. Stále jim pomáhají lidé ze správy Národního parku České Švýcarsko. Jeho ředitele Petra Kříže teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Jaká je aktuální situace po noci?
18: Tak tady v noci na některých místech jako významně pršelo, takže aktuální situaci budeme vědět až po vyhodnocení naš hlavním štábu, na který určitě půjdu za chvilku, takže z pohledu rozsahu, co jste zmiňovala, těch pod 5 hektarů, to nejsem to schopný teď upřesnit, ale zatím se pohybujeme v tomto rozsahu.
4: Takže, takže to vypadá nadějně.
18: Samozřejmě, určitě ten, jak jste popisovali, my samozřejmě jako zaměstnanci správy Národního parku zase či stále spolupracujeme, jednak z hlediska jejich podpory, stravování, tak samozřejmě v terénu a teď se na nás čeká jako hlavní úkol dneska, budeme se připravovat vlastně na předání území, které proběhne následujících pravděpodobně v pátek, následujících dnech a tak, abychom zajišťovali dozor nad požářištěm po odjezdu hasičů.
4: Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože hasiči mají v plánu výhledově tedy ten požár zlikvidovat do konce týdne. Co by ano. Tak pro vás mělo nastat, nebo co znamená, že vám ho předají do zprávy?
18: My dostaneme, říkám, dneska k tomu budeme mít zase či detailní poradu, my dostaneme bez pochyby nějaký rozpis našich úkolů z pohledu časové a řekněme množstevního dozoru nad požářištěm v následujících dnech po předání. To budeme muset zajistit samozřejmě, oslovíme jednotky dobrovolných hasičů, protože to se musí dát samozřejmě velkém rozsahu. A toto musíme zajistit i finančně.
4: Jak tehle požára jeho likvidace ovlivní nadcházející volné dny, kdy do Českého Švýcarska zamíří turisté, vůbec jak to dolehne na celou sezonu?
18: Tak ten požár není v nějaké jádrové zóně z pohledu pohybu turistů, určitě zůstane uzavřen. Plocha těch 100 hektarů, na kterém se požár vyskytoval, nicméně hlavní cíle v parku jsou samozřejmě nadále otevřeny a přístupné.
4: Takže turisté nic nepoznají?
18: Tady je omezení samozřejmě v tom místě toho prostoru požáru. My, jak říkám, dneska budeme mít zase za chvilku poradu s hasičským záchranným sborem podle rozsahu. Postupně vlastně informujeme na našich sítích na webu ohledně uzávěr, ale zásadní cíle v Národním parku nejsou nějak omezeny.
4: Včera místo navštívil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Co z jeho návštěvy pro vás vyplynulo?
18: My jsme s panem ministrem a s panem generálem Vlčkem měli pochůzku v terénu a navštívili jsme některé další lokality. S panem ministrem jsme probírali hlavně problematiku vlastně financování vlastně tady zde toho zásahu a následných prací. Tam jsme dostali příslib výpomoci od ministerstva životního prostředí, což je pro nás samozřejmě zcela zásadní. Minister se seznámil se stavem požářiště a předpokládám, že k tomu potom mezi správou a ministerstvem bude jako nadále intenzivní diskuze.
4: Právě, že ministr chce zahájit debatu o zpracovávání starého suchého dřeva, které nyní ve velké míře zůstává kvůli živinám přímo v lesích. Přispělo to nějakým způsobem k požáru? Měl by se k tomu změnit přístup podle vás?
18: My postupujeme na území parku podle schválených zásad péče a máme samozřejmě po tom předchozím požáru velmi detailní spolupráci s hasičským záchranným sborem. Vytvořili jsme v posledních letech celý systém protipožárních opatření, ať už řekněme organizačních, které se třeba mohou týkat i ve zvýšeném riziku vstupu pro turisty, tak takových praktických. Dozorujeme místa dronem, to je asi jako nejzásadnější věc, s kterým vždycky spolupracujeme s hasiči. A udělali jsme vlastně podle jak našeho rozboru, ale i od rozboru dalších specialistů řadu protipožárních těžeb, zejména v oblasti blízkosti sídel, kde park navazuje na sídla nebo nějaké budovy. To se provedlo v posledních letech. Máme zpracovaný návrhy dokumentace na podobné případy, takže do té diskuze určitě půjdeme vlastně s poznatky a s praktickými zkušenostmi, které jsme zrealizovali v těchto letech.
4: Ještě na závěr, jak nákladná bude obnova, nakolik ji odhadujete, jak dlouho potrvá renovace vlastně toho zasaženého území? Už stačí krátce.
18: Tak klíčový teď samozřejmě to budeme vyhodnocovat po předání. Klíčová pro nás bude bez pochyby oprava, případná oprava cest po zásahu, protože ty cesty, které vlastně jsou jedním z hlavních předmětů vlastně té diskuze zasiči, máme celý systém cest pro integrovaný záchranný systém, tak to je potřeba do pořádku. To bude určitě první věc, kterou budeme muset financovat. Odhadu to v řádu samozřejmě milionů, ale detailní rozbor vám bude moct říct až po předání a nějaký detailnější analýze.
4: Tolik ředitel správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž. Děkuji vám, naslyšenou.
18: Taky děkuji, naschledanou.
15: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
6: Ceny bytů v Ústeckém a Pardubickém kraji stouply meziročně o pětinu, někde o čtvrtinu. Je to největší nárůst cen v Česku, jak vyplývá z aktuálních dat portálu sreality.cz. Třeba Most je podle statistik realitních kanceláří městem s nejvyšším meziročním nárůstem cen bytů. Podle realitních makléřů to může být i stoupající atraktivitou místa.
19: V Mostě pod nemocnicí je to 1/3, klasická zástavba stará.
20: Popisuje Pavel Krepsa nemovitost, kterou zdědil po rodičích. Má vlastní byt, uvažuje proto, že byt po rodičích prodá.
19: Při dnešních cenách přemýšlím o tom, že ho prodám. Pokud to bude mít tendenci růst, tak bych ještě vydržel chvíli, pak by se to dalo prodat, že zájem je o byty pořád.
20: Jde o byt v původním stavu. Nový majitel by musel investovat nejméně 400 tisíc korun do modernizace. I tak Pavlu Krepsovi nabízí realitní kanceláře za jeho byt více než 2,5 milionu korun. Pokud bude trpělivý a počká, může vydělat za rok až o čtvrtinu víc.
21: Každý rok to se to zvyšuje. Počítejte, že dneska klidně 20 i 25%.
20: Říká realitní makléř Radek Molík a doplňuje.
21: Prodávali jsme teď třeba byt v původním stavu 1,370 m² na dobrý lokalitě za 3 miliony. V původním stavu, kde rekonstrukce bude ještě milion.
20: Ceny bytů stoupají v celém kraji. Podle Radka Molíka z realitní kanceláře Molík, ale v Mostě ceny rostou rychleji.
21: Řekl bych, že ten Most letí úplně nejvíc. Oproti Teplicím, Chomutovu, Jirkovu, Kadani, tady ty Lounům, prostě tady ty ceny byly nízko, vylítly nahoru, ale pořád se to nezastavuje. Není to tak dramatický, ale pořád to ty procenta jsou.
20: A co je příčinou rychlého růstu cen bytů nejen v Mostě, ale v celém kraji? Podle odborníků je to růstem cen obecně. Vliv na to ale může mít postupná proměna kraje. Od průmyslového a uhelného se mění ke krajině jezer s velkou možností vyžití v přírodě na dosah městům.
22: Může to na to mít vliv. Vybavenost jako taková občanská tady v našem městě si myslím, že je na hodně, hodně dobrý úrovni. A to samozřejmě může lákat investory, kteří mají zájem mít tady nějakou nemovitost.
20: Myslí si realitní makléř Miroslav Franta z nemovitostí Sever. Most vykupoval v posledních letech byty v problémových lokalitách. Ročně na to vyčlenil z rozpočtu 20 milionů korun. Město tak chtělo zabránit odkoupení bytů obchodníky s chudobou. Kvůli zvyšujícím se cenám bytů jich letos Most tolik nevykoupí.
0: Tím, že ty byty skutečně enormně narostly, tak přestože vykupujeme, tak vykupujeme v mnohem menší množství prostřednictvím naší mostecké bytové akciové společnosti a je to spíš v řádech jednotek bytů, nikoli už v nějakém větším rozsahu, protože ten trh se jako zpamatoval a musí regulovat tyhle problémy sám.
20: Vysvětlil primátor Marek Hrvol z hnutí pro Most. Podle něj je dobrou zprávou, že rostou i ceny bytů v problémových částech města. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Nedostatku bytů se dnes budou věnovat taky poslanci, kteří by dnes mohli ve třetím čtení projednávat novelu zákona o podpoře bydlení. Ta má pomoci lidem v bytové nouzi, například sítí kontaktních míst. Iniciativa Za bydlení, která sdružuje přes 50 organizací nevládního sektoru, ale včera vyzvala premiéra Andreje Babiše z ANO, aby pozměňovací návrh neschválil. Podle nich totiž dostupnost bydlení naopak omezí. Ve spojení jsme teď v Ranním plusu s Mikulášem Opletalem z Platformy pro sociální bydlení, která je součástí zmíněné iniciativy. Dobré ráno.
2: Příjemné ráno, dobrý den.
6: Pane Opletale, v čem vidíte hlavní problém té novely? Ve svém dopise kritizujete hlavně tedy to nastavení příjmových stropů pro žadatele. Pochopil jsem to správně?
2: Tak. Ano, to je hlavní věc. Ono vlastně jde o to, že ta novela veskrze nezlepšuje ten zákon v žádné podobě. Ten zákon vlastně byl schválený minulý rok, ano, byl schválen s nějakými konstrukčními chybami, ale vlastně ještě ani neměl příležitost začít pořádně fungovat, protože naplno se měl rozjet až vlastně v červenci tohoto roku a vlastně už teď mu vláda, řekněme, trochu jako přistřihává křidelka a nějakým způsobem omezuje to, kolika lidem bude schopný pomoct a jakým způsobem bude ta pomoc vykonávána.
6: A jak jsou podle vás?
2: Můžete dostat i k těm přímým limitům, ale...
6: Můžete, klidně pokračujte.
2: Jo, tam vlastně u těch příjmových limitů, které my jsme kritizovali, jde vlastně o to, že se dále zužuje tomto množství žadatelů, že vlastně vláda v tuhle chvíli říká, že vlastně každý žadatel, který má nad 1,6 životního minima, což je například u jednotek, co je to 8800 korun, což je třeba méně než minimální důchod, než nejnižší důchod v České republice, takže vlastně ten už je jako na systém příliš bohatý a musí dostat zvláštní výjimku, aby byl do systému bez vpuštěn. A ve stejnou chvíli taky vlastně omezuje, že lidi, kteří jsou úplně bez příjmu, se do systému taky nedostanou, protože je tam přítomen vlastně spodní limit, který do systému naopak nepouští ty nejchudší lidi. Takže nám vzniká zvláštní systém, který vlastně nepomáhá ani nejchudším, ani lidem, kteří mají nějaký pracovní příjem.
6: Ona ta novela zároveň počítá s tím, že některé pravomoci v podpoře bydlení se přesunou na úřady práce. To ale kritizuje třeba Svaz měst a obcí, které do kontaktních míst už investovaly peníze. Souhlasíte taky s tím, pane Opletale, že ta agenda by měla zůstat obcím?
2: No, ono je vlastně těžké najít někoho, kdo s tímto jako nesouhlasí, protože vlastně tento přesun agendy z obcí na úřady práce vlastně přesně kritizuje Svaz města obcí, kritizují to organizace zapojené v terénu, kritizuje to vlastně nějaký celý jako odborný sektor i vlastně jako nějaký původní design zákona byl úplně jiný a vlastně mi není jako zřejmé, odkud vlastně přichází ta poptávka potom, aby to takto bylo. Ta obava je tam vlastně o to, že úřady práce do této chvíle spíš řekněme, vyhodnocovali nějakou jako oprávněnost a tak a nemají vlastně zkušenost ani personální kapacitu na to, aby efektivně radili a vyhodnocovali komplexní témata, jako je vlastně bytová pomoc jednotlivci.
6: No a co si slibujete o to otevřeného dopisu premiérovi Babišovi? Myslíte, že by tedy neměli poslanci tu novelu vůbec projednat ve třetím čtení?
2: Bylo by to nejlepší. Ono vlastně v tuhle chvíli ten zákon je schválený, ještě se pořádně neměl čas rozjet. Tím pádem vlastně i to, co chtějí obce a to, co jako obecně vlastně chceme i my jako organizace nějakým způsobem zapojené do jako realizace, implementace toho zákona skrz právě poskytování sociálních služeb, je, aby se tomu zákonu prostě dal trošku čas. Jo? Nechal se prostě rozdechnout, nechal se rozběhnout tak, jak byl nadizajnovaný, protože on se opravdu vyráběl dlouhé roky. A vlastně aby se v něm jako nedělaly tyto změny, které opravdu, jak jsem zmiňoval, nepomůžou žádným způsobem jako žadatelům, naopak to udělají přísnější pro žadatele a do toho ještě jako zvýší systémový chaos a zvýší nějakou jako frustraci obcí, které přesně spousta z nich se na ten zákon vlastně už připravovala a v tuhle chvíli vlastně nám třeba vlastně jako by říkali, že v tuhle chvíli se do toho zákonu asi zapojí jako minimálně ve chvíli, kdyby to bylo na úřadech práce. Stejně mi přijde důležité zmínit, že vlastně i nějaké jako hlasy z úřadu práce, co jsem zachytil, k tomu ve skutečnosti taky vůbec nejsou otevřeny. Jo, že úřad práce má v tuhle chvíli fakt plné ruce práce s vyřizováním stovek tisíc žádostí se superdávky a další agendu nepotřebuje.
6: Mikuláš Opletal, Platforma pro sociální bydlení a Iniciativa za bydlení. Díky, že jste s námi byl v Ranním plusu.
2: Hezké ráno, hezké ráno.
4: Bylo 8 hodin, je středa 6. května, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
6: Ondřej Látal.
15: Český rozhlas Plus.
6: Věnujeme se tomu celé ráno. Poslance dnes čeká mimořádná schůze. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Naše další téma už za chvíli.
4: Kolumbiec odsouzený za žhářský útok v Praze nezaplatil ani po téměř roce škodu 115 tisíc korun. Jak zjistil Český rozhlas, částku vymáhá pražský dopravní podnik exekucí.
6: Světová zdravotnická organizace se domnívá, že na nizozemské výletní lodi mohlo dojít k přenosu hantaviru z člověka na člověka. Na následky nákazy tímto velice nebezpečným virem zatím zemřeli 3 lidi. 4 jsou nemocní, jeden z nich je v kritickém stavu. I to nás bude zajímat.
4: Nejprve jsou tu ale zprávy, dnes s Monikou Vrchotovou.
3: Hezké ráno. Spojené státy přeruší operaci projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální, velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Šéf americké diplomacie Marco Rubio dříve uvedl, že akce Spojených států v Hormuzském průlivu jsou čistě obranné a ofenzivní část války skončila. Poslance dopoledne čeká mimořádná schůze. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha by měla třeba umožnit vyčlenit část výdajů na obranu nebo dopravní infrastrukturu mimo schválený schodek. Opoziční poslanci návrh kritizují a varují před zadlužením státu. Koalice změny hájí jako nutné kvůli bezpečnostní situaci. Věnovat se tomu budeme v Ranním plusu hned po zprávách. Večer by se pak sněmovna měla vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci obodu jednali od včerejšího večera a zhruba po 7 hodinách debatu přerušili, a to do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Do rozpravy se přihlásili 30 poslanců, převážně z opozice. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO vyčetl opozici obstrukční chování.
5: Obstruuje 16. schůzi, 17. schůzi, pak se vracíme ke 14. schůzi, tam je také nějaký bod, který se bude obstruovat. To znamená, vlastně v této chvíli není schůze otevřená v poslanecké sněmovně, kterou by opozice neobstruovala. Jo. Mají na to právo, my máme recept, který nám dali oni, jako je pevný čas hlasování.
3: Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří a vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu. Senátory dnes čeká schvalování novely zákona, která může výrazně ovlivnit fungování zdravotních pojišťoven. Skoro 8 miliard korun by se mělo z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělit mezi menší pojišťovny. Má to zajistit jejich stabilitu a to, aby včas platili nemocnicím a lékařům. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO je připravený senátorům změnu vysvětlovat.
10: Je to ve prospěch českých pacientů, českého zdravotnictví. Asi nikdo tady nechce mít prostě pojišťovny, které nebudou třeba schopny platit prostě za péči. Na druhou stranu určitě víme a vidíme to na tom systému jako celku, že toto řešení je pro tento rok, ale my budeme muset určitě přijít s řešeními pro další roky.
3: Horní komora bude také rozhodovat například o snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. Rozjednat by mohla i senátorský návrh na ústavní zakotvení práva na platbu v hotovosti a života offline.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří.
7: Dnes ráno tu máme k nasazení 370 hasičů, nebude už probíhat letecké hašení a během dne se pak uvidí, zda odpoledne už bude možné redukovat síly a prostředky pro zásah.
3: V Národním parku začalo hořet v sobotu odpoledne. Oheň dostali hasiči pod kontrolu až v pondělí večer. Policie dál vyšetřuje, co požár způsobilo. Austrálie v nadcházejících dnech přijme 13 příbuzných někdejších členů takzvaného Islámského státu ze Sýrie. Podle ministra vnitra Tonyho Burka jim v návratu nemůže vláda zabránit, nebude jim ale jakkoliv pomáhat. Australské úřady mohou některé navrátilce hned po přistání zatknout nebo začít s jejich sledováním. Austrálie už v minulosti několik žen a dětí po teroristech přijala. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Státní maturita dnes pokračuje didaktickými testy z matematiky a cizích jazyků. Rozšiřující matematiku si letos zvolilo více než 3500 maturantů, tedy zhruba 4% přihlášených. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou volí studenti směřující hlavně na technické, přírodovědné nebo ekonomické obory vysokých škol. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové jim může výsledek z rozšiřující matematiky pomoct při dalším studiu.
9: Řada vysokých škol ho zohledňuje v přijímacím řízení, ve stipendijních programech nebo jiným způsobem. Některé fakulty ho například využívají jako důvod pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky. My dlouhodobě oceňujeme žáky, kteří v matematice rozšiřující dosáhnou maximálního výsledku.
3: Kromě matematiky dnes někteří maturanti píší taky testy z dalších cizích jazyků, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny. Lidé v Praze můžou ode dneška znovu navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevírá se po 10 letech. Nově bude zdarma přístupná každý rok od března do října, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
11: Hartigovská zahrada je komorní barokní zahrada, jejíž stávající podoba pochází z 60. let minulého století. Nachází se pod jižními zahradami, ale bohužel byla posledních 10 let zavřená.
3: Na Plusu teď máme čerstvé informace z dopravy. Na D1 z Prahy směrem do Brna. Pozor za sjezdem na Koberovice. Na 78. kilometru blokuje stoupací pruh porouchaný kamion. Je to v zatáčce, náhle se vybočuje. Na D1 z Prahy do Brna opatrně taky za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje až do Brna. Nakonec omezení na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště trvá silný provoz mezi 15. a 19. kilometrem. Kvůli tomu regulují vjezdy do obou tunelů. Nárazově se tak zastavuje před tunely. V opačném směru se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Dobře dojeďte. Zatímco teď je převážně slunečno, jen výjimečně se objevují přehánky. Během odpoledne začne přibývat oblačnosti, opět se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty ale budou dál příjemné mezi 22 a 26 stupni, pouze na západě Čech zůstanou v okolí 20 a na horách pak bude kolem 15 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
15: Posloucháte Ranní Plus.
4: 8 minut po 8 hodině vás od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přejí stále Ondřej Látal a Renata Kropáčková. Vládní koalice svolala na dnešní den mimořádnou schůzi sněmovny, aby prosadila v závěrečném čtení spornou novelu týkající se veřejných rozpočtů a sestavování státního rozpočtu. Rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti, což vládě podle opozičních poslanců umožní bezbřehé rozhazování, jak říkají. Změny se podle opozice navíc neprojednávají transparentně a v odborné debatě. Kritik kritiku vyvolávají především pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, takzvané únikové doložky, kterými vláda nemusí investice do strategické infrastruktury a výdaje na obranu nad 2% HDP promítnout do výdajů. Podle Národní rozpočtové rady otevírají změny cesty k zadlužování bez možnosti kontroly. Našimi hosty k tomuto tématu jsou vládní poslanec Jan Hrnčíř za SPD, člen rozpočtového sněmovního výboru. Vítejte, dobré ráno.
12: Dobré ráno.
4: A za opozici vítám ze stejného výboru lidoveckého poslance Benjamina Činčilu. Dobré ráno i vám.
13: Dobré ráno.
4: Pane Hrnčíři, proč je potřeba takové rozvolnění? Není to jen papírové číslo pro vaše voliče? Ratingové agentury a mezinárodní instituce to budou stejně vidět jako dluh, ne?
12: Je to spíše reakce na nějakou situaci, která tady je. Jednak tady máme historický dluh budování infrastruktury. Předchozí vlády v minulosti stavěly rozhledny a cyklostezky, když to třeba Poláci budovali infrastrukturu, takže máme tady obrovský dluh, potřebujeme ty dopravní stavby, dálnice, obchvaty, další věci. A druhá reakce nebo druhý důvod je reakce na tu situaci, třeba jaká je, já nevím, na Blízkém východě, kdy vidíme prostě, že opravdu se tady může stát, že se někdy na podzim dostaneme do recese, globální hospodářské recese, projeví se to samozřejmě i v těch rozpočtech, bude potřeba třeba udělat nějaké opatření, takže je to spíše, nebo jsou to spíše takové nástroje, které prostě mají pomoci v nějaké mimořádné situaci, která doufám nenastane, ale to riziko je opravdu vysoké.
4: Pane Činčilo, ministryně Schillerová odůvodňuje rozvolnění pravidel rozpočtování tím, že chce dělat rozpočet transparentně, aby nemusela postupovat jako předchozí, tedy vaše vláda, která zákon dodržela, ale pak i Národní rozpočtová rada vyčítala nadhodnocování příjmů a výdajů. Tak není to férovější přístup?
13: No, férovější přístup by to byl v případě, že by to neznamenalo, že prostě bude zadlužovat výraznějším způsobem Českou republiku a to, že to zaplatí prostě naše děti, vnoučata, že to je věc, která opravdu zhorší ratingové výhledy České republiky, že si už dneska půjčujeme nejdráž historii a budeme se půjčovat ještě dráž. Ty stanoviska Národní rozpočtové rady, které byly kritické i předchozí vládě a musím říct, že byla chyba je do jisté míry neposlouchat víc, tak teď zní poměrně jasně na rozpočtovém výboru to zaznělo. Ty pravidla tím, že v podstatě bouráme a už v podstatě tady nebude žádné mantinely rozpočtové odpovědnosti, tak do budoucna můžou vést k tomu, že tady budou schodky ne 310 miliard, ale přes 400 miliard korun a to předtím bych opravdu moc varoval, protože to, že dáte něco jako výjimku bokem mimo ten rozpočet, neznamená, že z toho nebudete platit ty úroky z dluhu.
4: Pane Hrnčíři, ona to sama ministryně nazývá únikovými doložkami, které mají vlastně vládě umožnit mimo rozpočtové výdaje v řádech desítek až stovet miliard korun. Podle Národní rozpočtové rady jen letos by to znamenalo až 240 miliard vlastně bez souhlasu sněmovny. Neobáváte se řecké cesty, jak před ní varují někteří ekonomové, že se vlastně na ní vydáváme, takže tolik peněz by bylo bez kontroly?
12: To jsou jenom takové spekulace, je to potřeba si uvědomit, že
4: jaké myslíte spekulace? Pardon, to se opíráme o propočty Národní rozpočtové rady. To berete jako spekulace?
12: Ne, to jsou spekulace v smyslu v tom, že žádný takový dluh není. My tady neřešíme rozpočet se na rok 2027 a podobně, kdy opozice spekuluje, že budou schodky 400 nebo 500 miliard a podobně.
4: No a proč tedy tenhle ten zákon nebo tu novelu chcete prosadit?
12: Jak jsem říkal, to jsou nástroje, které mají v budoucnu pomoci při řešení nějakým daným situací. A tady to, o čem mluvíte, tak si to je vlastně zhoršené bezpečnostní situace a tak dále. To znamená, pokud nastane nějaký nepříznivý scénář, ať už bezpečnostní nebo ekonomický, tak samozřejmě potom se dá stáhnout po těch nástrojích. Já věřím tomu, že to nebude potřeba, ale vyloučit to nemůžeme. A když máte nějaké možnosti v rámci těchto nástrojů, tak to automaticky neznamená, že budeme generovat větší a větší dluhy. Největší zadlužení udělala tady právě minulá Fialova vláda, kdy 1200 miliard zadlužila Českou republiku. Proto máme takovou dluhovou službu, proto platíme ty vysoké dluhy.
4: A jak budou vypadat tady ty schodky podle vás? Už letos jste naplánovali schodek ve výši 310 miliard korun. Ten se tady bude snižovat?
1: Uvidíme, jaká bude situace. Pokud prostě situace na Blízkém východě způsobí globální recesi, tak samozřejmě v tu chvíli bude problém i v české ekonomice, poklesnou příjmy, takže samozřejmě záleží na těch vnějších faktorech víceméně, jakým způsobem to bude. Takže letos schodek 310 miliard, to je především, protože jsme prostě potřebovali, abychom dokončili ty dopravní stavby, další věci. Minulá vláda naplánovala sice 37 miliard na dopravní stavby, ale nedala je do rozpočtu. My jsme v první fázi uspořili téměř 12 miliard na provozních výdajích. Teď se budeme snažit uspořit 10 miliard na provozních výdajích státu, takže není to tak, že bychom chtěli rozhazovat za každou cenu, ale prostě snažíme se, tak jak jsme slibovali voličům, ty úspory hledat.
8: Pane Činčilo, půjde, mělo být tedy ale zase o výdaje na obranu, které by tedy nad ten rámec, nad ty 2% HDP, tak vy potom voláte po těch vyšších výdajích na obranu, s nimi spojených investic do strategické infrastruktury, takže nejsou to peníze, které se nám vyplatí, které se vrátí, zlepší se výkon ekonomiky, půjde tím pádem tedy třeba sladněji splácet dluhy?
13: Ano, máte pravdu, že takovéhle peníze se nám do jisté míry vyplatí tím, že buď splácíme něco, co jsme prostě na co tady napříč politickým spektrem, nejenom to minulá nebo předchozí vláda, prostě investice do obrany tady chyběly a nejenom investice do infrastruktury. Samozřejmě, že to jsou investice, které se v budoucnu vyplatí. Nicméně to, co jde téhle vládě, je, že chce rozdávat právě ty svoje předvolební sliby a mimo to ještě dát ty investice. Ty investice jsou v pořádku, ale nemusíme rozdávat všechno všem tak, jak se o to snaží. Já tady nechci jako hned ráno před diváky, jako před posluchači jet nějakou předvolební jako retoriku. Jenom upozorňuji na to, že v případě, že by chtěl

0: chce rozdat a nad to rozdávání ještě dát mimo výjimku, mimo ty základní pravidla, ty investice do obrany, do infrastruktury, a u té obrany si ještě nejsem jistý u současné vládní koalice, jestli ty investice vůbec chce dávat, protože letos opět neplníme ty 2%.
1: Pane Hrnčíři, neděsí vás ty vysoké rozpočtové schodky? Opět se obracím na Národní rozpočtovou radu, nebo se na ní odvolávám, která varuje, že by mohly být až kolem 400 miliard korun, pokud dojde ke schválení tady toho zákonu, tak je to rozpočtově zodpovědné?
2: Já musím opakovat, to jsou spekulace. My neschvalujeme
1: rozpočet. A vy se tedy zavazujete tady k čemu? Že nebudete zvyšovat schodek státního rozpočtu nad těch 310, co je letos?
2: Jak jsem říkal, já bych to vysvětlil. Záleží, jak se bude situace. Pokud prostě se zhorší globálně ekonomika, upadneme do recese, projeví se to samozřejmě negativně i v rozpočtu, bude potřeba sanovat, dejme tomu, některé výdaje, může stoupnout nezaměstnanost, můžeme tady mít snížený výběr daní, protože pokud ekonomika neporoste, tak se nenaplní ty prognózy, které třeba jsou. Takže opravdu v nějaké situaci, která může nastat, se může stát, že i schodek se může zvýšit, ale na druhou stranu doufám a věřím v to, že ten negativní scénář se úplně nepropíše a že se nám podaří udržet ten schodek. Já bych si samozřejmě přál, aby byl nižší. Doufejme, že se to podaří. Není to o tom, že bychom chtěli něco rozhazovat, jak jsem říkal, naopak se snažíme šetřit. V letošním roce to opravdu zeškrtali jsme skoro 12.
1: Dobře, a vy tady říkáte ten černý scénář, pardon, ale zase takové to úplně není. Podle mezinárodních propočtů ekonomika česká by měla stoupnout nebo růst kolem 2%, i když předpoklad daný původně byl asi 2,7% růst, tak o něco méně, ale stejně stále je to slušný růst a nezaměstnanost nestoupne k 10%, ale zůstane třeba kolem těch současných 5%. Tak v téhle té chvíli vy nebudete zvyšovat tedy schodky?
2: Tak pokud se nic dalšího nestane a konflikt na Blízkém východě třeba skončí v nejbližší chvíli, tak si myslím, že nebude úplně důvod k tomu, abychom nějak dramaticky zvyšovali schodky, ale tuto chvíli nemůžete vědět, jak bude vypadat ekonomika na podzim, protože bohužel ta globální situace ve světě se vyvíjí dost negativně a pokud prostě ten konflikt třeba se bude nějakým způsobem prohlubovat, tak to samozřejmě se odrazí i v globální ekonomice, protože samozřejmě...
1: Ano, pardon, to už jsme opakovali, to tady zaznělo několikrát, jenom mi dovolte, abych...
2: To je, takže v tuto chvíli my nedokážeme říct, jak ta ekonomika bude vypadat, jaký ten růst bude nebo nebude.
1: Tak máte nějaké scénáře a to jsme taky trochu probrali. Pardon, já jenom nechám ještě pana Činčulu zareagovat na ten argument premiéra Babiše, který poukazuje na nízké české zadlužení ve výši 44,5% HDP nyní. V průměr Evropské unie je přes 80% HDP, takže není tady vlastně dostatečný prostor, že ani třeba z pohledu Evropy to nebude nějak sporné, pokud vláda to zadlužení navýší?
0: Tohle je naše obrovská konkurenční výhoda oproti těm státům, ze kterých bychom si určitě neměli brát příklad. Belgie, Francie, Španělsko. Francie si půjčuje, už má horší rating než Česká republika, protože to dovedla právě tímhle vysokými schodky do téhle situace. Určitě bychom si z nich neměli brát příklad. My jsme tady měli Mezinárodní měnový fond jako předsednictvo rozpočtového výboru a ty nám říkali, udržte si tuhle vaši konkurenční výhodu, protože takhle můžete pomoct vaší ekonomice tím, že ji nebudete právě zrychleně zadlužovat. Proto před tímhle volám. Není to o tom, že se nesmíme zadlužovat vůbec. Můžeme se zadlužovat, když to jsou rozumné investice, ale ne na rozdávání. A to je cesta k tomu, aby jsme tady měli moderní ekonomiku, udržitelné hospodářství, nejenom pro tohle volební období, ale i pro ty další. A to je věc, jako po které jako lidovec rozhodně velmi volám.
1: Pane Hrnčíři, jenom na závěr, váš tip, je možné, že dolní komora dnes neprojedná vůbec nic? Stačí krátce.
2: Tak viděli jsme to včera, jako pozici destruje, takže obávám se, že opravdu neprojednáme prakticky nic, to je pravděpodobně.
1: Tolik poslanec Jan Hrnčíř za SPD, člen rozpočtového sněmovního výboru. Omlouváme se posluchačům za špatný signál a hostem byl také první místopředseda lidovců Benjamin Činčila, také člen rozpočtového výboru. Oběma pánové, děkuji vám. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
3: 8 hodin 21 minut, tady je středeční Ranní plus a přidáme krátké zpravodajství. Spojené

0: Piráti přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v Evropské unii, vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu pak byly loni i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%. A v Českém Švýcarsku zbývá uhasit asi 5 hektarů lesa, původně hořelo na více než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří.
1: 8 hodin 22 minut. Kolumbiec, který v roce 2024 spáchal v Praze teroristický útok, je v exekuci. Ani po téměř roce nezaplatil škodu 115 tisíc korun za zapálení autobusů pražského dopravního podniku, jak zjistil Radiožurnál. Muž tehdy polil přední části 3 autobusů motorovým olejem a benzínem. Následně je zapálil, své jednání natočil na telefon a odešel. Podrobnosti má k případu Kristýna Šopfová z investigativní redakce Radiožurnálu. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Proč dopravní podnik přistoupil k exekuci?
2: Kolumbiec byl odsouzen loni v červnu a od té doby podnik čekal, jestli jim škodu zaplatí soudu a státnímu zástupci, totiž tehdy cizinec slíbil, že to udělá. Bylo to součástí dohody o vině a trestu, kterou s ním žalobce uzavřel a kterou potvrdil poté soud. Jak nám ale řekla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Hřechová, tak k tomu stále nedošlo a od února přistoupili k vymáhání.
3: Odsouzený prozatím nic nezaplatil dobrovolně, dopravní podnik proti němu vede pro tuto částku exekuci, ale ani v exekučním řízení nebylo dosud nic vymoženo.
1: Jaké má podnik šance, že peníze získá?
2: Nejsou úplně nulové. Podle státního zástupce Martina Bílého z vrchního státního zastupitelství v Praze, který případ dozoroval, je možné, že bude Kolumbiec při výkonu trestu pracovat. I když soud rozhodl o jeho vyhoštění a uložil mu 8letý trest, tak zatím ten trest si odpikává v Česku. Část výplaty by se mu tak mohla strhávat a šla by na náhradu škody. Snažili jsme se získat i vyjádření odsouzeného cizince, ten je ale ve vězení a dříve přidělená obhájkyně už ho nezastupuje.
1: Připomeňme ještě, za co byl Kolumbiec vůbec odsouzen.
2: V červnu 2024 polil nad ránem benzínem 3 autobusy a zapálil je. Nemělo ale zůstat jen u toho. Tehdy 26-letý Kolumbiec si vytipovával podle pražského městského soudu i další objekty k zapálení. Ke všemu se později u soudu doznal a litoval toho. Potvrdil také, že si jej přes sociální síť Telegram najal neznámý muž a slíbil mu za žhářské útoky odměnu v přepočtu za 10 000 korun. Totéž se odehrálo i v Polsku, kde podle vyšetřovatelů v roce 2024 zapálil 2 sklady se stavebninami a teprve poté se přesunul do Česka.
1: I v Polsku ho obvinili z terorismu?
2: Ano, ano, tam také. Polské tajné služby navíc loni uvedly, že byl do sabotáží zapojeno i Rusko. Kolumbíce podle polské kontrarozvědky vycvičil člověk z ruských tajných služeb. Ukázal mu, jak připravit molotovův koktejl, jak výsledek útoku zdokumentovat. To napsala loni agentura Reuters. Pro tyto útoky si podle polských zpravodajců vytipovávali ruské tajné služby osoby právě z Latinské Ameriky s vojenskou minulostí a domlouvali se přes zmíněnou sociální síť Telegram. Ruské velvyslanectví v Polsku to podle Reuters tehdy označilo za neopodstatněné obvinění a odmítlo to komentovat. Podobné podezření ale měly tajné služby i v Česku. O možném zapojení Ruska mluvil i tehdejší premiér Petr Fiala z ODS, ale u soudu se to tehdy neprokázalo.
1: To dává Kristýna Šopfová z investigativní redakce Radiožurnálu. Děkuji, že jste přišla do studia. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a 5 minut před 8:30 přidáme ještě jedno téma v ranním plusu. Luxusní výletní loď MV Hondius, kde se rozšířil smrtelný hantavirus, bude moct zakotvit u kanálu ostrovů. Potvrdilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Naopak kapverdské ministerstvo zdravotnictví předtím uvedlo, že 3 nakažené pasažéry brzy evakuuje. Na lodi aktuálně kotvící v Atlantském oceánu během plavby zemřeli 3 cestující. Dalších 7 je pravděpodobně nakažených. Novinky a detaily má teď Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Přeju dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Nejblíže je teď tedy loď Hondius kapverdám. Proč nezakotví tam?
4: Španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že se Světová zdravotnická organizace zřejmě obrátila na Madrid, protože, jak vysvětlila Kapverdy, africká ostrovní země v Atlantiku, nedokáží potřebné akce provést. Kanárské ostrovy, které jsou severně od Kapverd, jsou podle ministerstva pro virusem zasaženou loď nejbližším místem s potřebnými možnostmi. Jakmile loď u Kanárů zakotví, zdravotníci by měli všech přibližně 150 lidí na palubě vyšetřit a poté je poslat domů do jejich zemí. Podle ministerstva má Španělsko morální i legální povinnost pomoct a ministerstvo uvedlo, že jsou mezi těmi cestujícími i někteří Španělé.
0: Víme, jak to teď na palubě luxusní lodi vypadá?
4: BBC zveřejnila záběry, kde je vidět posádka v ochranných oblecích a rouškách. Luxusní salonky, kde se běžně cestující můžou pohybovat, jsou prázdné. CNN uvádí, že se cestující aktuálně izolují ve svých kajutách. Jak naznačuje video jednoho z cestujících, cestovního videoblogera Jakea Rosmarina, někteří pasažéři situaci zřejmě nesnášejí nejlépe.
5: Co se nám tu děje, je pro nás všechny tady velmi skutečné. Nejsme jen mediální příběh, nejsme jen titulky, jsme lidi. Lidi s rodinami, životy, s lidmi, kteří na nás doma čekají. Je tu hodně nejistoty, to je to nejtěžší.
4: Na emocionální video Američana reagoval jiný cestující a cestovní influencer Kasem Hato. Podle něj je většina cestujících na lodi v klidu a situace tam je teď pod kontrolou. Pasažéři si prý krátí čas čtením, sledováním filmů a pitím horkých nápojů. Na lodi platí dodržování odstupů, nošení roušek a pravidelné dezinfikování rukou.
0: No a co je vlastně ten hantavirus za virus?
4: Jeho výskyt je vzácný, ale jak je zřejmé, může být smrtelný. Smrtnost má až poloviční. Způsobuje únavu, horečku a může vést k selhání orgánů. Na lidi se může přenést z trusu hlodavců. Nebezpečnost nákazy hodnotil ve vysílání Českého rozhlasu ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhofer.
6: Patří mezi nejnebezpečnější virové patogeny, o tom není pochyb, patří do té kategorie s bezpečnostním rizikem nejvyššího stupně. Vidíte, že ta úmrtnost, smrtnost se blíží i té všeobecně známé nebezpečné infekci ebolou. Tak je to nesmírně vážná záležitost.
4: Grubhofer potvrdil stanovisko Světové zdravotnické organizace, že veřejnost není ve velkém ohrožení. Je to podle něj proto, že přenos z člověka na člověka je málo pravděpodobný. Ačkoliv právě k tomu na palubě Hondiusu podle Světové zdravotnické organizace zřejmě došlo vzhledem k velmi blízkému kontaktu například mezi lidmi v jedné kajutě.
0: No a co je to vlastně za plavbu, na kterou se ta luxusní loď vydala?
4: Ta výletní loď vyplula 1. dubna z argentinské Patagonie a pasažéři si měli užít a částečně užili tedy plavbu k nejodlehlejším místům Atlantiku, jako je jižní Georgie, kde mohli pozorovat kolonie tučňáků nebo ledovce. První člověk na lodi zemřel cestou k odlehlému ostrovu Svatá Helena, odtud potom odlétla jeho žena s jeho tělem do jižní Afriky, kde i tedy ona zemřela a potvrdil se u ní právě hantavirus a další pasažér zemřel před připlutím ke Kapverdám.
0: Ve studiu s námi byl Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky.
4: Naslyšenou.
1: Blíží se další časové znamení, co uslyšíte po 8:30 v ranním plusu dál. Německý kancléř Friedrich Merz je rok po nástupu do funkce podle průzkumu krajně neoblíbený. S prací jeho vlády v nedávném průzkumu vyjádřilo nespokojenost 76% dotázaných. Budeme se tomu věnovat. A každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. Jaká další rizika nám hrozí, i to uslyšíte.
0: Je 8:30, zprávy ranního plusu má Monika Vrchotová.
7: Český rozhlas plus.
8: Přeji klidné ráno. Ústavní soud za půl hodiny vyhlásí rozhodnutí o krácení odměn pro politiky, kteří působí zároveň v obecním i krajském zastupitelstvu. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Podle nich je naopak žádoucí, aby měl člověk zkušenosti z obou samospráv. Vládní poslanci budou dnes chtít ve třetím čtení prosadit změny v rozpočtových pravidlech. Sněmovna kvůli tomu zasedne dne na mimořádné schůzi. Vládní návrh počítá s tím, že by kabinet mohl mimo výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu. Opozice předlohu kritizuje, povede podle ní k vyššímu zadlužování státu a velkým schodkům rozpočtu. Severní Korea nově považuje Jižní Koreu za své území odtržené separatisty. Vedení země to potvrdilo v novele ústavy. Dokument už neobsahuje ani zmínky o snaze sjednotit obě země. Změny podle agentury Reuters potvrzují směřování státu pod vedením diktátora Kim Jong-una. Ten vztahy mezi oběma zeměmi vnímá jako oboustranně nepřátelské. Novela severokorejské ústavy taky oficiálně zaručuje Kim Jong-unovi například právo nasadit jaderné zbraně. Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v Evropské unii. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu pak byly loni i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%, což byl největší pokles v celé unii. Nejdražší elektřinu mělo loni Irsko, nejvyšší ceny za plyn pak platily domácnosti ve Švédsku. Noční běh pro světlušku dnes rozsvítí park Stromovka v Českých Budějovicích. Charitativní akci už 15 let pořádá na různých místech nadační fond Českého rozhlasu. Podporuje tak lidi se zrakovým postižením. Registrace u Českobudějovické sportovní haly začne v 19 hodin, start je v 9 večer. Vystoupí taky kapela Byt číslo 4. Na řadě je doprava na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na loket. Na 65. kilometru narazil kamion do dopravního značení. Na místě je policie, před malou chvílí se podařilo následky nehody odklidit do odstavného pruhu. Kolona by se tak měla pomalu rozjíždět. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz u Barandova, kvůli tomu regulují vjezdy do tunelů. V opačném směru se popojíždí mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Hloubětín. V opačném směru trvá silnější provoz na jižní spojce od Spořilova k Europarku a plná je také Průmyslova od Českobrodské. Přejeme šťastnou cestu. Až do dopoledne má převažovat slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer ale bude oblačnosti opět přibývat, přeháňky budou četnější a místy hrozí i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
0: 3,5 minuty po půl deváté s Renatou Kropáčkovou a Ondřejem Látelem přejeme dobrý den. Přesně rok vládne ve Spolkové republice Německo takzvaná černorudá koalice křesťanských a sociálních demokratů a nedaří se jí dobře. V průzkumech se dotýká dna, na očekávaných reformách se nedokáže dohodnout, takže někteří s ní už začali pomalu účtovat. Má koalice vedená kancléřem Friedrichem Mercem ještě šanci napravit si reputaci a něčeho dosáhnout, tak to už si v Ranním Plusu řekne s naším zpravodajem v Německu, Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré jutro do Berlína.
9: Dobré ráno, zdravím.
0: Je na tom koalice opravdu tak špatně, jak se vede podle průzkumu?
9: No já si vzpomínám, že když vláda Friedricha Merce byla u moci 100 dní, to bylo loni v srpnu, tak jeden analytik tehdy v německém rozhlase v podstatě říkal, že Němcům trochu trvá, než si oblíbí nové tváře, že si na ně musí nejdřív zvyknout, že dokonce Konrad Adenauer se taky stal populárnějším než Hitler na konci války až ve svém druhém volebním období, takže možná, že je potřeba vyčkat, jenže pokud jde o oblibu současné vlády, tak ty její křivky v průzkumech dál a chtělo by se říct nezadržitelně klesají, že je schopna řešit hospodářské problémy země a to je teď klíčová kompetence, tak tomu už dnes věří jen asi čtvrtina Němců a podobně podle některých ukazatelů dokonce ještě hůř než celá vláda je na tom i samotný kancléř Friedrich Merz. Výzkumná organizace Forschungsgruppe Wahlen zjistila, že svou práci nezvládá podle 2/3 Němců. Přitom loni v říjnu mu důvěřovala pořád ještě skoro polovina voličů.
0: No a teď konkrétně dá se odhadnout, čím je způsobený ten pokles preferencí?
9: Těch důvodů bude určitě víc. Friedrich Merz sliboval hospodářské oživení, nedostavilo se, teď ho dál ještě dusí válka v Íránu a blokáda Hormuzského průlivu. Celkově to ale působí, jakoby německá koalice, která je takovým sňatkem z rozumu, v podstatě nebyla jiná možnost, nenahodila motor, ne, že by nedělala nic, i když se někdy říká, že Bundestag nemá tolik práce, není tam žádná legislativní smršť, tak pořád jim za ten poslední rok prošlo nových víc než 140 zákonů. Ale ty velké slibované reformy, ať už je to reforma důchodů nebo zdravotnictví, tak to se zatím nestalo a ono je to i tím, že každý čeká nebo chce vlastně od té vlády něco jiného. Skalní stoupenci Friedricha Merce z řad křesťanských demokratů jsou zklamaní, že on jim nedodává tu dřevní CDU, kulturně konzervativní a ekonomicky liberální. Na druhou stranu sociální demokraté, ti jsou proti Mercovi naježení, už od začátku vidí v něm likvidátora sociálního státu. No a zapomenout nemůžeme ani na tu třetí koaliční stranu, tedy bavorskou CSU. Její předseda Markus Söder, ten je známý tím, že na koaličních jednáních brzdí tak nějak všechno.
0: No a je tedy ta koalice na tom opravdu tak, že nemá žádné úspěchy, kterými by se mohla pochlubit?
9: Ona, když se chce pochlubit nějakými úspěchy, tak se často vytahuje práce ministra vnitra Alexandera Dobrinta. Na ní je možné ukázat, že se částečně daří ten migrační obrat, že do Německa přichází nejméně žadatelů o azyl za několik let. Tím chtěli křesťanští demokraté sebrat vítr z plachet straně AfD, ale nepodařilo se to. Alternativa pro Německo by podle průzkumů dnes volby v Německu nejspíš vyhrála.
0: Někteří komentátoři si myslí, že vládní koalice v Německu už to má, jak se říká, sečtené. Do jaké míry je pravděpodobné, Tomáši, že se v Německu znovu rozpadne vláda a země půjde k předčasným volbám?
9: No, jeden z předních německých komentátorů Robin Alexander tvrdil loni krátce po volbách, že bude naopak koalice celkem stabilní, protože ona si napůjčovala docela dost peněz, asi bilion eur, a to vlastně vládním stranám poskytuje docela dost prostoru a komplikuje to jejich, nebo znesnadňuje to jejich ochotu nebo vůli z té koalice odejít. Ale otázka je, co koalice ještě zvládne spolu vlastně udělat. Mimo jiné proto, aby obnovila v Německu důvěru v nějakou středovou politiku. Po Velikonocích měli Friedrich Merz a předseda sociálních demokratů Lars Klingbeil schůzku na okraji Berlína. Měli se bavit o reformách, o tom to dál, ale skončilo to krachem. Friedrich Merz tam prý na Klingbeila křičel, muselo se to přerušit. Křesťansko-demokratická ministryně školství Karin Prínová teď na jedné akci, kterou pořádal deník Tageszeitung, řekla, že je zhrozená z toho, jak se dělá politika v Berlíně, že obě strany si navzájem nepřejí nebo nedopřejí ani tu špínu za nehty. Mercova vláda nemusí skončit předčasně, ale pokud má něčeho dosáhnout, tak toto, že si koaliční partneři mezi sebou jaksi nic nedopřejí, to je možná nastavení, které by se muselo změnit.
0: O kondici vládní koalice v Německu jsme v Ranním plusu mluvili se zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, díky a hezkou středu.
9: Díky, hezký den.
1: V 8 hodin 39 minut se přesuneme do Francie. Automobilka Renault připravuje výrobu dronů pro armádu ve své továrně ve městě Le Mans. První prototypy plánuje vyrábět od července. Zatímco někteří zaměstnanci a odboráři produkci armádních bezpilotních prostředků podporují, jiní nesouhlasí s tím, že se v továrně budou vyrábět zbraně.
10: Jsem táta, mám malé děti. Nechci jim zanechat svět, kde proti sobě lidé válčí. V továrně jsou zaměstnanci, kteří říkají, že když drony nebudeme vyrábět my, tak to budou dělat jiní. Ano, tak to může být. Prvotním posláním Renaultu je ale výroba dostupných aut.
11: Richard Germain je odborář. V Renaultu zastupuje jeden z největších francouzských syndikátů Všeobecnou konfederaci práce. Tvrdí, že se v Le Mans budou vyrábět kamikaze drony, které se ale nemají vyzbrojit přímo v továrně Renaultu. O to se prý má postarat spolupracující francouzská společnost Turgis Gaillard. To ale podle něj nic nemění na tom, že ve výsledku půjde o smrtící zbraně.
10: Je pokrytecké říkat, že tady sice budeme montovat drony, ale nebudou to zbraně. Když nám zítra řeknou, abychom vyráběli samopaly bez nábojů, tak je přece jasné, k čemu je budou využívat. Víme, že tyhle drony budou moct odpalovat rakety.
11: Francouzská automobilka Renault chce v Le Mans vyrábět létající drony s názvem Chorus. Taurus, které můžou létat rychlostí až 400 km za hodinu ve výšce 5000 metrů. Sloužit můžou ke špionážním účelům.
12: Dron bude dlouhý 8 metrů, rozpětí křídel bude mít 10 metrů. Vybavený bude motorem Renault DCI o objemu 2 litrů.
11: Upřesňuje Egon Gerald, který v Renaultu zastupuje odborový svaz názvem Dělnická síla. Na rozdíl od jeho odborářského kolegy výrobu dronů v Le Mans podporuje.
12: Myslím, že je to dobrá věc. Automobilový trh se v současnosti potýká s problémy. Další projekt může zajistit práci zaměstnancům.
11: Automobilka v současnosti nabírá na výrobu dronů prototypů prvních 10 až 15 dobrovolníků mezi svými zaměstnanci. Výhledově se jejich počet má navýšit až na 50. Zájem by měl i Kristof.
13: Může to být přínosné pro všechny. Výroba zůstane u nás, finální produkt je určený naší armádě. Francie bude ochráněna.
11: Kristof připouští, že samotné slovo dron v automobilce zbuzuje pozdvižení a že výroba pro armádu je zahalená tajemstvím. Odrazují ho i pracovní podmínky v tomto projektu. Výroba prototypů a testovací fáze výrobní linky má začít už v červenci, takže by nemohlo odjet s rodinou na dovolenou. Drony se budou v Le Mans vyrábět v budově, která dosud sloužila jako sklad. Odbory počítají s tím, že od konce května nebo začátku června tam bude postupně růst výrobní linka na bezpilotní prostředky. Jejich ostrá výroba má začít začátkem příštího roku. Každou hodinu linka vyrobí 2 nové drony. První zakázka pro armádu počítá s 600 kusy. Výše kontraktu se odhaduje na víc než 24 miliard korun na 10 let.
13: Jakmile se Renault adaptuje na výrobu dronů, tak se jejich počet může výrazně zvýšit. Kdo jiný než automobilky má tohle know-how a schopnost vyrábět ve velkém za přijatelné ceny? Je logické, že se vláda obrátila na nás.
11: Uzavírá odborář Fabien Gloyen z Renaultu. Francouzská armáda chce i s ohledem na dronovou válku na Ukrajině výhledově vyrábět tisícovky bezpilotních prostředků měsíčně. Automobilka Renault podle deníku Le Monde zvažuje i výrobu pozemních dronů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Chvíli před 8:45 pro vás máme v Ranním plusu pohled do zahraničních médií a začínáme na webu bruselského deníku Politico. Ten píše, že americká vláda rozšiřuje kontrolu pokročilých systémů umělé inteligence kvůli možným bezpečnostním rizikům. Ministerstvo obchodu uzavřelo dohody s firmami Microsoft, XAI a Google DeepMind, které umožní posuzovat jejich modely ještě před jejich veřejným nasazením.
1: Hodnocení bude provádět specializované centrum pro standardy a inovace v oblasti umělé inteligence. Zaměří se zejména na testování bezpečnosti. Hlavním cílem je lépe porozumět schopnostem těchto technologií a jejich dopadům na národní bezpečnost.
0: Nové dohody podle Politika navazují na dřívější dobrovolná ujednání s jinými technologickými společnostmi, která byla upravená podle aktuálních priorit americké administrativy. Rostoucí pozornost vlády souvisí s obavami z rizik spojených s nejvyspělejšími AI nástroji, a to včetně hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, upozorňuje Politico.
1: Přísné zákazy mobilních telefonů mají jen minimální dopad na studijní výsledky žáků. Americkou studii na téměř 18 školách přibližuje web britského deníku Guardian. Výzkum neprokázal výrazné zlepšení ani v docházce, ani v omezení kyberšikany. Podle závěrů studie se průměrné výsledky testů po zavedení zákazu mobilů prakticky nemění.
0: Výzkumníci sledovali školy, kde žáci ukládali telefony do uzamykatelných obalů a porovnávali je se školami bez tak přísných opatření. I když se používání telefonů výrazně snížilo, nevedlo to k měřitelnému zlepšení ve vzdělávání a ani v dalších oblastech, jako je pozornost ve výuce. Objevily se jenom drobné pozitivní efekty u starších studentů v matematice, zatímco u mladších žáků výzkumníci zaznamenali negativní dopady, pokračuje Guardian.
1: Autoři studie ale upozorňují, že výsledky by neměly vést k úplnému odmítnutí zákazu mobilů ve školách. S delším trváním opatření se podle nich můžou projevit pozitivnější efekty a snížení používání telefonu je samo o sobě významné. V prvních letech po zavedení zákazů se navíc objevily problémy, například více kázeňských postihů a pokles pocitu pohody, které se ale postupně zmírňují.
0: Guardian připomíná, že v Anglii se mezitím připravuje zpřísnění pravidel pro používání mobilních telefonů ve školách. Většina škol už přitom v současné době určitá omezení má. Některé organizace poukazují na negativní vliv telefonů a sociálních sítí, hlavně pak na psychiku dívek.
1: Ještě se podíváme na francouzský web deníku France 24. Britská rocková kapela Rolling Stones vydá nové album s názvem Foreign Tongues, vyjde 10. července. Půjde o 25. studiovou desku kapely a naváže na předchozí album Hackney Diamonds, které u veřejnosti i kritiků zaznamenalo poměrně velký úspěch.
0: Nové album přichází bezmála 3 roky potom posledním, které bylo zároveň prvním albem kapely po dlouhé 18-leté pauze. Spolu s oznámením skupina zveřejnila i nový single In the Stars a naznačila, že na albu spolupracovali i další známí hudebníci, třeba Paul McCartney a Robert Smith. Doplňuje France 24.
1: Teď v 8 hodin 46 minut doplníme ještě aktuální informace. V Národním parku České Švýcarsko 5. dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370. V noci nad územím pršelo. Uhasit tak zbývá zhruba 5 hektarů. Rusko porušilo příměří vyhlášené Ukrajinou od půlnoci z úterý na dnešek. Ukazuje to, že Rusko odmítá mír, uvedl šéf ukrajinské diplomacie Sibiha. Německá policie dnes brzy ráno podnikla razie proti pravicovým extremistům. Zasahuje v severním Porýní, Vestfálsku, Berlíně a Braniborsku. V případu je 10 obviněných. A čistý zisk německého výrobce luxusních automobilů BMW v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 23% na 1,7 miliardy eur.
0: V 8 hodin a téměř 47 minut se vydáme v Ranním plusu do přírody. Každé 5. klíště na Moravě může být nakažené. Ukazuje to nová studie vědců z Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě lymské boreliozy a klíšťové encefalitidy přenáší klíšťata i další méně známé infekce, které můžou způsobit vážné zdravotní potíže. Víc si teď řekneme se spoluautorem studie Petrem Adamíkem z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Olomoucké univerzity Palackého. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Vy jste analyzovali stovky klíšťat z 6 lokalit na Moravě. Podle čeho jste ta místa i klíšťata vybírali?
14: A tak my jsme to vlastně celé začali patraním po jednom mediteránnom klíšťacu, ktorý máme podozrenie, že sem vtáci ku nám prinášajú do strednej Európy. Takže sme mali takový ako gradient od Južnej Moravy v okrese Znojmo až po Olomoucko. Že sme predpokladali, že na sever tých mediteránnych klišťat bude menej. A zároveň sme vlastne hľadali, lebo tie bakteriálne patogény v tých navlajkovaných klišťatoch. Takže vyberali sme tie lokality ešte potom ako párovo, aby sme videli lokality, kde sú pestrá krajina alebo naopak monotónna krajina, pretože nás zaujímalo, jestli tá pestrosť, kde sa vyskytujú ako vtáci, by mohla mať nejaký vplyv alebo bol byť asociovaná s množstvom bakteriálnych patogénov vo vyšetrených klíšťatoch.
0: Vy ste zistili, že téměř 23% klíšťat nese nejaký patogén. O jaké bakterie jde nejčastěji?
14: Jo, takže dobre si povedal, že sme sa sústredili iba na baktérie, pretože klišťata prenášajú aj iné, treba z vírového onemocnenia. A my sme sa zamerali teda na tie borelie, niekoľko druhov to je, a potom na anaplazmy a potom na rikécie. Takže je to celkovo niekoľko druhov a vlastne všetky tieto patogény spôsobujú ľuďom treba z takové ako nešpecifické, treba navracajúce sa horečky. S rôznymi formami prejavu.
0: To bych ešte rozvinul. Většina lidí se bojí teda především boreliozy a encefalitidy, to sú ty nejznámější. Ano. Jaké další infekce podle vás veřejnost podceňuje, nebo o nich neví?
14: No tak ono je to trošku jako akademický problém, že třeba další bakteriální infekce, jako jsou ty rikecie alebo ty anaplazmy, tak častokrát je problém vůbec aj detekovat jako z hlediska medicíny. Protože vy můžete mať jako takové lehké chrypkové příznaky, navracejúce sa horečky a ta diagnostika prostě pre tých lekárov je jako velmi, velmi, velmi zložitá, takže mnoho lidí to může vlastně prechodiť, aniž by vedelo, že bylo tímto nakazený. Takže v tomto smere je to opravdu jako velký, velký problém.
0: Čili ty důsledky ale tam nemusí být tedy tak markantní jako například u té klíšťové encefalitidy nebo boreliozy.
14: To je skôr ako otázka na lekárov, ale ako to bych si nedovolil tvrdiť, ako, pretože skutočne u niektorých patogénov toho vieme veľmi málo, už len z toho pohľadu, pretože sa veľmi ťažko ako diagnostikujú. Mm-hmm. Jo, takže u celé rady ako bakteriálne infekcie, to prvé, ako sa treba zbierajú data poriadne o klinike, ako o tom, jak sa prejavuje u ľudí.
0: Vy ste skúmali taky to, jestli výskyt patogénov souvisí s množstvím a druhovou pestrostí ptáků, kteří patří mezi časté hostitele klíšťat.
14: Ano.
0: Co jste zjistili?
14: No, zjistili jsme, že ty výsledky jsou takové jako zamotané pre nás, alebo dobre to vyšlo pre tých vtákov, že vlastne tí vtáci zdá sa, že sú ako keby v tom nevinne, ale ono je to ťažké. Tak to veľmi narýchlo to odpovedať, pretože tým rezervuárovým hostiteľom môžu byť hociaké obratlosti, ako pre tie patogény. A to klište sa proste nasaje, má ešte ako zložité vývojové cykly. A môžete mať nejakú lokalitu, kde môžete mať vysokú premorenosť na nejakú infekciu tých kliešťat a naopak, kde to môže byť nízke. A do toho vám prehovára strašne veľa vecí. Vlastne prítomnosť vtákov, drobných hlodavcov, potom veľkých kopytníkov v krajine, o ktorých ako, ktoré nejspíš asi majú ako na to rozhodujúci vliv. Takže celé to rozpliesť je ako extrémne zložité. A ako ukazuje sa nám, že treba tí vtáci asi nehrajú až tak možno zásadnú rolu. Každé... Ale by som samozrejme veľmi opatrný.
0: Každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce, ukazuje to nová studie vědců z Univerzity Palackého v Olomouci. My jsme o tom mluvili s Petrem Adamíkem, spoluautorem studie Stavní přírodovědecké fakulty. Díky za váš čas.
14: Majte se pěkně, naschánou, do příště.
1: 8 hodin 51,5 minuty posloucháte Ranní plus. Umělou inteligenci a její nástroje používají u nás nejen technologické firmy, ale i úřady. Některé už delší dobu a efektivně. Inteligenci a její nástroje používají u nás nejen technologické firmy, ale i úřady. Některé už delší dobu a efektivně. Pomoct jim může třeba projekt AI na úřad. Zásadní je tady ale otázka bezpečnosti a zajištění toho, aby neunikala citlivá data. To všechno teď probereme s Terezou Chlubnou z domácí redakce. Vítej.
15: Dobré ráno.
1: Máme nějaký příklad z praxe, kde používají AI ve státní správě?
15: Umělou inteligenci denně používají třeba zaměstnanci organizace, která se jmenuje Centrální nákup Plzeňského kraje. To je krajská příspěvková organizace spadající pod Plzeňský kraj, který ji i financuje. No a na starost mají veřejné zakázky, nákupy pro tamní školy nebo nemocnice. Speciální software s umělou inteligencí, který si tam koupili od soukromé firmy, jim pomáhá třeba při hledání ve smlouvách nahraných do systému s tou umělou inteligencí, popisuje ředitelka centrálního nákupu Jana Dubcová.
16: Třeba dodavatel vám nedodává, takže vy musíte uplatňovat smluvní pokuty. A teď vy nevíte, kolik třeba ta sankce je, že jo, v jaké smlouvě to bylo. Takže vy si sednete k tomu systému, zadáte smlouva na kancelářský papír, kolik je tam sankce a on vám to rovnou ukáže. To znamená, máte na jedno, dvě kliknutí, znáte všechny informace.
15: Kdyby ten systém podle Dubcové neměli, tak dostat se k informacím ze smluv by třeba trvalo prý i týden, protože jich mají hodně a hlavně ještě na papírech.
1: Jak mají zajištěno, že jim neuniknou citlivá data? Pracují s obchodními údaji, cenami, jmény, je toho dost?
15: Na smlouvy používají tento uzavřený licencovaný systém. No a kromě toho používají třeba i ChatGPT nebo Copilot na administrativu. No a k tomu mají striktně nastavené vnitřní směrnice pro práci s AI a ta jim jasně říká, jaké nástroje je možné používat, jaká data tam smí nahrávat a jak s nimi i zacházet. Zaměstnance taky pravidelně školí. No a právě to vzdělávání v oblasti AI je klíčové, říká vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena.
17: Teď nedávno vzniklo na úřadu vlády v sekci státní služby vlastně desatero a pak také průvodce etického používání AI, takže ty návody, jak na to tady k dispozici jsou.
15: Ve státní správě se umělá inteligence zavádí třeba přes projekt s názvem AI na úřad, ten vzniknul loni a úředníky učí, jak s nástroji AI pracovat, pokračuje Kačena.
17: Je řada obcí, které ty nástroje používá, například pro jednání obecního zastupitelstva, kde vlastně pořizuje zápisy z jednání. Teď jsem zachytil projekt takzvaného AI starosty, kdy vlastně je naprogramový chatbot, který dokáže odpovídat veškeré klíčové informace o tom, co se vlastně v té obci děje, respektive kde například přihlásit poplatek za psa, kdy se vyváží popelnice a tak dále.
15: Kolik úřadů přesně AI používá, to se podle Kačiny počítá těžko, protože se to neustále rozvíjí.
1: A jak rozšířená je AI vlastně mezi Čechy bez ohledu na to, jestli jsme na úřadě nebo ve firmě?
15: No, tady se můžeme opřít o poslední data Microsoft AI Diffusion Report, který zkoumal míru využívání umělé inteligence napříč světem, a to na přelomu loňského a letošního roku. No a podle nich umělou inteligenci používá aktivně při svojí práci asi 28% pracujících lidí v Česku. Zatímco třeba v zemích jako Singapur nebo Spojené arabské emiráty je to až 60% lidí. Těch 28% odpovídá asi polovině pomyslného žebříčku mezi 147 zeměmi, který ten report sleduje, říká ředitel firmy Microsoft pro Česko a Slovensko Michal Stachník.
18: I takové Spojené státy se pohybují někde okolo těch 26-27%. Není to jenom vždy o tom, kdo ty jednotlivé jazykové velké modely nebo AI vyvíjí, ale spíš o tom, jak se využívají v praxi.
15: A země západní Evropy, jako třeba Španělsko nebo Francie, tak ty jsou na tom o trochu lépe než my. Tam pravidelně v práci používá AI kolem 40% pracujících.
1: Dodává Tereza Chlubná z domácí redakce. Děkujeme.
15: Já děkuji taky a hezký den.
7: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: Kontrabasista, pianista, skladatel a především velký jazzman Petr Kořínek včera večer v Brně převzal cenu Gustava Broma. Tu každoročně uděluje Český rozhlas Brno. Legendární jazzový hudebník z Brna působí na hudební scéně přes 50 let. Za tu dobu nahrál desítky alb, vystupoval na mnoha koncertech v Česku, na Slovensku i po celé Evropě.

0: Kontrabasové solo Petra Kořínka znělo ve studiu Českého rozhlasu Brno v roce 2008, kde tehdy koncertoval se svým triem. Cenu Gustava Broma, kterou Český rozhlas Brno každý rok uděluje za celoživotní přínos jazzové scéně, si Petr Kořínek převzal v brněnském Sonocentru.
1: Přátelé, Petr Kořínek, děkuji tímhle poroče Českému rozhlasu všem lidem, kteří se na této ceně podílejí.
0: Ocenění Petr Kořínek podle svých slov považuje za velkou poctu.
1: Samozřejmě je to hrozně milé i v tom smyslu, že jsou Brňák. A je mi ctí, že mohu získat cenu takové osobnosti, jako byl Gustav Brom.
0: Dá se asi říct, že ten hlavní důvod toho, proč jste tu večer, je kromě vás i váš kontrabas, který je s vámi neodmyslitelně spjatý. Co na tom nástroji máte nejradši, co je na něm nejkrásnější?
1: No, musím říct, že tedy jsem se k tomu nástroji dostal víceméně divným řízením osudu. Původně jsem byl přijat na konzervatoř na klavír, ale šel jsem na střední všeobecně vzdělávací školu a tam jsem teda opravdu zjistil, ne, mi nepovede. A vrátil jsem se na konzervatoř jako s pokorou a tak mi řekli kamarádi, přihlas se na kontrabas.
0: Mezi kolegy je Petr Kořínek uznávaný i jako skladatel. Hudbu psal jak pro menší formace, tak velké jazzové orchestry.
1: Samozřejmě pro větší orchestr, než je klasické třeba jazzové trio, kvarteto, kvinteto. Člověk musí už potom znát, já nevím, nástroje, rozsahy těch nástrojů, barvu těch nástrojů a všechny ty zákonitosti, které patří k tomu řemeslu. Myslím si, že mě těšilo vždycky psát prostě.
0: Vedle Petra Kořínka stojí i loňský laureát ceny Gustava Broma, Milan Kašuba. Pane Kašubo, jaké to je předávat to žezlo vašemu, řekněme, hudebnímu kolegovi?
2: To je něco úžasného, opravdu. Teď my spolu s Petrem už spolupracujeme 35 roků. Ten nepřekonatelný přátelský vztah, to je, myslím si, to nejdůležitější.
0: Za svou víc než 50-letou kariéru Petr Kořínek hrál s mnoha významnými umělci a hudebními tělesy. Například s Lacem Déčím, SHQ Karla Velebného a působil i v jazzovém orchestru Československého rozhlasu. Nositele ceny Gustava Broma vybírá komise složená z hudebníků a dalších osobností. Jedním z porotců je i hudební publicista Max Wittmann mladší.
3: Členové toho anketního kruhu mají jistou inspiraci, protože vždy před tím hlasováním zveřejňujeme výsledky toho loňského. Pan Kořínek v tom předchozím hlasování získal hodně hlasů, takže ti hlasující mohli být inspirováni.
0: Český rozhlas Brno cenu uděluje od roku 1998. Z Brna Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Nepotřebuješ pomoc?
5: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
4: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
5: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
4: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
5: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
4: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: A co uslyšíte ve středu 6. května po 9. hodině v Raním plusu? Umíte si ze sebe udělat legraci? V reportáži o dlouhověkosti ukážeme, že to jde i v hodně vysokém věku. A samozřejmě se vrátíme do sněmovny, kde poslanci budou na mimořádné schůzi jednat o změnách rozpočtových pravidel, o rozpočtové zodpovědnosti.
7: Devět hodin, dobrý den z Plusu, přejí Ondřej Látal
6: a Renata Kropáčková.
8: Český rozhlas Plus.
6: Poslanci se dnes budou na mimořádné schůzi zabývat změnami rozpočtových pravidel. Co přesně se má změnit?
7: 5% dětí v Česku je bez pediatra. Největší problém je to v příhraničních regionech, třeba v Karlovarském a Jihočeském kraji. Jak se snaží situaci řešit? To zjišťovaly naše reportérky. Přihlásí se.
6: Kdykoliv potřeboval peníze, namaloval obraz ve stylu slavného malíře a prodal ho jako ztracené dílo. Wolfgang Beltraki nakonec skončil před soudem. Dnes místo fals ale vystavuje vlastní tvorbu a vůbec poprvé ji přiváží do Prahy. Více si řekneme v závěru této půl hodiny.
7: To je naše nabídka. Zprávy Ranního plusu má teď Monika Vrchotová.
9: Dobré ráno. Na dnešní příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, reaguje Rusko rozsáhlým vzdušným úderem. Protiletecké poplachy platí ve východní Ukrajině a ruské

0: Drony udeřily především v Charkově. Včera po celé Ukrajině zemřelo při ruských útocích nejméně 23 lidí.
1: Kulometná palba protivzdušné obrany probudila obyvatele Charkova poprvé před 16:00 raní místního času a útoky pokračovaly v několika vlnách až do 19:00. Podle TLK News, což je telegramový kanál, který celou noc monitoruje pohyb dronů a letadel v charkovské oblasti, jeden z dronů dopadl na cíl. Stejný kanál uvádí, že ruská letadla schodila brzy ráno klouzavou bombu na Vovčansk. Příměří navrhuje prezident Zelenský pravidelně a doposud na něj Rusko reagovalo pouze útoky. Ruský prezident vyhlásil příměří na 8. a 9. května, na výročí konce druhé světové války. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Poslanci právě zahajují mimořádnou schůzi sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha počítá s tím, že by kabinet mohl mimo výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Tam dáváme unikovou doložku pro obranu. Veškeré výdaje na 2% budou moci jít nad rámec těch rámců. Pak tam jsou Dukovany ve výjimce. Nově tam jsem načetla unikovou doložku pro takzvané líniové stavby, dálnice, infrastruktura, mosty, přehrady, aby tam byla to možnost.
0: Pozměňovací návrhy ministryně Schillerové kritizuje opozice. Podle ní povedou k vyššímu zadlužování státu a příliš velkým schodkům rozpočtu. Detaily přidá v Ranním plusu hned po zprávách přímo ze sněmovny náš parlamentní zpravodaj.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Evropská unie vyzvala americkou administrativu, aby dodržovala uzavřenou celní dohodu. Reagovala tak na výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce zvýšit clo na dovoz evropských aut do Spojených států na 25%.
4: Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v Paříži jednal s americkým ministrem obchodu Jamesem Greerem. Řekl mu, že by se Unie a Spojené státy měly vrátit k podmínkám z loňského července, které počítají s 15% celním stropem na dovoz aut a na kterých se loni shodli americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
5: A deal is a deal.
4: Leyenová zdůraznila, že dohoda je dohoda a že jejím základem je prosperita, společná pravidla a vzájemná spolehlivost. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Evropa má nástroje, jak odpovědět na případná další americká cla. Podle něj by ale Unie a USA neměly ztrácet čas výhruškami. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Několik tisíc lidí protestovalo u budovy Českého rozhlasu v Praze proti vládnímu návrhu na převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Akci organizoval spolek Milion chvilek. Demonstranti se sešli na Staroměstském náměstí, odkud pak zamířili k sídlu rozhlasu. Lidé nesli transparenty s hesly Média nedáme nebo Nezávislost není zadarmo. Místopředseda poslanecké sněmovny Patrik Nacher z Hnutí ANO v reakci na to Českému rozhlasu řekl, že respektuje právo lidí protestovat.
6: Tak zároveň já doufám, že protestující zase respektují svobodné volby, ty nějak rozhodli a my to, co navrhujeme a s tím přicházíme, tak neděláme žádnou otočku o 180 stupňů, ale je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády.
0: Podle organizátorů pochodu je návrh snahou oslabit Český rozhlas a Českou televizi a zbavit je nezávislosti. Demonstranti požadovali úplné stažení návrhu. S tím souhlasí i předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj o to opozice ve sněmovně usiluje. V České republice je nedostatek pediatrů. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je bez lékaře 105 tisíc dětí, tedy asi 5% všech dětí v zemi. Problém je to hlavně v příhraničních regionech, třeba v Karlovarském kraji.
7: Scháním doktora už docela dlouho, však nevím, co mám dělat.
8: Říká paní Petra Schebska. V kraji přitom nemají pediatra asi 4 tisíce dětí. Jednu z ordinací proto převzala i nemocnice v Chebu a připravuje pro ní nové prostory přímo v areálu nemocnice, potvrdila její ředitelka Miloslava Lukešová.
9: Tak, aby od 1. července jsme zahájili provoz v těchto prostorech.
8: Průměrný věk pediatrů v kraji je asi 62 let, doplňuje krajská koordinátorka dětských lékařů Jana Vyhlídková.
10: Pokud se nic nezmění, tak nastane katastrofa.
8: Podporu budoucím lékařům nabízí jak Karlovarský kraj, tak také obce a města. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: A doplním, že v následujícím vysílání Ranního plusu zjistíme, jak problém s chybějícími pediatry řeší například na jihu Čech. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne o vlastnictví cenné poštovní známky z roku 1919. O takzvanou žilkovanou čtyřkorunu v hodnotě kolem 5 milionů korun se soudí potomci dvou zemřelých filatelistů z Česka a Nizozemska. Zatímco dědicové českého sběratele Ludvíka Pitlíčka tvrdí, že jejich předek známku koupil, dědicové rotterdamského sběratele Johana Kleina jsou přesvědčení, že mu byla známka ukradena. Policie po odcizené známce ve spolupráci s Interpolem neúspěšně pátrala přes 20 let. Před 9 lety se překvapivě objevila na pražské aukci. Nové univerzitní centrum otevře dnes Vysoké učení technické v kryté tržnici na Zelném trhu v Brně. Při příležitosti otevření uvidí návštěvníci ukázky her z ateliéru herních médií nebo dvě závodní formule, které vyrobili sami studenti. Centrum bude sloužit k pořádání tématických výstav nebo přednášek. Pokračuje mluvčí univerzity Kamila Šmítková.
5: Centrum bude fungovat také jako otevřené místo pro studium nebo neformální setkávání. Návštěvníci si tam můžou dát kávu z brněnské pražírny, drobné občerstvení a využít klidné zázemí. Prostor zároveň poslouží jako infopoint pro zájemce o studium nebo absolventské aktivity.
0: Krátký pohled na silnice na tahu 7 mezi Chomutovem a Prahou. Počítejte s komplikacemi na obchvatu Slaného, stojí tam porouchané auto, projíždí se Kyvadlově, kolona z obou stran je asi na 20 minut. V Praze v Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín, fronta pokračuje přes Libereckou Předblanku, zdržíte se asi 20 minut. Dobře, dojeďte. Dnes bude zpočátku převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Během odpoledne začne přibývat oblačnosti, přeháňky už budou četnější a místy se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20 a na horách kolem 15 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
11: 8 minut po 9. hodině přejeme hezkou středu. Poslance dnes čeká další mimořádná schůze. Tentokrát podpisy pro svolání se sbírali koaliční politici. Jako první jsou na programu změny pravidel rozpočtové odpovědnosti, které prosazuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Návrh zdůvodňuje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala od svého předchůdce. Opoziční politici před změnami varují, obávají se dalšího zadlužování země. A podrobně dnešní jednání sněmovny probereme s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Vojto, dobré ráno.
12: Dobré ráno ze sněmovny.
11: Schůze má mít 4 body. Proč k této čtveřici zákonu koalice svolala mimořádné jednání?
12: Je to schůze k zákonům, u kterých koalice očekává opoziční obstrukce. Rozdíl mezi řádnou a mimořádnou schůzí je totiž v tom, co se děje předtím, než se dostane na samotné zákony, no a to je debata o programu, která se poslední dobou často protahuje. Ostatně není to nic nového, viděli jsme to i v minulém volebním období, kdy ty role koalice a opozice byly opačné. U mimořádné schůze není možné měnit navržený program, no a před hlasováním o pořadu tak můžou vystupovat jen poslanci s přednostními právy, nemůže zkrátka vystoupit každý řadový poslanec a koalice tak věří, že se podaří možné obstrukce tímto způsobem alespoň z části omezit. Neznamená to ale, že by byl nějaký limit, ta debata před hlasováním o programu může být i tak velmi dlouhá. A pokud jsem tu odpověď na tvou otázku tou sněmovní procedurou nezamotal dost, tak ještě zdůrazním, co naopak limit má. A to jsou závěrečná třetí čtení. Zákon o veřejných rozpočtech je totiž právě už v závěrečném kole projednávání. No a hlasovat o té předloze je podle sněmovních pravidel možné pouze ve středu a v pátek do 14 hodin. Abych to tedy zkrátil, není vůbec jisté, co a jestli vůbec něco dnes poslanci schválí.
11: No, pojďme i přesto tedy k těm úpravám, které navrhla ministryně financí. Co se má v pravidlech o rozpočtové odpovědnosti konkrétně změnit?
12: Nejdřív řeknu spojení úniková doložka a pak se to pokusím vysvětlit. Ten zákon jako takový je technickou transpozicí převodem evropských pravidel do českého práva. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO v něm jde třeba o nastavení výdajových rámců. Ale ty nejvíc diskutované změny se objevily až později po předložení. Ve druhém čtení jde v podstatě o to, co se bude započítávat do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu a co naopak ještě bude možné vydat nad tento limit. Doteď šlo o výdaje na obranu v hodnotě nad 2% HDP a dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, to chce ministryně prodloužit. No a přidala k tomu ještě liniové stavby, jako jsou dálnice nebo mosty. A právě tam míří ta hlavní opoziční kritika. Opozice varuje, že to bude znamenat další prohlubování schodků. Předseda ODS Martin Kupka ty chystané změny označil takto.
13: rozpočtový armagedon, který chystá Alena Schillerová. To rozvolnění rozpočtových pravidel by v zásadě umožňovalo, že v dalších letech může vláda zvyšovat deficity o 150 až 200 miliard korun. My chceme chránit budoucí generace a budeme chránit budoucí generace i současnou ekonomiku před tak dramatickým zadlužováním.
12: Opozice proto chystá dlouhá vystoupení, podobně mluvili i zástupci dalších opozičních stran, nejenom Martin Kupka.
11: A co na tu opoziční kritiku říká ministryně Schillerová?
12: Alena Schillerová tu kritiku odmítá, naopak připomíná, v jakém stavu veřejné rozpočty převzala. Ten střet koalice s opozicí na téma veřejných financí, to taky mezi oběma sněmovními tábory není nic nového. Ministryně financí zopakovala, že bývalá vláda nechala ve veřejných financích díry a proto teď ta kritika není na místě.
14: Jestliže nám nechají díru skoro 300 miliard, 290,7 za 25, to jsou dohledatelná čísla, a pak vyjednají v Evropě, že bychom měli v roce 27 mít asi 80 miliard schodek, je to farizejské. Takže máme tady úplně všechno, zastavit stavby, zakonzervovat dálnice a tak dále.
12: Uvidíme tedy, jaká debata se ještě povede na plénu. Z těch vyjádření opozičních politiků to ale nevypadá, že by novelu zákona o veřejných rozpočtech opozice nechala projít už dnes. My to samozřejmě budeme sledovat. No a je taky otázka, jak vůbec bude dnešní jednání sněmovny vypadat, protože dnes jednali poslanci do noci, skoro až přes jednu hodinu ráno, bavili se o usnesení ke sjezdu sudeckých Němců v Brně. No a dnes v 18 hodin mají v té debatě pokračovat.
11: Z dolní komory parlamentu se do ranního plusu přihlásil zpravodaj Vojtěch Tomášek. Díky.
12: Naslyšenou, hezké ráno.
15: Ve sněmovně na dnešní mimořádné schůzi k rozpočtovým pravidlům už zaznělo, že novela zákona o rozpočtové odpovědnosti otevírá podle opozice cestu k obcházení dluhových pravidel a skrývání skutečného zadlužení státu. Novelu kritizuje také Národní rozpočtová rada. Důvody nám vysvětlil člen rady ekonom Petr Musil.
16: Dalo by se říct dvě věci. Ta první, zavedení nové výjimky na výdaje, které by se nezapočítávaly do výdajových rámců, a sice výjimka na financování infrastruktury, to znamená hlavně dopravních staveb, ale jsou tam i vodní stavby, což my čteme tak, že vlastně pak už ta vláda nebude limitovaná naprosto ničím z hlediska nějakých rozpočtových nebo fiskálních pravidel. A druhá věc, kterou považujeme za velice problematickou, je, že v pozměňovacích návrzích se objevil návrh, aby v případě, že poslanecká sněmovna vrátí vládě návrh rozpočtu v prvním čtení, tak aby ta vláda už při přepracování rozpočtu vlastně nebyla limitovaná výdajovými rámci.
15: Opoziční poslanec z KDU-ČSL Benjamin Cinčila varoval, že přijetí novely může umožnit další navyšování schodků a dopadů v podobě zhoršení hodnocení ratingových agentur.
17: Už dneska si půjčujeme nejdráž historii a budeme se půjčovat ještě dráž. Ty stanoviska Národní rozpočtové rady, které byly kritické i předchozí vládě, a musím říct, že byla chyba je do jisté míry neposlouchat víc, tak teď zní poměrně jasně na rozpočtovém výboru to zaznělo. Pravidla tím, že v podstatě bouráme a už v podstatě tady nebude existovat žádné mantinely rozpočtové odpovědnosti, tak do budoucna můžou vést k tomu, že tady budou schodky ne 310 miliard, ale přes 400 miliard korun. To předtím bych opravdu moc varoval, protože to, že dáte něco jako výjimku bokem mimo ten rozpočet, neznamená, že z toho nebudete platit ty úroky z dluhu.
15: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,1% a v podobné výši se očekává její růst po celý tento rok. Aktuální nezaměstnanost se pohybuje kolem 5%. Zda je možné za takové situace postupně snižovat deficit státních financí, je podle vládního poslance Jana Hrnčíře z SPD těžké říct. Záleží totiž na mnoha faktorech.
18: Záleží, jak se vyvíjí situace. Pokud prostě se zhorší globálně ekonomika, padneme do recese, projeví se to samozřejmě negativně i v rozpočtu, bude potřeba sanovat, dejme tomu, některé výdaje, může stoupnout nezaměstnanost, můžeme tady mít snížený výběr daní, protože pokud ekonomika neporoste, tak se nenaplní ty prognózy, které třeba jsou. Takže opravdu v nějaké situaci, která může nastat, se může stát, že i schodek se může zvýšit, ale na druhou stranu doufám a věřím v to, že ten negativní scénář se úplně nepropíše a že se nám podaří udržet ten schodek. Tuto chvíli nemůžete vědět, jak bude vypadat ekonomika na podzim, protože bohužel ta globální situace ve světě se vyvíjí dost negativně, a pokud prostě ten konflikt třeba se bude nějakým způsobem prohlubovat, tak to samozřejmě se odrazí i v globální ekonomice.
15: Jaké dopady má dlouhodobé nadměrné zadlužování státu se ukázalo v Řecku v letech 2010 až 2018, kdy zemi hrozil bankrot? Ekonom společnosti Investika Vít Hradil právě před řeckým scénářem varuje v souvislosti s rozvolňováním pravidel rozpočtové odpovědnosti.
19: Řecko neudělalo tu chybu kritickou v roce 2012. To už bylo vyústění všech těch okolností předtím a to už byla jako kulminace celého toho problému. Řecko udělalo tu kritickou chybu někde v 90.

0: kdy v podstatě je absolutně politicky neprůchozí těm lidem říct, víte co, ono se to vlastně nedá do nekonečna, ono jako ty 100 miliardy jsou prostě moc a musí se s tím něco udělat. A v momentě, kdy už prostě ti lidé na to navykli, a zároveň se to normalizuje retoricky, což pozorujeme teď, kdy prostě relevantní politici říkají, že to je v pořádku, no tak ta společnost už jako nemá ten samoregulační mechanismus.
1: Národní rozpočtová rada už minimálně rok upozorňuje na to, že je třeba přijmout konsolidační opatření, a to ještě letos. Aktuální dění proto její člen, ekonom Petr Musil, vnímá tak, že se vládě do konsolidace veřejných financí příliš nechce. Právě proto, ale jak řekl, má Národní rozpočtová rada smysl.
2: Rozpočtová rada dává smysl, dokud politici nebudou s veřejnými financemi hospodařit zodpovědně a dlouhodobě udržitelně, čili naše role se nezmění, my pořád budeme v té roli hlídacího psa veřejných financí a samozřejmě budeme štěkat, to se nedá svítit.
1: Tolik člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil.
3: Teď je 9 hodin 18 minut, posloucháte Ranní plus a máme krátké čerstvé zpravodajství. Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5% z 1,9% v březnu. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. A německá policie dnes brzy ráno podnikla razie proti pravicovým extremistům, zasahuje v severním Podní Vestfálsku, Berlíně a taky Braniborsku. V případu je 10 obviněných. Akce je zaměřená proti členům mládežnické skupiny Mladí a silní.
1: 105 tisíc dětí v Česku nemá svého praktického lékaře. To vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Například v Karlovarském kraji, kde situaci sleduje reportérka Andrá Štromajerová. Dobré dopoledne.
4: Pěkné dopoledne. V kraji nemají pediatra asi 4 tisíce dětí, což mi potvrdila Jana Vyhlídková, koordinátorka dětských lékařů pro Karlovarský kraj. Takzvaně bez náhrady skončily ordinace například v Lubech na Chebsku, v Kraslicích a v Habartově na Sokolovsku. Letos také skončí praxi dvě dětské lékařky v Mariánských Lázních. I v Chebu skončila dětská lékařka. Ordinace ale funguje dál, protože ji provozuje nemocnice v Chebu. Ambulanci přesune do areálu nemocnice, kde stavební firma připravuje prostory. Hotovo bude v červenci. Problém je také v tom, že pediatři v kraji stárnou. Průměrný věk je asi 62 let. Budoucí lékaře se proto snaží motivovat jak Karlovarský kraj, a to různými benefity, tak i samotné obce a města. Pro lékaře jsou připravené vybavené ordinace a například Luby na Chebsku postavili pro pediatra dům. Zájem ale není velký, podle hejtmanství i proto, že partneři lékařů mnohdy neseženou v regionu práci. S krajskou hospodářskou komorou jim proto chtějí pomoct při hledání uplatnění.
1: Tolik Andrá Štromajerová z Karlových Varů, děkujeme.
4: Naslyšenou.
1: A předejít nedostatku dětských lékařů se snaží také Jihočeský kraj, jak to zjišťovala reportérka Kristýna Baršíny. I vás zdravím, dobrý den.
5: Pěkný den. Je to tak, přímo v Českých Budějovicích začal budovat Jihočeskou dětskou polikliniku. Jak uvedl hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko, na mnoha místech už mají lékaři kapacity plné. Stačí, aby jedna ordinace bez náhrady skončila a může vzniknout problém. Předejít mu má právě nová poliklinika, ve které vznikne 10 pediatrických ordinací i další specializované ambulance, jako třeba dětská endokrinologie nebo fyzioterapie. Klinika bude mít i sdílení provoz a tak lékaři nebudou muset řešit provozní a administrativní záležitosti ordinace. Budou tak mít víc času na péči o pacienty. Celá přestavba budovy na kliniku vyjde na skoro 86 milionů korun a hotová má být příští rok v červnu. Nedlouho potom tam začnou ordinovat i lékaři.
1: Z Českých Budějovic přihlásila Kristýna Baršíny. Děkujeme, naslyšenou.
5: Děkuji a přeji hezký den.
3: Marie Homolková je 103-letá dáma se smyslem pro humor. Žije v Praze v domově s pečovatelskou službou a potrpí si tam na oběd v přesný čas. A jak se dozvíte v seriálu Radiožurnálu o dlouhověkosti, vyrůstala v domácnosti se 14 dětmi.
6: Paní Marie, vy jste ročník 1923, teď v dubnu vám bylo 103 let. Potěšili vás gratulanti?
7: Helejte, já si na tohle nepotrpím. Nemám to ráda, no.
6: Tady na skřínce máte pugety, květin, které jste dostala.
7: No, to je pravda.
6: Já jsem za vámi na návštěvě v domově s pečovatelskou službou v Praze 11. V pokojíku tady máte křeslo, stolek, televizi.
7: No tak teď je to takový roztáhaný.

0: Máte tady hulku, ale nechodíte vůbec.
1: To nechodím, ale já si s ní pomáhám takhle na stůl něco nebo tak.
0: Třeba potřebujete brýle, tak tou hulkou si je přitáhnete?
1: Klidně.
0: Jaká jste, jak byste se popsala?
1: Stará babka, ještě mi to trochu myslí, což je důležitý. I když bych někdy říkám, radši bych byla pitomá máma, abych o ničem neměnila a bylo mi pokoj.
0: A vy máte dceru, která je přes 80, takže vy jste asi obě babičky a vy jste ještě prababička k tomu.
1: Já jsem prababička. Můj prapravnuk šel poprvé do školy a první, co nahlásil, bylo: paní učitelko, já mám babičku a ty je 100. Ona říká, no tak to snad už stačí, ne? Nemohl říct 103.
0: Máte smysl pro humor?
1: Klidně jo, když je takovej slušný, tak se ráda zasměju.
0: A prý máte ráda přesnost, že když je oběd v 11.00, tak to má být v 11.00.
1: To je pravda. Já mám ráda přesní věci. Co má být, tak má být.
0: A co během dne děláte?
1: Koukám, pozoruju ptáky ven. Dvoukrát, proto jsem si to roztáhla, ty záclony. A koukám a přemýšlím, co a jak bylo.
0: Máte výhled na stromy a víte, že je pod vámi mateřská školka? Slyšíte někdy děti?
1: Je, na něch jsem se nakoukala, ještě když jsem chodila, to bylo něco.
0: Máte hodně vzpomínek na dětství, na ta 20. léta, 30. léta?
1: No, když mi bylo 8 let, tak nám zemřela maminka.
0: Vy jste potom bydlela u tety a ta měla strašně moc dětí. Kolik přesně?
1: 14.
0: Takže vy jste byla 15. dítě. Jak se vaří? To musí být ohromné hrnce.
1: No to byly kastroly. Teta stála u plotny, koukala, jak děti dlabou a bylo to fajn.
0: Dívám se vám na stůl, tam máte tlačítkový telefon. Znáte i dotyková zařízení, tablety?
1: To jsem v životě ani neviděla. Moje rodina řekne, a babi, kdy to ani nepotřebujete, což je pravda. Ale už se mi nechce mluvit. Už jsme ve finále.
0: Máte nějakou radu směrem k lidem?
1: Hlejte se, já bych si přála, aby lidi byli hodnější. Je to čím dál horší. Jo, víte, ty lidi jsou takový nějaký spupný, nebo já nevím. A furt někam se spěchá a takový, to bych si nepřála. To ne.
0: Říká Marie Homolková, které bylo v dubnu 103 let. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
2: A příběh 103leté paní jsme slyšeli v rámci reportáží o dlouhověkosti na Českém rozhlase Plus. My teď zamíříme k o něco mladšímu muži. Padělatel Wolfgang Beltraki, kterému je 75, dokázal 40 let vytvářet nové malby, které zapadaly do dějin umění tak přesvědčivě, že jejich původ nikdo nespochybňoval. Až do chvíle, kdy jeden detail všechno prozradil. Z padělatele se mezi tím ale stal malíř, který vystavuje po galeriích. A ode dneška můžete vidět jeho originální obrazy také v Praze.
3: C'est le procès de Wolfgang Beltraki.
4: Wolfgang Beltraki.
5: Wolfgang Beltraki. Getadelt und geadelt.
6: Desítky let prodával obrazy, které vypadaly jako ztracená díla slavných mistrů. Nešlo ale o kopie konkrétních obrazů. Wolfgang Beltraki maloval nové obrazy, vymýšlel jim příběhy nebo původ a svět umění mu to věřil. Galerie, aukční síně, experti. A to až do chvíle, kdy se přišlo na to, že bělavý pigment z jednoho obrazu v době údajného vzniku malby ještě neexistoval. Beltraki byl odsouzen za rozsáhlý padělatelský biznis. Škodu vyčíslil soudce přibližně na 16 milionů eur, a to jen za prokázané případy. Z šestiletého trestu si odseděl Wolfgang Beltraki zhruba polovinu.
7: And all my paintings were accepted by all the big.
8: Všechny mé obrazy byly přijaty experty po celém světě. Nikdo nic nepoznal. Dodnes se objevují. Jeden našli v Národním muzeu v Madridu, po 33 letech tam visel vedle Picassa, další pak v Japonsku. Některé stále někde kolují.
6: Komentuje s lehkým úsměvem na rtech 75-letý malíř. Na hlavě má klobouk a dlouhé šedivé vlasy, které dodnes připomínají jeho fascinaci hnutím hippies.
7: When I was young, in the 70s,
8: už v 70. letech jsem prodával vlastní obrazy za velké peníze. Problém nebyl v tom, že bych se neuživil. Byl jsem prostě jiný. Cestoval jsem, byl jsem hippie, bral drogy, poslouchal hudbu. Kupoval jsem stovky starých obrazů. Pak jsem si řekl, že si je prostě budu dělat sám. Bylo to jednodušší. Nikdy v historii nebyl padělatel, který by zvládl všechny styly ze všech století. Pro mě není rozdíl mezi pop artem a Leonardem da Vinci. Nic není těžké. Ale je to extrémně náročné. Musíte být malíř, restaurátor, rozumět vědě, pigmentum, všemu. Všechno musí být na 100%, jinak riskujete vězení. Dělali jsme to skoro 40 let a nikdy nebyl problém.
6: Snové abstrakce od Maxe Ernsta nebo pestrobarevné malby od Andrého Deréna. Nakoukat styl nejen těchto umělců nebyl pro padělatele žádný problém. Stačilo se volně vžít, jak sám říká, do obrazu.
8: Free method painting znamená něco jako free method acting. Vstoupíte do malíře nebo jako herec do jiné osoby, chcete být jako on, vniknete do jeho mysli a to je ten hlavní úkol. A v malbě to dělám úplně stejně. Když se tady rozhlédnete, uvidíte, že všechny obrazy jsou odlišné. Nemám rád opakování, nejsem stroj. Vytvořím třeba jen 10 nebo 12 obrazů ročně, ne víc. Přemýšlím, co je dobré pro příběh, co chci udělat a jaký rukopis tomu dám. Můžete tomu říkat styl, ale já to slovo nemám rád, nemám styl. Lidé se mě někdy na výstavě ptají, pane Beltraki, který obraz je váš? Říkám všechny, ale všechny jsou jiné. Malby, které jsou na výstavě Božské příběhy, patří zákazníkům. Na tuto výstavu jsme si je půjčili. Není to jednoduché, lidé je prostě nechtějí půjčovat, bojí se, protože jsou velmi drahé.
6: Řada vlastníků ale zůstává v anonymitě. Podle dostupných informací jde o americké a evropské milionáře nebo miliardáře.
8: V mé profesi padělatelé mi na rukopis obvykle stačilo 10 minut. Podívám se na obraz a vstřebám ten rukopis. Každý obraz si představuju jako pohyb barvy. Když to děláte pomalu, je to velmi těžké. Když rychle, je to jiné, levou, pravou rukou. Myslím, že je to i genetická věc. Po 5-10 minutách vidím rukopis a pak dokážu vytvořit nový obraz. Ne kopii, ale nový, který nikdo předtím neudělal ve stejném rukopisu.
7: I can paint and draw everything.
6: Wolfgang Beltraki o sobě rád říká, že je schopný napodobit styl více jak 100 různých malířů. A jeho obrazy od těch skutečně autorských málo kdo poznal. Někteří historici umění a odborníci ale upozorňují, že část tohoto příběhu je spíše pečlivě budovaná legenda než ověřitelný fakt. Zároveň upozorňují, že si z padělání udělal malíř marketingovou značku. Výstavu s názvem Božské příběhy můžete navštívit v Pražském obecním domě až do září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Martin Hrnčíř uzavřel středeční Ranní plus. Jsme rádi, že jste byli s námi. Za celý tým, který dnešní ranní vysílání připravil, se loučí Ondřej Látal.
2: A Renata Kropáčková.
10: Bylo 9:30.
11: Český rozhlas plus. Zprávy.
10: Politici, kteří působí zároveň v obecním a krajském zastupitelstvu, budou dál dostávat snížené odměny. Rozhodl o tom Ústavní soud. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Ti tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Izraelská armáda ráno vyzvala obyvatele 12 měst a vesnic na jihu jihu Libanonu k okamžité evakuaci. Současně podle agentury Reuters obvinila militantní hnutí Hizballáh z porušení příměří. Vládní koalice by dnes mohla být o krok blíž. Snížení záloh na sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Návrh zákona, který částku vrací na výši před začátkem roku, dnes budou schvalovat senátoři. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO říká, jak jim bude návrh na snížení záloh vysvětlovat.
12: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
10: Pokud novela projde senátem a podepíše ji prezident republiky, mohli by živnostníci nižší zálohu platit už za červen. Úřady v ukrajinském městě Záporoží vyhlásily třídenní smutek za 12 obětí včerejšího leteckého útoku. Klouzavé bomby zasáhly čerpací stanici a obytné budovy. Dalších více než 40 lidí utrpělo zranění. Celkem si vyžádali ruské údery nejméně 23 obětí. V českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů. Lesa. Původně hořelo na víc než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda, podle kterého je požár pod kontrolou a dál se nešíří. Německá policie dnes brzy ráno podnikla razie proti pravicovým extremistům. Zasahovala ve 12 ze 16 spolkových zemí. Uvedla to prokuratura, podle které obvinění čelí 36 lidí.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Tématem rozhovoru mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Xi Jinpingem bude pravděpodobně taky Tchaj-wan, řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio. Trump a Xi se mají osobně setkat příští týden v Pekingu. Kolumbiec odsouzený za žhářský útok na dopravní podnik v Praze nezaplatil ani po téměř roce škodu 115 tisíc korun. Částku proto vymáhá pražský dopravní podnik podle své mluvčí Anety Řehkové exekucí. Uhrazení škody bylo součástí dohody o vině a trestu. Muž byl odsouzený za teroristický útok na 8 let. Britská rocková kapela Rolling Stones má nový single In the Stars. Je to už druhá píseň z připravované desky Foreign Tanks. Tu skupina vydá 10. července.
13: Na desce bude kromě singlu In the Stars dalších 13 písní. Podíleli se na nich i hostující muzikanti, třeba Paul McCartney nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Nové album Foreign Tanks kapela nahrála v západním Londýně. Chystaná deska má být podle skupiny věrná zvuku Rolling Stones s kořeny blues, country a rocku. Kapela, která vznikla v roce 1962, má za sebou dlouhou historii alb a slavných singlů. Zatím poslední deska Hackney Diamonds vyšla po 18-leté odmlce v roce 2023. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
10: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna. Opatrně za sjezdem na Rosice na 181. kilometru se zastavíte. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu pokračuje až do Brna. Nakonec omezení na 196. kilometr. Nárazově se zastavují i osobní auta. Na tahu 7 mezi Chomutovem a Prahou počítejte se zdržením na obchvatu Slaného. Stojí tam nepojízdné auto, projíždí se Kyvadlově. Ve směru na Prahu se zdržíte bezmála půl hodiny. Do Chomutova je kolona na čtvrt. Hodiny. V Praze na Štěrboholské spojce trvá silný provoz směrem na Lanový most. Kolona se táhne z východní části okruhu od Novopatské, zdržíte se asi půl hodiny. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce od Spořilova k Europarku. Navíc se v napojení od Průmyslové srazila dvě osobní auta na začátku připojovacího pruhu. Přejeme šťastnou cestu. Zatímco teď je převážně slunečno a jen výjimečně se objevují přehánky, během odpoledne začne přibývat oblačnosti, přehánky už budou četnější a místy se objeví i bouřky. Teploty ale zůstanou příjemné, mezi 22 a 26 stupni, pouze na západě Čech se budou pohybovat v okolí 20, na horách pak kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a slovo už má Lukáš Matoška, začíná Pro a proti.
14: Vládní koalice chce zpřísnit postihy za neplacení výživného. Od novely slibuje, že motivuje neplatiče, aby platit začali. Podle opozice to povede k tomu, že víc lidí skončí ve vězení, aniž by to jakkoliv pomohlo dětem. Současná právní úprava, podle které neplatič spáchá trestný čin jen tehdy, kdy vystaví dítě nebezpečí nouze, platí od letošního ledna. Je důvod ke změně?
11: Pro a proti Lukáše Matošky.
14: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou vládní zmocněnkyně

0: a uvedou to dítě v nebezpečí nouze, což jsou ty případy, které je potřeba odstíhat nástroji trestního práva, tak to prostě dneska trestné je a tímto způsobem naše společnost nějakou svoji hodnotu na ochraně těch nejzranitelnějších vyjadřuje.
1: Pan poslanec to tady teď připomněl, že ta stávající úprava předpokládá, že v tom krajním případě, kdy skutečně to dítě je uvrženo do nouze, tak ten pachatel, neplatič, může skončit ve vězení, i když neplatí v uvozovkách jenom z nedbalosti. Nemusí tam být ten úmysl. Vy, paní poslankyně, naopak tou novelou prosazujete, že úmysl bude pro kriminalizaci podmínkou. Proč?
2: No, protože právě se chceme vyhnout těm případům, kdy to dělá ten pachatel neúmyslně, kdy tam není prostě ten úmysl a dává mi to smysl. Ale skutečně mě tam vadí to vystavení té nouzi. Jak jsem už říkala, ten zodpovědný rodič, ten druhý rodič, který o to dítě pečuje, to nikdy nedopustí. Skutečně to nedopustí, protože to kritérium té nouze je tak striktní, že opravdu těch případů bude minimum. A pojďme se ale bavit skutečně o tom, že nám tady chybí ty nástroje, efektivní nástroje v oblasti civilního práva k tomu, abychom to výživné vymáhali. A až je budeme mít, pak dekriminalizujeme neplacení výživného. Protože do té doby prostě nemáme těm rodičům samoživitelům podle mého názoru jak pomoct.
1: Co s těmi neplatiči, kteří jsou v tíživé sociální situaci? Jak pomůže, že na ně budete přísnější?
2: Já myslím, že prostě musí dělat všechno pro to a ten soud to určitě zhodnotí i orgány činné v trestním řízení, jestli ten pachatel skutečně je v situaci, kdy je na tom tak ekonomicky špatně, že není schopen se postarat o to své dítě, ale především to výživné je stanovováno na základě určitých parametrů příjmu a pojďme si říct na rovinu, že to výživné v těchto případech jsou 100 koruny.
1: Jsou to
2: 500 koruny, jsou to 800 koruny a skutečně já opravdu nemám v tomhletom směru vůči těm rodičům, kteří nejsou ochotní platit takto nízké částky, tak k ním úplně nemám soucit, to se přiznám.
1: Pane poslanče?
0: Já myslím, že to není věc soucitu. Já bych byl vlastně hrozně nerad, aby tato debata byla stavěna na nějakých citových soubojích. Za mě trestní politika a to, jak máme nastavený trestní zákoník, zvlášť v těchto věcech, má být nastavována racionálně na základě dat a nějakých vědeckých poznatků. A to mě vlastně vadí na té novele úplně nejvíc, že ona vzbuzuje emoce, nabízí řešení složitého problému, ale velice jednoduché a neefektivní, které prostě ten problém nevyřeší. To je to, co mi na tom návrhu vadí. On nic neřeší. Řeknu vám ještě jedno číslo, když jsme se bavili o té odrazující funkci trestu. Je to vysoká recidiva v případě těch pachatelů, kteří už v minulosti byli odsouzeni za neplacení výživného. Více než 50%. Kdyby ta odrazující funkce toho trestu fungovala, tak přece by oni už to znovu nedělali. Jeden vězeň stojí ten systém měsíčně 60 tisíc korun. Kdyby stát ty peníze, které dá na to, aby někoho ubytoval, někoho hlídal v té věznici, dal na podporu toho dítěte, nebo i toho rodiče, aby začal normálně fungovat, pracovat, dostal se z nějaké dluhové spirály.
1: Tak by to bylo
0: mnohem efektivnější.
1: Paní poslankyně, dává to smysl, že pravděpodobně kvůli tomu vašemu zpřísnění přibude neplatičů ve vězeních a tedy stát bude platit na ně jakožto na vězně, namísto toho, aby zaplatil těm matkám, samoživitelkám, kterým ti to neplatiči dluží?
2: Určitě ne a určitě to takto nebude, jak už jsem říkala, a ta čísla ani neříkají, že byli pachatelé za toto zavírání do vězení nějak často. Těch pachatelů, kteří za to byli odsouzeni třeba v roce 2024 nepodmíněně, tedy do vězení bylo zhruba 400, to jsou velmi nízká čísla. A znovu opakuji, že my nemáme ta čísla, kolik těch pachatelů ta trestnost odradí. A já si myslím, a podle toho, jak jsem měla i možnost velmi intenzivně komunikovat s asociací neúplných rodin o tomto tématu, tak skutečně ten odrazující efekt byl velký a projevil se teď, že je k té změně skutečně došlo. Takže
1: projevil se
2: tím nárůstem toho požadavku o

0: pomoc těch rodičů samoživitelů s vymáháním toho výživného a 20% za první 3 měsíce je poměrně vysoký nárůst.
1: Je potřeba říct, že vycházíte zase ze zkušenosti jedné občanské organizace.
0: Ale nemluvila jsem o tomto tématu pouze s asociací neúplných rodin, mluvila jsem o tom s různými zástupci občanského sektoru. A řada z nich říkala, že podporovali dekriminalizaci neplacení výživného, ale že uznávají, že to byl krok špatným směrem. A to si myslím, že je velmi důležité. A konec konců uznala to i řada zákonodárců, kteří proto v minulém volebním období hlasovali.
1: Což mi připomíná, obracím se na vás, pane poslanče, že pokud se nepletu, tak minulý týden, když ústavně právní výbor, kterému vy místo předsedáte, doporučil tu koaliční novelu, taky doporučil i několika hlasy opoziční poslanců, včetně vaší kolegyně paní poslankyně Urbanové, tak vy jako hnutí STAN v tom taky nemáte úplně jasno.
2: Přiznám se, že si nejsem jistý tím hlasováním, ale mám za to, že paní kolegyně Urbanová se zdržela v té věci. Ale nechci se s vámi o to přijít. Je to určitě složitý problém, který nabízí různé možnosti řešení. Já vám tady prezentuji svůj názor a předpokládám, že se na něm i v našem hnutí zhodneme, že prostě nadužívat ty nástroje trestního práva není nejen správné, ale hlavně, a prosím, to zdůraznuji znovu a opakovaně, to není efektivní. Nepovede to prostě k tomu, že ti rodiče budou více platit.
1: Paní poslankyně říkala, že nechce, aby potom zpřísnění docházelo k nadužívání té represe vůči neplatičům.
2: Já spoustu věcí nechci a přesto se dějí. To je jako mylná úvaha. V tom zákoně je napsáno, že tím trestem za neplacení výživného je trest odnětí svobody. Ano, je možné využívat i celou řadu jiných trestů a bylo by skvělé, kdyby soudy více užívaly třeba trest domácího vězení, ale nalejme si čistého vína. On třeba takový trest domácího vězení, na který často žehráme, že se používá málo, je možné také uložit pouze někomu, kdo má domov a nějakou práci. A to jsou právě tady ty případy, kdy to možné není a proto to ty soudy často bohužel i v těch případech neplacení výživného neukládají. Takže argumentace tím, soudy budou více ukládat alternativní tresty, neodpovídá tomu, co je napsáno v trestním zákoníku.
1: Hned se k tomu dostaneme. Připomenu, že našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Poslanecké sněmovně jsou místopředseda ústavně právního výboru a místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák a vládní zmocněnkyně pro lidská práva poslankyně hnutí ANO Taťána Malá.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Paní poslankyně, tak když vy jakožto koaliční poslanci říkáte, že potom zpřísnění nechcete, aby neplatiči nutně v nějakých větších počtech končili ve vězení, ale že chcete co nejvíc využívat ty alternativní tresty, tak jak to s těmi alternativními tresty bude? Můžete nám to vyjasnit v návaznosti na tu kritiku, kterou jste slyšela?
0: Já jsem to řekla už v začátku a my jsme o tom vedli debatu s panem ministrem Tejcem, který apeloval na soudce a bude podporovat to, a já to budu podporovat jistě taky, aby skutečně ty alternativní tresty byly ukládány.
1: Takže promiňte, zůstane u apelu, protože pan poslanec namítal, že v té vaší novele je to napsané celkem jasně a hovoří se tam o vězení.
0: Musí mít, no, ale to, že se tam hovoří o nepodmíněném trestu, znamená, že může být uložen i jiný trest, může být uložen trest domácího vězení, může být uložen podmíněný trest, může být uložen trest obecně prospěšných prací a tak dále, může být uložen peněžitý trest, takové tresty konec konců bývají ukládány, nejvíc bývalo, ale ukládáno bohužel těch podmíněných trestů, které nejsou, ty jsou vysoce neefektivní. Ale určitě je potřeba využít té situace, že máme v tuto chvíli dostatek náramků pro kontrolu vězňů, kteří jsou v domácím vězení a já jsem přesvědčená, že Ministerstvo spravedlnosti udělá všechno proto ve spolupráci s probační a mediační službou a v komunikaci se soudy, aby skutečně ty tresty domácího vězení byly ukládány více a už proto, že ten trest domácího vězení je 5x až 10x levnější než ten trest odnětí svobody, ale to, co je potřeba, aby tady zaznělo, jediným argumentem koalice, tehdejší vládní koalice Fialovy vlády bylo, že je potřeba vyprázdnit české věznice a já prostě naprosto nesouhlasím s tím, abychom vyprázdňovali české věznice na úkor toho, že bude postaráno o děti.
1: Myslím si, že tehdy těch argumentů bylo víc, ale nechme, prosím, teď minulost minulostí. Pane poslanče, vy jste se tady usmíval, proč si nemyslíte, že by ta forma těch alternativních trestů pro neplatiče nefungovala?
2: Ne, já si myslím, že by fungovala a bylo by skvělé, kdybychom mnohem méně v Česku využívali alternativních trestů. Já jsem se usmíval a to je té argumentaci paní poslankyně.
1: Mnohem více
2: alternativních trestů, omlouvám se. Já jsem se usmíval argumentaci paní poslankyně. Já chápu, že ministr může jenom apelovat. Ano, ministr nemůže úkolovat soudy, jak rozhodují. Ale potom, prosím, neargumentujte tím, že nechcete, aby se ukládaly nepodmíněné tresty. Už dneska v českých věznicích sedí několik set. Bude to určitě víc než 1000 lidí, kteří tam sedí za neplacení výživného. I za neplacení výživného, protože páchali i jinou trestnou činnost. To znamená, ta pravidla pro to ukládání trestů vy nějak neměníte v té novele, nebo to měníte tak kosmeticky, že to nebude mít žádný dopad. Takže prosím, tento argument, já si trvám na tom, ten argument, že soudy to nebudou trestat zavíráním do vězení, prostě neplatí, protože to není možné z pozice výkonné moci.
1: Tedy podle vás toto zpřísnění, pokud, tak by měla doprovázet nějaká změna pravidel pro ukládání trestů?
2: Ano, jestliže vláda a vládní koalice teďka myslí vážně to, co říká. Ale já kritizuji to, že to vážně nemyslí, protože nedělá nic pro to, aby to změnila.
1: Teď se na to zeptám, paní poslankyně, jak vážně to myslíte, když hovoříte o těch alternativních trestech, pokud zároveň neprosazujete změnu pravidel pro ukládání trestů směrem k tomu, aby ty alternativní tresty byly víc využívány?
0: A samozřejmě, že to myslíme vážně. A ti soudci ty alternativní tresty mohou dnes ukládat. To není o tom, že jsou vázáni, že jim něco svazuje ruce. Je to pouze o nějakém zvyku a skutečně, a myslím si, že s panem kolegou Dvořákem jsme v minulém volebním období hodně debatovali a řešili edukaci a vzdělávání soudců a v tom je prostě potřeba pokračovat a apelovat na ně v tom směru, aby ty alternativní tresty ukládali a oni mají dostatek nástrojů na to, jak uložit.
1: Změnu v ukládání pravidel nebudete v tomto volebním období prosazovat?
0: Určitě se o tom můžeme bavit, můžeme to otevřít, nevidím s tím, že v tom žádný problém, ale myslím si, že bychom se a priori měli zaměřit na ty civilně právní nástroje k vymáhání výživného, tak, na které se předchozí vláda vykašlala.
1: A na to bych se v poslední minutě rád zeptal, když vy jako opozice, pane poslanče, říkáte, že k ochraně dětí je potřeba hledat jiné ty civilní nástroje, tak které konkrétně v půl minutě, pokud byste mohl to říct, máte na mysli?
2: Vedle těch, které už dneska máme a které dobře fungují, to znamená třeba zabavování řidičských průkazů, to jsou i nástroje, které by měly se více využívat v té předexekuční fázi vymáhání. Máme zkušenost z Dánska, ze Švédska, kde i tak něco jednoduchého jako automatizované zasílání SMSek, připomínka toho, aby lidé platili, tak funguje. Je to i větší třeba integrace s finanční správou a lepší evidence dluhu. Takhle, to jsou všechno řešení, která nějakou dobu budou trvat, ale jsou funkční. A poslední věc, co se týče kroků minulé vlády, tak třeba k tomu, aby se více peněz dostalo k dětem, tak je tady reforma oddlužení, insolvencí, proti kterým paní poslankyně Malá hlasovala.
1: Prosím, paní poslankyně, v jedné větě tato opatření, která zmínil váš kolega, zvážíte je v jedné větě, končíme.
0: Zvážíme je určitě, ale jsou to pouze kosmetické změny a nebudou nic řešit.
1: Našimi hosty byly poslankyně hnutí ANO Taťána Malá a poslanec hnutí STAN Karel Dvořák. Dámo a pane, díky oběma.
2: Díky za pozvání.
0: Taky děkuji za pozvání, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Inflace v dubnu meziročně stoupla o 2,5%. Rusko nepřistoupilo na Kyjevem vyhlášené příměří. Intenzivní útoky na Ukrajinu nepřežily desítky lidí. Pětina pražských žáků by v oblasti duševního zdraví potřebovala odbornou pomoc. Ukazují to data z nového výzkumu Pražského centra primární prevence. Hezké dopoledne u Zpráv Plus přeje Monika Vrchotová. Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Rusko i dnes útočí na Ukrajinu navzdory příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Během noci Moskva podle Kyjeva vyslala přes 100 dronů a 3 rakety. Po úterních ruských úderech vyhlásilo Záporoží třídenní smutek za 12 obětí. Celkem na Ukrajině včera zemřelo nejméně 23 lidí.
5: Kromě Záporoží útočili Rusové na Dnipro, kde zemřelo 7 lidí, a také na Kramatorsk, kde bomby naváděné z letadel zabily nejméně 4 lidi. Od rána také ruská armáda vysílá drony na východní Ukrajinu, na žádné příměří tedy nepřistoupila. Kulometná palba protivzdušné obrany nad Charkovem se ozývala od 4. hodiny raní. Jeden z dronů podle výbuchu obránci zasáhli. Další dron typu Gerbera dopadl do města a nevybuchl. Fotografie se objevily na sociálních sítích. Ruský prezident vyhlásil příměří na 8. a 9. května k výročí konce druhé světové války. A to v situaci, kdy ukrajinské drony zasahují cíle hluboko v ruském území a snadno dolétávají i do Moskvy. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Poslanci se sešli na mimořádné schůzi. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha by měla třeba umožnit vyčlenit část výdajů na obranu nebo dopravní infrastrukturu mimo schválený schodek. Opoziční poslanci návrh kritizují a varují před zadlužením státu. Koalice změny hájí jako nutné kvůli bezpečnostní situaci. Večer by se poslanci měli vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Sněmovna ani zhruba po 7 hodinách bod neprojednala a během dnešní noci schůzi přerušila. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu.
6: Diskuze byla zjevně zbytečná, vládní koalice nemá zájem dělat své zákony, a to dokonce zákony, o kterých tvrdí, že na ně strašně spěchá, místo toho tam vkládá naprosto marginální téma souboje jedné malé koaliční strany s nějakými odpůrci v Brně. Nám to připadá úplně zbytečné.
4: Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mimořádná opatření nařídila státní veterinární správa pro chovatele drůbeže na Kroměřížsku a v Setínsku. Důvodem je výskyt nebezpečné newcastleské choroby v chovu v Podhradní Lhotě. Chovatelé na území od Bystřice pod Hostýnem až po několik míst v okolí Valašského Meziříčí musí zajistit soupis veškeré drůbeže a také místa, kde se bude případně shromažďovat uhynulá drůbež. Mezi projevy choroby, která napadá jen drůbež, patří bezpříznakové úhyny, trávicí, dýchací a nervové potíže. Duševní pohoda pražských žáků se mírně zlepšuje, ukazuje to nový výzkum Pražského centra primární prevence. Přesto třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol má vážné příznaky úzkosti, necelých 40% příznaky deprese. Necelá pětina žáků by pak potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví, říká Miroslav Líbal z výzkumné agentury Unreva Solution.
7: V současnosti spadá do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků. V těch covidových letech v tom roce 2021 to bylo téměř 30%.
4: A jaká je v 10 hodin a 5 minut situace na silnicích na D1 z Prahy do Brna? Za sjezdem na Rosice na 180. kilometru se zastavíte, kolona hlavně kamionů v pravém pruhu pokračuje až do Brna, nakonec omezení na 196. kilometr. Nárazově zastavují i osobní auta. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se najíždí do kolony, důvodem je regulace vjezdu do obou tunelů a v Praze v Liberecké směrem do centra trvá silnější provoz od sjezdu na prosek k Blance. Přejeme šťastnou cestu. 6. květen je zatím slunečný s ojedinělými přeháňkami. Během odpoledne má oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a místy dorazí i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. To byly zprávy a teď už další díl podcastu Vinohradská 12.
3: Deset krutých mužů.
8: Oni ty lidi prý i zalejvali do betonu někdy.
3: A politolog, který se s nimi nemaže.
8: On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
3: Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek nesouhlasí se svým obviněním v bitcoinové kauze.
10: Proti zahájení trestního stíhání Blažek podal stížnost.
11: Podle zdrojů Radiožurnálu je obviněný taky Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic.
12: Trojici viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.
13: Na možné pochybení upozornil i audit ministerstva spravedlnosti.
14: V krajním případě jim hrozí až 12 let vězení.
3: Velký zlom v kauze Bitcoin. Ex-ministr Blažek obviněn. A nejen on. Co se stalo? Jak to policie odůvodňuje a jaké má důkazy? Nejsledovanější politická kauza posledního roku. Opět ve Vinohradské 12. Na otázky odpovídá ta, která celý případ otevřela, Zdislava Pokorná z deníku N. Dnes je středa, 6. května. Ahoj, Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, zase po nějaké době.
15: Ahoj, díky moc za pozvání.
3: Jsou to dva měsíce, co jsme tady společně řešili, že může být v kauze Bitcoin obviněný mimo jiné ex-ministr Pavel Blažek, jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic, který zastupuje už obviněného Tomáše Jiříkovského. Uvažovalo se o tom na podnět státní zástupkyně Petry Lastovecké, nicméně vrchní státní zástupce v Olomouci ji kvůli údajné podjatosti z bitcoinového týmu nakonec vyloučil. A teď skutečně to obvinění přichází. Jak si tuhle tu otočku ty vysvětluješ?
15: Já si myslím, že tam v tom určitě hraje roli politika nebo politikaření i v rámci té justice jako takové, protože ono to na začátku působilo, i když jsem to popisovala, tyhle změny v tom týmu a tak dál, že to nikoho moc nebude zajímat. Ale to, koho to zajímalo, tak byl ministr spravedlnosti pan Tejc, který vlastně to začal řešit a začal kritizovat, aby se právě politická linka bitcoinové kauzy, která se týká Pavla Blažka a spol, tedy ministerstva spravedlnosti, tak aby se tato linka přesouvala do Prahy, protože by to mohlo znamenat zdržení. Ti žalobci by se znovu museli seznamovat se všemi těmi okolnostmi a tak dál a nedávalo smysl podle něj, aby se to přesouvalo, když tady byl tým žalobců, olomouckých žalobců, kteří to měli nastudovaný a už měli i daný směr, se kterým všichni souhlasili, což bylo tedy stíhat Pavla Blažka, ale také jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a právě Kárima Tice. Nakonec teda ten tým udělal to, co už původně de facto zamýšlel na začátku tohoto roku a můžeme se tady pouštět do spekulací, proč tomu tak bylo, jestli se to udělalo, aby se smyl stín pochybností nad některými lidmi v rámci té justice, ale to prostě musí říct jenom oni. Nicméně jsme tady teď v momentě, kdy teda padla tři obvinění v této kauze.
3: A ta tři obvinění se týkají tedy ex-ministra Blažka, jeho náměstka Daňhela a advokáta Tice. O obvinění v tiskové zprávě informovalo vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
16: V jednání obviněných jsou spatřovány tři zvlášť závažné zločiny.
3: Blažek, Daňhel a Tic jsou obviněni z
17: Legalizace výnosů z trestné činnosti, Blažek a Daňhel k tomu ze zneužití pravomocí úřední osoby.
16: Trestní stíhání těchto obviněných je vedeno na svobodě.
17: Daňhel ani Tic na žádosti o komentář, které jim zaslal Český rozhlas, nereagují. Blažek nicméně v rozhovoru pro Novinky řekl, že už podal stížnost proti obvinění, protože s ním nesouhlasí. Říká, že v té věci není ani slovo o tom, že by se tou darovací smlouvou bitcoinovou měl obohatit.
18: Všechno to jsou úmyslné trestné činy a mým jediným úmyslem bylo, a to až v době, kdy už bitcoiny byly na účtu státu, aby z toho mělo ministerstvo nějaký prospěch.
17: Ty si celý ten případ znovu zmapovala i na základě toho, co zjistila teď policie. Kdo podle policie s nápadem na bitcoinový dar přišel?
15: Primárně brněnský advokát Karim Tejc, tak to byl právě on, kdo už ve druhé polovině roku 2023 chodil za Pavlem Blažkem a říkal mu, že tady je nějaký odsouzený podnikatel, který vyšel z vězení a který má někde nějaké nosiče, kde by se mohly nacházet bitcoiny ve vysoké hodnotě. Problém byl, že ty nosiče ten Tomáš Jiříkovský neměl k dispozici, protože ty byly ještě zabavené, a to v rámci jeho první kauzy, za což byl i odsouzený, a to je kauza Sheep Marketplace, nelegální darknet, který měl provozovat, za to byl odsouzený v roce 2017.
17: Ano, za zpronevěru, za drogové delikty, za nedovolené ozbrojování, ale týkalo se to všechno právě Sheep Marketu, toho darknetového tržiště.
15: Ano, a v roce 2021 byl propuštěn a nějakým způsobem se dostal právě k brněnskému advokátovi. Nevíme jak, a to teda policie taky nemá zmapované, jak tam došlo k tomu kontaktu, protože to je taky dost zásadní. Nicméně Karim Tejc je prostě dlouholetým známým a přítelem Pavla Blažka, stejně tak Radomíra Daňhela, znají se z Brna, z Práv, a v té druhé polovině roku 23 teda se tehdejší vedení ministerstva dozvídá o tomto případu. No a teď je důležitý, co se dělo dál, protože Tic začal aktivně vlastně dopisovat ministerstvu spravedlnosti, že teda zoficiální tu svoji nabídku, že tady má klienta Tomáše Jiříkovského, který má nosiče, které jsou zabavené a soud o nich bude rozhodovat o jejich vydání, a že pokud by ty nosiče byly vydány, tak je ochoten dát 30% z nalezené částky z těch bitcoinů, které by byly na nosičích, státu jako dar.
17: Policie má pro mě jaké důkazy, že to tak mělo být, že měl být mozkem té celé operace Karim Tejc, který přišel za ministrem nebo za ministerstvem s tím, že tu je Jiříkovský, že má ty nosiče, že jsou zabavené, ale že na nich je velký obnos a že 30% může jít státu.
15: Tak tato oficiální korespondence je vlastně zaevidovaná, teda ta korespondence, kterou on posílal na ministerstvo spravedlnosti, kde je o tom informoval už právě od roku 2023. Potom tam jsou i svědecké výpovědi, nicméně v tu dobu na ně nebyly nasazené odposlechy, na kterých by padlo konkrétně ten konstrukt, který policie dělá, a to je, že vlastně skrze bitcoinový dar by Jiříkovský dostal punt z legálnosti, aby mohl zlegalizovat ty zbylé bitcoiny, protože moc dobře věděl, že ty bitcoiny jsou z trestné činnosti, protože pochází z toho darknetu Nucleus Marketplace.
17: Bavíme se o miliardách korun, se kterými mohl potenciálně disponovat Jiříkovský. Jeho advokát Tic psal v těch e-mailech na ministerstvo, že tu je ta elektronika, která je teda zabavená.
15: A tam je právě klíčová schůzka, která se odehrála 4. října roku 2023. A právě na ní podle policie měl Blažek a jeho úředníci i s Karimem Ticem řešit, jak se dostat k té elektronice. A to právě byla ta motivace této skupiny, která je obviněná, i Tomáše Jiříkovského, který už teda je obviněný, ale on už byl obviněný loni v srpnu za legalizaci výnosu z trestné činnosti. A úkol číslo jedna této skupiny byl dostat se k té elektronice. A na začátku roku 2025 se začalo řešit na Krajském soudě v Brně, jestli bude vydaná ta elektronika nebo nebude.
17: Krajský soud rozhodoval o tom opakovaně, nejvyšší soud mu přikázal, aby to znovu řešil, a bavíme se o notebookcích, o mobilech, o iPadech, do kterých se ale policisté nemohli dostat, protože byly zaheslované.
15: Ano, a právě tím, že to nejvyšší soud vrátil, tak se tím na začátku roku 2025 2025 zabýval znovu ten krajský soud a tam právě vyšetřovatelé, ale i ten žalobce, který ten případ dozoroval, tak neměli informace, že na té elektronice něco je. Aha. Protože policie se k tomu nedostala, znalec se k tomu taky nedostal, protože neměl ty přístupové údaje a když se na tom soudu ptali Jiříkovského, hele, a vy si pamatujete, jaké tam jsou klíče nebo údaje k těm nosičům, tak on řekl, že si to nepamatuje. Jo, takže tady máš jednu rovinu lidí, který pracovali jako pro stát, jako žalobce, soudy a tak dál. A ta justice jako taková, která to netušila. A vedle toho tady máš ministra spravedlnosti, jeho náměstka a Káry Matice, kteří moc dobře věděli už od té druhé poloviny roku 23, že na těch nosičích asi něco je. A nikomu to neřekli.
17: Loni v lednu s rozhodnutím teda krajského soudu Jiříkovský tu elektroniku dostává zpět. Policie tuhle tu celou justiční anabázi, o které jsme se tady bavili, zásah toho nejvyššího soudu a tak podobně, šetřila. Jestli tam nedošlo k nějakému pochybení. Letos v březnu ten případ odložila. Teď tvrdí, že tam problém byl?
15: Tam se nic neprokázalo, proto to bylo odloženo a ostatně i oni popírají, že by to jako udělali na schvál a chtěli mu to dát a byli by vlastně součástí téhle story kolem Tomáše Jiříkovského a Káry Matice.
17: Další věc, která mě zajímá z pohledu policie, totiž dlouho nebylo jasné, jestli se do řešení Bitcoinu a toho daru jako takového ještě před podpisem té darovací smlouvy, zda se do toho zapojilo i ministerstvo financí, které nutně muselo být aktivní v tom, že přes úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových půjčovalo ministerstvu spravedlnosti bitcoinovou peněženku, protože ty rezorty jako takové ji neměly. Ex-ministr Stanjura tvrdí, že se detaily o bitcoinovém daru dozvěděl až po podpisu darovací smlouvy. Bylo to podle policistů jinak?
15: Oni tohle přímo jako nerozporují, protože opět v tu dobu vychází z nějaké jako oficiální korespondence a z těch listin, které oni si vyžádali od těch rezortů. A právě tam našli varovné stanovisko třeba ministerstva financí, nebo to, že tehdejší ministr Blažek informoval svého kolegu Zbyňka Stanjuru na konci ledna 25 o tom, že je tady nějaký dárce a jaké kauzy má za sebou a tak dál. A jako není tam nějaký přímý důkaz, že by Zbyněk Stanjura lhal v tomhle případě a že by nemluvil pravdu. Jasně, jsou tam nějaké svědecké výpovědi, kde se tyto věci řeší, ale jako přímý důkaz tam v tomto případě není. Ale znovu, z hlediska toho konstruktu to bylo stejně jedno, protože přesto, že vzniklo nějaké varovné stanovisko právního odboru na ministerstvu financí, které nikdy nedošlo na rezort spravedlnosti.
17: Právě, teď od února do konce března mělo ležet v kanceláři. Ano, ani Stanjura si ho údajně nečetl, ne?
15: To si nečetl, ale tohle stanovisko mělo odejít na rezort spravedlnosti, nikdy se to nestalo. Nicméně podle policie to je jedno, protože ministerstvo spravedlnosti na žádné podklady tohoto typu nečekali. Oni mají zadokumentované, že Radomír Daňhel vlastně svým podřízeným dával najevo, že o tom daru už je rozhodnuto. Že tady se nebude řešit nějaká právní analýza nebo nějaké jiné ověřování toho, od koho se stát bere peníze. A v tomto případě je klíčové to okno pro Pavla Blažka a Radomíra Daňhela. Bavíme se o časovém oknu od začátku ledna, kdy Jiříkovský získal nosiče a do převodu bitcoinového daru, který se odehrál 7. března loňského roku. A v tomto časovém oknu se podle policie měl Blažek i Daňhel dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože oni se měli chovat v rámci toho vedení rezortu odpovědně, což podle nich neudělali, protože porušili interní směrnice, neprověřili původ toho, co si chtěli vzít, tedy ty špinavé bitcoiny.
17: Takže obešly i nějaká vnitřní kontrolní pravidla, ano, tak jak na to upozornil externí audit společnosti Grant Thornton už loni.
19: Nebyla provedena povinná předběžná řídící kontrola podle zákona o finanční kontrole a interních předpisů ministerstva spravedlnosti. Nebylo vyžádáno a zpracováno komplexní právní stanovisko k darovací smlouvě, jak ukládají interní předpisy.
15: A zároveň tam mělo dojít k porušení zákonu o majetku České republiky. Vlastně i Pavel Blažek to přiznává, že to nenechával kontrolovat, že prostě nebyly právní posouzení ani v rámci jeho rezortu.
17: Nicméně, kromě toho, že teda policie viní Blažka a Daniela ze zneužití pravomocí úřední osoby, tak celou tu trojici, ještě včetně advokáta Káry Matice, viní, já už jsem to říkal, z legalizace výnosů z trestné činnosti. Jak se k tomuhle postavila policie?
15: Tak když se budeme bavit o období po přijetí toho daru, bylo to zhruba 468 bitcoinů v hodnotě miliardy korun. V té darovací smlouvě, která byla uzavřená ten den v přijetí toho daru, tak je, že do nějaké doby o tom vedení rezortu musí informovat finančně analytický úřad, nejvyšší státní zastupitelství a to, co se později ukázalo, co zapadá do toho celého konstruktu, že ten dar měl sloužit a pomoci k legalizaci toho zbytku, tak se ukázalo téměř 2 týdny po přijetí toho daru, kdy Karim Tic píše na ministerstvo e-mail Radomíru Daňhelovi a tam ho de facto žádá, aby ministerstvo vyslovilo souhlas a vlastně informovalo finančně analytický úřad, že oni si vzali ty bitcoiny od Tomáše Jiříkovského, tak aby vlastně přesvědčili finanční analytický úřad, aby de facto nechal být ten zbytek, jo? Aby vlastně jako orodovali za to, aby se neřešily ty další bitcoiny, protože Tic už v těch dokumentech informoval o tom plánu, že ten jeho klient Jiříkovský ty bitcoiny na těch peněženkách chce směňovat, přestože podle policie moc dobře věděl, že ty bitcoiny mohou pocházet z trestné činnosti.
17: On je potom směňoval, ale narazil, protože jedna z těch směnáren to přeci poslala podnětem na finanční analytický úřad, který to začal řešit.
15: Ano, to je pravda.
17: Byť se Jiříkovský oháněl tou darovací smlouvou v té směnárně.
15: On se tam přesně oháněl tou darovací smlouvou a mezi tím se právě ještě odehrála schůzka Daňhela s šéfem finančně analytického úřadu.
17: Oni se sešli
15: právě na konci března. A to bylo po tady těch e-mailech, kdy vlastně Tic orodoval za to, aby ministerstvo de facto lobovalo za to, že ten zbytek je v pořádku těch bitcoinů. Mm-hmm. Takže oni se sešli. Tam je otázkou, co tam přesně bylo řečeno. On se měl ptát Daniel na to v obecné rovině, jak by vlastně ten úřad postupoval, pokud by se zabavili nějaké nelegální bitcoiny a tak dál. Fakt těžko říct, jestli tam přímo řekl, hele, my jsme si ty bitcoiny vzali, takže já chci, abyste ten zbytek tady nechali na pokoji, děkuju, nashledanou. Jo, to nevíme, nicméně v obecné rovině tam padalo, jak by se dál postupovalo, pokud by došlo k zabavení, což se skutečně stalo, protože na začátku dubna finančně analytický úřad vlastně měl hlášení od jedné směnárny, která nahlásila, že Tomáš Jiříkovský chce směnit 50 bitcoinů a nedokáže vysvětlit jejich původ.
17: Protože 50 bitcoinů v té době, to se bavíme o desítkách milion korun asi, ale co mě ještě zajímá, tam nebyl jen jeden převod z bitcoinové peněženky spojené s darknetovým tržištěm Nucleus, tam různé menší částky odcházely hodiny předtím. Už se ví, kdo ty bitcoiny dostal?
15: Tak to je něco, co si myslím, že je naprosto zásadní, protože my se tady bavíme celou dobu o té lince, čemu ten dar měl vůbec prospět.
17: Jaká byla ta motivace?
15: A jasně u toho policie říká, Blažek a Daniel porušili své pravomoce a Tic se snažil svému klientovi vlastně pomáhat legalizovat výnosy z trestné činnosti, to jsou tedy ty v uvozovkách špinavé bitcoiny. To, co je ale klíčové, je, měl za to někdo něco? Za tenhle celý zamotaný příběh? Protože už ten samotný převod byl prostě zvláštní, jelikož převod těch bitcoinů se odehrál 7. března, ale už o den dřív, 6. března, ta peněženka byla otevřená a proudily z ní prostě desítky bitcoinů na jednotlivé bitcoinové peněženky. Jo? A je tam z mýho pohledu 5 bitcoinových peněženek, které stojí za to opravdu sledovat i do budoucna, protože tam odešly bitcoiny v částce 36 bitcoinů, 18, 31, 30 a zhruba 14 bitcoinů. A není jasné, čí ty peněženky jsou. A v rámci policejního vyšetřování se hodně intenzivně řeší, čí jsou. A jestli to nemohlo být někoho, kdo se celé té transakce účastnil, nebo kdo ji připravoval. A bavíme se tady právě o Pavlu Blažkovi, Danielovi, Ticovi, ale i o znalci, který se účastnil toho převodu, nebo o notáři, který u toho taky byl. Zatím Blažek popírá, že by kterákoliv peněženka byla jeho. Já jsem se ho na to ptala a on to důrazně odmítl, že o žádných bitcoinech nevěděl a že ta peněženka jeho prostě není. To, co už ale víme, je, že bezprostředně po přijetí toho bitcoinového daru Karim Tic vystavil Jiříkovskému fakturu. Bylo to částka 40 milionů korun. Seznam zprávy zmínili, že i on měl přístup k některým těm peněženkám, protože mu přišly peníze z Darknetu. Tak je otázka.
17: To znamená, že část těch bitcoinů mohla přijít Karimu Ticovi za odvedené služby právní, za které si fakturoval 40 milionů korun.
15: Ano, to je právě ta možnost, že jedna z těch peněženek nebo z těch účtů, kam přitekly ty peníze, tak právě mohlo jít o ty peníze, které on si vyfakturoval za ty právní služby, ale podle mých informací se zatím neví, koho ty peněženky konkrétně jsou, protože zatím se k ním nikdo nepřihlásil, logicky. Protože kdyby se k ním někdo přihlásil, tak to dokreslí celý ten konstrukt, že stát si vezme ty bitcoiny, bude tady nějaký razítko, že ty bitcoiny jsou v pohodě, vzal si to přece stát, přikryje si to finančně analytickým úřadem a ten zbytek těch bitcoinů se nechá být. Ale je to opravdu hrozně naivní, vzhledem k tomu, že všichni si můžeme otevřít blockchain a koukat se na ty toky peněz a na to, kam ty bitcoiny směřují.
17: Zvlášť ty směnárny, které to kontrolují samozřejmě, které taky by tohleto dosledovaly. Co teď bude dál? Jak velký trest Blažkovi a spol. Tedy hrozí v případě, že dojde i na obžalobu a že se ten případ dostane před soud?
15: Tak hrozím až 12 let. Pokud by se to tedy prokázalo a pokud by soud je uznal vinnými. Nicméně je opravdu otázkou, co ještě dalšího policie se sbírá. Protože když se koukáš na tu první vlnu obvinění, která teď padla, tak je založena na nějaké jako konstrukci a časovém sousledu těch činů, skutků, konverzací, oficiálních komunikací, také svědeckých výpovědí, které zapadají do toho rámce. I po tom, co se dělo, když si stát vzal miliardu korun v bitcoinech. Ale zatím tam není spolupracující obviněný, který by řekl ano, byl jsem tady na schůzce s Pavlem Blažkem nebo s Karimem Ticem a on mi opravdu říkal, že takhle to je přesně v plánu, že je tady takový konstrukt a tak dál a že zlegalizujeme zbytek bitcoinů, které pochází z trestné činnosti. Přímý důkaz tohoto typu tam prostě zatím není. Takže je otázkou, jakým způsobem se to bude vyvíjet. To, co je z mýho pohledu klíčový, tak je spárovat ty bitcoinové peněženky s někým konkrétním. My nevíme, čí ty bitcoinové peněženky jsou, takže to je zcela zásadní. A další věc, která se ještě bude řešit v rámci toho vyšetřování, tak je ta, kdo mohl Tomáši Jiříkovskému pomáhat legalizovat ty další bitcoiny, které mají pocházet tedy z nelegální činnosti. Takže si myslím, že se tam rozklíčovávají i tyto linky, ale ty hlavní dvě linky toho případu furt zůstávají a to je tedy ta politická část, o které se bavíme teď. A potom je ta část, na které se spolupracuje i se zahraničními partnery a ta se týká toho, aby se skutečně prokázalo, že Tomáš Jiříkovský mohl stát za Darknetem Nucleus Marketplace, protože to, že má bitcoinovou peněženku a na ní jsou bitcoiny právě z tohoto Darknetu, ještě neznamená, že ten Darknet celou dobu provozoval.
17: Dobrá, to jsou dvě roviny, které nadále budeme sledovat, ty je budeš sledovat a v případě, že se tam stanou nějaké novinky, tak je určitě zase přijdeš k nám do Vinohradské 12 říct. Díky, že jsi přišla dnes a že jsme to mohli probrat.
15: Děkuji moc za pozvání.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zdislava Pokorná, investigativní redaktorka deníku N. A já jsem se jí ptal na ta nová obvinění v kauze Bitcoin. Policejní vyšetřování jinak nadále pokračuje. Ve Vinohradské 12 i tento týden vynecháme páteční epizodu, opět je státní svátek, tentokrát je to připomínka konce druhé světové války, nicméně v sobotu opět nabídneme další díl Katů, naší speciální série o diktátorech. Z Latinské Ameriky se přesuneme do Evropy, do té doby nás ale ještě jedna epizoda čeká. Naslyšenou zítra.
4: Hezké dopoledne, je 10:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Víc než 300 hasičů zůstávají v Národním parku České Švýcarsko. Oheň mají pod kontrolou. Z původních 100 hektarů se jim ho podařilo dostat na 5. Z plameny teď bojují už jen na velice špatně přístupných místech. Oblast už také opustili vrtulníky. Severní Korea nově považuje Jižní Koreu za své území odtržené separatisty. Vedení země to potvrdilo v novele ústavy. Změny podle agentury Reuters potvrzují směřování státu pod vedením diktátora Kim Jong-una. Ten vztahy mezi zeměmi vnímá jako oboustranně nepřátelské. Novela severokorejské ústavy taky oficiálně zaručuje Kim Jong-unovi například právo nasadit jaderné zbraně. Elektřina v Česku byla loni 6. nejdražší v Evropské unii. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu pak byly loni i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%, což byl největší pokles v celé unii. Nejdražší elektřinu mělo loni Irsko, nejvyšší ceny za plyn pak platily domácnosti ve Švédsku. Austrálie v nadcházejících dnech přijme 13 příbuzných někdejších členů takzvaného Islámského státu ze Sýrie. Podle ministra vnitra Tonyho Burka jim v návratu nemůže vláda zabránit, nebude jim ale jakkoliv pomáhat. Australské úřady mohou některé navrátilce hned po přistání zatknout nebo začít s jejich sledováním. Austrálie už v minulosti několik žen a dětí po teroristech přijala. V Ústeckém kraji meziročně stouply ceny bytů o pětinu a někde i o čtvrtinu. Spolu s Pardubickým krajem na Ústecku rostou ceny bytů nejrychleji v republice. Vyplývá to z dat portálu sreality.cz. Třeba Most je podle statistik realitních kanceláří městem s nejvyšším meziročním nárůstem cen bytů. Jazzový kontrabasista a skladatel Petr Kořínek večer v brněnském Sonocentru převzal cenu Gustava Broma za rok 2026. Uděluje ji Český rozhlas Brno od roku 1998 za celoživotní přínos jazzové hudbě. Petr Kořínek se zařadí mezi její předchozí laureáty, jako je třeba Emil Viklický, Jiří Stivín nebo Milan Kašuba. Teď informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 179. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje až na 196. kilometr. Nakonec omezení u sjezdu na Bratislavu. Nárazově se zastavuje i v levém pruhu. Silnice 50 mezi Slavkovem u Brna a Uherským Brodem je za Bučovicemi teď neprůjezdná. Zasahují tam u nehody nákladního auta s osobním. V Praze v Holešovičkách směrem do centra dejte pozor za Bulovkou, řeší tam nehodu dodávky a osobního auta v pravém pruhu. Kolona se táhne z Liberecké od sjezdu na Prosek a na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Dobře, dojeďte. Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne se začnou hlavně na jihovýchodě Čech objevovat přehánky nebo i bouřky, večer budou v Čechách četnější a teploty dnes 22 až 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. Tolik zprávy a teď už Osobnost Plus.
20: Bezpečnost prostě neokecáte, tam se počítají činy. Nemůžete chtít pomoc od kohokoliv, aniž byste sami měli vůli bránit se a samozřejmě taky vůli stát po boku spojenců, když by to potřebovali oni. Nikdy to nebylo jinak, říká muž, který byl ve funkci vládního koordinátora strategické komunikace hodně vidět. Bezpečnostní analytik Otakar Foltín, mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
20: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecín.
21: Osobnost Plus.
20: Tak s jakými pocity, pane Foltíne, sledujete takovou mírnou proměnu Andreje Babiše z premiéra, který šetří na obraně, na premiéra, který halasně říká, že je pro ně strašlivě důležité, aby držel závazky k NATO?
2: Tak on obecně jakýkoliv politik, já nechci komentovat konkrétní politiky, ale jakýkoliv politik vám na nějakou otázku odpovídá, že je to pro něj priorita, tak většinou je to proto, že to pro něj priorita ten okamžik nebyla nebo není. Ale tím nechci hodnotit, co říká který politik. Obecně pokud jakýkoliv ústavní činitel reflektuje potřebu zvýšení obrany schopnosti pozitivně, tak já jsem za to rád. Já obecně politiky komentovat nechci.
20: No stačí, aby reflektoval?
2: No samozřejmě, že nestačí. V kontextu toho citátu, který jste uvedla na začátku, tak pochopitelně, že nejenom v obraně, ale v obraně na prvním místě se počítají reálné činy, nikoliv slova. Takže ten vnitřní druh armády, který je dneska už ve stovkách miliard, tak samozřejmě nedoženete tím, že něco nazvete prioritou. Tam je potřeba opravdu reálných investic a reálného dohánění starých zátěží a nepochybně nejenom NATO, ale zejména naši američtí spojenci velmi důsledně budou sledovat, jestli se to překlopí v Číny, protože vyjádření amerického velvyslance na konferenci naše bezpečnostní samozřejmost bylo, řekl bych, nejtvrdším vyjádřením amerického velvyslance v dějinách naší diplomacie. Takže myslím si, že Američané v tom mají velmi jasno.
20: Já jsem mířila mimo jiné taky k tomu, že Andrej Babiš zřídil tu úplně novou funkci, která se, teď to musím přečíst, jmenuje zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO. A mně to trochu připadá jako v momentu, kdy tam nechceme nalít ty peníze, které jsou tam potřebné, takže zřídíme zmocněnce. Na vás to tak nepůsobí?
2: Tak moje pozice toho koordinátora Stratkomu tak fakticky byla na úrovni vládního zmocněnce, takže velmi dobře vím, že samotné zřízení jakéhokoliv zmocněnce je zřízení zmocněnce, nic víc ani zmíní, záleží na tom, jestli to překlopíte v realitu. U strategické komunikaci je to u komunikaci, takže tam vám v zásadě ty slova slouží jako hlavní nástroj. U investice do obrany, jak už jsme si řekli, slova nestačí. Tam prostě se opravdu počítají reálné schopnosti a ve výsledku bojeschopnost.
20: Jasně, ale samo to zřízení té pozice s někým tak zkušeným, jako je Jakub Landovský, tak má bez pochyby vyslat nějaký signál. A já se ptám, jestli ho vysílá. Jestli si myslíte, že ještě na úrovni NATO hrajeme na tento typ signálů, anebo už čekáme jenom na ten čin?
2: V NATO je tohle úplně jedno. V rámci NATO opravdu nikoho nezajímá, jaké pozice tady zřídíme. V NATO se opravdu počítají reálné výsledky a ta metrika, která se zaměřuje na skutečné schopnosti, je v tomto případě neoblomná a nedá se moc očůrat. Na druhou stranu pro naše vnitřní účely jmenování Jakuba Landovského já vidím pozitivně, díky bohu za to, ale znovu, to je symbolický krok, ten se musí přetavit v realitu a na to si asi budeme muset počkat.
20: Víte, v souvislosti s tím, o čem jste mluvil, tak mě mírně mate to, co Andrej Babiš řekl po jednání s Markem Rutem, a sice, že vláda považuje obranyschopnost a závazky vůči NATO za prioritu a udělá vše, to je důležité, udělá vše pro jejich splnění, aby záhy potom vystoupil ve svém videu a řekl, že podle hodnocení na to Česko letos ten dvouprocentní závazek nesplní. Já jsem z toho jelen. Co jste z toho vy?
2: Já z toho jeden rozhodně nejsem. Prostě premiér je v tomto případě férový a přiznává, že prostě nějaký úkol nesplníme, což u dobrých studentů znamená, že začneme víc makat. Tak já jenom doufám, že budeme dobrými studenty už konečně, protože těch restů a nesplněných domácích úloh máme opravdu hodně. A to mimochodem primárně není o nějakých domácích úkolech v NATO, to je o naší vlastní důstojnosti, sebeúctě a uvědomění si, že nejvyšší hodnotou je svoboda a tedy obrany schopnost. Já jsem byl teďka v diskuzi v knihovně Václava Havla a tam jeden starší pán, stavební inženýr, ale orientovaný v politice, tak říká, no a když budeme víc investovat do obrany, tak z čeho to vezmeme? Když někde přidáme, musíme někde ubrat. A já říkám, nejsem ekonom, to není moje věc. To, co je moje věc, je říct, že nejvyšší hodnotou nade všechno je svoboda. Tam má neomezenou hodnotu a v porovnání se svobodou výdaje na sociální péči, zdravotnictví nebo školství jsou sekundární, protože bez svobody všechno ostatní nemá smysl. Nemluvě o tom, že ono to není zase až tak moc peněz. Bavíme se opravdu o jednotkách procent HDP, to znamená, ve srovnání s ostatními výdaji to nejsou obrovské částky, byť samozřejmě jsou to také miliardy. Ale jestliže svoboda má nekonečnou hodnotu a my chceme být suverénním svobodným státem, tak neinvestovat do obrany znamená ignorovat všechny ostatní hodnoty.
0: No právě jestliže říkáte, že svoboda má nejvyšší hodnotu a souhlasím, tak v momentu, kdy premiér oznámí poté, co řekne, že je pro něj strašně důležité, aby plnil kritéria, a poté oznámí, že je plnit nebude v letošním roce, tak já bych nerada vypadala jako přitroublý jelen, ale to byl ten důvod, proč jsem z toho byla zmatená. Neměl by v tuhle chvíli už vystoupit s tím a říci, ale my to doženeme, aspoň takhle, ale on to nekomentuje, co dál.
2: Víte, pro mě je opravdu jako stále ještě vojáka těžké komentovat předsedu vlády, ani nechci. On neustále má potřebu komentovat mě, úplně přesně tuším proč, protože pro mě je představitelem strany, která legálně vyhrála volby, je legálním premiérem a vždycky v minulosti se vyjadřoval prozápadně a vlastně nikdy nespochybnil naše závazky jak vůči západním spojencům, tak pro ústavní směřování České republiky. A to jediné, co mě jako vojáka zajímá. Takže
0: Jasně, ale neznamená to, že ho nemůžeme kritizovat za dílčí kroky, že?
2: Nepochybně nech je kritizován a hlavně, ať si voliči vyhodnotí, jak svá slova převádí v činy, to je čistě na voličích, ale aktuálně voliči si to vyhodnotili tak, že chtějí, aby byl premiérem a jejím. Takže to, že v tento okamžik něco říká a zjevně to zatím nemá dopad v realitu, no upřímně, pokud jsem mluvil o vnitřním dluhu armády v řádech stovek miliard,
0: to bylo tak, i na jiné vlány.
2: Tak to není jenom jeho problém. Tohleto jsme hodneseme odpovědnost úplně všichni, ať už jsme volili kohokoliv.
0: A teď mi řekněte, já vím, že stále je to relativně krátká doba, po kterou tato vláda vládne. Ale ještě v souvislosti s tím, jak minulé vlády na to měly taky velmi lehký pohled na to plnění těch kritérií, tak se musím zeptat, změnilo se vlastně nástupem Babiše a Zuny něco v naší bezpečnostní politice?
2: No, přinejmenším v oblasti, řekněme, velmi zvláštní matematiky, kdy tvrdíme, že splňujeme, pak přiznáme, že nesplňujeme, tak možná, že ano. Mimochodem, loni jsme velmi těsně, alespoň ten základní požadavek skutečně splnili. Letos hold ne, ale znovu, pořád jsme na úrovni slov a to možná platí v té komunikaci, ale prostě ne v obraně. Aktuálně opravdu těžko vidět něco, v čem by se ten trend měl změnit, ale jak říkám, je to dlouhodobá bolest, to nejenom této vlády.
0: Jasně. Já využiju toho, že jste angažován také na Hradě a zeptám se, máte už vyřešeno, jak vlastně prezidenta pošlete do té Ankary na ten summit NATO?
2: Tak já tady dneska nereprezentuji instituci, mluvím sám za sebe, takže u toho i zůstanu. Nicméně máme prezidenta, který je zároveň bývalým velitelem speciálních sil, který mimo jiné velmi rád skáče padákem, takže myslím si, že těch možností, jak se nechat vysadit v Ankaře, je poměrně velké množství a pan prezident nepochybně nějakou zvolí.
0: Ale řekněte mi, jenom dotklo se vás to osobně, že tahle vláda vyřadila prezidenta? Tam vůbec na jménech nezáleží teďko, ale vláda vyřadila prezidenta z účasti, nebo takhle, ze společné dopravy ze společného týmové práce na summitu NATO. A já se ptám, jestli se vás to dotklo vlastně.
2: Znovu jsem voják, takže mě se...
0: Vojáka se nic nedotkne.
2: Mě se úkony politiků rozhodně nějak nedotýkají, mě to srdečně jedno. Na druhou stranu jako občana a vlastně i jako vojáka, tak mě zajímají zájmy České republiky. Jestliže jsme jeden z mála států, který má v aktivní politice bývalého šéfa vojenského výboru NATO. A předseda vojenského výboru NATO je fakticky nejvyšší vojenská funkce v rámci NATO. A my ho navíc ještě máme na pozici prezidenta, což je úplně unikátní. A navíc ještě má v NATO extrémně dobré jméno. Jinými slovy, jsme jeden z mála států, který má želízko v ohni s vysokou mírou přesvědčivosti a respektu vůči té konkrétní osobě. Nevzít si ho na zasedání NATO je vlastně pro mě úplně nepochopitelné, protože prostě když máte... Jak by řekl třeba Donald Trump, když máte opravdu dobré karty a v tomto případě máte srdcové eso a nevzít si ho do té hry, to je nesmysl.
0: Jestli to srdcové eso, a teď jen parafrázuju pana Macinku, jestli to srdcové eso mluví jinou řečí, s jiným významem, o stejné věci, tak se ptám, jestli v tenhle moment je to vlastně třeba brát v úvahu.
2: Neumím si představit, že by člověk, který aktuálně zastává ústavní pozici prezidenta a celou svou kariéru, včetně nasazení života, věnoval obraně zájmu České republiky. Neumím si představit, že by nevystupoval v zájmu České republiky. Takže pakliže někdo to komentuje tímto způsobem, tak mě nenapadá, co mi říkala babička, sokol much nenalapá.
0: Otakar Foltýn je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekl jste, že oslabování nebo rušení těch institucí, které měly pomáhat čelit mimo jiné těm vlivovým operacím Ruska na území Česka, že je

0: Mně to připadá asi tak, jako když se lidé logicky bojí požáru v seníku. Vám kolem chodí puberťáci se sirkama a vy zrušíte hasiče, protože pak se lidé budou cítit bezpečně, protože neuvidí hasiče, tak nehrozí požár. To je prostě naprosto nesmyslný krok, který nedává žádnou logiku.
1: No právě proto by mě zajímala ta skutečná motivace. Jo, když dneska prostě Macinka s Turkem například přiznávají otevřeně, že mnohé z toho, co dělají, je revanč prezidentu republiky za to, že nemenoval Turka. Tak já bych chtěla vědět obdobně upřímně, co je za tím, že po letech varování BISky o vlivových operacích Moskvy tady rušíme, nebo tato vláda ruší a oslabuje tyhle instituty.
0: Víte, co sedíme v budově Českého rozhlasu. Včera jsme měli velmi žádoucí ceremonii v kontextu výročí 5. května začátku povstání obrany rozhlasu. Takže nejmenovat někoho, kdo má intenzivní tendenci napřaženou pravicí leštit střechu svého bouráku, i když tam to auto není. Myslím si, že nebyla volba, to byla nezbytnost. Prostě v kontextu české historie nemůžete jmenovat nikoho s zjevnými neonacistickými tendencemi, ale to je poznámka na okraj. Dovolím si tento osobní názor. Ale obecně asi bych zůstal u toho vyjádření o realmu Hrenalapa. Zahraniční politika a obrana zájmu České republiky se má odvíjet od toho, co je zájmem České republiky, ne podle ukřivděného ega konkrétních lidí. A nechci jmenovat reálné.
1: Jasně, ale my se shodneme na tom, co je potřeba, ale zjevně se neshodneme na tom, jestli je třeba ptát se, proč se to neplní. Rozumíte?
0: Chápu.
1: Prostě jenom když něčemu nerozumím, tak se na to různých odborníků ptám.
0: Takže všechno. Jaký dotaz?
1: Ten dotaz byl, proč to ta vláda dělá? Proč to dělá, že nás oslabuje před ruskými kousky, které prokazatelně tady probíhají v Česku?
0: Domnívám si, že jsem odpověděl, tak to zkusím ještě jednou
1: příměji.
0: Prostě je část lidí, kteří sice chápou, že jsme v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku České republiky, ale nechtějí to řešit. Prostě nechtějí vidět to, že vám kolem toho seníku chodí ty puberťáci s zápalkama.
1: Čili lenost.
0: Spíš obavy a strčení hlavy do písku. Prostě máte část lidí, kteří prostě ten problém si myslí, že si vyřeší, když si ho nebudeme všímat, respektive nebudeme ho pojmenovávat, nebo nedej bože, zrušíme ty hasiče. Ale oni, když neuvidí ty hasičská auta, tak mají pocit, že nehrozí požár. Že to je přesně obráceně, to je druhá věc, ale samozřejmě, že jsou politické subjekty, které hrají na to, že prostě lidé se nechtějí bát vlivu Ruska. Velmi malá část lidí naopak to Rusko adoruje, ale těch je opravdu extrémně málo. Daleko více je lidí, kteří prostě nechtějí vidět, že je to aktuálně špatné a neuvědomují si, že požáru seníku nezabráníte tím, že zrušíte hasiče.
1: Tak, podívejme se do světa na události, které mohou mít a zjevně budou mít také dopad na Evropu i Česko. Fakt, že Američané vyhlásili odchod 5000 svých vojáků z území Německa, na první pohled vypadá jako vyjádření prostě naštvání Donalda Trumpa. Ale neměli bychom se na to dívat jako, že to je trend, který bude pokračovat. Prostě Američané budou odcházet.
0: Ale to je trend, který pokračuje od konce studené války. Od roku 1989 Američané permanentně snižují svoji přítomnost v Evropě. Má to svou logiku. Během studené války hlavním protivníkem Spojených států byl Sovětský svaz. Není asi od věci si říct, že Sovětský svaz je jenom bolševický název pro imperiální Rusko. Ale v tento okamžik pro Američany primárním protivníkem je Čína. Tak si taky definují ve svých strategiích i koncepcích. A tím pádem vlastně z tohoto pohledu je ten krok, dalo by se říct, i pokračujícím trendem. Tak to prostě bylo 30 let, ty síly se snižovaly. Problém je samozřejmě v tom, že adekvátně k tomu nerostly ty síly evropské. Oni za studené války byly poměrně velké. Většina vojáků na železné oponě na té západní straně byli evropští vojáci, nikoli američtí. Ale těch amerických tu opravdu bylo hodně. To se mění. A problémem není až tak to, že odejde 5000 amerických vojáků. Problémem je, řekněme, zpochybňování transatlantické vazby, čehož se Donald Trump dopouští překvapivě často.

0: To tady nejde o to, kolik máte aktuálně vojáků na lodi tam nebo zpátky. Tady jde o to, jestli letecké, jaderné, námořní a protivzdušné síly, které jsou velmi často sdílené nebo přinejmenším kompatibilní, jestli skutečně jsou důvěryhodným ostrašujícím nástrojem pro Rusko.
1: Jestli mohu jenom, ale to už přece musíme vědět dávno, nejen my, ale celá Evropa, že Amerika prostě není spolehlivý partner, zvlášť pro jakýkoliv boj proti Rusku nebo ochranu před Ruskem. Takže to víme, je to tak.
0: Já bych spíš řekl, že Donald Trump není předvídatelným prezidentem Spojených států. On to sám o sobě říká, vlastně se na tom i staví. Ale to neznamená, že Spojené státy nejsou spojenec. Spojené státy nejsou Donald Trump a ty spojenecké závazky jsou natolik dlouhodobé a pevné, že já jim pořád věřím. Co je všem daleko důležitější, aby jim věřilo Rusko, protože ostrašení funguje teprve tehdy, když tomu věříte vy sami, ale jak jako obránce, a pak ten nepřítel.
1: Ale jak tomu má Rusko věřit, když se choval Donald Trump tak, jak se choval celou dobu, kdy se snažil vyřešit ruskou agresi na Ukrajině za prvé a za druhé, když stahuje své lidi z Evropy. Tak jak tomu má věřit?
0: Tak Donald Trump řekl v předvolební kampani, že vyřeší válku na Ukrajině za 24 hodin, což zjevně trochu přetáhl, ale konec konců Vladimír Putin spustil 24. února 22 třídenní speciální operaci a ona už se nám taky trošku překlopila v roky a ne ve dny, takže u tohoto typu lídrů bych se úplně nedíval na to, co a kdy říkají. Je pravda, že Donald Trump velmi často říká přesně to, co Rusové chtějí slyšet.
1: No, ale přesně, vy jste řekl jasně, je hlavně důležité, aby Rusko tomu věřilo v sílu Ameriky i v Evropě. A já se znova ptám, proč by tomu mělo věřit, když prostě ten Trump se takhle chová?
0: Máte samozřejmě pravdu, že v tomto kontextu stažení těch 5000 vojáků je zprávou, kterou Rusko uvítá, ale není to ten game changer, to není to, co změní.
1: Neříkám, ale to je kapka ke kapce. Prostě.
0: Je to kapka ke kapce. Daleko důležitější je, aby ta vyjádření Donalda Trumpa, zejména vůči Ukrajině, byla pokud možno více komplementární, abych použil diplomatické slovo s tím, co dělá například Evropa při podpoře Ukrajiny. A zároveň Evropa taky má spoustu restů. To, že jsme prostě spali na růžovém obláčku bezpečí a v tento okamžik tvrdé procitnutí znamená, že musíme zbrojit a musíme postavit ty továrny tady, protože jsou zbraňové systémy, které aktuálně nakupujeme výhradně z Ameriky a sami je nevyrábíme. To se změnit musí.
1: Nechci být škarohlíd, ale tady musím říct, že co musíme, už víme taky řadu let, ale neděje se to. Oba dva víme, že údajná cesta Evropy k tomu, čemu říkají strategická autonomie, tak prostě buď jdeme strašně pomalu, nebo si tam dokonce po té cestě dáváme kafe. Takže já si jenom ptám, máte pocit, že v návaznosti na to, jak se chová Trump, v návaznosti na to, jak se chová Putin, se chová Evropa, totiž posiluje a jde na té cestě, abychom byli obrany schopní?
0: Tak nejdřív to diplomatické vyjádření. Ano, Evropa to dělá. Dokonce postoj vůči Ukrajině je historicky jedna z věcí, na které se Evropa zhodla a docela až na výjimky hnula.
1: Celá právě.
0: Tak to bylo to diplomatické vyjádření, teď to realistické. Ano, v oblasti zbrojní výroby a bojeschopnosti svých vlastních armád je to zoufale pomalé. A to, proč ještě pořád to není obrovský průšvih, je ten, že máme evropskou armádu. Já jsem totiž celokariérně byl proti čemukoliv, co by se mělo jmenovat evropská armáda, protože aby něco byla evropská armáda, tak to musí mít jednotné velení, vůli bojovat, ideálně kompatibilní výzbroj, bojové zkušenosti a odvahu. A to jsem si moc neuměl představit na úrovni čehokoliv evropského. A spletl jsem se, protože Evropská armáda už existuje a jmenuje se Zbrojné sily Ukrajiny. Ozbrojené sily Ukrajiny v tento okamžik jsou fakticky Evropskou armádou a jsou tím, co nám dává možnost být tak pomalý při reakci na ruskou hrozbu. V tento okamžik zadržují ruskou armádu, která sama sebe prohlašovala za druhou nejsilnější armádu na světě a ukázalo se, že je druhá nejsilnější na Ukrajině, ale je to díky odvaze a krvi Ukrajinců. A tuhle tu oběť Ukrajinců my stále využíváme velmi pomalu, protože naše reakce na naši vlastní obranné schopnost je pomalá. Evropské síly v tento okamžik, to evropské křídlo NATO má něco přes 2 miliony vojáků. Rusko má asi 1 350 000 vojáků a Ukrajinci zdatně pracují na tom, aby to bylo spíš méně než více. A ukrajinská armáda sama o sobě má 800 000 vojáků. Tedy v tento okamžik je to nejsilnější, nejlepší a nejbojeschopnější armáda v Evropě.
1: No a teď, když si dáme dohromady ty jednoduché počty, totiž tak nesmírně pomalou cestu k tomu evropskému dozbrojení plus politickou nevůli evropskou bojovat, tak vám z toho vychází co?
0: Tak mi z toho vychází, že Evropané buď musí zásadně změnit svoji ochotu být připraveni bojovat, protože to je nejlepší způsob, jak nemít válku. Pokud nechceme válku, tak platí to latinské si vis pacem parabellum, chceš-li mír, doslova doufáš-li v mír, připravuj válku, tedy útočí na tebe, nezautočí a žádná válka nebude. A protože tohleto Evropa dělá pomalu a nedostatečně, tak spoléháme na ty Ukrajince. A to řešení, které v tento okamžik je, tak je uvědomit si, že máme tu evropskou armádu, která je ukrajinskou armádou. Vždycky ten bonmot používám, dokonce ušetříme, protože nemusíme přemalovat ani ty barvy. Ukrajina a Evropa mají stejné barvy, žlutou modrou, pokuzovtip. Ale to je daleko, co je daleko důležitější, tak v tento okamžik je to armáda bojeschopná, tedy Rusy zadržující.
1: No jasně, a tam je zase absurdní, že ji tady nebereme do Severoatlantické aliance, tu Ukrajinu, v momentu, kdy připustíme, že v tuhle chvíli je to relativně velmi silná a odhodlaná a připravená armáda evropská.
0: Nikoliv jen relativně, ale fakticky. Je to fakticky nejsilnější evropská armáda, nejbojeschopnější a s největšími bojovými zkušenostmi. A ty zkušenosti od nich berou Američané, Saudská Arábie, ale třeba taky Evropané. A je to prostě napříč světem, všichni respektují.
1: Takže
0: to,
1: by tam měla
0: to
1: být, chápu to dobře.
0: V NATO v tento okamžik být nemůže, protože je to prostě země v ozbrojeném konfliktu a v zásadě je velmi obtížné vstoupit do obranné aliance, pokud aktuálně bojujete. To je po právní stránce z hlediska mezinárodního práva, člověk by řekl, oříšek. Nicméně to, kde Ukrajina má být, tak je Evropská unie. Protože jestli si někdo zaslouží být v Evropské unii, tak Ukrajinci, a to víc než kdokoliv jiný, kdo je v Evropské unii.
1: Poslední otázka. Pardon, jenom jednoslovnou odpověď. Já se omlouvám, vteřiny běží. To, že nebude mít na přehlídce Putin v Moskvě ty zbraně, ukázky bojové techniky, je pro nás dobrý signál?
0: To je velmi dobrý signál, protože Rusové jsou doslova ujetí na ty hračičky, které se jim proměná lidí po Rudém náměstí, a to, že tam letos nebudou, i ruské populaci ukazuje, že Rusko prohrává další válku.
1: Otakar Foltín byl v dnešní osobnosti, moc děkuju.
0: Díky za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachetti.
2: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ústavní soud potvrdil snižování odměn pro politiky, kteří působí v obecní i krajské samosprávě. Vláda Kanárských ostrovů je proti pomoci výletní lodi, na které se rozšířil hantavirus. Policie zasahuje v Německu proti mladým pravicovým radikálům, prohledává desítky objektů napříč celou zemí. U středečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Politici, kteří jsou zároveň v krajském i obecním zastupitelstvu, budou mít dál méně peněz, potvrdil to ústavní soud. Zamítl návrh skupiny 22 senátorů, podle kterých by měli dostávat zastupitelé za obě funkce 100% odměny. Teď mají peníze z druhé funkce snížené na 40%. Podle ústavního soudce Martina Smolka to nenarušuje žádná práva politiků.
4: Jedna z těch odměn je stále v plné výši. Krácení té druhé nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu. Krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z prostředků územních samospráv.
2: Rusko nepřistoupilo na příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Klid zbraní měl platit od dnešní půlnoci. Ukrajina ale od brzkého rána čelí rozsáhlým ruským útokům. Úřady hlásí už 5 mrtvých. Kreml vyhlásil příměří na 8. a 9. května, kdy chce vojenskou přehlídkou v Moskvě oslavit výročí konce druhé světové války. Dnešní útoky podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy dokazují, že Rusko nestojí o mír. Dodal, že ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi záleží na vojenských průvodech a ne na lidských životech. Moskva se k tomu nevyjádřila. Jen v úterý zabily ruské útoky nejméně 27 lidí.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Regionální vláda Kanárských ostrovů nechce přijmout loď, na které se rozšířil smrtelný hantavirus. Tamní premiér Fernando Clavijo to odmítl poté, co španělské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že lodi pomůže. Clavijo řekl, že není dost informací, aby se veřejnosti garantovala bezpečnost a požádal o rychlou schůzku se španělským premiérem Pedrem Sanchezem. Ministerstvo zdravotnictví v Madridu dříve uvedlo, že má morální a zákonnou povinnost pomoct. Na luxusní výletní lodi v Atlantském oceánu už 3 cestující zemřeli. Další jsou hantavirem nakažení. Podle odborníků se virus z člověka na člověka přenáší nesnadno. Senátoři budou dnes projednávat přesuny financí mezi zdravotními pojišťovnami. Návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO počítá s tím, že by se mělo z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělit skoro 8 miliard korun mezi menší pojišťovny. Novela podle Vojtěcha pomůže stabilizaci systému zdravotního pojištění. Podle opozice je ale přesun financí nekoncepční a dlouhodobé problémy menších zdravotních pojišťoven nevyřeší. Policie v Německu od rána prohledává byty mladých pravicových radikálů. Razie se soustředí na 36 údajných lídrů organizací Mladí a silní a Německá mládež vpřed. Kriminalisté mají podezření na zločinné spolčování.
5: Policie prohledává asi 50 objektů ve 12 spolkových zemích Německa. Nejmladšímu podezřelému je 16 let a taky další jsou mladiství nebo mladí dospělí. Obě organizace patří k teenagerským skupinám, které se začaly v Německu formovat asi před 2 lety a jsou velmi aktivní online. Jejich stoupenci ale mají na svědomí taky fyzické útoky, například na účastníky pochodů sexuálních menšin nebo na politické odpůrce. Od března je v Hamburku soud s několika mladými muži, kteří se taky organizovali na internetu a jsou podezřelí, že se pak pokusili zapálit například ubytovnu pro uprchlíky. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Teď pohled na dopravu. Na tahu 52 mezi Brnem a Mikulovem počítejte se zdržením u Pasohlávek. Na přejezdu Věstonické nádrže pracují silničáři a tvoří se dlouhé kolony z obou stran. Na Pražském okruhu směrem na Běchovice opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 61. kilometru řeší nehodu osobního auta s kamionem v připojovacím a pravém pruhu. Kolona se táhne už z Novopatské. Vekbelské se popojíždí od Novopatské k Poděbradské. V Bělohorské pak z centra se popojíždí před Vypichem od Břevnovského kláštera a na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilznova od Florence k muzeu. Dobře dojeďte. Středeční obloha je oblačná až polojasná. Odpoledne dorazí hlavně na jihovýchod Čech přehánky nebo bouřky, které budou večer v Čechách četnější. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy. A teď už nás čeká život k nezaplacení.
6: Co přinese znovu zavedení EET? Jaké daňové změny s tím chce vláda spojit? A co může pro zaměstnance znamenat změna finančního stropu u benefitů nebo nedaněné spropitné? O tom všem budeme mluvit v dnešním speciálu v rámci projektu Život k nezaplacení.
3: Život k nezaplacení.
7: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
6: Ve studiu jsou jako obvykle ve středu touhle dobou hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A také sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Od ledna se má do Česka vrátit elektronická evidence tržeb, tedy EET. Příslušný zákon v pondělí schválila vláda, součástí jsou i některé daňové změny. Začněme ale samotným EET. Jano, připomeň, pro koho bude, jak má fungovat?
7: Tak má fungovat pro všechny, kteří zjednodušeně řečeno přijímají fyzicky nějaké platby od zákazníka v provozovně. Jde tedy o platby v restauracích, v obchodech, řemeslníkům, jde o všechny druhy plateb, jak platební kartou, tak třeba kryptoměnama, prostě vším možným, kromě plateb na fakturu, těch se to logicky netýká. A bude se to týkat všech, kromě lidí, kteří mají pouze příležitostně tržby do 50 tisíc korun ročně, tedy podnikatelů. A je tam daná také výjimka, nebo v tom návrhu je výjimka, a to, že ti nejmenší podnikatelé, kteří nyní využívají režim paušální daně a mají příjmy do 1 000 000 korun ročně, tak když si připlatí měsíčně za daň z příjmu, nyní platí 100 a nově by platili 1500, tak nebudou muset evidovat. Tak to je taková výjimka. A v tom vládním materiálu, který byl projednáván v pondělí, tak jsem našla poměrně zajímavý údaj, kdy ministerstvo financí odhaduje, že by se to mělo týkat asi 600 tisíc podnikatelů v Česku.
6: Těch 600 tisíc podnikatelů v Česku budou s tím mít nějaké další náklady, nebo co to pro ně bude prakticky znamenat? Budou si muset pořídit nějaké pokladny, budou muset vydávat papírové účtenky?
7: Neměli by mít žádné velké dodatečné náklady, protože právě na tu EET 2.0, jak to označuje ministryně financí, tak mají stačit ty stávající systémy, pokladen na softwaru nebo chytrý telefon, do kterého si podnikatelé pouze stáhnou státní aplikaci zdarma, která by měla být tady k dispozici právě do začátku roku 2027. Jako vlastně žádné náklady potvrzuje i ta dopadová studie k tomu vládnímu návrhu, kdy tedy tvrdí, že vlastně podnikatelé už všechno mají a všechno mají, a pokud někdo dosud neevidoval a bude se muset pořídit třeba nějaký nový chytrý telefon, tak by mu to mělo pokrýt to, že všichni podnikatelé, kteří budou evidovat, budou mít úlevu na dani 5 000 korun. A pokud jde o ty tiskárny, na které jsi se ptal, tak ty nebudou povinné, protože nebudou povinné účtenky, tedy papírové účtenky, nebudou se muset tisknout, což je také rozdíl oproti EET 1.0.
6: Argumentem pro zavedení a znovu zavedení elektronické evidence tržeb je omezení šedé ekonomiky, omezení daňových úniků. Danieli, jaký efekt to v tomto směru může mít a je na místě tenhle ten argument?
8: Tak určitě jistý efekt to má, protože to i v minulosti mělo efekt. My odhadujeme v tom projektu chytřejší daně, že odhadovali jsme, že by to mohlo mít efekt kolem 8 miliard korun v roce 2025. Ministerstvo říká 14 miliard.
6: To je rozdíl docela.
8: Tam je dobrý říct, že my jsme odhadovali jenom dopady na DPH. Potom jsou tam dopady ještě na to, že když legalizujete ty příjmy, tak musíte legalizovat i placení zaměstnanců a podobně. Nebo vás to vede k legalizaci placení zaměstnanců, takže tam jsou další dopady na odvody pojistného, což to zvýší. A zároveň ta EET je trošku širší než v minulosti. Jo. Ten náš odhad se týkal té minulosti, protože ona se týká části řemeslníků. Takže si myslím, že 14 miliard může být nějaký horní optimistický odhad toho výběru. Asi jde o to, nakolik to je vymahatelné u těch řemeslníků, protože tam myslím, že to je trošku horší než v těch restauracích, když tam chybí nějaká kontrola, je to mezi dvouma lidmi vždycky prostě. A za druhé, nakolik to omezí ty výjimky, o kterých mluvila Jana, že se s tou můžete vyvázat, když jste OSVČ nějakého malé, relativně menšího příjmu z paušální daní a podobně. Takže ten odhad 14 miliard beru spíš takový jakoby horní, optimistický, ale ne úplně jako vyloučený.
7: Ještě, jestli můžu doplnit dvě čísla, tak ministerstvo financí vychází v tom omezování šedé ekonomiky z toho, že podle nějakých dat z roku 2023, která jsou poslední k dispozici, tak ten rozsah nepřiznaných tržeb v české ekonomice má dosahovat asi 360 miliard korun. Takže z toho pak vychází nějaké propočty, kolik by vlastně mohlo do státní pokladny doputovat, a ještě k tomu číslu 14,4 miliardy konkrétně, tedy jaké ministerstvo financí si slibuje od EET, tak vyloženě do státní pokladny dojde necelých 10 miliard z toho podle odhadu, protože zbytek si rozdělí obce vzhledem k rozpočtovému určení daní.
6: Něco podobného jako EET funguje i v mnohých zahraničních státech. Jaké jsou zkušenosti odtamtud? Řešili jste to třeba v rámci Národní ekonomické rady vlády?
8: Tak něco jako EET funguje ve 20 zemích Evropské unie, jo? Nebo to bylo v nějakém loňském roce, možná to ještě někdo zavedl mezi tím, takže je to jako naprosto standardní věc. Je dobré říct, že je hodně podob té šedé ekonomiky. Jedna jsou ty úniky těch tržeb, ta šedá ekonomika, která se dá částečně řešit přes EET. Ale my jsme ten takzvaný VAT gap, to znamená to, kolik bychom měli vybírat DPH a vybíráme, tak ten se podařilo už docela uzavřít. Teda je tam nějaký prostor, zhruba v těch miliardách, o kterých si bavíme, ale jsou další oblasti nějakých úniků a šedé ekonomiky, které ta EET neřeší. Jedna z nich je samozřejmě taková ta práce na černo, další je takzvaný transfer mispricing, to znamená, máte velkou korporaci, která má velké zisky a vlastně vyvede do zahraničí ke svým matkám, které vlastní tu korporaci tím, že si od nich kupuje nějaké služby, to znamená, nakoupí si třeba účetnictví, nakoupí si nějaký software, poradenství a podobně a převede klidně třeba 100 milionů nebo stovky milionů do zahraničí, takže nezdaní tady, protože vytváří jakoby umělou službu nebo nadhodnocenou službu, kterou si ten zisk převede do zahraničí vlastně. Jo. A tohle je minimálně stejně velký problém jako ty malé úniky v tom DPH a v tom zatajování těch menších tržeb. Jo. Takže jenom, co jsme řešili v NERVu a i v tom projektu Chytřejší daně, že ta šedá ekonomika, ty úniky nejsou jenom u těch malých rybiček, ale u těch velkých společností díky tomu těm transferovým cenám.
6: Když se vrátíme k těm malým rybičkám, jak říkal Daniel Prokop, najdou se nebo nenajdou se cesty, jak EET obejít?
7: Nepochybně najdou, protože v momentě, kdy Daniel to tady zmiňoval, kdy si pozvete nějakého řemeslníka, on vám provede nějakou práci a vy mu zaplatíte v hotovosti, on to prostě nezaeviduje do žádného systému, tak na to asi nikdo nepřijde. Na druhou stranu, pokud nebude evidovat, vlastně finanční správa získá i tou evidencí určité srovnávací základny, jak by asi třeba se měly pohybovat tržby určitého řemeslníka pohybující se v nějakém oboru.
6: To znamená, takže že tímto asi způsobem na sebe pak bude budou třeba cílené kontroly?
7: No, mělo by to tak být, jako k tomu vlastně i to má sloužit to EET, aby nechodila finanční správa v dnešní době rybařit naslepo, ale mohla se cíleně zaměřovat tam, kde uvidí nějaké nesrovnalosti oproti standardu. Tak to je jedna věc, že to prostě vůbec nezaevidujete. Druhá věc je samozřejmě možnost nějakým způsobem prostě rušit IČA, zakládat nové IČA, abyste se vyhnul prostě nějaké dlouhodobé srovnávací řady a kontrole, anebo jak zmiňoval Daniel, ty výjimky prostě pro ty nejmenší podnikatele, že budete třeba nějak uměle si rozdělovat tu firmu, abyste nepřekročil milion příjmů za rok prostě a nespadal tedy poté do povinnosti evidovat.
8: To je problém vždycky tyhle hranice. I v DPH prostě dochází k rozdělování firm, abyste se dostal po nějaké limity. Proto spíš jakoby se jako nedoporučují tyhle ostré hranice, které se dají takhle jakoby nějak optimalizovat pod ně. No.
6: Posloucháte speciální vysílání v rámci projektu Život k nezaplacení. Našimi hosty zůstávají hlavně ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová a sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop.
3: Život k nezaplacení.
6: Součástí návrhu zákona o zavedení EET, který v pondělí schválila vláda, jsou také daňové změny. Jaké, Jano?
7: Tak ministryně financí Alena Schillerová mluví o celém daňovém balíčku, který doprovází vlastně to zavedení EET a má jít tedy o návrat některých daňových slev, které v předchozím konzolidačním balíčku z roku 2023 zrušila ta minulá vláda. Takže je to návrat takzvaného školkovného, slevy pro pracující studenty, návrat zaměstnaneckých benefitů bez nějakého stropování, což jsou tedy benefity, které si firmy mohou odepisovat z daní. Potom součástí toho návrhu je také nižší zdanění nealkoholických nápojů v restauraci, nižší sazbou DPH a potom třeba zcela novou věcí bude osvobození z propitného neboli dýšek v restauracích od daně, ale i pojistného do určité míry tedy jenom.
6: Tak když teď ty změny vezmeme postupně, začneme znovu zavedením slevy pro pracující studenty školkovného, komu tohleto a jak výrazně tohleto může pomoci?
8: Tak ta sleva na studenta pomůže pracujícím studentům, ale je dobré zmínit, že náš problém je, jsou spíš dlouhá studia, že ty lidé pracují prostě protahují si studia, což ten stát stojí potom jakoby obrovské peníze. Možná by bylo lepší udělat.
6: Tak tohle naopak může motivovat k tomu, aby člověk, když pracuje, tak pokračoval v tom studiu klidně déle.
8: Asi by bylo lepší udělat krátká studia a dát větší daňovou slevu lidem do 26 let obecně prostě, nebo do 30 let prostě. Protože i ty lidi, kteří nestudují vysokou školu, tak jakoby potřebují si třeba získat nějaké peníze na první splátku hypotéky a podobně. Takže v řadě zemí je naopak větší sleva pro lidi věkově, bez ohledu na to, že si studujou. Školkovné, to taky myslím, že v podstatě chyba vracet v tom původním režimu, protože mající smysl dávat školkovné. To znamená, že si odečtete od daní nějaké investice za školku lidem s dětmi do 3 let. Protože do těch 3 let to často musíte to dítě mít ve soukromé školce, nebo tam platíte docela dost. Od 3 let je grance státní a přibírá to stát. Takže vlastně ty daně jenom vrací to, co si účtují ty veřejné školky. Jo. A nebo naopak vrací to, co vyplatíte nad rámec té veřejné školky, že chcete mít nějakou jakoby lepší soukromou školku nebo jinou, takže vám jakoby platí ta daňová sleva na ten nadstandard. Takže pokud vracete tu školku, tak bychom navrhovali to vracet jenom do 3 let věku toho dítěte. Jo. A umožnit to vyčerpat i chudším rodičům, kteří díky tomu, že ta sleva nepřechází takzvaně do bonusu, tak maximálně vynuluje daně, tak ji nemůžou vyčerpat. Pokud by byly ty 2 věci, ta vyčerpatelnost a jenom do 3 let, tak by ta sleva asi měla smysl takhle omezeně vrátit. Vracet ji celou je v podstatě jako nesmysl z těch důvodů, které jsem uvedl.
6: Další změna odstropování benefitů nebo změna toho stropu, tak jak ho zavedl konsolidační balíček v minulém volebním období. Je to krok správným směrem?
8: Podle mě ne, protože možná takový ten základní obrázek si uvědomit, jo, že nám roste zdanění zaměstnanecké práce, protože se nezvyšují ty slevy na poplatníka, na první dítě a podobně. A do toho přichází spousta těch jako výjimek. Jo. Takže máte, uvolní se benefity, aby se to mohlo platit jinak než penězi. Prostě, OSVČ vedlejší neplatí do jisté míry sociální odvody. 1 000 000 lidí pracuje na dohodu bez daně. Do toho máte, že úvahy o tom, jestli legalizuje část čtvrt systému, nebude se daní zpropitné a podobně. Takže vy vlastně jakoby pořád zvyšujete zdanění práce a do toho zavedete spoustu těch výjimek, kterými se to dá obcházet. No a to samozřejmě povede k tomu, že se budou maximalizovat i využití těch výjimek, sníží se ty příjmy a ten stát to povede k tomu, že musí pořád hodně danit tu práci a ještě víc. A dělá se takový jakoby začarovaný kruh toho, že zvyšujete to ten nejhorší typ daně. To je danění práce, nebo jeden z nejhorších ekonomicky. A potom to jakoby zasypáváte těmi výjimkami pro nějaké speciální skupiny. Takže ty benefity mají smysl podle mě na školky, zdravotní prevenci fakt dobrou a penzijní připojištění, ale uvolňovat to na ostatní věci, jako kulturní, sportovní a podobně, je právě krok, který to destabilizuje ten systém. Navíc to si můžou dovolit účtovat velké firmy, jo, evidovat ty benefity a podobně. Taky to tváří jakou nespravedlnost podle mě mezi malými firmami, které nemají ty účetní, a velkými firmami, které tím snižují ty mzdové náklady.
7: Já mám jenom takový přípodotek k tomu, jak Daniel zmiňoval ty mzdy. Tak když jsem se dívala na různé průzkumy hospodářské komory, tak jako 40% zaměstnavatelů, které poskytuje nějaké benefity, tak právě to zdůvodňuje tím, že nemusí zvedat mzdy. Že no, to je vlastně jako náhrada. Pro ně výhodnější, než aby těm lidem prostě přidali mzdy, takže v tomto si myslím,
9: protože
7: že...
9: Protože
7: neplatí odvody a vlastně může se to dát do nákladu, takže vlastně to tlačí trochu proti zvyšování mest, chceme asi, aby rostly.
9: To je asi logické, že pro zaměstnavatele je to výhodné. Je to výhodné i pro zaměstnance?
8: Tak... podle mě to je výhodné obecně, pokud to je zaměřené, ty benefity. Jo. Takže když se dobře zaměří na zdravotní prevenci, když se zaměří na školky a penzijní připojištění, podporu firm, aby se lidi spořili na, investovali na stáří, tak to je dlouhodobě výhodné i pro ty zaměstnance. Samozřejmě daňově to je výhodné pro ty zaměstnance obecně, jo. Akorát to vede k tomu, že se jako skrytě zvyšuje to zdanění práce, aby se to vynahradilo, což už pro ně tak výhodné není dlouhodobě. Jo. A navíc, když to dělá hospodářská komora nebo svaz průmyslu a podobně, tak ti sdružují hlavně ty velké firmy. Ty malé firmy si to nemůžou tak dlouho účtovat, takže to je taky výhodný systém spíš pro ty zaměstnance těch velkých firm, který mají ty nástroje, maximalizovat ty benefity a podobně. Takže za mě spíš to omezit, zaměřit a zároveň nezvyšovat zdanění práce.
9: Když Daniel Prokop mluví o zaměření mimo jiné na oblast zdravotní prevence, tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO avizoval, že právě některé zdravotní benefity by měly být úplně bez omezení, to znamená i bez toho limitu, který odpovídá průměrnému platu. Tohle se dodá dodatečně k tomu zákonu, Jano?
7: No. Ono tam v tom návrhu zákona je právě zrušení toho limitu na ty zdravotní benefity, který byl teďka, jak jsi říkal, ta průměrná mzda, což je zhruba 50 tisíc, takže by tam ten limit být vlastně neměl, s tím, že by se to mělo vztahovat na screeningy různých nemocí nad rámec veřejného pojištění a také na nadstandardní preventivní prohlídky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. A Alena Šlerová řekla, že ten přesný seznam, na co se to má vztahovat, takže se teprve bude vyjednávat mezi ministerstvem financí a ministerstvem zdravotnictví a minister zdravotnictví Adam Vojtěch pak den na to, kdy to vláda ten návrh schválila, tak řekl, že by se mohlo jednat, nebo že ty benefity bez toho stropu by se mohly vztahovat na prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév nebo cukrovky. Víc o tom asi zatím nevíme.
9: Samozřejmě zjistíme, budeme informovat. Pojďme ještě ke dvěma chystaným změnám, které se týkají restaurací. Tou první je, tak jak už Jana říkala, snížení daně z přidané hodnoty nebo sazby DPH na nealkoholické nápoje podávané v restauracích. Jak významná tohle bude změna?
7: Tak je to prostě snížení daně, čili mělo by to vést poklesu cen. Cílem je asi třeba i zvýhodnit nealkoholické nápoje oproti alkoholickým, které způsobují samozřejmě v tom alkoholismus tady náklady státu v řádu desítek miliard korun.
9: Bude to fungovat?
7: Teď je otázka, jestli se to promítne skutečně do těch cen, ten 9% rozdíl v té dani, a nebo jestli se část toho ponechá v zisku restauratérů.
8: DPH obecně nefunguje moc jako nástroj na omezování spotřeby alkoholu, protože DPH je vázaná na cenu. To znamená, že ona zatíží hodně ty drahé alkoholy a ty levné alkoholy, které často prostě vedou k tomu extrémnímu pití. Či lidi se neupijou prostě viskou za 1000 korun lahev, ale spíš těmi levnějšími alkoholy, tak vlastně zatíží relativně málo ta DPH. Proto je lepší ta spotřební daň, která se váže ideálně na ty jednotky toho alkoholu. Takže zatíží to nejlevnější alkohol stejně korunově jako ten drahý. Takže rozhodně alkoholovou politiku nedělat přes DPH a jinou. A obecně k té DPH, prostě její problém je, že ona je hodně představitelná prostě. Takže dáváte něco za ty nealkoholické nápoje nebo nějaké další věci, představíte si, jestli to zlevní o několik korun. A její problém je, jako dělat tu sociální politiku DPH, tak to naráží na problém, že velkou část té spotřeby, třeba u těch nealkoholických nápojů a podobně, dělají lidé, kteří jsou třeba z té bohatší poloviny domácností. Jo. Takže obecně jako nemá cenu dělat moc sociální politiku pomocí DPH. Mnohem větší cenu, mnohem větší smysl má mít například jednotnou DPH, nebo fakt výjimky jenom na základní potraviny a základní věci. A ten sociální aspekt těch daní mít v tom daněním příjmu, jo, že nedaníte tolik tu minimální mzdu a podobně, protože tam je to cíleno na ty třeba nižší příjmy. Takže to je takový docela ekonomický konsenzus, z kterého Česko často vybočuje tím směrem, že dělá ty výjimky v DPH, které jakoby se dobře prodávají politicky, ale nemají moc velký smysl.
9: Tak a poslední změnou, kterou dnes rozebereme, to je osvobození z propitného nebo dýška od daně. Co to může znamenat pro ty, kdo pracují v restauracích, pokud se to takhle změní? Doteď se často jsme slyšeli, že to tvoří velký část jejich příjmů, že zkrátka to, co v hotovosti jako zákazníci dáme, tak si potom rozdělí. Je to mimo. Teď tedy to bude moci být evidované a unikne to daně. Co to bude znamenat?
8: Tak ono to té daně asi uniká už docela dneska, protože to tam je v nějakých jakoby platbách neevidovaných a ty restaurace, které třeba přijímají platby kartou už skoro jenom, tak jsou v tomto znevýhodněny a jsou spíš zvýhodněny ty restaurace, které přijímají platbu i mimo kartou a podobně, takže tam mají ten cash, který můžou využívat na to placení těch dýšek. Takže jakoby jistý smysl z tohoto hlediska to mám. Já jsem rád, že tam jsou jisté limity, protože původně to mělo být bez limitů. A my jsme doporučovali, ať tam je aspoň limit přes tržby restaurací, ať to tvoří nějakou procento tržeb restaurací. Ta částka, která se dá vyplatit takhle. A ať to u těch pracovníků tvoří nějaký maximálně třeba 20% mzdy. Jo. A ty limity jsou teda jakoby menší, než jsme navrhovali, ale nějaké tam jsou.
7: Je to 7% tržeb. Celkových tržeb té restaurace, tak může být tedy osvobozeno
9: jako
7: od daně.
8: My jsme říkali 5 a plus tam není ten limit na úrovni toho zaměstnance, jo, že jakoby podle mě by tam měl být limit, kolik maximálně z jeho příjmu s tím může vyplatit. Jo. A bude tam nějaký dopad, my jsme odhadovali zhruba na 500 000 000 Kč do mínusu, Aleš Roth CETA to odhaduje nějak podobně, nebo i trochu méně. Spíš jakoby já se bojím toho, že když otevřete tu pandořinu skřínku, jo, tak kdo další může přijímat dýška? To nejsou přeci jenom jako restaurace. Za chvíli budou říkat prodejci v obchodech, dovážkový služby, sportovní areály, autoservisy, že jich jakoby zaměstnanci přece taky přijímají dýška. Jo, a budete muset vymýšlet, kdo všechno přijímá dýška a dalo by se to osvobodit. Takže zase se vracím k tomu, jako nebylo by fakt lepší omezit maximálně tyhle ty výjimky a snížit to zdanění práce. Myslím, že to je ten směr, kterým přemýšlet, a my jdeme spíš opačným směrem, jo? Že zvyšuje zdanění práce, do toho zaséváme spoustu výjimek. No.
7: Na druhou stranu ministerstvo financí, abych řekla něco pozitivního k tomu, tak to zdůvodňuje tím, že vlastně to chtěli sami restaurace, což je asi logické s tím, že to takto funguje, takový podobný model v Německu, v Rakousku. A že vlastně mimo zákon na těch mimo daňové zákony prostě na těch dýškách, že je dneska 17 miliard korun, čili státu připadá jako, že to je vhodný kus, který by se mohl aspoň částečně nějak zdanit a že to prospěje. Vlastně ono se to má totiž vztahovat jenom na zaměstnance těch restaurací.
9: To čili znamená, že to bude motivovat, aby...
7: Nebudou tam ty ičaři přesně, nebo nějaká práce na černo,
9: aby opravdu
7: tak,
9: ty, kdo pracují v restauracích a kavárnách, zaměstnali.
7: To potom mohli vykazovat vlastně do příjmu, třeba když žádají hypotéky a tak dále, takže v tomhle tak, nějaký přínos určitě.
9: Tak samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat. Tolik dnešní život k nezaplacení. Díky za rozhovor hlavní ekonomické analytičce Českého rozhlasu Janě Klímové a také sociologovi, zakladateli a šéfovi agentury PAK Research Danielu Prokopovi. Naslyšenou.
7: Děkujem, nashledanou.
9: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
3: Radioservis představuje audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot. Čeká nás Aras. Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše. Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc. Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Rusko nepřijalo jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Dnes zaútočilo na celém východním území Ukrajiny. Protivzdušná obrana od brzkého rána sestřeluje drony. Podle ukrajinského velení vyslali Rusové už 108 dronů a 3 rakety. Distributor elektroniky HP Tronic Zlín dostal od antimonopolního úřadu pokutu skoro 39 milionů korun. Firma podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže určovala minimální ceny svým odběratelům, tedy koncovým prodejcům elektroniky. Podle úřadu tak omezovala prodejce v tom, aby si svobodně nastavili prodejní cenu a prodávali zboží za nižší ceny. Společnost HP Tronic Zlín s pokutou nesouhlasí a podala proti rozhodnutí rozklad. Švýcarská vláda eviduje jednoho pacienta nakaženého hantavirem. Podle švýcarské veřejnoprávní stanice SRF se muž koncem dubna vrátil z Jižní Ameriky. Ona jeho manželka cestovali na lodi, kde se nakazilo několik dalších lidí. Žena podle švýcarských úřadů nevykazuje příznaky nemoci. Na plavidle, kde se virus rozšířil, zemřeli 3 cestující. Loď aktuálně kotví u Kapverdských ostrovů. Španělsko už oznámilo, že plavidlo přijme. Přesunout se mělo na Kanárské ostrovy. Tamní regionální vláda je ale kvůli bezpečnostním důvodům proti. Ve sporu o cenou poštovní známku z roku 1919 dnes Krajský soud v Hradci Králové rozhodl, že patří dědicům nizozemského sběratele. Takzvaná žilkovaná 4 koruna má hodnotu zhruba 5 milionů korun. Nizozemskému sběrateli je podle spisu semilský sběratel Ludvík Pytlíček ukradl při výstavě v Tokiu v roce 1991. A v Moravském Krumlově začal 4. ročník putovní výstavy Muchova stezka. Projekt propojuje místa, kde žil a tvořil Alfons Mucha. Letošní ročník autoři výstavy věnovali Muchově odkazu v designu. Výstava bude do 31. října postupně k vidění v Ivančicích, Brně, Hrušovanech nad Jevišovkou a v Doubravici nad Svitavou. Teď krátce z dopravy. Na tahu 52 mezi Brnem a Mikulovem počítejte se zdržením u Pasohlávek. Na přejezdu Věstonické nádrže pracují silničáři. Kolony jsou z obou stran, zdržíte se asi 20 minut. A v Praze na jižní spojce trvá silnější provoz od Spořilova k Europarku. V opačném směru se jede pomalej od Běchovic. Šťastnou cestu. Dnes je oblačno až polojasno, odpoledne na jihovýchod Čech dorazí přehánky a bouřky, večer už budou v Čechách postupně četnější a teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na západě Čech zůstanou v okolí 20 stupňů. Ze zprávy to vše, teď už následuje Interview Plus.
10: Spojené státy dočasně přeruší operaci, jejímž cílem bylo zajistit vojenský doprovod nákladním lodím, které uvízly v zablokovaném Hormuzském průlivu. Po zastavení projektu Svoboda odůvodnil americký prezident Donald Trump průlomem ve vyjednávání s Íránem. Tisíce námořníků tak zůstávají už 2 měsíce v uvízlých lodích po celém Perském zálivu. Jaké mají možnosti a co to všechno znamená pro světový obchod? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
10: Naším hostem je výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky České republiky Petr Rožek. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Vy jste ve vysílání Českého rozhlasu dříve uvedl, že ve vás americký projekt Svoboda vyvolává frustraci, protože se obáváte, že není dobře připravený. Jaký máte teď dojem z jeho dočasného pozastavení?
11: Abych řekl upřímně, obě strany pochopitelně vysvětlují tu první chviličku úplně jinak. Já myslím, že tam došlo k incidentu, který pochopitelně Američané nepřiznají, ale došlo k tomu, což jsem, přiznám se, i trošku očekával, a sice, že opravdu přecenili svoje síly a že se i Iráncům podařilo, tam teď došlo k útoku na 2 americké lodi, podařilo nějakým způsobem vojensky zasáhnout. A to si myslím, že je pro tuto chvíli důvod, proč ta operace je pozastavená. Američané podle mého názoru hledají cesty, jak ji zefektivnit. Co říká, prosím, prezident Trump, to mě nezajímá.
10: Tak probereme ještě další informace, které se kolem toho objevují, protože ještě včera vystoupil americký ministr obrany Pete Hegseth a prohlásil, že poté, co Američané zajistili bezpečnou plavbu dvěma lodí, cesta je volná a k proplutí se řadí stovky dalších lodí. Tak tyto informace podle vás nejsou pravdivé?
11: Já myslím, že ty lodi se skutečně do toho konvoje začínají řadit, protože všichni pochopitelně by rádi už konečně tady z toho pekla vypluli. Zdali se ten konvoj, až tedy bude se ten nějakým způsobem pohne, to je první otázka. A druhá otázka je, zdali ten konvoj, protože to budou stovky lodí a budou to lodi v různých velikostí, zdali vůbec bude někdo schopen ho zorganizovat, protože to je přece jenom opravdu, jak mně se líbila ta formulace amerického prezidenta, že to je největší americká nebo jaká světová dokonce blokáda, tak toto bude skutečně jedna z největších námořních osvobozovacích operací v dějinách. A tam zatím já nevidím žádnou centrální sílu nebo centrální administraci tohoto případného úkonu. Těch lodí pochopitelně se musí ujmout nějaký velitel, který bude ty lodi řídit v nějakých vzdálenostech, rychlostech a tak dále. Jinak tam vznikne další chaos a už jsme všichni vyzkoušeli v těch 60 dnů. Ten hormuzský průliv skutečně není široký na to, aby se tam tlačily lodě na zdařbůh.
10: No, představitel americké vlády, konkrétně Pete Hegseth, také řekl, že očekává, že v budoucnu převezme zodpovědnost za klíčové vodní cesty zbytek světa. Je to vůbec možné? Co si pod tím představit?
11: Já bych rád upozornil znovu na jednu věc. Hormuzský průliv není mezinárodní vodou. Tam se potkávají svrchované části patřící pod správu Iránu. Bezprostředně s tím pobřežním pásem, který patří Ománu. Trošku je ve stínu chování Ománu, nikdo to moc nekomentuje, ale je známo, že Omán je spíše nakloněn Iránu. Takže jakýkoliv pokus o kontrolu tady té úžiny skutečně bude narážet na buď tedy Irán a jeho známou neochotu nějakým způsobem tu vodní cestu otevřít, anebo případně tedy na, nevím, jestli ochotu nebo neochotu Ománu proskytnout tu svoji část.
10: No, iránská státní televize také uvedla, že Irán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby průlivem a zveřejnil novou mapu zobrazující rozšířenou zónu iránské kontroly. Ty obchodní plavidla podle toho musí koordinovat svůj pohyb s iránskými ozbrojenými silami a obdržet před plavbou povolení iránských úřadů. Tato varianta je tedy pravděpodobnější.
11: Já bych tomu ještě dodal, to povolení bude něco stát. To povolení bude stát lodní společnosti, jak jsme už slyšeli, stovky tisíc až milion dolarů. A také jsme k tomu zaslechli, že americký prezident varoval jakoukoliv společnost, která by se pokusila jenom o tomto vyjednávat nebo případně ty peníze nabídnout, tak bude čelit americkým sankcím. Tak si myslím, že tady ano, určitě se ta cesta otevře, ano, určitě Irán bude nějakým způsobem nabízet tady tu možnost a je to pro ně zajímavý fiskální příjem, že jo, to je vlastně mýto, ale zdali to potom bude fungovat po vyplutí z toho zálivu, z toho průlivu, to tedy vůbec si nedokážu představit. A musím říct, že americké sankce jsou stejně nepříjemné jako případně další uvíznutí nebo další sečkávání v tom průlivu, tím průlivem.
10: Zároveň tedy kromě toho poplatku, o kterém jste mluvil, tak iránská média také tvrdí, že v iránském parlamentu je připravena nová legislativa, která trvale zakáže plavbu hormuzským průlivem všem plavidlům s vazbami na Spojené státy a Izrael. Co by to znamenalo?
11: No, já myslím, že skoro nic, protože izraelská plavidla nebo izraelské společnosti s nějakým zájmem nebo s nějakou částí sídlící v Izraeli už dávno tady těch vod nesmí a lodi izraelské vlajky nesmí přistávat ani v ostatních zálivových přístavek, to znamená v Emirátech, v Ománu, v Kataru.
10: No ale americké.
11: Je, ano, americké lodi, no. Nechci jít naštěstí, ale opravdu těch skutečně čistě amerických lodních společností je ve světě strašně málo. Většina velkých rejdařů mají zcela jiné vlajky. Lze to interpretovat tak, že to je omezení týkající se opravdu mála procent světové flotily. Ovšem, to se dá interpretovat i tak, že to jsou společnosti, které sympatizují se Spojenými státy nebo mají nějaké třetí vazby přes další zákazníky na americkou administrativu a to už bude horší.
10: Hostem Interview Plus je výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Petr Rožek.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: Představují podle vás ty informace o pozastavení projektu Svoboda pro lodní společnosti a především pro námořníky, kteří uvízli v průlivu naději?
11: No já, jestli něčeho opravdu, co mě hrozí, nebo čeho se bojím, jsou opravdu životní osudy těch námořníků. A jakákoliv naděje mně přijde jak kouš na obzoru pro Robinsona. Ale ten, ta naděje nebo ten horizont je velice vzdálený a myslím si, že zvlášť pro ty námořníky zatím ta situace je neskutečně špatná. Ti lidé jsou tam, jak se říkala, 60 dnů, mají omezené dodávky jídla, na lodích určitě málo možností nějakého vyžití, nebo jak to nazvat, prostě nějakého trávení volného času. A co je úplně nejhorší na těch lodích, je určitě nedostatek vody.
10: A není žádná možnost, jak k ním potraviny nebo pitnou vodu dostat?
11: Tam se pohybuje po tom bazénu, mimochodem Perský záliv je obrovský kus moře, to je moře, které se svojí velikostí přibližuje Středozemnímu moři, takže se tam sice pohybují nějaké zásobovací linky, respektive nějaká plavidla, především karitativních organizací, ale obsloužit takový kus vody a je tam asi 1300 lodí a 20 tisíc lidí, to je skutečně velmi obtížný úkol. A další z půlky toho Perského zálivu to zabírá Irán a ten si myslím, že těm lodím neposílá nic, kromě raket.
10: No a stále není možnost ty tisíce, desetitisíce námořníků repatriovat, jak je dostat ven?
11: Podle mezinárodního práva by je bylo možné repatriovat pouze v případě a zanechat tady lodě opuštěné, že by tam vypukl skutečný válečný stav. Když vlastně pominu výrok prezidenta Trumpa, že tam vede miniválku, tak tam ve skutečnosti zatím k žádnému vyhlášení válečného stavu nedošlo.
10: A zároveň teď platí příměří.
11: No, doufejme, to nikdo neví, jestli to je příměří nebo jestli to je jenom klid zbraní, protože se prostě neví, jak dál, ale ono zanechat lodi bez posádek je pro jejich majitele taky dost špatná představa. A lodi bez posádek jsou v zásadě předurčeny k zániku. Takže ty posádky tam jsou, vedou pochopitelně na té lodi dost nudný život, ale udržují ty lodi aspoň v nějakém plavbyschopném stavu a pochopitelně jsou připraveni na mávnutí praporkem se vydat tedy směrem z té pasti ven.
10: Jak se řeší za těchto situací zdravotní potřeby? Přece není jisté, v jakém jsou námořníci fyzickém, hlavně třeba psychickém stavu. Tak je tam nějaká možnost?
11: To je přesně to, co, z čeho já mám takový strach. Zdravotní potřeby na většině lodí řeší někdo, kdo má nějaký kurz. Zdravotní potřeby si možná budou moci řešit některé blízko stojící lodě navzájem, ale ty psychické problémy určitě nikdo neřeší. A musíme zapomenout, že ti lidé jsou naprosto obyčejní lidé. Jo? To nejsou žádní specialisté, kteří by třeba byli schopni provádět nějakou činnost. To jsou námořníci, kteří jsou na lodi určení k těžké práci. A když ta těžká práce není, tak si myslím, že deprese tam bude velmi hluboká. A je mi líto těch lidí, ať jsou to lidé, kdo ví odkud.
10: No a dostávají stále třeba i v těchto situacích běžný plat nebo budou za to nějak podle vás odškodněni, až to všechno skončí?
11: Plat jim 100% běží, nějaký základní plat právě tím, že jsou nuceni být na palubách, určitě dostávají, ale promiňte, já myslím, že v tuto chvíli by asi vyměnili peníze za to, aby byli pryč a svobodní a mohli se třeba vrátit i domů, protože u některých určitě už skončila ta klasická rotace, která jim umožňuje se aspoň jednou za rok podívat domů. A to si myslím, že v tuto chvíli ty peníze asi nepřebíjí.
10: Může se stát, že těm lodím dojde palivo?
11: To se taky může stát, i když ty lodi v tuto chvíli jedou pouze na generátorové motory, které velkou spotřebu nemají. A tam tedy, a to je paradox, v tom Perském zálivu je paliva dost. kromě tedy velkých výrobců tam je určitě i spousta lidí, které mají palivo na palubě. Takže si myslím, že co se týče samotného paliva, tak takový problém asi, anebo velký problém nebude. Problém bude s těmi potravinami, základní hygienické potřeby určitě už došly a voda. Voda se totiž mimochodem vyrábí na většině lodí ocelováním mořské vody a na to se musí spustit velký motor.
10: A ty jsou, myslíte, za těchto okolností vypnuté? I když tedy...
11: A ty jsou určitě vypnuté.
10: I za tu cenu, že prostě bude nedostatek pitné vody pro ten personál?
11: I za tu cenu.
10: Vy jste říkal, že v podstatě čekají na mávnutí. Máte nějakou představu, jak se k ním třeba dostávají informace, jestli skutečně ti zaměstnavatelé, ty společnosti s nimi komunikují, asi nemají informace pouze ze zpravodajství, nebo ty informace, které máme my?
11: Ty lodi, co stojí uvnitř Perského zálivu, mají zapnuté transpondéry, znamená, že mají také zapnuté rádio. Takže rádiová komunikace tam určitě možná je a myslím si, že probíhá na standardní úrovni, to znamená, že informace, pokyny, případně i zpětně informace z lodi majitelům jsou běžně předávány samozřejmě přes kapitánský nebo přes velitelský můstek. A myslím si, že jsou, a to je asi správné, filtrovány dál pro posádku, tak aby nevznikala ještě větší panika. Ale informace tam určitě jsou oboustranně, obousměrně, navíc se tam pohybuje určitě i v rámci do amerického projektu se tam pohybuje i nějaká rozvědka, která monitoruje situaci ze vzduchu. Takže toho bych se nebal.
10: Vy jste mluvil o tom, že vlastně, kdyby skutečně se vše už průchodnilo a průliv byl průjezdný, takže bude velmi náročné všechny ty lodě, než vyplavou a než se dostanou z této situace. Jak dlouho by to mohlo trvat, když mluvíme o tom, že tam jsou stovky lodí, zhruba 1300 plavidel?
11: No, ne všechny lodi stojí už tedy u toho výjezdu, některé kotví i v severní části, nebo severnější části, pardon, ono to není na sever, ono to je na západní části toho bazénu. Nevím, jaká kapacita by mohla nastat, nebo jakou kapacitu mají ty americké

0: zboží někde poblíž, v Pakistánu, v Indii, vrátili se k jiným zaměstnáním a tankery, které měly nabírat ropu v Perském zálivu, tak už dávno pracují někde jinde, především v zálivu Mexickém. Takže lodi, co jsou venku, tak a dochází k zajímavému paradoxu, že tankery, které jeli pro ropu do Perského zálivu, tak už mají zboží dost a dokonce klesá cena přepravy té americké a mexické ropy na světových trzích. Přeprava, ne cena toho materiálu.
1: Nejde pouze o ropu, močovinu, ale spoustu dalšího zboží. I to třeba to, že stojí na té lodi už skoro 2 měsíce, potřebuje nějakou speciální péči?
0: Ta močovina, si myslím, že kromě toho, že tedy asi zapáchá, tak ta močovina asi problém nečiní. Hliník, který tvoří významnou část exportu tady z té oblasti, ten se nekazí vůbec, ten má dlouhou záruční dobu. Ropa nevím, já nejsem zboží znalec, ale myslím si, že samotná ropa asi také problém není. Možná bude problém s kvalitou toho paliva již vyrobeného, to znamená ropných produktů, především kerosinu, ten si myslím, že dlouho nevydrží, stejně jako třeba i benzín. No a to ostatní, z té oblasti se nevyváží žádné rychle se kazící zboží, čili kdyby náhodou došlo k tomu, že by tam byla nějaká loď s takovým zbožím, ale ona tam není, tak by určitě došlo k nějakému náhradnímu řešení. Mimochodem náhradní řešení kousového zboží už existuje, začíná se organizovat linka přes rudomořské přístavy a kamiony, ta linka je docela životaschopná, takže kusové zboží z Perského zálivu minimum do Perského zálivu pro potřeby místních zemí už proudí. A co se týče těch komodit, nevím, já mám jediný pocit, že by mohlo dostat problém s tím stlačeným, respektive zkapalněným zemním plynem, že ten je nutno udržovat pod velkým tlakem. Nevím, jak to tam řeší, jestli ty lodi mají puštěné generátory na to stlačování, nebo jestli to v těch nádržích drží samo, to teda opravdu nevím.
1: Obrovským problémem je také pojištění. V podstatě tyto lodě už nelze dnes pojistit. Může to být signál i do budoucna, že nákladní lodní doprava bude pro pojistné společnosti příliš riskantní?
0: Ale to se stává pravidelně. Pojišťovny jsou nejlepším indikátorem námořních nebo respektive světových rizik. Nakonec jsme to zažili stejně v Černém moři přednedávnem a také se sem tam objevují určité limitní pojistné sazby ve východním Středomoří. Čili pojišťovny, si myslím, že budou pracovat s tím rizikem a nakonec pojišťovny jsou továrny na pojištění, koliv na zákazy, čili pojišťovny budou velice pečlivě vyhodnocovat rizika, budou pracovat s pojistnou sazbou. Ono to není, že by nebylo možno pojistit, ale sazba pojistného je tak vysoká, že se nikomu nevyplatí ho zaplatit. Čili pojišťovny, si myslím, že budou a bude zajímavé sledovat pojistné na těchto linkách, tak pojistné bude indikátor, že tedy nějakému riziku buď dochází a eskaluje, nebo že se snižuje.
1: A myslíte si, že ti námořníci, ten personál, ti nějak pojištění jsou od svých zaměstnavatelů?
0: No, obávám se, že ti dělníci na palubě asi ne, to jsou lidé z Jižní Asie, pracující za pár dolarů denně, ty určitě mají minimální ochranu, co se týče třeba i nějakého zdravotního úkonu. Posádka na palubě, tedy na mostku, na tom velíně, tak určitě pojištěná bude, to jsou většinou odborníci ze vyspělých zemí, ale ti námořníci samotní určitě ne. A těch je tam na té palubě většina.
1: BBC informovala o tom, že sledování těch uvízlých plavidel je čím dál komplikovanější kvůli rozsáhlým výpadkům systému GPS. Některé lodě si údajně sami sledovací zařízení také vypínají. Představuje toto nějaký problém?
0: Ono tam nedochází úplně k výpadkům, ale dochází tam k situaci, kterou jsme zažili i také jednou v Rudém moři, dochází tam k záměrnému rušení. A ty lodi se na obrazovku na těch mapách objevují úplně někde jiné, než ve skutečnosti jsou. Jsou dokonce v situace krajní, kdy ta loď se jenom objeví někde v poušti na arabském poloostrově. Ale problém asi bude s tím, těmi transpondéry, ale ty jsou vypínané naopak záměrně v okamžiku, kdy se lodi chystají nějaký manévr, který by třeba mohl být i manévrem úniku, manévrem tedy proklouznutí tím hormuzským průlivem. Ale to, kam to je záměrné. U toho GPS tady to rušení, a to jsme zažili také jinde, to je hybridní válka, tak to je problém, ano. Ty lodi navíc nevědí jedna o druhé, sledují se pouze na vizuální vzdálenost a jakékoliv další možnosti musí spolehat pochopit.

0: pochopitelně využívají pouze na palubě, to znamená palubní systémy.
1: A proč tedy vypínají ty lokátory? V čem je to pro ně výhodné?
0: Lokátor vypínají v okamžiku, kdy se pokouší nebo chtějí se pokusit o nějaký přesun pro to, aby je ani z jednoho, ani z druhého břehu, především tady z toho Hadriánského břehu, nemohli sledovat. Protože transponder ten je určen tedy ke komunikaci s pobřežními zařízeními, majáky a podobně, a ty předávají potom informace dál. Čili když tedy nadejde nějaké ta vizuální tma, tak transpondery jsou jediný systém, jak je zblízka sledovat. A ano, myslím si, že to je jako když si někdo ve tmě ještě nasadí na hlavu černou kapuci.
1: No a pro naši představu, jak vlastně je pro takový tanker klasický asi, které stojí teď v Hormuzském průlivu, jak je pro ně náročné se otočit, kolik prostoru potřebuje, jak dlouho mu to trvá?
0: Ty největší tankery, a těch tam je poměrně hodně, jsou 450 metrů dlouhé. Nebo 400, řekněme, podle toho a podle velikosti. Ta loď je nějakých 65 metrů široká a má ponor nějakých 20 metrů. Čili udává se, že loď, která chce udělat kolečko o 180 stupňů, na to potřebuje přibližně 10 kilometrů. Ovšem za plné rychlosti, ono totiž do nějaké rychlosti udává se opět přibližně 8 uzlů, nefungují efektivně lodní kormidla. A ta loď musí spolehat buď tady na pomoc zvenčí, to znamená na nějaký remorker, který do ní tlačí, nebo případně, a to je velice pomalé, na použití bočních šroubů. Což je také situace, která úplně jednoduchá není. Čili otočit ten tanker v tuto chvíli spíš tedy asi závisí na větru. Ty tankery, nebo vůbec ty lodi, co tam stojí na kotvě, tak se pochopitelně podle větru otáčejí. Ale ten vítr je, jak známo, nedá se mu poručit. Manévr s takovou velkou lodí znamená rozjet tu loď, rozjet ji aspoň na 8-9 uzlů a pak se může zatáčet, řekněme, v tom perimetru 10 kilometrů, pokud tam nestojí nějaká jiná loď.
1: No, vy už jste několikrát zmiňoval třeba situaci roku 2023, kdy byla kvůli útokům jemenských husíů pozastavena nákladní doprava v Rudém moři. Dá se tato situace srovnat a lze říct, že se z ní něco společnosti poučili? Že teď ten postup je trošku jiný?
0: Určitě jsme se poučili v tom směru, že si málo kdo troufne přes takové překážky proplouvat. Určitě jsme se poučili v tom, i když to není pochopitelně velikostně srovnatelný moment, že s těmito útoky, nebo na tyto útoky je velice obtížné odpovídat a chránit lodě plující v dosahu střel je prakticky nemožné. Jakákoliv střela dopadající na palubu může znamenat fatální problém, může znamenat i zkázu plavidla a posádky. Čili poučili jsme se v tom směru, že je lepší se tomu místu vyhnout. Rudé moře naštěstí objízdná trasa existuje, samotné Rudé moře. Dneska zvlášť ta část, řekněme, mimo dosah útiju už je obsluhována přes Suezský průplav, ale Hormuzský průliv a Perský záliv má nešťastnou podobu v tom, že tady jiná cesta nevede.
1: To znamená, že v tuto chvíli v podstatě neexistuje plán B, který by mohl být v tak krátkém časovém horizontu využitelný a představoval by alternativu.
0: Já si dovolím říct teď vtipně, prezident Trump ho už tě má, ale ve skutečnosti si myslím, že plán B, pomaličku se rodí pozemní cesta, pomaličku se rodí určité náznaky zásobování toho regionu tím, řekněme, běžným spotřebním zbožím jinudy z toho jižního, nebo co to je, ne, to je východního cípu arabského polostrova, proudí nějaká část ropy přes terminál Yanbu v Rudém moři, takže to Rudé moře začíná oživovat. Nějaký příslip je také na severu z Iráku přes Turecko, ale skutečná náhrada, to znamená úplný návrat k tomu stavu před útokem, je velice, velice vzdálená.
1: A může se vůbec lodní dopravě vyrovnat jiný způsob přepravy?
0: No, když si vezmete, že na té lodi je 2 miliony barelů ropy na tom velkém tankeru, tak těžko. Kusové zboží, kontejnery, zboží běžných rozměrů, auta určitě svoji cestu najdou a už ji nacházejí. Ale ten hromadný substrát, to znamená, jak jsme zmiňovali, ropa, ropné produkty, močovina, tak ten asi zatím myslím, v dohledné době žádnou variantu B nemá. A budování nějakých infrastrukturálních projektů, jako jsou nové ropovody, produktovody, železnice přes kontinent, to je otázka mnoha let dopředu.
1: To znamená, myslíte si, že tato situace v Hormuzském průlivu nepředstavuje nějaký milník, který by do budoucna ohrozil lodní dopravu?
0: No, to si netroufám předpovědět. Určitě to milník bude pro náš obor, pro logistiku, že se znovu pokusíme hledat nějaké alternativy. Ovšem, a to je běžné pro lidstvo, už mnohokrát zopakovaný moment, jakmile se situace uklidní, tak se vrátíme k těm starým, zaběhaným, levným a dostupným pořádkům. Ono opravdu, my jsme těch krizí, já za svůj život jsem ty krize prožil už několikrát. Byla to první válka v zálivu, druhá válka v zálivu, nakonec i předtím krize iránsko-irácká válka. Všechno to vypadalo, že nastane konec světa, že logistika se zhroutí. Nakonec ono to zboží vždycky cestu najde. Problematické je to, že dopady tady toho si najde a poté tedy tam tudy začne proudit. Většinou jsou zaprvé v těžké nebo horší dostupnosti a za druhé pochopitelně, a to má velký vliv na obyčejné obyvatele, to zboží prudce podraží. Když se vezmete jenom ropa není drahá, protože by bylo málo, ale protože se prostě nedostává tam, kde jsme byli zvyklí, nedostává se na trzích, odkud plynula velká množství na obě strany, to znamená především tady do Asie, teď tady se zásobuje Asie jinudy a je to těžší. Močovina to může znamenat obrovskou světovou katastrofu v pěstování plodin, které jsou závislé na základních hnojivech. A ta močovina se také někde vyrobí, nakonec továrny na močovinu existovaly kdysi dávno ještě v Evropě, ale bude to znamenat obrovský zlom ve vývoji světového hospodářství a to má vždycky bohužel dopad na kapsy těch nejobyčejnějších lidí.
1: Hostem Interview Plus byl výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Petr Rožek. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji vám také a přeju všem snad dobrý den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Zaostřeno.
3: Roztěkané, nepozorné, ale také citlivé, kreativní a živé. Takové jsou často ženy s vrozenou poruchou pozornosti neboli ADHD. Mnohé z nich se ale o své diagnóze dozvídají až v dospělém věku. Proč tomu tak je? Jakým správná diagnostika může pomoct zvládat každodenní život v neurotypickém světě? A na co všechno má ADHD vliv? To je téma pro Alžbětu Markovou.
2: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Poslanci debatují o změnách rozpočtových pravidel. Vláda chce vyčlenit třeba výdaje na obranu.
5: Česká republika musí být důvěryhodným partnerem v rámci Severoatlantické aliance. To je pro nás existenčně životně důležité.
4: Ústavní soud potvrdil snižování odměn pro politiky, kteří jsou obecními a zároveň krajskými zastupiteli.
6: Ústavní soud v tomto ohledu dospěl k závěru, že nedochází k zásahu do práva na spravedlivou odměnu za práci.
4: Fotbalisté Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain se utkají o postup do finále Ligy mistrů. Po vážné nehodě zůstává neprůjezdná silnice Brno-Uherské Hradiště před Nesovicemi. A bude polojasno, odpoledne večer přeháňky a bouřky, teploty do 26 stupňů. Je středa 6. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Poslanci by mohli projednat změny rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se některé výdaje nově nepočítaly do povolených schodků. Ve sněmovně je i reportér Vojtěch Tomášek.
7: Poslancům se zatím nepodařilo ani schválit program schůze. Opozice je proti změnám. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO plánuje, že kromě jiného se nově nebudou do maximálních schodků započítávat výdaje na dálnice nebo železnice. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě.
8: Založila ruce za záda, počkala si na očekávanou volební prohru a zlomyslně číhala za záclonou, až po nich tuhle paseku bude muset někdo začít řešit.
7: Opozice varuje, že dluhy budou muset platit příští generace, jak říká poslankyně Pirátů Vendula Svobodová.
9: Ve výsledku tak stát může výrazně zvyšovat zadlužení a tvářit se, že vše je v pořádku.
7: Opozice už avizovala, že dnes hlasování nedopustí. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Za funkci obecního a zároveň krajského zastupitele budou politici i dále dostávat nižší odměny. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení změny zákona. Od ledna má zastupitel nárok na 100% jedné odměny, z druhé dostává jen 40%. Podle ústavního soudu tím stát nezasáhl do práv politiků. Rozsudek si přišli poslechnout i zástupci senátu.
10: Respektuje ústavní soud, každopádně dělá se překážka zastupitelům nebo zástupcům města obcí v tom, aby vlastně třeba kandidovali do krajů, a to si myslím, že je špatně.
11: Upozorňuje senátor Petr Štěpánek z hnutí STAN, který si přišel poslechnout vyhlášení rozhodnutí. Ústavní soudce Martin Smolek připomíná důvod snížení jedné z odměn.
12: Ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků. Krácení nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu.
11: Současná vláda připravuje svou vlastní úpravu odměňování politiků při kumulování funkcí. Alena Hesová, Radiožurnál.
4: Rusko nepřijalo jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nezaútočilo na celém východním území Ukrajiny. Protivzdušná obrana od rána sestřeluje drony. Podle ukrajinského velení vyslali Rusové 108 dronů a 3 rakety. V Záporoží je vyhlášený třídenní smutek za oběti rozsáhlého ruského útoku, po kterém včera zemřelo 27 lidí.
13: Moskva ignoruje příměří stejně jako výzvy k ukončení bojových akcí, uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha. Podle něj Rusko odmítá mír a jeho výzvy k příměří k 9. květnu jsou falešné a Putinovi jde pouze o vojenské přehlídky, ne o lidské životy. Vojenská zpráva Charkovské oblasti uvedla, že Rusové vypustili na ukrajinské pozice a vesnice v blízkosti fronty skoro 200 kamikaze dronů. Agentury také publikují záběry o dopadu dronu na mateřskou školku ve městě Sumy na severovýchodě Ukrajiny. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: V Česku začíná být kritický nedostatek pediatrů. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je bez lékaře 105 000 dětí, tedy asi 5% všech dětí v zemi. Problém je to hlavně v příhraničních regionech, třeba v Karlovarském kraji.
14: Scháním doktora už docela dlouho, však nevím, co mám dělat.
15: Říká paní Petra Schebska. V kraji přitom nemají pediatra asi 4 000 dětí. Jednu z ordinací proto převzala i nemocnice v Chebu a připravuje pro ní nové prostory přímo v areálu nemocnice. Potvrdila její ředitelka Miloslava Lukešová.
16: Tak, aby od 1. července jsme zahájili provoz v těchto prostorech.
15: Průměrný věk pediatrů v kraji je asi 62 let. Doplňuje krajská koordinátorka dětských lékařů Jana Vyhlídková.
17: Pokud se nic nezmění, tak nastane katastrofa.
15: Podporu budoucím lékařům nabízí jak Karlovarský kraj, tak také obce a města. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
4: Kolumbiec odsouzený za žhářský útok v garážích pražského dopravního podniku ani po roce nezaplatil škodu ve výši 115 000 korun. Její uhrazení bylo součástí dohody o vině a trestu. Částku začal podnik vymáhat exekucí, řekla Radiožurnálu jeho mluvčí Aneta Řehková.
18: Odsouzený prozatím nic nezaplatil dobrovolně, dopravní podnik proti němu vede pro tuto částku exekuci, ale ani v exekučním řízení nebylo dosud nic vymoženo.
4: Cizinec je odsouzený na 8 let za teroristický útok. Před 2 lety v červnu se vkradl do garáží na pražském Klíčově. Podle instrukcí ze sociální sítě Telegram tam zapálil autobusy pražské MHD. U soudu se přiznal a omluvil. Regionální premiér Kanárských ostrovů odmítl přijmout výletní loď zasaženou hantavirem. Fernando Clavijo reagoval na španělské ministerstvo zdravotnictví, které potvrdilo, že plavidlo MV Hondius na Kanárech nechá zakotvit a pomůže jejím pasažérům. Smrtelnému viru podlehli už 3 cestující.
19: Španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že má morální i zákonnou povinnost lodi v nouzi pomoct. Luxusní výletní plavidlo zakotvené nedaleko Kapvert měli přijmout zdravotníci na Kanárských ostrovech, vyšetřit všech přibližně 150 lidí na palubě a poslat je do jejich zemí. Clavijo zpochybnil důvody rozhodnutí, vyjádřil obavy o bezpečnost a zažádal o rychlou schůzku se španělským premiérem Pedrem Sánchezem. 3 až 7 lidí na palubě je smrtelným virem šířeným hlodavci nakažených. Jeden dřívější cestující z lodi se léčí ve Švýcarsku. Veřejnost podle odborníků není ohrožena.
20: Je velmi málo pravděpodobný přenos člověka na člověka.
19: Řekl virolog Libor Grubhofer, ale dodal, že jde zřejmě o málo prozkoumanou variantu hantaviru. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Setkání o památníku Díky Ameriko v Plzni ukončilo 6denní slavnosti svobody. Závěr oslav osvobození města americkou armádou za druhé světové války sledoval reportér Lukáš Milota.
0: Skoro dvouhodinový pietní akt už skončil, lidé ho sledovali kolem památníku za zátarasy s vlaječkami. Byli tu představitelé města, kraje i státu, například místopředseda sněmovny Jan Skopeček z ODS řekl, že o mír a svobodu musíme bojovat každý den. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že musíme budovat moderní armádu. 101letý americký veterán Gideon Cantor zavzpomínal na úžasný pocit, když přijel do země, která začala být znovu svobodná, a poděkoval všem v Česku i v Československu, kteří udělali všechno pro to, aby si ty zážitky mohl po 81 letech znovu připomenout. A zavzpomínal také na sladkosti, které tehdy ochutnal po příjezdu do Sušice. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
21: Fotbalová Liga mistrů pozná večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje o trofej s Arsenálem. Bayern Mnichov přivítá v 21 hodin loňské vítěze z Paris Saint-Germain. Úvodní duel ovládli domácí Pařížané 5-4. Večer se bude hrát v bavorské metropoli. Pokračuje záložník pařížského celku Warren Zaire-Emery.
22: Na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmifinále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
21: Hokejisté Koloráda s Martinem Nečasem stále drží neporazitelnost v playoff NHL. Ve druhém kole vyřazovací fáze porazili Minnesota 5-2 a vedou 2-0 na zápasy. Martin Nečas k výhře přispěl úvodním gólem a také jednou asistencí.
23: Nehoda na D1 u Bíteše, zavřená 50 Unesovic. Na D1 z Brna do Prahy za Domašovem na kilometru 163 je po nehodě zabraný odstavný pruh, kužely kolem zasahují do pravého. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu vzniká kratší fronta přes omezení na 38. kilometru a potom na D1 před Brnem směrem z Prahy se za sjezdem na Popůvky zpomaluje na kilometru 185 i v levém pruhu, kde dvojce to mají osobní auta asi na čtvrt hodiny. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je mezi Nevojicemi a Nesovicemi uzavřená po vážné nehodě objížďka přes Kozlany. A na pražském okruhu z letiště na D1 za nájezdem z plzeňské D5 řeší nehodu v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na D5 je na 10 minut. Kamiony se sunou z D5 od Rudné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Odpoledne a večer čekáme přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech má být chladněji, naměříme kolem 20, na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
24: Proč by podle vládní koalice měly být ze státního dluhu vyňaty výdaje na vybrané strategické projekty? Obstojí výhrady opozice, podle níž by navrhovaná úprava zákona o rozpočtové odpovědnosti mohla vést k neprůhlednému zadlužování státu. A zeptáme se také, jak zmírnit dlouhodobý nedostatek dětských lékařů a lékařek v praktických ordinacích v Česku. Novela zákona o rozpočtové odpovědnosti otevírá podle opozice cestu k obcházení dluhových pravidel a skrývání skutečného zadlužování státu. Před zahájením dnešní mimořádné schůze sněmovny, která se na návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů má normou zabývat, to uvedli zástupci ODS, Pirátů, STAN, Lidovců a TOP 09 na společné tiskové konferenci. Chtějí zabránit přijetí zákona v navrhované podobě. Podle ministryně financí za ANO Aleny Schillerové Česko zůstane jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí Evropské unie, nespáchá prý ale ekonomické harakiry. Novela podle ministryně neznamená cestu k bezbřehému zadlužování, ale jak řekla, cestu z pasti rozpočtových triků. Koalice ve sněmovně disponuje pohodlnou většinou, opozice ale může rozpravu prodlužovat. Koalice proto podle kuloárových informací chystá stanovit pevný čas hlasování. Do sněmovního studia Českého rozhlasu zdravím Janu Murovou, členku rozpočtového výboru za ANO, zpravodajku zmíněné předlohy. Dobrý den.
25: Dobrý den a děkuji za pozvání.
24: A místopředsedkyni téhož sněmovního výboru za STAN Věru Kovářovou. Dobrý den.
26: Hezký den, také děkuji za pozvání.
24: Paní Kovářová, proč je podle vás návrh nebezpečný natolik, že je nutno ho odmítnout?
26: Zaprvé jsou tam únikové doložky, které v případě bezpečnosti, které by se mohly, ty výdaje by se mohly započítávat na 2%, tam v té dané geopolitické situaci můžeme souhlasit, nicméně vláda tuto doložku protahuje do roku 2036, ale co je více nebezpečné, to, že strategicky významné stavby by mohly jít takzvaně nad ten schválený zákonný deficit, což považujeme za velmi nebezpečné, protože se může jednat i o více než 100 miliard korun. Jsou to výdaje, které by správně měly být součástí zkrátka dobře deficitu normálního a státního rozpočtu a vláda by je musela dělat v podstatě tak jako tak. Dalším velkým problémem je to, že si vláda představuje, že pokud se státní rozpočet, respektive návrh státního rozpočtu vrátí sněmovnou vládě k přepracování, tak pak už se na deficity nemusí stahovat zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a to považujeme za velmi nebezpečné. Vzhledem k tomu, že tato vláda nemá ve svém programu příliš strategických reform a strukturálních reform, které by vedly ke snížení deficitu, tak to považujeme za velmi nebezpečné a může jít skutečně o tvrzení, že můžeme mít sice vysoký deficit, ale ten povolený bude nižší, ale vláda zapomíná na to, že vše se nám bude počítat do státního dluhu a pokud to vláda rozjede takovým stylem, kterým již dnes ukazuje, tak můžeme narazit na dluhovou brzdu v roce 2031, nikoli v roce 2038, jak je v současné době prognozováno.
24: Paní Murová, úprava podle opozice sice formálně přebírá evropská pravidla, zároveň ale zavádí rozsáhlý systém výjimek. Proč by měly být ze státního dluhu vyjmuty některé výdaje, například investice do infrastruktury, obranu nebo úroky?
25: Tyto výjimky přebíráme už z vládního návrhu ex-ministra Stanjury. Není to nic nového. Aktuální legislativa má obdobné výjimky, co se týká obrany. My pouze prodlužujeme tu výjimku s platností nejen do roku 33, ale až do roku 36. A myslím si, že při současné geopolitické situaci je to asi pochopitelné. Je to něco, na čem bychom se mohli napříč všemi stranami shodnout. Co se týká rozvolňování pravidel, tak ano, Evropská unie má ta pravidla rozvolněnější. To je prostě jenom o tom to konstatovat a to, že jsme členy Evropské unie, tak prostě z toho to vyplývá a cílem Evropské unie, byť jsem teda velkým skeptikem EU, je to, aby ta pravidla byla napříč 27 státy prostě jednotná, stejná. Navíc to, co tu zaznělo, že v podstatě můžeme pomocí těch výjimek zvyšovat zadluženost, tak to není úplně tak pravda, protože ten zákon a ten princip té rozpočtové odpovědnosti počítá s tím, že nám bude schválen Evropskou komisi jakýsi výdajový rámec na několik následujících let. Teď si nejsem úplně jistá, jestli do roku 28-29, tak nějak by to mělo být. A ten rámec bude platit po celé toto období, ať se týká řádného schvalovacího procesu rozpočtu nebo mimořádného schvalovacího rozpočtu, ale i přesto asi není předpoklad, že v rámci tohoto volebního období bychom se dostali do rozpočtového provizoria. Česká republika byla v rozpočtovém provizorii pouze dvakrát a to vždy při změně vlády. Nikdy to nestalo během vládnutí konkrétní volební vládní koalice.
24: Paní Kovářová, poslanci nevládních stran připravili oponentní zprávu k pozměňovacím návrhům a žádají návrat předlohy k projednání výbory. Co by se podle vás mělo upravit?
26: Tak jak v té oponentní zprávě zaznívá, tak ohrožuje skutečně stabilitu veřejných financí a právě náraz na dluhovou brzdu dříve, než jak si bylo plánováno, a to je velmi nebezpečné. My si myslíme, že by bylo dobré v podstatě neschválit návrhy paní ministryně Schillerové, které hovoří o těch významných strategických stavbách jako o unikové doložce, pak rozhodně by tam neměl být schválen ten návrh, který říká, že vláda nemusí dodržovat rozpočtová pravidla při vrácení návrhu státního rozpočtu sněmovnou. To je opravdu velmi nebezpečné. Zároveň také by rozpočtová pravidla neměla dávat možnost vládě sahat do rozpočtu NKÚ, Národní rozpočtové rady, kanceláře prezidenta republiky či ústavního soudu.
24: Zní to tak, že podle vás by se nemělo měnit nic. Jsou tam úpravy, které vítáte?
26: V podstatě
24: vítáte?
26: Ta pravidla... Je to, jak říkala paní poslankyně, je to transpozice evropských předpisů, které mírně rozvolňují ta pravidla. Za nás je obrovskou výhodou, že patříme mezi premianty a máme relativně nízký státní dluh 44%, což ovšem by nemělo vést tomu, že se ten státní dluh bude navyšovat. My jsme si dali určitá pravidla, která vedla k tomu, že vláda v tom minulém období konsolidovala veřejné finance a předpokládalo se, a i to říkala Národní rozpočtová rada, že se v té konsolidaci bude pokračovat, protože jinak státní rozpočet na rok 2027 není možné připravit s relativně nízkým schodkem. Myslím si, že prostě je-li to transpozice, nechť ji přijmeme, ale nechť platí ta pravidla, která jsme si tam dali, máme tam dluhovou brzdu 55% a to je přece v pořádku.
24: Proč předloha ruší? Já vám položím otázku, pokud dovolíte. Proč ta předloha ruší povinnost ministra financí pravidelně informovat ve sněmovně o vývoji rozpočtu? Neoslabilo by to roli dolní komory, paní Murová?
25: Myslím si, že by to v žádném případě neoslabilo, už jenom z toho důvodu, že aktuální legislativa ukládá sněmovně projednat zprávu o plnění rozpočtu k pololetí. Ta zpráva byla do sněmovních tisků zařazena v listopadu. Shodou okolností mám zpravodajovat a už je to teda téměř půl roku a stále čekám, kdy přijde na projednávání. Takže nevidím tady úplně vůli členů sněmovny projednávat tyto statistické údaje. Navíc Česká republika a je za to velmi v mezinárodním sektoru chválena. Má monitor aplikaci webovou, internetovou, monitor státní pokladny, kde každý občan České republiky se může dovědět plnění státního rozpočtu za jednotlivé měsíce, ale nejen státního rozpočtu, ale i jednotlivých kapitol, jednotlivých měst, krajů. A každý občan může mít přehled o tom, v jakém stavu z hlediska rozpočtu aktuálně jsme. Dále aktuálně se má projednávat čtvrtletní zprávy v rozpočtovém výboru. Teď se na minulém rozpočtovém výboru projednávala zpráva o plnění rozpočtu za první a třetí čtvrtletí roku 2025. To jsou v podstatě údaje, které jsou na úrovni statistiky, je to jenom o tom si konstatovat, že v nějaké situaci jsme. To projednávání bylo poměrně rychlé, každý k těm údajům má přístup, může si v tom hledat to, co koho jednotlivce zajímá, ale že bychom se nad tím nějakým způsobem zastavovali, polemizovali, na tom ve finále není co změnit. Takže pokud máme monitor, každý se může podívat na jednotlivý měsíc a samozřejmě rozpočtový výbor se může rozhodnout, že na svých jednáních může projednávat čtvrtletní, pololetní, jakékoliv zprávy o plnění státního rozpočtu, pokud si to vyhradí, dá si to do programu, tak se to projednávat bude. To je legitimní právo, to nikdo nikomu nebere, ale aby to muselo jít do sněmovny, kde v podstatě jsme to za rok 25 za půl roku nezvládli projednat, je celkem zbytečné.
24: Opozice ohlásila na dlouhou debatu. Vzhledem k rozložení sil ve sněmovně, není to ztráta času, paní Kovářová?
26: Já to nepovažuji za ztrátu času. I tady vidíte, co říkala paní poslankyně, že není důvod projednávat čtvrtletně zprávu o plnění veřejných financí a státního rozpočtu. Já si myslím, že naopak je to velmi důležité, protože se nesmí zapomínat na to, ale kdy ministři financí zapomínají na to, že vláda je odpovědná sněmovně a že musí skládat účty. A tady, pokud paní ministryně hovořila na plénu o transparentnosti, tak toto považuji skutečně za to, že tu transparentnost chce omezit, respektive chce se vyhnout případným dotazům. To je zkrátka dobře legitimní, pokud poslanci, ať už z koalice či opozice, kladou otázky ministrovi financí nebo ministryni financí a ta je odpovědná a povinná na tyto dotazy odpovídat. Takže já to považuji skutečně za snížení té transparentnosti a nechuti skládat účty poslanecké sněmovně. Co se týče toho, že budeme, nechci říct, že obstruovat, ale věnujeme čas projednávání tohoto zákona a ten důvod je jednoznačný. Na plénu od paní ministryně zazněla taková politická agitka s celou řadou čísel a nepravdivých čísel a myslím si, že je potřeba jasně vyvracet ty výroky paní ministryně a také jí budeme klást otázky, jakým způsobem si představuje návrh státního rozpočtu na příští rok roky další právě podle těch nových pravidel.
24: Ani program schůze, ale pokud se vám podaří novelu
26: to upravující,
24: nevadí. Já vám rozumím, co říkáte, ale my už se blížíme bohužel k závěru naší diskuze, protože víc času nemáme. Teď se obracím na paní Murovou. Pokud se vám podaří novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu prosadit, dá se říci ve stručnosti, co to podle vás přinese pozitivního?
25: Ta novela v podstatě umožní sestavit rozpočet pro rok 2027. Dneska ráno zazněla pro mě celkem šokující informace, že aktuální legislativa pro jakýsi rozpočtové rámce následujících let měl by se sestavit podle aktuální legislativy rozpočet na rok 2027 s maximálním deficitem 1,9% HDP a následující rok 1,6%. Ale exministr Stanjura si v rámci EU na Ecofinu vyjednal pro následující rok deficit v výši 1,9% HDP. To znamená, že i předchozí vláda, zástupce ODS, pan exministr Stanjura, počítal s tím, že vlastně rozpočtovou odpovědnost, tak jak ji máme dnes nastavenou, není možné dodržet. Ano, musíme být rozpočtově odpovědní, ale to snižování schodku deficitu rozpočtu nemůže být z 310 miliard na nulu. To bychom tu ekonomiku paralyzovali, služby státu bychom v podstatě nebyli schopni zajistit. Takže ano, budeme rozpočtově odpovědní, ale to snižování provozních schodků musí mít postupnou tendenci a nesmí se zastavit investice.
24: A k tématu se budeme průběžně vracet. To byly jednou větou, prosím.
26: Já na to musím reagovat, protože upravením pravidel rozhodně není řešení, musíte dělat strukturální reformy a ty hlouposti, které jste schválili, jako je zrušení superhrubé mzdy, ty následky neseme dodnes, takže prosím pěkně nad tím se zamyslete a připravte strukturální reformy.
24: Věra Kovářová za STAN a poslankyně Namurová za ANO. Oběma děkuju. Naschledanou.
25: Naschledanou.
24: Jak vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky, více než 100 000 dětí v Česku nemá svého praktického lékaře. Jejich nedostatek je citelný hlavně v příhraničních regionech a jednou z hlavních příčin je odchod pediatrů a pediatriček do důchodu a zvýšen zájem absolventů a absolventek tohoto oboru o místa v nemocnicích, ne v praktických ordinacích. Až třetina z nich by tak podle některých odhadů mohla do několika let skončit. Víc teď s předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Elenou Hilejovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
24: Problém je to dlouhodobý. Řekla byste, že s postupem let se výrazně prohlubuje?
1: Ano, pokud se budeme bavit o síti praktických dětských lékařů nebo respektive jejich ordinací, tak se problém prohlubuje. Ještě před 2-3 lety se mluvilo, že budeme potřebovat zhruba 900 nových úvazků. Včera padlo právě ze zmíněného ústavu číslo 1100.
24: Hlavním faktorem je průměrný věk pediatrů, jejich postupný odchod do důchodu. Podílí se na tom nedostatku mladších ročníků menší zájem studentů medicíny o tuto specializaci?
1: Já bych řekla, že tam se to pomalinku zlepšuje, protože došlo v posledním roce k tomu, že právě studenti z lékařských fakult jsou již vysíláni na týden, na dva týdny do ordinací praktických dětských lékařů. To znamená, mají možnost se seznámit s tím, jak probíhá u nás ta péče. A spoustu těch studentů jsou překvapení a začnou uvažovat, že by obor volili. Problém někdy je, kdy není třeba pro toho jedince úplně jednoduché se dostat na pracoviště a nastoupit vlastně do toho vzdělávacího oboru.
24: Pokud tedy podle dostupných údajů mladých pediatrů a pediatriček není vysloveně nedostatek, ale působí spíš v nemocnicích, ne tak říkajíc v terénu, v ordinacích, čím si to vysvětlujete?
1: To je přesně to, kde nám zůstávají lékaři na těch lůžkových zařízeních a těch důvodů je asi více. Je to jednak práce v kolektivu, to znamená, tam odpadají ty obavy ze samostatné práce a zejména pak z vedení vlastně z provozování té ordinace, což je další poměrně hodně věcí, které musí ten praktik k provozující ordinaci řešit. Jsou to často i lepší finanční podmínky a také s ohledem na množství té odvedené práce je pro některé ty lékaře jednodušší prostě pracovat na lůžkovém zařízení. No a ještě se k tomu přidává také to, že některé lékařky, protože jsme feminizovaný obor, vlastně si začnou na lůžku vlastně plnit tu mateřskou roli.
24: Problém je zvlášť patrný v příhraničních regionech. Například ředitelka chebské nemocnice Miloslava Lukešová v dnešním pořadu ranní interview Radiožurnálu řekla, že řešením by byly další pediatrické ambulance v areálech nemocnic. Mohlo by to být podle vás jednou z cest?
1: Já si to nemyslím úplně, protože to je složitější. Je to takový lokální pohled na tu danou problematiku. Pokud bychom se podívali na ta data, tak daleko nejhůř je na tom Středočeský kraj, i Jihočeský, Vysočina a tak dále. Nejsou to jenom ty okrajové příhraniční oblasti, ale podstatné je, že my potřebujeme toho praktického dětského lékaře tam, kde jsou pacienti. To znamená, pokud by to byly nemocnice, které jsou většinou v okresních městech a kde není nedostatek praktického dětského lékaře, tak by to znamenalo zhoršení dostupnosti pro ty rodiny, kde naopak ten praktik skončil a jsou to lokality, kde skončí prakticky dětský lékař a zůstanou stovky dětí. A pak teda toto nám nevyřeší prostě další ordinace v areálu nemocnice.
24: A co je tedy řešením, jak motivovat ty mladé lékaře, už máme poslední půl minutu na rozhovoru, mluvám se, kudy z toho ven?
1: Tak já si myslím, že musí dojít k určité reorganizaci té husté sítě nemocničních pediatrických pracovišť a zároveň nabídnout lepší podmínky. My se snažíme aspoň tím, že jsme nabídli ten model týmové praxe, to znamená, lékař může nebo lékařka nastoupit na částečný úvazek ke staršímu kolegovi, aby prostě poznal lépe a delší dobu tu práci v ordinaci, seznámil se s pacienty a aby byli také dobře finančně zabezpečeni a umožnili se jim další podmínky nejenom pro ně, ale i pro jejich rodinu.
24: To říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hilejová, která byla hostem polední publicistiky. Děkujeme za rozhovor a přejeme hezký den. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
24: Za chvíličku jsou tu další zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Rusko nepřistoupilo na příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Klid zbraní měl platit od dnešní půlnoci. Ukrajina ale od rána čelí rozsáhlým ruským útokům. Úřady hlásí 5 mrtvých. Kreml vyhlásil příměří na 8. a 9. května, kdy chce vojenskou přehlídkou v Moskvě oslavit výročí konce druhé světové války. Dnešní útoky podle ukrajinského ministra zahraničí dokazují, že Rusko nestojí o mír. Moskva se k tomu nevyjádřila. V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Noc v národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Tomáš Kalvoda a podle ní mají hasiči požár pod kontrolu a dál se nešíří. Policie dál vyšetřuje, co požár způsobilo. Spojené státy přeruší operaci, při které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na své síti to oznámil prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu dvě lodě. Před konfliktem jich proplouvalo asi 120 denně. Zdražování v dubnu zrychlilo ceny, meziročně stouply o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Sněmovna by se měla večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci obvodu jednali 7 hodin a v noci debatu přerušili. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Kolumbie, co souzený za žhářský útok na dopravní podnik v Praze, ani po roce nezaplatil škodu 115 000 korun. Částku proto pražský dopravní podnik vymáhá exekucí. Českému rozhlasu to řekla mluvčí podniku Aneta Řehková. Uhrazení škody bylo součástí dohody o vině a trestu. Muž byl odsouzený za teroristický útok na 8 let. K zapálení autobusů v garážích dopravního podniku se u soudu přiznal a omluvil se. Na D1 z Brna do Prahy za Domašovem na kilometru 163 po nehodě je zabraný odstavný pruh, kužely kolem zasahují do pravého. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu vzniká kratší fronta přes omezení na 38. kilometru. Pak na D1 před Brnem směrem z Prahy se za sjezdem na Popůvky zpomaluje na kilometru 185 v levém pruhu, kde dvojce to mají osobní auta na čtvrt hodiny. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude oblačné až polojasné, hlavně na jihovýchodě Čech se objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
6: Situace v Hormuzu. Druhý pokus zavést EET. Pokračování Čapího hnízda. Kancléř Merz rok poté. Trump jako hippík. A konec liberální demokracie. To jsou některá z témat, názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
6: Válka s Íránem vstoupila do nové fáze. Americký prezident v neděli prohlásil, že americké námořnictvo bude eskortovat obchodní lodě Hormuzským průlivem i za cenu ozbrojeného střetu s Íránci. Teď zas Donald Trump toto rozhodnutí změnil s tím, že ho to požádal Pákistán a že rozhovory s Íránem jsou nadějné. Ve studiu vítám Petra Švarce. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Petře, co se tedy děje?
7: No, pokud bychom měli soudit například podle reakce trhů, tak celkem nic. Zatímco trhy doposavat většinou velmi pozitivně reagovaly na různá prohlášení amerického prezidenta Trumpa, někdy opravdu až velmi optimisticky a pak byly následně zklamávány. Tentokrát po oznámení začátku operace Svoboda se nestalo nic, naopak americké akcie klesaly, ropa mírně stoupala. Poté, co Donald Trump oznámil, že operaci pozastavuje, tak ropa začala přece jen mírně klesat, asi o 7% v této chvíli to je, ale uvidíme, co to bude. Řekněme si, co vlastně zatím operace Svoboda byla, protože Donald Trump slíbil s odvoláním na to, že nyní v Perském zálivu je uvězněno podle Pentagonu 1550 lodí z různých států a na těchto lodích je 22 000 námořníků, kterým pomalu docházejí ztrácejí jak zásoby, tak především psychické a fyzické síly. Takže ta humanitární situace není už z tohoto důvodu velmi optimistická. Tak Donald Trump tedy slíbil, že vlastně ty lodě budou moci pod americkou ochranou proplouvat Hormuzským průlivem. Za ty dva dny trvání operace se to údajně podařilo dvěma lodím pod americkou vlajkou. Ovšem není jasné, jakým. Írán popírá i, že by propluly tyto dvě lodi. Ovšem rejdařský gigant Maersk oznámil, že jedna jeho loď proplula. Nevíme ovšem jaká, nevíme za jakých podmínek a tak dále. Podle Pentagonu propluly Hormuzem dva americké torpédoborce a jak uvádí Trumpovi nakloněné Fox News, museli se vyrovnat se záplavou iránských malých člunů, dronů a raket. To znamená, není rozhodně v Hormuzu nějaký klid. Po dvou dnech tedy americký prezident Trump tuto operaci přerušil. Nevíme, na jak dlouho. On tvrdí, že to bude nakrátko, ovšem, jak jsme si řekli, tak zatím ty výsledky velké nebyly. Konec konců Tim Wilkins, což je výkonný ředitel obchodní organizace Intertankou, což je vlastně zástupce nezávislých majitelů tankerů, si postěžoval, že vlastně z americké strany neví o žádné koordinaci této akce, že vlastně nevěděli, co mají dělat. Takže v této chvíli uvidíme. Podle agentury Axios nyní Spojené státy Bílý dům doufá v to, že v brzké době uzavře s Íránem jakési memorandum o porozumění, které by mělo vymezit prostor pro jaderné vyjednávání a podle kterého by Írán měl přijmout moratorium na obohacování uranu. Odvolává se přitom na dva vysoké americké úředníky, ovšem i ti říkali, že zatím není nic dohodnuto, že je to naděje. Takže samozřejmě tuto naději budeme sdílet.
8: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
8: Boj s neplacením daní a s šedou ekonomikou je důležitá věc i v dobách vyrovnaných rozpočtů. Natož dnes. Tento úkol si dala také nová česká vláda. Jak bude vypadat? Slovo má publicista a komentátor Petr Holub.
9: Druhý pokus zavést EET, který v pondělí oznámila vláda Andreje Babiše, se vysloužil pozitivní ohlasy od koaličních stran podnikatelských svazů i od novinářů. Konečně bude pořádek, už se nebude podvádět s daněmi a bude jen dobře, že to budeme mít za sebou, protože elektronické evidenci tržeb se tak jako tak nevyhneme. Je to paradox. Online dohledem nad obchody a dalšími provozovnami od kadeřnictví přes autoopravné a zdravotní střediska až k restauracím posilují státní úřady kontrolu nad společností, nemluvě o tom, že roste byrokracie jako taková. Každou obchodní transakci budu po 1. lednu oznamovat prostřednictvím dříve pořízeného certifikátu na finanční správě. Peníze budu inkasovat až poté, co dostanu potvrzovací kód. Jako kdyby se znovu projevila zvyklost Čechů spoléhat na stát. Populární jsou vojáci, policisté, hasiči. Proč stejně samozřejmě nepodpořit daňové výběrčí, bez kterých žádný stát nemůže fungovat? Ovšem právě EET je případ, kdyby si měl český občan samozřejmou podporu státních regulací rozmyslet. V diskuzi pro a proti EET se nemluví o tom, že jakýkoliv podnikatel a živnostník musí podle platných předpisů vést účetnictví a že mu mohou finanční i celní úředníci účty kdykoliv zkontrolovat. Také nejde o to, že podniky a živnosti nemají povinnost hlásit finančnímu úřadu své tržby průběžně. Už dnes tak každý měsíc či čtvrtletí činí ti s tržbami na 2 miliony korun ročně v kontrolním hlášení pro DPH. Nediskutuje se ani o tom, že by se kontrolní hlášení mělo podávat častěji, například jako v Itálii nebo v Polsku. Tam se průběžný stav tržeb hlásí finančnímu úřadu na konci každého pracovního dne. Dokonce nejde ani o to, aby jako v Rakousku, Švédsku či v již zmíněné Itálii se všechny tržby ukládaly do chráněné paměti, s jejímž obsahem už podnikatel nemůže manipulovat, ke které se může finanční úředník v případě potřeby připojit i na dálku. V Česku jde o něco jiného. Podle projektu EET bude finanční úředník sledovat online, jaké transakce v pokladně dané provozovny probíhají. K čemu taková informační povinnost, to říkají autoři zákona o EET jednoznačně. Samozřejmým účelem bude lepší výběr daní. I když si státní pokladna přilepší jen o 14 miliard, tedy o 2% ročního výběru DPH. Hlavně ale třeba narovnat podnikatelské prostředí, aby poctivci nebyli znevýhodněni vůči těm, co s evidencí svých tržeb a tím i daňovými odvody manipulují. Jinými slovy, značná část podnikatelů podvádí a je třeba použít co nejpřísnější prostředky, aby se tomu zabránilo. To je mimořádně nešťastná formulace. Obvyklá definice vyspělé společnosti, například podle Farida Zakarii, říká, že její občané chtějí platit daně a stát je tím zavázán, aby chránil jejich svobody a zajišťoval veřejné služby. V podtextu zákona o EET však stojí, že daňové výnosy závisí na tom, s jakou mírou přísnosti si je stát na občanech vynutí. Pak jim logicky není zavázán a nemusí se snažit, aby jim vycházel vstříc. Tento model odpovídá vrchnostenskému pojetí politiky a není proto divu, že online evidenci tržeb provozují státy s menší liberální tradicí. Ať už jde o její protagonisty z Bulharska a Chorvatska, anebo o země jako Albánie, Maďarsko nebo Rusko. Liberálnější společnosti na západě či severu Evropy mají vůči takovému řešení přece jen ostych.
8: Uzavírá Petr Holub. Kauza Čapí hnízdo pokračuje vedlejší větví, totiž případem Jany Naďové. O tom, jakým směrem se věc vypravila, hovoří komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
10: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, prohlásil soudce Jan Šot. Na tomto výroku by nebylo nic mimořádného, kdyby nezazněl po Šotově verdiktu, kterým odsoudil Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo k podmíněnému trestu odnětí svobody a k pokutě ve výši 500 tisíc korun. Soudce měl potřebu dát veřejně najevo, že se nestotožnil s výrokem odvolacího soudu. Ten mu de facto přikázal, jak má v této kauze rozhodovat. Vzhledem k tomu, že je kauza Čapí hnízdo velmi sledovaná, Šotová slova zpochybňující vinu Jany Naďové zaujala. Nejde přitom o záležitost zcela výjimečnou. Názor dvou soudních instancí se občas diametrálně odlišuje. V takovýchto případech platí, že soud prvního stupně je povinen respektovat názor soudu odvolacího. To se stalo i v kauze Čapí hnízdo. Rozsudek není pravomocný a je jisté, že se nesoulad mezi názory na vinu Jany Naďové bude ještě řešit. Velmi pravděpodobně u Nejvyššího soudu a možná i Ústavního soudu. Aby k těmto institucím případ Čapího hnízda doputoval, musí se uskutečnit ještě jeden mezikrok. Tím je odvolání proti trestu k vyšší instanci, tedy k soudu, který zavázal Jana Šota, jak má rozhodnout. Vzhledem k tomu, že pokyn respektoval, nedá se očekávat nic jiného, než že vrchní soud odvolání zamítne. Potom se otevře cesta k už zmiňovaným dalším instancím. Na ní neměla Jana Naďová kráčet sama. Měl ji doprovázet spoluobžalovaný Andrej Babiš. Vládní většina rozhodla o tom, že po dobu výkonu poslaneckého mandátu bude mít klid. K trestnímu stíhání ho poslanecká sněmovna nevydala. V odůvodnění také zaznělo, že ve spisu jsou některé procesní kroky, které prý nebyly v pořádku. Posuzovat, zda tomu tak skutečně je, přísluší soudům. Tím, že sněmovna neumožnila pokračovat v trestním stíhání Andreje Babiše, tyto sporné procesní kroky stejně nevyřešila. Až nebude současný premiér chráněn poslaneckou imunitou, bude jeho případ pokračovat. Pokud se do té doby nezmění legislativa, měl by být uznán vinným, stejně jako Jana Naďová. V tuto chvíli to není zdaleka jisté. V médiích se totiž objevila informace, že se připravuje změna trestního řádu. Ta má, zjednodušeně řečeno, rozvázat soudcům první instance ruce a zbavit je povinnosti jednoznačně respektovat názor soudu odvolacího. Pokud by tato změna prošla, měl by Andrej Babiš prakticky jistotu, že bude zbaven viny. Názor soudce Šota, že by Jana Naďová neměla být odsouzena, se týká rovněž současného premiéra. Ostatně to ve svých rozsudcích v minulosti dal už dvakrát jasně najevo. Takže poslanecká imunita, jak se názorně ukazuje, Andreje Babiše ochránila před odsouzením. Byť by bylo nepravomocné, zapsal by se předseda ANO do historie jako první úřadující předseda vlády s takovýmto rozsudkem. Zároveň mu poslanecká imunita dala naději, že by v budoucnu mohl z kauzy Čapí hnízdo přece jenom vyváznout bez trestu. Jana Nagyová má smůlu. Jí by se případná novela trestního řádu netýkala. Takže po cestě k definitivnímu uzavření své kauzy bude nadále kráčet sama, byť Andrej Babiš sliboval, že ji v tom samotnou nenechá.
8: Konstatuje Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Německý kancléř Friedrich Merz nastupoval v atmosféře velkých nadějí, jež sám vyvolal. Od té chvíle uplynul právě rok. O tom, jestli se tyto naděje splnily, uvažuje redaktor Lidových novin Robert Schuster.
11: Když byl šéf německých křesťanských demokratů Friedrich Merz před rokem zvolen parlamentem do čela vlády až teprve na druhý pokus, brali to mnozí jako ne úplně dobré znamení. Přesto si dala jeho koalice křesťanských a sociálních demokratů ambiciózní cíl – nastartovat ekonomiku. Zároveň vytvořit předpoklady pro zachování současného modelu štědrého sociálního státu. První měsíce vypadaly slibně. Vláda podnikla kroky k odbourání byrokracie, dohodla se na nižších cenách energií pro energeticky náročná odvětví. Dokonce se výhledově shodla na snížení korporátních daní. Jenomže pak se koaliční soukolí poprvé zaseklo. A to kvůli něčemu, co s vládnutím přímo nesouviselo. Mercovi poslanci zabránili zvolení

0: Němcovy představy o sociálním státu jako cynické. Protože se zmíněné hádky odehrávají před očima veřejnosti, začala se popularita vlády dramaticky propadat. Překonala dokonce špatné hodnoty předchozí semaforové koalice kancléře Olafa Scholze. Hlavní opoziční síla v zemi, protimigrační alternativa pro Německo, naproti tomu v průzkumech neustále posiluje. Podle těch posledních je už v přízní voličů jasnou jedničkou, přičemž má nad křesťanskými demokraty navrch až o 5% bodů. Jen pro srovnání, loňské volby Merzova strana vyhrála ještě s náskokem 7% bodů před alternativou. Dlouho se zdálo, že když všechno ostatní selže, bude kancléřovou velkou doménou zahraniční politika. Oproti svému váhavému předchůdci Scholzovi byl Merz i pro své jasné vyjadřování velkou změnou. A je třeba říct, že němečtí partneři v Evropě to vnímali pozitivně. Spolu s britským premiérem Keirem Starmerem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem zavedl kancléř politický formát, jehož prostřednictvím se Evropané dokázali ozvat, když se americký prezident Donald Trump snažil dotlačit Ukrajinu, která se už pátým rokem brání ruské agresi, k faktické kapitulaci. Rovněž Merzův osobní vztah s Trumpem se zdál být dlouhonosný a dokázal přehlušit mnoho jiného. Třeba kancléřovo lavírování během loňské 12-denní americko-izraelské vojenské operace proti Iránu či ohledně izraelského postupu v pásmu Gazy. Když ale Merz nedávno prohlásil, že během aktuální krize okolo Perského zálivu dokázal Irán ponížit americký národ, Trump se urazil a Merz se v podstatě vyloučil z okruhu svých přátel. Po roce Merzova vládnutí se tak dá konstatovat, že Němci zatím žádné výrazné zlepšení vlastní situace nepocítili. K tomu ale ještě definitivně přišli o iluze, že co do počtu členů dvě největší strany v zemi dokážou táhnout za jeden provaz a postavit se čelem ke klíčovým problémům státu. Ukázalo se také, že účast ve společné vládě je pro obě ve skutečnosti trápením. Nikdo ale zatím nemá odvahu to ukončit. Už se proto spekuluje o scénářích, jak by to celé mohlo dopadnout. Menšinová vláda křesťanských demokratů, jež by byla možná pouze s tichou podporou alternativy pro Německo, by asi byla krátkodobým řešením. Dříve nebo později by muselo dojít k předčasným volbám. V těch by už ale Friedrich Merz žádnou roli nehrál.
1: Všímá si Robert Schuster. Amerika a psychedelika. To je velké téma, kulturní, policejní i politické. Proč se vynořuje právě teď? To vysvětluje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
2: Že se za republikánské vlády bude v oválné pracovně mluvit o psychedelikách, tedy látkách měnících vědomí, bylo donedávna nemyslitelné. Republikáni jsou tradičně velcí bojovníci proti drogám, protože je řadí do jednoho pytle s kontrakulturou, levicí a vůbec podezřelými živly. Přesto prezident Trump koncem dubna podepsal příkaz, který výzkum psychedelik liberalizuje nevídaným způsobem. Psychedelika prožívala zlatou éru v 60. letech. Jedním z protagonistů tu léčby psychotropními látkami byl už tehdy jeden z globálně nejznámějších Čechů, letos 95-letý psychiatr Stanislav Grof. Slibné výzkumy utnul republikánský prezident Richard Nixon, který se bál tehdejší kultury hippies, vystupující proti válce ve Vietnamu, a LSD a spol. Se dostali na černou listinu na desítky let. V poslední době nastala jejich renesance, byť neoficiální. Opět se začalo mluvit o tom, že psychotropní látky mají využití v léčbě nemocí i psychických potíží, třeba deprese, závislostí a posttraumatických poruch. Při podpisu prezidentského výnosu, který liberalizuje tato léčiva, byl přítomen i šéf americké lékové agentury FDA Marty McCurry. Nechal se slyšet, že tři nové látky by mohly být schváleny už letos v létě. A rovnou to začíná vypadat na pěkný biznis. Akcie jedné z firem, která má lék na bázi lysohlávek těsně před schválením, vylétly o polovinu. Čeká se, že trh s psychedeliky vyroste do roku 2030 k 20 miliardám dolarů. FDA bude moci nově vydávat takzvané prioritní vouchery, které urychlí proces posuzování vybraných léků. Kromě lysohlávek jsou před schválením léčiva s účinnou látkou Ibogaine, varianty LSD a také nechválně proslulé MDMA, tedy extáze, která se zneužívá jako taneční droga. Prezidentský příkaz zásadně zrychluje schvalování těchto léčiv a zároveň uvolňuje miliony dolarů z erárních peněz, které do výzkumu půjdou. Stát se de facto stane investorem ve výzkumu psychedelik. Trumpova legislativa podle komentátorů představuje nejradikálnější zásah do Ameriky.

0: americké lékové politiky za poslední dekádu. Fakticky jde o vytvoření rychlého pruhu pro jejich medicínské využití. Zajímavý je myšlenkový obrat, který u Trumpa a jeho lidí směrem psychotropním látkám nastal. Ještě před 2 lety by nadnést psychotropní léčbu v republikánském kroužku asi nebylo dost dobře možné, jenže začaly prosakovat zprávy o úspěšné terapii psychických poruch u válečných veteránů. A protože MAGA lidé vysloužilce milují, jejich pohled se změnil. Je to trochu podobné jako v případě kryptoměn, kde se také libertariánům z Trumpova kruhu podařilo protlačit nečekaně liberální zákony a tím dostat Bitcoin a spol do mainstreamu. Mezi příznivce psychedelik kolem Trumpa patří Elon Musk, zmíněný šéf FDA Macquarie i ministr zdravotnictví Kennedy. Ovšem, ani to by asi nestačilo, kdyby největším advokátem psychedelik nebyl Joe Rogan, podcaster a nejspíš nejvlivnější současná americká mediální figura. Rogan podle médií napsal Trumpovi SMSku, v níž vychvaloval přínosy ibogainu, derivátu psychedelické rostliny iboga, při léčbě závislostí na opioidech. Trump odepsal, to zní skvěle, a do týdne byl podepsán příkaz. Celebritní podcaster byl podpisu přítomen a sociální sítě přinesly pořádný zásah. I takhle se nyní tvoří legislativa. Ať byla prezidentova skutečná motivace jakákoliv a provedení vysoce nestandardní, jak se říká, účel světí prostředky a amerických veteránů potřebujících péči, soudě podle aktuální zbrojní politiky Bílého domu, bude spíše přibývat.
1: Říká Tereza Zavadilová. Nad Západem se vznáší pocit nějakého zániku nebo zmaru, přinejmenším se to často říká. Hrozí nebezpečí liberálně demokratickému zřízení? To je téma, které si vybral publicista a spisovatel Karel Hvížděla.
2: Rozmnožují-li se v nějakém státě hrubí a neomalení křiklouni, stáhnou se ti mlčenliví zpátky. Tichý střed je proti nepřátelství a štítí se drsného zápasu. Uspokojení nalézá v spolupráci, protože mu záleží na solidní budoucnosti dětí. Zmizí-li z politického života tiší pracanti, zůstanou v něm i robustní žvouni, kteří jsou ochotni ve jménu vítězství a zisku nejen riskovat, ale i obětovat vlastní rodinu, včetně dětí. To je volná citace sociologa Štefana Mau z jeho komentářů ke stále vzrůstajícím preferencím alternativy pro Německo AFD, která je oficiálně označena jako extrémně pravicová. Tato slova bohužel platí o nás, kde se po volbách ujali moci populisté spolu s extrémisty, jenže, říkají politologové, strategie postupu proti extremistům je volba mezi morem a cholerou a to se musí změnit. Nedávno zemřelý Jürgen Habermas říkával, rozhodně by se tito vzteklí a neurvalí a sprostí občané neměli balit do vaty a nemělo by se s nimi zacházet jako s pacienty na terapeutických seancích. Zbývá jen jediná cesta. Neustále v důsledku odkrývat, jak fungují. Jejich zuřivost a hulváctví vytváří nový typ emocionální identity a vyžaduje bezvýhradnou loajalitu, což vytváří různá, byť někdy malá bojová uskupení. Problém je i u konzervativců, kteří by měli dbát na udržování tradičních politických zvyklostí, jenže oni často, viz CDU, z bezradnosti přebírají rétorické figury extremistů jen v trochu zmírněné formě, čímž ovlivňují víc lidí než extremisté, plní v důsledku jejich cíle. Zapomínají, že právě na nich záleží, jestli dokáží přesvědčit tichý střed, aby se postavil proti populismu a extremismu. To, co vidíme ostře na východě Německa, kde se prosazuje AFD, se dělo donedávna v Polsku a Maďarsku, děje se na Slovensku a začíná se pozvolna dít i v České republice. Autoritativní nacionalisté ANO a pravicoví extrémisté SPD, motoristé či svobodní se zbavují odborníků, které nahrazují loajálními úředníky, opovrhují nadstranickými institucemi. Bezostyčně útočí na prezidenta ústavní soud a navrhují vystoupení z Evropské unie. Povzbuzují institucionální nihilismus. Útočí na veřejnoprávní média i na univerzity. Místo hodnot, na kterých stojí liberální myšlení, vymýšlí náhradní a nic neříkající skvátky, jako je den státní vlajky. Vlastně se chovají stejně jako komunisté, kteří místo Ježíška nám podstrkovali Dědu Mráze. I když extrémní strany existují v celé Evropě, ve střední Evropě jsou silnější. Svým chováním vzbuzují dojem, že současné rozdíly mezi Východem a Západem budou trvalé. Hovoří se o rozdělené jednotě. Proto se ustavuje takzvaná Evropská šestka, kam patří Polsko, a ta chce urychlit integraci. Je třeba si nahlas a srozumitelně říci, jestli skutečně chceme u nás volenou autokracii nebo sdílenou suverenitu pomalu se integrující Evropy.
1: Uzavírá Karel Hvižďala nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Radiokniha.
4: Alarmujícím svědectvím o stavu životního prostředí kolem nás je kniha Život na naší planetě, kterou napsal uznávaný přírodovědec David Attenborough, nejznámější britský tvůrce přírodovědných filmů. Jeho vyprávění není jen mrazivou zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, ale také pokusem najít způsoby, jak by mohlo lidstvo planetu uzdravit a tento nepříznivý vývoj zvrátit. David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
5: Senát schválil při rozdělení téměř 8 miliard korun z rozpočtu VZP mezi menší zdravotní pojišťovny. Bezplatná příprava na přijímačky by mohla být dostupnější. Ministerstvo školství chystá vzdělávací kanál a policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Zprávy a Martin Matějka. Menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. S přípravou na přijímací zkoušky na střední školy by dětem mohl nově pomoct bezplatný kanál na YouTube. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO by ho chtěl spustit na podzim, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu, a chce tak pomoct rodinám, které si nemůžou dovolit placené přípravné kurzy.
6: A zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako minister školství přes ten YouTubeový kanál.
5: Podle Plagy by žáci posledních ročníků základních škol měli mít taky dál možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto. Celý rozhovor s ministrem Plagou odvysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus po 17. hodině. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisté to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. Místo teď prohledávají kriminalisté. Zatím není možné odhadnout ani škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na více než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ceny ropy aktuálně prudce klesají, severomorská ropa Brent sestoupila pod $102 za barel. Trhy tak reagují i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hlásí velký pokrok v mírových jednáních s Íránem. Šéf Bílého domu na sociální síť True Social napsal, že americká armáda teď nebude doprovázet lodě plující Hormuzským průlivem, tím se podle něj zjistí, jestli bude možné dokončit a podepsat s Teheránem mírovou dohodu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A sněmovna by se měla večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci obvodu jednali od včerejšího večera zhruba po 7 hodinách debatu přerušili, a to až do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Do rozpravy se přihlásili 30 poslanců, převážně z opozice. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO vyčetl opozici obstrukční chování.
7: Obstruuje 16. schůzi, 17. schůzi, pak se vracíme ke 14. schůzi, tam je také nějaký bod, který se bude obstruovat. To znamená, vlastně v této chvíli není schůze otevřená v poslanecké sněmovně, kterou by opozice neobstruovala. Jo. Mají na to právo, my máme recept, který nám dali oni, jako je pevný čas hlasování.
5: Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří a vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je za sjezdem na Městec Králové na 52. kilometru uzavřená po vážné nehodě. Tvoří se kolona, brzdí se na 47. kilometru, dá se to objet z exitu 42 po souběžné silnici a zpět se vrátíte za Chlumcem nad Cidlinou. Na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163 vyšetřují nehodu, kde jede se pouze levým pruhem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne oblačné až polojasné, hlavně na jihovýchodě Čech se objeví přehánky a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
8: Jak zvýšit dostupnost dlouhodobé zdravotní péče, jak snížit byrokracii v sociálních službách, jak jsme na tom s duševním zdravím obecně, co přinesou pražské gerontologické dny a navazující studentská konference Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče. O tom se chystáme mluvit. Hostem Jak to vidí je dnes ředitelka gerontologického centra Iva Holmerová. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
3: Jak to vidí?
8: Seznam zprávy v úterý upozornil na alarmující nedostupnost péče. V průměru v Česku dosáhne na pečovatelskou službu vyjíždějící do terénu za klientem pouhých 30 seniorů z tisíce. Čím to je?
9: Je to tím, že tenhle ten segment není dostatečně podporovaný, že jsou obce, které zajišťují své služby a jsou obce, které nezajišťují své služby. Terénní služby, setrvání co nejdelší dobu v domácím prostředí i za cenu nemoci a vyššího věku a podobně, to vlastně bylo součástí téměř všech, co si pamatují vládních prohlášení, ale jenom a má to takový drobný defekt, že ta prohlášení jsou dobrá, ale jenom se v praxi nerealizují. Existuje taková, bych řekla, systémová velká podpora ústavní péče, protože ono to jsou investice, které se, řekla bych, docela rychle vracejí. Nakonec také všichni politici, když jaksi přicházejí do svých funkcí nebo kandidují a podobně, tak se také rádi nechají fotografovat s různými novými domy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a podobně.
8: Paskale, ano, ta mobilní služba není vidět vlastně.
9: A ta mobilní služba není vidět, přesně tak. Služba v domácnosti, čili jedná se o pečovatelskou službu, ale zejména třeba o osobní asistenci, což je také typ sociální služby a potom domácí péče. Ta domácí péče, tam určitý rozvoj je v tom, to je ošetřovatelská zdravotní péče, protože je tam nastavený systémové financování, nastaveno systémové financování ze zdravotního pojištění, ale máte zase prostě mnohá úskalí. A my tak, jak jsme to vše kalkulovali, protože naše gerontologické centrum poskytuje vlastně všechny tyto typy služeb v určité návaznosti, tak vlastně jestliže se ty služby poskytují opravdu poctivě, jestliže se dodržují všechny časy a jestliže se jaksi nevybírá klientela, chodí se i za těmi, kteří jsou opravdu nesoběstační, potřební, s nehojícími se defekty prostě a tak dále. A tak dále, třeba i s kognitivní poruchou, kde to opravdu trvá déle, tak je to kalkulováno tak, že prostě to není ziskové, respektive je to ztrátové.
8: Vůbec nejnižší šanci na mobilní péči mají lidé v Ústeckém kraji, kde je to 20 seniorů z tisíce. V Praze na tom nejsou moc lépe. Čím to, že relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj?
9: To vám nedokážu vysvětlit. To jsou prostě hry s čísly a je to otázka i určitého výkaznictví a podobně. Já třeba osobně znám, vím, že třeba v Karlovarském kraji funguje velice dobře charita, léta jsme spolupracovali, takže možná je to i dáno třeba jaksi iniciativou téhleté organizace, ale to nedokážu. Jak jste řekl, ta čísla jsou tak malá, že prostě se ta statistika v tom ztrácí.
8: No ale kdybychom se nad tím pokusili přece jenom zamyslet, jak si vysvětlit, že ty rozdíly v kapacitách služeb přepočtené na obyvatele toho kraje jsou někde skoro dvojnásobné, třeba právě Ústecký a Karlovarský kraj.
9: Ono záleží hlavně na tom, jak se starají jednotlivé obce, protože ty jsou rozhodující k tomu, aby zajistili služby pro své klienty, pacienty, jak tomu řekneme, seniory. Takže jestliže ty obce se starají, tak prostě těch služeb je tam víc. A my leta letoucí upozorňujeme na to i jako odborná společnost geriatrická, Alzheimerovská, nyní teda Centrum pro studium dlouhověkosti, že prostě zajištění dlouhodobé péče, čili to propojení jaksi služeb zdravotnických, sociálních, ale i dalších, takže prostě je možné zajistit efektivně pouze ve spolupráci s obcemi. Samozřejmě přichází na to okamžitá reakce ze strany obcí, že na to nejsou prostředky, ale to si myslím, že už v rámci jaksi daňového uspořádání ekonomiky státu a podobně, to už by se mělo nějakým způsobem řešit, protože ty obce skutečně jsou důležitým aktérem v poskytování a zajištění těch služeb.
8: Podle prognózy Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude podobnou péči potřebovat v roce 2030 více než 633 tisíc seniorů. No a v roce 2035 758 tisíc. Jaké to má řešení?
9: No, ono těch řešení je mnoho v podstatě a já jsem hovořila o těch obcích a to je důležitý hráč, který by se z toho řešení v žádném případě neměl vypouštět, protože ono nejlepší jaksi zacházení s dlouhodobou péči je to, že není vlastně vůbec potřeba. Tedy, jak se taková ta, říkám, geriatrická doktrína. Prostě lidi i v tom nejvyšším věku dobře léčit, diagnostikovat, dostatečně rehabilitovat, prostě aby se mohli vrátit zpátky do domácího prostředí. Ono se říká, že péče v domácnosti nebo v domácím prostředí je levnější než v péče ústavní. To zase není zcela jako absolutní pravda, protože ona ta péče v určitém časovém úseku může být dokonce i nákladnější. Ale tam je kouzlo v tom, že prostě člověk, když je v domácím prostředí, tak prostě přeci jenom má tendenci se nějakým způsobem jak si k tomu postavit aktivněji. Existuje tam nějaká rodina, jsou tam ještě další zdroje.
8: Nevisí to.
9: Ano, to se nám opakovaně stává, že prostě propouštíme člověka s nějakými službami a podobně do domácího prostředí a jsme celkem i sami překvapeni, když ho potkáme na vycházce. Třeba někde v parku nebo prostě na nákupu a podobně. Takže proto to je efektivnější, proto to je levnější a hlavně, jak říkám, se využívají i ty další zdroje, nevisí to v uvozovkách vše jenom na tom systému zdravotní a sociální péče. Ostatně, ona ta definice dlouhodobé péče nezní jenom, že to je prostě zdravotní a sociální profesionální péče. Ono to jsou vlastně všechny služby a pomoc, kterou potřebují lidé s omezenou soběstačností. Jo? Čili je to takové, mohou to být jednoduchá opatření, dejme tomu ve formě rychle vydané parkovací karty, k tomu, aby člověk prostě dojel někam, když třeba ještě právě 80 a pracuje, proč ne 85?
8: No, já vím, kam míříte, protože na to jsem se chtěl ptát, proč tu pomoc nebo podporu stále komplikuje byrokracie, protože například, to je myslím velmi dobrý příklad, vyřízení takové žádosti o parkování může trvat třeba rok?
9: Ano, až rok, možná i déle, nebo k tomu nejde, nechce se k tomu věřit. Já se musím přiznat, že než jsem začala sledovat jeden případ, tak jsem tomu ani jako profesionál nepřikládala takový význam. Ono navíc ten systém v podstatě toho člověka semele a udělá z něj jakéhosi v uvozovkách, který sociála, jo? Sociální případ, protože potom, když už mu tu kartu po tom roce, když se toho ten člověk dožije, tedy přidělí, tak mu k tomu přidělí třeba zadarmo ještě dálniční známku, kterou ale on vůbec nepotřebuje, protože on ji nežádal, vůbec na to nepomyslel. Nakonec už jim má dávno koupenou třeba.
8: No, ale on to není výjimečný případ, kdy se žadatel příspěvku na péči nebo podporu kvůli úředním průtahům vlastně toho rozhodnutí nedožije. Nemůže v tom být i záměr?
9: Ano, já si říkám, že asi to tak trochu je, zatímco třeba v té Skandinávii já ten systém považuji jako za velice dobrý, tak proto s dovolením tady vždycky se odkazuju na Skandinávii, platí to vlastně pro, třeba i pro Holandsko a tak dále. Prostě ten systém se snaží opravdu poskytnout tomu člověku podporu v té komunitě, poskytnout mu nějaké jednoduché pomůcky, třeba i radu, nebo prostě zapojit do nějaké společnosti, do nějaké skupiny, která si bude své pomocně pomáhat, denního centra a podobně. Jo? A je to co nejblíže. A vlastně ta obec, ti lidé, ti pracovníci v té obci vědí, vidí, jestli tu pomůcku ten člověk využívá, jestli opravdu potřebuje prostě tu kartu na parkování, jestli neběhá veselé po lese a potom třeba, jo. Zatímco u nás, když je to co nejdál, tak je to samozřejmě, trvá to co nejdéle, je to nejdražší a prostě nikdo vlastně nemá jaksi přehled, já neříkám kontrolu, ono to není jenom o kontrole, ale prostě přehled o tom, jak se to skutečně využívá. A to bohužel platí nejenom prostě o těch sociálních dávkách třeba nějaké té pomoci, ale platí to třeba i o zdravotnických pomůckách, jo? Zatímco v té komuně někde prostě na venkov, na švédském venkově, norském nebo prostě podobně, tak tam prostě ergoterapeut nebo fyzioterapeut nebo sestřička prostě vidí, jakou pomůcku ten člověk potřebuje a u nás to předepisuje vzdálený specialista.
3: Jak to vidí?
8: No, často je vůbec složité porozumět už tomu úřednímu jazyku. Tady mám jeden příklad, třeba věta v úředním usnesení. Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.
9: Ano.
8: To je krásná věta.
9: Ano. To jsou věty. Vy jste profesionál, krásně to čtete, možná kdybyste přečetl i ta východiska legislativní, která jsou totálně nesrozumitelná. To je vlastně první reakce úřadu práce na to, že člověk podal žádost o cokoliv. Tady v tom případě tu parkovací kartu. Přijde mu takovýto nesrozumitelný list, ze kterým i lidé s vysokoškolským vzděláním v celku zděšeně přicházejí za svým lékařem či sociálním pracovníkem, aby vlastně poradil, co se stalo, že už jim to zamítli vlastně. Ale oni to ještě nezamítli, oni jenom přerušili řízení, protože u nás totiž to je takové to švejkování, že u nás sice platí termíny, ale můžeme je libovolně přerušovat. Jo? Takže správní řízení měsíc, ale my to přerušíme třeba na půl roku, než rozhodne jiný. A předáváme to z úřadu do úřadu. Zatímco třeba ta parkovací karta, já jsem se dívala na web norského Bergenu a tam je to tak, že prostě tu kartu vydá komuna do měsíce. Když ji nevydá, tak podá tomu člověku písemné vysvětlení, proč ji nevydala.
8: Takže nemáte zkušenost, že by se to měnilo přece jenom k lepšímu u nás? Nebo asi jde o to, že bychom víc měli tlačit na úřady, aby se chovali racionálněji?
9: Já si myslím, že ano, že prostě bychom měli být aktivnějšími občany, že tohle to bychom neměli prostě jenom tak nechávat, protože tady mám, vy jste přečetl jeden formulář, já bych tady autenticky zašustila dalším dokumentem žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, kterou podle ta rodina, kterou jsem sledovala, tak podala na základě doporučení sociální pracovnice kvalifikované, tedy magistry, v písemné podobě. A tady prostě si to vytiskla a je tam řečeno. Pro všechny uvedené osoby v části A a B přidoložte k žádosti průkaz totožnosti. Čili lidé 80 plus, 85, určitá kognitivní porucha, jak oni to budou řešit, napíšou žádost, doloží oba průkazy totožnosti a budou tedy oba bez občanky. Nebo jak to tedy slovutný úřad práce, tady vidíme logo prostě státního úřadu, jak to mysleli. A to celkem jako nad tím se nikdo nepozastavuje. Já se divím, že se nad tím nikdo nepozastavuje, ale my jsme prostě tací a to je prostě kultura, bych řekla. A platí to zejména pro seniorskou populaci. Myslím si, že ti mladí už přeci jenom jako jsou jinak poučení a podobně, že my si tak jdeme ponadávat. Jo? A to ponadávání je třeba u lékaře a tak dále, ale prostě už nejsme jako ochotní ani vynaložit tu jaksi občanskou iniciativu, abychom si konkrétně na to stěžovali, abychom konkrétně o tom napsali, mluvili a podobně, protože takový to nesmysl, jo, to je vlastně nabádání k trestnému činu, že vlastně vemete občanku a někam ji zahodíte.
8: Na druhou stranu vždycky záleží na lidech. Myslím, že existují vstřícní úředníci, kteří mají tendenci pomoci.
9: To jste řekl krásně a já vám moc za to děkuju, protože opravdu v tom systému, který je absurdní, nabubřelý, byrokratický, prostě opravdu nesmyslný, jo, tak vlastně ti lidé referují o tom, že vlastně všichni ti úředníci, až s nějakými výjimkami, ale vesměs, jsou opravdu nesmírně laskaví a vstřícní. Jo? Takže jsou to dvě skupiny, jak říkám, už celkem leta, jako nešťastných lidí v těch sociálních službách. Jo? Jsou to prostě lidé, kteří tu péči přijímají a jsou nešťastní, protože se jim ty služby nedostávají a že prostě jsou zajištění, jak jsem mluvil, u toho malého procenta lidí, ale jsou to prostě i ti, kteří tu službu nějak poskytují a kteří jsou frustrovaní z toho, že to prostě nejde.
8: No ale ani v sousedním Německu na tom nejsou o mnoho lépe. Deník Die Zeit upozorňuje, že od roku 2017 stoupl počet lidí, kteří potřebují zejména psychiatrickou péči, na dvojnásobek, ze 3 na 6 milionů. Čím to může být?
9: Jsou to různé faktory. Jednak je to samozřejmě stárnutí populace, které přináší neurodegenerativní onemocnění. Ona nejsou častější, my nemáme větší riziko neurodegenerací, ale prostě tím, že stárneme, je těch lidí daleko více. Jo? Takže to je jedna věc. A potom samozřejmě je to taková ta situace, i té určité mediální masáže, prostě spousta nepříznivých zpráv, nejistota našeho světa, o které nyní víme více, než jsme věděli. Byť ten svět asi po celou dobu není příliš jistý, ale prostě je to více informací a řekla bych málo rad i málo podpory k tomu, aby je lidé dokázali nějak zpracovat, nějak vytvořit si nějaké sociální kontakty podpůrné, získat odbornou pomoc a podobně. To si myslím, že je všechno. A já si nemyslím, že bychom na tom byli úplně nejhůře. Myslím si, že to Německo je velice srovnatelné. A co mám i zkušenosti, třeba Rakousko je srovnatelné i tou mírou byrokracie s námi. Je to prostě starý.
8: Mám pocit, že to máme od nich.
9: Stará říše.
8: Mimochodem, novinky citovaly web týdeníku Focus, podle něhož muže, který v pondělí najel do davu lidí v centru Lipska, tak den předtím vyhodili z psychiatrické kliniky, protože byl agresivní na pacienty. Jak se tohle může stát? Může tohle být výjimečné selhání?
9: Otázka, zdali selhání. Ono to je bohužel tak, že jaksi, ano, ten člověk byl agresivní na pacienty, ale zřejmě to nepřesáhlo nějakou mez, kdy už museli nějakým způsobem jednat. A jak říkám, těch situací různých agresivit a podobně, nesrovnalostí, nedorozumění je mnoho. My nakonec máme velmi podobnou situaci, která byla i medializována, pokud vím, toho člověka, který vlastně byl násilný, že jo, vůči své manželce a potom vlastně i, myslím, zabil svou dcerušku a tak dále. Čili prostě tyhle ty situace se stávají a není v silách, bych řekla, jaksi profesionální psychiatrické péče všechny tyto případy podchytit. Prostě to je taková ta naše tendence, prostě něco je patologického, chorobného, tedy všechno bude řešit to zdravotnictví, jo, ale ono, ta péče o zdraví, jako včetně toho psychického, je něco daleko širšího než ty profesionální služby. Nakonec i ten náš projekt se duševního zdraví seniorů se tím zabývá.
8: Hostem pořadu, jak to vidí, je Iva Holmerová.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
8: Blíží se výroční kongres České alzheimerovské společnosti. Čemu se budete věnovat během pražských gerontologických dnů teď ve druhé polovině května?
9: Pražské gerontologické dny jsou takový tradiční kongres, který je spořádaný nyní Českou alzheimerovskou společností ve spolupráci s gerontologickou společností, gerontologickým centrem a dalšími partnery. Jsme moc rádi, že tuhle tu tradici přes různá úskalí se podařilo kolegyním z alzheimerovské společnosti, paní ředitelce Martině Mátlové, které tímto moc děkuji, vlastně zachovat, protože to je nesmírně důležité a ten kongres se v poslední době spíše soustředí na problematiku demencí a nejenom tedy z toho medicínského pohledu, ale právě také z toho, o kterém jste vlastně začal hovořit, z pohledu systému, zajištění péče, rodinných příslušníků, protože rodinní péčující v péči o lidi s demencí a vůbec v péči o lidi, kteří péči potřebují, hrají obrovskou roli. Vlastně my, že ta špička ledovce jsou profesionální služby, ale 70-80% lidí zůstává doma.
8: A jaká pozornost je věnována právě těm pečujícím, pro které je často demence větší zátěží než pro samotné postižené?
9: Víte, ono se to veme, jaká pozornost odkud, no. pozornost ze strany té alzheimerovské společnosti je klasická, ale je to vlastně malá, jaksi nezisková organizace, ale vlastně ona byla založena víceméně rodinnými příslušníky, kteří vlastně viděli, že ta podpora je nesmírně důležitá a že je možná i taková jakási vzájemná podpora své pomocné skupiny a podobně. Takže ta pozornost tady je otázka prostě, jaká je pozornost ze strany státu. To je druhá věc a my jsme rádi, že třeba existuje příspěvek na péči, to je důležité, ale vlastně to není ještě všechno. Ty pečující rodiny potřebují daleko více informací, edukace a tak dále a tak dále.
8: Časově na pražské gerontologické dny navazuje studentská konference Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče. Jakým tématům se věnují studentské disertační práce? Ptám se na to, protože z těch témat právě vychází vlastně to, čím se bude konference zabývat.
9: Ano, je to tak. Studenti budou prezentovat vlastně v prostředí opravdické vědecké konference svoje disertační práce, rozpracované, zamýšlené nebo už vlastně dokončované. Ta témata jsou pestrá, vlastně ten náš program Longevity Studies nebo Studia dlouhověkosti je vlastně jediný takto gerontologicky zaměřený program na Univerzitě Karlově a jsme rádi, že má podporu právě ze strany Fakulty humanitních studií, kde sídlíme. A jak říkám, ta témata jsou velice pestrá, týkají se třeba právě té dlouhodobé péče. A já mám radost například z jednoho projektu, a mám radost ze všech, protože ty studenti jsou úžasní. Kolegyně třeba se zabývá vzděláváním seniorů, abych na to nezapomněla, řídí kolegyně Lenka Horáková řídí projekt Alive a kolegyně Blanka Novotná a Gabriela Šlemarová se zabývají projektem duševního zdraví seniorů, který vlastně je podpořen grantovou agenturou Univerzity Karlovy a ten vlastně jaksi vychází právě z potřeb, které nejsou zcela naplněny, protože jak říkám, to v profesionální zdravotnictví nestíhá a nemůže stíhat všechno. A právě proto ten projekt duševního zdraví seniorů využívá metodu social prescribing, čili vlastně doporučování nejenom, nebo předepisování nejenom léku, nejenom pilulek, ale aktivit, které jsou důležité pro člověka. Čili dejme tomu v prevenci demence, abych to uvedla jako je důležité prostě mít dostatek pohybu, mít dostatek aktivity sociální, aktivity duševní, nějakým způsobem zvládat rizikové faktory kardiovaskulární a prostě dobře se stravovat. To je takových 5 faktorů a vlastně v rámci toho projektu Duševní zdraví seniorů je vyvinuta i taková webová stránka, jak jinak duševní zdraví seniorů.cz, která funguje zatím omezeně, protože to financování je omezené vlastně a vychází i z projektu Recetas, který je zaměřený na hlavní město Prahu. Takže zatím to funguje dobře v rámci hlavního města. Takže když vlastně člověk přichází s nějakými duševními potížemi ke svému praktickému lékaři a víme, že ty potíže se týkají vztahů, nejvíce vztahů v rodině, partnerských vztahů, ale také úzkosti, depresí, úmrtí, truchlení a tak dále, tak vlastně ten lékař během minuty si může nalistovat vlastně jednak brožurku, kde jsou takové základní rady, jak jsem říkala, těch 5 faktorů třeba u prevence demence, ale což je spousta různých letáků k tomu, že to prostě není nic inovativního, ale zásadní a inovativní je to, že vlastně najde na tom webu také v okolí toho člověka nějaké iniciativy, které mu mohou pomoci. Čili běžte tam, tam se chodí do přírody, běžte tam, tam se cvičí, tam se hrajou karty, tam se chodí prostě za památkami a podobně. Budete v nějaké skupině, najdete si přátelé a tak dále. A to se nám ukázalo, že je skutečně efektivní.
8: No, musím říct, že je to funkční, protože teď vám něco prozradíme. Před časem, když jsme vedli spolu rozhovor, tak nás slyšel můj kolega z kapely a ta se teď jmenuje na základě vašich slov prevence demence. Snažíme se, úplně to nefunguje, vždycky na každé zkoušce máme pocit, že zkoušíme poprvé, ale je to snaha nějakým způsobem se udržet. A právě asi ten aktivní život je jedna z rad, jak se snažit předcházet obecně stárnutí.
9: Ano, máte naprostou pravdu a je to vlastně těch 5 prstů, o kterých mluví Finger Study, která má spoustu vědeckých důkazů, více než všechny možné lékové studie dohromady a podobně a ta právě hovoří o těch 5 faktorech. A je to teda zdravá strava, kardiovaskulární prevence a 3 aktivity, jo, přesně jak říkáte, duševní, tělesná a sociální, čili prevence demence v kapele, ještě rozdáváte radost kolem sebe. To je prostě to si, je to víc, než si člověk může přát, bych
8: zatím
9: řekla.
8: Zatím hlavně díky tomu, že nehrajeme často, ale jak vám může být, ono se dobře radí, ale třeba jedno z témat je prevence osamělosti a to je asi to nejtěžší.
9: Prevence osamělosti, ono ta osamělost je opravdu nesmírně důležitý faktor, který je rizikem všech možných onemocnění, nejenom duševních, ale i třeba onkologických, kardiovaskulárních a podobně. Čili právě ta prevence nebo zvládnutí osamělosti je důležité. A na to vlastně byl ten projekt Recept asi zaměřený. A jednalo se o společné vycházky lidí do přírody, do pražské přírody. Mm-hmm. Jo? A Praha má spoustu krásných přírodních zákoutí, ať to jsou parky nebo různé lesoparky, lesy v okolí, že jo? Nebo i vlastně blíže centra a podobně. A ty skupiny byly jaksi plánované tak, aby to byla skupina, říkali jsme tomu Friends in Nature, mezinárodní projekt Přátel v přírodě, aby vlastně ti lidé se postupně zbližovali, čili nejprve tam byl někdo, kdo vlastně byl takzvaným facilitátorem a tu skupinku těch 10 lidí nějakým způsobem seznámil, ale vlastně postupně to mělo fungovat tak, aby vlastně oni sami už začali se, jaksi se kontaktovat, aby se začali, neříkám přátelit, ale prostě dělat určité společné aktivity, které souvisely s přírodou, ale plánujeme, že vlastně by měli se trvat i třeba mimo potom tento projekt.
8: Jak důležité je učení ve vyšším věku?
9: Podle mého názoru je to nesmírně důležité. Je to vlastně i součást definice zdravého stárnutí, že, jo? Že člověk by měl jak si přijímat, umět dávat a umět se učit, že jo? A tak dále. Takže to učení je důležitou komponentou a důležité je, si myslím, to učení i ve smyslu určité, neříkám přímo pracovní, ale rekvalifikace pro ten dlouhý život, který vlastně dříve nebyl tak dlouhý a teď vlastně se dožíváme v takzvané s nadsázkou, tedy bez věkosti, tedy po té 70. daleko delšího věku. A záleží opravdu na nás, jaký budeme. Samozřejmě musíme mít určité štěstí, zdraví a tak dále, ale prostě i ti, kteří jsou zdraví až do toho nejvyššího věku, se můžou chovat různě. Mohou prostě si stěžovat jenom a mohou to být ti, kteří prostě jsou aktivními hráči. A v tom hraje důležitou roli právě to vzdělávání. Vzdělávat se nejenom pro rekvalifikaci, třeba na nějakou pracovní aktivitu, ale třeba právě na to, abychom uměli zacházet s moderními technologiemi, abychom byli odolnější i třeba vůči, nejenom vůči šmejdům, ale i vůči určitým nemocem, protože i ta prevence a zdravotní gramotnost je důležitá. A abychom uměli třeba jednat z úřady a bránit se těmhletěm nesmyslnostem, které se na nás valí zatím ze strany státu.
8: Co máte na mysli, když mluvíte o bezvěkosti?
9: To je taková legrácka, kterou jsem myslela naprosto v legraci a ono se to potom dostalo do jaké, se to se mnou vleče, bych řekla. Ale je to prostě tak, že když jste že nejdřív jste novorozenec, kojenec, batole, prostě předškolák, školák prostě a tak dále, maturujete, máte nějaké životní mezníky, jdete do duchu. A po té 70. jakoby už žádné tyhle ty mezníky nejsou. Nematurujete, i když teda můžete chodit na akademii 3. věku a podobně. Ale vlastně záleží už potom na vás a na vašem teda zdraví samozřejmě také a dalších faktorech. A do jisté míry už to můžete ovlivnit, ale hlavně vy, jaký budete. A není rozhodující, jestli vám je 70, 80, 90 nebo 100. Mojí sousedce je přes 80 a chová se jako skvělá, elegantní, šarmantní mladá dáma.
8: Taky pozdravujte. Hostem, jak to vidí, byla ředitelka gerontologického centra a vedoucí centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, docentka Iva Holmerová. Moc děkuji a buďte zdravá. Naschledanou.
9: Děkuji vy taky, naschledanou.
8: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
5: 13 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
5: Menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Švýcarská vláda eviduje jednoho pacienta nakaženého hantavirem. Podle švýcarské veřejnoprávní stanice se muž koncem dubna vrátil z Jižní Ameriky. Ona a jeho manželka cestovali na lodi, kde se nakazilo několik dalších lidí. Žena podle švýcarských úřadů nevykazuje příznaky nemoci. Na plavidle, kde se virus rozšířil, zemřeli 3 cestující. Loď aktuálně kotví u Kapverdských ostrovů. Španělsko už oznámilo, že plavidlo přijme. Moravskoslezští kriminalisti obvinili 4 lidi z rozsáhlých finančních podvodů. Informovala o tom mluvčí krajské policie Soně Štědínská. 2 z obviněných působili podle policie jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. V posledních letech podvedli skoro 270 lidí a připravili je dohromady o 118 milionů korun. Hrozí jim až 10 let vězení. Podle policie všechno řídil podnikatel a zástupce 2 ostravských firem. Distributor elektroniky HP Tronic Zlín dostal od antimonopolního úřadu pokutu skoro 39 milionů korun. Firma podle úřadu pro ochranu hospodářské soutěže určovala minimální ceny svým odběratelům, tedy koncovým prodejcům elektroniky. Podle úřadu tak omezovala prodejce v tom, aby si svobodně nastavili prodejní cenu a prodávali zboží za nižší ceny. Společnost s pokutou nesouhlasí a podala proti rozhodnutí rozklad. Noční běh pro světlušku dnes rozsvítí park Stromovka v Českých Budějovicích. Charitativní akci už 15 let pořádá na různých místech nadační fond Českého rozhlasu. Podporuje tak lidi se zrakovým postižením. Registrace u Českobudějovické sportovní haly začne v 19 hodin, start je v 9 večer. V Olomouci dnes začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areál letního kina. Dnešní program je zdarma, návštěvníky čeká hudební i divadelní program. Připravená je třeba vernisáž fotografií nebo lekce jógy. Na D1 z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163 vyšetřují nehodu. Jede se pouze levým pruhem, kolona začíná u 9 křížů na kilometru 168 a je na necelých 15 minut. Dálnice D11 z Prahy do Jaroměře je za sjezdem na Městec Králové už průjezdná. Na 52. kilometru se podařilo odklidit následky nehody, už se nezdržíte. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 je nadále silnější provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení je do 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu za sjezdem na Běchovice a k Průmyslové je to na 10 minut a obvyklé kolony zůstávají na magistrále ve Vilzonově od Bulhara k muzeu nebo na Nuselském mostě směrem do centra. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je oblačné až polojasné, hlavně na jihovýchodě Čech se objeví přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
10: Hezký den. I ve středu 6. května pro vás máme připravený vědecký magazín Českého rozhlasu Plus. Pravidelně vám v něm nabízíme novinky ve výzkumech, inovacích anebo zajímavosti z různých sfér bádání. A co máme dnes konkrétně na programu? Třeba přibývá učitelů, kteří v rámci výuky chodí ven s dětmi, podle nich to zlepšuje náladu dětí i vztahy ve třídě. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy propojují teoretické modely, počítačové simulace a laboratorní experimenty. Co přesně zkoumají a k čemu výsledky poslouží? Česko má podle zahraničních odborníků velkou šanci přinést užitečné novinky v biotechnologiích, můžou navázat na úspěch Antonína Holého a léku proti HIV. A zaměříme se i na Grónsko, protože čeští vědci z Univerzity Karlovy přišli na to, že metan unikající spod ledu pochází z dávné vegetace staré tisíce let. Co to znamená? Řekneme ke konci Vědy Plus, kterou vás dnes provází Štěpánka Martanová.
11: Věda Plus.
10: A začínáme vzděláváním. Místo školních lavic park, místo štětce třeba Pampeliška. I tak může vypadat vyučování. Podle organizace Učíme se venku přibývá učitelů, kteří v rámci běžné výuky chodí s dětmi ven do přírody. Výuka venku totiž může zlepšovat duševní pohodu žáků, vztahy ve třídě, anebo zvyšovat zájem dětí o učení.
12: Odložte si prosím batůšky a utvoříme tady kruh, pojďte.
13: Žáci druhé třídy pražské základní školy Kunratice se v parku připravují na hodinu, ve které se budou věnovat ochraně planety.
14: Děti dostali za úkol zpracovat jedno téma, čím bychom mohli planetu chránit. Vytvářejí tedy zpravodajskou zprávu, kterou budou představovat ostatním ještě s obrazovým materiálem.
13: Popisuje učitelka Ilona Zapletalová, která spolu s párovou učitelkou a asistentkou chodí učit ven každý týden. týden na 2 až 3 hodiny.
12: Budeme na to mít 20 minut. Prosím, najděte jedno téma a puste se do práce.
13: Co všechno učíte venku? Jaké předměty?
14: Ta výuka venku má různé rozměry, že třeba se přeneseme ven za tím tématem, které právě probíráme v prvouce, nebo to propojeme taky se čtenářstvím, ale i matematikou, že využíváme přírodniny k tomu, že počítáme.
13: Takových učitelů, kteří se snaží přenést část výuky mimo školní budovu, podle Justiny Danišové z organizace Učíme se venku přibývá.
15: Vznikla už i akademie Učíme se venku, kde je přes 150 škol a ty si dali závazek, že budou například letošní rok 120 hodin venku dohromady.
13: Podle organizace má učení venku mnoho výhod. Děti se nejen více hýbou, pozitivně to ale působí i na školní výsledky a také duševní pohodu a chování dětí.
15: Děti, které ve třídě se zdají jako neaktivní, pasivní, někdy problémové takzvaně, tak najednou venku ožívají, protože se učí všemi smysly v praxi.
13: Podle nejnovějšího průzkumu Pražského centra primární prevence z konce loňského roku, třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol má vážné příznaky úzkosti a necelá pětina žáků by potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví, říká Miroslav Líbal z výzkumné agentury Anreva Solution.
16: V současnosti spadá do té kategorie podle škály WHO 5 do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků.
13: Právě příroda a pobyt venku má na psychickou pohodu značný vliv, říká psycholožka Jana Krejzová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
17: Existuje spousta kvalitativních i kvantitativních studií, které prokazují vliv pozitivní na pozornost, na nějaký well-being, sebepojetí, různé ty aspekty, které jsou důležité i v té škole.
13: Podle odborníků se při učení venku také utvářejí silnější vztahy mezi učiteli a dětmi, i dětmi mezi sebou, což potvrzuje i učitelka Ilona Zapletalová.
14: Myslím si, že to bude mezi námi právě tu otevřenost, důvěru. Vlastně venku pracujeme i ve skupinách, takže se utváří vazby. Měníme ty různé skupiny tak, aby dokázali spolupracovat s každým.
12: A co to znamená použít to znovu? Co budete říkat těm ostatním?
18: Jako, jak to bude? Jakože to můžeme vyhazovat.
19: Chodíte rádi ven se učit?
20: Já, protože děláme nějaký různý stanoviště.
21: Je tady hodně přírody a takový aktivity se tady dají dělat.
22: A ještě můžeme malovat s přírodou.
13: Z pražských Kunratic Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
23: Jak jsou na tom pražští žáci s duševním zdravím? To každý rok mapuje Pražské centrum primární prevence. Podle nejnovějších dat se duševní pohoda mírně zlepšuje. Přesto by necelá pětina žáků druhého stupně základních škol a středních škol potřebovala odbornou pomoc a podporu, jak uvádí v rozhovoru s redaktorkou Terezou Janouškovcovou Miroslav Líbal z výzkumné agentury Andreva Solution.
16: Celkový wellbeing se v roce 2025 zlepšil nějak zásadně oproti minulým letům, ovšem v porovnání s covidovými roky je to zlepšení celkem razantní. V současnosti spadá do té kategorie podle škály WHO 5 do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků. V těch covidových letech v tom roce 2021 to bylo téměř 30%.
13: Ve vašich výzkumech se dlouho ukazuje, že tu velmi nízkou emoční pohodu mají více dívky. Proč tomu tak je?
16: V podstatě ta základní premisa je, na které se shodujeme vlastně v psychologii z primárního centra prevence, je, že ty dívky jsou citlivější v tom pubertálním, ale i prepubertálním věku, kam vlastně ti naši respondenti spadají, tak jsou vnímavější vůči vlastním pocitům než chlapci. Ten vývoj je tam trošku posunutý, ty dívky jsou na to citlivější.
13: Úzkosti a deprese, to je také něco, čím žáci trpí. Zlepšuje se to od té covidové doby?
16: Třeba u těch těžkých úzkostí to procento kolem 10%, to odpovídá vlastně té prevalenci v populaci. Dokonce to bývá u těch mladistvých i vyšší, zvláště ty úzkostné poruchy, stejně tak ty depresivní poruchy. To se zlepšuje. Samozřejmě za toho covidu to byl silný nárůst, co registrujeme.
13: Vy také mapujete rizikové chování, ať poruchy příjmu potravy, útoky nebo digitální závislosti. Tak tam to vypadá jak? Je rozdíl mezi dívkami a chlapci?
16: U těch dívek vidíme jinou strukturu těch jevů toho rizikového chování, jako například poruchy příjmu potravy, tak tam jsou extrémně vysoká čísla u dívek. V podstatě se nám tam ukazuje, že asi 40% dívek, a to je velmi stabilní tohleto číslo napříč roky, už vlastně někdy od toho roku 2016, se to pohybuje kolem takhle vysokých čísel. Jinak u těch chlapců jsou potom zase častější nějaké jako digitální závislosti typu hraní her, ale naopak nám tam vyskakují dívky zase častěji u sociálních sítí.
0: Vy jste se letos také poprvé zaměřili na vztah dětí k umělé inteligenci. Zjistili jste nějaké problémové užívání?
16: Tam nám vlastně vycházelo, že ohrožení tou závislostí, vyloženě tou jako závislostí na nějaké nelátkové formě, tak tam do toho spadá velmi malé procento těch ohrožených, to je nějakých 3,5% celkově, ale jsou tam takové rizikové signály. My jsme se například zaměřili na nějakou jako vztahovou část té AI, to, jak tomu ty děti věří, jak tomu důvěřují. A tam, když jsme se na to podívali, tak už jsme tam registrovali v ohrožení nějakých jako 10% dětí. Skutečně, když jsme se podívali třeba jako na vyloženě tvrzení, jestli souhlasí s tím, že AI je jen nástroj, nerozumí mým pocitům nebo reálně nerozumí mým pocitům a podobně, tak v té kladné polovině byla jen polovina žáků. Vlastně na jednu stranu to zní dobře, ale na druhou stranu ta druhá polovina spíš souhlasila s tím, že AI rozumí jejich pocitům, že je tam pro ně, že je jako empatická, což je ten častý klam, tohle může být pro děti právě rizikové. Hlavně se jedná o tu skupinu těch, co nemají komu se svěřit z těch dospělých.
0: A jak je to tady vlastně s důvěrou v učitele? Protože to je taky jedna z věcí, na kterou se ve výzkumech zaměřujete.
16: Tam se to, bohužel, musím říct, tam se to moc neproměňuje, protože uvádí vlastně důvěru v někoho dospělého na škole stabilně od těch let, od roku 2020 třeba, co se na to zaměřujeme, tak to uvádí nějakých 50% plus minus stabilně. A když jsme se na to doptávali teďka vlastně v posledním roce, skutečně ta čísla, že kolem třeba jako třetiny žáků se bojí svěřit pedagogovi, kdyby mělo nějaký vážný problém a podobně. Takže jako ta důvěra od těch dětí tam jako z poloviny není.
0: Dodává Miroslav Líbal z výzkumné agentury Unreva Solution. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: A ve 13 hodin a 42 minut měníme téma. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy propojují teoretické modely, počítačové simulace a laboratorní experimenty. Zkoumají například, jak se náboj velkých molekul mění v závislosti na pH prostředí a také, jak tyto změny ovlivňují jejich chování. Jaké využití to slibuje? Nejenom o tom budu mluvit s hlavním aktérem výzkumu, makromolekulárním chemikem Petrem Košovanem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
23: A vítejte u nás ve studiu. A hned na začátku mi řekněte, měla to být výzva z kolegů z Nizozemska, je to tak? Jaké vlastně bylo zadání?
2: Zadání bylo, že kolegové v Nizozemsku něco pozorovali a kontaktovali nás a jakožto teoretiky, které se zabývají modelováním, jestli bychom uměli vytvořit model, který by to pozorování pomohl vysvětlit.
23: Můžete stručně přiblížit, jak ten výzkum probíhá, jaké experimentální metody se při něm používají?
2: Tak v první řadě, když se díváme na elektrostatické interakce mezi molekulami, tak nemáme žádnou experimentální metodu, kterou bychom přímo uměli ty elektrostatické interakce na úrovni jednotlivých molekul měřit, ale většinou, co se dělá, že se mění nějakým způsobem náboj na těch molekulách, třeba pomocí změny pH, a pak se kouká na nějaké makroskopické vlastnosti, které se v důsledku toho mění, třeba to, že se nám něco vysráží, nebo že se změní viskozita, nebo třeba barva.
23: Mm-hmm. Jak dlouho takový výzkum probíhá? Je to otázka dnů, týdnů, hodin?
2: Let.
23: Let. Je to otázka let.
2: Třeba kolegové v Nizozemsku nás kontaktovali v roce 2018 a výsledky byly někdy v roce 2022 až 2025.
23: Jak konkrétně ten elektrický náboj, o kterém jsme se už bavili, ovlivňuje tvar a funkci makromolekul, například proteinu nebo DNA?
2: Tak já možná začnu tím, že přiblížím, co je to vlastně makromolekula. Je to nějaká velká molekula, která je složena z velkého počtu opakujících se menších podjednotek. Když vezmu tu DNA jako příklad, který jste zmínila, tak DNA je složena z velkého množství párů bazí, kde jeden pár bazí zabírá zhruba 0,3 nanometru a celá ta molekula, když se natáhne, tak může mít délku až kolem 1 metru, to znamená, je tam několik milionů páru těchto bazí. No a na každém páru bazí jsou dva náboje, takže ta molekula jako celek nese obrovský náboj. No a díky tomu, když je volně v roztoku, tak je vlastně natažená. No a teďka ta molekula DNA se vyskytuje v buněčném jádře, které má několik mikrometrů, a ta buňka nějak potřebuje vyřešit, jak ten obrovský náboj na té obrovské molekule dostat do tak malého prostoru, protože tím, že náboje stejného znamenka se odpuzují, tak by to vlastně stálo velké množství energie. No a to, co tam nastává, je, že má k tomu kladně nabité proteiny, histony, okolo kterých se ta molekula DNA omotá. Vypadá to tak, jako když namotáte dlouhý kabel na nějakou cívku a díky tomu se vlastně do toho jádra vejde. Tak to je jeden příklad, jak ty interakce ovlivňují, co se tam děje.
23: A jaké jsou nejvýznamnější objevy v oblasti řízení makromolekulárních interakcí pomocí elektrostatických sil?
2: Tak já nevím, jestli umím říct, které jsou nejvýznamnější, ale spíše bych se zaměřil na nějaká zajímavá pozorování, která třeba nejsou úplně na první pohled intuitivní. Jedním takovým pozorováním je, že někdy jako v 90. letech se pozorovalo, že kladně nabité proteiny se přitahují a adsorbují na kladně nabité polymery, a to se zdá, že je zcela v rozporu s tím, co všichni víme z fyziky ze základní školy, že stejné náboje se odpuzují a opačné náboje se přitahují. No a to souvisí s tím, že ten protein jako celek obsahuje jak kladně, tak a záporně nabité části, a i když jeho celkový náboj je kladný, tak jsou části, které jsou záporně nabité, a on se dokáže vhodně natočit těmihle záporně nabitými částmi tak, aby byl v interakci s tím polymerem, a díky tomu se vlastně přilepí na molekulu, na kterou by se na první pohled vůbec neměl přilepit. A jestli můžu ještě jeden příklad, který
23: když to bude stručně, tak můžete.
2: S naším projektem, který řešíme teď. A ten jev se jmenuje elektroadheze, a jde o to, že když máme dva gely, jeden kladně a záporně nabitý, tak když je dáme k sobě, tak se nic nestane, ale když zapojíme elektrody 10 V na 10 vteřin, tak dojde k tomu, že ty gely se slepí.

0: použít na to, že nejen se připojují dva gely k sobě, ale taky a ten gel se dá takhle přilepit ke tkání. No a kolegové ve Spojených státech ukázali, že tímhletím způsobem lze třeba zalepit nějaké krvácející rány a teď pracují na patentu pro využití v chirurgii.
1: Vysvětluje a popisuje poslední výzkum makromolekulární chemik Petr Košovan, který přišel do studia Českého rozhlasu Plus a díky za to.
0: Děkuji, nashledanou.
1: A aby vznikl nový lék a nebo materiál pro medicínu, je potřeba nejenom vědecká práce, ale také dovednosti z biznesu. Spojit oba světy se snaží Evropská konference Bioactivity. Ta dnes pokračuje v Praze, poprvé ve střední Evropě.
2: Takhle, jak se to stalo v těch 90. letech u Antonína Holého, už se to dneska stát nemůže.
3: Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, připomíná příběh průlomového objevu léků proti HIV. Vznikla o něm i divadelní hra, která příběh ukazuje v jiném světle, než je obvykle.
2: A hlavní hrdinou ovšem je John Martin, podnikatel, který dotáhl ty myšlenky Antonína Holého až k léku, který dneska léčí miliony po celém světě.
3: Klíčové tehdy bylo, že si Holého objevu v pravý čas všimli další lidé. Jenže v dnešní době se na to podle Jana Konvalinky už nedá moc spoléhat.
2: Už nestačí být Antonín Holý, musíte být taky trochu Johnem Martinem nebo Stevem Jobsem, získat investory.
3: Většina pokusů končí neúspěšně. Investoři by přesto měli zariskovat, protože se jim to může mnohem víc vyplatit, říká výzkumník a zároveň zakladatel biotechnologické firmy Radek Špíšek.
4: Šance na to, že když má někdo nějakou látku, která v laboratoři například výborně léčí, že se z té látky jednoho dne stane lék, je někde mezi 2-5%. Je potřeba proto natchnout soukromé investory.
3: Základem všeho je ovšem základní výzkum. Nápady, které stojí za to převést do praxe, se totiž rodí uprostřed dlouhodobého bádání a objevování naprosto neznámých věcí, připomíná Jan Konvalinka.
2: Antonín Holý nevyvíjel lék proti AIDS, protože AIDS nebyl znám v době, kdy on dělal na těch svých molekulách. Co je těžký, je poznat ten nápad nebo odhadnout ten nápad, který je nejenom skvělá věda, ale ze kterého by šlo opravdu něco udělat praktického, co by změnil svět.
3: Podle Jana Konvalinky se postupně proměňuje i myšlení. Nová generace studentů i výzkumníků už trochu jinak smýšlí o penězích.
2: My slibujeme v Karolínu, že budeme pracovat proto, aby se šířila pravda a ne pro mrzký zisk. To tam opravdu je v tom akademickém slibu. A dneska je doba, kdy, a já s tím souhlasím, zisk není mrzký, pokud tím cílem je lék, který bude zachraňovat lidský životy.
3: Vědec ovšem dodává, že je čím dál těžší rozhodovat, jakou část výzkumných výsledků zveřejnit, aby se tím podpořil pokrok a spolupráce, a jakou část si nechat jako chráněné duševní vlastnictví. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Ve Vědě Plus teď zamíříme do Grónska, protože metan z tajícího grónského ledovce je starý tisíce let. Nově to zjistil mezinárodní tým vedený vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výsledky studie tak ukazují, že grónský ledovec je velmi citlivý i k poměrně mírným a krátkým změnám klimatu. A víc už si teď povíme s biologem Markem Stybalem z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hezké odpoledne.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Sezbírali jste desítky vzorků vody vytékající z podledu podél celého západního okraje ledovce. Jak jste zjistili, že metan pod ledovcem pochází z organické hmoty staré 1500 až 4,5 tisíce let?
5: My jsme použili radiouhlíkové datování, což je metoda, která se běžně používá pro datování organické hmoty. Ale ten problém byl, že jsme chtěli datovat metan, respektive uhlík v metanu, což je plyn, který není vidět, který není cítit, utíká, snadno se kontaminuje, takže a navíc jeho potřeba docela dost pro tu analýzu. Takže vlastně celý ten proces od odběru, extrakce metanu z vody, převoz až po přípravu vzorku, kdy se vlastně musí převést na grafit, je velmi náročný a nákladný. A protože všechny ty kroky neumíme, tak jsme navázali spolupráci s kolegou Markem Garnetem ze Skotského centra pro izotopy, který vlastně tu metodu datování metanu vyvinul a zdokonalil, což znamená, že taky máme vlastně velkou důvěru v ty výsledky toho datování.
1: A co přesně jste vlastně v těch vzorcích hledali?
5: My jsme hledali právě ten metan, protože z předchozího výzkumu jsme věděli, že v Grónsku z podledu se uvolňuje metan, ale chtěli jsme vědět, jestli se to děje všude kolem toho tajícího okraje ledovce, který je obrovský, a kolik metanu se uvolňuje, protože je to důležitý skleníkový plyn. A taky jsme chtěli znát jeho původ, nejen z hlediska procesu, protože metan může být geologický nebo může být právě produktem rozkladu organické hmoty za nepřístupu kyslíku, ale chtěli jsme znát jeho stáří, protože nebo období, ze kterého pochází, protože pokud chceme předvídat budoucnost toho velmi rychle se měnícího ekosystému grónského ledovce, tak musíme taky rozumět jeho minulosti.

0: A co nám to říká o tom, jak moc se v minulosti Grónsko oteplovalo, to, co jste zjistili?
1: Naše výsledky ukazují především, jak grónský ledovec reagoval na změny klimatu nebo na teploty během holocénu těch několika posledních tisíc let. A odhady právě toho klimatu nebo těch teplot máme k dispozici už z jiných typů analýz. A vlastně naše výsledky ukazují, že i během těch poměrně mírných změn, to znamená nějakého oteplování během takzvaného holocénního klimatického optima před zhruba 9 až 5 tisíci lety a následného ochlazování, grónský ledovec reagoval poměrně rychle a poměrně významně, což není úplně dobrá zpráva. A my přinášíme důkaz o tom, že během toho takzvaného klimatického holocénního klimatického optima ledovec ustoupil pravděpodobně dost daleko za ty dnešní okraje a na těch odhalených územích se začala hromadit organická hmota, nebo jinými slovy, začala tam růst vegetace, nejspíš nějaká tundra, jaký tam známe dneska. A potom, když došlo k tomu ochlazení před zhruba 5 až 4 tisíci lety, tak ten ledovec začal zase růst a velké množství té nahromaděné organické hmoty pohřbil. A tu pak právě začaly rozkládat mikroorganismy a vlastně koncovým produktem tohohle rozkladu vzhledem k podmínkám nepřítomnosti kyslíku byl právě ten metan, který se dneska uvolňuje a my jsme schopni ho zachytit a analyzovat.
0: A je ten grónský metan hrozbou?
1: Naše odhady jsou mezi zhruba 1 a 2 tisíce tun za rok metanu uvolněného, což je poměrně vlastně malý množství ve srovnání s jinýma zdrojema arktického metanu, například s tajícím permafrostem, takže zatím zásadní hrozbu nepředstavuje, což si myslím, že je ta dobrá zpráva, kterou přinášíme.
0: A ty vaše výsledky jsou relevantní i pro globální odhady množství metanu v atmosféře?
1: Jsou určitě relevantní, protože je to vlastně první odhad emisí nebo uvolňování metanu spod grónského ledovce, což byla z hlediska arktických emisí velká neznáma.
0: Metan unikající spod ledu v Grónsku pochází z dávné vegetace staré tisíce let a přesně to zjistil mezinárodní tým vědců pod vedením Marka Stibala a jeho týmu v kryosférické ekologie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme za vysvětlení a za váš čas a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A v 13 hodin a téměř 56 minut se teď podíváme za zvířaty. Konkrétně Safari Park Dvůr Králové letos slaví 80 let existence a ve světě má zvuk jako málo která zoologická zahrada. Je totiž historicky jediným místem, kde se v zajetí podařilo rozmnožit kriticky ohrožené nosorožce Bílé severní. A právě z ní se do Afriky vraceli poslední jedinci svého druhu v naději, že se je podaří zachránit před úplným vyhubením. Svět zná především příběh samce Súdána. Osudy jiných nosorožců jsou ale v Královéhradecké zoo neméně zajímavé.
2: Majšinka, pojď ke mně, ty jsi hodná.
3: Ošetřovatel Jan Žďárek pracuje v Safari Parku Dvůr Králové přes 40 let a nikdy nezapomene třeba na příběh samice Jasiry. Nejdřív bojoval o život její podvyživené matky, samotná Jasiry pak přišla na svět s rekordně nízkou porodní váhou a nedosáhla tak ani na struky.
4: Vážila jenom 17 kilo, běžně mají tak 35, ale můžou mít i 50. A ona ležela na ty slámě úplně hubená, lezly po ní mouchy.
3: Pracovníci zahrady se o mládě starali dnem i nocí a zachránili ho i díky mateřskému mléku nadojenému z jeho mámy.
4: Už první den se nám podařilo nadojit mlezivou a tím jsme ji pravděpodobně zachránili život.
3: Právě dojení mléka nosorožců a jeho následné zamražování pro případ nouze není ve světě běžné. Samice na to ošetřovatelé připravují měsíce dopředu.
2: Takhle si tě tady posunem. Tak. Můžeme trénovat to dojení, šáhnout i na to vemínko, aby se nelekla.
3: Zatímco zmiňovaná Jasiry teď žije v Africe, jiné příběhy tak šťastný konec nemají. Svědčí o tom vyprávění zoologa Jiřího Hrubého o samici Elišce, která v Tanzánii utekla během aklimatizace do buše.
5: Což by pro ní bylo jako rozsudek smrti svým způsobem, protože v Komazi je málo vody a hodně potenciálních nepřátel, takže jsme ji museli dostat zpátky, protože ta aklimatizace je daleko delší a složitější.
3: V buši se jí sice podařilo odchytit, o rok později ale zemřela po útoku jiného nosu. A podobných příběhů by Jiří Hrubý mohl vyprávět spoustu.
5: Věci, které se v této zoologické zahradě stanou za týden, se v některé zoologické zahradě nestanou ani za 20 let.
6: No, jdi už tam, pojď, dáme do brůdky.
3: Aktuálně tady žije 19 nosorožců, stará se o ně třeba i Lucie. V zázemí jsem s ní ve chvíli, kdy si zvířata vynucují mazlení.
6: Nejradši mají drbání asi ve slabinách a na břiše. Oni ty nosorožci si o to vyloženě říkají. Buď si začnou sami lehat k těm řížím, aby jsme přišli a drbali je.
7: Jako teď?
6: Jako teď, přesně. A nebo mají takovej kňouravej zvuk, kterým si nás volají.
3: Ošetřovatelé nosorožce pravidelně sprchují, zvířata mají i svoji speciální kosmetiku. Krém ošetřovatelé na nohy nanáší štětečky.
6: Pojď, Magaši, namažeme ty nožky, pojď. Tak, jedinek už jde taky namazat ty jednotlivý prsty na tom kopytě, tak je tak ho namažeme.
3: Pavilony nosorožců jsou nejstřeženějšími místy areálu. Sledují je kamery, na oknech jsou mříže a nechybí alarm. Varováním je příběh z francouzské zoo, kam před lety vnikli dodnes neznámí útočníci a kvůli na černém trhu velmi ceněné rohovině zabili čtyřletého samce. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: A to už je z dnešního pohledu do světa výzkumu a inovací vše. To byla středeční Věda Plus. Od mikrofonu za pozornost děkuje i za kolegy, kteří pořad pro vás připravili, Štěpánka Martanová.
8: Zaostřeno.
9: Roztěkané, nepozorné, ale také citlivé, kreativní a živé. Takové jsou často ženy s vrozenou poruchou pozornosti neboli ADHD. Mnohé z nich se ale o své diagnóze dozvídají až v dospělém věku. Proč tomu tak je? Jakým správná diagnostika může pomoct zvládat každodenní život v neurotypickém světě? A na co všechno má ADHD vliv? To je téma pro Alžbětu Markovou.
8: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu.
0: Začíná odpolední Plus, dnes je středa 6. května a příjemný poslech vám přeje Štěpánka Martanová.
8: Český rozhlas Plus.
0: A na co se zaměříme? Na situaci v Hormuzském průlivu. USA tam totiž nakrátko přerušují operaci. Probereme to s naším blízkovýchodním zpravodajem i s amerikanistou. Inflace v dubnu zrychlila na 2,5%. Co zatím stojí a o kolik se zvýšily ceny? Kvůli rostoucím cenám leteckého benzínu zmizely z nabídky aerolinií na květen 2 miliony míst. Vyplývá to z analýzy společnosti Sirium, jaká letiště zaznamenala největší propad. I o tom budeme mluvit v následujících 30 minutách. Teď už je ale čas na zprávy a s nimi je ve studiu Martin Matějka.
10: Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisté, zatím není možné odhadnout výši škody, říká policejní mluvčí Eliška Kubičková.
11: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
10: V Národním parku začalo hořet v sobotu, požár se rozšířil na více než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Rusko nepřijalo jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dnes zaútočilo na celém východním území Ukrajiny. Protivzdušná obrana od brzkého rána sestřeluje drony. Podle ukrajinského velení vyslali Rusové 108 dronů a 3 rakety.
12: Moskva ignoruje příměří stejně jako výzvy k ukončení bojových akcí, uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha. Podle něj Rusko odmítá mír a jeho výzvy k příměří k 9. květnu jsou falešné a Putinovi jde pouze o vojenské přehlídky, ne o lidské životy. Vojenská zpráva Charkovské oblasti uvedla, že Rusové vypustili na ukrajinské pozice a vesnice v blízkosti fronty skoro 200 kamikaze dronů. Agentury také publikují záběry o dopadu dronu na mateřskou školku ve městě Sumy na severovýchodě Ukrajiny. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
10: Regionální premiér Kanárských ostrovů odmítl přijmout výletní loď zasaženou Hantavirem. Fernando Clavijo reagoval na španělské ministerstvo zdravotnictví, které potvrdilo, že plavidlo MV Hondius na Kanárech nechá zakotvit a pomůže jejím pasažerům a posádce. Smrtelnému viru podléhli 3 cestující.
7: Španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že má morální i zákonnou povinnost lodi v nouzi pomoct. Luxusní výletní plavidlo zakotvené nedaleko Kapvert měli přijmout zdravotníci na Kanárských ostrovech, vyšetřit všech přibližně 150 lidí na palubě a poslat je do jejich zemí. Clavijo zpochybnil důvody rozhodnutí, vyjádřil obavy o bezpečnost a zažádal o rychlou schůzku se španělským premiérem Pedrem Sánchezem. 3 až 7 lidí na palubě je smrtelným virem šířeným hlodavci nakažených. Jeden dřívější cestující z lodi se léčí ve Švýcarsku. Veřejnost podle odborníků není ohrožená.
13: Je velmi málo pravděpodobný přenos člověka na člověka,
7: řekl virolog Libor Grubhofer, ale dodal, že jde zřejmě o málo prozkoumanou variantu hantaviru. Dominik Tesár, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Všeobecná zdravotní pojišťovna nejspíš rozdělí 8 miliard ze svých rezerv mezi menší zaměstnanecké pojišťovny. Podle vládní koalice to pomůže stabilizovat jejich finanční situaci. Opatření, které má platit jen letos, se schválil Senát, a to i přes kritiku některých senátorů. Třeba Ivana Váňová z KDU-ČSL namítala, že jednorázový přesun peněz není systémové řešení a obává se dopadu na pacienty.
14: Jsou to peníze, které by mohly být využity na prevenci, moderní léčbu nebo zvyšování kvality péče. Další rovina je motivační. Pojišťovny, které hospodaří odpovědně, jsou fakticky penalizovány. Naopak ty, které se dostaly do problému, jsou tímto krokem zvýhodněny.
10: Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO uznává, že je opatření dočasné, systémové změny příchystá, hotové by je chtěl mít do léta. VZP s přerozdělením peněz počítá, pacienti ani poskytovatelé zdravotní péče ale podle ní změny nepocítí. Zákon teď musí ještě podepsat prezident. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty, rozhodla o tom dnes vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise a označila ho za diskriminační.
15: Rozhodnutí oznámila ministryně hospodářství Denisa Saková.
16: To uznesení se netýká zrušenia ropnej krízy, ale týká se zrušenia dvojitých cien.
15: V současnosti tankují auta s cizí značkou naftu v přepočtu za asi 46 korun za litr. Částku úřady stanovovaly každý týden na základě průměru v Polsku, Česku a Rakousku. Jenže kvůli poklesu cen v okolních zemích by teď paradoxně mohli zahraniční řidiči tankovat levněji než ti domácí. Ceny pohonných hmot na Slovensku byly v posledních dnech nejvyšší v rámci Vyšegrádské čtyřky. Opozice žádá snížení spotřební daně a DPH. To vláda podle Sakové zatím neplánuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
10: Moravskoslezští policisté obvinili čtveřici podvodníků, kteří pod slibem výhodných investic okradli lidi o 118 milionů korun. Mezi obviněnými jsou dva poradci, kteří působili ve stavebních pojišťovnách. Poškozených je okolo 270. Jak upřesnila mluvčí krajské policie Soňa Štětínská, lidem slibovali vysoké zisky, vyplatili je ale jen některým, a to z peněz od nových klientů. Hrozí jim až 10leté vězení. Mezi oběťmi jsou podle Štětínské i lidé, kteří přišli o celoživotní úspěch.
17: Více než 3,5 milionu korun je nejvyšší částka, o kterou přišel jeden z poškozených. I pro erudované kriminalisty byla práce na případu náročná. Prověřili transakce na více než 100 účtů. V listinné podobě má spisový materiál téměř 13 000 listů.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Státní veterinární správa nařídila mimořádná opatření kvůli výskytu newcastleské choroby v chovu drůbeže v Podhradní Lhotě na Kroměřížsku. Pokračuje ředitel krajské veterinární správy ve Zlíně Michal Kamarád.
18: Chovatele musí zvýšit úroveň biologické bezpečnosti, to znamená, pokud je to možné, aby ty ptáci byly drženy v uzavřených prostorách, aby bylo zamezeno přístupu volně žijícím ptáku ke krmivu a napájecí vodě. V případě jakéhokoliv zvýšeného úhynu nebo prostě nějakých nespecifických příznaků kontaktovat přes krizovou linku krajskou veterinární správu.
10: Mezi projevy choroby, která napadá jen drůbež, patří bezpříznakové úhyny, trávicí, dýchací a nervové potíže. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Sázavu pracují silničáři. Na 39. kilometru je uzavřený levý pruh, zpoždění je kolem 5 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice od kilometru 179 čekejte kolonu. Do omezení v Brně pojedete půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 je dál silnější provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. Zdržení asi 10 minut. Na Pražském okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od dálnice D11 11 a k průmyslové je to na necelých 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne oblačné až polojasné, hlavně na jihovýchodě Čech se objeví přehánky nebo i bouřky. Večer čekáme v Čechách od jihozápadu přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách měří kolem 15. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Odpolední plus.
0: A příjemný poslech vám přeje Štěpánka Martanová. A hned v úvodu této hodiny míříme do zahraničí. Spojené státy vedou velmi pokročilá jednání s Íránem a snaží se dosáhnout dohody. Tvrdí to americký prezident Donald Trump. Pozastavil kvůli tomu i projekt Svoboda, díky kterému začaly v pondělí Hormuzským průlivem s americkým doprovodem proplouvat některé uvízlé lodě. Náznak možného ukončení konfliktu přichází po více než 9 týdnech od začátku americko-izraelské války proti Íránu. Také agentura Reuters uvedla, že podle pakistánského zdroje, který je prostředníkem mezi oběma válčícími stranami, se USA a Írán blíží k podpisu memoranda o ukončení války. Téma pro našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka. Hezký den.
19: Dobrý den.
0: Štěpáne, jaká je teď situace v Hormuzském průlivu?
19: V zásadě je úplně stejná, jako byla v neděli předtím, než Donald Trump vyhlásil svůj projekt Svoboda. Ten projekt trval nakonec jen necelých 48 hodin, než ho Donald Trump znovu pozastavil, jak říká. Uvedl také, že ho pozastavuje jen na krátkou dobu, právě proto, aby dal údajně podle svých slov prostor dalším jednáním. No a v zásadě Hormuzský průliv je i nadále blokovaný z jedné strany iránskými revolučními gardami a z druhé strany tedy fakticky i americkou armádou, americkým námořnictvem. Připomenu, že ten projekt Svoboda, jeho cíl měl být vysvobodit více než 1500 lodí kontejnerových tankerů, které jsou uvězněné v Perském zálivu, právě protože Irán uzavřel Hormuzskou úžinu. Na těch palubách je přes 20 000 námořníků, kteří se už týdny nedostali na souš a už vůbec ne domů, a tím pádem rostou problémy na palubách těchto lodí a ty problémy se zásobováním a také s psychickým zdravím těchto námořníků bez pochyby porostou. A jak je vidět, tak ani Trumpův projekt Svoboda jim nedokázal pomoci.
0: Americký prezident Trump napsal na svou sociální síť Truth Social, že došlo k velkému pokroku v rozhovorech s Teheránem. Co o tom přesně víme?
19: Moc toho nevíme, protože těchto prohlášení, hlavně z americké strany optimistických, byla už celá řada v tom smyslu, že rozhovory jsou na dobré cestě a že dohoda je blízko. Teď tedy máme i určité potvrzení ze strany Pákistánu jakožto prostředníka, že skutečně obě strany jsou blízko podpisu memoranda o zastavení celého konfliktu, ale stále je to vlastně opakování toho, co už jsme slyšeli, takže nedá se z toho vyvozovat, že tentokrát je situace opravdu lepší a že se opravdu schyluje k nějakému ukončení konfliktu s formou dohody.
0: A reagoval už Teherán?
19: Teherán reagoval hlavně na poslední události, respektive právě na pozastavení toho projektu Svoboda, s tím, že zatím reagovali spíše iránské státní média tedy, a ta označila to pozastavení projektu Svoboda za porážku de facto americké armády. Říkají iránská média, že to, že Donald Trump uvádí, že důvodem pozastavení toho projektu je otevření dveří dalším jednáním, takže je to pouze zástěrka a že de facto celý ten americký pokus otevřít Hormuzskou úžinu vojensky, alespoň pro ty uvězněné lodě, že skončil pro Spojené státy de facto porážkou a debaklem.
0: Americký projekt Svoboda odstartoval, jak už jste zmiňoval, v pondělí. Kolik lodí se za tu dobu podařilo americké straně Hormuzským průlivem eskortovat?
19: Z toho, co víme, tak to byly pouhé dvě lodě během těch dvou dnů. Jak už jsem uvedl, tak dohromady je těch lodí přes 1500, které by potřebovaly takovýto eskort. No a řada analytiků poukazuje na to, že se vlastně ukázalo, že takovýto eskort vojenský, že je naprosto nefunkční a že i to je, až možná právě to je hlavní důvod, proč Spojené státy od dalšího pokračování tohoto projektu upustili. Zatím se zdá, že Irán byl schopný a ochotný střílet de facto i na takto doprovázené lodě a tím pádem ani lodě pod americkým eskortem nebo americkým doprovodem nebyly v bezpečí.
0: Tolik náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Díky za aktuální informace a hezký den.
19: Naslyšenou.
0: A jak už tedy zaznělo, Spojené státy oznámily, že nakrátko přerušují operaci, při které v Hormuzském průlivu doprovázeli a chránili lodě ohrožované iránskou blokádou. Prezident Trump to zdůvodnil velmi pokročilými rozhovory s Iránem a snahou o dosažení dohody. V reakci na to prudce klesají ceny ropy. Blízkovýchodní krize se také promítá do klesající popularity amerického prezidenta. A ve spojení už jsme s amerikanistou Lukášem Perutkou z Palackého univerzity v Olomouci. Hezký den.
20: Hezký den vám i posluchačům.
0: Vedle slov prezidenta Trumpa o přerušení operací je tu také prohlášení šéfa diplomacie Marka Rubia, že akce USA v Hormuzském průlivu jsou čistě obranné. Ofenzivní část války skončila. Jak číst ambivalentní komunikaci ze strany americké administrativy?
20: No, to je otázka. Oni takhle komunikují, můžeme říct, od počátku té krize, kdy Rubio říká něco jiného, Pete Hexer, minister obrany, říká něco jiného a Trump také říká něco jiného, takže je otázka, co z toho si konkrétně vybrat. A samozřejmě Trump jako nikdy neslíbil, že by tohle to měl být nějaký konec vojenských operací, takže u toho bych asi zůstal i v tomhle případě.
0: Co ty časté změny postoje vůči Iránu a k řešení obnovení průchodnosti zablokovaného průlivu znamenají? Ukazuje se, že prezident a jeho lidé nemají jasnou strategie a cíle a spíše reagují na aktuální vývoj?
20: Ano, to je jedna z verzí, která je podle mého názoru hodně validní, protože od počátku vlastně vidíme, že Trump úplně neměl nějaký plán B, a sice plán B připravený právě pro tuto situaci, kdy Irán uzavře ten hormuzský průliv. On pravděpodobně spoléhal, že akce dopadne jako loni, kdy to skončí nějakým bombardováním toho iránského jaderného programu a vlastně poté Irán bude nějakým způsobem donucen uzavřít za lepší smlouvu o svém jaderném programu, než ta smlouva slavná z roku 2015, ale tady v tomhle tomu se poněkud přepočítali a samozřejmě teď musí jaksi hasit ten problém, který tam vystal. A ty změny pak přicházejí s ohledem na to, jak se vlastně proměňuje celá ta diplomatická situace. Momentálně iránský minister zahraničních věcí je v Číně a Marco Rubio například vydal prohlášení o tom, že doufá, že mu tam v Číně vysvětlí, jak se mají Iránci správně zachovat a že mají otevřít hormuzský průliv, což samozřejmě ta Čína požaduje víceméně také, protože má velký odbyt té ropy z Perského zálivu.
0: Potřebuje Donald Trump za každou cenu před domácím publikem prezentovat vítězství?
20: No, to zcela nepochybně, obzvláště jako pro tu skupinu, řekněme, jeho voličů, kteří jsou tak trochu nahněvaní na ten styl, protože on jim slíbil a konec konců dělal to i ve svém prvním volebním období, tak slíbil jim takovou spíše pasivní izolacionistickou mezinárodní politiku, no a je se pravý opak. Venezuela, teď otázka, co bude s Kubou a samozřejmě především ten Irán, který v mnoha ohledech lidem, kteří ho volili, vadí. Na druhou stranu se dovolím upozornit na to, že nedávno, nebo tedy včera proběhly volby primárky v Indiáně, v Ohio a v dalších státech tady toho středozápadu a tam možná překvapivě, ale ti Trumpovi kandidáti nebo Trumpem podpoření kandidáti byli spíše úspěšní, takže ono se ukazuje, že vlastně ta popularita toho prezidenta mezi jeho voliči až tak úplně neklesla.
0: Otázka je, ale co bude dál, protože další otázka, která teď je nasnadně, je, jaký vliv na náladu ve Spojených státech mají ceny benzínu. Připomínám, že průměrná maloobchodní cena benzínu ve Spojených státech poprvé za téměř 4 roky překročila 4,5 dolaru za galon, což je asi 25 korun za litr. Můžeme říct, že Donalda Trumpa tlačí čas, protože se blízkovýchodní krize promítá do americké ekonomiky a hraje se tak o voliče?
20: Já jsem měl teda možnost pobývat ve Spojených státech asi před měsícem, bylo to teda v Texasu, tam ty ceny byly ještě nižší, ale nevypadalo to, že by to bylo úplně nějaké téma, které by oni řešili. V každém případě jsou samozřejmě ve Spojených státech i státy, kde je ten benzín dražší shodou nejrůznějších jakoby dalších opatření a daní a podobně. A tam samozřejmě už jakoby ta cena se blíží třeba té jako evropské a to už začíná být pro Spojené státy problém. Je to přece jenom jako společnost založená na automobilovém průmyslu a řada právě voličů republikánů, tak má ta jako auta, která žerou poměrně hodně benzínu.
0: Americký prezident Trump znovu kritizoval papeže Leva 14. Obvinil ho z toho, že ohrožuje mnoho katolíků kvůli schvalování iránských jaderných zbraní. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Iránu, poté podle agentury Reuters řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství. Až lidé mají právo jej kritizovat. Potřebuje Trump na své straně americké věřící?
20: To nepochybně, nevím, do jaké míry on nutně potřebuje katolíky, přece jenom vlastně ta jeho nejvyšší podpora pochází od evangelikálů, od protestantů, ale samozřejmě jako i katolíci hrajou významnou roli a myslím si, že řada z nich právě Trumpa volila. Samozřejmě tahle celá rozmíška s papežem jako občas bývá tak komentována, že to média trochu, můžeme říci, jakoby zveličují, než to ve skutečnosti je, ale samozřejmě jako řekl bych, že především z té Trumpovy strany, spíš než z papežovy, tak vidíme jako značnou kritiku především na těch jeho sociálních sítích. Ale jako je potřeba říct, že papež se taky úplně jako nedržel zkrátka, protože on řadu let působil v Latinské Americe, tak například vehementně kritizoval celou tu americkou operaci ve Venezuele a kritizuje samozřejmě situaci, které dochází díky Trumpovu embargu i také na Kubě.
0: Vy jste zmiňoval jedné volby, ale teď se chci zeptat na ty, které čekají Spojené státy na podzim, takzvané midterms. Jaký se dá očekávat vývoj vzhledem k té situaci, jaká je, jak se propad popularity prezidenta promítne právě do šancí republikánů, hrozí ztráta pozic v kongresu, ve sněmovně reprezentantů, v senátu?
20: To si myslím, že je imminentní nebezpečí. Uvidíme, jestli Trump se bude snažit nějakým způsobem třeba ještě řešit tu otázku Kuby, aby mohl těm voličům předložit nějaký významný úspěch. Na té republikánské straně tam je trochu problém, že začíná být rozpolcená, začínají tam být právě Trumpovi kritikové se ozývat, začínají tam být hodně hrát roli vlastně toho, koho ten Trump podpoří a bude otázkou, protože Trump sám v těch volbách kandidovat nemůže, tak jak si povedou ti jednotliví republikánští kandidáti. Ono totiž ta Amerika je hodně vlastně diverzifikovaná a nemluvíme se samozřejmě jenom o jako etnicitě, ale bavíme se také o politickém nějakém rozložení sil, řekněme geografickém, a tím pádem bude záležet, jakou ten daný republikánský kandidát zvolí strategii. No, přece jenom tyhle ty volby jsou taky hodně o těch lidech samotných a tam uvidíme, do jaké míry se jim podaří přesvědčit své voliče.
0: No a jakou má teď teda Trump v pozici v té republikánské straně? Mají jistou, nebo jsou tam už, jste to trošku zmiňoval, znát třeba větší projevy té nespokojenosti, je možné v tuto chvíli mluvit třeba i o tom, že by republikáni mohli projít určitým, možná v úzovkách, vystřízlivěním?
20: Je to možné, ale úplně bych to nepředpokládal, jak se konec konců ukázalo zrovna včera v těch volbách, tak pořád ta Trumpova podpora dokáže jako mobilizovat hlavně ty republikánské voliče. A samozřejmě oni ti kandidáti jakoby nevyhráli, oni byli pouze vlastně vyhráli ve svých primárkách, a tam se ukazuje, že prostě pokud ten republikán chce v těch primárkách uspět, tak musí získat jakoby tu Trumpovou podporu nebo ve většině případů, protože takhle vede ta snažší cesta, řekněme, k té nominaci.
0: Vývoj konfliktu na Blízkém východě a také situace ve Spojených státech jsme probrali s amerikanistou Lukášem Perutkou z Palackého univerzity v Olomouci. Díky a hezký den.
20: Já děkuji za pozvání, hezký den.
0: 14 hodin, 20 minut a 30 vteřin a je čas na krátké zprávy z ekonomiky. Státní agentura CzechInvest nabídla v loňském roce investorům víc než 1000 podnikatelských nemovitostí. Meziročně je to zhruba dvakrát víc a je to dosud nejvyšší počet. Poptávek po nemovitostech bylo 95 a data zveřejnila agentura s tím, že růst nabídky zvyšuje konkurenci mezi regiony, které se snaží investory oslovit. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost ČES, který se uskutečnil na přelomu března a dubna mezi 513 respondenty. Podporu v poslední době posiluje geopolitické napětí ve světě. Ruská plynárenská společnost Gazprom podala v Rusku novou žalobu na českého provozovatele plynovodu Net4Gas. Uvedla to dnes ruská tisková agentura TASS. Dodala, že žaloba se týká hospodářských sporů, podrobnější informace ale neposkytla. A ceny ropy se dnes snižují poté, co americký prezident Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent kolem 11. hodiny a 40. minuty středoevropského času vykazovala pokles o více než 7% a sestoupila tak pod $102 za barel. A u ekonomických zpráv ještě zůstaneme, protože jsou známé nové údaje o inflaci. V dubnu se lidé připlatili za energie, alkohol nebo služby. Tak by se dal shrnout předběžný odhad inflace, která podle Českého statistického úřadu v dubnu zrychlila na 2,5%. Je tak nejvyšší od loňského října. Oproti březnu se ceny zvýšily o 0,5%. A další informace přidáme s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Terezo, co bylo tím hlavním, co táhlo ceny v dubnu nahoru?
1: Námi oslovení Zároveň ekonomové se shodují, že hlavní vliv na zdražování mají pohonné hmoty. Kvůli stále trvající krizi na Blízkém východě a v Hormuzském průlivu se jejich cena stále zvyšuje, pokračuje ekonom Komerční banky Martin Gürtler.
21: Podle těch dostupných dat v dubnu povyskočili o zhruba 7%, poté co v březnu skokově zdražili o 20%, takže to byl pravděpodobně ten hlavní důvod zvyšující inflace.
1: A analytik České spořitelny Jiří Polanský doplňuje, že pokud krize na Blízkém východě výhledově neskončí, vysoké ceny pohonných hmot se postupně promítnou do vyšších nákladů firem a podnikatelů a tím pádem zdraží další zboží v celé ekonomice. Od dopravy přes potraviny až po služby.
22: V tom okamžiku začnou v ekonomice potíže, poněvadž pokud by ten šok zůstal pouze v pohonných hmotách, tak za nějakou dobu odezní, ta válka časem skončí, ale pokud se ten původní impuls dostane z těch pohonných hmot nebo cen komodit do poptávkových složek v ekonomice, začnou se zvyšovat náklady a kvůli tomu koncové ceny podniků podnikatelů, tak vlastně v tom okamžiku to v té ekonomice může zůstat delší dobu.
1: Jinými slovy, současná situace je podle Polanského ještě docela dobrá, ale čím déle problémy na Blízkém východě potrvají, může to postupně zvyšovat riziko dlouhodobě vyšší inflace v naší ekonomice. V dubnu se podle statistiků zároveň zastavilo zlevňování energií. Zatímco v březnu byly energie meziročně ještě o 1,7% levnější, v dubnu už naopak zdražily o 1,5%.
0: Alespoň trochu pozitivní zprávou je ale na těch aktuálních číslech to, že ceny potravin se zatím nezvyšují, je to tak?
1: Ano, potraviny v dubnu znovu meziročně zlevnily, tentokrát o 1,3%. Byl to ještě výraznější pokles cen než v březnu, kdy byl 1,1%. Nespracované potraviny ty zlevnily o 2%. Podle Martina Gürtlera z Komerční banky je to i tím, že vlastně stále těžíme z loňské dobré zemědělské úrody. Ale jak už jsme naznačili, pokud bude krize trvat dál, i potraviny zdraží, pokračuje Gürtler.
21: V těch dalších měsících je pravděpodobné, že už se právě začnou do vývoje cen potravin propisovat ty nepříznivé efekty spojené s konfliktem na Blízkém východě, to znamená vyšší ceny energií, vyšší ceny pohonných hmot, no a se zpožděním ještě větším, pak pravděpodobně i dražší zemědělská hnojiva.
1: A doplním, že finální čísla o dubnové inflaci zveřejní statistici přesně za týden, zatím ale vždy svůj odhad potvrdili.
0: Říká Tereza Chlubná z ekonomické redakce, díky za aktuální zprávy z ekonomiky.
1: Já děkuji také, hezký den.
0: A kvůli vysokým cenám paliva zrušily aerolinie po celém světě ve svých plánech na květen přes 13 000 letů. Situace na Blízkém východě navíc zůstává nejistá. A nejistota se tak vznáší i nad začátkem letních dovolených, kdy poptávka po letenkách roste. A z detaily už je tady Ondřej Himer ze zahraniční redakce. Hezký den.
23: Dobrý den.
0: Jak velký zásah do globální letecké dopravy představuje těch 13 000 zrušených letů?
23: Je to zásah citelný, ale nijak katastrofický, kdybychom se podívali třeba na počet přepravených cestujících, tak v květnu aerolinky nabízejí asi o 2 miliony míst ve svých letadlech méně, což je ale z celkového počtu 130 milionů, čili to nejsou ani 2%. Vyplývá to z dat analytické společnosti Sirium, která sleduje leteckou dopravu, a je také z nich patrné, že to rušení dopadá na různé oblasti a různé typy letů různě. Část těch rušených míst jde třeba na vrub rušení celých letů, část je pak způsobená tím, že společnosti třeba na sazují menší letadla s nižší spotřebou paliva. Je taky z toho všeho jasné, že aerolinie se prostě teď musí přizpůsobovat té skutečnosti, že ceny leteckého paliva se za poslední 2 měsíce víc než zdvojnásobily, no a dělají to jednak omezováním letů a jednak zvyšováním cen letenek.
0: A které oblasti světa jsou rušením letů nejvíce postižené?
23: Nejvíc letů podle těch dat zrušila letiště v tureckém Istanbulu a v německém Mnichově, čili se zdá, že Evropa je postižená poměrně výrazně. A na příkladu Mnichova je navíc docela dobře vidět, jaké služby společnosti vlastně omezují jako první, protože v Mnichově ten propad letů souvisí zejména s nedávným rozhodnutím aerolinek Lufthansa zrušit až do letošního října dohromady na 20 000 letů, a jsou to konkrétně lety dceřiné společnosti Cityline, která se specializuje na krátké vzdálenosti. No a právě podobných krátkých letů, zejména na menší a méně vytížená letiště, se to rušení obecně týká nejvíc, protože právě tyhle ty lety jsou často už nebo už byly před tím zvyšováním cen paliva na hranici ziskovosti a jak ty ceny poskočily nahoru, tak se propadly do ztráty. Tak třeba zrušení letů vysvětlila zmíněná Lufthansa, podle které prostě zvyšování cen paliva to rozhodnutí rušit zmíněné lety v podstatě jen uspíšilo, protože to bylo v plánu tak jako tak.
0: A teď to, co nás zajímá všechny, co to všechno znamená pro cesty na letní dovolenou?
23: No hlavně vyšší ceny letenek a taky určitou nejistotu ohledně možného rušení letů. Britský Guardian k tomu vydal takový docela velký článek, který obsahuje i řadu doporučení a jedno z nich je, že cestující by si třeba měli vybírat letenku na nějaké velké letiště blízko svého dovolenkového cíle a nespoléhali se na lety do těch menších destinací, protože právě ty budou aerolinky rušit jako první, pokud na to tedy dojde. No a zároveň tam taky můžeme číst varování, že dodavatelské řetězce, které jsou kvůli té iránské blokádě Hormuzského průlivu narušené, tak i kdyby se teď ty dodávky ropy z Perského zálivu obnovily ze dne na den, tak to ještě neznamená, že se ty dodavatelské řetězce hned napraví. To bude trvat dlouhé měsíce, než se zas všechno vrátí do stavu před americkým a izraelským útokem na Irán, čili ta letní dovolená bude určitě těmi komplikacemi poznamenaná tak jako tak.
0: Před nějakými asi 3 týdny proběhlo tiskem docela ostré varování výkonného ředitele Mezinárodní agentury pro energii, že Evropa má letecké palivo jen na 6 týdnů. Dál to hrozí?
23: Tohle varování stále platí, ale například Evropská komise potom prohlášení Fatiha Birola, tedy ředitele Mezinárodní agentury pro energii, docela výrazně uklidňovala. Říkala, že ten aktuální nedostatek nehrozí, že zároveň ale pracuje na různých krizových opatřeních, která by třeba umožnila dovážet letecké palivo podle severoamerických standardů, což v současnosti není možné. Musíme plnit evropské standardy, ty americké se mírně liší. Evropská komise pak třeba také mapuje dodávky leteckého paliva, hledá alternativní zdroje a třeba cesty, jak zlepšit jeho distribuci v rámci Evropské unie. Takže ta situace skutečně opravdu zůstává vážná a jsou země, které už se ocitají pod tlakem, což je třeba i Velká Británie, protože ta je jednak hodně závislá na dovozu leteckého paliva a zároveň má menší zásoby, ale zároveň platí, že ta situace není kritická a ostatně ten trh s leteckým palivem se už určitým způsobem reguluje sám, to je to, o čem jsme teď mluvili, tím, že zvyšuje ceny letenek, tím, že optimalizuje letecké trasy, ruší některé lety, nasazuje menší letadla, to všechno přispívá k nižší spotřebě paliva.
0: Jak to vypadá ve světě s leteckou dopravou, jsme teď ve studiu probrali s Ondřejem Himerem ze zahraniční redakce. Díky za to.
23: Naschledanou.
0: A zprávy má Martin Matějka.
8: Český rozhlas Plus.
10: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 korun a 52 haléřů. To je o 6 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44 korun a 60 haléřů. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Rusko nepřistoupilo na příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Klid zbraní měl platit od dnešní půlnoci. Ukrajina ale od rána čelí rozsáhlým ruským útokům. Úřady hlásí 5 mrtvých. Kreml vyhlásil příměří na 8. a 9. května, kdy chce vojenskou přehlídkou v Moskvě oslavit výročí konce druhé světové války. Dnešní útoky podle ukrajinského ministra zahraničí dokazují, že Rusko nestojí o mír. Moskva se k tomu nevyjádřila. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisté to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. Místo teď prohledávají kriminalisté. Zatím není možné odhadnout ani výši škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na více než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Spojené státy přeruší operaci, při které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na své síti to oznámil prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě. Před konfliktem jich proplouvalo asi 120 denně. Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně stouply o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví na konci května Estonsko a Pražský hrad o tom informoval na svém webu. A Pavel se setká třeba s prezidentem Alarmem Karisem nebo předsedou vlády Kristenem Michalem. Prezidenti také společně zahájí Estonsko-České podnikatelské fórum. A Pavel se mimo jiné během návštěvy seznámí v Tartu s bezpečnostní situací na východním křídle NATO. Prezidentský pár do Estonska odjíždí 26. května. Sněmovna by se měla večer vrátit k usnesení k konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci o bodu jednali 7 hodin a v noci debatu přerušili. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. A Kolumbie, co souzený za žhářský útok na dopravní podnik v Praze, ani po roce nezaplatil škodu 115 tisíc korun. Částku proto pražský dopravní podnik vymáhá exekucí. Českému rozhlasu to řekla mluvčí podniku Aneta Řehková. Uhrazení škody bylo součástí dohody o vině a trestu. Muž byl odsouzený za teroristický útok na 8 let. K zapálení autobusů v garážích dopravního podniku se u soudu přiznal a omluvil se. Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Sázavu pracují silničáři. Na 39. kilometru je uzavřený levý pruh, je tam pouze krátká kolona. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice od kilometru 177 čekejte kolonu. Do omezení v Brně pojedete půl hodiny, kamiony postojí déle. Silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy je v malém újezdu po nehodě uzavřená. Osobními auty to jde oběd přes Hostín. A na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem. Je to jen provozem a zpoždění kolem 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
2: Vládní koalice chce zpřísnit postihy za neplacení výživného. Od novely slibuje, že motivuje neplatiče, aby platit začali. Podle opozice to povede k tomu, že víc lidí skončí ve vězení, aniž by to jakkoliv pomohlo dětem. Současná právní úprava, podle které neplatič spáchá trestný čin jen tehdy, kdy vystaví dítě nebezpečí nouze, platí od letošního ledna. Je důvod ke změně?
8: Pro a proti Lukáše Matošky.
2: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO, místopředsedkyně ústavně právního výboru a jedna z předkladatelek zmíněné novely Taťána Malá. Dobrý den.
4: Hezké dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: A místopředseda ústavně právního výboru a místopředseda Hnutí STAN Karel Dvořák. Dobrý den i vám.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Paní poslankyně, proč je potřeba zpřísnit postihy za neplacení výživného?
4: A ukazuje se jako velmi důležité skutečně vrátit zpátky kriminalizaci neplacení výživného a to z toho důvodu, aby ty rodiče, kteří nejsou ochotní se starat o své děti a nejsou ochotní platit výživné pod hrozbou toho trestu, toto dělali. Určitě naší motivací není to zavírat ty rodiče do vězení, ale přimět je k tomu, aby tuto povinnost plnili. Já preferuji to, aby tito rodiče dostávali tresty alternativní, především tresty domácího vězení. Nejsem rozhodně fanouškem nepodmíněných trestů ani trestů podmíněného, protože ten podle mého názoru je vysoce neefektivní a já jsem moc ráda, že pan ministr Tejc apeluje na soudce, aby ty alternativní tresty, jako je trest domácího vězení, začaly ukládat intenzivněji a častěji.
2: Pane poslanče, nepovede toto zpřísnění k tomu, že neplatičů alimentů ubude?
5: Nemyslím si to.
3: čísla, ze kterých my vycházíme a na základě kterých jsme dělali ty změny v minulém volebním období a na základě kterých zmiňujeme právě ten plán vládní koalice teďka opět zpřísňovat to takzvané zanedbání povinné výživy, tak já mám za to, že prostě ta data říkají, že to není efektivní, nevede to k tomu, že ti rodiče více platí a myslím si, že je důležité, že se shodujeme na jedné věci. A to na tom, že je důležité dostat peníze k dětem, zajistit, aby ti rodiče, kteří se o své děti nestarají, buď přímo nebo tím, že nepřispívají na jejich výživu, takže tak mají činit. Ale toto není nástroj a ta data, která k tomu jsou a která nejsou nějaká moje vlastní data, ale data Ministerstva spravedlnosti a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, tak říkají, že prostě ten trestní postih není efektivní. A jsou jiné nástroje, které bychom měli využívat, abychom dostali více peněz těm dětem. Na tom se shodujeme, ale kriminalizace ten problém neřeší.
6: Paní poslankyně, z kterých dat vycházíte vy, když tvrdíte, že ta stávající úprava platná teprve od letošního ledna je nedostatečná a že je potřeba zpřísnit?
4: Tak v první řadě ještě zareaguji na pana kolegu Dvořáka. V tom smyslu, co se týká těch nástrojů k tomu vymáhání výživného. Já naprosto souhlasím, že je potřeba nastavit další efektivní nástroje k vymáhání výživného.
6: O těch jsem se ještě chtěl bavit.
4: A ta kriminalizace,
6: tak teď prosím, kdybyste odpověděla na tu moji otázku.
4: Má být až následná. Já jednoznačně vycházím z toho, že například Asociace neúplných rodin za první čtvrtletí tohoto roku vykazuje 20% nárůst v žádostech o pomoc s vymáháním výživného. Také vzrostl od 1. ledna významně počet exekucí na výživném, a to zhruba z 800 na 1111 za to první čtvrtletí tohoto roku. A to si myslím, že jsou čísla alarmující. Ale hlavně, pojďme si říct, že každé to číslo je jedno dítě. Jedno dítě, kterému se může dostat alespoň nějaké výživné. A já prostě si nemyslím, že bychom měli čekat dál. Já jsem přesvědčená o tom, že tu kriminalizaci je potřeba vrátit zpátky a během toho hledat ty nástroje, efektivní nástroje pro to vymáhání výživného.
6: Pane poslanče, vy jste se odvolával na data Ministerstva spravedlnosti z minulosti. Paní poslankyně vám teď zmínila data občanského sektoru, například ze strany Asociace neúplných rodin. A ta skutečně hovoří o tom, že v posledních měsících od té lednové změny, od toho lednového zmírnění, které bylo prosazeno ještě v minulém volebním období, jim přibývají klientky, které mají problém s neplatiči.
3: Ano, já si myslím, že to je i následek toho, že nám více než 300 rodičů, neplatičů, typicky převážně otců, opustilo brány věznic od první tohoto roku.
6: No a je to dobře?
3: Takhle, je dobře, že ti stejní lidé seděli ve vězení. Zároveň je potřeba říct, že ti, kteří jsou v tom vězení, tak se na ně stahují jiná pravidla pro exekuce, takže tím pádem je tady i logický tento nárůst. Já bych ale chtěl uvést jiné číslo, protože paní poslankyně Malá argumentuje čísly, které teďka jsou nějakým trendem po začátku tohoto roku, ale ta dlouhodobá čísla ukazují, že pouze 7% případů z těch, kde došlo k trestnímu stíhání, vedou k tomu, že ti rodiče začnou platit.
6: Paní poslankyně, těchto čísel jste si vědoma a přidal bych k tomu otázku týkající se ještě té stávající právní úpravy platné od ledna. Nebylo by bývalo lepší předtím, než se pustit do další změny, vyhodnotit si, zda ta stávající úprava funguje nebo nefunguje?
4: Tak já začnu od konce. Nebylo by to lepší. Nebylo by to lepší, protože skutečně na nás se obrací řada rodičů samoživitelů a je to od toho okamžiku, kdy bývalá vládní koalice, vláda Petra Fialy přišla vůbec s tím návrhem dekriminalizace placení výživného. A kdy ti rodiče, kteří nechtějí...
6: Promiňte, že vás přerušuji, je potřeba říct, že to úplná dekriminalizace není.
4: No je to,
6: protože
4: jen, to o tom si můžeme
6: pořád
4: potom
6: vězení
4: pobavit,
6: v těch krajních případech neplatičům hrozí.
4: Ale pouze v okamžiku, kdy se dostane dítě do nouze, a to si pojďme říct, že žádný zodpovědný rodič nedopustí. A to je právě to, co mě na tom vadí vlastně nejvíc, protože ty rodiče samoživitelé, kteří se snaží a mají, jsou ochotní pečovat o svoje děti, tak mají 2-3 práce a prostě starají se o to dítě na úkor času stráveného s tím dítětem, chodí do práce, mají 2-3 práce a ten druhý rodič je prostě beztrestný. A to mi nepřijde v pořádku. A teď se vrátím k tomu,
6: k těm číslům, která zmiňovala.
2: ano. Pan poslanec?
4: Vrátím se k těm číslům. Není čas prostě na to čekat, až budou další čísla. Jak jsem řekla na začátku, za každým tím číslem je dítě, kterému se nedostává výživné. A pan kolega nedisponuje a nedisponuje nikdo těmi čísly. Jaká jsou to čísla, která odradí ty rodiče, kteří nechtějí platit od toho, že upustí od toho neplacení výživného právě proto, že jim hrozí nějaký trest. Si myslím, že je zásadní.
2: Pane poslanče, vzhledem k tomu, že skutečně ta čísla jsou neúplná, na tom se asi shodneme, stát nemá úplně nějakou širší analýzu toho, jak se chovají neplatiči v těch kterých situacích. Nemůže za těchto okolností zafungovat to částečné zpřísnění, které prosazuje vládní koalice, protože víc neplatičů si řekne, no tak to radši ty alimenty zaplatím, protože taky můžu mít problémy, v krajním případě můžu skončit ve vězení.
3: To je něco, co nazýváme generální prevencí a je to argument, na který se odvolávají ti předkladatelé teďka té změny toho zákona. Ale já jsem rád, že tady paní kolegyně Malá řekla, že ta čísla nikdo nemá. Ano, to jsou domněnky. Ta čísla týkající se toho, kolik lidí odradí to, že máme něco napsaného v trestním zákoníku, prostě neexistují. Není možné něco takového změřit. Není takže, to fyzicky možné.
2: Vy jako zákonodárci prosazujete zákony na základě domněnek?
3: Ne, touto otázku jste měl položit paní kolegyni, no, protože to je její argument.
2: Změna se prosazovala v minulém volebním období taky.
3: A ta už jsem tady jmenoval. To, jakým způsobem to trestní stíhání pomůže, a to je pouze v těch 7% případů, v jakých případech nastupuje účinná lítost, to jsou zase data Nejvyššího státního zastupitelství, to je 10% případů. Zároveň a i já v té argumentaci vycházím se zjištění, se kterými přichází občanský sektor, tak tím důvodem pro to, proč ti lidé velice často, samozřejmě tak není vždycky, neplatí to výživné, je to, že na to prostě nemají. Ty příčiny jsou mnohem častěji v nějaké sociální situaci těch neplatičů. A tím pádem u nich ta odrazující funkce prostě nemůže fungovat.
2: Hned se na to, paní poslankyně, zeptám, ale ještě, kdybyste jasně odpověděl na tu otázku týkající se toho, zda to zpřísnění může zafungovat v tom smyslu, že bude odrazovat neplatiče od jejich jednání?
3: Já si myslím, že ne. A myslím si, že nebo velice nepatrně. Nestavme prosím ten rozpor tak, že tady někdo obhajuje neplatiče výživného. To si myslím, že v tomto studiu rozhodně já nejsem a bez pochyby to není ani paní poslankyně.
2: Myslím,
3: Malá.
2: Že to je jasné, že to neobhajujete ani
3: jeden. Ale my máme pořád v tom trestním zákoníku to, že je trestné, kdo i byť z nedbalosti vystaví dítě nebezpečí nouze, když více než 4 měsíce neplatí výživné. Tam ta odrazující funkce, byť není exaktně změřitelná, prostě je. A pro ty rodiče, kteří neplatí a uvedou to dítě v nebezpečí nouze, což jsou ty případy, které je potřeba odstíhat nástroji trestního práva, tak to prostě dneska trestné je a tímto způsobem naše společnost nějakou svoji hodnotu na ochraně těch nejzranitelnějších vyjadřuje.
2: Pan poslanec to tady teď připomněl, že ta stávající úprava předpokládá, že v tom krajním případě, kdy skutečně to dítě je uvrženo do nouze, tak ten pachatel, neplatič, může skončit ve vězení, i když neplatí v uvozovkách jenom z nedbalosti. Nemusí tam být ten úmysl. Vy, paní poslankyně, naopak tou novelou prosazujete, že úmysl bude pro kriminalizaci podmínkou. Proč?
4: No, protože právě se chceme vyhnout těm případům, kdy to dělá ten pachatel neúmyslně, kdy tam není prostě ten úmysl a dává mi to smysl. Ale skutečně mě tam vadí to vystavení té nouzi. Jak jsem už říkala, ten zodpovědný rodič, ten druhý rodič, který o to dítě pečuje, to nikdy nedopustí. Skutečně to nedopustí, protože to kritérium té nouze je tak striktní, že opravdu těch případů bude minimum. A pojďme se ale bavit skutečně o tom, že nám tady chybí ty nástroje, efektivní nástroje v oblasti civilního práva k tomu, abychom to výživné vymáhali. A až Dobře. Je budeme mít, pak dekriminalizujeme neplacení výživného. Protože do té doby prostě nemáme těm rodičům samoživitelům podle mého názoru jak pomoct.
2: Co s těmi neplatiči, kteří jsou v tíživé sociální situaci? Jak pomůže, že na ně budete přísnější?
4: Já myslím, že prostě musí dělat všechno pro to a ten soud to určitě zhodnotí i orgány činné v trestním řízení, jestli ten pachatel skutečně je v situaci, kdy je na tom tak ekonomicky špatně, že není schopen se postarat o to své dítě, ale především to výživné je stanovováno na základě určitých parametrů příjmu a pojďme si říct na rovinu, že to výživné v těchto případech jsou 100 koruny,
2: jsou to
4: 500 koruny, jsou to 800 koruny a skutečně já opravdu nemám v tomhletom směru vůči těm rodičům, kteří nejsou ochotní platit takto nízké částky, tak k ním úplně nemám soucit, to se přiznám.
2: Pane poslanče?
3: Já myslím, že to není věc soucitu. Já bych byl vlastně hrozně nerad, aby tato debata byla stavěna na nějakých citových soubojích. Za mě trestní politika a to, jak máme nastavený trestní zákoník, zvlášť v těchto věcech, má být nastavována racionálně na základě dat a nějakých vědeckých poznatků. A to mě vlastně vadí na té novele úplně nejvíc, že ona vzbuzuje emoce, nabízí řešení složitého problému, ale velice jednoduché a neefektivní, které prostě které prostě ten problém nevyřeší. To je to, co mi na tom návrhu vadí. On nic neřeší. Řeknu vám ještě jedno číslo, když jsme se bavili o té odrazující funkci trestu. Je to vysoká recidiva v případě těch pachatelů, kteří už v minulosti byli odsouzeni za neplacení výživného. Více než 50%. Kdyby ta odrazující funkce toho trestu fungovala, tak přece by oni už to znovu nedělali. Jeden vězeň stojí ten systém měsíčně 60 tisíc korun. Kdyby stát ty peníze, které dá na to, aby někoho ubytoval, někoho hlídal v té věznici, dal na podporu toho dítěte, nebo i toho rodiče, aby začal normálně fungovat, pracovat, dostal se z nějaké dluhové spirály,
2: tak by to bylo mnohem
3: efektivnější.
2: Paní poslankyně, dává

0: aby skutečně ty alternativní tresty byly ukládány.
1: Takže promiňte, zůstane u apelu, protože pan poslanec namítal, že v té vaší novele je to napsané celkem jasně a hovoří se tam o vězení.
0: Musí mít, no, ale to, že se tam hovoří o nepodmíněném trestu, znamená, že může být uložen i jiný trest, může být uložen trest domácího vězení, může být uložen podmíněný trest, může být uložen trest obecně prospěšných prací a tak dále, může být uložen peněžitý trest, takové tresty konec konců bývají ukládány, nejvíc bývalo ale ukládáno bohužel těch podmíněných trestů, které nejsou, ty jsou vysoce neefektivní. Ale určitě je potřeba využít té situace, že máme v tuto chvíli dostatek náramků pro kontrolu vězňů, kteří jsou v domácím vězení. A já jsem přesvědčená, že Ministerstvo spravedlnosti udělá všechno proto ve spolupráci s probační a mediační službou a v komunikaci se soudy, aby skutečně ty tresty domácího vězení byly ukládány více. A už proto, že ten trest domácího vězení je 5x až 10x levnější než ten trest odnětí svobody. Ale to, co je potřeba, aby tady zaznělo, jediným argumentem koalice, tehdejší vládní koalice Fialovy vlády, bylo, že je potřeba vyprázdnit české věznice. A já prostě naprosto nesouhlasím s tím, abychom vyprázdňovali české věznice na úkor toho, že bude postaráno.
1: Myslím si, že tehdy těch argumentů bylo víc, ale nechme prosím teď minulost minulostí. Pane poslanče, vy jste se tady usmíval. Proč si nemyslíte, že by ta forma těch alternativních trestů pro neplatiče nefungovala?
2: Ne, já si myslím, že by fungovala a bylo by skvělé, kdybychom mnohem méně v Česku využívali alternativních trestů. Já jsem se usmíval a to je té argumentaci paní poslankyně. Já jsem se usmíval argumentaci paní poslankyně. Já chápu, že ministr může jenom apelovat. Ano, minister nemůže úkolovat soudy, jak rozhodují. Ale potom, prosím, neargumentujte tím, že nechcete, aby se ukládaly nepodmíněné tresty. Už dneska v českých věznicích sedí několik set. Bude to určitě víc než 1000 lidí, kteří tam sedí za neplacení výživného. I za neplacení výživného, protože páchali i jinou trestnou činnost. To znamená, ta pravidla pro to ukládání trestů vy nějak neměníte v té novele, nebo to měníte tak kosmeticky, že to nebude mít žádný dopad. Takže prosím, tento argument, já si trvám na tom, ten argument, že soudy to nebudou trestat zavíráním do vězení, prostě neplatí, protože to není možné z pozice výkonné moci.
1: Podle vás toto zpřísnění, pokud, tak by měla doprovázet nějaká změna pravidel pro ukládání trestů?
2: Ano, jestliže vláda a vládní koalice teďka myslí vážně to, co říká. Ale já kritizuji to, že to vážně nemyslí, protože nedělá nic pro to, aby to změnila.
1: Teď se na to zeptám, paní poslankyně, jak vážně to myslíte, když hovoříte o těch alternativních trestech, pokud zároveň neprosazujete změnu pravidel pro ukládání trestů směrem k tomu, aby ty alternativní tresty byly víc využívány?
0: Samozřejmě, že to myslíme vážně. A ti soudci ty alternativní tresty mohou dnes ukládat. To není o tom, že jsou vázáni, že jim něco svazuje ruce. Je to pouze o nějakém zvyku a skutečně, a myslím si, že s panem kolegou Dvořákem jsme i v minulém volebním období hodně debatovali a řešili edukaci a vzdělávání soudců a v tom je prostě potřeba pokračovat a apelovat na ně v tom směru, aby ty alternativní tresty ukládali a oni mají dostatek nástrojů na to je uložit.
1: Změnu v ukládání pravidel nebudete v tomto volebním období prosazovat.
0: Určitě se o tom můžeme bavit, můžeme to otevřít, nevidím s tím, že v tom žádný problém, ale myslím si, že bychom se a priori měli zaměřit na ty civilně právní nástroje k vymáhání výživného, tak, na které se předchozí vláda vykašlala.
1: A na to bych se v poslední minutě rád zeptal, když vy jako opozice, pane poslanče, říkáte, že k ochraně dětí je potřeba hledat jiné ty civilní nástroje, tak které konkrétně v půl minutě, pokud byste mohl to říct, máte na mysli?
2: Vedle těch, které už dneska máme a které dobře fungují, to znamená třeba zabavování řidičských průkazů, to jsou i nástroje, které by měly se více využívat v té předexekuční fázi vymáhání. Máme zkušenost z Dánska, ze Švédska, kde i tak něco jednoduchého jako automatizované zasílání SMSek, připomínka toho, aby lidé platili, tak funguje. Je to i větší třeba integrace s finanční správou a lepší evidence dluhu. Takhle, to jsou všechno řešení, která nějakou dobu budou trvat, ale jsou funkční. A poslední věc, co se týče kroků minulé vlády, tak třeba k tomu, aby se více peněz dostalo k dětem, tak je tady reforma oddlužení, insolvencí, proti kterým paní poslankyně Malá hlasovala.

0: Poslankyně, v jedné větě tato opatření, která zmínil váš kolega, zvážíte je v jedné větě. Končíme.
1: Zvážíme je určitě, ale jsou to pouze kosmetické změny a nebudou nic řešit.
0: Našimi hosty byly poslankyně hnutí ANO Taťána Malá a poslanec hnutí STAN Karel Dvořák. Dámo a pane, díky oběma.
2: Díky za pozvání.
1: Taky děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Přijeli, viděli a zase odjeli. Zahraniční návštěvy politiků, umělců, kosmonautů, monarchů i teroristů proudily jak do socialistického Československa, tak i do demokratické České republiky. Atmosféru doby si můžete připomenout s třídílným květnovým cyklem Archivu Plus. Jak jsme vítali Gagarina, Brežněva a další komunistické prominenty. Co v Praze jedl legendární jazzman Louis Armstrong? Proč českoslovenští komunisté milovali libýského diktátora Kadáfiho? Zpívali opravdu katolické řádové sestry buddhistovi Dalajlámovi? Jezdila britská královna Alžběta II. Po Praze Rolls-Roycem? A jak si pobyt v Česku užila popová ikona Michael Jackson? To a mnohem víc se dozvíte ve třech květnových pátcích. 1., 8. a 15. vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Radiokniha. Alarmujícím svědectvím o stavu životního prostředí kolem nás je kniha Život na naší planetě, kterou napsal uznávaný přírodovědec David Attenborough, nejznámější britský tvůrce přírodovědných filmů. Jeho vyprávění není jen mrazivou zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, ale také pokusem najít způsoby, jak by mohlo lidstvo planetu uzdravit a tento nepříznivý vývoj zvrátit. David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: 15 hodin posloucháte Odpolední Plus, kterým vás dnes provází Štěpánka Martanová.
3: Český rozhlas Plus.
5: A na jaká témata se zaměříme v následující půl hodině? Skoro 93 milionů lidí v Evropské unii je ohroženo chudobou a podle unijní exekutivy by se situace mohla ještě zhoršit. Proč? Senátoři rozhodli o přerozdělení téměř 8 miliard korun VZP menším zaměstnaneckým pojišťovnám. I přes výhrady změna prošla rychle. Co přerozdělení peněz přinese? Kreml loni prudce posílil protileteckou obranu Moskvy. Vyplývá to ze satelitních snímků. Je ochrana účinná proti ukrajinským dronům? I to se dozvíte. Teď už jsou na řadě zprávy, které dnes připravuje Martin Matějka.
6: Ceny ropy aktuálně prudce klesají, severomorská ropa Brent se stoupila pod $102 za barel. Trhy tak reagují i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hlásí velký pokrok v mírových jednáních s Íránem. Šéf Bílého domu na sociální síť Truth Social napsal, že americká armáda teď nebude doprovázet lodě plující Hormuzským průlivem a tím se podle ní zjistí, jestli bude možné dokončit a podepsat s Teheránem mírovou dohodu. Poslanci by se měli dnes večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Ani zhruba po 7 hodinách bod neprojednala a během dnešní noci schůzi přerušila. A to až do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu.
7: Diskuze byla zjevně zbytečná, vládní koalice nemá zájem dělat své zákony, a to dokonce zákony, o kterých tvrdí, že na ně strašně spěchá, místo toho tam vkládá naprosto marginální téma souboje jedné malé koaliční strany s nějakými odpůrci v Brně. U nám to připadá úplně zbytečné.
6: K rozpravě se přihlásili 30 poslanců, převážně z opozice. Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 52 haléřů, to je o 6 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44 korun a 60 haléřů. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Pokutu skoro 39 milionů korun dostal od antimonopolního úřadu distributor elektroniky HP Tronic Zlín. Firma podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2012 dlouhodobě určovala minimální ceny svým odběratelům, tedy koncovým prodejcům elektroniky. A podle mluvčího úřadu Martina Švandy tak omezovala prodejce v tom, aby si svobodně nastavili prodejní cenu a prodávali zboží za nižší ceny.
2: Společnost HP Tronic také kontrolovala, zda odběratelé dodržují ceny, které stanovila, a pokud prodávali zboží levněji, pak je vyzývala k navýšení ceny na tu stanovenou úroveň. V případě, že ceny nadále nedodržovali, tak reálně proti nim uplatňovala nejrůznější sankce.
6: Společnost HP Tronic Zlín s pokutou nesouhlasí a podala proti rozhodnutí rozklad.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta koaliční většinu bude moct veto Senátu přehlasovat. Policie v Německu od rána prohledává byty mladých pravicových radikálů. Razie se soustředí na 36 údajných lídrů organizací Mladí a silní a Německá mládež vpřed. Kriminalisté mají podezření na zločinné spolčování.
8: Policie prohledává asi 50 objektů ve 12 spolkových zemích Německa. Nejmladšímu podezřelému je 16 let a taky další jsou mladiství nebo mladí dospělí. Obě organizace patří k teenagerským skupinám, které se začaly v Německu formovat asi před 2 lety a jsou velmi aktivní online. Jejich stoupenci ale mají na svědomí taky fyzické útoky, například na účastníky pochodů sexuálních menšin nebo na politické odpůrce. Od března je v Hamburku soud s několika mladými muži, kteří se taky organizovali na internetu a jsou podezřelí, že se pak pokusili zapálit například ubytovnu pro uprchlíky. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
6: Polská prokuratura vyšetřuje úterní nehodu hasicího letounu na jihovýchodě země. Zemřel při ní 65-letý pilot. Stalo se to při boji s rozsáhlým lesním požárem nedaleko města Biogoraj. A podle polského deníku Gazeta Wyborcza šlo o zkušeného pilota. Neměl ale velkou praxi s provozem modelu letadla Dromedar, které řídil. Vyšetřování nehody komplikuje požár, který se stále nepodařilo uhasit. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Za funkci obecního a zároveň krajského zastupitele budou politici i dál dostávat nižší odměny. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení změny zákona. Od ledna má zastupitel nárok na 100% jedné odměny, z druhé dostává 40%. Podle ústavního soudu tím stát nezasáhl do práv politiků.
9: Respektuje ústavní soud, každopádně dělá se překážka zastupitelům nebo zástupcům města a obcí v tom, aby vlastně třeba kandidovali do krajů, a to si myslím, že je špatně.
10: Upozorňuje senátor Petr Štěpánek z Hnutí STAN, který si přišel poslechnout vyhlášení rozhodnutí. Ústavní soudce Martin Smolek připomíná důvod snížení jedné z odměn.
11: Ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků, která se nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu.
10: Současná vláda připravuje svou vlastní úpravu odměňování politiků při kumulování funkcí. Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Jako svědka rozvratu lidskosti připomíná nová výstava památníku národního písemnictví spisovatele Arnošta Lustiga. Letos uplyne 100 let od jeho narození. Jednotlivé panely se zaměřují hlavně na vztah literatury a filmu.
12: Dita. Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová.
13: 12letá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
12: Je to opravdu ukázka toho, že to je literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem.
13: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna před sjezdem na Rosice z kilometru 176 počítejte s kolonou kamionů. Osobní auta jedou více pomalu na průjezdu Brnem. Do omezení na kilometr 196 je to osobními auty na 45 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 místem nehody v protisměru na 18. kilometr, zpoždění asi 15 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 také počítejte s kolonou na 79. kilometru jsou silničáři. Uzavřený je pravý pruh a zdržíte se 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
5: A v 15 hodin a 8 minut vám příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová a pojďme na první téma. Jeden z pěti obyvatel Evropské unie je aktuálně ohrožený chudobou a nebo sociálním vyloučením. To je dohromady více než 90 milionů lidí napříč Evropou. Vyplývá to z nového průzkumu Eurobarometr z minulého týdne. Evropská komise dnes proto představila historicky první strategii boje proti chudobě. Počítá s podporou sociálního bydlení a zaměřením na ochranu dětí. Podrobnosti teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezký den.
14: Dobrý den.
5: Bytová politika ani sociální podpora nejsou v kompetencích Evropské unie. Proč se tím tedy Evropská komise zabývá?
14: Ona, ta současná Evropská komise, tedy druhá komise Ursuly von der Leyenové, si dala tu bytovou politiku do programu, dokonce má i speciálního eurokomisaře pro bydlení a energetiku Dana Jorgensena, takže komise se v tom snaží dělat kroky, i když ty její legislativní pravomoci jsou v oblasti bydlení poměrně omezené, ta její role je spíš taková koordinační. Komise argumentuje tím, že víc než polovina Evropanů uvádí své životní náklady jako svůj úplně největší problém. Jak už zaznělo, tak 90 milionů obyvatel je v ohrožení chudoby, týká se to také každého čtvrtého dítěte a 1 milion Evropanů je přímo bezdomova. Evropská unie už si dříve v akčním plánu stanovila cíl snížit ten počet lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením nejméně o 15 milionů do roku 2030 a úplně vymítit chudobu do roku 2050.
5: Co chce tedy Evropská komise učinit pro to zajištění dostupného bydlení všem obyvatelům Unie?
14: Tak ta strategie počítá s celou řadou opatření. Komise chce státy motivovat, aby více podporovali výstavbu a renovaci cenově dostupných bytů, mimo jiné s využitím evropských fondů. Strategie také počítá s posílením prevence, tak aby se u zranitelných rodin předcházelo vystěhování a té ztrátě bydlení. Cílem je podporovat dlouhodobá řešení místo nouzových obyvatel. Ubytoven. Místo předsedkyně Evropské komise Roxana Minzatuová vyjmenovala některá další konkrétní doporučení.
15: Systémy včasného varování, podpora zaměřená na člověka, jako je například poradenství v oblasti dluhů nebo cílená podpora nájemného. To jsou jen některé příklady opatření, která doporučujeme. Naším cílem je také pomoci vládám rozšířit dostupné a sociální bydlení mobilizací investic, využíváním už existujících bytů a podporou různých inovativních modelů bydlení.
5: Jaká další opatření přináší ta historicky první strategie boje proti chudobě v Evropské unii?
14: Evropská komise například uvedla, že plánuje konzultovat se sociálními partnery, tedy s odbory a zaměstnaneckými svazy, možné nové právní nástroje pro zapojení lidí vyloučených z trhu práce. Podle dat Evropské komise je totiž aktuálně v Evropské unii asi 50 milionů lidí, kteří by mohli pracovat, ale z různých důvodů nepracují. Týká se to žen, mladých lidí či migrantů, jak uvedla eurokomisařka Minzatuová.
15: Musíme cíleně jednat, abychom pomohli lidem mimo trh práce, neaktivním lidem s jejich specifickými potřebami, aby se mohli profesně aktivně zapojit podle svého talentu a konkrétních okolností, protože práce je stále nejúčinnější cestou, která lidi vyvádí z chudoby. A nemluvím o jakékoliv práci, mluvím o kvalitních pracovních místech se spravedlivou mzdou a dobrými pracovními podmínkami.
14: Komise dnes také představila strategii boje proti dětské chudobě, aby měly všechny děti přístup k základním službám bez ohledu na příjmy rodičů. Konkrétně unijní exekutiva zmínila bezplatný a efektivní přístup k předškolnímu vzdělávání, zdravotní péči a školnímu stravování. Podle unijní exekutivy totiž za posledních 5 let nedošlo k žádnému významnému poklesu dětské chudoby v Evropě.
5: Tolik z Bruselu naše unijní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky za informace.
14: Naslyšenou.
5: A o chudobě a boji proti ní teď budeme mluvit s Ivou Kuchyňkovou, manažerkou pro sociální oblast Charity České republiky. Hezký den.
16: Hezké odpoledne.
5: Jak jsme slyšeli, Evropská komise má ambici vyvést z chudoby alespoň 15 milionů lidí ve srovnání s rokem 2019. Je to podle vás reálné i v souvislosti s aktuálně rostoucími životními náklady?
16: Je to vysoká ambice a bude hodně zajímat na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet vlastně situace v jednotlivých evropských zemích a samozřejmě i u nás v České republice.
5: Brusel chce chudobou úplně odstranit do roku 2050. Jak tuto prioritu hodnotíte? Mohou k tomu vést ty zvažovaná doporučení skutečně přispět?
16: My jsme za ní rádi. My jsme rádi za to, že vlastně vznikla strategie, že vůbec se jde tímto směrem a domnívám se, že byť je ambiciozní, že má velký smysl pro budoucnost Evropy, pro budoucnost jednotlivých zemí a samozřejmě pro kvalitní život občanů, kteří vlastně žijí v rámci Evropy. My jsme rádi, že vlastně se už nezaměřujeme pouze na řešení sociálních dávek, ale že vlastně komplexně vybízí tato strategie prostě naše země, aby vlastně se zaměřili na zabydlování obyvatel, na řešení přístupu k zaměstnání za adekvátní mzdu, že prostě se snaží řešit vlastně celkovou tu situaci v oblasti zadluženosti. Domnívám se, že ten směr je správný, jestli se nám podaří dosáhnout změny do roku 50. Samozřejmě nevím.
5: Je podle vás vůbec reálné zcela odstranit chudobu?
16: Reálné, řekněme, že z velké části. Asi se nedomnívám, že by šla chudoba odstranit úplně, ale z velké části ano. My například v České republice na základě strategií národních sociálního začleňování máme velmi dobrou zkušenost se zabydlováním lidí, protože z evropských peněz bylo během více než 10 let realizováno mnoho projektů, kde vlastně můžeme sledovat, že 80-90% těch, kteří využili takové služby, měli možnost mít podporu při zabydlení, získat práci, prostě vyřídit vše, co je potřeba, že vlastně se udrželi prostě v běžném životě a to je obrovská naděje.
5: Právě Evropská komise vyzvala, aby členské státy v boji s chudobou efektivněji využívaly ty evropské fondy a navíc ještě koordinovaly národní politiky a zapojili mladé lidi. Znamená to tedy, že dosud se to nedařilo v dostatečné míře, i když vy jste zmínila příklad České republiky, kde se to aspoň částečně daří?
16: Daří se to jakoby jak v kterých oblastech. V této oblasti, co se týká bydlení, se to daří, ale dnes už měl být funkční zákon na podporu bydlení, měl prostě poskytovat bezplatné poradenství všem, kdo se dostanou do nepříznivé situace spojené s bydlením a víme, že aktuálně prostě řešíme pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně, že řešíme zda na vlastně pomoc za bydlení a na poradenství dosáhnou opravdu všichni ti, kteří potřebují v té své situaci pomoc. Protože značně vlastně ty pozměňovací návrhy by omezily přístup právě k pomoci. Takže jde o to, jak která země a také Česká republika se v těch oblastech, kterým vybízí strategie evropská, vlastně postaví k tomu, abychom lidem pomáhali z nepříznivé situace, řešili předluženost, řešili adekvátní práci za rozumné mzdy a abychom řešili dostupné bydlení za adekvátní nájem.
5: Evropa se chce také věnovat řešení dětské chudoby. V čem je právě dětská chudoba specifická a pohledem z vaší praxe, jak ji efektivně řešit?
16: Dětská chudoba je absolutní fenomén poslední doby. My pozorujeme zhoršení, obzvláště v těch chudších lokalitách. Jedná se o to, že už dneska s chudobou a vyloučením mají prostě problémy i děti středních vrstev, než ty se k tomu chtějí hned přiznat, takže vlastně čekají dlouho, než se dostanou k pomoci. Také vnímáme, že sociálně aktivizační služby pro rodiny a nízkoprahové služby pro děti a mládež, že jsou jenom v některých lokalitách, je jich málo. My vnímáme, že děti 10 a více už se dostávají mnohem více k tomu, že jsou závislé na návykových hrách nebo potom závislé třeba na počítačových hrách a podobně. Vnímáme i, že prostě opravdu zápasí s tím začleněním se do kolektivu a potřebují intenzivní pomoc. Já tady vítám evropskou strategii Child Guarantee a i veškeré snahy Evropy, aby se zaměřila na děti, protože děti jsou naše budoucnost a opravdu by si zasloužily ještě větší pozornost než doposud.
5: Paní Kuchyňková, jak krize na Blízkém východě a následně rostoucí ceny a tedy i nárůst životních nákladů ovlivňuje situaci teď v Evropě?
16: My vnímáme, že ta situace se opravdu významně zhoršuje. Lidé i ti ve střední vrstvě dnes pociťují propad do chudoby, zápasy s rozpočty. Vnímáme prostě obavy vlastně z budoucnosti a samozřejmě narůstající inflace čím dál více táhne prostě rodiny, ať už jakoby úplné nebo neúplné nebo seniory do velmi nepříznivých situací. Domnívám se, že je potřeba udělat jakoby účinné kroky, že je potřeba sledovat tu neúměrnou inflaci a nějakým způsobem ji možná i do budoucna regulovat, protože prostě propad do chudoby a to, že se lidé dostávají v čím dál větší míře do bezdomovectví, není vůbec jednoduché. Jenom pro vás nám stále narůstají počty mladých lidí bezdomova, rodin nebo prostě seniorů. Aktuálně víme, že je 10 až 12 tisíc osob bezdomova a až 100 tisíc v bytové nouzi a že prostě jsou další skupiny, které jsou ohrožené aktuálně tím, že neustojí právě tu svou situaci a dostanou se do sociálního vyloučení. Tedy je záhodno se touto problematikou významně zabývat a ty inflační prostě nárůsty, obzvláště potravin, mírnit.
5: Zdeňka Trachtová v tom příspěvku před vámi zmiňovala, že v Evropské unii je 1 milion bezdomovců. Vy jste už to bezdomovectví i u nás teďkom zmiňovala. Jak je to rozsáhlý problém u nás v Česku ve srovnání se situací v Evropě a jak se daří tento problém řešit, co se osvědčilo, co funguje?
16: V rámci Evropy my prostě ve srovnání nevypadáme tak zle, protože vlastně jsme po revoluci startovali s tím, že tu bezdomovectví vůbec nebyla. A pokud se podíváme očima toho, že tu roky nebyly, tak vlastně ten nárůst je obrovský a pokud půjdeme touto cestou, tak samozřejmě narazíme na obrovský problém, že budeme mít prostě bezdomovectví a sociálním vyloučení opravdu velmi mnoho lidí. Jedná se o to, že v poslední době nám ty řady kvapem narůstají a protože azylové služby, ale i terénní služby, prostě služby, které se věnují rodinám i jednotlivcům, nemají kam ty lidi posouvat. To znamená, že i když ten člověk udělá úplně všechno, co může, aby se začlenil, aby prostě se vrátil do běžného života, tak se zpravidla vrací zpátky na ulici. Pokud jsou to maminky s dětmi, tak dochází ke kočování mezi jednotlivými azylovými domy a to samozřejmě není zdravé ani dobré pro vývoj a výchovu dětí. Takže právě proto potřebujeme, abychom se na ten problém narůstajícího bezdomovectví i v Česku podívali komplexně a začali ho účinně řešit, protože ta situace samozřejmě pak vyžaduje mnohem víc finančních prostředků, pokud ji chceme řešit.
5: O chudobě v Česku a v Evropské unii jsme si povídali s Ivou Kuchyňkovou, manažerkou pro sociální oblast Charity České republiky. Díky za to.
16: Děkuji, nashledanou, hezká odpoledne.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: 15 hodin a téměř 21 minut. Teď ve vysílání míříme do Valčtenského paláce, do sídla horní komory parlamentu. Tam totiž jednají senátoři a je u toho i reportérka Kristýna Vašíčková. Hezké odpoledne.
17: Příjemné odpoledne.
5: Kristýno, jedním z prvních odsouhlasených bodů je přerozdělení skoro 8 miliard korun všeobecné zdravotní pojišťovny menším zaměstnaneckým pojišťovnám. Rozporuplný bod byl ovšem celkem rychle vyřešený.
17: Je to tak, oni se k tomuto tématu vyjadřovali politici už na dopoledních tiskových konferencích a ani v jednotlivých klubech nepanovala shoda na tom, jestli návrh, který přišel z poslanecké sněmovny, přijmout nebo ne. Proto si definitivní rozhodnutí senátoři nechávali až po vyslechnutí pro a proti. Vysvětlím, že tohle opatření má podle vládní koalice stabilizovat menší pojišťovny se ztrátovým hospodařením, aby byly schopné platit včas úhrady lékařů školům nebo nemocnicím. Vysvětlovat to přišel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
18: Jsem zodpovědný za stabilitu celého systému. Pro mě je důležité, aby zdravotní péči dostali všichni pojištěnci a nedošlo tedy k ohrožení plateb poskytovatelům zdravotních služeb a dostupnosti hrazené péče pro pojištěnce.
5: A co se na tom senátorům nezdálo?
17: Že to není systémové řešení, ale jenom dočasné zalepení problému, to zaznívalo asi nejčastěji, zmiňovala to třeba senátorka Ivana Váňová z KDU-ČSL.
19: Pokud existují faktory, které vedou k nerovnováze mezi pojišťovnami, řešme je, prosím, cíleně a hlavně spravedlivě, ne plošným opatřením, které dopadne na všechny bez rozdílu a bez jasné vazby na skutečné příčiny problému.
17: Není podle ní taky jisté, jestli by nepřerozdělení 8 miliard od VZP opravdu ohrozilo poskytování bezplatné zdravotní péče. Naopak se domnívá, že to teď ohrozí klienty VZP. Říkala, že ty peníze mohly jít třeba na preventivní programy a podobně.
5: Senátoři to ale také označovali jako pomstu současné vlády kvůli uprchlíkům z Ukrajiny. Proč?
17: Protože většina z nich byla nebo je klienty právě VZP. A teď laicky řečeno, jelikož ji tato skupina lidí stála míň peněz na zdravotní péči, čerpají ji méně než jiní, tak pojišťovně vznikl zisk za ty celkové víc než 4 roky asi 10,5 miliard korun. No a jak zmínil ministr Vojtěch, české zdravotnictví funguje na systému solidarity, proto rozdíl mezi ziskem menších pojišťoven a VZP, tedy těch 8 miliard téměř, si všechny rozdělí. Jinak to, že nejde o systémové řešení, ministr uznal, jeho rezort prý větší změny chystá a hotové by je chtěl mít do léta. Možná proto tedy nakonec Senát tento jednorázový krok opatření, které má platit jen letos, přijal.
5: Dodejme, že ho musí ještě potvrdit prezident. Ale co to omezení zdravotní péče klientů VZP může nastat?
17: Mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová to odmítá, na přesun je prý VZP připravena a kroky ministerstva chápe.
20: Prostředky uvolněné k přerozdělení byly Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v minulých letech generovány jako rezervní. Jejich poskytnutí svazovým pojišťovnám tedy nijak neohrozí chod VZP, žádným způsobem jej nepocítí pacienti, tedy klienti pojišťovny, ani poskytovatelé zdravotní péče.
17: Plívová ale zároveň dodává, že pro stabilizaci příjmů VZP počítá třeba s projednávanou valorizací plateb za státní pojištěnce. A na závěr ještě doplním, že odpoledne senátoři taky odmítli snížení odvodů pro živnostníky, které už dřív ve sněmovně prosadila koalice. Teď ovšem tedy poslanci o téhle změně budou muset hlasovat znovu.
5: Aktuální informace ze Senátu dodala Kristýna Vašíčková. Díky a hezký den.
17: Naslyšenou.
5: A teď míříme do zahraničí. Celkem 43 nových stanovišť protileteckých systémů Panzer se během loňského roku objevilo kolem Moskvy. Ze satelitních snímků to zjistili novináři německého listu Bild. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Voborljov prohlásil, že během posledního týdne tyto systémy sestřelili několik desítek dronů. V Kremlu se ale údajně obávají, že možnému útoku dronů na přehlídku na Rudém náměstí by stejně nezabránili. Situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Dobrý den.
21: Dobrý den.
5: Co to je za nová stanoviště a jak jsou vybavena?
21: Tak ono je to vlastně znovu obnovení systému, který vybudoval Sovětský svaz během studené války. Laicky řečeno, jsou to vlastně takové jako tři kruhy, které brání ruské hlavní město. Jsou vybaveny hlavně tedy těmi pancyry, což jsou vlastně asi nejmodernější ruské protiletecké systémy na blízký boj, ale jsou tam i starší ty buky a tak dále. Každopádně je pravda, že i ruští představitelé sami přiznávají, že mají trošku problém dostatečné množství těch systémů vlastně po celém Rusku najít. Došlo určitě k nějakým přesunům z Dálného východu a tak dále, ale zdá se, že ještě stále ten systém není úplně dobudován.
5: Včera ukrajinské rakety zasáhly rafinerii Kyrish. V jakém stavu je vlastně vůbec protiletecká ruská obrana?
21: Tak už jsem to trošku naznačil. má několik problémů. Prostě a je to vidět i právě na těch neustálých útocích proti ruským rafinériím. Vzpomeňme třeba to Tuapse, o kterém se teďka v posledních týdnech hodně mluvilo. To bylo vlastně cílem náletu snad 4x během 2 týdnů. Prostě pokaždé, když se podařilo ten požár uhasit, tak do 2 dnů přilétly rakety další. Takže je vidět, že žádné jako rezervní systémy, které by tam mohly operativně přesunout, prostě neexistují. A druhý problém, o kterém píší hodně ruští vojáci na sociálních sítích, že nemají dostatečné množství těch raket do těch systémů, že přímo třeba jeden z těch vojáků na jednom videu říká, my jsme ty rakety viděli, my jsme je měli zaměřené, ale neměli jsme je čím sestřelit. Takže je to vlastně velmi podobný problém, jako má Ukrajina, akorát, že Rusko se s tím potýká v zásadě poprvé.
5: Rusko teď čeká velká přelídka na Rudém náměstí, už jsme ji zmiňovali v úvodu. Skutečně by ty ukrajinské rakety mohly tuto přelídku nějakým způsobem ohrozit? Vždyť ta loňská byla bez jakýkoliv problému.
21: Jenže loni Ukrajinci ještě neměli k dispozici ty rakety a drony, které mají k dispozici dnes. Ty mají prostě výrazně větší dolet. Odhaduje se, že v průměru ty drony mají třeba o 100-200 kilometrů delší dolet a v okamžiku, kdyby Ukrajina poslala těch dronů nikoli prostě pár desítek, ale řekněme 100, 200, tak to je věc, kterou se jako nedokáže vypořádat protiletecká obrana prakticky žádného státu, protože vy musíte současně vlastně likvidovat prostě desítky, stovky cílů a ta pravděpodobnost, že prostě něco nakonec stejně proletí, je velmi vysoká.
5: Rusko podle ukrajinského prezidenta nedodržuje Ukrajinou vyhlášené příměří. Porušilo údajně ho v 18-20 případech. Rusko zase vyhlásilo jednostranné příměří na 8. a 9. května, kdy se bude vojenskou přehlídkou připomínat konec druhé světové války. Jaký vývoj můžeme očekávat teď?
21: No, to bude hodně záležet na Ukrajincích, kteří vlastně trošku vlákali Moskvu do takové jako argumentační pasti, protože říkají, dobře, tak v tom případě vyhlašujeme také příměří, ale pokud ho Rusko bude porušovat, tak to znamená, že tím pádem my se nebudeme cítit vázáni ani tím příměřím poté. Jakkoliv zdá se, že Ukrajina nechystá nějaké útoky. Volodymyr Zelenský mluvil o tom, že nějaké prostě ryze symbolické cíle jako bizarní typu vojenských přehlídek tak nestojí za to, aby umírali lidé. Takže spíš je to taková jako válka slov.
5: Situaci mezi Ruskem a Ukrajinou nám teď přiblížil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Díky za to a hezký den.
21: Naslyšenou.
5: A bylo 15:30 a ve studiu je se zprávami Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
6: Americký prezident Donald Trump znovu pohrozil Iránu bombardováním. Stalo by se tak, pokud Teherán nepřistoupí na dohodu, která by vedla k otevření Hormuzského průlivu. Trump to napsal v příspěvku na své síti True Social a podle šéfa Bílého domu vedou Spojené státy s Iránem velmi pokročilá jednání. Trump kvůli tomu pozastavil i projekt Svoboda. Díky němu začaly v pondělí Hormuzským průlivem s americkým doprovodem proplouvat některé uvízlé lodě. Mimořádná opatření kvůli suchu vyhlásilo vedení Zlínského kraje. Až do odvolání nesmí lidé spalovat hořlavé látky nebo rozdělávat ohně na volném prostranství. Řekl to dnes hejtman kraje Radim Holiš z hnutí ANO. Kvůli suchému a větrnému počasí hasiči na Zlínsku řešili v předchozích dnech větší množství požárů. Třetí stupeň vyhlásili hasiči o víkendu například kvůli požáru na Kroměřížsku. Výstrahu vydal i Český hydrometeorologický ústav, platí až do odvolání pro Moravu a Slezsko. Menší zdravotní pojišťovny si nejspíše přerozdělí skoro 8 miliard miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Švýcarská vláda eviduje jednoho pacienta nakaženého hantavirem a podle švýcarské veřejnoprávní stanice se muž koncem dubna vrátil z Jižní Ameriky. On a jeho manželka cestovali na lodi, kde se nakazilo několik dalších lidí. Žena podle švýcarských úřadů nevykazuje příznaky nemoci. Na plavidle, kde se virus rozšířil, zemřeli 3 cestující. Loď aktuálně kotví u Kapverských ostrovů. Španělsko už oznámilo, že plavidlo přijme. Moravskoslezští kriminalisté obvinili 4 lidi z rozsáhlých finančních podvodů, informovala o tom mluvčí krajské policie Soňa Štětínská. 2 z obviněných působili podle policie jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. V posledních letech podvedli okolo 270 lidí a připravili je dohromady o 118 milionů korun. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Sázavu na 39. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Fronta z 34. kilometru je asi na 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 172 počítíte s kolonou kamionů. Osobní auta jedou víc pomalu na průjezdu Brnem. Do omezení na kilometr 196 je to osobními auty asi na 50 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pojedete pomalu od dálnice D5 z 22. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinu oblačno, výjimečně přehánky, nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Interview plus ptát se bude Pavlína Nečásková.
0: Spojené státy dočasně přeruší operaci, jejímž cílem bylo zajistit vojenský doprovod nákladním lodím, které uvízly v zablokovaném Hormuzském průlivu. Po zastavení projektu Svoboda odůvodnil americký prezident Donald Trump průlomem ve vyjednávání s Íránem. Tisíce námořníků tak zůstávají už 2 měsíce v uvízlých lodích po celém Perském zálivu. Jaké mají možnosti a co to všechno znamená pro světový obchod? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
0: Naším hostem je výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky České republiky Petr Rožek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste ve vysílání Českého rozhlasu dříve uvedl, že ve vás americký projekt Svoboda vyvolává frustraci, protože se obáváte, že není dobře připravený. Jaký máte teď dojem z jeho dočasného pozastavení?
1: Abych řekl upřímně, obě strany pochopitelně vysvětlují tu první chviličku úplně jinak. Já myslím, že tam došlo k incidentu, který pochopitelně Američané nepřiznají, ale došlo k tomu, což jsem, přiznám se, i trošku očekával, a sice, že opravdu přecenili svoje síly a že se i Iráncům podařilo, tam teď došlo k útoku na 2 americké lodi, podařilo nějakým způsobem vojensky zasáhnout. A to si myslím, že je pro tuto chvíli důvod, proč ta operace je pozastavená. Američané podle mého názoru hledají cesty, jak ji zefektivnit. Co říká, prosím, prezident Trump, to mě nezajímá.
0: Tak probereme ještě další informace, které se kolem toho objevují, protože ještě včera vystoupil americký ministr obrany Pete Hegseth a prohlásil, že poté, co Američané zajistili bezpečnou plavbu 2 lodí, cesta je volná a k proplutí se řadí stovky dalších lodí. Tak tyto informace podle vás nejsou pravdivé?
1: Já myslím, že ty lodi se skutečně do toho konvoje začínají řadit, protože všichni pochopitelně by rádi už konečně tady z toho pekla vypluli. Zdali se ten konvoj, až tedy bude se ten nějakým způsobem pohne, to je první otázka. A druhá otázka je, zdali ten konvoj, protože to budou stovky lodí a budou to lodi různých velikostí, zdali vůbec bude někdo schopen ho zorganizovat, protože to je přece jenom opravdu, jak mně se líbila ta formulace amerického prezidenta, že to je největší americká nebo jaká světová dokonce blokáda, tak toto bude skutečně jedna z největších námořních osvobozovacích operací v dějinách. A Tam zatím já nevidím žádnou centrální sílu nebo centrální administraci tohoto případného úkonu. Těch lodí pochopitelně se musí ujmout nějaký velitel, který bude ty lodi řídit v nějakých vzdálenostech, rychlostech a tak dále. Jinak tam vznikne další chaos a už jsme všichni vyzkoušeli v těch 60 dnů. Ten Hormuzský průliv skutečně není široký na to, aby se tam tlačily lodě na zdařbůh.
0: No, představitel americké vlády, konkrétně Pete Hegseth, také řekl, že očekává, že v budoucnu převezme zodpovědnost za klíčové vodní cesty zbytek světa. Je to vůbec možné? Co si pod tím představit?
1: Já bych rád upozornil znovu na jednu věc. Hormuzský průliv není mezinárodní vodou. Tam se potkávají svrchované části patřící pod správu Iránu. Bezprostředně s tím pobřežním pásem, který patří Ománu. Trošku je ve stínu chování Ománu, nikdo to moc nekomentuje, ale je známo, že Omán je spíše nakloněn Iránu. Takže jakýkoliv pokus o kontrolu tady té úžiny skutečně bude narážet na buď tedy Irán a jeho známou neochotu nějakým způsobem tu vodní cestu otevřít, anebo případně tedy na, nevím, jestli ochotu nebo neochotu Ománu proskytnout tu svoji část.
0: No, iránská státní televize také uvedla, že Irán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby průlivem a zveřejnil novou mapu zobrazující rozšířenou zónu iránské kontroly. Ty obchodní plavidla podle toho musí koordinovat svůj pohyb s iránskými ozbrojenými silami a obdržet před plavbou povolení iránských úřadů. Tato varianta je tedy pravděpodobnější.
1: Já bych tomu ještě dodal, to povolení bude něco stát. To povolení bude stát lodní společnosti, jak jsme už slyšeli, stovky tisíc až milion dolarů. A také jsme k tomu zaslechli, že americký prezident varoval jakoukoliv společnost, která by se pokusila jenom o tomto vyjednávat nebo případně ty peníze nabídnout, tak bude čelit americkým sankcím. Tak si myslím, že tady ano, určitě se ta cesta otevře, ano, určitě Irán bude nějakým způsobem nabízet tady tu možnost a je to pro ně zajímavý fiskální příjem, že jo, to je vlastně mýto, ale zdali to potom bude fungovat po vyplutí z toho zálivu, z toho průlivu, co tady vůbec si nedokážu představit. A musím říct, že americké sankce jsou stejně nepříjemné jako případně další uvíznutí nebo další sečkávání v tom průlivu, tím průlivem.
0: Zároveň tedy kromě toho poplatku, o kterém jste mluvil, tak iránská média také tvrdí, že v iránském parlamentu je připravena nová legislativa, která trvale zakáže plavbu Hormuzským průlivem všem plavidlům s vazbami na Spojené státy a Izrael. Co by to znamenalo?
1: No, já myslím, že skoro nic, protože izraelská plavidla nebo izraelské společnosti s nějakým zájmem nebo s nějakou částí sídlící v Izraeli už dávno tady do těch vod nesmí a lodi izraelské vlajky nesmí přistávat ani v ostatních zálivových přístavech, to znamená v Emirátech, v Ománu, v Kataru.
0: No ale americké.
1: Otázka je, ano, americké lodi, no. Nechci říct naštěstí, ale opravdu těch skutečně čistě amerických lodních společností je ve světě strašně málo. Většina velkých rejdařů mají zcela jiné vlajky. Lze to interpretovat tak, že to je omezení týkající se opravdu mála procent světové flotily. Ovšem, to se dá interpretovat i tak, že to jsou společnosti, které sympatizují se Spojenými státy nebo mají nějaké třetí vazby přes další zákazníky na americkou administrativu a to už bude horší.
0: Hostem Interview Plus je výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Petr Rožek.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Představují podle vás ty informace o pozastavení projektu Svoboda pro lodní společnosti a především pro námořníky, kteří uvízli v průlivu naději?
1: No já, jestli něčeho opravdu, co mě hrozí, nebo čeho se bojím, jsou opravdu životní osudy těch námořníků. A jakákoliv naděje mně přijde jak kouš na obzoru pro Robinsona. Ale ta naděje nebo ten horizont je velice vzdálený a myslím si, že zvlášť pro ty námořníky zatím ta situace je neskutečně špatná. Ti lidé jsou tam, jak se říkala, 60 dnů, mají omezené dodávky jídla, na lodích určitě je málo možností nějakého vyžití, nebo jak to nazvat, prostě nějakého trávení volného času. A co je úplně nejhorší na těch lodích, je určitě nedostatek vody.
0: A není žádná možnost, jak k ním potraviny nebo pitnou vodu dostat?
1: Tam se pohybuje po tom bazénu, mimochodem Perský záliv je obrovský kus moře, to je moře, které se svojí velikostí přibližuje Středozemnímu moři, takže se tam sice pohybují nějaké zásobovací linky, respektive nějaká plavidla, především karitativních organizací, ale obsloužit takový kus vody a je tam asi 1300 lodí a 20 tisíc lidí, to je skutečně velmi obtížný úkol. A další z půlky toho Perského zálivu to zabírá Irán a ten si myslím, že těm lodím neposílá nic, kromě raket.
0: No a stále není možnost ty tisíce, desetitisíce námořníků repatriovat, jak je dostat ven?
1: Podle mezinárodního práva by je bylo možno repatriovat pouze v případě a zanechat tady lodi opuštěné, že by tam vypukl skutečný válečný stav. Když se pominu výrok prezidenta Trumpa, že tam vede miniválku, tak tam ve skutečnosti zatím k žádnému vyhlášení válečného stavu nedošlo.
0: A zároveň teď platí příměří.
1: No, doufejme, to nikdo neví, jestli to je příměří, nebo jestli to je jenom klid zbraní, protože se prostě neví, jak dál, ale ono zanechat lodi bez posádek je pro jejich majitele taky dost špatná představa. A lodi bez posádek jsou v zásadě předurčeny k zániku. Takže ty posádky tam jsou, vedou pochopitelně na té lodi dost nudný život, ale udržují ty lodi aspoň v nějakém plavby schopném stavu a pochopitelně jsou připraveni na mávnutí praporkem se vydat tedy směrem z té pasti ven.
0: Jak se řeší za těchto situací zdravotní potřeby? Přece není jisté, v jakém jsou námořníci fyzickém, hlavně třeba psychickém stavu. Tak je tam nějaká možnost?
1: To je přesně to, co, z čeho já mám takový strach. Zdravotní potřeby na většině lodí řeší někdo, kdo má nějaký kurz. Zdravotní potřeby si možná budou moci řešit některé blízko stojící lodě navzájem, ale ty psychické problémy určitě nikdo neřeší. A musíme zapomenout, že ti lidé jsou naprosto obyčejní lidé. Jo? To nejsou žádní specialisté, kteří by třeba byli schopni provádět nějakou činnost. To jsou námořníci, kteří jsou na lodi určení k těžké práci. A když ta těžká práce není, tak si myslím, že deprese tam bude velmi hluboká. A je mi líto těch lidí, ať jsou to lidé, kdo ví odkud.
0: No a dostávají stále třeba i v těchto situacích běžný plat nebo budou za to nějak podle vás odškodněni, až to všechno skončí?
1: Plat jim 100% běží, nějaký základní plat právě tím, že jsou nuceni být na palubách, určitě dostávají, ale promiňte, já myslím, že v tuto chvíli by asi vyměnili peníze za to, aby byli pryč a svobodní a mohli se třeba vrátit i domů, protože u některých určitě už skončila ta klasická rotace, která jim umožňuje se aspoň jednou za rok podívat domů. A to si myslím, že v tuto chvíli ty peníze asi nepřebíjí.
0: Může se stát, že těm lodím dojde palivo?
1: To se taky může stát, i když ty lodi v tuto chvíli jedou pouze na generátorové motory, které velkou spotřebu nemají. A tam tedy, a to je paradox, v tom Perském zálivu je paliva dost. Kromě tedy velkých výrobců tam je určitě i spousta lidí, které mají palivo na palubě. Takže si myslím, že co se týče samotného paliva, tak takový problém asi, anebo velký problém nebude. Problém bude s těmi potravinami, základní hygienické potřeby určitě už došly a voda. Voda se totiž mimochodem vyrábí na většině lodí ocelováním mořské vody a na to se musí spustit velký motor.
0: A ty jsou, myslíte, za těchto okolností vypnuté? I když tedy...
1: A ty jsou určitě vypnuté.
0: I za tu cenu, že prostě bude nedostatek pitné vody pro ten personál?
1: I za tu cenu.
0: Vy jste říkal, že v podstatě čekají na mávnutí. Máte nějakou představu, jak se k ním třeba dostávají informace, jestli skutečně ti zaměstnavatelé, ty společnosti s nimi komunikují, asi nemají informace pouze ze zpravodajství nebo ty informace, které máme my?
1: Ty lodi, co stojí uvnitř Perského zálivu, mají zapnuté transpondéry, znamená, že mají také zapnuté rádio. Takže rádiová komunikace tam určitě možná je a myslím si, že probíhá na standardní úrovni, to znamená, že informace, pokyny, případně i zpětně informace z lodi majitelům jsou běžně předávány samozřejmě přes kapitánský nebo přes velitelský můstek. A myslím si, že jsou a to je asi správné, filtrovány dál pro posádku, tak aby nevznikala ještě větší panika. Ale informace tam určitě jsou obou straně, obou směrně, navíc se tam pohybuje určitě i v rámci té americké, do amerického projektu se tam pohybuje i nějaká rozvědka, která monitoruje situaci ze vzduchu. Toho bych se nebal.
4: Vy jste mluvil o tom, že vlastně, kdyby skutečně se vše už průchodnilo a průliv byl průjezdný, takže bude velmi náročné všechny ty lodě, než vyplavou a než se dostanou z této situace. Jak dlouho by to mohlo trvat, když mluvíme o tom, že tam jsou stovky lodí, zhruba 1300 plavidel?
1: No, ne všechny lodi stojí už tedy u toho výjezdu, některé kotví i v severní části, nebo severnější části, pardon, ono to není na sever, ono to je na západní části toho bazénu. Nevím, jaká kapacita by mohla nastat, nebo jakou kapacitu mají ty americké hlídkové čluny pro jednu část konvoje, určitě to bude probíhat v nějakých blocích. Kdybychom si řekli, že proplyne 20 lodí denně, tak si to spočtěte sama, je to 50 dnů. Pochopitelně by to muselo znamenat nepřerušenou plavbu, protože jakmile by došlo k nějaké přestřelce, tak se opět tady ten projekt zastaví.
4: A jinak předpokládám, že ale lodní doprava se v tomto směru zastavila, že nové lodě určitě nevyplouvají tímto směrem.
1: Lodě, co byly nasměrovány tímto směrem, tak odložili zboží někde poblíž v Pakistánu, v Indii, vrátili se k jiným zaměstnáním a tankery, které měly nabírat ropu v Perském zálivu, tak už dávno pracují někde jinde, především v zálivu mexickém. Takže lodi, co jsou venku, tak a dochází k zajímavému paradoxu, že tankery, které jeli pro ropu do Perského zálivu, tak už mají zboží dost a dokonce klesá cena přepravy té americké a mexické ropy na světových trzích. Přeprava, ne cena toho materiálu.
4: Nejde pouze o ropu, močovinu, ale spoustu dalšího zboží. I to třeba to, že stojí na té lodi už skoro 2 měsíce, potřebuje nějakou speciální péči?
1: Ta močovina si myslím, že kromě toho, že tedy asi zapáchá, tak ta močovina asi problém nečiní. Hliník, který tvoří významnou část exportu tady z té oblasti, ten se nekazí vůbec, ten má dlouhou záruční dobu. Ropa nevím, já nejsem zboží znalec, ale myslím si, že samotná ropa asi také problém není. Možná bude problém s kvalitou toho paliva již vyrobeného, to znamená ropných produktů, především kerosinu, ten si myslím, že dlouho nevydrží, stejně jako třeba i benzín. No a to ostatní, z té oblasti se nevyváží žádné rychle se kazící zboží, čili kdyby náhodou došlo k tomu, že by tam byla nějaká loď s takovým zbožím, ale ona tam není, tak by určitě došlo k

0: na to slačování, nebo jestli to v těch nádržích drží samo, to teda opravdu nevím.
1: Obrovským problémem je také pojištění. V podstatě tyto lodě už nelze dnes pojistit. Může to být signál i do budoucna, že nákladní lodní doprava bude pro pojistné společnosti příliš riskantní?
0: Ale to se stává pravidelně. Pojišťovny jsou nejlepším indikátorem námořních nebo respektive světových rizik. Nakonec jsme to zažili stejně v Černém moři přednedávnem a také se sem tam objevují určité limitní pojistné sazby ve východním Středomoří. Čili pojišťovny si myslím, že budou pracovat s tím rizikem a nakonec pojišťovny jsou továrny na pojištění, nikoliv na zákazy, čili pojišťovny budou velice pečlivě vyhodnocovat rizika, budou pracovat s pojistnou sazbou. Ono to není, že by nebylo možno pojistit, ale sazba pojistného je tak vysoká, že se nikomu nevyplatí ho zaplatit. Čili pojišťovny si myslím, že budou a bude zajímavé sledovat pojistné na těchto linkách, tak pojistné bude indikátor, že tedy nějakému riziku buď dochází a eskaluje, nebo že se snižuje.
1: A myslíte si, že ti námořníci, ten personál, ti nějak pojištění jsou od svých zaměstnavatelů?
0: No, obávám se, že ti dělníci na palubě asi ne, to jsou lidé z Jižní Asie, pracující za pár dolarů denně, ty určitě mají minimální ochranu, co se týče třeba i nějakého zdravotního úkonu. Posádka na palubě, tedy na mostku, na tom velíně, tak určitě pojištěná bude, to jsou většinou odborníci ze vyspělých zemí, ale ti námořníci samotní určitě ne. A těch je tam na té palubě většina.
1: BBC informovala o tom, že sledování těch uvízlých plavidel je čím dál komplikovanější kvůli rozsáhlým výpadkům systému GPS. Některé lodě si údajně sami sledovací zařízení také vypínají. Představuje toto nějaký problém?
0: Ono tam nedochází úplně k výpadkům, ale dochází tam k situaci, kterou jsme zažili i také jednou v Rudém moři, dochází tam k záměrnému rušení. A ty lodi se na obrazovkách, na těch mapách objevují úplně někde jinde, než ve skutečnosti jsou. Jsou dokonce v situace krajní, kdy ta loď se jenom objeví někde v poušti na Arabském poloostrově. Ale problém asi bude s tím, s těmi transpondéry, ale ty jsou vypínané naopak záměrně v okamžiku, kdy se lodi chystají nějaký manévr, který by třeba mohl být i manévrem úniku, manévrem tedy proklouznutí tím hormuzským průlivem. Ale to, kam to je záměrné. U toho GPS tady to rušení, a to jsme zažili také jinde, to je hybridní válka, tak to je problém, ano. Ty lodi navíc nevědí jedna o druhé, sledují se pouze na vizuální vzdálenost a jakékoliv další možnosti musí spoléhat pochopitelně, využívají pouze na palubě, to znamená palubní systémy.
1: A proč tedy vypínají ty lokátory? V čem je to pro ně výhodné?
0: Lokátor vypínají v okamžiku, kdy se pokouší nebo chtějí se pokusit o nějaký přesun pro to, aby je ani z jednoho, ani z druhého břehu, především tady z toho Oriánského břehu, nemohli sledovat. Protože transponder ten je určen tedy ke komunikaci s pobřežními zařízeními, majáky a podobně, a ty předávají potom informace dál. Čili když tedy nadejde nějaké ta vizuální tma, tak transpondery jsou jediný systém, jak je zblízka sledovat. A ano, myslím si, že to je jako když si někdo ve tmě ještě nasadí na hlavu černou kapuci.
1: No a pro naši představu, jak vlastně je pro takový tanker klasický asi, které stojí teď v Hormuzském průlivu, jak je pro ně náročné se otočit, kolik prostoru potřebuje, jak dlouho mu to trvá?
0: Ty největší tankery, a těch tam je poměrně hodně, jsou 450 metrů dlouhé. Nebo 400, řekněme, podle toho, podle velikosti. Ta loď je nějakých 65 metrů široká a má ponor nějakých 20 metrů. Čili udává se, že loď, která chce udělat kolečko o 180 stupňů, na to potřebuje přibližně 10 kilometrů. Ovšem za plné rychlosti. Ono, totiž do nějaké rychlosti udává se opět přibližně 8 uzlů, nefungují efektivně lodní kormidla. A ta loď musí spoléhat buď tady na pomoc zvenčí, to znamená na nějaký remorkér, který do ní tlačí, nebo případně, a to je velice pomalé, na použití bočních šroubů. Což je také situace, která úplně jednoduchá není. Čili otočit ten tanker v tuto chvíli spíš tedy asi závisí na větru. Ty tankery, nebo vůbec ty lodi, co tam stojí na kotvě, tak se pochopitelně podle větru otáčejí. Ale ten vítr je, jak známo, nedá se mu poručit. Manévr s takovou velkou lodí znamená rozjet tu loď,

0: zetý aspoň na 8-9 uzlů a pak se může zatáčet, řekněme, v tom perimetru 10 kilometrů, pokud tam nestojí nějaká jiná loď.
1: No, vy už jste několikrát zmiňoval třeba situaci roku 2023, kdy byla kvůli útokům jemenských husíů pozastavena nákladní doprava v Rudém moři. Dá se tato situace srovnat? A lze říct, že se z ní něco společnosti poučili? Že teď ten postup je trošku jiný?
0: Určitě jsme se poučili v tom směru, že si málo kdo troufne přes takové překážky proplouvat. Určitě jsme se poučili v tom, i když to není pochopitelně velikostně srovnatelný moment, že s těmito útoky, nebo na tyto útoky je velice obtížné odpovídat a chránit lodě plující v dosahu střel je prakticky nemožné. Jakákoliv střela dopadající na palubu může znamenat fatální problém, může znamenat i zkázu plavidla a posádky. Čili poučili jsme se v tom směru, že lepší se tomu místu vyhnout. Rudé moře naštěstí objízdná trasa existuje, samotné Rudé moře. Dneska zvlášť ta část, řekněme, mimo dosah útiu už je obsluhována přes Suezský průplav, ale Hormuzský průliv a Perský záliv má nešťastnou podobu v tom, že tady jiná cesta nevede.
1: To znamená, že v tuto chvíli v podstatě neexistuje plán B, který by mohl být v tak krátkém časovém horizontu využitelný a představoval by alternativu.
0: Já si dovolím říct teď vtipně, prezident Trump ho už tě má, ale ve skutečnosti si myslím, že plán B, pomaličku se rodí pozemní cesta, pomaličku se rodí určité náznaky zásobování toho regionu tím, řekněme, běžným spotřebním zbožím jinudy z toho jižního, nebo co to je, ne, to je východního cípu arabského polostrova, proudí nějaká část ropy přes terminál Yanbu v Rudém moři, takže to Rudé moře začíná oživovat. Nějaký příslip je také na severu z Iráku přes Turecko, ale skutečná náhrada, to znamená úplný návrat k tomu stavu před útokem, je velice, velice vzdálená.
1: A může se vůbec lodní dopravě vyrovnat jiný způsob přepravy?
0: No, když si vezmete, že na té lodi je 2 miliony barelů ropy na tom velkém tankeru, tak těžko. Kusové zboží, kontejnery, zboží běžných rozměrů, auta určitě svoji cestu najdou a už ji nacházejí. Ale ten hromadný substrát, to znamená, jak jsme zmiňovali, ropa, ropné produkty, močovina, tak ten asi zatím, myslím, v dohledné době žádnou variantu B nemá. A budování nějakých infrastrukturálních projektů, jako jsou nové ropovody, produktovody, železnice přes kontinent, to je otázka mnoha, mnoha let dopředu.
1: To znamená, myslíte si, že tato situace v Hormuzském průlivu nepředstavuje nějaký milník, který by do budoucna ohrozil lodní dopravu?
0: No, to si netroufám předpovědět. Určitě to milník bude pro náš obor, pro logistiku, že se znovu pokusíme hledat nějaké alternativy, ovšem, a to je běžné pro lidstvo, už mnohokrát zopakovaný moment, jakmile se situace uklidní, tak se vrátíme k těm starým, zaběhaným, levným a dostupným pořádkům. Ono opravdu, my jsme těch krizí, já za svůj život jsem ty krize prožil už několikrát. Byla to první válka v zálivu, druhá válka v zálivu, nakonec i předtím krize iránsko-irácká válka. Všechno to vypadalo, že nastane konec světa, že logistika se zhroutí. Nakonec ono to zboží vždycky cestu najde. Problematické je to, že dopady tady toho si najde a poté tedy tam tudy začne proudit. Většinou jsou zaprvé v těžké nebo horší dostupnosti a za druhé pochopitelně, a to má velký vliv na obyčejné obyvatele, to zboží prudce podraží. Když se vezmete jenom ropa není drahá, protože by bylo málo, ale protože se prostě nedostává tam, kde jsme byli zvyklí, nedostává se na trzích, odkud plynula velká množství na obě strany, to tam především tady do Asie, teď tady se zásobuje Asie jinudy a je to těžší. Močovina to může znamenat obrovskou světovou katastrofu v pěstování plodin, které jsou závislé na základních hnojivech. A ta močovina se také někde vyrobí, nakonec továrny na močovinu existovaly kdysi dávno ještě v Evropě, ale bude to znamenat obrovský zlom ve vývoji světového hospodářství a to má vždycky bohužel dopad na kapsy těch nejobyčejnějších lidí.
1: Hostem Interview Plus byl výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Petr Rožek. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji vám také a přeju všem snad dobrý den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Socher slaví 100 let.
3: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
4: Příjemný poslech odpoledního plusu vám přeje Štěpánka Martanová.
2: Český rozhlas plus.
4: A na jaká témata se zaměříme? Poslanci na mimořádné schůzi debatovali o rozpočtové odpovědnosti. Obchází vláda rozpočtová pravidla, jak říká opozice. Francouzská automobilka Renault chce od července vyrábět první prototypy dronů pro armádu. K čemu je chtějí vojáci využívat? Dnes začalo benátské bienále, jedna z nejprestižnějších uměleckých událostí v Evropě, a po několika letech se na festivalu, i když v omezené míře, představí i ruské umění. Jak je to možné? I na tuto otázku odpovíme v odpoledním vysílání. Teď už jsou na řadě zprávy, které má Martin Matějka.
5: Poslanci dnes ani neotevřeli debatu o vládní novele upravující sestavování veřejných rozpočtů a poslanecká sněmovna měla předlohu schvalovat ve třetím čtení, finálně hlasovat o zákonech, ale můžou zákonodárci podle jednacího řádu jen ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Opoziční poslanci obvinují vládu, že se zákonem snaží obcházet dluhová pravidla. Proto si připravili dlouhé projevy, aby nebyl pořad schůze schválený před 14. hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody. K vládní novele k rozpočtům by si koalice mohla opět svolat mimořádnou schůzi na příští týden. A sněmovně se budeme věnovat v odpoledním plusu hned po zprávách. Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Hejtman Radim Holiš z hnutí ANO požádal o nerozdělávání ohňů v přírodě a firmám zakázal spalování klestí při lesních pracích.
6: Důrazně žádáme o to, aby všechny přístupové silnice a komunikace byly přístupné technice napříč celým krajem. Tam, kde dneska může být nějaká hromada dříví nebo dřeva, vás požádáme jako majitele lesu o zpřístupnění těchto všech komunikací. V návaznosti na to žádáme všechny starosty a provozovatele požárních nádrží, aby si zkontrolovali v případě velkého odebrání této vody další náhradní zdroj.
5: Na železniční tratě by se podle hejtmana Holiše taky neměly vydávat historické parní lokomotivy. O vyhlášení mimořádných opatření požádali hasiči. Výletní loď MV Hondius zasažená Hantavirem by měla za asi 3 dny zakotvit na Tenerife, informovalo o tom španělské ministerstvo zdravotnictví. Přibližně 150 lidí na palubě bude moci plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Nejdřív je vyšetří lékaři a pak budou převezeni do země původu. Rozhodnutí španělského ministerstva kritizuje kvůli bezpečnosti šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko pro veřejné zdraví nízké. Smrtelnému hantaviru podlehly 3 cestující výletní lodi. Další 3 lidí s podezřením na infekci byla převezena do Nizozemska. Podle dnešního prohlášení WHO se na lodi nakazilo 8 lidí. Na nákazu hantavirem zatím neexistuje žádná léčba ani očkování. Úmrtnost dosahuje až 50%. Podle Světové zdravotnické organizace se na lodi jedná o typ viru Andes, který se může přenášet i mezi lidmi. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisté. Zatím není možné odhadnout výši škody, říká policejní mluvčí Eliška Kubičková.
7: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
5: V Národním parku začalo hořet v sobotu, požár se rozšířil na více než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Všeobecná zdravotní pojišťovna nejspíš rozdělí 8 miliard ze svých rezerv mezi menší zaměstnanecké pojišťovny. Podle vládní koalice to pomůže stabilizovat jejich finanční situaci. Opatření, které má platit jen letos, se schválil Senát, a to i přes kritiku některých senátorů. Třeba Ivana Váňová z KDU-ČSL namítala, že jednorázový přesun peněz není systémové řešení a obává se dopadů na pacienty.
8: Jsou to peníze, které by mohly být využity na prevenci, moderní léčbu nebo zvyšování kvality péče. Další rovina je motivační. Pojišťovny, které hospodaří odpovědně, jsou fakticky penalizovány. Naopak ty, které se dostaly do problému, jsou tímto krokem zvýhodněny.
5: Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO uznává, že je opatření dočasné, systémové změny přichystá, hotové by je chtěl mít do léta. VZP s přerozdělením peněz počítá, pacienti ani poskytovatelé zdravotní péče, ale podle ní změny nepocítí. Zákon teď musí ještě podepsat prezident. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty, rozhodla o tom dnes vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise a označila ho za diskriminační.
9: Rozhodnutí oznámila ministrině hospodářství Denisa Saková.
10: To uznesení se netýká zrušenia ropnej krízy, ale týká se zrušenia dvojitých cien.
9: V současnosti tankují auta s cizí značkou naftu v přepočtu za asi 46 korun za litr. Částku úřady stanovovaly každý týden na základě průměru v Polsku, Česku a Rakousku. Jenže kvůli poklesu cen v okolních zemích by teď paradoxně mohli zahraniční řidiči tankovat levněji než ti domácí. Ceny pohonných hmot na Slovensku byly v posledních dnech nejvyšší v rámci Vyšegrádské čtyřky. Opozice žádá snížení spotřební daně a DPH. To vláda podle Sakové zatím neplánuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. S přípravou na přijímací zkoušky na střední školy by dětem mohl nově pomoct bezplatný kanál na YouTube. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO by ho chtěl spustit na podzim. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Chce tak pomoct rodinám, které si nemůžou dovolit placené přípravné kurzy.
11: A zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako ministr školství přes ten YouTube kanál.
5: Podle Plagy by žáci posledních ročníků základních škol měli mít taky dál možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto. Celý rozhovor s ministrem Plagou odvysílá Český rozhlas Plus a Radiožurnál po 17. hodině. A prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví na konci května Estonsko-Pražský hrad, o tom informoval na svém webu. Pavel se setká třeba s prezidentem Alarmem Karisem nebo předsedou vlády Kristenem Michalem. Prezidenti také společně zahájí Estonsko-České podnikatelské fórum. Pavel se mimo jiné během návštěvy seznámí v Tartu s bezpečnostní situací na východním křídle NATO. Prezidentský pár do Estonska odjíždí 26. května. Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 176 počítíte s kolonou kamionů. Osobní auta jedou více pomalu na průjezdu Brnem. V omezení na kilometru 195,5 stojí v levém pruhu osobní auto s defektem. Fronta je pro osobní auta asi na hodinu. Na D2 v Brně na příjezdu směrem z Bratislavy se na prvním kilometru srazil kamion a osobní auto. Tvoří se kolona, brzdí se na třetím kilometru a zpoždění je asi 15 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pojedete pomalu od dálnice D5 z 22. kilometru. Za Ořech pojedete přes 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou oblačno, nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 20 stupňů. Na horách v Čechách naměří kolem 8, na Moravě a ve Slezsku 12 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
4: A to v 16 hodin a 8 minut a příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová. Začínáme domácí politikou. Koaličním poslancům se dnes nepodařilo prosadit změny rozpočtových pravidel. Na hlasování nepřišla řada, opozice jednání zablokovala projevy k programu mimořádné schůze. Ministerstvo financí chce, aby se některé výdaje nově nezapočítávaly do povolených schodků. Podle opozice to bude znamenat další zadlužování, které dopadne na příští generace. Schůze poslanců sleduje i náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Dobré odpoledne.
12: Dobré odpoledne ze sněmovny.
4: Na čem se to dnešní projednávání zastavilo?
12: Na úvod je důležité říct, že novela zákona o veřejných rozpočtech je už ve třetím čtení, čeká tedy na závěrečné schválení, no a na to je ve sněmovně vymezený pouze čas mezi 9. a 14. hodinou ve středu a v pátek a dnes ten čas vyplnili téměř výhradně projevy opozičních poslanců. Opozice si novelu totiž vzala za velké téma, varuje před rozvolněním pravidel a dalším zadlužováním. Předseda ODS Martin Kupka to nazval přímo útokem na odpovědné hospodaření Česka.
13: Je to něco podobného, jako kdyby rodina střádala dlouhodobě rodinné stříbro a najednou se jeden z rodičů rozhodl a řekl dětem, ne, ne, to nebudou peníze na vaše vzdělávání, to nebudou peníze na budoucnost, my to teď potřebujeme, tak to teď rozfrcáme. Všechny ty kroky, které navrhujete v tom zákoně, znamenají všechny ty prostředky, co nejrychleji rozfrcat.
12: Nejvíc diskutované změny se v novele objevily až ve druhém čtení. V tom sporu jde v podstatě o to, co se bude započítávat do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu podle evropských pravidel a co naopak ještě bude možné vydat nad tento limit. Doteď měli výjimku částečně výdaje na obranu a taky peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO k tomu chce ještě přidat liniové stavby, jako jsou strategické dálnice nebo železnice.
1: A co říká na tu opoziční kritiku?
12: Ona si dnes hned z kraje schůze vzala slovo s přednostním právem a popisovala, proč musí změny zavádět, kritizovala minulou vládu za to, v jakém stavu jí veřejné finance předala. Dodržet schodky tak, jak je na evropské úrovni dojednal minulý kabinet, to je podle ní nereálné. Znamenalo by to totiž zastavení některých strategických investic. No a postup opozice proto teď kritizovala.
14: Toto své lajdáctví, tuto svou nekompetenci, tento svůj zlý úmysl, kvůli kterému musíme spouštět tuto záchrannou akci, hodlá využít k pořádně falešné a pokrytecké hře na strunu rozpočtové odpovědnosti.
12: Před chvílí už se poslancům podařilo schválit program té mimořádné schůze. Vzhledem k tomu, co jsem říkal v úvodu, tedy že už bylo 14 hodin a není možné projednávat třetí čtení, tak rozhodnutí nepadne dnes.
1: A víme, kde by to mohlo být?
12: Mimořádná schůze by měla pokračovat ještě příští středu, případně i příští pátek. Ty, Štěpánko, ostatně sama znáš, jak to ve sněmovně je, takže není vůbec jisté, kdy se k tomu hlasování dostane. Nicméně koalice počítá i s tím, že bude muset sáhnout k nástroji pevného zařazení hlasování. To ale bude muset tedy ten bod nejprve otevřít, což se tedy dnes, jak jsem říkal, nepodařilo.
1: No a co ještě dnes poslance čeká?
12: Ten dnešek má o něco komplikovanější program právě kvůli té mimořádné schůzi. Teď by měli poslanci ještě otevřít druhé čtení ústavní novely, která má Nejvyššímu kontrolnímu úřadu umožnit dohlížet i na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. To se tedy před malou chvílí stalo, nicméně opět, jestli poslanci stihnou to druhé čtení uzavřít, to není vůbec jisté, protože v 6 večer na mimořádnou schůzi ještě naváže řádná schůze přerušená ze včerejška. Teď se do té rozpravy hlásí 5 řadových poslanců, nějaká diskuze se k tomu stále vede. Takže uvidíme, jestli do té 18. hodiny to druhé čtení poslanci uzavřou. No a pokud jde o tu řádnou schůzi, která bude pokračovat večer, tak tam chce koalice prosadit posunout trojici zákonů. Mimochodem, pokud se tedy podaří po 6. večer něco posunout, tak to tento týden bude pravděpodobně první bod, který poslanci úspěšně uzavřou.
1: A o co jde konkrétně?
12: Mezi těmi body je technická novela stavebního zákona, kterou chce ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO odložit povinné používání Národního geoportálu územního plánování o rok. Je na tom v podstatě shoda, mohlo by to projít do Senátu zrychleně, tady už dnes večer. No a úplně na závěr by se poslanci ještě měli vrátit k přerušené debatě o usnesení k chystanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Koalice chce vyzvat organizátory, aby v Česku takový sjezd nepořádali. Včera se o tom poslanci bezvýsledně bavili do jedné hodiny ráno, tedy vlastně až do dneška. No a podobný bezvýsledný scénář se může opakovat i dnes.
1: A vše bude sledovat náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Díky a hezký den.
12: Naslyšenou, hezký den.
1: A téma rozpočtových pravidel teď probereme s ekonomem Alešem Bělohradským. Dobrý den.
15: Dobrý den.
1: V úvodu nám prosím řekněte, jak vy vidíte ty změny rozpočtových pravidel, které připravila vládní koalice. Já tady jenom připomenu, že by se vláda při těch strategických investicích v příštích letech nemusela svazovat výšší schodku státního rozpočtu a ten tak může růst.
15: Ano, toto, co zmiňujete, tak považujeme za mimořádně závažné, kdyby se opravdu přijalo v tom znění, jak to bylo načtené v rámci pozměňovacích návrhů ve druhém čtení. Oddělil bych to, co byla původní předloha, původní záměr té legislativní změny, která teďka probíhá, která vlastně zavádí nějaký nový způsob, jak se počítají ty povolené schodky každoroční, aby byly v souladu s tím, jak se to celé mění v Evropské unii. To je celé v pořádku. Problém je v tom, že se na to pověsili skrze ty pozměňovací návrhy některé úpravy, které v zásadě celá ta pravidla rozpočtové odpovědnosti staví na hlavu. V zásadě bychom o ně přišli, nemusel by být žádný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kdyby to prošlo v tom znění, tak jak je to navrženo.
1: Takže by si vláda mohla dělat úplně, co chce?
15: V zásadě, tak samozřejmě nějaké hypotetické limity by tam pořád zůstaly, ale výrazně výš, než jsou dnes a než jsou taky povolené těmi evropskými pravidly. To znamená, dostali bychom se i jako mimo rámec, který stanovuje ta evropská pravidla.
4: Opozice mluví o tom, že chce ministryně financí Alena Schillerová vědomě zničit funkční dluhovou brzdu a také tvrdí, že zavádí rozsáhlý systém výjimek z výdajových rámců, by zmizely třeba výdaje na dopravní infrastrukturu, má se prodloužit výjimka na obranu nebo se vyvádí financování jádra zcela mimo státní rozpočet. Bylo by pak hospodaření státu zcela transparentní?
15: No, myslím si, že by bylo čím dál méně transparentní. Například ta úniková doložka, která by umožnila dopravní stavby, velkou část dopravních staveb, které už dneska probíhají, tak dát mimo deficity, mimo ty povolené deficity, tak by znamenalo, že budeme si předkládat čísla o deficitech, která ale vlastně nejsou v souladu s realitou, protože samozřejmě stejně bychom si na to museli počítat, dluh by stejně narůstal, ale ukrývali bychom si tento deficit mimo tabulky, mimo ty statistiky, které by byly veřejné.
4: Když se ještě vrátím k těm výjimkám, co by se mělo započítávat, co ne, tak nejvíc diskutované změny se objevily v tom druhém čtení, jak nám říkal před chvilkou kolega Vojta Tomášek ze sněmovny. A v tom sporu vlastně jde o to, co se bude započítávat do maximálního povoleného schodku podle těch evropských pravidel. Pro vás jako pro ekonoma, co by ještě šlo započítávat a co už třeba nikoliv z toho, o čem se teď mluví?
15: Evropská pravidla umožňují tu únikovou doložku jenom pro zvýšené výdaje na obranu. To se domluvilo v rámci Evropské unie, protože potom, co začal válečný konflikt na Ukrajině, tak bylo zcela zjevné, že všechny státy musí výrazně zvýšit výdaje do obrany, což není dost dobře možné udělat jinak než na dluh. Ale krátkodobě s tím, že v nějakém střednědobém horizontu to stejně všechny státy musí dostat skrze nějaké strukturální změny, například navyšování daní a tak dále, do běžných deficitů. Proto Evropská unie taky pracuje s tím horizontem roku 2028. Uvidíme, jestli nebude posunován, ale ten záměr je opravdu překlenout nějaké krátkodobé období. To u těch dopravních staveb, zvlášť když vlastně by si vláda chtěla postavit mimo ta pravidla i investice, které už dnes probíhají, tak z této logiky úplně vychází a nelze to tímto způsobem obhajovat.
4: Pokud ta novela projde, což ale k počtu hlasu vlády a opozice ve sněmovně je více než pravděpodobné, vypadá to, že je jen otázka, jak dlouho to schvalování finální potrvá. Jak se podle vás pak změní ta veřejná kontrola rozpočtu?
15: Bude to složitější, protože jak jsme mluvili o té transparentnosti, tak budeme prostě muset se dívat trochu na jiná čísla, než budou ta oficiální, a to samozřejmě komplikuje diskuzi, povede to k tomu, že si tak trochu každý bude moct vytáhnout číslo, které se mu bude hodit, a to samozřejmě bude složitější i pro lidi, kteří se v tom vyznají, a myslím si, že pro veřejnost už dnes je to velmi nepřehledné a bude ještě víc.
4: Experti varují, že by schodek v příštím roce pak mohl dosáhnout i 400 miliard korun. Je to podle vás pravděpodobné a co by to pro veřejné finance znamenalo?
15: Je to úplně možné, to samozřejmě těžko takhle odhadovat. Nevidíme do hlav ministrů, do hlav členů vlády, co se chystají za výdaje v těch dalších rozpočtech mít, ale ta pravidla to určitě umožní. Ta pravidla dokonce umožní i mnohem větší deficity, vlastně jenom při rozhodnutí vlády tam ještě v zákoně o rozpočtových pravidlech, který je součástí tohoto tisku, těchto změn, tak je navržen nový odstavec, který umožňuje při zhoršené bezpečnostní situaci, což je velmi vágní pojem, tak vládě navyšovat v průběhu roku výdaje až o 10% těch schválených výdajů. V zásadě na cokoliv. To znamená, že ten prostor navyšovat si takto vláda vytváří opravdu obrovský a v zásadě, ať udělá cokoliv, tak to bude v souladu s pravidly, což, jak jsem říkal, staví ta pravidla mimo hru.
4: Tolik pohled odborníka na velmi diskutovaný zákon o rozpočtové odpovědnosti, který dnes měli poslanci probírat na mimořádné schůzi sněmovny už v tom finálním čtení. Probrali jsme to s ekonomem z Centra veřejných financí Alešem Bělohradským. Díky za to a hezký den.
15: Děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: V 16 hodin a téměř 20 minut míříme do Francie, protože tamní automobilka Renault připravuje výrobu dronů pro armádu ve své továrně ve městě Le Mans. První prototypy plánuje vyrábět od července. Zatímco někteří zaměstnanci a odboráři produkci armádních bezpilotních prostředků podporují, jiní nesouhlasí s tím, že se v továrně budou vyrábět zbraně.
16: Jsem táta, mám malé děti. Nechci jim zanechat svět, kde proti sobě lidé válčí. V továrně jsou zaměstnanci, kteří říkají, že když drony nebudeme vyrábět my, tak to budou dělat jiní. Ano, tak to může být. Prvotním posláním Renaultu je ale výroba dostupných aut.
17: Richard Germain je odborář. V Renaultu zastupuje jeden z největších francouzských syndikátů Všeobecnou konfederaci práce. Tvrdí, že se v Le Mans budou vyrábět kamikaze drony, které se ale nemají vyzbrojit. Zbrojovat přímo v továrně Renaultu. O to se prý má postarat spolupracující francouzská společnost Turgis Gaillard. To ale podle něj nic nemění na tom, že ve výsledku půjde o smrtící zbraně.
16: Je pokrytecké říkat, že tady sice budeme montovat drony, ale nebudou to zbraně. Když nám zítra řeknou, abychom vyráběli samopaly bez nábojů, tak je přece jasné, k čemu je budou využívat. Víme, že tyhle drony budou moct odpalovat rakety.
17: Francouzská automobilka Renault chce v Le Mans vyrábět létající drony s názvem Chorus, které můžou létat rychlostí až 400 km za hodinu ve výšce 5000 metrů. Sloužit můžou ke špionážním účelům.
18: Dron bude dlouhý 8 metrů, rozpětí křídel bude mít 10 metrů. Vybavený bude motorem Renault DCI o objemu 2 litrů.
17: Upřesňuje Egon Gerald, který v Renaultu zastupuje odborový svaz názvem Dělnická síla. Na rozdíl od jeho odborářského kolegy výrobu dronů v Le Mans podporuje.
18: Myslím, že je to dobrá věc. Automobilový trh se v současnosti potýká s problémy. Další projekt může zajistit práci zaměstnancům.
17: Automobilka v současnosti nabírá na výrobu dronů prototypů prvních 10 až 15 dobrovolníků mezi svými zaměstnanci. Výhledově se jejich počet má navýšit až na 50. Zájem by měl i Kristof.
19: Může to být přínosné pro všechny. Výroba zůstane u nás, finální produkt je určený naší armádě. Francie bude ochráněná.
17: Kristof připouští, že samotné slovo dron v automobilce vzbuzuje pozdvižení a že výroba pro armádu je zahalená tajemstvím. Odrazují ho i pracovní podmínky v tomto projektu. Výroba prototypů a testovací fáze výrobní linky má začít už v červenci, takže by nemohlo odjet s rodinou na dovolenou. Drony se budou v Le Mans vyrábět v budově, která dosud sloužila jako sklad. Odbory počítají s tím, že od konce května nebo začátku června tam bude postupně růst výrobní linka na bezpilotní prostředky. Jejich ostrá výroba má začít začátkem příštího roku. Každou hodinu linka vyrobí 2 nové drony. První zakázka pro armádu počítá s 600 kusy. Výše kontraktu se odhaduje na víc než 24 miliard korun na 10 let.
19: Jakmile se Renault adaptuje na výrobu dronů, tak se jejich počet může výrazně zvýšit. Kdo jiný než automobilky má tohle know-how a schopnost vyrábět ve velkém za přijatelné ceny? Je logické, že se vláda obrátila na nás.
17: Uzavírá odborář Fabien Gloyen z Renaultu. Francouzská armáda chce i s ohledem na dronovou válku na Ukrajině výhledově vyrábět tisícovky bezpilotních prostředků měsíčně. Automobilka Renault podle deníku Le Monde zvažuje i výrobu pozemních dronů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
4: A v 16 hodin a 23 minut zůstáváme v zahraničí a míříme za kulturou. V italských Benátkách dnes totiž začíná bienále současného umění. Na prestižní přehlídce se představí ti nejlepší umělci z celého světa. Start 61. ročníku ale provází protesty proti účasti Ruska a vedení festivalu kvůli tomu čelí kritice nejen Evropské unie, ale i Ukrajiny. A detaily už má Marcel Falty ze zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
20: Dobré odpoledne.
4: Marceli, jak je to s účastí Ruska na Benátském bienále? Svůj pavilon mělo nejdřív otevřít, pak se objevily zprávy, že ne?
20: S Ruskem je to trochu složitější a nakonec festival přistoupil k takovému polovičatému řešení. Rusko svůj pavilon v parku Giardini otevře, ale jenom ode dneška do soboty, a to pouze pro akreditované návštěvníky. Od 9. května, kdy může bienále navštívit kdokoliv, kdo si koupí lístek, bude ruský pavilon zavřený. Uvnitř pavilonu ale bude promítáno video s uměleckou tvorbou, které bude možné i přes okna vidět z ulice. Britský Guardian napsal, že při úterní vernisáži se z ruského pavilonu linula hlasitá technohudba a venku byly vyskládané bedny s prosekem. A i když se většina veřejnosti dovnitř pavilonu nepodívá, tak může Rusko svůj návrat na nejprestižnější uměleckou akci v Evropě vnímat jako důvod k oslavám.
4: A lidem tedy ruská účast v Benátkách vadí?
20: Ano, kvůli ruské válce na Ukrajině, která trvá 5. rokem, má s ruskou účastí problém část veřejnosti, a to včetně ruského disentu. Ráno proto před ruským pavilonem vystoupila ruská punkroková skupina Pussy Riot a feministky z ukrajinské aktivistické skupiny Femen. V růžových kuklách pokřikovali hesla jako ruské umění je krev anebo neuposlechněte. Zakladatelka Pussy Riot Nadia Tolokoniková pak podle britského serveru Independent řekla, že by se na bienále mělo vystavovat umění ruských disidentů, kteří jsou uvězněni v Rusku po vykonstruovaných procesech. Ruskou účast kritizuje i Bjorn Geldhoff, umělecký ředitel kyjevského uměleckého centra Pinčuk.
0: Neměli bychom vůbec mluvit o Rusku, ale o Ukrajině. Máme dávat prostor ukrajinským hlasům, ne agresorovi. Rusko využívá umění jako nástroj imperialismu a propaguje tak svoji válku proti Ukrajině.
20: Kvůli ruské, ale taky izraelské účasti dokonce rezignovala mezinárodní porota Benátského bienále. Ta sice oficiální důvody neuvedla, ale porotkyně už dříve dali najevo, že nebudou hodnotit národní expozice zemí, jejichž vůdci čelí podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti. To bylo spojováno jak s Ruskem, tak i Izraelem.
4: Rusko v Benátkách kritizuje i Evropská unie, je to tak?
20: Ano, přesně tak. Evropská komise dokonce uvedla, že bienále kvůli ruské národní účasti odebere peníze. A podle britského serveru Independent nakonec přehlídka přišla asi o 60 milionů korun z evropských dotací, tedy v přepočtu. Ruský velvyslanec Alexej Paramonov, který dnes přijel do Benátek, řekl, že vedení bienále čelí ze strany Evropské unie nepřijatelnému a humpoláckému diktátu a nátlaku. Italské ministerstvo kultury kvůli hrozbě odebrání dalších evropských dotací do Benátek dokonce poslalo inspekci.
4: A na co ministerstvo tedy přišlo? Jak tu ruskou účast vedení bienále vysvětluje?
20: Podle nadace festivalu se na Rusko vztahují pravidla pro země, které mají svůj národní pavilon v expozičním parku Giardini, tam ho mimochodem se Slovenskem sdílí i Česko. No a podle šéfky právního oddělení bienále Debory Rosijové stačí těmto zemím svou účast jenom nahlásit. Vedení festivalu tvrdí, že Ruská federace nebyla formálně pozvaná a pořadatelé tudíž neporušili žádné unijní sankce nebo pravidla. Zároveň vedení festivalu řeklo, že chce být otevřený prostorem pro dialog. Před 2 lety Rusko poskytlo svůj pavilon Bolívii a v roce 2022 podali ruští umělci a kurátor expozice demisi kvůli ruské invazi na Ukrajinu, která trvá dodnes. Letos ale kurátor ani umělci žádnou demisi nepodali.
4: O italském bienále jsme si povídali s kolegou ze zahraniční redakce Marcelem Faltisem. Díky.
20: Díky, hezký den.
4: A teď ještě jedna kultura, míříme na hudební pódia. Hýbat se na pódiu jako Mick Jagger je dodnes sen mnoha hudebníků. Frontman The Rolling Stones nespomaluje ani ve svých 82 letech. Britská kapela vydá novou desku, a to v pořadí už 25. První posluchači ji uslyší už za 2 měsíce.
21: Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. Jména, která spojuje legendární britská kapela The Rolling Stones. Svou novou desku nazvali Foreign Tongues, v překladu Cizí jazyky. Z ní zveřejnili také single In the Stars, ve hvězdách. Kapela přitom už na sebe upozornila v posledních týdnech, a to tajemnou kampaní, kdy vydala limitovanou edici singlu Rough and Twisted pod pseudonymem The Cockroaches. Vinily se vyprodaly ve vybraných obchodech v řádech vteřin nebo minut.
22: Ten první single, který vyšel před asi 14 dny, Rough and Twisted, to dokonce zní místy jako z období Exile on the Main Street, čili začátek 70. let.
21: Komentuje hudebník a publicista Ondřej Konrád.
22: To je naprosto jednoznačně stounovský zvuk i s tou Jaggerovou foukací harmonikou. On ji používá takovým zvláštním způsobem, že hraje na harmoniky jiného ladění, tak to tak zvláštně trošku jedovatě zní. Ta další, ta In the Stars, tak to je zase taková hymnická záležitost připomínající You Can't Always Get What You Want nebo takovéhle písně právě i s těmi sbory a konec konců i ta hlava textová, že ve hvězdách je tvůj osud. To je taky typická stounovská věc. To jsou takové ty dvě polohy, řekněme základní. Jedna je taková ta syrovější bluesová, to je to Rough and Twisted, a druhá je taková ta velká píseň, které se chytí kde kdo a taky vznikají z ní třeba všelijaké cover verze.
3: Na novém albu The Rolling Stones uslyšíte třeba také bubeníka kapely Red Hot Chili Peppers, Chada Smitha nebo hudebníka Paula McCartneyho. Celá deska Foreign Tongues vyjde 10. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Půl páté a zprávy má Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
5: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44,52 Kč. To je o 6 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44,60 Kč. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna, ta koaliční většinu může veto Senátu přehlasovat. Opoziční poslanci zablokovali zahájení projednávání vládní novely, která má upravit pravidla pro sestavování veřejných rozpočtů. Řečníci s přednostním právem nenechali otevřít schůzi před 14. hodinou, kdy končí čas pro projednávání návrhů ve třetím čtení. Podle části opozice chce vláda vědomě zničit fungující dluhovou brzdu. Pirátská poslankyně Vendula Svobodová nazvala návrh zákonem krachu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá. Podle ní zůstane Česko i nadále jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí v Evropské unii. Jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nefunguje. Platit začalo o půlnoci, ruská armáda ale po celý den útočí na stovky cílů na Ukrajině. Například ve městě Sumy zasáhl dron mateřskou školu, balistické rakety mířily i na Dnipru a Oděsu. Ruská strana naopak obvinila Ukrajince, že nedodržují příměří a zaútočili na Krym. Požár v českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení znedbalosti. Policisté to oznámili na svém webu, jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. Místo teď prohledávají kriminalisté. Zatím není možné odhadnout ani výši škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na více než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Na D1 v Brně směrem do Ostravy před sjezdem na Bratislavu stojí auto s upadlým kolem, na kilometru 195,5 blokuje levý pruh a kolona před Brnem tak výrazně zpomaluje. Kamiony se zastavují na kilometru 176, osobní auta za sjezdem na Kývalku, zdržení asi hodinu, kamiony postojí ještě déle. Brněnské v Praze na výjezdu z Prahy po D1 u sjezdu na Šeberov na druhém kilometru je pohromadné nehodě průjezdný pouze pravý pruh. Kolona stojí od jižní spojky, zpoždění je 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou oblačno, nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 20 stupňů. Na západě naměří kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
4: A příjemný poslech vám krátce po půl páté přeje Štěpánka Martanová. Teď zamíříme do Německa, protože přesně před rokem nastoupila do funkce vláda německého kancléře Friedricha Merce. Jeho koalici křesťanských a sociálních demokratů se ale nedaří dobře. V průzkumech se dotýká dna a na očekávaných reformách se nedokáže dohodnout. Podle agentury INSA je s Mercovým kabinetem nespokojených 76% lidí. Spokojených je pak pouhých 16%. Posiluje naopak strana Alternativa pro Německo, kterou před rokem rokem označila tajná služba za prokazatelně pravicově extremistickou. A ve vysílání je teď editor deníku Právo Robert Schuster. Hezký den.
6: Dobrý den.
4: Jak ten rok vlády Fridricha Merce hodnotíte, jak náročný rok to byl?
6: Já bych především řekl, že Friedrich Merz, když loni v květnu nastupoval, tak si dal velmi velké cíle. První cíl byl omezit migraci, což se v zásadě podařilo, když se podíváme na ty aktuální statistiky. Ale ty další cíle byly následující. Šlo o oživení ekonomiky, šlo o reformy systému důchodového pojištění, zdravotního pojištění. A právě u těchto velkých témat, jako je to zdravotní pojištění nebo důchodové pojištění, je vlastně Merz po tom roce zhruba tam, kde byl před. Byl v květnu loňského roku, čili tam se nic moc toho neposunulo. Ukazuje se, že tohleto téma je i velmi takovým štěpným tématem v rámci koalice. Sociální demokraté spíš chtějí bránit ten současný stav. Naopak Mercovi křesťanští demokraté by chtěli víc tržních principů, víc prostě to reformovat, aby to bylo udržitelné pro budoucí generace. A vlastně tím, že se tyhle ty spory v koalici, které jsou samozřejmě naprosto běžné v koaličních vládách, odehrávají na veřejnosti, tak to vedlo k tomu, že vlastně renomé té vlády je tak špatné a že vlastně, jak už zaznělo na začátek, že se vlastně dotkla dna, pokud jde o popularitu.
4: A co dalšího tam vidíte za tím poklesem té popularity, jak hodnotíte vlastně tu nízkou podporu, už jste to trošku zmínil?
6: Ono to potom souvisí s tím, že vlastně dneska je politika z velké části, možná z více než 50% komunikace. A právě to znamená, když udělá vláda něco dobrého, tak se s tím také pochlubit. A to si myslím je také problém Merce osobně, že toto možná ještě nedokáže nebo svým způsobem se mu nedaří takto dostávat ty dobré zprávy na veřejnost. A naopak převažují potom ty špatné, že se například hádá se sociálními demokraty nebo občas mu uvítne nějaký takový silácký výrok, který potom Merz musí potom nějakým způsobem žehlit. Takže to si myslím, že vedlo k tomu, že ten pohled na tu vládu je velmi kritický u německé veřejnosti.
4: Kancléř Merz slíbil reformy, které by nastartovaly ekonomiku. Co všechno se mu už podařilo zrealizovat, tedy jestli vůbec něco za ten rok?
6: No tak přece jenom je třeba říct, že nějaké úspěchy tam jsou, zejména bezprostředně po tom nástupu do čela vlády, tam byla taková velmi silná dynamika, kdy se vládě do loňských prázdnin povedlo například přijmout takový prostě balíček odborávající různá byrokratická opatření. Došlo také například k dohodě na snížení cen energií pro odvětví, která jsou velmi náročná energeticky, třeba sklářství nebo chemický průmysl. A samozřejmě také výhledově došlo i k dohodě na tom, že v Německu dojde v horizontu příštích několika let ke snížení korporátní daně, čili daně z příjmu právnických osob, což není málo, to je vlastně něco, co v minulosti bylo velmi těžko prosaditelné. Nicméně ten efekt těchto opatření ještě se úplně neprojevil a samozřejmě Německo není vlastně izolovanou ekonomikou, ale vysoce globální ekonomikou, takže všechny ty výkyvy, které přinesly minulé měsíce, jako jsou třeba cla Spojených států nebo i válka v Iránu, tak to vlastně všechno má dopad i na ekonomiku. A efekt těch opatření, které už kabinet přijal, vlastně tím jsem rozmělnil.
4: AfD, tedy Alternativa pro Německo, dnes jasně vede průzkumy. Vzrostla dokonce i obliba její předsedkyně Alice Weidlové. Čím to je, že si tato strana získává nové voliče?
6: Já myslím, že stále platí to, že AfD je dneska takovou vlastně houbou, když to tak řeknu obrazně, která nasává všechny nespokojence, jedno jestli zleva nebo zprava. Prostě kdo chce nějakým způsobem dávat najevo, že nesouhlasí s politikou vlády nebo komu třeba vadí i nějaká jeho osobní situace, ekonomická nebo podobně, tak vlastně volí nebo je připraven nebo dává najevo, že Alternativa pro Německo je z jeho pohledu tou stranou, která to může změnit. Protože Alternativa pro Německo vlastně nemá zatím žádné nějaké jasné koncepce, jak by to vypadalo, kdyby ona vládla, ale ona vlastně všechno neguje, ona chce i svým způsobem zničit nebo odstranit ten současný politický a ekonomický systém v Německu, ovšem neříká, co by přišlo místo toho. Takže je to takový vlastně příslib do neznáma, do budoucna do neznáma. Nicméně mnozí lidé na to slyší, protože jsou prostě natolik frustrovaní s tím, jaká je situace v Německu, jak vláda z jejich pohledu Friedricha Merce neplní to, co slibovala. A pak teda je pro ně logickou volbou že podporují AFD. Samozřejmě třeba říct, že to, že dneska průzkumy naznačují vítězství Alternativy pro Německo, neznamená, že by takhle volby skutečně i dopadly. Jo? To přece jenom je třeba rozlišovat tyhle ty roviny.
4: A Friedrich Merz při nástupu do úřadu před rokem slíbil, že jeho kabinet bude vládnout tak, aby se podpora veřejnosti pro AFD snížila. V září se budou konat zemské volby ve třech zemích na východě Německa, kde je její podpora tradičně nejsilnější. Nemůže ale AFD po těchto volbách paradoxně ještě posílit? Kde vidíte strop její podpory?
6: Přiznám se, že ten strop nevidím. Skutečně tam hrozí, zejména v Sasku-Anhaltsku, že Alternativa pro Německo získá tolik mandátů, že i když to nebude třeba absolutní většina hlasů, tak ale kvůli slabosti ostatních politických stran nakonec vytvoří jednobarovnou vládu, což by bylo historicky poprvé a zároveň to byl velký průlom. A všichni teďka jsou zvědaví, jak by takováto vláda fungovala, jestli by nějakým způsobem se snažila i třeba blokovat spolkové zákonodárství, protože zemské vlády mají prostřednictvím druhé komory německého parlamentu i docela velký vliv právě na celostátní zákony. Takže tady to může mít zcela konkrétní, zcela praktické dopady a vlastně nikdo si to nedokáže představit, jak by to pak fungovalo.
4: Ještě úplně otázka na závěr stručně. Etablovala se už AFD jako nejsilnější strana na německé politické mapě?
6: Myslím, že pořád ještě ne, že skutečně víme výsledky těch průzkumů, že je v čele, nicméně, aby se dalo hovořit o tom, že to je už plně etablovaná strana s potenciálem být nejsilnější stranou, na to ještě podle mě příliš brzy.
4: Rok Friedricha Merze v čele Německa jsme probrali s editorem deníku Právo Robertem Šustrem. Díky a naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání, nashledanou.
4: A v 16 hodin a téměř 41 minut zůstáváme v zahraničí a míříme na sever Evropy. Norská těžba ropy a zemního plynu se kvůli americko-izraelské válce proti Iránu vrací k dávno opuštěným nalezištím. Norská vláda ve snaze podpořit dodávky do Evropské unie schválila obnovení několika starých těžebních míst a rozšiřuje i prostory, kde mohou těžařské firmy pátrat po nových. A víc už nám řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který se právě na severní Evropu zaměřuje. Hezký den.
7: Dobré odpoledne.
4: Jakube, jak významně se tím těžba rozšíří?
7: No tak ta první část rozhodnutí toho obnovení těžby na těch třech starých těžebních polích, které byly opuštěny mimochodem v roce 1998, je vlastně docela velké i ekonomicky. Oni všechny tři jsou v jižní části Severního moře a ta obnova bude především rychlá. 2028 už by mělo být možné těžit. A jenom pro představu toho rozsahu, tak ta investice do té obnovy je 42,5 miliardy českých korun, což pochopitelně není málo. Těžit se tam má především zemní plyn, ale taky plynový kondenzát. Ten zemní plyn to je 90 až 120 milionů barelů ropy, tedy ekvivalentu, a ten plyn půjde především do Německa a pak dále do Evropy a ten kondenzát, což je v podstatě takový, řekněme, topný olej, tak do Velké Británie. A ta další těžba je poměrně velký prostor napříč celým vlastně pobřežím Norska, kde mohou začít firmy hledat. Teď můžou žádat, 2027 budou moct začít hledat, ale ta těžba je pochopitelně ještě o něco dál.
4: Toto rozhodla současná sociálně demokratická vláda. Jak se k tomu staví ale zbytek norských politiků?
7: No paradoxně spokojené jsou spíš ty pravicové strany, přestože vláda je skutečně sociálně demokratická než ty levicové. Ty levicové úplně nadšené nejsou. Sociále Venstre, což je taková sociálně liberální strana, tak tato kritizovala zelení, kteří chtěli konkrétní datum úplného konce těžby, tak ti jsou z toho opravdu nešťastní. Politička za zelené řekla, že to je klimatická a environmentální tragédie. No a z té druhé strany Heire, ta největší pravicová strana, tak ta říká, že to je dobře, že oni souhlasí s tím, že oni by to takto podporovali. No a strana Pokroku, což je ta vlastně nejpravicovější, ekonomicky nejliberálnější strana, tak ta říká, že je to málo, že otevírat by se mělo ještě více.
4: A proč to Norsko dělá pro Evropskou unii?
7: No tak to podává premiér Jonas Gahr Støre, mluví o nejisté době, Evropa potřebuje stabilní dodávky a Norsko je může zajistit, Norsko je takový bezpečný zdroj a skutečně Norsko asi je ten nejistější partner, jednak politicky blízko, je to velmi stabilní stát a má stabilní ceny taky, ale taky bude těžké tu dopravu narušit případně, na rozdíl třeba od Hormuzského průlivu, jak vidíme, a v tuhle chvíli tou náhradou za hormuzský průliv ještě jsou Spojené státy, ale s americkou administrativou vidíme, že to není úplně snadné vždycky, ale pochopitelně Norsko to nedělá jenom čistě z lásky k Evropě, má v tom své vlastní finanční zájmy, ono to jednak přiláká spoustu pracovních míst. Vypočítali to na 7600 člověko roků během té doby, to jsou ty tři obnovená těžební pole, což je pochopitelně spousta pracovních míst, no a taky to přinese spoustu příjmů do státního rozpočtu, do toho norského státního fondu, který má tedy pomoci potom Norsku přežít, až se přestane těžit.
4: Dá se nějak vyčíslit, jak je na tom Norsko v souvislosti s uzavřením Hormuzu ekonomicky?
7: No, zrovna včera vyšla čísla z Equinoru, což je státní těžební podnik, za první čtvrtletí. No a přestože válka s Iránem vlastně začala na konci února, takže je tam jenom kousek tady toho konfliktu, tak je vidět, že Equinor rozhodně tedy nedostatkem peněz netrpí. Za to první čtvrtletí vydělal asi 200 miliard českých korun, což je o 18 miliard víc, než se čekalo. Je rekordní i ta produkce, takže se očekává, že v tom druhém čtvrtletí, kde tedy je to už vlastně od začátku ten konflikt a od začátku ty vysoké ceny, které jsou ne na úplně dvojnásobku, ale blíží se tomu, tak že se to projeví ještě mnohem víc.
4: To byl náš odborník na severní Evropu, Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky moc.
7: Naslyšenou.
4: A ze severní Evropy míříme do Spojených států, protože americký prezident Donald Trump si může připsat významné volební vítězství. Většina kandidátů, kterým nedal svoji podporu ve včerejších primárkách ve státech Ohio a Indiana, prohrála. Co výsledky volebních semifinálových soubojů říkají o vlivu a moci prezidenta a jaký vzkaz vysílá těm, kdo by se uvnitř republikánské strany chtěli Trumpovi postavit? To už teď probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Hezký den.
8: Dobrý den.
4: Stručně na úvod, co vlastně primárky v americkém volebním systému znamenají a proč jsou důležité?
8: Primárky to jsou takové stranické výběrové řízení. Každá strana si v nich vybírá svého kandidáta do listopadového finále a teprve tam se rozhodne v listopadu, kdo zasedne do kongresu. Ale ty primárky to je jakési semifinále. Platí v nich jiná pravidla než ve finále. Hlasují tam například pouze registrovaní straníci ve většině států, takže takoví ti nejzapálenější voliči. No a u republikánů to jsou lidé, kteří milují Donalda Trumpa.
4: Kdo tedy za republikány postupuje do toho listopadového finále a kde se pořádaly nejzajímavější souboje?
8: Nejdramatičtější, nebo ta dramatičtější z těch dvou států byla asi Indiana, protože tam šlo opravdu o to ukázat, jestli Donald Trump má takové sevření nad tou stranou, jestli má ten svůj vliv nebo ne. On se rozhodl, že se chce pomstit 7 republikánským senátorům z toho státního senátu Indiany, kteří v prosinci hlasovali proti jeho požadavku překreslit volební obvody ve prospěch republikánů. V posledních týdnech, měsících si politici demokratičtí i republikánští se uchylují k takzvanému gerrymanderingu. Překreslí si volební obvody tak, aby v nich dosáhli na co nejvíc svých voličů. Je to obráceně než v Česku, kde voliči si vybírají politiky. Tady v Americe stále častěji si politici vybírají své voliče. No ale ne všem politikům se to líbí a někteří z těch konzervativních republikánů říkali, toto není správně, toto nechceme. Ale to se zase nelíbilo Donaldu Trumpovi. Takže on podpořil jejich vyzivatele a 5 z těchto 7 senátorů skutečně potom prohrálo. V Ohio to už bylo klidnější, tam do guvernérského klání za republikány postupuje Vivek Ravasvámy, to je Američan indického původu, který už byl v prezidentském klání za republikány, ale zajímavější to je, bych řekla, na tom senátorském souboji, protože za demokraty zvítězil Sherrod Brown, to je takový umírněný středový kandidát, poměrně oblíbený v Ohio. A ten by mohl případně, vypadá to, získat senátní křeslo. A kdyby se to povedlo, tak je to jedno z těch křesel, které mohou demokratům pomoct k tomu, aby se zmocnili v listopadu senátu. Takže tento boj bude velmi zajímavé sledovat.
4: Co to všechno vypovídá o moci a vlivu Donalda Trumpa na možné složení kongresu?
8: Vypovídá to hodně, protože na tyhle primárky bylo republikáni celkově vynaložili přes 13 milionů dolarů. Jenom pro srovnání, v minulých primárkách, v minulém roce do Senátu, na všechny pozice se bylo utraceno pouze 280 tisíc dolarů a tady teď 13 milionů. Takže ten výsledek mluví o tom, že jednak Donald Trump dokáže i v lokálních volbách, které se Washingtonu prakticky netýkají, normálně by ani moc lidí nezajímali a určitě bychom tady normálně o nich nehovořili, tak on dokáže mobilizovat peníze, pozornost a také voliče. A také to ukazuje, že kdo se mu vzepře z těch republikánských kandidátů, tak za to zaplatí.
4: Průzkumy ukazují na pravděpodobné vítězství demokratů v listopadových volbách právě kvůli nespokojenosti Američanů s Trumpem. Jak to jde dohromady ale s tím, že u republikánů vítězí pro Trumpovští kandidáti?
8: Takový klíčový paradox téhle letošní volební sezóny. V primárkách totiž hlasují zejména nadšení straníci a to jsou ti, kteří tomu Trumpovi stále velmi fandí. To je ta jeho základna, to jsou ti jeho maga voliči. Ale v listopadovém finále už je to jinak. Tam už hlasuje mnohem širší okruh voličů,

0: různé volby s dvěma různými výsledky.
1: A jaký vzkaz z těchto výsledků berou republikáni, kteří by se prezidentovi chtěli postavit?
0: Jasný, velmi jednoznačný. Jeden z těch poražených senátorů to dokonce řekl, že Trump pravděpodobně ani neví, kdo on je, nebo kdo je jeho soupeř, a přes toho porazil. To je takový silný vzkaz. Vlastně nezáleží na argumentech, nezáleží na práci toho konkrétního politika v obvodu, na místní podpoře. Záleží na tom, jestli to má razítko Trumpova jménu na letáku nebo ne. Každý republikán, který se v těch příštích měsících bude zvažovat, jestli se prezidentovi veřejně postaví a třeba do opozice a vysloví se proti němu, tak v kongresu nebo kdekoliv jinde, tak teď bude mít před očima výsledky z Indiány.
1: Tolik ze Spojených států, naše zpravodajka Jana Ciglerová. Díky a hezký den.
0: Hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: A teď je čas na kulturu. Zpěvačka Billie Eilish a režisér Jameson Cameron, který natočil například Titanic, Terminátora a nebo Avatara, společně natočili koncertní dokumentární film. Jmenuje se Billie Eilish Hit Me Hard and Soft Tour. Česká kina ho budou uvádět od zítřka, a to ve 2D i 3D prostorové verzi. Snímek už viděl i náš filmový kritik Pavel Sladký. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
1: Billie Eilish je nejslavnější hudebnice narozená v 21. století. Jakou filmovou podobu dostalo její turné, kde se Hit Me Hard and Soft?
3: Ona se společně s režisérem Jamesem Cameronem zaměřila skutečně na to, aby na plátno přinesla jeden ze svých koncertů. Natáčelo se především v britském Manchesteru a potom ještě jeden koncert ve Spojených státech. A to je základ celého filmu. Jde skutečně o koncertní film, který nabízí některé momenty ze zákulisí, z přípravy celé show nebo záběry zevnitř a z backstage. Ale hlavně vidíme Billie Eilish koncertovat, jak její písně zní, a to je důležitý moment pro ten film, jaký má vztah se svými faninkami a fanoušky, protože ona je skutečným generačním idolem dneska.
1: Jak si 24letá Billie Eilish ve filmu rozumí s režisérem Jamesem Cameronem, který je o skoro dvě generace starší?
3: Zdá se, že si rozumí poměrně dobře. James Cameron, kterému je 71 let, se situoval do takové velmi služebné role. Hned na začátku toho filmu říká, že ten film bude režírovaný Billie Eilish velkým písmenem, a pod tím jenom takový malý dodatek: a James Cameron také režíroval. Takže režisér Avatara, Terminátora, Titaniku a dalších filmů přijal roli vlastně technicky provést tu autorskou vizi, kterou Billie Eilish má. Ona nejenom, že zpívá své písně se svojí kapelou, ale taky sama designovala pódium a snažila se co nejvíc vtisknout takového osobního ducha tomu koncertnímu turné Hit Me Hard.
1: Proč je film ve 3D?
3: To by mě popravdě taky zajímalo, protože si myslím, že divačky a diváci, kteří i v Česku tenhle film uvidí pouze v uvozovkách ve 2D verzi, o moc nepřijdou. Ten prostorový efekt je sice ve filmu patrný, zároveň ale může trochu překážet při čtení titulků, které jsou umístěné při dialozích do obrazu, a to podstatné je Billie Eilish, její hudba a to, jak blízko se jí ten film dokáže během koncertu dostat. Takže to, že ten film má 3D verzi a 2D verzi, podle mě ten rozdíl není tak podstatný.
1: Možná bychom si mohli teď pustit malou ukázku, kterou máme.

0: out, duh.
1: Má snímek šanci bavit i někoho jiného než fanoušky a ty, co už Billie Eilish znají?
2: Já myslím, že pro divačky a diváky, kteří nemají rádi Billie Eilish a její hudbu, nemá cenu, aby se do kina na tenhle film vypravili, protože jde skutečně o její koncert, jakkoliv nápaditě nasnímaný. Ale možná tenhle film dokáže přiblížit něco divákům, kteří o Billie Eilish vědí jen ta nejzákladnější fakta nebo mají jenom takovou obecnou představu. Jednak si budou moct její koncertní show vychutnat, její hudbu poslechnout, ale taky vidět

0: to, jakým způsobem třeba fanoušci přistupují k její hudbě a jak důležitá pro ně je, protože v tom filmu několik fanoušků opakovaně říká, že třeba hudba Billie Eilish a to, co ona reprezentuje v současné kultuře, je pro ně, nebo bylo pro ně v nějakých fázích života důležitější než jejich rodina, jejich terapeut a spousta dalších věcí. Takže to spojení je na bázi toho, čemu Billie Eilish svým fanouškům říká I see you, čili že oni mají skutečně pocit, že je zpěvačka vidí a že je hvězda nějak rozpoznává jejich nitro, řekněme.
1: Já netuším, pane Sladký, zda jste fanouškem Billie Eilish nebo nejste, ale zajímalo by mě osobní otázka, jaký ten film byl a jestli byste ho i doporučil.
0: Já jsem s tvorbou Billie Eilish obeznámený docela dobře. Mám doma takovou die hard faninku Billie Eilish, takže jsem k tomu filmu měl nějakým způsobem nakročeno, abych mohl tu hudbu vnímat. A po mnoha stránkách, nejenom po té technické, jsem ocenil to, jak ten koncert vypadá, i nějakou základní jednoduchost toho koncertního konceptu, protože na skoro prázdné scéně je v podstatě sama Billie Eilish, její kapela je tak jakoby uklizena pod úrovní toho základního pódia. Poté přichází na scénu její bratr Phineas, který v její tvorbě hraje důležitou roli. Společně získali Oscara za píseň z filmu Barbie, What Was I Made For? A zpěvačka dokáže navodit, jakkoliv obrovská je to koncertní show, nějaký dojem přímého vztahu, přímého kontaktu sebe a těch lidí, kteří kolem ní jsou. Potom v tom filmu ukazuje i škrábance, které od fanoušků má, ale vůbec jim to nevyčítá.
1: Děkuju. Tolik náš filmový kritik Pavel Sladký o novém snímku Billie Eilish.
0: Díky, hezký den.
1: A ještě zůstaneme u kultury, podíváme se na literaturu Svědek rozvratu lidskosti. Tímto podtitulem označuje Památník národního písemnictví novou výstavu o Arnoštu Lustigovi. Od spisovatelova narození letos uplyne 100 let. Jeho povídky a novely se zařadily mezi pilíře české moderní literatury a staly se předlohami pro významné filmy Nové vlny.
2: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová s nápisem Filmové studio Barrandov a jde o rok 1967 a jeden z filmů na základě scénářů Arnošta Lustiga.
3: 12letá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem Památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
2: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem, což je v podstatě pro to svědectví ta hlavní tematizace.
3: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti.
2: Ono se zdá, že po roce 1945 si všichni v republice uvědomili hrůzu genocidy. Jenomže ta svědectví přicházela postupně a zároveň nebyla tak docela uvěřitelná. A to je příběh vlastně Arnošta Lustiga, který, když má svoje zážitky mezi Terezínem a dalšími tábory, tak to vypadá až fantaskně. A on vlastně zase uvědomí, že to nemůže jenom vyprávět, ale musí to dostat nějaký literární tvar, který zároveň musí být uvěřitelný.
3: Ano, takže teď jsme vstoupili do té hlavní místnosti této výstavy. V jejím středobodu je právě pracovní stůl Arnošta Lustiga s telefonem, lampičkou, psacím strojem a poznámkami.
2: Stěny kolem nás akcentují ty filmové obrazy, to znamená už zmíněné Diamanty noci.
3: Své nejznámější dílo, Modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, Lustig napsal v horečném záchvatu inspirace prakticky přes noc. Sám novelu označil za svůj tvůrčí vrchol a prohlásil, že by na ní nezměnil jediné slovo.
2: Byť je to vlastně natočeno jako svým způsobem takový kabinetní film.
3: Výstava připomíná i Lustigův 20-letý americký exil a taktéž období návratu do Čech. V roce 1995 se spisovatel stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy.
2: Arnošt Lustig je člověk, člověk, který se nebojí života, bych to řekl. Velmi otevřeně komunikoval o mnoha tématech, včetně vztahů mužů a žen. A je tady hezký rozhovor nazvaný jeho citátem: literatura kotví v mravnosti, i když popisuje nemravné.
3: Další artefakty na výstavě pak dokládají úzké přátelství se spisovatelem Ottou Pavlem. Ve speciální místnosti památníku pak lidé uvidí současné reakce středoškoláků, jak na ně působí Lustigovy novely plné autobiografických prvků. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: A bylo 17 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Opozice zablokovala projednávání vládní novely k rozpočtům. Nejvyšší přípustné ceny benzínu zítra vzrostou, u nafty naopak klesnou. A vyhlášené ukrajinské příměří nefunguje, Rusko dál útočí. Zprávy a Martin Matějka. Poslanci dnes ani neotevřeli debatu o vládní novele upravující sestavování veřejných rozpočtů a poslanecká sněmovna měla předlohu schvalovat ve třetím čtení. Finálně hlasovat o zákonech, ale můžou zákonodárci podle jednacího řádu jen ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Opoziční poslanci obvinují vládu, že se zákonem snaží obcházet dluhová pravidla. Proto si připravili dlouhé projevy, aby nebyl pořad schůze schválený před 14 hodinou. Ministryně financí Alena Ševerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
6: Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
4: K vládní novele k rozpočtům by si koalice mohla opět svolat mimořádnou schůzi na příští týden. Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 44,52 Kč. To je u 6 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44,60 Kč. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nefunguje, platit začalo o půlnoci. Ruská armáda ale po celý den útočí na stovky cílů na Ukrajině. Například ve městě Sumy zasáhl dron mateřskou školu, balistické rakety mířily i na Dnipro a Oděsu. Ruská strana naopak obvinila Ukrajince, že nedodržují příměří a zaútočili na Krym.
7: Nejtěžší boje se vedou u Konstantinivky na Donbase, kde Ukrajinci čelí neustálým útokům. Nejdůležitější ale je, jak se postaví k ruským útokům ukrajinské velení. To v minulých dnech oznámilo, že se Moskva musí připravit během vojenské přehlídky 8. května na to, že se na Rudém náměstí mohou objevit ukrajinské drony. Ukrajinský prezident se teď k tomu vyjadřuje velmi opatrně. Potvrdil, že ruská strana porušila příměří a na základě hlášení armády a rozvědky se velení rozhodne o dalších krocích. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump znovu pohrozil Íránu bombardováním. Stalo by se tak, pokud Teherán nepřistoupí na dohodu, která by vedla k otevření Hormuzského průlivu. Trump to napsal v příspěvku na své síti True Social a podle šéfa Bílého domu vedou Spojené státy s Íránem velmi pokročilá jednání. Trump kvůli tomu pozastavil i projekt Svoboda. Díky němu začaly v pondělí Hormuzským průlivem s americkým doprovodem proplouvat některé uvízlé lodě. Podle agentury Reuters teď Spojené státy čekají na íránskou odpověď na návrh na ukončení války. Snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu řešit poslanci. Koaliční návrh na snížení záloh řádově o stovky korun měsíčně zamítli senátoři. Argumentovali třeba možnými výpadky příjmů důchodového systému v budoucnu. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 pak upozorňoval na dopady i právě pro živnostníky.
8: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
4: Ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO návrh dlouhodobě prosazuje s tím, že má drobným živnostníkům pomoct. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Majitel nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy musí převést všechna zvířata do náhradních prostor. Vyzval ho k tomu městský úřad v Černošicích, který případ řeší. Z parku několikrát utekly pumy a loni tam policie zastřelila lva, který zranil ošetřovatele. Veterináři tam při kontrole zjistili třeba porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.
9: Jsme spolu zatím ve shodě a zařízení pro ty zvířata vzniká.
10: Říká majitel dnes už zavřeného zooparku Tomáš Machač. Kolik je na místě ještě zvířat, neprozradil.
9: Já na to nechci odpovídat.
10: Případem se zabývá vedoucí oddělení ochrany přírody na městském úřadě Černošice Zdeněk Vyskočil.
11: Tak my se snažíme spíš, aby pan Machač veškerý ty zvířata, který tam nelegálně má, tak aby nějakým způsobem prostě byly legálně odstraněny.
10: Za chov bez patřičných povolení hrozí Tomášovi Machačovi pokud v řádech 10 000 korun. Ze Zvole Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: V Praze v Brněnské na výjezdu z Prahy se u sjezdu na Šéberov srazila 3 auta, odjela sanitka i hasiči, blokovaný je už pouze levý pruh. Jede se tedy pravým a prostředním, kolona je ovšem dlouhá, začíná už v ulici 5. května za sjezdem na Brumlovku a je asi na 40 minut. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za dálnicí D6 počítejte s kolonou, začíná na 24. kilometru, k Ořechu je to na 30 minut, na D5 je kvůli tomu kolona z 6. kilometru. Dobře dojeďte. A zítra čekejte většinou oblačno a teploty až 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď už na Plusu začíná pořad 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
12: Jak by se mohly v příštích letech změnit přijímací zkoušky na střední školy? Proč stále v některých oblastech neodpovídá nabídka gymnázií a licejí zájmu žáků a jejich rodičů? A co v tom může udělat ministerstvo školství? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
13: Dobrý den, díky za pozvání.
12: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v úterý odpoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Příští pátek se dozví přes 100 000 uchazečů o studium na středních školách, jak dopadly v přijímacích testech a jestli a případně na kterou střední školu se dostali. Běží všechno v tomto směru bez problému?
13: Běží všechno bez problémů, to vyhodnocování testů probíhá tak, jak má. Když se nad tím zamyslíte, tak je tam přes 5 milionů úloh, které musí být vyhodnoceny, takže je to docela dost práce a častokrát dostávám dotaz, proč je to až 15.5., tak jednak je tam čas v tom konci pro to přiřazení té školní části, ale je důležité říct, že byly i opravné termíny, tedy náhradní termíny. A myslím, že je solidární nechat ten opravný termín, a ten byl po 14 dnech od toho, tak proto je tam ta měsíční prodleva. Byť naprosto chápu, že ta nervozita v těch rodinách, jak u těch dětí, tak rodičů stoupá.
12: Vy jste před týdnem nebo minulý týden na jednání školského výboru sněmovny řekl, že už za 2 roky by se podoba přijímacích zkoušek na střední školy mohla změnit, a to v tom směru, co slibujete v programovém prohlášení vlády, tedy že by se prohodilo pořadí, že by nejdříve byly jednotné testy a teprve potom by se podávaly přihlášky na střední školy. Je to tak, že o téhle změně už je definitivně rozhodnuto, nebo o tom budete ještě v koalici diskutovat?
13: Definitivně rozhodnuto bude, až to bude propsáno do zákona. Tam bude jasně napsáno, jak to bude, to znamená do té doby je to samozřejmě v procesu a sněmovna je hegemon, ale se dostanu k tomu plánu, který mám a který bych rád realizoval, tak obsahové změny bych rád dělal samozřejmě průběžně, protože častokrát slýcháváme lepší specifikace otázek, aby to bylo pochopitelnější pro ty žáky a studenty, takže to můžu slíbit, že na tom pracujeme s paní ředitelkou Cermatu a s dalšími lidmi, aby se průběžně zlepšovalo. Co se týká toho otočení a lepší volby z pohledu těch dětí a jejich rodičů, tak tam nejdříve to může být právě kvůli úpravě legislativy a otestování těch věcí na jaře 28. A rovnou říkám, že uvažuji s pracovním datem jaro 29, protože když si vezmu, kolik věcí do těch základních škol, a to jsme možná neřekli, že by se testovalo na základních školách, tak když si vezmu, kolik věcí je potřeba, aby do základních škol v těch následujících letech naplulo, ať jsou to odklady, ať by to bylo toto testování, ať to změna obsahu vzdělávání, tak je potřeba to rozfázovat tak, aby se to skutečně sedlo a neriskovat, že se to nepovede, nebo ty školy budou maximálně přehlcené a dojde k nějakému problému. Takže 28 nebo 29.
12: Kdy se rozhodnete, jestli 28 nebo 29?
13: Myslím si, že velmi, velmi rychle. Teď jsme diskutovali, a proto jsem to také představoval na školském výboru, ten směr, protože jsme v předchozích měsících diskutovali ty varianty, jestli to ponechat na středních školách, nebo to dát do toho psychicky výhodnějšího prostředí pro ty děti, do toho jejich školního prostředí na ty základní školy. Ten přínos je tam samozřejmě také ten, že by to dělali i děti, které se nepřihlásí k těm přijímacím zkouškám, protože si třeba nevěří. Jsou to konkrétní příklady, kdy dítě, které má to rodinné prostředí, má tam dva vysokoškoláky, tak když má stejné známky, má třeba trojky, tak to zkusí na maturitní obor, zatímco dítě, kde jsou rodiče s nižším stupněm vzdělání se stejnými známkami, tak to neskusí. A ten přenos na ty základní školy by měl skutečně objevit i ty diamanty, které zatím nevidíme a které by to vlastně neskusili právě proto, že mají špatné rodinné prostředí, anebo si prostě prach prostě nevěří.
12: Jste říkal, že tedy nově by se ty testy odehrávaly na základních školách. To by tam dohlíželi na ty žáky učitelé těch konkrétních základních škol? Nebojíte se, že by tam mohla být možnost pomáhat svým dětem, protože možná je v zájmu učitelů, aby jejich děti dopadly lépe?
13: Stejně jako je dozorový mechanismus na těch středních školách, tak když jsme se bavili o tom, zda to je nejlepší varianta přenést na ty základní školy a získat ty benefity, o kterých jsem mluvil, kromě toho, že to je v prostředí, které ty děti znají a trošku toho psychického stresu může jít dolů. Zároveň se dostaneme i k výsledkům těch dětí, které by jinak ty přijímačky třeba na těch středních školách nekonaly. Tak jsme hodně řešili právě to, jak zajistit tu bezpečnost z pohledu toho, aby se u toho nepodvádělo. To znamená, tohle bude vyřešeno ať už nějakým dozorem nebo dohledem. Nebude to tak, že by ten vyučující, který to dítě učí, tak zároveň byl u těch testů, které by rozhodovaly o tom, zase dostane nebo nedostane na tu školu střední. Zároveň bych velmi rád vlastně dal význam té části jednotné přijímací zkoušky, té od Cermatu na minimálně 40% a ne na 60%, aby skutečně zbyl ten prostor pro ty školní části u těch škol, které se chtějí profilovat a dneska je v tom trošku částečně brání ten test od toho Cermatu a jeho váha v tom celkovém přijímacím procesu.
12: Právě na to se také chci zeptat, protože smyslem toho prohození má být, že vlastně žák nebo rodiče vybírají tu školu už s vědomím toho, kolik bodů má. Ve chvíli, kdy snížíte význam té jednotné maturity, tak podle čeho se bude rozhodovat, když nebude vědět, jak dopadne v té školní části?
13: To každopádně vycházíte z toho stavu, já říkám, že to má být minimálně 40%, dneska je to 60%, ale to minimálně je důležité. Spoustu škol i v tom dnešním systému tu možnost nevyužívá. To znamená, já tam chci dát tu možnost těm několika školám nebo několika procentům škol, které se chtějí profilovat a potřebují tam ten prostor, ale celkově tím, že ten ředitel může říct, dobře, já respektuji 70%, tak ta váha té jednotné přijímací zkoušky v reálu u těch škol, které to nepotřebují, tak nebude využívána plně. To znamená, že zpátky k otázce a odpovědi, stále to bude něco, co naprosto lépe než současný systém nasměruje to dítě, aby si vybralo ty školy, které více odpovídají těm aspiracím, reálným aspiracím toho dítěte.
12: Vy už jste říkal, že s ředitelkou Cermatu i do té doby budete řešit podobu těch přijímacích testů. Objevuje se stále znovu a znovu kritika, že ty testy jsou postavené tak, že bez nějaké cílené přípravy nemůže ten žák uspět a že to zvýhodňuje bohatší rodiny, kde si mohou dovolit zaplatit tomu žákovi nějaké přípravné kurzy. Budete měnit ty otázky v tom směru, aby třeba ta příprava nebyla tolik potřeba? Je to vůbec možné?
13: Tím, že to je test rozřazovací, tak tam vždycky bude ta soutěž. Není to srovnávací test, který by tam byla nějaká laťka, kterou přejdete, ale je to rozřazovací. To znamená, ta obtížnost tam je. Samozřejmě jste popsal věc, která je velkým problémem toho českého systému a to je, že skutečně některé děti z těch lépe situovaných rodin mají trošku blíž ten cíl než ty děti ostatní. My jsme na to zareagovali už teď tím, že jsme jednak promovali ty bezplatné nástroje, já jsem si to dal i do programového prohlášení a velmi rád bych ve spolupráci s Českou televizí alebo případně sám jako ministerstvo rozběhl bezplatný YouTubeový kanál, který by aspoň částečně ty nůžky přivřel, to znamená ty rodiny, kde vzdělávání má hodnotu, ale nemají prostředky na ty vzdělávací kurzy a to doškolení těch dětí, pokud to řeknu takto, tak by měl aspoň možnost získat tu přípravu někde jinde. Krok dva, ať z toho úplně neuteču, respektive tohle je nějaké rychlé řešení. Samozřejmě, a proto jsem to vytknul před závorku a už jsem o tom mluvil, chci řešit i ten obsah tak, aby mnohem více lícoval s tím, co se ve školách dělá a nebyla tam ta příprava a to doškolení, proškolení těch dětí nutné. Byť bez pochyby ty rodiny dobře situované to vždycky budou dělat, protože každý, samozřejmě, když jednáme v individuálním zájmu svého dítěte, tak chceme pro ně to nejlepší. Takže i když by to bylo a hrálo by to s tou školou, tak budou rodiny, které budou to dítě tím, že to je rozrazovací test, se snažit připravit ještě lépe. Ale ty nůžky minimálně dvěma způsoby, jak přes ten obsah vzdělávání a propsání do těch otázek, tak i přes ty podpůrné mechanismy, ty aplikace chceme do toho systému dostat, aby jsme je pokud možno přivřeli tak, aby nedocházelo úplně standardně k tomu rozevírání, že hůř situované rodiny nebudou mít tu příležitost dostat dítě na střední školu.
12: Tohle bude už příští rok?
13: Rozhodně budeme dál pracovat a už jsme to letos promovali a myslím, že se to docela podařilo, tak ty doškolovací, proškolovací aplikace, tak dál chceme s Cermatem vyvíjet to, aby si děti mohly vyzkoušet v podobě těch testů z minulých let a zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako ministr školství přes ten YouTubeový kanál.
12: Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pokud se prohodí to pořadí, máte jasno o termínech, kdy se budou skládat ty přijímací zkoušky?
13: Bude potřeba, aby se ten kalendář trošku přeskupil. Samozřejmě, že v těch pracovních variantách, a já jsem předeslal, že to finální rozhodnutí jakoby nemáme, ale pracujeme tam s variantami, že by to vlastně probíhalo na začátku března anebo na konci ledna. To jsou dvě pracovní varianty, ale samozřejmě bude to znamenat i určitou úpravu organizace toho školního roku.
12: Já se na to ptám i proto, že místopředseda Asociace ředitelů gymnázií Jan Raška k tomu záměru v našem vysílání před několika týdny namítl, že přijímačkami obvykle končí úsilí deváťáků, že po tom přesunu by pro žáky devátých tříd vlastně odpadla motivace o několik měsíců dříve než v tom současném modelu a že by potom na střední školy přicházeli žáci, kteří se půl roku pořádně neučili. Uvažujete o tom i takto?
13: Uvažujeme o tom i takto, byť samozřejmě mohl bych to kopnout zpátky tím, že jako tu motivaci žáků...
12: Nemá být motivací jenom
13: známka a dostat se na přijímací zkoušky, ale nalíme se čistého vína samozřejmě ve chvíli, kdy se dozvím, že jsem se někam dostal a nebo někdo ve chvíli, kdy udělá ty přijímačky, řekne si teď už stejně, buď se to stalo, nebo jsem se dostal, nebo nedostal, tak ta motivace samozřejmě může být nižší, ale nepočítáme s tím, že by to probíhalo v řádu měsíců dříve. To můžu všechno.
12: Tak konec vidět. Ledna to by bylo v řádu měsíců dříve.
13: Konec ledna ano, ale spíš si hrajeme s tou variantou to nadizajnovat tak a samozřejmě se snažit to udělat tak, aby se to termínově nenatáhlo, aby tam byl prostor pro ty školní části. Proto rovnou říkám, že si nedovedu představit 10 přihlášek, dovedu si představit maximálně 5, ale dobře zacílených, tak si myslím, že by to mělo stačit. A pak je ve hře ten březen a tam už to žádný zásadní jakoby posun není. To, co bych rád ale vypíchnul ještě jako jedno hlavní téma, i když tuto změnu uděláme, ať se k tomu neupínáme jako společnost, tak to klíčové, i když si děti budou mít možnost dobře vybrat podle bodů, které budou mít podle toho, jak budou rozloženy v té Gaussově křivce, tak pokud nebudou ty kapacity, pokud si nebudou mít co vybrat, tak samozřejmě ani tento otočený model nepomůže nebo nevyřeší ten problém. To znamená, jsme zpátky u těch kapacit velkých měst Prahy typicky, kde nejsou místa pro děti.
12: K čemuž se hned vrátím, ale přece jenom ještě jedna věc k přípravě na zkoušky. Vy jste avizoval, že by mohly skončit přijímačky na nečisto, které letos vyvolaly hodně emocí, protože žáci v nich dopadli velmi špatně, hůř než v běžných přijímacích zkouškách. Za jakých okolností byste tohle zrušil?
13: Řeknu to obecně, ale přitom konkrétně. Pokud přijímačky na nečisto budou plnit očekávání těch žáků, a teď je otázka, jestli to bylo špatně odkomunikováno v tom letošním roce, anebo jestli to vůbec netrefilo terč. Ale pokud ta očekávání těch žáků budou ta, že je to namotivuje na to, aby věděli, co se mají doučit, co ještě neumí, tak to může pokračovat, pokud to bude podpůrný nástroj. Pokud by se z toho měl stát ten strašák, který naopak spoustu dětí odradí, tak to za mě neplní tu funkci a zbytečně to zatěžuje Cermat od těch zásadních věcí a zásadních úkolů, které po něm jako ministr školství chci, a to je ta změna těch přijímacích zkoušek, jak v obsahu, tak ve formě.
12: Jste spokojen s fungováním Cermatu a s tím, jak pracuje paní ředitelka?
13: Já myslím, že když se podíváte na to, co jsme a jakým způsobem jsme společně komunikovali, jak přípravu na jednotnou přijímací zkoušku, tak jsme nově zveřejňovali výsledky hned po pokonání, protože kdo jiný než Cermat a ministerstvo školství si myslím, by mělo být tím, kdo dá ty výsledky aspoň tu základní sadu ven, ještě před zasedání validační komise, tak mám pocit, že je tam upřímná snaha toho Cermatu aspoň trošku, a doufám, že se to podařilo v těch posledních měsících, a doufám, že to nezakřiknu, zbavit té nálepky jenom toho jako ďábla v systému, jak jsem to někde viděl v nějakém článku napsáno, a protože já bych rád viděl roli Cermatu hodně v té metodické přípravě a v té podpoře těch dětí právě na ty přijímačky, které jsou. Aby to nebyl jenom ten dráb, který rozváží testy a vyhodnocuje, ale zároveň, aby tam byla silná ta metodická podpora a aby se, když někdo neví, tak se šel podívat do těch testů na Cermat, mohl si tam procvičovat a ukázal Cermat i tu dobrou tvář. Zatím si myslím, že si s paní ředitelkou v tomto rozumíme.
12: Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste mluvil o tom, že hlavně v Praze a v okolí Prahy je velký převis těch, kdo chtějí studovat, především na gymnáziích a všeobecných oborech středních škol, a mezi tím, jaká je nabídka. O tom se mluví už řadu let. Jak je možné, že ten rozdíl stále zůstává?
13: Já, pokud mám odpovědět upřímně, tak vlastně nevím, jak je to možné, že to politická reprezentace Prahy, a to není skopávání politické odpovědnosti, ale jasné rozdělení roli a zodpovědností. Praha má kapacity, hlavní město Praha, magistrát, má kapacity na starosti. Má v rukou možnost zřizovat veřejné školy a má 180 miliard korun na investičním účtu. Naprosto nechápu, když ví, jaké budou věkové kohorty 15-letých. Chápu, že neví, které děti se narodí a za 3 roky vybudování školek může se někdo přistěhovat, ale ve chvíli, kdy vám ty děti nastoupí do základních škol, tak víte, jaké ročníky vám doputují do školství středního, to znamená minimálně 8 let. Máte na to, abyste nachystali tu kapacitu pro ty 15-leté, pro ty 4-leté maturitní obory.
12: Pardon, že do toho skáču, já tomu rozumím. Pokud to neřeší příslušný kraj jako zřizovatel, nemělo by do toho vstoupit ministerstvo školství?
13: A teď, jak konkrétně? Já jsem do toho vstupoval ve svém minulém působení, kdy jsme objeli všechny kraje, a jsem velmi rád, že řada krajů s těmi materiály pracovala. Vzali jsme data, demografii, socioekonomický status rodin, který samozřejmě se propisuje do toho, co chtějí ty děti, chtějí ty rodiče a jaké mají ty aspirace. Objeli jsme ty kraje a ukázali jsme krajům tu studii České školní inspekce plus nějaké naše analýzy. S doporučeními jsme jednali, co s tím systémem mají dělat, kam se ubírat. Samozřejmě je to jejich politické rozhodnutí. To znamená, v té metodické roli jsme to v těch prvních 2 letech mého minulého mandátu zkusili. Já se k této praxi chci vrátit a být jakoby tím mentorem, ale nemám v rukou to, že bych jako měl jako minister školství zakládat školy v Praze. To samozřejmě není možné. Jako přebypásovat celou tu soustavu tak, že tady chybí kapacity, tak 8 škol udělá ministerstvo školství. Takhle ten systém nefunguje. Zřizovatelé zodpovědní ze zákona jsou kraje, teda v případě Prahy je to hlavní město Praha.
12: V té současné situaci budou samozřejmě volby. Za jak dlouho se ta situace dá změnit? Může pomoci třeba to, co už před několika lety navrhoval středočeský radní pro školství, že by se přechodně omezily kapacity víceletých gymnázií a o to víc posílili 4-leté gymnázia? Je třeba tohle to z vašeho pohledu správná cesta?
13: Technicky, já jsem když si říkal, ať to je ty 3 roky zpátky, kdy se ta vlna řídila, tak jsem říkal, tak neotevřete 6-letá gymnázia a soustředíte tu kapacitu na ta 4-letá, anebo případně se zamyslete i nad tím, jestli otvírat ty kapacity 8-letých gymnázií. Já si ale nemyslím, že to je řešení pro Prahu, protože tady, když se podíváte, tak ten socioekonomický status těch rodin a ty oprávněné aspirace těch dětí jsou skutečně takové, že je tady dostatek míst ve všeobecném středním vzdělání.
12: My náš rozhovor předtáčíme po pietním aktu před budovou Českého rozhlasu. Právě vy jste jako zástupce vlády položil věnec a připomněl hrdiny pražského povstání. A to nedlouho potom, kdy čestný prezident vašeho koaličního partnera mluvil o parazitech, kdy váš ministerský kolega mluvil o méně cenných lidech. Vy máte na starosti vzdělávání. Jak takováto slova od koaličních politiků, od kolegy ve vládě berete?
13: Tak rozhodně mě to netěší a myslím si, že pokud sledujete moje vyjádření, tak třeba co se týká toho vyjádření k úředníkům, a to slovo já tady nebudu říkat, tak já jsem naopak poděkoval všem zaměstnancům ministerstva školství a podřízených organizací, protože bez nich bych ani v minulém mandátu, ani v tomto nemohl ty věci, které mám ve vládním programovém prohlášení, realizovat. Nebavím se o tom, že všichni úředníci jsou skvělí a úžasní, stejně jako v každém korporátu, stejně jako v každé firmě, každé společnosti, ale bez těch lidí, kteří tam chodí každý den a kteří tomu rozumí a snaží se realizovat ty priority vládní, tedy bez těch úředníků, tak by se to nepohnulo. Pokud kolegové z koalice mají pocit, že ano, tak nevím, jak toho chtějí docílit, protože pokud tam na to ministerstvo budou sedět sami, tak nic nezmůžou. Takže za mě šlo poděkování k těm úředníkům a odmítnutí toho, co v tom prostoru zaznělo. To znamená, já se snažím, a není to jenom z pozice jako ministra školství, ale vnímám to tak jako lidsky a osobně, že já lidem bych měl poděkovat a výroky, které samozřejmě jako zvlášť v tom květnovém období zavánějí tou dobou před více než 80 lety, tak nejenom, že jsou nevhodné a jako chci věřit, že nejsou říkány záměrně, byť se tomu někdy věří těžko.
14: Přispívá současná koalice podle vás k politické kultuře, je pozitivním vzorem pro mladou generaci?
13: Teď úplně upřímně, já vlastně nevím, jestli ta snaha o šokování na sociálních sítích a šokujících výrocích, tak jak ji pozorujeme nejenom v České republice, ale v celé Evropě a v celém světě, se vlastně do té politiky nepropisuje obráceně, že to neudávají tón politici, ale že vlastně dělají to, na co slyší současná společnost. To zní možná moc filozoficky, ale není to snaha se z toho vyměnit. Nelíbí se mi to, byl bych mnohem radši, kdyby jsme netrávili spousty hodin ve sněmovně, ať už jsou to vystoupení koaličních poslanců některých nebo opozičních poslanců některých, tak si myslím, že to do sněmovny nepatří, do veřejného prostoru to rozhodně nepřispívá politické kultuře anebo vlastně důvěru v politiky. To znamená, nelíbí se mi to na obou stranách té bohužel barikády, když použiju ten příměr květnový, která v tom politickém prostředí v České republice dneska je. Mnohem radši, a snažím se o to ve školství, bych se chtěl bavit o těch věcných tématech a klidně se na nich nezhodnout, ale nechodit do té roviny těch osobních útoků.
14: Vy jste říkal, že na přípravě studentů ke zkouškám na střední školy byste chtěl spolupracovat s Českou televizí, Česká televize, Český rozhlas, financování a vůbec zákonné zakotvení obou médií veřejné služby jsou aktuálním tématem současné doby. Jedním ze základních úkolů médií veřejné služby má být právě vzdělávání, tedy to, za co vy jste zodpovědný. Vstupujete nebo chystáte se vstoupit nějak do téhleté debaty o tom, jak mají média veřejné služby fungovat?
13: Já jsem dostával ten dotaz, a když vlastně byla velká demonstrace vedle sousedního ministerstva, protože my máme jakoby velmi blízko k té kultuře, je to asi 30 metrů vzduchem od těch dvou ministerstev, tak tam byl požadavek, ať vláda stáhne ten zákon, ale chtěl bych podotknout, že v té době ten zákon byl pouze mediálně propírán, ale vlastně nic, k čemu bych se jako člen vlády mohl vyjádřit, a to také udělám, v připomínkovém řízení jakoby nebylo. Čistě technicky tedy samozřejmě, že za ministerstvo školství se k té novele vyjádříme a já k celé té debatě o veřejnoprávních médiích, byť v nich teďka sedím, tak řeknu základní věc. Skutečně to není tak, že by se nemělo mluvit o efektivitě hospodaření, myslím si, že to je naprosto férové téma, o kontrole hospodaření, naprosto férové téma, ale já kdybych mohl, tak bych tím tématem nezačínal. Já si myslím, že naprosto férové v té době, když jsme se teď bavili, že se vlastně ten svět změnil a je mnohem víc na sociálních sítích, byť mě to netěší, než by možná bylo zdrávo, tak máme začít od toho, co jako společnost očekáváme, co má být tedy tou veřejnou službou. Bez pochyby to je nezávislé informování o věcech politických a dalších. A pak ale k debatě, má to být vzdělávání? Já si myslím, že ano. Má to být kultura? Já si myslím, že ano. Má to být sport, který celoživotně miluju? Nevím, jestli a v jaké míře, nebo jestli to mají být okrajové sporty, ale takto věcně by ta debata za mě měla být vedena. To, že začala vlastně opět nějakou válkou a možná bez znalosti obou stran o tom, o čem se vlastně bavíme, protože znovu říkám, já ten dokument v rukou neměl a už o něm týden byla velmi zásadní debata a to je možná tak všechno, co bych k tomu v tuto chvíli řekl. Jsem připraven se věcně bavit, protože stejně jako u vysokých škol, kde se chystám na změnu vysokoškolského zákona, tak budu bedlivě hlídat ty základní mantinely, to znamená nevměšování se do autonomie vysokých škol a to, aby tam nebyl přímý vliv politiků nebo nějakých stakeholderů. Ale zároveň jak po České televizi, Českém rozhlase, tak vysokých školách si myslím, že je legitimní od společnosti chtít efektivní hospodaření a nějaký strategický přístup.
12: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
13: Děkuji za pozvání, hezký den.
12: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
15: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezky, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plus.
4: U požáru v Národním parku České Švýcarsko stále zasahují více než 300 hasičů. Hasí už jen ze země z původních 100 hektarů se jim oheň podařilo dostat na 5. Policie začala požár vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Spojené státy přeruší operaci, při které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na své síti to oznámil prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě, před konfliktem jich proplouvalo asi 120 denně. Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně stouply o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Výletní loď MV Hondius zasažená Hantavirem by měla za asi 3 dny zakotvit na Tenerife, informovalo o tom španělské ministerstvo zdravotnictví. Přibližně 150 lidí na palubě bude moci plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Nejdřív je vyšetří lékaři a pak budou převezeni do země původu. Rozhodnutí španělského ministerstva kritizuje kvůli bezpečnosti šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo. A podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko pro veřejné zdraví nízké. Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti, které maďarské úřady v březnu zabavily. Uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarsko před minulý měsíc zadrželo zásilku ukrajinské státní banky Ošťadbank při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Pracovníci banky byli podle tehdejšího tvrzení maďarských úřadů podezřelí z praní špinavých peněz. Ukrajince Maďarsko propustilo, zabavené cennosti si ale země dosud nechávala. Incident se stal v době sporu mezi Budapeští a Kyjevem o zastavení dodávek ruské ropy z Ukrajiny do Maďarska. Zároveň tehdy vrcholila kampaň před maďarskými parlamentními volbami. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov, jít opatrně, na kilometru 173 se zastavuje pravý pruh, nesouvislá kolona pokračuje do omezení na kilometr 196, osobními auty je to zhruba na 40 minut. V Praze v Brněnské na výjezdu z Prahy u sjezdu na Šeberov šetří nehodu, blokovaný je levý pruh, kolona začíná už v ulici 5. května za sjezdem do Michle a na Brumlovku, fronta je určitě na 25 minut, jít opatrně i dál směrem do Brna, ze zhruba 15. kilometru se jede teď v Bouřce. Na vozovce je hodně vody. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou polojasno, později večer čekáme na jihozápadě ustávání srážek a nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza Osobnosti Plus Barbory Tachecí.
16: Bezpečnost prostě neokecáte, tam se počítají činy. Nemůžete chtít pomoc od kohokoliv, aniž byste sami měli vůli bránit se a samozřejmě taky vůli stát po boku spojenců, když by to potřebovali oni. Nikdy to nebylo jinak, říká muž, který byl ve funkci vládního koordinátora strategické komunikace, hodně vidět. bezpečnostní analytik Otakar Foltín mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
17: Dobrý den, díky za pozvání.
16: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
15: Osobnost Plus.
16: Tak s jakými pocity, pane Foltíne, sledujete takovou mírnou proměnu Andreje Babiše z premiéra, který šetří na obraně, na premiéra, který halasně říká, že je pro ně strašlivě důležité, aby držel závazky k NATO?
17: Tak obecně jakýkoliv politik, já nechci komentovat konkrétní politiky, ale jakýkoliv politik vám na nějakou otázku odpovídá, že je to pro něj priorita, tak většinou je to proto, že to pro něj priorita v ten okamžik nebyla nebo není. Ale tím nechci hodnotit, co říká který politik. Obecně pokud jakýkoliv ústavní činitel reflektuje potřebu zvýšení obrany schopnosti pozitivně, tak já jsem za to rád. Já obecně politiky komentovat nechci.
16: No stačí, aby reflektoval?
17: No samozřejmě, že nestačí. V kontextu toho citátu, který jste uvedla na začátku, tak pochopitelně, že nejenom v obraně, ale v obraně na prvním místě se počítají reálné činy, nikoliv slova. Takže ten vnitřní druh armády, který je dneska už ve stovkách miliard, tak samozřejmě nedoženete tím, že něco nazvete prioritou. Tam je potřeba opravdu reálných investic a reálného dohánění starých zátěží a nepochybně nejenom NATO, ale zejména naši američtí spojenci velmi důsledně budou sledovat, jestli se to překlopí v Číny, protože vyjádření amerického vyslance na konferenci naše bezpečnostní samozřejmost bylo, řekl bych, nejtvrdším vyjádřením amerického vyslance v dějinách naší diplomacie. Takže myslím si, že Američané v tom mají velmi jasno.
16: Já jsem mířila mimo jiné taky k tomu, že Andrej Babiš zřídil tu úplně novou funkci, která se, teď to musím přečíst, jmenuje zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO. A mně to trochu připadá jako v momentu, kdy tam nechceme nalít ty peníze, které jsou tam potřebné, takže zřídíme zmocněnce. Na vás to tak nepůsobí?
17: Tak moje pozice toho koordinátora Stratkomu tak fakticky byla na úrovni vládního zmocněnce, takže velmi dobře vím, že samotné zřízení jakéhokoliv zmocněnce je zřízení zmocněnce, nic víc ani zmíní, záleží na tom, jestli to překlopíte v realitu. U strategické komunikaci je to u komunikaci, takže tam vám v zásadě ty slova slouží jako hlavní nástroj. U investice do obrany, jak už jsme si řekli, slova nestačí. Tam prostě se opravdu počítají reálné schopnosti a ve výsledku bojeschopnost.
16: Jasně, ale samo to zřízení té pozice s někým tak zkušeným, jako je Jakub Landovský, tak má bez pochyby vyslat nějaký signál. A já se ptám, jestli ho vysílá. Jestli si myslíte, že ještě na úrovni NATO hrajeme na tento typ signálů, anebo už čekáme jenom na ten čin?
17: V NATO je tohle úplně jedno. V rámci NATO opravdu nikoho nezajímá, jaké pozice tady zřídíme. V NATO se opravdu počítají reálné výsledky a ta metrika, která se zaměřuje na skutečné schopnosti, je v tomto případě neoblomná a nedá se moc očůrat. Na druhou stranu pro naše vnitřní účely jmenování Jakuba Landovského já vidím pozitivně, díky bohu za to, ale znovu, to je symbolický krok, ten se musí přetavit v realitu a na to si asi budeme muset počkat.
16: Víte, v souvislosti s tím, o čem jste mluvil, tak mě mírně mate to, co Andrej Babiš řekl po jednání s Markem Rutem, a sice, že vláda považuje obranyschopnost a závazky vůči NATO za prioritu a udělá vše, to je důležité, udělá vše pro jejich splnění, aby záhy potom vystoupil ve svém videu a řekl, že podle hodnocení na to Česko letos ten dvouprocentní závazek nesplní. Já jsem z toho jelen. Co jste z toho vy?
17: Já z toho jelen rozhodně nejsem. Prostě premiér je v tomto případě férový a přiznává, že prostě nějaký úkol nesplníme, což u dobrých studentů znamená, že začneme víc makat. Tak já jenom doufám, že budeme dobrými studenty už konečně, protože těch restů a nesplněných domácích úloh máme opravdu hodně. A to mimochodem primárně není o nějakých domácích úkolech v NATO, to je o naší vlastní důstojnosti, sebeúctě a uvědomění si, že nejvyšší hodnotou je svoboda a tedy obrany schopnost. Já jsem byl teďka v diskuzi v knihovně Václava Havla, tam jeden starší pán, stavební inženýr, ale orientovaný v politice, tak říká, no a když budeme víc investovat do obrany, tak z čeho to vezmeme, když někde přidáme, musíme někde ubrat. A já říkám, nejsem ekonom, to není moje věc. To, co je moje věc, je říct, že nejvyšší hodnotou nade všechno je svoboda. Tam má neomezenou hodnotu a v porovnání se svobodou výdaje na sociální péči, zdravotnictví nebo školství jsou sekundární, protože bez svobody všechno ostatní nemá smysl. Nemluvím o tom, že ono to není zase až tak moc peněz. Bavíme se opravdu o jednotkách procent HDP, to znamená, ve srovnání s ostatními výdaji to nejsou obrovské částky, by samozřejmě jsou to také miliardy. Ale jestliže svoboda má nekonečnou hodnotu a my chceme být suverénním svobodným státem, tak neinvestovat do obrany znamená ignorovat všechny ostatní hodnoty.
18: No právě jestliže říkáte, že svoboda má nejvyšší hodnotu a souhlasím, tak v momentu, kdy premiér oznámí poté, co řekne, že je pro něj strašně důležité, aby plnil kritéria, a poté oznámí, že je plnit nebude v letošním roce, tak já bych nerada vypadala jako přitroublý jelen, ale to byl ten důvod, proč jsem z toho byla zmatená. Neměl by v tuhle chvíli už vystoupit s tím a říci, ale my to doženeme, aspoň takhle, ale on to nekomentuje, co dál.
17: Víte, pro mě je opravdu jako staleště vojáka těžké komentovat předsedu vlády, ani nechci, on neustále má potřebu komentovat mě, úplně přesně tuším proč, protože pro mě je představitelem strany, která legálně vyhrála volby, je legálním premiérem a vždycky v minulosti se vyjadřoval prozápadně a vlastně nikdy nespochybnil naše závazky jak vůči západním spojencům, tak pro ústavní směřování České republiky. A to je jediné, co mě jako vojáka zajímá, takže
18: jasně, ale neznamená to, že ho nemůžeme kritizovat za dílčí kroky. Že?
17: Nepochybně nech je kritizován a hlavně, ať si voliči vyhodnotí, jak svá slova převádí v činy, to je čistě na voličích, ale aktuálně voliči si to vyhodnotili tak, že chtějí, aby byl premiérem a jejím. Takže to, že v tento okamžik něco říká a zjevně to zatím nemá dopad v realitu, no upřímně, pokud jsem mluvil o vnitřním dluhu armády v řádech stovek tak miliard,
18: to bylo tak, jiné vlády.
17: Tak to není jenom jeho problém. Jako tohleto jsme hodneseme odpovědnost úplně všichni, ať už jsme volili kohokoliv.
18: A teď mi řekněte, já vím, že stále je to relativně krátká doba, po kterou tato vláda vládne. Ale ještě v souvislosti s tím, jak minulé vlády na to měly taky velmi lehký pohled na to plnění těch kritérií, tak se musím zeptat, změnilo se vlastně nástupem Babiše a Zuny něco v naší bezpečnostní politice?
17: No, přinejmenším v oblasti řekněme velmi zvláštní matematiky, kdy tvrdíme, že splňujeme, pak přiznáme, že nesplňujeme, tak možná, že ano. Mimochodem, loni jsme velmi těsně, alespoň ten základní požadavek skutečně splnili. Letos hold ne, ale znovu, pořád jsme na úrovni slov a to možná platí v té komunikaci, ale prostě ne v obraně. Aktuálně opravdu těžko vidět něco, v čem by se ten trend měl změnit, ale jak říkám, je to dlouhodobá bolest, to nejenom pět vlády.
18: Jasně. Já využiju toho, že jste angažován také na Hradě a zeptám se, máte už vyřešeno, jak vlastně prezidenta pošlete do té Ankary na ten summit NATO?
17: Tak já tady dneska nereprezentuji instituci, mluvím sám za sebe, takže u toho i zůstanu. Nicméně máme prezidenta, který je zároveň bývalým velitelem speciálních sil, který mimo jiné velmi rád skáče padákem, takže myslím si, že těch možností, jak se nechat vysadit v Ankaře, je poměrně velké množství a pan prezident nepochybně nějakou zvolí.
18: Ale řekněte mi, jenom dotklo se vás to osobně, že tahle vláda vyřadila prezidenta, tam vůbec na jménech nezáleží teďko, ale vláda vyřadila prezidenta z účasti, nebo takhle, ze společné dopravy a ze společného týmové práce na summitu NATO. Já se ptám, jestli se vás to dotklo vlastně.
17: Znovu jsem voják, takže mě se
18: vojáka úkony, se nic nedotkne.
17: Mě se úkony politiku rozhodně nějak nedotýkají, mě to srdečně vlastně jedno. Na druhou stranu jako občana a vlastně i jako vojáka, tak mě zajímají zájmy České republiky. Jestliže jsme jeden z mála států, který má v aktivní politice bývalého šéfa vojenského výboru NATO. A předseda vojenského výboru NATO je fakticky nejvyšší vojenská funkce v rámci NATO. A my ho navíc ještě máme na pozici prezidenta, což je úplně unikátní. A navíc ještě má v NATO extrémně dobré jméno. Jinými slovy, jsme jeden z mála států, který má želízko v ohni s vysokou mírou přesvědčivosti a respektu vůči té konkrétní osobě. Nevzít si ho na zasedání NATO je vlastně pro mě úplně nepochopitelné, protože prostě když máte... Jak by řekl třeba Donald Trump, když máte opravdu dobré karty a v tomto případě máte srdcové eso a nevzít si ho do té hry, to je nesmysl.
18: Jestli to srdcové eso, a teď jen parafrázuju pana Macinku, jestli to srdcové eso mluví jinou řečí, s jiným významem, o stejné věci, tak se ptám, jestli v tenhle moment je to vlastně třeba brát v úvahu.
17: Neumím si představit, že by člověk, který aktuálně zastává ústavní pozici prezidenta a celou svou kariéru, včetně nasazení života, věnoval obraně zájmu České republiky. Neumím si představit, že by nevystupoval v zájmu České republiky. Takže pakliže někdo to komentuje tímto způsobem, tak mě jenom napadá, co mi říkala babička, sokol much nenalapá.
18: Otakar Foltýn je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekl jste, že oslabování nebo rušení těch institucí, které měly pomáhat čelit mimo jiné těm vlivovým operacím Ruska na území Česka, že je zarážející. Snažil jste se zjistit, na základě čeho a proč, jako reálný důvod, proč tahle vláda k tomu oslabování těchto institucí přistoupila?
17: Tak oni ty instituce byly velmi malé, nechci říct slabé, ale opravdu mimořádně malé už za minulé vlády. A úplně rušit v době, kdy se vyloženě před očima zvyšuje vlivové působení zpravodajských služeb Ruské federace, nedává vůbec žádný smysl. Mně to připadá asi tak, jako když se lidé logicky bojí požáru v seníku. Vám kolem chodí pubertáci se sirkama a vy zrušíte hasiče, protože pak se lidé budou cítit bezpečně, protože neuvidí hasiče, tak nehrozí požár. To je prostě naprosto nesmyslný krok, který nedává žádnou logiku.
18: No právě proto by mě zajímala ta skutečná motivace. Jo, když dneska prostě Macinka s Turkem například přiznávají otevřeně, že mnohé z toho, co dělají, je revanš prezidentu republiky za to, že nemenoval Turka. Tak já bych chtěla vědět obdobně upřímně, co je za tím, že po letech varování BISky o vlivových operacích Moskvy tady rušíme, nebo tato vláda ruší a oslabuje tyhle instituce.
17: Víte, se sedíme v budově Českého rozhlasu. Včera jsme měli velmi žádoucí ceremonii v kontextu výročí 5. května začátku povstání obrany rozhlasu. Takže nejmenovat někoho, kdo má intenzivní tendenci napřaženou pravicí leštit střechu svého bouráku, i když tam to auto není. Myslím si, že nebyla volba, to byla nezbytnost. Prostě v kontextu české historie nemůžete jmenovat nikoho s zjevnými neonacistickými tendencemi, ale to je poznámka na okraj. Dovolím si tento osobní názor. Ale obecně asi bych zůstal u toho vyjádření o realmu Hrenalapa. Zahraniční politika a obrana zájmu České republiky se má odvíjet od toho, co je zájmem České republiky, ne podle ukřivděného ega konkrétních lidí. My a nechci se jmenovat reálné.
18: Jasně, ale my se shodneme na tom, co je potřeba, ale zjevně se neshodneme na tom, jestli je třeba ptát se, proč se to neplní. Rozumíte? Chápu. Prostě jenom když něčemu nerozumím, tak se na to různých odborníků ptám.
17: Takže jaký dotaz?
18: Ten dotaz byl, proč to ta vláda dělá. Proč to dělá, že nás oslabuje před ruskými kousky, které prokazatelně tady probíhají v Česku?
17: Domnívám se, že jsem odpověděl, tak to zkusím ještě jednou příměji. prostě je část lidí, kteří sice chápou, že jsme v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku České republiky, ale nechtějí to řešit. Prostě nechtějí vidět to, že vám kolem toho seníku chodí ty puberťáci s zápalkama.
18: Čili lenost.
17: Spíš obavy a strčení hlavy do písku. Prostě máte část lidí, kteří prostě ten problém si myslí, že si vyřeší, když si ho nebudeme všímat, respektive nebudeme ho pojmenovávat, nebo nedej bože, zrušíme ty hasiče. Ale oni, když neuvidí ty hasičská auta, tak mají pocit, že nehrozí požár. Že to je přesně obráceně, to je druhá věc, ale samozřejmě, že jsou politické subjekty, které hrají na to, že prostě lidé se nechtějí bát vlivu Ruska. Velmi malá část lidí naopak to Rusko adoruje, ale těch je opravdu extrémně málo. Daleko více je lidí, kteří prostě nechtějí vidět, že je to aktuálně špatné a neuvědomují si, že požáru seníku nezabráníte tím, že zrušíte hasiče.
18: Tak, podívejme se do světa na události, které mohou mít a zjevně budou mít také dopad na Evropu i Česko. Fakt, že Američané vyhlásili odchod 5000 svých vojáků z území Německa, na první pohled vypadá jako vyjádření prostě naštvání Donalda Trumpa. Ale neměli bych

0: ale v tento okamžik pro Američany primárním protivníkem je Čína, tak si taky definují ve svých strategiích i koncepcích a tím pádem vlastně z tohoto pohledu je ten krok, dalo by se říct, i pokračujícím trendem, tak to prostě bylo 30 let, ty síly se snižovaly. Problém je samozřejmě v tom, že adekvátně k tomu nerostly ty síly evropské. Oni za studené války byly poměrně velké. Většina vojáků na železné oponě na té západní straně byli evropští vojáci, nikoli američtí. Ale těch amerických tu opravdu bylo hodně. To se mění a problémem není až tak to, že odejde 5000 amerických vojáků. Problémem je, řekněme, zpochybňování transatlantické vazby, čehož se Donald Trump dopouští překvapivě často. Tady nejde o to, kolik máte aktuálně vojáků na lodi tam nebo zpátky. Tady jde o to, jestli letecké, jaderné, námořní a protivzdušné síly, které jsou velmi často sdílené nebo přinejmenším kompatibilní, jestli skutečně jsou důvěryhodným ostrašujícím nástrojem pro Rusko.
1: Jestli mohu jenom, ale to už přece musíme vědět dávno, nejen my, ale celá Evropa, že Amerika prostě není spolehlivý partner, zvlášť pro jakýkoliv boj proti Rusku nebo ochranu před Ruskem. Takže to víme, je to tak.
0: Já bych spíš řekl, že Donald Trump není předvídatelným prezidentem Spojených států. On to sám o sobě říká, vlastně se na tom i staví. Ale to neznamená, že Spojené státy nejsou spojenec. Spojené státy nejsou Donald Trump a ty spojenecké závazky jsou natolik dlouhodobé a pevné, že já jim pořád věřím. Co je všem daleko důležitější, aby jim věřilo Rusko, protože ostrašení funguje teprve tehdy, když tomu věříte vy sami, ale jak jako obránce, a pak ten nepřítel.
1: Ale jak tomu má Rusko věřit, když se choval Donald Trump tak, jak se choval celou dobu, kdy se snažil vyřešit ruskou agresi na Ukrajině za prvé a za druhé, když stahuje své lidi z Evropy. Tak jak tomu má věřit?
0: Tak Donald Trump řekl v předvolební kampani, že vyřeší válku na Ukrajině za 24 hodin, což zjevně trochu přetáhl, ale konec konců Vladimír Putin spustil 24. února 22 třídenní speciální operaci a ona už se nám taky trošku překlopila v roky a ne ve dny. Takže u tohoto typu lídrů bych se úplně nedíval na to, co a kdy říkají. Je pravda, že Donald Trump velmi často říká přesně to, co Rusové chtějí slyšet.
1: No ale přesně, vy jste řekl jasně, je hlavně důležité, aby Rusko tomu věřilo v sílu Ameriky i v Evropě. A já se znova ptám, proč by tomu mělo věřit, když prostě ten Trump se takhle chová?
0: Máte samozřejmě pravdu, že v tomto kontextu stažení těch 5000 vojáků je zprávou, kterou Rusko uvítá, ale není to ten game changer, to není to, co změní.
1: Neříkám, ale to je kapka ke kapce. Prostě.
0: Je to kapka ke kapce. Daleko důležitější je, aby ta vyjádření Donalda Trumpa zejména vůči Ukrajině byla pokud možno více komplementární, abych použil diplomatické slovo s tím, co dělá například Evropa při podpoře Ukrajiny. A zároveň Evropa taky má spoustu restů. To, že jsme prostě spali na růžovém obláčku bezpečí a v tento okamžik tvrdé procitnutí znamená, že musíme zbrojit a musíme postavit ty továrny tady, protože jsou zbraňové systémy, které aktuálně nakupujeme výhradně z Ameriky a sami je nevyrábíme. To se změnit musí.
1: Nechci být škarohlíd, ale tady musím říct, že co musíme, už víme taky řadu let, ale neděje se to. Oba dva víme, že údajná cesta Evropy k tomu, čemu říkají strategická autonomie, tak prostě buď jdeme strašně pomalu, nebo si tam dokonce po té cestě dáváme kafe. Takže já si jenom ptám, máte pocit, že v návaznosti na to, jak se chová Trump, v návaznosti na to, jak se chová Putin, se chová Evropa, totiž posiluje a jde na té cestě, abychom byli obranyschopní?
0: Tak nejdřív to diplomatické vyjádření. Ano, Evropa to dělá. Dokonce postoj vůči Ukrajině je historicky jedna z věcí, na které se Evropa zhodla a docela až na výjimky jednohlasně.
1: Necelá právě.
0: Tak to bylo to diplomatické vyjádření, teď to realistické. Ano, v oblasti zbrojní výroby a bojeschopnosti svých vlastních armád je to zoufale pomalé a to, proč ještě pořád to není obrovský průšvih, je ten, že máme evropskou armádu.

0: Já jsem totiž celokariérně byl proti čemukoliv, co by se mělo jmenovat Evropská armáda, protože aby něco byla Evropská armáda, tak to musí mít jednotné velení, vůli bojovat, ideálně kompatibilní výzbroj, bojové zkušenosti a odvahu. A to jsem si moc neuměl představit na úrovni čehokoliv evropského. A pletl jsem se, protože Evropská armáda už existuje a jmenuje se Zbrojné síly Ukrajiny. Ozbrojené síly Ukrajiny v tento okamžik jsou fakticky Evropskou armádou a jsou tím, co nám dává možnost být tak pomalý při reakci na ruskou hrozbu. V tento okamžik zadržují ruskou armádu, která sama sebe prohlašovala za druhou nejsilnější armádu na světě a ukázalo se, že je druhá nejsilnější na Ukrajině, ale je to díky odvaze a krvi Ukrajinců. A tuhle tu oběť Ukrajinců my stále využíváme velmi pomalu, protože naše reakce na naši vlastní obranu je pomalá. Evropské síly v tento okamžik, to evropské křídlo NATO má něco přes 2 miliony vojáků. Rusko má asi 1 350 000 vojáků a Ukrajinci zdatně pracují na tom, aby to bylo spíš méně než více. A ukrajinská armáda sama o sobě má 800 000 vojáků. Tedy v tento okamžik je to nejsilnější, nejlepší a nejbojeschopnější armáda v Evropě.
1: No a teď, když si dáme dohromady ty jednoduché počty, totiž tak nesmírně pomalou cestu k tomu evropskému dozbrojení plus politickou nevůli evropskou bojovat, tak vám z toho vychází co?
0: Tak mi z toho vychází, že Evropané buď musí zásadně změnit svoji ochotu být připraveni bojovat, protože to je nejlepší způsob, jak nemít válku. Pokud nechceme válku, tak platí to latinské si vis pacem parabellum, chceš-li mír, doslova doufáš-li v mír, připravuj válku, tedy útočí na tebe nezautočí a žádná válka nebude. A protože tohle Evropa dělá pomalu a nedostatečně, tak spoléháme na ty Ukrajince. A to řešení, které v tento okamžik je, tak je uvědomit si, že máme tu evropskou armádu, která je ukrajinskou armádou. Vždycky ten bonmot používám, dokonce ušetříme, protože nemusíme přemalovat ani ty barvy. Ukrajina a Evropa mají stejné barvy žlutou modrou, pokuzovtip. Ale co je daleko důležitější, tak v tento okamžik je to armáda bojeschopná, tedy Rusy zadržující.
1: No jasně, a tam je zase absurdní, že ji tady nebereme do Severoatlantické aliance, tu Ukrajinu, v momentu, kdy připustíme, že v tuhle chvíli je to relativně velmi silná a odhodlaná a připravená armáda evropská.
0: Nikoliv jen relativně, ale fakticky. Je to fakticky, nejsilnější evropská armáda, nejbojeschopnější a s největšími bojovými zkušenostmi. A ty zkušenosti od nich berou Američané, Saudská Arábie, ale třeba taky Evropané. A je to prostě napříč světem, všichni respektují.
1: Takže
0: to,
1: by tam měla být, chápu to dobře.
0: V NATO v tento okamžik být nemůže, protože je to prostě země v ozbrojeném konfliktu a v zásadě je velmi obtížné vstoupit do obranné aliance, pokud aktuálně bojujete. To je po právní stránce z hlediska mezinárodního práva, člověk by řekl, oříšek. Nicméně to, kde Ukrajina má být, tak je Evropská unie. Protože jestli si někdo zaslouží být v Evropské unii, tak Ukrajinci, a to víc než kdokoliv jiný, kdo je v Evropské unii.
1: Poslední otázka. Pardon, jenom jednoslovnou odpověď. Já se omlouvám, vteřiny běží. To, že nebude mít na přehlídce Putin v Moskvě ty zbraně, ukázky bojové techniky, je pro nás dobrý signál?
0: To je velmi dobrý signál, protože Rusové jsou doslova ujetí na ty hračičky, které se jim proměná lidí po Rudém náměstí, a to, že tam letos nebudou, i ruské populaci ukazuje, že Rusko prohrává další válku.
1: Otakar Foltín byl v dnešní osobnosti, moc děkuju.
0: Díky za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachetí.
2: Interview Plus. Rozhlas sehrál významnou roli v mnoha okamžicích československé historie. Jeho archivy uchovávají i řadu unikátních záznamů z konce druhé světové války u nás. Proč se jich ale dochovalo méně, než by se dalo čekat? A jaká odhalení přinesla digitalizace více než 80 hodin záznamů, pořízených během procesu s vrcholným představitelem nacistické protektorátní správy, Karlem Hermanem Frankem? Hostem Petra Viziny bude Tomáš Duvka, vedoucí archivu Českého rozhlasu.
3: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ve Zlínském kraji platí mimořádná opatření kvůli suchu.
5: V tuto chvíli je to opatření vydáváno bez časového omezení. Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou.
4: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky.
6: V budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi.
4: Fotbalisti Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain budou hrát o postup do finále Ligy mistrů. Nehoda brzdí provoz na výjezdu z Prahy po dálnici D1 a počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat. Teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě. Je středa 6. května, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu a zvýšenému riziku požáru. Až do odvolání platí zákaz rozdělávání ohňů v přírodě.
7: Opatření se podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO vztahuje i na hospodaření v lesích.
8: Firmy, které hospodaří v lese, nesmí pálit klestí a rozdělávat ohně. Žádáme vlastníky obecních i jiných komunikací, aby zpřístupnili tyto komunikace pro případný přístup techniky.
7: Podle ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Víta Rušara hasiči od začátku dubna zasahovali u 45 požárů v přírodě.
9: Ty zásahy nás opravdu zaměstnávají, jsou fyzicky velmi vyčerpávající, je velmi složité dostat techniku, lidí, dostatek vody na místo události.
7: V případě nutnosti můžou hasiči úplně zakázat vstup do lesů. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
4: Před vznikem požáru varují na Moravě a ve Slezsku taky meteorologové. V Čechách upozorňují na hrozící silné bouřky, které mají v noci postupně slábnout. U požáru v Národním parku České Švýcarsko stále zasahuje víc než 300 hasičů. Hasí ale už jen ze země a plameny ustupují. Policie začala požár, který vznikl v sobotu, vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
10: Požářiště prohledávají také policisté se psy cvičenými na vyhledávání urychlovačů hoření, které by potvrdili, že někdo založil oheň úmyslně.
11: Zašlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování,
10: řekla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
11: Dosud není známa výše způsobené škody.
10: Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů korun. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
12: Spolehlivě můžeme vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru.
10: Daniela Pilařová, Radiožurnál.
4: Poslanci po 9 hodinách přerušili mimořádnou schůzi. Kvůli obstrukcím nakonec zahájili jen debatu o senátní novele, podle které by Nejvyšší kontrolní úřad dohlížel na hospodaření veřejnoprávních médií. Podrobnosti má reportérka Adéla Burešová.
13: Nejvyšší kontrolní úřad má podle místopředsedy mediálního výboru Ondřeje Babky z ANO mnohem širší pravomoci než rady veřejnoprávních médií nebo jejich dozorčí orgány.
14: Nemají dostatečné možnosti ke kontrole hospodaření ani dostatečné odborné zázemí a proto právě ta změna ústavy.
13: Podporu má novela i u většiny opozice. Podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba se ale musí na změny týkající se veřejnoprávních médií dívat komplexně. Na plénu proto pak kritizoval záměr koalice na převedení financování těchto médií pod státní rozpočet.
15: Je to jasná likvidace a pokus o zestátnění.
13: Poslanci teď pokračují v řádné schůzi. Na programu by měli mít včera přerušený bod ke sjezdu sudeckých Němců v Brně. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: O vládou slíbeném snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu hlasovat poslanci. Koaliční návrh odmítli senátoři. Argumentovali možnými výpadky příjmů v důchodovém systému.
16: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z hnutí ANO.
17: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
16: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
18: Počty jsou to jednoduché, i když neveselé. Dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o dvě. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
16: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Mluvčí iránského ministerstva zahraničí potvrdil, že jeho vláda posuzuje americký plán na ukončení války. Stalo se tak několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump vyvinul na Teherán tlak, aby souhlasil s dohodou o ukončení války. V opačném případě pohrozil dalším bombardováním.
19: Donald Trump včera náhle pozastavil americkou vojenskou operaci Projekt Svoboda. A to jen pár hodin poté, co jeho ministr zahraničí Marco Rubio a šéf Pentagonu Pete Hegseth oznámili její zahájení. Američané během ní měli doprovázet obchodní lodě Hormuzským průlivem, aby je ochránili před íránským ostřelováním. Podle deníku Axios Američané Íránu nabízejí zrušení všech sankcí a uvolnění zmrazených íránských peněz. V reakci na možné ukončení války ceny ropy dnes klesly a hodnota akcií vzrostla. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Státy 27 by podle Evropské komise měly víc investovat do sociálního bydlení a podporovat zdravotně postižené obyvatele. Unijní exekutiva k tomu vyzvala ve své historicky první strategii boje proti chudobě. Podle údajů Eurostatu je aktuálně jeden z pěti Evropanů ohrožený chudobou nebo sociálním vyloučením.
20: Komise také vyzvala země Evropské unie k intenzivnější pomoci nezaměstnaným, aby získali lepší přístup ke kvalitním pracovním místům se spravedlivou mzdou. Podle místopředsedkyně Evropské komise Roxany Minzatuové je totiž v Evropské unii celkem 50 milionů lidí, kteří by mohli pracovat, ale z různých důvodů zůstávají mimo pracovní trh. Cílem je snížit počet lidí ohrožených chudobou v Evropské unii o minimálně 15 milionů do roku 2030 a zcela odstranit chudobu do roku 2050. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Rusko i přes mezinárodní odpor částečně otevřelo svůj pavilon na Benátském bienále. Prestižní festival současného umění kvůli tomu čelí kritice Evropské komise i Ukrajiny.
21: Proti otevření výstavy v ruském pavilonu v Benátkách protestovala ruská punkroková skupina Pussy Riot i ukrajinská feministická skupina Femen. Aktivistky skandovaly hesla jako ruské umění je krev nebo bienále zla. Ruští umělci se do Benátek vrátili poprvé od ruské invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Odsoudila to Ukrajina i Evropská komise, která kvůli tomu přehlídce sebrala v přepočtu asi 60 milionů korun. Vedení festivalu se brání tím, že výstavu zakázat nemůže, protože Rusko vystavuje ve svém národním pavilonu v parku Giardini. Nakonec bude expozice zpřístupněná jenom pár dní. Ruský video art bude ale i poté vidět zvenčí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
22: Fotbalisté Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain se utkají o postup do finále Ligy mistrů. Úvodní zápas doma v Paříži vyhráli obhájci trofeje v 9-gólové přestřelce 5-4. Pokračuje belgický trenér Bayernu Vincent Kompany.
23: Všichni cítíme, že společně chceme udělat ten další krok do finále. Na začátku sezóny jen málo lidí věřilo, že v posledním domácím zápase Ligy mistrů budeme hrát o finále. Myslím, že fanoušci věří, že tenhle tým to může zvládnout. Společně chceme tenhle večer udělat nezapomenutelným.
22: Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Bayernem a Paris Saint-Germain začne v Mnichově v 21 hodin. Postupujícího čeká v boji o titul Arsenal. Finále se bude hrát 30. května v Budapešti.
24: Nehoda na D1 u Koberovic a taky v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy teď pozor za Humpolcem. Na kilometru 84,5 se srazila dvě auta. Jsou sice už v odstavném pruhu, ale v jízdních pruzích jsou trosky. A teď na místo dorazili hasiči a brzdí se na mokré vozovce. Opatrně. Na D1 pozory ve směru z Prahy do Brna a brzdí se prudce na 171. kilometru v obou pruzích. Kolona se pak rozjede, alespoň osobní auta v levém pruhu. V Praze je ucpaný výjezd směr Brno na D1. V Brněnské ulici u sjezdu na Opatov na 2. kilometru odtahují postupně auta po nehodě a v levém pruhu a kolona se táhne už z jižní spojky. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
0: Proč návrh novely zákona o rozpočtové odpovědnosti vyvolává ostré spory mezi vládou a opozicí? Co vypovídá předběžný odhad dubnové inflace v Česku a její poměrně výrazný růst o možném dalším vývoji spotřebitelských cen? A proč se regionální vláda Kanárských ostrovů důrazně ohrazuje proti rozhodnutí španělského ministerstva zdravotnictví přijmout výletní loď, na jejíž palubě byla zjištěna nákaza nebezpečným hantavirem? Sněmovní opozice dnes zamezila zahájení závěrečného schvalování sporné vládní novely k rozpočtům. Předseda ODS Martin Kupka označil úpravy za útok na odpovědné hospodaření. Šéf STAN Vít Rakušan mluvil o rozpočtovém podfuku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
1: Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
0: Vláda podle stínového ministra financí ODS Jana Skopečka říká, že k žádné konsolidaci veřejných financí nepřistoupí. Předseda ODS Martin Kupka k tomu dodává.
2: V okamžiku, kdy stát přestává hospodařit odpovědně, vystavuje se mnohem větším rizikům inflace i dalším závažným dopadům a nemluvím o tom, že ty dluhy samozřejmě v budoucnu zaplatí naše děti. Znamenalo by to v letošním roce téměř 240 miliard korun, které by bez souhlasu poslanecké sněmovny mohla vláda fakticky navýšit schodek rozpočtu.
0: Ve studiu je naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Můžeme připomenout, v čem spočívá jádro navrhovaných úprav rozpočtové novely?
5: Tak jedná se o úpravy hned několika zákonů, ale asi tím nejkontroverznějším návrhem, který podala mimochodem ministryně financí Alena Schillerová až ve sněmovně jako poslankyně k té původní vládní úpravě, je, že by se do těch povolených výší schodků státního rozpočtu vůbec nemuseli započítávat výdaje na takzvané liniové stavby, které jsou vyjmenované v příslušném zákoně. Jde přitom o velkou část dopravních staveb, jako jsou dálnice, silnice, železnice, energetická infrastruktura nebo některé vodní cesty, což jsou samozřejmě a doposud tedy byly výdaje státu. Stejně tak se mají ze schodku vyjmout třeba i určité výdaje za PPP projekty, tedy kdy nějakou dálnici nebo trať třeba staví soukromý investor a stát mu za to pak platí určitý nájem, tak opět to je klasický výdaj státu, který by teď nebyl prostě zahrnut do těch schodků. Další věc, kterou opozice velmi kritizuje, opět je to dané poslaneckým návrhem Aleny Schillerové, je prodloužení výjimky na dodatečné výdaje státu na obranu. Jedná se o to, že do toho povoleného schodku financí by se nezapočítávaly výdaje jdoucí nad 2% HDP, což bylo tedy už za minulé vlády, ale tato plánovala do roku 2033, ale na Schillerová přišla s tím, že se to prodlouží ještě až do roku 2036, tedy ještě o 3 roky dál. A další takový jako velmi sporný návrh, který tam je, tak je, že jeden z těch návrhů vládě nově má povolit bez souhlasu sněmovny zvýšit deficit rozpočtu o 10%, což je právě těch zmiňovaných 240 miliard korun navíc Martinem Kupkou. A to za situace, že se zhorší bezpečnostní situace státu. Doposud to bylo jenom, když hrozil třeba nějaký válečný konflikt. A zmíním poslední věc ještě, a to je, že Alena Schillerová navrhla také legalizovat takový rozporuplný výklad pravidel schvalování státního rozpočtu, který uplatnila už letos, a to, že pokud sněmovna vrátí návrh státního rozpočtu vládě k přepracování, tak se automaticky vypínají veškerá omezení na ten stanovený deficit státního rozpočtu.
0: A jak ministryně financí změny zdůvodňuje?
5: Ministerně ve sněmovně řekla, že to rozvolnění pravidel je nutné, protože původní rozpočtová pravidla z dob vlády Petra Fialy byla prostě moc přísná, nereálná a nedodržovala je ani sama Fialova vláda a používala podle ní tedy různé účetní triky, což ona ani její vláda tedy dělat nechce. V tom má do jisté míry pravdu, je potřeba říct, protože především ten zákon o rozpočtové zodpovědnosti požadoval třeba do roku 2028 snížit deficit rozpočtu na 1%, ale sama minulá vláda ho odhadla v tom daném roce na skoro dvojnásobek, jo? Tedy skoro 2%. A jinak, jestli se ptáš ještě na ty argumenty, které dnes Alena Schillerová ve své řeči předvedla, tak dokázala, že má velký smysl pro drama, protože obvinila minulou vládu, že za nečinnosti šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla a novinářů si ta minulá vláda tedy počkala, až prohraje volby a zlomyslně číhala za záclonou až po nich tu paseku někdo bude muset napravit, takže ona prý teď spouští záchrannou akci pro státní finance, což je tedy ovšem vzhledem k tomu rozvolnění pravidel, které jsem popisovala, dost zvláštní způsob a opozice ho nazývá destrukcí.
6: No a jak tedy protiargumentuje opozice?
5: Tak opozice viní Alenu Schillerovou a celou vládu, že prostě využila situace, kdy vlastně původně to celé začalo tím, že ten vládní návrh zavádí pravidla z evropské směrnice, která se týkají úprav směrem k volnějším kritériím, podle kterých se ale posuzuje udržitelnost veřejných rozpočtů členských zemí EU a nijak se ale nemění právě ty schodky veřejných financí, maximálně to mohou být 3% vůči HDP a 60% státního dluhu k poměru HDP. To je to, co říká tedy Alena Schillerová, že dodrží, já ale připomenu, že my teď ty veřejné schodky máme mnohem menší, máme tedy kolem 2% asi. No a co se stalo je, že vláda tedy do těch evropských úprav, ale přidala řadu změn právě na té národní úrovni, která prostě jdou dál než ta evropská, takže opozice tedy varuje před tím neřízeným navyšováním schodků, které zvýší to zadlužování státu a také prodraží financování dluhu.
6: Jenom připomenu, že sněmovna se k novele vrátí 13. května. Stručně ještě, jak diskusi hodnotí odborné kruhy mimo politickou scénu?
5: Jsou hodně kritické Národní rozpočtová rada, ale také Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy nebo šéf výboru pro rozpočtové prognózy před těmi pozměňovacími návrhy ministryně opravdu varují s tím, že to roztočí tu dluhovou spirálu a enormně může zvýšit náklady na financování našich dluhů. Mimochodem už letos to má být asi 120 miliard korun, zaplatíme jenom na úrocích, což jde samozřejmě na úkor investic třeba do vzdělávání, inovací a podobně. A připomenu, že Centrum veřejných financí ve své analýze napsalo, že pokud tato legislativa projde, co je teď ve sněmovně a vláda využije to, co jí to nabízí, ty možnosti, tak to rozvolnit, tak prostě nevěří tomu, že v příštích letech bude vláda schopná dodržet ten evropský deficit veřejných financí po 3% HDP a že ani neudrží prostě ten limit na ten státní dluh tak, aby neporušila dluhovou brzdu, kterou teď máme na úrovni 55% vůči HDP, což by mimochodem znamenalo, že vláda bude muset v takové situaci zastavit jakékoliv výdaje na ty povinné a přijmout nápravu formou tvrdých reform.
6: Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkuji, nashledanou.
5: Děkuji, nashledanou.
6: Spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně vzrostly o 2,5%. Ve srovnání s předchozím měsícem byly ceny vyšší o 0,5%. Předběžné údaje zveřejnil dnes Český statistický úřad. Konečnou hodnotu oznámí za týden. Podle analytiků stálo za zrychlením inflace zdražení pohonných hmot. Zdravím hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Byl jste mezi těmi, kteří odhadovali míru inflace právě na úrovni 2,5%?
7: Ano, víceméně se to dalo očekávat, protože jsme věděli, jak se v průběhu minulého měsíce vyvíjely ceny pohonných hmot a není těžké si dohledat, jakou mají váhu ve spotřebním koši, tudíž spočítat dopad do té celkové inflace dokáže prakticky každý a myslím si, že to nebylo žádné překvapení, že se inflace zvýšila na 2,5%.
6: Ceny pohonných hmot meziročně vzrostly téměř o čtvrtinu. Jak kompenzovalo jejich růst nižší spotřební daň na naftu?
7: Ano, to aspoň částečně zmírnilo ten nárůst, samozřejmě bez toho by ten dopad byl vyšší, ale je to jenom, řekněme, drobná kompenzace. Nemůžeme čekat, že se tímto způsobem dá zastavit nárůst cen pohonných hmot, protože by to bylo fiskálně velmi nákladné. Ono je to i tak nákladné opatření, které nemůže trvat řadu měsíců vzhledem ke stavu našich veřejných financí.
6: No a jak se projevují další vládní opatření, jako je určování cenových stropů pohonných hmot a stanovení maximálních marží čerpacích stanic?
7: To jsou opatření, řekněme, spíše psychologická. Ve skutečnosti, kdyby nebyla v platnosti, byl by vývoj cen pohonných hmot asi velmi podobný tomu, jaký je dnes. Trh s prodejem pohonných hmot je poměrně konkurenční. Mohlo to omezit některé, řekněme, excesy na trhu, to znamená ceny u dálnic a ceny v Praze. Jinak jinde by ten cenový vývoj byl asi úplně totožný.
6: A dá se očekávat, že inflace poroste dál? Kam až?
7: Aktuálně už ceny pohonných hmot nestoupají, ceny ropy se stabilizovaly, respektive kolísají kolem hodnoty zhruba $100 za barel. A teď jsou ve hře druhotné efekty. Jak moc začne prosakovat vysoká cena ropy, respektive pohonných hmot, do zbytku spotřebního koše. Takže teď se hraje o to, jak budou silné ty druhotné efekty. A pokud by cena ropy se trvala tam, kde je, tak si myslím, že jejich v rozsah může být zhruba podobný jako těch primárních dopadů. Pro připomenutí, ještě v únoru byla inflace těsně nad 1%, to znamená teď 1 až 1,5% bodu nás stály ty přímé dopady a zhruba ve stejném rozsahu by po zbytek roku postupně prosakovaly do inflace i ty sekundární dopady, kdyby se situace nezlepšila směrem k nižším cenám ropy.
0: A měla by na ten současný vývoj nějak reagovat centrální banka třeba už na zítřejším zasedání bankovní rady?
7: Na zítřejším zasedání ještě ne, to by asi bylo předčasné. Nicméně tady asi dobré vzít do úvahy, že ceny ropy a respektive pohonných hmot nejsou jediný inflační faktor. Stále ještě nemáme úplně dohašenou inflaci v cenách služeb a zároveň musíme brát do úvahy poměrně svěžně rostoucí domácí poptávku, kterou navíc rozmíchává i uvolněná fiskální politika. A to je konstelace, která se velmi blíží tomu, co tady bylo v roce 2022, když nám najednou prudce vystřelila inflace. Teď se asi podobný scénář opakovat nebude. Ale kvalitativně je ta konstelace faktorů velmi podobná.
0: Ve druhé polovině loňského roku jsme podle nových údajů Eurostatu platili 6. nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Naopak ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Proč? Díky nebo kvůli čemu?
7: Tak pokud vím, tak některá ta data Eurostatu jsou počítána, přepočítávána podle parity kupní síly, což u cen elektřiny úplně nedává smysl. Jinak obecně platí, že v země, které záleží na tom energetickém mixu v dané zemi. Pokud máte spoustu horských potoků, jako Norové nebo Rakousko, tak vyrábíte relativně levně za jakýchkoliv podmínek. Pokud musíte kupovat drahý zemní plyn nebo drahé uhlí, tak logicky, když máte ve svém energetickém mixu větší podíl těchto zdrojů elektřiny, tak potom máte elektřinu dražší. Takže tady pak záleží dost na lokálních podmínkách a ty ceny se dokážou i v rámci Evropy dost lišit. Když se podíváme třeba na ceny na Slovensku a v Čechách, tak ten rozdíl je docela velký. Stejně tak, jako je potom rozdíl třeba mezi Německem a Českem. Tady ty lokální podmínky jsou zkrátka v každé zemi jiné.
0: Zároveň jsme byli mezi desítkou členských zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla, to o více než 5%. Dá se předpokládat, že trend bude pokračovat?
7: A nejspíše ne. V těsném závěsu za cenou ropy se často pohybují ceny zemního plynu a zemní plyn bývá zpravidla ten faktor, který určuje cenu elektřiny, protože to bývá ta poslední elektrárna, kterou potřebujete zapnout, abyste vykryl výkon ve špičce. Takže to potom diktuje, jaké jsou ceny elektřiny. Tady na tom je názorně vidět ta linka, jak jsou ty trhy propojené od ropy přes zemní plyn až po elektřinu, takže potom se to tímto způsobem prolíná vlastně napříč celou ekonomikou.
0: Když se ještě krátce vrátím k tomu, co jste řekl, že momentálně významně klesají ceny ropy, severomorská ropa Brent už je pod tou psychologickou hranicí $100 za barel, lze tomu ale přičíst nějaký větší význam dlouhodobější?
7: Zatím by byl opatrný, protože tady opravdu závisí na jednání na Blízkém východě a viděli jsme už několikrát, že ta naděje blízkého dosažení dohody byla v zápětí zmařena v porušením příměří a odložením politických jednání a viděli jsme to kolísání v rozsahu nějakých $95 až $120 za barel už mnohokrát v posledních týdnech.
0: David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte, děkuju vám, nashledanou.
7: Nashledanou.
0: Španělská vláda se rozhodla, že přijme výletní loď, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo nebezpečným hantavirem. Tři z nich zřejmě v souvislosti s nákazou zemřeli. Dnes ráno byly z lodi u Kapverdských ostrovů evakuovány tři osoby s podezřením na infekci a mají být hospitalizovány ve specializovaných nemocnicích v Evropě. Světová zdravotnická organizace dnes uvedla, že celkem se hantavirem nakazilo na výletní lodi 8 lidí. Hantavirus, jehož přenos mezi lidmi je vzácný, vyvolává respirační onemocnění, které provázejí bolesti hlavy a žaludku, závratě a horečka. Žádná léčba zatím není k dispozici. Úmrtnost dosahuje až 50%. Proti plánu přijmout výletní loď u Kanárských ostrovů se důrazně ohradila tamnější regionální vláda. Do Madridu zdravím naší spolupracovnici Kateřinu Ferenčíkovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Jaká je aktuální situace na té výletní lodi, kde je stále asi 150 lidí? Jaký režim tam teď panuje?
8: Tato luxusní výletní loď, která patří nizozemské společnosti Oceanwide Expedition, kotví už čtvrtý den u Kapverdských ostrovů. Jak jste se zmínil, bohužel 3 lidé už zemřeli v důsledku nákazy velice nebezpečným hantavirem a ostatní, kteří měli nějaké příznaky, byli evakuováni. Poté, co byla zjištěna nákaza tímto virem, začala na lodi platit přísná preventivní a hygienická opatření. Bylo to hlavně omezení kontaktu mezi cestujícími, případně i izolace. Ti, kteří chtěli, mohli zůstat v kajutách a bylo jim tam donášeno jídlo. K dalším opatřením patřilo například nošení roušek, omezení pobytu ve společných prostorách a také lékařský dohled. To, že se jedná o luxusní loď s poměrně malým počtem cestujících, tak dodržování těchto opatření zjednodušilo. Ten hantavirus, který byl zjištěn na palubě, totiž bohužel patří nebo je nejvíce nebezpečnou variantou. Jednak je tam nejvyšší smrtnost, blíží se to až k těm 50%, a také je to jediná varianta, kdy se tento virus může přenášet z člověka na člověka. Proto tedy bylo důležité, pokud možno, zabránit kontaktu mezi cestujícími.
0: Vláda v Madridu včera večer sdělila, že Španělsko tedy loď přijme. Ministerstvo zdravotnictví přehodnotilo svoji předchozí zdrženlivou pozici. Na jakém základě, víme to?
8: Tak spíš bych řekla, že ministerstvo zdravotnictví bylo původně velice opatrné, nevyjadřovalo se nějak konkrétně o tom, co se z lodí stane, a zvažovalo rizika i přínosy. Dnes na tiskové konferenci krátce popolední vystoupil jednak ministr vnitra a také ministryně zdravotnictví. Vysvětlili, že španělská vláda jedná na žádost Světové zdravotnické organizace, která se situací od začátku zabývá a také pochopitelně i v duchu mezinárodní humanitární pomoci. Také zdůraznili a tím zřejmě uklidnili obyvatele Kanárských ostrovů, že riziko pro veřejnost je nízké. Původně premiér regionální premiér Kanárských ostrovů měl, jak jste říkal, odmítavý postoj. Možná se do toho promítá i napětí, a sice mezi centrální vládou v čele s premiérem Sánchezem a hlavní opoziční stranou lidovců, ze které právě tento premiér. Jednak si stěžoval na nedostatek informací od centrální vlády a podle něj taky nemá smysl podstoupit zhruba třídenní plavbu z Kapverdských na Kanárské ostrovy. Naopak se mu zdálo lepší evakuovat cestující letecky už tedy z Kapverd. Ale jak jsem říkala, španělská vláda zdůraznila, že jedná na žádost Světové zdravotnické organizace a také, že ostrov Tenerife, konkrétně, kde tedy loď asi za 3 dny přistane, takže má prostředky k tomu, aby cestující byli vyšetřeni a že zdravotní péče je opravdu na vysoké úrovni.
0: A co by se tedy mělo odehrávat, až ta výletní loď zakotví na Tenerife?
8: Tak o tom také informovali minister vnitra i ministryně zdravotnictví na této tiskové konferenci. Plavba by tedy měla trvat zhruba podle počasí 3 dny. A loď přistane v malém přístavu Granadilla na jihu ostrova. Bylo to zvoleno schválně proto, aby byla maximálně zajištěna bezpečnost, aby byl omezen kontakt s místním obyvatelstvem. Je to totiž přístav, kde je minimální provoz. Ministryně zdravotnictví opakovaně zdůraznila, že budou také platit přísná bezpečnostní opatření a i vlastně v situaci, kdy pravděpodobnost přenosu z člověka na člověka je minimální. Takže jen stručně, co se tedy stane s cestujícími. Na palubě je jednak 14 Španělů, kteří zatím nevykazují žádné příznaky nemoci. Ti budou přepraveni vojenským speciálem do Madridu a tady stráví několik týdnů v karanténě ve vojenské nemocnici a také se i podrobí dalším vyšetřením. No a ostatní cestující, ti budou vyšetřeni na místě. Tady je právě důležitá ta kvalitní zdravotní péče a pak, pokud to dovolí její zdravotní stav, tak budou přepraveni do zemí původu.
0: Dodává z Madridu spolupracovnice Českého rozhlasu Kateřina Ferenčíková. Děkujeme za podrobné zasvěcené informace a přejeme hezký den do Španělska. Mějte se.
8: Vám taky, nashledanou.
0: Tak to byla podvečerní publicistika a Vladimír Kroc. Teď už pro vás máme připraveny další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Senátoři opět odmítli návrh, aby v ústavě bylo právo na platbu v hotovosti nebo právo být offline, navrhovala ho skupina senátorů. Do ústavy chtěla taky prosadit, aby českou měnou zůstala koruna. Většina senátorů ale návrh odmítla. Jeho projednávání tak končí, sněmovna se jim zabývat nebude. Návrhy na právo být offline nebo platit v hotovosti se v Senátu objevují opakovaně, podporu ale zatím nikdy nezískali. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty, rozhodla o tom slovenská vláda. Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku. Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti, které maďarské úřady v březnu zabavily, uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarsko před minulý měsíc zadrželo zásilku ukrajinské státní banky Oščad Bank při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Pracovníci banky byli podle tehdejšího tvrzení maďarských úřadů podezřelí z praní špinavých peněz. Ukrajince Maďarsko propustilo, zabavené cennosti se ale země dosud nechávala. A centrum Arpida dnes v Českých Budějovicích otevřelo svůj kampus životních příležitostí. Bude pomáhat dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život. Hokejisti Buffalo a Montrealu rozehrají v noci na zítřek českého času sérii druhého kola playoff NHL. V brance Canadiens v sedmi zápasech vyřazovací části zatím ani jednou nechyběl český golman Jakub Dobeš. Na programu je taky druhé utkání mezi Vegas a Anaheimem, za který chytá Lukáš Dostál. Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem vede 1-0.
24: Kolony na hradecké dálnici u sjezdu na Lysou a nehoda v Praze na Brněnské. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zpomalte u sjezdu na Lysou nad Labem. Na kilometru 21 stojí kamion na krajnici s defektem směrem do vozovky. Silničáři zabrali i pravý jízdní pruh, aby to řidič mohl vyměnit. A tvoří se kolona ve směru z Prahy aktuálně na 10 minut od 19. kilometru. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony v pravém pruhu zhruba od 175. kilometru. Osobním autem se na chvilku zastavíte pouze před Kývalkou na 180. kilometru a celé se to rozjede až v Brně v omezení u D2. V Praze se ucpává výjezd po Brněnské směr D1 na Brno. Na druhém kilometru sjezdu na Opatov odtahují auta po nehodě v levém pruhu. Kolona se táhne už z jižní spojky a je to asi na čtvrt hodiny. V Praze taky stále regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Třeba v Patočkově ulici směrem z Břevnova se kolona před tunelem moc nehýbe. A ještě do Říčan, silnice 101 z Říčan k dálnici D1 je ucpaná. Je tam nehoda u kruhového objezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Situace v Hormuzu. Druhý pokus zavést EET. Pokračování Čapího hnízda. Kancléř Merz rok poté. Trump jako hippík. A konec liberální demokracie. To jsou některá z témat, názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
9: Válka s Íránem vstoupila do nové fáze Americký prezident v neděli prohlásil, že americké námořnictvo bude eskortovat obchodní lodě Hormuzským průlivem i za cenu ozbrojeného střetu s Íránci. Teď zas Donald Trump toto rozhodnutí změnil s tím, že ho to požádal Pákistán a že rozhovory s Íránem jsou nadějné. Ve studiu vítám Petra Švarce. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Petře, co se tedy děje?
10: No, pokud bychom měli soudit například podle reakce trhů, tak celkem nic. Zatímco trhy doposavat většinou velmi pozitivně reagovaly na různá prohlášení amerického prezidenta Trumpa, někdy opravdu až velmi optimisticky, a pak byly následně zklamávány. Tentokrát po oznámení začátku operace Svoboda se nestalo nic, naopak americké akcie klesaly, ropa mírně stoupala. Poté, co Donald Trump oznámil, že operaci pozastavuje, tak ropa začala přece jen mírně klesat, asi o 7% v této chvíli to je, ale uvidíme, co to bude. Řekněme si, co vlastně zatím operace Svoboda byla, protože Donald Trump slíbil s odvoláním na to, že nyní v Perském zálivu je uvězněno podle Pentagonu 1550 lodí z různých států a na těchto lodích je 22 tisíc námořníků, kterým pomalu docházejí jak zásoby, tak především psychické a fyzické síly. Takže ta humanitární situace není už z tohoto důvodu velmi optimistická. Tak Donald Trump tedy slíbil, že vlastně ty lodě budou moci pod americkou ochranou proplouvat Hormuzským průlivem. Za ty dva dny trvání operace se to údajně podařilo dvěma lodím pod americkou vlajkou. Ovšem není jasné, jakým. Írán popírá i, že by propluly tyto dvě lodi. Ovšem rejdařský gigant Maersk oznámil, že jedna jeho loď proplula. Nevíme ovšem jaká, nevíme za jakých podmínek a tak dále. Podle Pentagonu propluly Hormuzem dva americké torpédoborce a jak uvádí Trumpovi nakloněné Fox News, museli se vyrovnat se záplavou íránských malých člunů, dronů a raket. To znamená, není rozhodně v Hormuzu nějaký klid. Po dvou dnech tedy americký prezident Trump tuto operaci přerušil. Nevíme, na jak dlouho, on tvrdí, že to bude nakrátko, ovšem, jak jsme si řekli, tak zatím ty výsledky velké nebyly. Konec konců Tim Wilkins, což je výkonný ředitel obchodní organizace Intertanko, což je vlastně zástupce nezávislých majitelů tankerů, si postěžoval, že vlastně z americké strany neví o žádné koordinaci této akce, že vlastně nevěděli, co mají dělat. Takže v této chvíli uvidíme. Podle agentury Axios nyní Spojené státy Bílý dům doufá v to, že v brzké době uzavře s Íránem jakési memorandum o porozumění, které by mělo vymezit prostor pro jaderné vyjednávání a podle kterého by Írán měl přijmout moratorium na obohacování uranu. Odvolává se přitom na dva vysoké americké úředníky, ovšem i ti říkali, že zatím není nic dohodnuto, že je to naděje. Takže samozřejmě tuto naději budeme sdílet.
9: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
9: Boj s neplacením daní a s šedou ekonomikou je důležitá věc i v dobách vyrovnaných rozpočtů. Natož dnes. Tento úkol si dala také nová česká vláda. Jak bude vypadat? Slovo má publicista a komentátor Petr Holub.
11: Druhý pokus zavést EET, který v pondělí oznámila vláda Andreje Babiše, se vysloužil pozitivní ohlasy od koaličních stran, podnikatelských svazů i od novinářů. Konečně bude pořádek, už se nebude podvádět s daněmi a bude jen dobře, že to budeme mít za sebou, protože elektronické evidenci tržeb se tak jako tak nevyhneme. Je to paradox. Online dohledem nad obchody a dalšími provozovnami od kadeřnictví přes autoopravny a zdravotní střediska až k restauracím posilují státní úřady kontrolu nad společností, nemluvě o tom, že roste byrokracie jako taková. Každou obchodní transakci budu po 1. lednu oznamovat prostřednictvím dříve pořízeného certifikátu na finanční správě. Peníze budu inkasovat až poté, co dostanu potvrzovací kód. Jako kdyby se znovu projevila zvyklost Čechů spoléhat na stát. Populární jsou vojáci, policisté, hasiči. Proč stejně samozřejmě nepodpořit daňové výběrčí, bez kterých žádný stát nemůže fungovat? Ovšem právě EET je případ, kdyby si měl český občan samozřejmou podporu státních regulací rozmyslet. V diskuzi pro a proti EET se nemluví o tom, že jakýkoliv podnikatel a živnostník musí podle platných předpisů vést účetnictví a že mu mohou finanční i celní úředníci účty kdykoliv zkontrolovat. Také nejde o to, že podniky a živnosti nemají povinnost hlásit finančnímu úřadu své tržby průběžně. Už dnes tak každý měsíc či čtvrtletí činí ti s tržbami na 2 miliony korun ročně v kontrolním hlášení pro DPH. Nediskutuje se ani o tom, že by se kontrolní hlášení mělo podávat častěji, například jako v Itálii nebo v Polsku. Tam se průběžný stav tržeb hlásí finančnímu úřadu na konci každého pracovního dne. Dokonce nejde ani o to, aby jako v Rakousku, Švédsku či v již zmíněné Itálii se všechny tržby ukládaly do chráněné paměti, s jejímž obsahem už podnikatel nemůže manipulovat, ke které se může finanční úředník v případě potřeby připojit i na dálku. V Česku jde o něco jiného. Podle projektu EET bude finanční úředník sledovat online, jaké transakce v pokladně dané provozovny probíhají. K čemu taková informační povinnost? To říkají autoři zákona o EET jednoznačně. Samozřejmým účelem bude lepší výběr daní. I když si státní pokladna přilepší jen o 14 miliard, tedy o 2% ročního výběru DPH. Hlavně ale třeba narovnat podnikatelské prostředí, aby poctivci nebyli znevýhodněni vůči těm, co s evidencí svých tržeb a tím i daňovými odvody manipulují. Jinými slovy, značná část podnikatelů podvádí. A je třeba použít co nejpřísnější prostředky, aby se tomu zabránilo. To je mimořádně nešťastná formulace. Obvyklá definice vyspělé společnosti, například podle Farida Zakarii, říká, že její občané chtějí platit daně a stát je tím zavázán, aby chránil jejich svobody a zajišťoval veřejné služby. V podtextu zákona o EET však stojí, že daňové výnosy závisí na tom, s jakou mírou přísnosti si je stát na občanech vynutí. Pak jim logicky není zavázán a nemusí se snažit, aby jim vycházel vstříc. Tento model odpovídá vrchnostenskému pojetí politiky a není proto divu, že online evidenci tržeb provozují státy s menší liberální tradicí. Ať už jde o její protagonisty z Bulharska a Chorvatska, anebo o země jako Albánie, Maďarsko nebo Rusko. Liberálnější společnosti na západě či severu Evropy mají vůči takovému řešení přece jen ostych.
9: Uzavírá Petr Holub. Kauza Čapí hnízdo pokračuje vedlejší větví, totiž případem Jany Nagyové. O tom, jakým směrem se věc vypravila, hovoří komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
12: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, prohlásil soudce Jan Šot. Na tomto výroku by nebylo nic mimořádného, kdyby nezazněl po Šotově verdiktu, kterým odsoudil Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo k podmíněnému trestu odnětí svobody a k pokutě ve výši 500 tisíc korun. Soudce měl potřebu dát veřejně najevo, že se nestotožnil s výrokem odvolacího soudu. Ten mu de facto přikázal, jak má v této kauze rozhodovat. Vzhledem k tomu, že je kauza Čapí hnízdo velmi sledovaná, Šotová slova zpochybňující vinu Jany Nagyové zaujala. Nejde přitom o záležitost zcela výjimečnou. Názor dvou soudních instancí se občas diametrálně odlišuje. V takovýchto případech platí, že soud prvního stupně je povinen respektovat názor soudu odvolacího. To se stalo i v kauze Čapí hnízdo. Rozsudek není pravomocný a je jisté, že se nesoulad mezi názory na vinu Jany Nagyové bude ještě řešit. Velmi pravděpodobně u Nejvyššího soudu a možná i Ústavního soudu. Aby k těmto institucím případ Čapího hnízda doputoval, musí se uskutečnit ještě jeden mezikrok. Tím je odvolání proti trestu k vyšší instanci, tedy k soudu, který zavázal Jana Šota, jak má rozhodnout. Vzhledem k tomu, že pokyn respektoval, nedá se očekávat nic jiného, než že vrchní soud odvolání zamítne. Potom se otevře cesta k už zmiňovaným dalším instancím. Na ní neměla Jana Nagyová kráčet sama. měl ji doprovázet spoluobžalovaný Andrej Babiš. Vládní většina rozhodla o tom, že po dobu výkonu poslaneckého mandátu bude mít klid. K trestnímu stíhání ho poslanecká sněmovna nevydala. V odůvodnění také zaznělo, že ve spisu jsou některé procesní kroky, které prý nebyly v pořádku. Posuzovat, zda tomu tak skutečně je, přísluší soudům. Tím, že sněmovna neumožnila pokračovat v trestním stíhání Andreje Babiše, tyto sporné procesní kroky stejně nevyřešila. Až nebude současný premiér chráněn poslaneckou imunitou, bude jeho případ pokračovat. Pokud se do té doby nezmění legislativa, měl by být uznán vinným, stejně jako Jana Nagyová. V tuto chvíli to není zdaleka jisté. V médiích se totiž objevila informace, že se připravuje změna trestního řádu. Ta má, zjednodušeně řečeno, rozvázat soudcům první instance ruce a zbavit je povinnosti jednoznačně respektovat názor soudu odvolacího. Pokud by tato změna prošla, měl by Andrej Babiš prakticky jistotu, že bude zbaven viny. Názor soudce Šota, že by Jana Nagyová neměla být odsouzena, se týká rovněž současného premiéra. Ostatně to ve svých rozsudcích v minulosti dal už dvakrát jasně najevo. Takže poslanecká imunita, jak se názorně ukazuje, Andreje Babiše ochránila před odsouzením. Byť by bylo nepravomocné, zapsal by se předseda ANO do historie jako první úřadující předseda vlády s takovýmto rozsudkem. Zároveň mu poslanecká imunita dala naději, že by v budoucnu mohl z kauzy Čapí hnízdo přece jenom vyváznout bez trestu. Jana Nagyová má smůlu. Jí by se případná novela trestního řádu netýkala. Takže po cestě k definitivnímu uzavření své kauzy bude nadále kráčet sama, byť Andrej Babiš sliboval, že ji v tom samotnou nenechá.
9: Konstatuje Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Německý kancléř Friedrich Merz nastupoval v atmosféře velkých nadějí, jež sám vyvolal. Od té chvíle uplynul právě rok. O tom, jestli se tyto naděje splnily, uvažuje redaktor Lidových novin Robert Schuster.
13: Když byl šéf německých křesťanských demokratů Friedrich Merz před rokem zvolen parlamentem do čela vlády až teprve na druhý pokus, brali to mnozí jako ne úplně dobré znamení. Přesto si dala jeho koalice křesťanských a sociálních demokratů ambiciózní cíl – nastartovat ekonomiku. Zároveň vytvořit předpoklady pro zachování současného modelu štědrého sociálního státu. První měsíce vypadaly slibně. Vláda podnikla kroky k odbourání byrokracie, dohodla se na nižších cenách energií pro energeticky náročná odvětví. Dokonce se výhledově shodla na snížení korporátních daní. Jenomže pak se koaliční soukolí poprvé zaseklo. A to kvůli něčemu, co s vládnutím přímo nesouviselo. Mercovi poslanci zabránili zvolení sociálně demokratické kandidátky do ústavního soudu, ačkoliv to bylo pevně dohodnuto. Připadala jim totiž příliš progresivní. Semínko nedůvěry mezi koaličními partnery bylo zase to, mohl v poklidu klíčit a růst. Ať už jde o reformu důchodů či financování zdravotnictví, hledání kompromisů se ukazuje být stále těžší. K tomu přišly osobní útoky, jako když ministryně práce a sociálních věcí z řad sociálních demokratů, která je zároveň jejich spolupředsedkyní, veřejně označila Merzovy představy o sociálním státu jako cynické. Protože se zmíněné hádky odehrávají před očima veřejnosti, začala se popularita vlády dramaticky propadat. Překonala dokonce špatné hodnoty předchozí semaforové koalice kancléře Olafa Scholze. Hlavní opoziční síla v zemi, protimigrační alternativa pro Německo, naproti tomu v průzkumech neustále posiluje. Podle těch posledních je už v přízni voličů jasnou jedničkou, přičemž má nad křesťanskými demokraty navrch až o 5% bodů. Jen pro srovnání, loňské volby Merzova strana vyhrála ještě s náskokem 7% bodů před alternativou. Dlouho se zdálo, že když všechno ostatní selže, bude kancléřovou velkou doménou zahraniční politika. Oproti svému váhavému předchůdci Scholzovi byl Merz i pro své jasné vyjadřování velkou změnou. A je třeba říct, že němečtí partneři v Evropě to vnímali pozitivně. Spolu s britským premiérem Keirem Starmerem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem zavedl kancléř politický formát, jehož prostřednictvím se Evropané dokázali ozvat, když se americký prezident Donald Trump snažil dotlačit Ukrajinu, která se už pátým rokem brání ruské agresi, k faktické kapitulaci. Rovněž Mercův osobní vztah s Trumpem se zdál být dlouhonosný a dokázal přehlušit mnoho jiného. Třeba kancléřovo lavírování během loňské 12-denní americko-izraelské vojenské operace proti Iránu, či ohledně izraelského postupu v pásmu Gazy. Když ale Merz nedávno prohlásil, že během aktuální krize okolo Perského zálivu dokázal Irán ponížit americký národ, Trump se urazil a Merz se v podstatě vyloučil z okruhu svých přátel. Po roce Merzova vládnutí se tak dá konstatovat, že Němci zatím žádné výrazné zlepšení vlastní situace nepocítili. K tomu ale ještě definitivně přišli o iluze, že co do počtu členů dvě největší strany v zemi dokážou táhnout za jeden provaz a postavit se čelem ke klíčovým problémům státu. Ukázalo se také, že účast ve společné vládě je pro

0: Amerika a psychedelika. To je velké téma, kulturní, policejní i politické. Proč se vynořuje právě teď? To vysvětluje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
1: Že se za republikánské vlády bude v oválné pracovně mluvit o psychedelikách, tedy látkách měnících vědomí, bylo donedávna nemyslitelné. Republikáni jsou tradičně velcí bojovníci proti drogám, protože je řadí do jednoho pytle s kontrakulturou, levicí a vůbec podezřelými živly. Přesto prezident Trump koncem dubna podepsal příkaz, který výzkum psychedelik liberalizuje nevídaným způsobem. Psychedelika prožívala zlatou éru v 60. letech. Jedním z protagonistů léčby psychotropními látkami byl už tehdy jeden z globálně nejznámějších Čechů, letos 95-letý psychiatr Stanislav Grof. Slibné výzkumy utnul republikánský prezident Richard Nixon, který se bál tehdejší kultury hippies, vystupující proti válce ve Vietnamu, a LSD a spol. Se dostali na černou listinu na desítky let. V poslední době nastala jejich renesance, byť neoficiální. Opět se začalo mluvit o tom, že psychotropní látky mají využití v léčbě nemocí i psychických potíží, třeba deprese, závislostí a posttraumatických poruch. Při podpisu prezidentského výnosu, který liberalizuje tato léčiva, byl přítomen i šéf americké lékové agentury FDA Marty McCurry. Nechal se slyšet, že tři nové látky by mohly být schváleny už letos v létě. A rovnou to začíná vypadat na pěkný biznis. Akcie jedné z firem, která má lék na bázi lysohlávek těsně před schválením, vylétly o polovinu. Čeká se, že trh s psychedeliky vyroste do roku 2030 k 20 miliardám dolarů. FDA bude moci nově vydávat takzvané prioritní vouchery, které urychlí proces posuzování vybraných léků. Kromě lysohlávek jsou před schválením léčiva s účinnou látkou Ibogaine, varianty LSD a také nechvalně proslulé MDMA, tedy extáze, která se zneužívá jako taneční droga. Prezidentský příkaz zásadně zrychluje schvalování těchto léčiv a zároveň uvolňuje miliony dolarů z erárních peněz, které do výzkumu půjdou. Stát se de facto stane investorem ve výzkumu psychedelik. Trumpova legislativa podle komentátorů představuje nejradikálnější zásah do americké lékové politiky za poslední dekádu. Fakticky jde o vytvoření rychlého pruhu pro jejich medicínské využití. Zajímavý je myšlenkový obrat, který u Trumpa a jeho lidí směrem psychotropním látkám nastal. Ještě před 2 lety by nadnést psychotropní léčbu v republikánském kroužku asi nebylo dost dobře možné, jenže začaly prosakovat zprávy o úspěšné terapii psychických poruch u válečných veteránů. A protože MAGA lidé vysloužilce milují, jejich pohled se změnil. Je to trochu podobné jako v případě kryptoměn, kde se také libertariánům z Trumpova kruhu podařilo protlačit nečekaně liberální zákony a tím dostat Bitcoin a spol do mainstreamu. Mezi příznivce psychedelik kolem Trumpa patří Elon Musk, zmíněný šéf FDA McCurry i ministr zdravotnictví Kennedy. Ovšem, ani to by asi nestačilo, kdyby největším advokátem psychedelik nebyl Joe Rogan, podcaster a nejspíš nejvlivnější současná americká mediální figura. Rogan podle médií napsal Trumpovi SMSku, v níž vychvaloval přínosy Ibogainu, derivátu psychedelické rostliny Iboga, při léčbě závislostí na opioidech. Trump odepsal, to zní skvěle, a do týdne byl podepsán příkaz. Celebritní podcaster byl podpisu přítomen a sociální sítě přinesly pořádný zásah. I takhle se nyní tvoří legislativa. Ať byla prezidentova skutečná motivace jakákoliv a provedení vysoce nestandardní, jak se říká, účel světí prostředky, a amerických veteránů potřebujících péči, soudě podle aktuální zbrojní politiky Bílého domu, bude spíše přibývat.
0: Říká Tereza Zavadilová. Nad Západem se vznáší pocit nějakého zániku nebo zmaru, přinejmenším se to často říká. Hrozí nebezpečí liberálně demokratickému zřízení? To je téma, které si vybral publicista a spisovatel Karel Hvížděla.
2: Rozmnožují-li se v nějakém státě hrubí a neomalení křiklouni, stáhnou se ti mlčenliví zpátky. Tichý střed je proti nepřátelství a štítí se drsného zápasu. Uspokojení nalézá v spolupráci, protože mu záleží na solidní budoucnosti dětí. Zmizí-li z politického života tiší pracanti, zůstanou něm i

0: robustní řvouni, kteří jsou ochotní ve jménu vítězství a zisku nejen riskovat, ale i obětovat vlastní rodinu, včetně dětí. To je volná citace sociologa Štefana Mau z jeho komentářů ke stále vzrůstajícím preferencím alternativy pro Německo AfD, která je oficiálně označena jako extrémně pravicová. Tato slova bohužel platí o nás, kde se po volbách ujali moci populisté spolu s extrémisty. Jenže, říkají politologové, strategie postupu proti extrémistům je volba mezi morem a cholerou a to se musí změnit. Nedávno zemřelý Jürgen Habermas říkával, rozhodně by se tito vzteklí a neurvalí a sprostí občané neměli balit do vaty a nemělo by se s nimi zacházet jako s pacienty na terapeutických seancích. Zbývá jen jediná cesta. Neustále v důsledku odkrývat, jak fungují. Jejich zuřivost a hulváctví vytváří nový typ emocionální identity a vyžaduje bezvýhradnou loajalitu, což vytváří různá, byť někdy malá bojová uskupení. Problém je i u konzervativců, kteří by měli dbát na udržování tradičních politických zvyklostí, jenže oni často, viz CDU, z bezradnosti přebírají rétorické figury extrémistů jen v trochu zmírněné formě, čímž ovlivňují víc lidí než extrémisté, plní v důsledku jejich cíle. Zapomínají, že právě na nich záleží, jestli dokáží přesvědčit tichý střed, aby se postavil proti populismu a extremismu. To, co vidíme ostře na východě Německa, kde se prosazuje AfD, se dělo donedávna v Polsku a Maďarsku, děje se na Slovensku a začíná se pozvolna dít i v České republice. Autoritativní nacionalisté ANO a pravicoví extrémisté SPD, motoristé či svobodní se zbavují odborníků, které nahrazují loajálními úředníky, opovrhují nadstranickými institucemi. Bezostyčně útočí na prezidenta ústavní soud a navrhují vystoupení z Evropské unie. Povzbuzují institucionální nihilismus. Útočí na veřejnoprávní média i na univerzity. Místo hodnot, na kterých stojí liberální myšlení, vymýšlí náhradní a nic neříkající skvátky, jako je den státní vlajky. Vlastně se chovají stejně jako komunisté, kteří místo Ježíška nám podstrkovali Dědu Mráze. I když extrémní strany existují v celé Evropě, ve střední Evropě jsou silnější. Svým chováním vzbuzují dojem, že současné rozdíly mezi východem a západem budou trvalé. Hovoří se o rozdělené jednotě. Proto se ustavuje takzvaná Evropská šestka, kam patří Polsko, a ta chce urychlit integraci. Je třeba si nahlas a srozumitelně říci, jestli skutečně chceme u nás volenou autokracii nebo sdílenou suverenitu pomalu se integrující Evropy.
1: Uzavírá Karel Hvižděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Premiér Babiš nepovažuje konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně za šťastné. Německá policie zasahuje proti mladým pravicovým radikálům. Čeští hokejisti se připravují na závěrečný turnaj před mistrovstvím světa. Zítra rozehrají švédské hry proti domácí reprezentaci. Na dálnici D11 u sjezdu na 18. kilometru směrem na Hradec Králové popojíždí kolona. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přeháňky ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat. Teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nepovažuje za šťastné pořádat v Brně sjezd sudeckých Němců. Řekl to při návštěvě Ostravska s tím, že za českou vládu se akce nikdo nezúčastní. Sudeto německé krajenské sdružení se sejde od 22. do 25. května jako součást festivalu Meeting Brno. Babiš doufá, že to nevyvolá střety mezi lidmi a nezhorší česko-německé vztahy.
4: My jsme dokonce jednali s německým velvyslancem, takže my určitě nechceme, aby zkrátka tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti, pro nás Německo je strategický, ekonomicky nejdůležitější partner.
3: Vládní koalice ANO, SPD a motoristů se aktuálně snaží ve sněmovně prosadit usnesení, které pořádání sjezdu odsuzuje. Zároveň vyzývá organizátory, aby od pořádání akce upustili. Ti to odmítají. Politici působící zároveň v obecním a krajském zastupitelstvu budou dál dostávat snížené odměny. Rozhodl o tom Ústavní soud. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Policie v Německu prohledává byty mladých pravicových radikálů. Razie se soustředí na 630 údajných lídrů organizací Mladí a silní a Německá mládež vpřed. Kriminalisti mají podezření na zločinné spolčování.
5: Policie prohledává asi 50 objektů ve 12 spolkových zemích Německa. Nejmladšímu podezřelému je 16 let a taky další jsou mladiství nebo mladí dospělí. Obě organizace patří k teenagerským skupinám, které se začaly v Německu formovat asi před 2 lety a jsou velmi aktivní online. Jejich stoupenci ale mají na svědomí taky fyzické útoky, například na účastníky pochodů sexuálních menšin nebo na politické odpůrce. Od března je v Hamburku soud s několika mladými muži, kteří se taky organizovali na internetu a jsou podezřelí, že se pak pokusili zapálit například ubytovnu pro uprchlíky. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Ode dneška je znovu možné navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevřela se po 10 letech, přístupná bude zdarma každý rok od března do října. Podle první dámy Evy Pavlové můžou návštěvníci využívat barokní zahradu k odpočinku.
6: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená. Tak asi proto, aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa.
7: Hokejová reprezentace se připravuje na poslední turnaj před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Zítra začnou švédské hry a hráči mají poslední možnost zabojovat o světový šampionát. Trenér Radim Rulík říká, co bude hrát při závěrečné nominaci velkou roli.
8: Pro nás je strašně důležité, aby jsme měli co nejméně hráčů, kteří jsou použitelní jenom 5-5. Aby jsme jich měli co nejméně. Musí ty hráči být buď na přesouvku nebo na oslabení nebo na obojí, protože to mistrovství je náročný, je tam hodně zápasů a tam se ty síly prostě musí ještě na tom velkém hřišti jednoznačně rozložit. Takže to je jedno z kritérií, který bude strašně důležitý.
7: Češi rozehrají švédské hry zítra večer soubojem s domácím výběrem, pak nastoupí o víkendu ještě proti Finsku a Švýcarsku. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímých přenosech.
9: Kolony na D11 ulice nad Labem a v Praze nehoda na jižní spojce. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí kamion na krajnici a řidič mění kolo směrem do vozovky. Zavřeli kvůli tomu i pravý pruh a dojíždí se do krátké kolony. V Praze se ucpává výjezd směr Brno, směr dálnice D1. Na 2. kilometru u sjezdu na Opatov odtahují poslední auto po hromadné nehodě a zdržíte se chvilku v koloně od oby v Rostylech. V Praze opatrně i na jižní spojce ve směru na Barandovský most se u sjezdu ze Spořilovské ulice srazily 2 kamiony. Blokovaný pravý jízdní pruh a je tam menší kolona. Ještě dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy teď opatrně za Novou Vsí a mezi 17. a 16. kilometrem se pohybuje chodec na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky a později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Deset krutých mužů.
10: Oni ty lidi prý i zalejvali do betonu někde.
2: A politolog, který se s nimi nemaže.
10: On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
2: Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek nesouhlasí se svým obviněním v bitcoinové kauze.
12: Proti zahájení trestního stíhání Blažek podal stížnost.
13: Podle zdrojů Radiožurnálu je obviněný taky Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic.
14: Trojici viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.
15: Na možné pochybení upozornil i audit ministerstva spravedlnosti.
16: V krajním případě jim hrozí až 12 let vězení.
2: Velký zlom v kauze Bitcoin. Ex-ministr Blažek obviněn. A nejen on. Co se stalo? Jak to policie odůvodňuje a jaké má důkazy? Nejsledovanější politická kauza posledního roku. Opět ve Vinohradské 12. Na otázky odpovídá ta, která celý případ otevřela, Zdislava Pokorná z deníku N. Dnes je středa, 6. května. Ahoj, Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, zase po nějaké době.
17: Ahoj, díky moc za pozvání.
2: Jsou to dva měsíce, co jsme tady společně řešili, že může být v kauze Bitcoin obviněný mimo jiné ex-ministr Pavel Blažek, jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic, který zastupuje už obviněného Tomáše Jiříkovského. Uvažovalo se o tom na podnět státní zástupkyně Petry Lastovecké, nicméně vrchní státní zástupce v Olomouci ji kvůli údajné podjatosti z bitcoinového týmu nakonec vyloučil. A teď skutečně to obvinění přichází. Jak si tuhle tu otočku ty vysvětluješ?
17: Já si myslím, že tam v tom určitě hraje roli politika nebo politikaření i v rámci té justice jako takové, protože ono to na začátku působilo, i když jsem to popisovala, tyhle změny v tom týmu a tak dál, že to nikoho moc nebude zajímat. Ale to, koho to zajímalo, tak byl ministr spravedlnosti pan Tejc, který vlastně to začal řešit a začal kritizovat, aby se právě politická linka bitcoinové kauzy, která se týká Pavla Blažka a spol, tedy ministerstva spravedlnosti, tak aby se tato linka přesouvala do Prahy, protože by to mohlo znamenat zdržení. Ti žalobci by se znovu museli seznamovat se všemi těmi okolnostmi a tak dál. A nedávalo smysl podle něj, aby se to přesouvalo, když tady byl tým žalobců, olomouckých žalobců, kteří to měli nastudovaný a už měli i daný směr, se kterým všichni souhlasili, což bylo tedy stíhat Pavla Blažka, ale také jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a právě Kárima Tice. Nakonec teda ten tým udělal to, co už původně de facto zamýšlel na začátku tohoto roku a můžeme se tady pouštět do spekulací, proč tomu tak bylo, jestli se to udělalo, aby se smyl stín pochybností nad některými lidmi v rámci té justice, ale to prostě musí říct jenom oni. Nicméně jsme tady teď v momentě, kdy teda padla tři obvinění v této kauze.
2: A ta tři obvinění se týkají tedy ex-ministra Blažka, jeho náměstka Daňhela a advokáta Tice. O obvinění v tiskové zprávě informovalo vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
18: V jednání obviněných jsou spatřovány tři zvlášť závažné zločiny.
2: Blažek, Daňhel a Tic jsou obviněni z legalizace výnosů z trestné činnosti, Blažek a Daňhel k tomu ze zneužití pravomocí úřední osoby.
18: Trestní stíhání těchto obviněných je vedeno na svobodě.
2: Daňhel ani Tic na žádosti o komentář, které jim zaslal Český rozhlas, nereagují. Blažek nicméně v rozhovoru pro Novinky řekl, že už podal stížnost proti obvinění, protože s ním nesouhlasí. Říká, že v té věci není ani slovo o tom, že by se tou darovací smlouvou bitcoinovou měl obohatit.
19: Všechno to jsou úmyslné trestné činy a mým jediným úmyslem bylo, a to až v době, kdy už bitcoiny byly na účtu státu, aby z toho mělo ministerstvo nějaký prospěch.
2: Ty si celý ten případ znovu zmapovala i na základě toho, co zjistila teď policie. Kdo podle policie s nápadem na bitcoinový dar přišel?
17: Primárně brněnský advokát Karim Tejc, tak to byl právě on, kdo už ve druhé polovině roku 2023 chodil za Pavlem Blažkem a říkal mu, že tady je nějaký odsouzený podnikatel, který vyšel z vězení a který má někde nějaké nosiče, kde by se mohly nacházet bitcoiny ve vysoké hodnotě. Problém byl, že ty nosiče ten Tomáš Jiříkovský neměl k dispozici, protože ty byly ještě zabavené, a to v rámci jeho první kauzy, za což byl i odsouzený, a to je kauza Sheep Marketplace, nelegální darknet, který měl provozovat, za to byl odsouzený v roce 2017.
2: Ano, za zpronevěru, za drogové delikty, za nedovolené ozbrojování, ale týkalo se to všechno právě Sheep Marketu, toho darknetového tržiště.
17: Ano, a v roce 2021 byl propuštěn a nějakým způsobem se dostal právě k brněnskému advokátovi. Nevíme jak, a to teda policie taky nemá zmapované, jak tam došlo k tomu kontaktu, protože to je taky dost zásadní. Nicméně Karim Tejc je prostě dlouholetým známým a přítelem Pavla Blažka, stejně tak Radomíra Daňhela, znají se z Brna, z práv, a v té druhé polovině roku 23 teda se tehdejší vedení ministerstva dozvídá o tomto případu. No a teď je důležitý, co se dělo dál, protože Tejc začal aktivně vlastně dopisovat ministerstvu spravedlnosti, že teda zoficiální tu svoji nabídku, že tady má klienta Tomáše Jiříkovského, který má nosiče, které jsou zabavené, a soud o nich bude rozhodovat o jejich vydání, a že pokud by ty nosiče byly vydány, tak je ochoten dát 30% z nalezené částky z těch bitcoinů, které by byly na nosičích, státu jako dar.
2: Policie má pro mě jaké důkazy, že to tak mělo být, že měl být mozkem té celé operace Karim Tejc, který přišel za ministrem nebo za ministerstvem s tím, že tu je Jiříkovský, že má ty nosiče, že jsou zabavené, ale že na nich je velký obnos a že 30% může jít státu.
17: Tak tato oficiální korespondence je vlastně zaevidovaná, teda ta korespondence, kterou on posílal na ministerstvo spravedlnosti, kde je o tom informoval už právě od roku 2023. Potom tam jsou i svědecké výpovědi, nicméně v tu dobu na ně nebyly nasazené odposlechy, na kterých by padlo konkrétně ten konstrukt, který policie dělá, a to je, že vlastně skrze bitcoinový dar by Jiříkovský dostal punc legálnosti, aby mohl zlegalizovat ty zbylé bitcoiny, protože moc dobře věděl, že ty bitcoiny jsou z trestné činnosti, protože pochází z toho darknetu Nucleus Marketplace.
2: Bavíme se o miliardách korun, se kterými mohl potenciálně disponovat Jiříkovský. Jeho advokát Tejc psal v těch e-mailech na ministerstvo, že tu je ta elektronika, která je teda zabavená.
17: A tam je právě klíčová schůzka, která se odehrála 4. října roku 2023. A právě na ní podle policie měl Blažek a jeho úředníci i s Karimem Tejcem řešit, jak se dostat k té elektronice. A to právě byla ta motivace této skupiny, která je obviněná, i Tomáše Jiříkovského, který už teda je obviněný, ale on už byl obviněný loni v srpnu za legalizaci výnosu z trestné činnosti. A úkol číslo jedna této skupiny byl dostat se k té elektronice. A na začátku roku 2025 se začalo řešit na Krajském soudě v Brně, jestli bude vydaná ta elektronika nebo nebude.
2: Krajský soud rozhodoval o tom opakovaně, nejvyšší soud mu přikázal, aby to znovu řešil, a bavíme se o notebookcích, o mobilech, o iPadech, do kterých se ale policisté nemohli dostat, protože byly zaheslované.
17: Ano, a právě tím, že to nejvyšší soud vrátil, tak se tím na začátku roku 2025 zabýval znovu ten krajský soud, a tam právě vyšetřovatelé, ale i ten žalobce, který ten případ dozoroval, tak neměli informace, že na té elektronice něco je. Aha. Protože policie se k tomu nedostala, znalec se k tomu taky nedostal, protože neměl ty přístupové údaje, a když se na tom soudu ptali Jiříkovského, hele, a vy si pamatujete, jaké tam jsou klíče nebo údaje k těm nosičům, tak on řekl, že si to nepamatuje. Jo, takže tady máš jednu rovinu lidí, který pracoval jako pro stát, jako žalobce, soudce, soudy a tak dál. A ta justice jako taková, která to netušila. A vedle toho tady máš ministra spravedlnosti, jeho náměstka a Káry Matice, kteří moc dobře věděli už od té druhé poloviny roku 23, že na těch nosičích asi něco je. A nikomu to neřekli.
2: Loni v lednu s rozhodnutím teda krajského soudu Jiříkovský tu elektroniku dostává zpět. Policie tuhle tu celou justiční anabázi, o které jsme se tady bavili, zásah toho nejvyššího soudu a tak podobně, šetřila. Jestli tam nedošlo k nějakému pochybení. Letos v březnu ten případ odložila. Teď tvrdí, že tam problém byl?
17: Tam se nic neprokázalo, proto to bylo odloženo a ostatně i oni popírají, že by to jako udělali na schvál a chtěli mu to dát a byli by vlastně součástí téhle story kolem Tomáše Jiříkovského a Káry Matice.
2: Další věc, která mě zajímá z pohledu policie, totiž dlouho nebylo jasné, jestli se do řešení Bitcoinu a toho daru jako takového ještě před podpisem té darovací smlouvy, zda se do toho zapojilo i ministerstvo financí, které nutně muselo být aktivní v tom, že přes úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových půjčovalo ministerstvu spravedlnosti bitcoinovou peněženku, protože ty rezorty jako takové ji neměly. Ex-ministr Stanjura tvrdí, že se detaily o bitcoinovém daru dozvěděl až po podpisu darovací smlouvy. Bylo to podle policistů jinak?
17: Oni tohle přímo jako nerozporují, protože opět v tu dobu vychází z nějaké jako oficiální korespondence a z těch listin, které oni si vyžádali od těch rezortů. A právě tam našli varovné stanovisko třeba ministerstva financí, nebo to, že tehdejší ministr Blažek informoval svého kolegu Zbyňka Stanjuru na konci ledna 25 o tom, že je tady nějaký dárce a jaké kauzy má za sebou a tak dál. A jako není tam nějaký přímý důkaz, že by Zbyněk Stanjura lhal v tomhle případě a že by nemluvil pravdu. Jasně, jsou tam nějaké svědecké výpovědi, kde se tyto věci řeší, ale jako přímý důkaz tam v tomto případě není. Ale znovu, z hlediska toho konstruktu to bylo stejně jedno, protože přesto, že vzniklo nějaké varovné stanovisko právního odboru na ministerstvu financí, které nikdy nedošlo na rezort spravedlnosti.
2: Právě, teď od února do konce března mělo ležet v kanceláři. Ano. Ani Stanjura si ho údajně nečetl, ne?
17: To si nečetl, ale tohle stanovisko mělo odejít na rezort spravedlnosti, nikdy se to nestalo. Nicméně podle policie to je jedno, protože ministerstvo spravedlnosti na žádné podklady tohoto typu nečekali. Oni mají zadokumentované, že Radomír Daňhel vlastně svým podřízeným dával najevo, že o tom daru už je rozhodnuto. Že tady se nebude řešit nějaká právní analýza nebo nějaké jiné ověřování toho, od koho se stát bere peníze. A v tomto případě je klíčové to okno pro Pavla Blažka a Radomíra Daňhela. Bavíme se o časovém oknu od začátku ledna, kdy Jiříkovský získal nosiče a do převodu bitcoinového daru, který se odehrál 7. března loňského roku. A v tomto časovém oknu se podle policie měl Blažek i Daňhel dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože oni se měli chovat v rámci toho vedení rezortu odpovědně, což podle nich neudělali, protože porušili interní směrnice, neprověřili původ toho, co si chtěli vzít, tedy ty špinavé bitcoiny.
2: Že obešli i nějaká vnitřní kontrolní pravidla, ano. Tak jak na to upozornil externí audit společnosti Grant Thornton už loni.
20: Nebyla provedena povinná předběžná řídicí kontrola podle zákona o finanční kontrole a interních předpisů ministerstva spravedlnosti. Nebylo vyžádáno a zpracováno komplexní právní stanovisko k darovací smlouvě, jak ukládají interní předpisy.
17: A zároveň tam mělo dojít k porušení zákonu o majetku České republiky. Vlastně i Pavel Blažek to přiznává, že to nenechával kontrolovat, že prostě nebyly právní posouzení ani v rámci jeho rezortu.
2: Nicméně, kromě toho, že teda policie viní Blažka a Daňhela ze zneužití pravomocí úřední osoby, tak celou tu trojici, ještě včetně advokáta Káry Matice, viní, já už jsem to říkal, z legalizace výnosů z trestné činnosti. Jak se k tomuhle postavila policie?
17: Tak když se budeme bavit o období po přijetí toho daru, bylo to zhruba 468 bitcoinů v hodnotě miliardy korun. V té darovací smlouvě, která byla uzavřená ten den v přijetí toho daru, tak je, že do nějaké doby o tom vedení rezortu musí informovat finančně analytický úřad, nejvyšší státní zastupitelství a to, co se později ukázalo, co zapadá do toho celého konstruktu, že ten dar měl sloužit a pomoci k legalizaci toho zbytku, tak se ukázalo téměř 2 týdny po přijetí toho daru, kdy Karin Tic píše na ministerstvo e-mail Radomíru Daňhelovi a tam ho de facto žádá, aby ministerstvo vyslovilo souhlas a vlastně informovalo finančně analytický úřad, že oni si vzali ty bitcoiny od Tomáše Jiříkovského, tak aby vlastně přesvědčili finanční analytický úřad, aby de facto nechal být ten zbytek, jo? Aby vlastně jako orodovali za to, aby se neřešily ty další bitcoiny, protože Tic už v těch dokumentech informoval o tom plánu, že ten jeho klient Jiříkovský ty bitcoiny na těch peněženkách chce směňovat, přestože podle policie moc dobře věděl, že ty bitcoiny mohou pocházet z trestné činnosti.
2: A on je potom směňoval, ale narazil, protože jedna z těch směnáren to přeci poslala podnětem na finanční analytický úřad, který to začal řešit.
17: Ano, to je pravda.
2: Byť se Jiříkovský oháněl tou darovací smlouvou v té směnárně.
17: On se tam přesně oháněl tou darovací smlouvou a mezi tím se právě ještě odehrála schůzka Daňhela s šéfem finančně analytického úřadu.
2: Oni se sešli
17: právě na konci března. A to bylo po tady těch e-mailech, kdy vlastně Tic orodoval za to, aby ministerstvo de facto lobovalo za to, že ten zbytek je v pořádku těch bitcoinů. Takže oni se sešli. Tam je otázkou, co tam přesně bylo řečeno. On se měl ptát Daňhel na to v obecné rovině, jak by vlastně ten úřad postupoval, pokud by se zabavili nějaké nelegální bitcoiny a tak dál. Fakt těžko říct, jestli tam přímo řekl, hele, my jsme si ty bitcoiny vzali, takže já chci, abyste ten zbytek tady nechali na pokoji, děkuju, naschledanou. Jo, to nevíme, nicméně v obecné rovině tam padalo, jak by se dál postupovalo, pokud by došlo k zabavení, což se skutečně stalo, protože na začátku dubna finančně analytický úřad vlastně měl hlášení od jedné směnárny, která nahlásila, že Tomáš Jiříkovský chce směnit 50 bitcoinů a nedokáže vysvětlit jejich původ.
2: Protože 50 bitcoinů v té době, to se bavíme o desítkách milion korun asi, ale co mě ještě zajímá, tam nebyl jen jeden převod z bitcoinové peněženky spojené s darknetovým tržištěm Nucleus, tam různé menší částky odcházely hodiny předtím. Už se ví, kdo ty bitcoiny dostal?
17: Tak to je něco, co si myslím, že je naprosto zásadní, protože my se tady bavíme celou dobu o té lince, čemu ten dar měl vůbec prospět. Jaká byla ta motivace? A jasně u toho policie říká, Blažek a Daňhel porušili své pravomoce a Tic se snažil svému klientovi vlastně pomáhat legalizovat výnosy z trestné činnosti, to jsou tedy ty v uvozovkách špinavé bitcoiny. To, co je ale klíčové, je, měl za to někdo něco? Za tenhle celý zamotaný příběh? Protože už ten samotný převod byl prostě zvláštní, jelikož převod těch bitcoinů se odehrál 7. března, ale už o den dřív, 6. března, ta peněženka byla otevřená a proudily z ní prostě desítky bitcoinů na jednotlivé bitcoinové peněženky. Jo? A je tam z mýho pohledu 5 bitcoinových peněženek, které stojí za to opravdu sledovat i do budoucna, protože tam odešly bitcoiny v částce 36 bitcoinů, 18, 31, 30 a zhruba 14 bitcoinů a není jasné, čí ty peněženky jsou. A v rámci policejního vyšetřování se hodně intenzivně řeší, čí jsou a jestli to nemohlo být někoho, kdo se celé té transakce účastnil nebo kdo ji připravoval. A bavíme se tady právě o Pavlu Blažkovi, Daňhelovi, Ticovi, ale i o znalci, který se účastnil toho převodu, nebo o notáři, který u toho taky byl. Zatím Blažek popírá, že by kterákoliv peněženka byla jeho. Já jsem se ho na to ptala a on to důrazně odmítl, že o žádných bitcoinech nevěděl a že ta peněženka jeho prostě není. To, co už ale víme, je, že bezprostředně po přijetí toho bitcoinového daru Karim Tic vystavil Jiříkovskému fakturu. Bylo to částka 40 milionů korun. Seznam zprávy zmínili, že i on měl přístup k některým těm peněženkám, protože mu přišly peníze z Darknetu. Tak je otázka.
2: To znamená, že část těch bitcoinů mohla přijít Kárymu Ticovi za odvedené služby právní, za které si fakturoval 40 milionů korun.
17: Ano, to je právě ta možnost, že jedna z těch peněženek nebo z těch účtů, kam přitekly ty peníze, tak právě mohlo jít o ty peníze, které on si vyfakturoval za ty právní služby, ale podle mých informací se zatím neví, koho ty peněženky konkrétně jsou, protože zatím se k ním nikdo nepřihlásil, logicky. Protože kdyby se k ním někdo přihlásil, tak to dokreslí celý ten konstrukt, že stát si vezme ty bitcoiny, bude tady nějaký razítko, že ty bitcoiny jsou v pohodě, vzal si to přece stát, přikryje si to finančně analytickým úřadem a ten zbytek těch bitcoinů se nechá být. Ale je to opravdu hrozně naivní, vzhledem k tomu, že všichni si můžeme otevřít blockchain a koukat se na ty toky peněz a na to, kam ty bitcoiny směřují.
2: Zvlášť ty směnárny, které to kontrolují samozřejmě, které taky by tohleto dosledovaly. Co teď bude dál? Jak velký trest Blažkovi a spol. Tedy hrozí v případě, že dojde i na obžalobu a že se ten případ dostane před soud?
17: Tak hrozím až 12 let. Pokud by se to tedy prokázalo a pokud by soud je uznal vinnými. Nicméně je opravdu otázkou, co ještě dalšího policie se sbírá, protože když se koukáš na tu první vlnu obvinění, která teď padla, tak je založena na nějaké jako konstrukci a časovém sousledu těch činů, skutků, konverzací, oficiálních komunikací, také svědeckých výpovědí, které zapadají do toho rámce. I po tom, co se dělo, když si stát vzal miliardu korun v bitcoinech. Ale zatím tam není spolupracující obviněný, který by řekl ano, byl jsem tady na schůzce s Pavlem Blažkem nebo s Kárymem Ticem a on mi opravdu říkal, že takhle to je přesně v plánu, že je tady takový konstrukt a tak dál a že zlegalizujeme zbytek bitcoinů, které pochází z trestné činnosti. Přímý důkaz tohoto typu tam prostě zatím není. Takže je otázkou, jakým způsobem se to bude vyvíjet. To, co je z mýho pohledu klíčový, tak je spárovat ty bitcoinové peněženky s někým konkrétním. My nevíme, čí ty bitcoinové peněženky jsou, takže to je zcela zásadní. A další věc, která se ještě bude řešit v rámci toho vyšetřování, tak je ta, kdo mohl Tomáši Jiříkovskému pomáhat legalizovat ty další bitcoiny, které mají pocházet tedy z nelegální činnosti. Takže si myslím, že se tam rozklíčovávají i tyto linky, ale ty hlavní dvě linky toho případu furt zůstávají a to je tedy ta politická část, o které se bavíme teď. A potom je ta část, na které se spolupracuje i se zahraničními partnery a ta se týká toho, aby se skutečně prokázalo, že Tomáš Jiříkovský mohl stát za Darknetem Nucleus Marketplace, protože to, že má bitcoinovou peněženku a na ní jsou bitcoiny právě z tohoto Darknetu, ještě neznamená, že ten Darknet celou dobu provozoval.
2: Dobrá, to jsou dvě roviny, které nadále budeme sledovat, ty je budeš sledovat a v případě, že se tam stanou nějaké novinky, tak je určitě zase přijdeš k nám do Vinohradské 12 říct. Díky, že jsi přišla dnes a že jsme to mohli probrat.
17: Děkuji moc za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zdislava Pokorná, investigativní redaktorka deníku N. A já jsem se jí ptal na ta nová obvinění v kauze Bitcoin. Policejní vyšetřování jinak nadále pokračuje. Ve Vinohradské 12 i tento týden vynecháme páteční epizodu, opět je státní svátek, tentokrát je to připomínka konce druhé světové války, nicméně v sobotu opět nabídneme další díl Katů, naší speciální série o diktátorech, z Latinské Ameriky se přesuneme do Evropy, do té doby nás ale ještě jedna epizoda čeká. Naslyšenou zítra.
0: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik halířů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44,52. To je o 6 halířů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku o 8 halířů klesne na 44,60. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisti to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. Místo prohledávají kriminalisti, zatím není možné odhadnout ani výši škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na víc než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Rusko se v kampani sabotáží a žhářských a vandalských útoků vedených v rámci hybridní války proti Evropě posouvá od verbování jedinců k profesionálnějším operacím a využívá přitom sítě organizovaného zločinu. Varovala předtím polská kontrarozvědka ABW v dnes zveřejněné zprávě. Agentura AP píše, že se od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině dopočítala víc než 150 incidentů spjatých s Moskvou. A v Moravském Krumlově dnes začal čtvrtý ročník putovní výstavy Muchova stezka. Projekt propojuje místa, kde žil a tvořil Alfons Mucha. Letošní ročník autoři výstavy věnovali Muchově odkazu v designu. Tři čeští tenisti postoupili na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Vít Kopřiva vyřadil po vítězství ve dvousetech Maďara Marožána. Kateřina Siňáková porazila Boasonovou z Francie 6-2 a 6-3 a Tereza Valentová vyhrála nad Putincevovou z Kazachstánu taky ve dvou sadách. V úvodním zápase naopak dohrála Sára Bejlek. Němce Siegemundové podlehla 2x4-6. Utkání Karolíny Plíškové se Španělkou Buzasovou Manejerovou přerušil déšť.
9: Odstavené auto na D8 za Roudnicí a nehoda v Praze na Brněnské. Na dálnici D8 s Ústí nad Labem směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí kamion, má prasklou pneumatiku na návěsu směrem do vozovky. Prší tam a kamiony můžou vybočovat. V Praze se lehce ucpává výjezd směr Brno na D1. Na druhém kilometru sjezdu na Opatov odtahují poslední auto po hromadné nehodě. Je tam krátká kolona od nákupního centra Chodov. A ještě silnice 52 a z Mikulova do Brna u nádrže Nové Mlýny přímo na hrázi je omezení. Jede se Kyvadlově a zdržíte se chvilku do 10 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Hezký den. I ve středu 6. května pro vás máme připravený vědecký magazín Českého rozhlasu Plus. Pravidelně vám v něm nabízíme novinky ve výzkumech, inovacích anebo zajímavosti z různých sfér bádání. A co máme dnes konkrétně na programu? Třeba přibývá učitelů, kteří v rámci výuky chodí ven s dětmi. Podle nich to zlepšuje náladu dětí i vztahy ve třídě. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy propojují teoretické modely, počítačové simulace a laboratorní experimenty. Co přesně zkoumají a k čemu výsledky poslouží? Česko má podle zahraničních odborníků velkou šanci přinést užitečné novinky v biotechnologiích, můžou navázat na úspěch Antonína Holého a léku proti HIV. A zaměříme se i na Grónsko, protože čeští vědci z Univerzity Karlovy přišli na to, že metan unikající z podledu pochází z dávné vegetace staré tisíce let. Co to znamená? Řekneme ke konci Vědy Plus, kterou vás dnes provází Štěpánka Martanová.
0: Věda Plus.
1: A začínáme vzděláváním. místo školních lavic park, místo štětce třeba pampeliška. I tak může vypadat vyučování. Podle organizace Učíme se venku přibývá učitelů, kteří v rámci běžné výuky chodí s dětmi ven do přírody. Výuka venku totiž může zlepšovat duševní pohodu žáků, vztahy ve třídě, anebo zvyšovat zájem dětí o učení.
4: Odložte si prosím batůšky a utvoříme tady kruh, pojďte.
21: Žáci druhé třídy pražské základní školy Kunratice se v parku připravují na hodinu, ve které se budou věnovat ochraně planety.
22: Děti dostali za úkol zpracovat jedno téma, čím bychom mohli planetu chránit. Vytvářejí tedy zpravodajskou zprávu, kterou budou představovat ostatním ještě s obrazovým materiálem.
21: Popisuje učitelka Ilona Zapletalová, která spolu s párovou učitelkou a asistentkou chodí učit ven každý týden. Den na 2 až 3 hodiny.
4: Budeme na to mít 20 minut. Prosím, najděte jedno téma a puste se do práce.
21: Co všechno učíte venku? Jaké předměty?
22: Ta výuka venku má různé rozměry, že třeba se přeneseme ven za tím tématem, které právě probíráme v prvouce, nebo to propojeme taky se čtenářstvím, ale i matematikou, že využíváme přírodniny k tomu, že je počítáme.
21: Takových učitelů, kteří se snaží přenést část výuky mimo školní budovu, podle Justiny Danišové z organizace Učíme se venku přibývá.
23: Vznikla už i akademie Učíme se venku, kde je přes 150 škol a ty si dali závazek, že budou například v letošní rok 120 hodin venku dohromady.
21: Podle organizace má učení venku mnoho výhod. Děti se nejen více hýbou, pozitivně to ale působí i na školní výsledky a také duševní pohodu a chování dětí.
23: Děti, které ve třídě se zdají jako neaktivní, pasivní, někdy problémové takzvaně, tak najednou venku ožívají, protože se učí všemi smysly v praxi.
21: Podle nejnovějšího průzkumu Pražského centra primární prevence z konce loňského roku, třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol má vážné příznaky úzkosti a necelá pětina žáků by potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví, říká Miroslav Líbal z výzkumné agentury Anreva Solution.
24: V současnosti spadá do té kategorie podle škály WHO 5 do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků.
21: Právě příroda a pobyt venku má na psychickou pohodu značný vliv, říká psycholožka Jana Krejzová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
25: Existuje spousta kvalitativních i kvantitativních studií, které prokazují vliv pozitivní na pozornost, na nějaký well-being, sebepojetí, různé ty aspekty, které jsou důležité i v té škole.
21: Podle odborníků se při učení venku také utvářejí silnější vztahy mezi učiteli a dětmi, i dětmi mezi sebou, což potvrzuje i učitelka Ilona Zapletalová.
22: Myslím si, že to bude mezi námi právě tu otevřenost, důvěru. Vlastně venku pracujeme i ve skupinách, takže se utváří vazby. Měníme ty různé skupiny tak, aby dokázali spolupracovat s každým.
4: A co to znamená použít to znovu? Co budete říkat těm ostatním?
26: Jakože, jak
4: bude...
26: jakože to můžeme vyhazovat.
21: Chodíte rádi ven se učit?
27: Já, protože děláme nějakých různých stanoviště.
28: Je tady hodně přírody a takový aktivity se tady dají dělat.
29: A ještě můžeme malovat s přírodou.
21: Z pražských Kunratic Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Jak jsou na tom pražští žáci s duševním zdravím? To každý rok mapuje Pražské centrum primární prevence. Podle nejnovějších dat se duševní pohoda mírně zlepšuje. Přesto by necelá pětina žáků druhého stupně základních škol a středních škol potřebovala odbornou pomoc a podporu, jak uvádí v rozhovoru s redaktorkou Terezou Janouškovcovou Miroslav Líbal z výzkumné agentury Anreva Solution.
24: Celkový wellbeing se v roce 2025 zlepšil nějak zásadně oproti minulým letům, ovšem v porovnání s covidovými roky je to zlepšení celkem razantní. V současnosti spadá do té kategorie podle škály WHO 5 do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků. V těch covidových letech v tom roce 2021 to bylo téměř 30%.
21: Ve vašich výzkumech se dlouho ukazuje, že tu velmi nízkou emoční pohodu mají více dívky. Proč tomu tak je?
24: V podstatě ta základní premisa je, na které se shodujeme vlastně v psychologii z primárního centra prevence, je, že ty dívky jsou citlivější v tom pubertálním, ale i prepubertálním věku, kam vlastně ti naši respondenti spadají, tak jsou vnímavější vůči vlastním pocitům než chlapci. Ten vývoj je tam trošku posunutý, ty dívky jsou na to citlivější.
21: Úzkosti a deprese, to je také něco, čím žáci trpí. Zlepšuje se to od té covidové doby?
24: Třeba u těch těžkých úzkostí to procento kolem 10%. 10%, to odpovídá vlastně té prevalenci v populaci, dokonce to bývá u těch mladistvých i vyšší, zvláště ty úzkostné poruchy, stejně tak ty depresivní poruchy. To se zlepšuje, samozřejmě za toho covidu to byl silný nárůst, co registrujeme.
5: Vy také mapujete rizikové chování, ať poruchy příjmu potravy, útoky nebo digitální závislosti, tak tam to vypadá jak? Je rozdíl mezi dívkami a chlapci?
24: U těch dívek vidíme jinou strukturu těch jevů toho rizikového chování, jako například poruchy příjmu potravy, tak tam jsou extrémně vysoká čísla u dívek. V podstatě se nám tam ukazuje, že asi 40% dívek, a to je velmi stabilní tohleto číslo napříč roky, už vlastně někdy od toho roku 2016, se to pohybuje kolem takhle vysokých čísel. Jinak u těch chlapců jsou potom zase častější nějaké jako digitální závislosti typu hraní her, ale naopak nám tam vyskakují dívky zase častěji u sociálních sítí.
5: Vy jste se letos také poprvé zaměřili na vztah dětí k umělé inteligenci. Zjistili jste nějaké problémové užívání?
24: Tam nám vlastně vycházelo, že ohrožení tou závislostí, vyloženě tou jako závislostí na nějaké nelátkové formě, tak tam do toho spadá velmi malé procento těch ohrožených, to je nějakých 3,5% celkově, ale jsou tam takové rizikové signály. My jsme se například zaměřili na nějakou jako vztahovou část té AI, to, jak tomu ty děti věří, jak tomu důvěřují. A tam, když jsme se na to podívali, tak už jsme tam registrovali v ohrožení nějakých jako 10% dětí. Skutečně, když jsme se podívali třeba jako na vyloženě tvrzení, jestli souhlasí s tím, že AI je jen nástroj, nerozumí mým pocitům nebo reálně nerozumí mým pocitům a podobně, tak v té kladné polovině byla jen polovina žáků. Vlastně na jednu stranu to zní dobře, ale na druhou stranu ta druhá polovina spíš souhlasila s tím, že AI rozumí jejich pocitům, že je tam pro ně, že je jako empatická, což je ten častý klam, tohle může být pro děti právě rizikové. Hlavně se jedná o tu skupinu těch, co nemají komu se svěřit z těch dospělých.
5: A jak je to tady vlastně s důvěrou v učitele? Protože to je taky jedna z věcí, na kterou se ve výzkumech zaměřujete.
24: Tam se to, bohužel, musím říct, tam se to moc neproměňuje, protože uvádí vlastně důvěru v někoho dospělého na škole stabilně od těch let, od roku 2020 třeba, co se na to zaměřujeme, tak to uvádí nějakých 50% plus minus stabilně. A když jsme se na to doptávali teďka vlastně v posledním roce, skutečně ta čísla, že kolem třeba jako třetiny žáků se bojí svěřit pedagogovi, kdyby mělo nějaký vážný problém a podobně. Takže jako ta důvěra od těch dětí tam jako z poloviny není.
5: Dodává Miroslav Líbal z výzkumné agentury Anreva Solution. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A ve 13 hodin a 42 minut měníme téma. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy propojují teoretické modely, počítačové simulace a laboratorní experimenty. Zkoumají například, jak se náboj velkých molekul mění v závislosti na pH prostředí a také, jak tyto změny ovlivňují jejich chování. Jaké využití to slibuje? Nejenom o tom budu mluvit s hlavním aktérem výzkumu, makromolekulárním chemikem Petrem Košovanem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: A vítejte u nás ve studiu. A hned na začátku mi řekněte, měla to být výzva z kolegů z Nizozemska, je to tak? Jaké vlastně bylo zadání?
6: Tak zadání bylo, že kolegové v Nizozemsku něco pozorovali a kontaktovali nás a jakožto teoretiky, které se zabývají modelováním, jestli bychom uměli vytvořit model, který by to pozorování pomohl vysvětlit.
1: Můžete stručně přiblížit, jak ten výzkum probíhá, jaké experimentální metody se při něm používají?
6: Tak v první řadě, když se díváme na elektrostatické interakce mezi molekulami, tak nemáme žádnou experimentální metodu, kterou bychom přímo uměli ty elektrostatické interakce na úrovni jednotlivých molekul měřit, ale většinou, co se dělá, že se mění nějakým způsobem náboj na těch molekulách, třeba pomocí změny pH, a pak se kouká na nějaké makroskopické vlastnosti, které se v důsledku toho mění, třeba to, že se nám něco vysráží, nebo že se změní viskozita, nebo třeba barva.
1: Mm-hmm. Jak dlouho takový výzkum probíhá? Je to otázka dnů, týdnů, hodin?
6: A let.
1: Let. Je to otázka let.
6: Třeba kolegové v Nizozemsku nás kontaktovali v roce 2018 a výsledky byly někdy v roce 2022 až 2025.
1: Hmm. Jak konkrétně ten elektrický náboj, o kterém jsme se už bavili, ovlivňuje tvar a funkci makromolekul, například proteinu nebo DNA?
6: Tak já možná začnu tím, že přiblížím, co je to vlastně makromolekula. Je to nějaká velká molekula, která je složena z velkého počtu opakujících se menších podjednotek. Když vemu tu DNA jako příklad, který jste zmínila, tak DNA je složena z velkého množství párů bazí, kde jeden pár bazí zabírá zhruba 0,3 nanometru a celá ta molekula, když se natáhne, tak může mít délku až kolem 1 metru, to znamená, je tam několik milionů párů těchto bazí. No a na každém páru bazí jsou 2 náboje, takže ta molekula jako celek nese obrovský náboj. No a díky tomu, když je volně v roztoku, tak je vlastně natažená. No a teďka ta molekula DNA se vyskytuje v buněčném jádře, které má několik mikrometrů a ta buňka nějak potřebuje vyřešit, jak ten obrovský náboj na té obrovské molekule dostat do tak malého prostoru, protože tím, že náboje stejného znamenka se odpuzují, tak by to vlastně stálo velké množství energie. No a to, co tam nastává, je, že má k tomu kladně nabité proteiny, histony, okolo kterých se ta molekula DNA omotá. Vypadá to tak, jako když namotáte dlouhý kabel na nějakou cívku a díky tomu se vlastně do toho jádra vejde. Tak to je jeden příklad, jak ty interakce ovlivňují, co se tam děje.
1: A jaké jsou nejvýznamnější objevy v oblasti řízení makromolekulárních interakcí pomocí elektrostatických sil?
6: Tak já nevím, jestli umím říct, které jsou nejvýznamnější, ale spíše bych se zaměřil na nějaká zajímavá pozorování, která třeba nejsou úplně na první pohled intuitivní. Jedním takovým pozorováním je, že někdy jako v 90. letech se pozorovalo, že kladně nabité proteiny se přitahují a adsorbují na kladně nabité polymery. A to se zdá, že je zcela v rozporu s tím, co všichni víme z fyziky ze základní školy, že stejné náboje se odpuzují a opačné náboje se přitahují. No a to souvisí s tím, že ten protein jako celek obsahuje jak kladně, tak a záporně nabité části. A i když jeho celkový náboj je kladný, tak jsou části, které jsou záporně nabité a on se dokáže vhodně natočit těmihle záporně nabitými částmi tak, aby byl v interakci s tím polymerem a díky tomu se vlastně přilepí na molekulu, na kterou by se na první pohled vůbec neměl přilepit. A jestli můžu ještě jeden příklad, který
1: když to bude stručně, tak můžete.
6: S naším projektem, který řešíme teď. A ten jev se jmenuje elektroadheze a jde o to, že když máme 2 gely, jeden kladně a záporně nabitý, tak když je dáme k sobě, tak se nic nestane, ale když zapojíme elektrody 10 V na 10 vteřin, tak dojde k tomu, že ty gely se slepí. A vlastně lze tímhletím způsobem vytvořit nějaké lepidlo, které lze zapnout a vypnout vypínačem, pak se ty elektrody zapojí obráceně, zase se toho na 10 vteřin pustí prout a ono se to zase rozlepí.
1: Já vám dám víc než 10 vteřin, ale poprosím o stručnost na poslední otázku. Jak se výzkum dá využít k modelům pro medicínu? Může přispět k vývoji nových léčiv nebo materiálů?
6: Tak já se zase vrátím k té elektroadhezi. A třeba tenhle ten jev se dá využít na to, že nejen se připojují 2 gely k sobě, ale taky a ten gel se dá takhle přilepit ke tkání. No a kolegové ve Spojených státech ukázali, že tímhletím způsobem lze třeba zalepit nějaké krvácející rány a teď pracují na patentu pro využití v chirurgii.
1: Vysvětluje a popisuje poslední výzkum makromolekulární chemik Petr Košovan, který přišel do studia Českého rozhlasu Plus a díky za to.
6: Děkuji, nashledanou.
1: A aby vznikl nový lék anebo materiál pro medicínu, je potřeba nejenom vědecká práce, ale také dovednosti z biznesu. Spojit oba světy se snaží Evropská konference Bioactivity. Ta dnes pokračuje v Praze, poprvé ve střední Evropě.
7: Takhle, jak se to stalo v těch 90. letech u Antonína Oleho, už se to dneska stát nemůže.
8: Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, připomíná příběh průlomového objevu léků proti HIV. Vznikla o něm i divadelní hra, která příběh ukazuje v jiném světle, než je obvykle.
7: A hlavní hrdinou ovšem je John Martin, podnikatel, který dotáhl ty myšlenky Antonína Oleho až k léku, který dneska léčí miliony po celém světě.
8: Klíčové tehdy bylo, že si Oleho objevu v pravý čas všimli další lidé. Jenže v dnešní době se na to podle Jana Konvalinky už nedá moc spoléhat.
7: Už nestačí být Antonín Holý, musíte být taky trochu Johnem Martinem nebo Stevem Jobsem, získat investory.
8: Většina pokusů končí neúspěšně. Investoři by přesto měli zariskovat, protože se jim to může mnohem víc vyplatit, říká výzkumník a zároveň zakladatel biotechnologické firmy Radek Špíšek.
10: Šance na to, že když má někdo nějakou látku, která v laboratoři například výborně léčí, že se z té látky jednoho dne stane lék, je někde mezi 2-5%. Je potřeba proto natchnout soukromé investory.
8: Základem všeho je ovšem základní výzkum. Nápady, které stojí za to převést do praxe, se totiž rodí uprostřed dlouhodobého bádání a objevování naprosto neznámých věcí, připomíná Jan Konvalinka.
7: Antonín Holý nevyvíjel lék proti AIDS, protože AIDS nebyl znám v době, kdy on dělal na těch svých molekulách. Co je těžký, je poznat ten nápad nebo odhadnout ten nápad, který je nejenom skvělá věda, ale ze kterého by šlo opravdu něco udělat praktického, co by změnil svět.
8: Podle Jana Konvalinky se postupně proměňuje i myšlení. Nová generace studentů i výzkumníků už trochu jinak smýšlí o penězích.
7: My slibujeme v Karolínu, že budeme pracovat proto, aby se šířila pravda a ne pro mrzký zisk. To tam opravdu je v tom akademickém

0: Mezinárodní tým vedený vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výsledky studie tak ukazují, že grónský ledovec je velmi citlivý i k poměrně mírným a krátkým změnám klimatu. A víc už se teď povíme s biologem Markem Stybalem z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Sezbírali jste desítky vzorků vody vytékající spod ledu podél celého západního okraje ledovce. Jak jste zjistili, že metan pod ledovcem pochází z organické hmoty staré 1500 až 4,5 tisíce let?
1: My jsme použili radiouhlíkové datování, což je metoda, která se běžně používá pro datování organické hmoty, ale ten problém byl, že jsme chtěli datovat metan, respektive uhlík v metanu, což je plyn, který není vidět, který není cítit, utíká, snadno se kontaminuje, takže a navíc je ho potřeba docela dost pro tu analýzu, takže vlastně celý ten proces od odběru, extrakce metanu z vody, převoz až po přípravu vzorku, kdy se vlastně musí převést na grafit, je velmi náročný a nákladný. A protože všechny ty kroky neumíme, tak jsme navázali spolupráci s kolegou Markem Garnettem ze Skotského centra pro izotopy, který vlastně tu metodu datování metanu vyvinul a zdokonalil, což znamená, že taky máme vlastně velkou důvěru v ty výsledky toho datování.
0: A co přesně jste vlastně v těch vzorcích hledali?
1: My jsme hledali právě ten metan, protože z předchozího výzkumu jsme věděli, že v Grónsku spod ledu se uvolňuje metan, ale chtěli jsme vědět, jestli se to děje všude kolem toho tajícího okraje ledovce, který je obrovský, a kolik metanu se uvolňuje, protože je to důležitý skleníkový plyn. A taky jsme chtěli znát jeho původ, nejen z hlediska procesu, protože metan může být geologický nebo může být právě produktem rozkladu organické hmoty za nepřístupu kyslíku, ale chtěli jsme znát jeho stáří, protože nebo období, ze kterého pochází, protože pokud chceme předvídat budoucnost toho velmi rychle se měnícího ekosystému grónských ledovce, tak musíme taky rozumět jeho minulosti.
0: A co nám to říká o tom, jak moc se v minulosti Grónsko oteplovalo, to, co jste zjistili?
1: Naše výsledky ukazují především, jak grónský ledovec reagoval na změny klimatu nebo na teploty během holocénu těch několika posledních tisíc let. A odhady právě toho klimatu nebo těch teplot máme k dispozici už z jiných typů analýz. A vlastně naše výsledky ukazují, že i během těch poměrně mírných změn, to znamená nějakého oteplování během takzvaného holocénního klimatického optima před zhruba 9 až 5 tisíci lety a následného ochlazování, grónský ledovec reagoval poměrně rychle a poměrně významně, což není úplně dobrá zpráva. A my přinášíme důkaz o tom, že během toho takzvaného holocénního klimatického optima ledovec ustoupil pravděpodobně dost daleko za ty dnešní okraje a na těch odhalených územích se začala hromadit organická hmota, nebo jinými slovy, začala tam růst vegetace, nejspíš nějaká tundra, jaký tam známe dneska. A potom, když došlo k tomu ochlazení před zhruba 5 až 4 tisíci lety, tak ten ledovec začal zase růst a velké množství té nahromaděné organické hmoty pohřbil. A tu pak právě začaly rozkládat mikroorganismy a vlastně koncovým produktem tohohle rozkladu vzhledem k podmínkám nepřítomnosti kyslíku byl právě ten metan, který se dneska uvolňuje a my jsme schopni ho zachytit a analyzovat.
0: A je ten grónský metan hrozbou?
1: Naše odhady jsou mezi zhruba 1 a 2 tisíci tun za rok metanu uvolněného, což je poměrně vlastně malý množství ve srovnání s jinýma zdrojema arktického metanu, například s tajícím permafrostem, takže zatím zásadní hrozbu nepředstavuje, což si myslím, že je ta dobrá zpráva, kterou přinášíme.
0: A ty vaše výsledky jsou relevantní i pro globální odhady množství metanu v atmosféře?
1: Jsou určitě relevantní, protože je to vlastně první odhad emisí nebo uvolňování metanu spod grónských ledovce, což byla z hlediska arktických emisí velká neznáma.
0: Metan unikající spod ledu v Grónsku pochází z dávné vegetace staré tisíce let a přesně to zjistil mezinárodní tým vědců pod vedením Marka Stybala a jeho týmu v kryosférické ekologii z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme za vysvětlení a za váš čas a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A v 13 hodin a téměř 56 minut se teď podíváme za zvířaty. Konkrétně Safari Park Dvůr Králové letos slaví 80 let existence a ve světě má zvuk jako málo která zoologická zahrada. Je totiž historicky jediným místem, kde se v zajetí podařilo rozmnožit kriticky ohrožené nosorožce bílé severní. A právě z ní se do Afriky vraceli poslední jedinci svého druhu v naději, že se je podaří zachránit před úplným vyhubením. Svět zná především příběh samce Súdána. Osudy jiných nosorožců jsou ale v Královéhradecké zoo neméně zajímavé.
2: Majšinka, pojď ke mně, ty jsi hodná.

0: Vyšetřovatel Jan Žďárek pracuje v Safari parku Dvůr Králové přes 40 let a nikdy nezapomene třeba na příběh samice Yasiry. Nejdřív bojoval o život její podvyživené matky, samotná Yasiry pak přišla na svět s rekordně nízkou porodní váhou a nedosáhla tak ani na struky.
1: Vážila jenom 17 kilo, běžně mají tak 35, ale můžou mít i 50. A ona ležela na ty slámě úplně hubená, lezly po ní mouchy.
0: Pracovníci zahrady se o mládě starali dnem i nocí a zachránili ho i díky mateřskému mléku nadojenému z jeho mámy.
1: Už první den se nám podařilo nadojit mlezivou a tím jsme jí pravděpodobně zachránili život.
0: Právě dojení mléka nosorožců a jeho následné zamražování pro případ nouze není ve světě běžné. Samice na to ošetřovatelé připravují měsíce dopředu.
1: Tak si tě tady posunem. Tak. Můžeme trénovat to dojení, šáhnout i na to vemínko, aby se nelekla.
0: Zatímco zmiňovaná Yasiry teď žije v Africe, jiné příběhy tak šťastný konec nemají. Svědčí o tom vyprávění zoologa Jiřího Hrubého o samici Elišce, která v Tanzánii utekla během aklimatizace do buše.
2: Což by pro ní bylo jako rozsudek smrti svým způsobem, protože v komaze je málo vody a hodně potenciálních nepřátel, takže jsme ji museli dostat zpátky, protože ta aklimatizace je daleko delší a složitější.
0: V buši se jí sice podařilo odchytit, o rok později ale zemřela po útoku jiného nosorožce. A podobných příběhů by Jiří Hrubý mohl vyprávět spoustu.
2: Věci, které se v této zoologické zahradě stanou za týden, se v některé zoologické zahradě nestanou ani za 20 let.
3: No a jdi už tam, pojď, dáme do brůdky.
0: Aktuálně tady žije 19 nosorožců, stará se o ně třeba i Lucie. V zázemí jsem s ní ve chvíli, kdy si zvířata vynucují mazlení.
4: Nejradši mají drbání asi ve slabinách a na břiše. A oni ty nosorožci si o to vyloženě říkají. Buď si začnou sami lehat k těm řížím, aby jsme přišli a drbali je.
5: Jako teď?
4: Jako teď, přesně. A nebo mají takovej kňouravej zvuk, kterým si nás volají.
0: Ošetřovatelé nosorožce pravidelně sprchují, zvířata mají i svoji speciální kosmetiku. Krém ošetřovatelé na nohy nanáší štětečky.
4: Pojď, Magaši, namažeme ty nožky, pojď. Tak, jedinek už jde taky namazat ty jednotlivý prsty na tom kopytě, tak je tak ho namažeme.
0: Pavilony nosorožců jsou nejstřeženějšími místy areálu. Sledují je kamery, na oknech jsou mříže a nechybí alarm. Varováním je příběh z francouzské zoo, kam před lety vnikli dodnes neznámí útočníci a kvůli na černém trhu velmi ceněné rohovině zabili čtyřletého samce. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: A to už je z dnešního pohledu do světa výzkumu a inovací vše. To byla středeční Věda Plus. Od mikrofonu za pozornost děkuje i za kolegy, kteří pořad pro vás připravili, Štěpánka Martanová.
7: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Poslanci dnes nestihli otevřít projednávání vládní novely k rozpočtům. Izrael po několika týdnech znovu zaútočil na Bejrút. Fotbalisti Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain se utkají o postup do finále Ligy mistrů. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přehánky ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Opoziční poslanci zablokovali zahájení projednávání vládní novely, která upravuje pravidla pro sestavování veřejných rozpočtů. Řečníci s přednostním právem nenechali otevřít schůzi před 14. hodinou, kdy končí čas pro projednávání návrhu ve třetím čtení. Podle části opozice chce vláda vědomě zničit fungující dluhovou brzdu. Pirátská poslankyně Vendula Svobodová nazvala návrh zákonem krachu.
9: Pro nás je nepřijatelné, aby zákon prošel tak, jak je teď navržen. Alena Schillerová si může od toho výsledného dluhu odečítat, co chce, ale stejně to budeme muset všechno zaplatit. A zaplatíme to skutečně my všichni, další generace, naše děti.
8: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá. Podle ní zůstane Česko i nadále jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí v Evropské unii. Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Mimo jiné se nesmí rozdělávat ohně ve volné přírodě. O vyhlášení opatření požádalo hejtmanství vedení krajského hasičského záchranného sboru, říká jeho ředitel Vít Rušar.
5: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
8: Od začátku dubna bylo ve Zlínském kraji 45 požárů ve volné přírodě. Izrael dnes poprvé po několika týdnech znovu zasáhl hustě obydlené předměstí libanonské metropole Bejrútu. Cílem byl podle židovského státu vysoce postavený velitel militantního hnutí Hizballáh. Izraelská armáda informovala taky o útocích na několik dalších cílů Hizballáhu. Podle webu Al Jazeera při dnešních izraelských úderech na jihu a východě Libanonu zemřelo nejméně 13 lidí. Mezi Izraelem a Libanonem od poloviny dubna trvá příměří. V Česku nemá přibližně 5% dětí pediatra. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Třeba v Podbořanech na Lounsku skončili ke konci března 3 dětští lékaři. Město proto nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí třeba s kojením, spánkem nebo denním režimem dětí. Poradna funguje 2 dny v týdnu a konzultace jsou pro místní zdarma.
10: Maminka Zuzana Kalová popisuje, proč vyhledala poradnu.
11: Kojila jsem plně nějakých 5 a půl měsíce, ale potom vlastně u kontroly paní doktorka, tak ta byla nešťastná z toho, že dcera nepřibírá.
10: Do poradny ale podle sestry Ivety Petrákové chodí maminky i s jinými problémy.
12: Chodí s tím, jak pečovat vlastně o to miminko, i s většíma dětma. Když se potýkají třeba s nějakým onemocněním, které je dlouhodobějšího charakteru, tak se třeba přijdou ujistit, jak doma o to miminko pečovat.
10: Z Podbořanska Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
13: Fotbalisté Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain rozehrají za necelou hodinu druhé utkání v semifinále Ligy mistrů. Pařížané budou v Německu hájit jednogólový náskok z úvodního zápasu. O odvetě v mnichovské Allianz aréně mluví záložník francouzského týmu Warren Zaïre-Emery.
14: Na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmifinále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
13: Ve finále Ligy mistrů se lepší z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain utká s Arsenalem.
15: Zdržení na D2 v Brně a nebezpečí na 35 u Liberce. Na dálnici D2 čekejte menší zdržení na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Před nájezdem na dálnici D1 je kolona z prvního kilometru. Zdržení do omezení u D1 je teď asi 5 minut. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez zásadních komplikací. Na tahu 35 na rychlostní silnici na příjezdu do Liberce směrem z Krastavy pozor za křižovatkou na Friedland. Hlásíte tam pohyb srnek v těsné blízkosti vozovky.
16: Z Krastavy do Liberce a na úrovni kasína je tam vlastně molka a předtím je viadukt a pod tím viaduktem přímo na vozovce jsou dvě srnky, je to nebezpečné. Už jsem volal policii.
15: A ve Zdíbech u Prahy opatrně na křížení silnic číslo 9 a 608 na kruhovém objezdu u nájezdu na dálnici D8 se srazilo osobní auto s nákladním, překáží přímo na kruhovém objezdu a tvoří se menší kolony právě na příjezdech na rondel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme většinou oblačno, postupně přehánky ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Počet žen, které se v dospělosti dozvídají, že mají poruchu pozornosti neboli ADHD, narůstá. Většinou se tak děje, když přijdou do pedagogicko-psychologické poradny nebo k psychologovi se svým dítětem. ADHD je totiž dědičné. Jak se jim změní pohled na svět a samu sebe, když se dozví, že jejich mozek neurodivergentní? jakými komplikacemi se musí denně potýkat? A co jim může život ve světě utvářeném pro neurotypické lidi ulehčit? To jsou otázky pro následující pořad. Pěkný poslech přeje Alžběta Marková.
7: Zaostřeno.
18: Je to jako kdyby vám v hlavě vybuchoval ohňostroj a vy byste strašně moc chtěla sledovat, ale úplně každou tu jiskřičku toho ohňostroje, no jo, jenomže sotva k ní jako dojdete, sotva na ní upřete pozornost, tak ona se rozprskne do dalších a vy zase chcete vidět všechny, ale každá ta další se rozprskne zase do další. Takže vy vlastně pořád větvíte, ten mozek vyvíjí jako obrovskou aktivitu a v určitou chvíli už dojde jako k extrémnímu zahlcení, jo? Už opravdu ten mozek je jako zahlcený a nemůže.
17: Tento vnitřní chaos prožívala novinářka Klára Kubíčková přes 40 let. Podobně jako další ženy netušila, že její potíže mají název ADHD. Co se pod touto zkratkou skrývá, mi vysvětlila klinická psycholožka Veronika Fuchsová.
19: ADHD je neurovývojová porucha. To znamená, že mozek člověka s ADHD a jeho fungování se liší od fungování mozku běžného člověka nebo zdravého člověka. A je to porucha, která vlastně je celoživotní. Pojmenovávají se takové dvě skupiny symptomů u toho ADHD. Jedna skupina se týká kognitivních funkcí, to znamená to, jak jsme schopni udržet pozornost, je tam narušená paměť, takzvané exekutivní funkce, to znamená schopnost jako třídění, plánování. A pak ta další skupina se týká impulzivity, hyperaktivity, narušené motivace, potřeby stimulace.
17: Důvodem, proč ženy prokluzují diagnostickým sítem až do dospělosti, je takzvané maskování. Jak popisuje Klára Kubíčková, dívky se pod tlakem okolí velmi brzo učí své symptomy skrývat za masku hodné holčičky.
18: Něco nebylo evidentně v pořádku už na základní škole. Akorát, že já jsem chodila na základní školu v 80. letech a tam se tehdy ještě ADHD označovalo za lehkou mozkovou dysfunkci a tu diagnozu dostávali opravdu extrémně problémoví kluci. Ale že by ADHD mohly mít dívky, to se vůbec nevědělo. Navíc u těch holek to má jako poměrně jiný symptomy. My se velmi rychle naučíme maskovat, hlavně vlivem syndromu hodný holčičky, takže i když ve vás skáče ten hopík a vlastně byste se strašně potřebovali chovat v souladu se svým ADHD, no tak se velmi brzy naučíte, že aby vás okolí přijímalo, nemůžete jakoby divoká holčička, která furt někde pobíhá a skáče a je furt jako špinavá a zvídavá, jo.
19: U těch dětí ta hyperaktivita u těch chlapců se vlastně projevuje výrazněji, kdy více to projevuje vlastně v chování, narušeným chování, takzvaným zlobení, teda takovým fyzickým neklidu, třeba desinhibici emocí. Když to u těch dívek se popisuje ten obraz spíš, že je na té rovině toho denního snění, distraktibility, to znamená odklonitelnosti pozornosti, zhoršený organizace a ty projevy tam jsou takový subtilnější.
17: Vysvětluje rozdíly klinická psycholožka. Celé desítky let provází ženy s nediagnostikovaným ADHD pocit, že se jen musí více snažit. Jenže tělo i mysl mají své limity.
18: Aniž bych věděla, že tuhle diagnozu mám, tak jsem vlastně snížila až do 42, kdy přišlo jako totální vlastně vyhoření a kolaps. Lékař vlastně vyloučil infarkt, řeklo se, že to jsou teda jako extrémně vleklý a silný panický ataky, který ale nasedají na něco, že to je prostě psychogyní.
17: Na termín u psychiatra, který by určil přesnou diagnózu, si musela novinářka počkat 2,5 měsíce. Celou tu dobu byla odkázána na Lexaurin, lék na uklidnění, který sice dočasně tlumil úzkost, ale neřešil skutečnou příčinu kolapsu.
18: Ta psychiatrička vlastně, když si mě poslechla, tak říkala jasně, jako deprese to je zjevný, to víte, úzkosti, panické ataky, problémy s jídlem, nespavost. No ale tušíte, že tyhle všechny věci teda nasedají na vaše ADHD. Víte vůbec, že máte ADHD, už vám to někdo diagnostikoval. A teď já jsem na ní koukala v té ordinace, říkala jsem, no, jako moji dva synové mají ADHD diagnostikovaný, ale já přece... A teď jako vám to dojde, v tu chvíli vlastně vám spadne brada a je to obrovský aha moment, přichází obrovská úleva, protože najednou ten šílený životní chaos jako dává smysl, najednou chápete, proč jste taková, jaká jste. Dojde vám, že jako nejste porouchaná, že prostě jste se jenom narodila s trochu jiným mozkem. Ale zároveň teda s tou úlevou přijde i obrovský vztek, protože si říkáte, kdyby mě tu diagnózu někdo dal 10, 15, tak jsem mohla žít úplně jiný život, protože by jsem si jako zvědomila všechny ty trable, které na to ADHD nasedají a mohla jsem opravdu dělat jako kompetentnější rozhodnutí, mohla jsem mít úplně jiný vztahy, nemusela jsem se jako totálně vyčerpat A nemuselo mě teda opravdu zastavit až to, že ten organismus byl jako fakt na hranici jako přežití.
19: Diagnóza ADHD by měla probíhat na oddělení klinické psychologie v ambulanci klinického psychologa. Někdy ADHD diagnostikuje i psychiatr, ale ten tam nemá vlastně ty testy, které máme my. A ta diagnostika toho ADHD trvá dlouho. V tuto chvíli v České republice nemáme danou baterii na vyšetření dospělých s ADHD, takže víceméně jako improvizujeme. Ale lidi, kteří se tím zabývají, tak se snaží už nějak vzdělávat.
17: Doplňuje klinická psycholožka Veronika Fuchsová. Do diagnostiky ADHD u žen navíc výrazně zasahují hormonální výkyvy během menstruačního cyklu. Ty mohou příznaky v průběhu měsíce měnit.
18: U žen má na symptomy ADHD velký vliv jejich hormonální systém, takže když vy si přijdete pro diagnózu v nějaký fázi menstruačního cyklu, tak ty projevy můžou být jako úplně jiný, než když tam přijdete za týden a jste v jiný fázi menstruačního cyklu.
19: Estrogen má vliv na schopnosti soustředění, paměti a i vlastně ty jako emoční stability, impulzivity. Takže vlastně ženy můžou v průběhu cyklu sledovat změny. Ženy, které nemají ADHD a jsou třeba maminkama, tak určitě znají pojem nebo znají ten zážitek toho baby brain takzvaně. To znamená, když je úroveň toho estrogenu vysoká, že je těžký se na něco soustředit, je těžký o něčem přemýšlet, takže takhle to může sekundárně vlastně posilovat ty základní symptomy, které člověk má daný vlastně tím fungováním toho mozku.
17: Klinická psycholožka Veronika Fuchsová uvádí, že podle americké studie z roku 2022 je nejlepší pro léčbu ADHD kombinace léků a nácviku kompenzačních mechanismů.
19: Ty léky umožní, že člověk je schopen si ten kompenzační mechanismus jako kdyby naučit a vůbec ho jako provést, že trošku zvýší úroveň toho soustředění a toho fungování toho mozku, ale zase když by ten člověk bral jenom léky, tak si do toho života mnoho jako neodnese a ty kompenzační mechanismy jsou hrozně důležitý. Jsou to různý používání pomůcek, jako nevím, diář, nástěnka, zapisování, ve chvíli, kdy neslouží ta paměť, nebo ve chvíli, kdy se nedokáže dlouhodobě soustředit, tak si tam třeba dávat pauzy.
18: Když ty léky začnete brát, tak se vám najednou po celém životě, po celých těch 40 letech se vám najednou vyjeví, jak asi žijou jako neurotypický lidi. Jaký to je, když ten mozek se jako uklidní a přestane neustále jako lačnit po tom dopaminu. A to je teda jako hustý, to je jak když dostanete brejle, takže máte prostě 5 dioptrií na dálku, to znamená, že fakt vidíte extrémně rozmazaně a najednou vám někdo nasadí brejle a vy řeknete wow, tak takhle vypadá svět. Celý je to o tom, že váš mozek prostě neumí přenášet dopamin. To znamená, že ty léky jsou v podstatě jako neurotransmitery, to znamená, že vám jako dodávají do mozku nějaké látky, které pomáhají s tím transportem toho dopaminu. Takže najednou vám se ten dopamin dostane tam, kam se má dostat. A vy se rázem uklidníte, protože nemusíte naskakovat na jakýkoliv dopamin, který jde kolem. Jo? Vlastně celý ta frenetická jako aktivita v tom ADHD je daná tím, že vylačníte po dopaminu. Takže jakákoliv výzva, jakákoliv hora, která se vedle vás objeví, tak vy musíte vylézt. A fakt si nemůžete pomoct. A když už tam náhodou není, tak si tam prostě vytvoříte, protože potřebujete ten dopamin, jako každý potřebuje dopamin.
17: Medikace ADHD je podle Kláry Kubíčkové v Česku stále obestřena předsudky. I proto lidé psychofarmaka často vnímají jako léky na hlavu a jejich užívání pro ně může znamenat pocit selhání.
18: Pořád si říkáme, tak já ještě zkusím tyhle bylinky, tak já ještě zkusím víc chodit do lesa a tak třeba, když budu cvičit tu jogu, tak to jako zafunguje. Ale tohle, anebo budu chodit na jinou terapii, na lepší terapii a třeba mě to pomůže. Jo. Jenomže pak zjistíte, že 5 let prostě se snažíte, vrážíte do toho jako obrovskou energii a vlastně vám o moc líp není. Takže někdy opravdu stojí za to jako po té medikaci sáhnout, i když to samozřejmě s sebou nese jako spoustu rizik.
17: Ze své vlastní zkušenosti nám paní Kubíčková přibližuje, jaké techniky jí pomáhají s ADHD.
18: V podstatě asi nejlíp fungují techniky, které jdou z hlavy do těla. To znamená, že vy se vlastně snažíte si jako v těle zvědomit nějaké věci. Dobře funguje mindfulness, dobře fungují právě dechové techniky, ten dech je vlastně hrozně důležitý, protože ve chvíli, kdy vy jste fakt jako rozjetá, extrémně jakoby v tom, jako v té aktivitě, v té hyperaktivitě toho ADHD, tak to, že začnete pravidelně dýchat, je prostě něco, co je úplně kouzelný. A ono to zní, že to je strašně jednoduchý, ale v podstatě je to taky od tom dopaminu. Pomáhají jako jakýkoliv vlastně, aspoň mě pomáhají jakýkoliv jako tělesní aktivity. Yoga, plavání, procházka, jízda na koloběžce a cokoliv, co je vlastně takhle dynamický.
17: Vysvětluje novinářka Klára Kubíčková.
7: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Medikace dokáže mozek uklidnit, ale pro mnoho lidí je stejně důležitým lékem komunita. Místo, kde nemusí nic vysvětlovat, protože ostatní prožívají to samé. Jedním z nich je i spolek Akrazia, který mi představila jeho spoluzakladatelka Helena Halířová.
20: Akrazia je vlastně iniciativa, jejímž cílem je podporovat lidi s ADHD, primárně dospělé, s tím, že sami z velké části jsme psychologové z vlastních zkušeností a tak se snažíme tu naši zkušenost podporovat odborností a na základě toho kultivovat systém podpory, který v této oblasti bohužel stále pokulhává. Organizujeme své pomocné skupiny a podpůrné skupiny, realizujeme vlastně workshopy pro firmy a školy a systematicky tak nějak jako mapujeme potřeby komunity.
17: Spolek Akrazia vznikl v roce 2022 a svou činnost staví na třech pilířích. O světě, advokační činnosti a především na budování komunity. Právě tu tvoří síť své pomocných a podpůrných skupin po celé republice. Doplňuje Helena Halířová.
20: Naše skupiny jsou bezpečným prostorem k setkávání a sdílení. Vychází z naší metodiky, která pomáhá držet bezpečný a citlivý rámec. S tím, že lidé v nich sdílí své příběhy, zkušenosti, strategie, velmi rychle se potom dostaví nějaký pocit, který dlouho nezažili, pocit úlevy a sounáležitosti. Máme podpůrné skupiny vedené psychologem, které vlastně přináší psychoedukaci, větší vedení a nějaké konkrétní nástroje a své pomocné skupiny, kde není odborník a všichni jsou si tam rovní. Zájem je větší, než jsme čekali. V současnosti máme na wait listu přes nějakých 70 lidí, takže to je velmi fajn signál, že lidé se jako zajímají a snaží se nějak vyhledat tu podporu. A s tím, že v současnosti fungujeme v Brně, v Praze, Hradci Králové a v Pardubicích. Každá ta skupinka má kolem 6 až 8 členů a těch skupinek máme teďka vlastně 6, protože v Praze máme 3. A mimo teda ty své pomocné skupiny, tak vlastně teďka jsme rozjeli i podpůrnou skupinku pro maminky, kdy vlastně běží nějaký první pilotní běh.
17: Tuto podpůrnou skupinu pro maminky mi v Praze představila její koordinátorka Alžběta Lášková.
21: Dobrý den. Tak vítejte. Lášková.
22: Alžběta Marková.
21: Dobrý den. Tak. Vítejte v nás na skupině. Dneska budeme mít téma nějakých silných emocí a jak je zvládat. Sedíme většinou na skupině v kruhu, abychom na sebe všechny viděli a zároveň máme tabuli s flipchartem, kde když je potřeba něco nakreslit, něco ukázat, tak k tomu vždycky paní psycholožka má příležitost. Zároveň většinou otevřeme skupinu s nějakým life updatem a potom se věnujeme přímo našemu tématu. Takže je prostor jak pro sdílení, tak i pro psychoedukaci. Postupně nám budou přicházet maminky, ale tím, že se na skupině věnujeme hodně citlivým tématům, tak potom už se na skupině budeme tématům věnovat jenom my.
17: Spolek Akrazia plánuje otevřít podpůrnou skupinu pro maminky také v Brně a další v Praze. Podobnou potřebu vytvořit bezpečný online prostor pocítila i Jana, přítelkyně Kláry Kubíčkové. Založila proto uzavřenou facebookovou skupinu Nepozorné ADHD ženy. Ta je určena výhradně ženám, aby mohly v naprostém bezpečí sdílet i ta nejcitlivější témata.
23: Když jenom sdílíte s někým svoje ADHD průšvihy, tak vám to uleví, je to strašně terapeutický. Zároveň v té skupině se můžete poradit, když hledáte jako diagnostika nebo diagnostičku. Jsou tam holky opravdu z celé republiky, takže když prostě bydlíte jako v Příbrami, tak vám můžou poradit, jako kdo tam okolo, s kým mají dobré zkušenosti. Jo. A což vzhledem k tomu, jak málo je tady odborníků a odbornic, který by byly jako vstřícní, laskaví a ADHD uznávali, tak je tohle taky jako hrozně cený.
20: Naše data z komunity lidí s ADHD ukazují vlastně několik opakujících problémů. Dospělí narážejí na dlouhé čekací doby, na omezený počet odborníků, roztříštěné a často neověřené informace. Setkávají se bohužel i s přetrvávajícím stigmatem, někdy bohužel i ze strany části odborné veřejnosti, a k tomu se ještě přidává i nejistota kolem medikace a nejasnosti v úhradách od pojišťoven, což situaci samozřejmě dál komplikuje. No a Akrásy jsme tak začali budovat dobrovolně, protože jsme tu mezeru viděli zblízka jako psychologové i jako lidé z vlastní zkušeností. A naší snahou je pomoci přiblížit českou praxi k tomu, co už dnes víme ze zahraničního výzkumu a klinické zkušenosti. Jenomže pokud má být pomoc dostupná, kvalitní a dlouhodobě udržitelná, nemůže stát jen na dobrovolnictví, a proto je zapotřebí stabilní podpora finanční i systémová.
17: Uvádí psycholožka Helena Halířová. S paní Kubíčkovou jsme se setkali na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde sama studovala. Už tehdy se podle jejich vzpomínek začaly projevovat příznaky ADHD.
23: Já nejenom, že jsem studovala dvě vysoké školy naráz, ale docházela jsem třeba asi na další 4 nebo 5 fakult na různé přednášky, protože jsem měla různý hyperfokusy a potřebovala jsem vědět jako něco o tomhle, něco o tomhle, tak jsem jako furt přeskakovala. Souběžně s tím studiem já jsem začala pracovat v novinách, začala jsem pracovat na půl úvazku v Moravské galerii na postu vlastně tiskový mluvčí, ale to mě nestačilo, takže jsem potom ještě spunktovala založení jazzový kavárny pod obrazy. A tam jsem po večerech čepovala pivo, zvala jsem prostě umělce, se kterými jsem dělala besedy. A po nocích jsem dělala černý výlep, jako tady na tyhle ty akce, na koncerty, na různé věci. A byla jsem u založení gender centra. Prostě jsem jako dělala fakt milion věcí naraz, skákala jsem z jedné do druhé. A no a ten, i to bylo částečně daný tím, že já jsem se vlastně ocitla jako z gymplu, z okresního města, z rodiny, která jako měla nějaký jako kontrolní mechanismy, v té svobodě. A najednou jsem prostě tu svobodu potřebovala jako využít úplně naplno. Takže jsem fakt dělala totálně všechno a aby toho nebylo málo, tak jsem mě těsně před před bakalářkama na prvním oboru narodil první syn a pak se mě narodil druhý syn a pak jsem teprve jako dělala státnice na druhém oboru, takže jsem si stihla vlastně během těch studií ještě pořídit 2 děti, neplánovaný samozřejmě, protože málo ženských s ADHD jako má plánované děti. No a pak jsem se ještě stihla rozvést, že jo. Takže opravdu to, ty moje studia byly, jako, myslím si, že jasnější už to být nemůže, jo.
17: Neplánované mateřství není u žen s ADHD výjimečné. Ze své praxe to potvrzuje i koordinátorka podpůrné skupiny pro maminky Alžběta Lášková.
1: Neplánované mateřství může být z jedním z typických znaků mateřství s ADHD, ať už se o tom mluví nebo ne, protože nějaká impulzivita je znak ADHD. A často jsem se po rozhovoru s maminkama, a to ani nemyslím ty, co máme vyloženě v podpůrné skupině, setkávala s tím, že to mateřství nepřišlo plánovaně. Mateřství dokonce i litovali, přemýšleli, jestli do toho měli jít, jestli tím, že mají třeba i nižší sebevědomí obecně, jestli na to zbývají jejich kompetence, a znova se to prolíná s pocitama viny.
17: Alžběta Lášková se ve své praxi často setkává také s maminkami s ADHD, jejichž děti mají stejnou diagnózu. Pro rodinu to může znamenat jak větší porozumění, tak i nové výzvy.
1: Naopak si myslím, že právě mami s ADHD dokáže pochopit svoje děti s ADHD mnohem líp. Myslím si, že k němu můžou přistupovat s mnohem větší empatií. Dokonce se často zmiňuje i ten fakt, že by bylo pro ně třeba i náročnější se přizpůsobit dítěti, které nemá tolik energie, nemá ty symptomy ADHD. Takže potom vlastně ta symbioza může fungovat líp. A zároveň se ale ukazuje, že mámy, které mají děti s ADHD, prožívají mnohem více stresu. Může docházet hned k několika problémům ve výchově. A to je zajímavé i z hlediska toho, že nejen, že to zažívají ve svých
21: v současných rodinách se svýma dětma, ale mohli to zažívat už ve svém dětství. Tudíž tam dochází k takovému začarovanému kruhu, kdy oni se to možná snaží dělat líp, ale nemají k tomu úplně ty dispozice, nějaký mechanismy, a to se právě snažíme taky učit na naší podpůrné skupině.
18: Mít doma děti s ADHD a zároveň mít sama tu diagnózu je na něco skvělý, protože já tím dětem rozumím. Jo. Já vím, že jsou situace, ve kterých nemůžou jednat jinak, že ten mozek je prostě jinam nepustí, což je jako super k tomu, aby jsme se nějak líp domluvili doma, ale když potom vám dítě jeden den ztratí bundu, druhý den ztratí platební kartu a třetí den přijde ze školy v cizích kroksech, protože ztratilo boty, tak už je vám ta teorie dost na prd, protože už to prostě jenom matka, která vřízká. Potom jako můžete za tím dítětem jít a říct, promiň, já tomu jako rozumím, že to je těžký, a v podstatě si zvědomíte, co všechno už jste ztratila a zničila v životě. A pomůže vám to jako pochopit to dítě, to je jako fajn. Zároveň to funguje naopak. Ty děti, když se dostanou do určitého věku, nebo když s nimi adekvátně o tom komunikujete, a že my jako hodně doma mluvíme o té diagnoze, hodně to jako tematizujeme, tak ty děti můžou chápat vás, což je skvělý, protože oni jako vědí, že ta máma nevřízká v tuhle chvíli, protože oni by byli blbě. Ale jako můžou si být jistý, že ta máma vřízká, protože je zahlcena, protože už je toho moc. A náš Kuba už se opravdu naučil ve svých 13 letech s tím pracovat a fakt přijde a říká, mami, máš toho teď hodně, anebo máš kapacitu na to, abych ti řekl pár fun faktů, protože on miluje fun fakty. Tak to je jako dobrý. A zároveň si myslím, že to je skvělý v tom, že ve chvíli, kdy vy jako rodič to máte zvědomený, znáte tu diagnózu a učíte se, jak s tím pracovat, tak to zároveň můžete učit ty děti, anebo oni to můžou odkoukávat od vás. Jo, že opravdu jako ve chvíli, kdy jste zahlcená a cítíte, že jste jako na prahu nějaký jako blbý ataky, a stoupnete si a začnete dejchat a prostě 2 minuty dejcháte do čtverce a pozorujete to, jestli to odchází nebo jak to je, a to dítě to vidí, tak se samozřejmě naučí dejchat do čtverce. Jo.
17: Klára Kubíčková se i přes všechny potíže učí žít s ADHD v souladu. Dokonce v něm našla výhody pro svou profesi.
18: Mezi novinářkama zejména je strašně moc ženských s ADHD, protože každý týden píšete text, který je o něčem novým. Můžete se něco dozvědět, jako pátráte, jdete do toho hyperfokusu, je to boží, vy nasytíte ten mozek. A potom ten text vyjde, obvykle je dobrý, protože ho máte jako extrémně dobře vyzdrojovaný. A přijde odměna zase v podobě toho dopaminu, kdy vy vidíte ten svůj text v těch novinách nebo na tom webu. No a pak přijde jako další zadání a další téma, vy se do toho zase ponoříte. Takže vlastně dělat jako novinářku s ADHD je super. Jediný, v čem není plus, je samozřejmě v tom, že neumíte dodržovat ty termíny. Jo? Že když jste v tom hyperfokusu, tak se odmítáte vynořit, i když už je za 5:12 a má to jít do tiskárny a vy máte pocit, že ještě tohle je strašně zajímavý výzkum.
17: Právě potíže s termíny a plánováním patří k častým projevům ADHD. Jak se s nimi dá fungovat v pracovních kolektivech, popisuje Helena Halířová, která má zkušenosti z oblasti personalistiky.
2: Je důležité začít tím, že ADHD není nedostatek inteligence ani schopností, je to především obtíž nějaké regulaci, v pozornosti, energii, v emocích. A dobrá zpráva tady je ta, že pracovní prostředí může hrát obrovskou roli a ty úpravy často nejsou složité ani drahé. Pomáhá třeba dělení úkolů do menších kroků, jasné priority, vizuální přehledy, konkrétní deadliney a vůbec nějaký upřímný zájem a otevřená komunikace o tom, co komu funguje. Je také zapotřebí říct, že lidé s ADHD často nefungují lineárně, ale ve vlnách, a pokud jim dáme prostor pracovat v tomto rytmu, tak často zazáří. A taky je zapotřebí říct, že nepodpořené ADHD se firmám vrací ve formě vyhoření, fluktuace a ztráty talentu. A naopak při citlivém nastavení prostředí mohou ty organizace těžit z jejich kreativity, rychlého rozhodování a nějaké schopnosti reagovat v dynamických situacích.
17: Lidem s touto neurovývojovou poruchou můžou výrazně pomoct nadřízení, kteří dokážou jejich potenciál využít a zároveň v období intenzivního soustředění usměrnit množství nápadů. To se povedlo u šéfredaktorky, pod kterou novinářka Klára Kubíčková pracovala.
18: Ona to v určitou chvíli u mě vždycky musela jako zastavit, tady to nadšení pro to téma, a říct, už to stačí. Mohlo by to být jako ještě lepší, ale už takhle je to super.
23: A ona to začala vlastně dělat tak, že mě dávala fejkový termíny. To znamená, že si vymyslela, že to jako, že ta uzávěrka, nebo že ten můj text je prostě do čísla 20, ale věděla, že ten text je do čísla 21. Takže ho dostala se zpožděním do čísla 20, ale furt byla v klidu, protože měla ještě pár dní na to, aby se to prostě zlomilo, aby to šlo jako do tisku. A mohla samozřejmě říct, hele, ty nedotřuješ termíny, tak jako se rozloučíme na zdar. Ale ona přesně byla případ tý šéfový, který umí jako pracovat s těma výhodama ADHD a umí si poradit s těma nevýhodama.
0: Společně s Janou Srncovou, kolegyní se stejnou diagnózou, napsala Klára Kubíčková knihu s názvem Roztikané. Ta letos získala cenu Magnesia Litera za publicistiku.
23: Jsme tu knihu začali psát v podstatě fakt jako porouchaný, jako někdo, kdo má poruchu pozornosti, a chtěli jsme ukázat, jaký to je, když jako žijete ve společnosti takhle porouchaná. A v závěru té knihy jsme fakt obloukem došli k tomu, že kdo je tady porouchaný, tak je vlastně to nastavení té společnosti. My potřebujeme opravdu různý druhy lidí, různý druhy mozků, lidi s různýma zkušenostma, aby ta společnost jako celek mohla dobře fungovat.
0: Uzavírá Klára Kubíčková Zaostřeno věnované ženám z ADHD. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Alžběta Marková.
3: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
7: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, které je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít. A to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodářství umožní stabilně růst.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Otevřeli se ty vagony a celý vlak byl obklopený. Stáli tam ty SSáci s puškami před sebou a křičeli ven, všechno ven. Tam nás roztrhali. Tam jsem viděl moje manželku naposled.
22: Vzpomínal na to, že v osvěti mi si řekl, že má dvě možnosti, buď to se vrhnout do drátů a ukončit svůj život, anebo všechno přežít a o té hrůze vyprávět celému světu, aby se to už prostě nemohlo opakovat.
24: Velitel se k němu choval opravdu korektně, sdělil mu, tak pane Burger, vy pojedete do Berlína a budete dělat svoji práci. My totiž takové odborníky a specialisty, jako jste vy, potřebujeme.
4: A když jsem šel cesty bránit koncentračního táboru Sachsenhausen, tak udělali se mnou padělatel. Já jsem přece byl obyčejný knihtiskař, který musel padělat 132 miliony anglických liber.
7: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
22: Krieger udělal krátkou pauzu a pak pokračoval tónem velitele rozhodujícího o životě a smrti. Najedno vás ale chci ještě upozornit. Musí vám být jasné, že budete bez milosti zastřeleni, jestliže nebudete řádně pracovat. Šéf padělatelů opustil dílnu s cynickým úsměvem. Nám novým bylo znovu tak říkajíc úředně potvrzeno, co už nám dávno bylo jasné. Odtud není úniku. Byli jsme odsouzeni zemřít po odvedené práci. Proč se tedy nyní ještě namáhat? K čemu pracovat a dřít? Ale přesto jsme se osudu nepoddali. Věděli jsme, že před námi nestojí lehký úkol. Věděli jsme, že každý strážný z řad SS se může jednoho dne stát naším vrahem. Věděli jsme také, že každý z nich má rozkaz, aby nás v nutném případě bezohledně zastřelil.
4: My bychom mali tisknout $1 milion denně. No ale ten předák, ten Holana Jakubson, ten to sabotoval. Ten má dělat tu želatinu, mali jsme to tisknout světlotiskem a i když ty negativy byly dobrý, tak nikdy nevyšel dobrý dolar. To byl jediná sabotáž, co se dělal. Pak přišel Krüger a říkal, že Himmler nám vzkazuje, že když by jim 5 neděl nemá ty dolary v pořádku, ty lidi zastřelíš.
5: Dobrý den, začínají Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Mikuláš Kroupa. Ahoj Mikuláši.
6: Ahoj Lucie, dobrý den, milí posluchači.
5: My si u těch příběhů, které děláme společně, občas říkáme, že to jsou příběhy jak z hollywoodského velkofilmu. A zrovna dneska to není úplně daleko od pravdy, protože my budeme dělat příběh pana Adolfa Burgera. A myslím si, že pokud posluchači neznají jeho jméno, což se mi nezdá úplně pravděpodobné, tak ale určitě znají jeho knihu Ďáblova dílna, případně znají stejnojmenný film Ďáblova dílna z roku 2007. Je to film z rakousko-německé produkce. A proč říkám, že ten příběh je v skutku hollywoodský? Protože tento film opravdu dobil Hollywood. On vyhrál Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
6: Já jsem se ho pokoušel zhlédnout. Mě ten film prostě nebavil, protože ten příběh znám a vlastně v tom filmu mi spoustu věcí chybělo a jsou tam takové prostě drobné posuny v tom skutečném příběhu. Ten skutečný příběh je vždycky zajímavější.
5: No, já totiž, když jsem se připravovala na dnešek a pročítala jsem si vzpomínky pana Burgera, tak já jsem ten film neviděla, ale říkala jsem si, tohle všechno se do jednoho filmu nemohlo vejít, to musela být šílená zkratka, jenom se toho tak dotýkali, bylo to asi inspirováno knihou. Takže ten skutečný příběh Adolfa Burgera si teď tady spolu odvyprávíme. Já jsem poslouchala ty jeho vzpomínky na paměti národa, které zaznamenal v roce 2007 dokumentarista Ondřej Bratinka. A hrozně mě překvapilo, když jsem se podívala na datum narození pana Burgera, že v té době, kdy ten rozhovor vznikl, mu bylo už 90 let, to vůbec nezní z toho hlasu. On je plný energie, povídá jakým pevným hlasem.
6: Ano, Adolf Burger zaprvé se dožil snad 99 let, zemřel 2016. A ještě jedna taková věc, já mám stejné datum narození, 12. srpna, on se narodil 1917, tak já jsem o něco mladší. Ale důležité je asi říci, že Adolf Burger vlastně byl skvělý vypravěč, profesionální vypravěč. On strávil, myslím, že 40 let objížděním škol v Československu, na Slovensku, v Německu. Mluvil samozřejmě výborně jazyky anglicky a německy a vlastně patřil k těm nejznámějším přeživším holokaustu z naší země.
5: To, co říkáš, tak nás už trošku přivádí do prostředka toho příběhu, který vezmeme od začátku, ale on vzpomínal na to, že Osvětimi si řekl, že má dvě možnosti, buď to se vrhnout do drátvu a ukončit svůj život, anebo všechno přežít a o té hrůze vyprávět celému světu, aby se to už prostě nemohlo opakovat. A jak už víme, naštěstí to byla varianta číslo 2 a on pak skutečně o těch svých zážitcích vyprávěl, napsal tu knihu a tak dále.
6: Na paměti národa máme 3 hodiny jeho vyprávění. Velice doporučuji, je to plynulé, velmi poutavé. A myslím, že velmi autentické, i když byl spisovatelem, napsal své paměti do té knihy Ďáblova dílna a opravdu svůj příběh často vyprávěl, tak myslím, že pro paměť národa zanechal velmi, velmi pozoruhodný a řekl bych pro historiky zajímavý, pravdivý jaksi obraz toho, co zažil. To nebývá úplně zvykem, spoustu lidí, kteří prošli těmi koncentračními tábory, tak o řadě věcí prostě nechce mluvit. Adolf Burger byl velice otevřený a i o těch velmi složitých a násilných věcech hovořil. On je zažil v určité části, ale jinak ve svém příběhu, i když to byl vězeň koncentračního tábora, tak hovoří o dobře živených vězních. Používá takový termín mrtví na dovolené, což prostě ve vztahu k holokaustu je prostě netradiční. A také hned po osvobození, a on byl osvobozen jako statný, dobře rostlý, mladý muž. Jeho Američané nechtěli pustit, protože oni si mysleli, že je bachař, převlečený SS-man.
5: No, protože už měli zkušenosti s osvobozováním některých koncentračních táborů a věděli, že typický vězeň je na kost vyhublý, bez vlasů. A najednou tady stojí někdo jiný.
6: K tomu se možná ještě dostaneme. To jsou teda neuvěřitelně dramatické okamžiky jeho života. to osvobození. Ale myslím si, že je dobré říci, on díky tomu, že měl sílu po propuštění, tak se začal věnovat hned ten první den, toho myslím, že 6. května 1945, dokumentování. On si vyžádal v nějaké rodině rakouské, on byl osvobozen v tom Ebensee, tak si prostě vyžádal, nebo dejme tomu ukradl fotoaparát a prostě šel a fotil ty vězně propuštěné z toho koncentračního tábora. On prostě měl sílu a k tomu se dostaneme, jak je to možné, že on prostě prošel 3 lety věznění v Osvětimi, v Birkenau, Sachsenhausenu.
5: Tak pojďme ale na začátek toho příběhu. Už jsme říkali, že se narodil v roce 1917 ve Velké Lomnici.
6: Na Slovensku, Tatrami, kousek od Popradu.
5: A k tomu jeho osudu za války, ho vlastně předurčilo jeho zaměstnání.
6: On byl z židovské rodiny, jeho tatínek umřel, když byl malé dítě. Měl několik sourozenců, maminka neměla peníze, aby zaplatila synovi studia, takže on se vyučil knihky s kařem, typografem. On chvíli dělal nějakého dělníka a pak musel nastoupit na povinnou vojnu 2letou a tu ukončil v roce 1939, krátce potom, co vznikl slovenský štát. To pro židovskou rodinu byla úplná katastrofa. Vlastně hned od počátku tento spojenec nacistického Německa začal instalovat do společnosti protižidovská nařízení. Takže nejdřív definování, kdo je žid, kdo je smíšenec, pak přišly ty zákony o soupisu všeho židovského majetku, arizační zákony. No a pak v roce 1941 slovenský kodex, protižidovský zákon, to je opravdu něco obludného. Myslím, že je to nejhorší, nejrozsáhlejší protižidovský zákon celé tehdejší Evropy. V Československu v protektorátu také platili norimberské zákony v nějaké podobě, ale ne v tak strašně podrobné, jako mělo Slovensko, slovenský štát. To bylo nějakých 270 paragrafů, 60 stran nařízení zákazů pod velmi přísnými tresty. Židé nesměli nejen si brát, dávat se, ženit se s jinými než židovskými občany, nemohli podnikat, nemohli studovat, nemohli vlastnit zvířata a tisíce dalších prostě nařízení. No a v této době vlastně Židé, zvláště ti mladí, se začali organizovat do nějakých tedy protinacistických, protifašistických skupin na tom Slovensku. Jedna z těch skupin se tvořila i kolem mladých komunistů, kteří se napojili na to sionistické odbojové hnutí Hašomer-Hatzair. To je taky strašně zajímavá kapitola. Hašomer Hatzair zprostředkovával hlavně útěky Židů do Palestiny a zajišťoval i dokumenty, většinou falešné. A právě na tomto se mladý Adolf Burger, bylo mu asi 22-23, dostal se teda do tiskařské dílny, začal pracovat ve svém oboru, byl v něm evidentně velice dobrý. A právě mladí židovští komunisté za Hašomer Hatzair si ho vytipovali a zašli za ním s nabídkou, aby tedy se přidal k odboji. On se tomu trochu bránil, protože se staral o maminku a sourozence, byl jediný, kteří živil rodinu, a zároveň pocitoval povinnost nějak tedy pomoci. On sám byl levicového smýšlení. Myslím, že se úplně nedá říct, že by byl komunista, ale určitě mu imponovala ta představa nějaké nové bezstřídní společnosti, která třeba jednou vznikne na Středním východě, někde na dávném území Izraele.
5: Bohužel ta jeho činnost, ta jeho práce pro odboj nezůstala úplně bez povšimnutí. On sám vzpomínal na to, že nikdy nezjistil, kdo ho udal, ale v srpnu 1942 si prostě pro něj přišli členové Hlinkovy gardy.
6: Ano, jeho úkolem v té odbojové skupině bylo vyrábět padělky křestních listů. On tedy v podstatě se dopouštěl všech přečinů proti těm protižidovským zákonům. On z těch ostrakizovaných Židů dělal křesťany a árejce, kteří pak mohli odcestovat právě třeba do Palestiny. Vydali jich desítky, on je vozil osobně do Nitry, tam je předával nějaké spojce. Ve vlaku se seznámil s takovou krásnou dívkou Gizelou. Velice se do sebe zamilovali a vzali se a prožili spolu několik nádherných týdnů putováním po slovenských hor. To je, myslím, že strašně důležitý období. On na ně vzpomíná jako na nejkrásnější období svého života. Gizelu strašně miloval.
4: Já jsem mal hroznou starost o moje manželky, my jsme byli rok spolu, lebo nevěděl, co se s ní stalo. A tak, když jsme nás naložili do Bratislavy, do vlaku, tak nás přivezli do Žiliny a to bylo v září 42. A když jsem vystoupil na nádraží, tak viděl jsem, že z posledního vagónu vystoupili ženy s dětmi a tam stála i moje manželka.
6: Byli zatčeni oba dva ve stejný den 11. srpna 1942. Adolfa zatkli přímo v dílně, v té tiskárně. On tušil, že došlo k prozrazení, protože v té skupině měl nějaké spory, věděl o jednom člověku, kterému nedůvěřoval, ale stejně se rozhodl zapírat. Při tom výslechu v Žilině, v jakýmsi lágru, myslím, se choval velmi statečně, odmítal vypovídat a gestapák použil samozřejmě donucovací prostředky, ale pak od nich ustoupil a sdělil mu, že stejně celou tu skupinu mají rozkrytou a nepotřebují žádné další informace a že to s ním dopadne tak, že ho prostě pošlou do koncentračního tábora.
5: Což se nakonec skutečně stalo, on i Gizela byli spolu s dalšími lidmi nahnáni do dobytčích vagónů. V jednom vagónu se tísnilo 60 lidí. Cíl cesty neznámý, jako vždy.
6: Chceš se jistá těmi 60 lidmi?
5: No říká to pan Burger.
6: Já
5: jsem našla u tebe 50. Ale pan Burger říká 60.
6: Já ti to řeknu, proč mě to zaujalo to číslo. My jsme v roce 2009 postavili na Hradčanském náměstí jako paměť národa během jedné veliké výstavy, tu jsme nazvali My jsme to nevzdali, dobytčí vagón přímo před arcibiskupský palác. Byl to skutečně ten dobytčí vagón, který vozil židy. A my jsme si řekli, že vyzkoušíme, jaký pocity, jak stísněně to vlastně prožívali lidé, kteří byli nahnáni do těch dobytčích vagónů. Tak jsme tam dostali 50 lidí. Můžu tě ubezpečit, že to je teda úplná hrůza. Někteří si mohli sednout, jiní museli zůstat stát. Zároveň oni tam měli kýbl s vodou a kýbl na toaletu. A také byl to srpen 1942, strašné vedro. Takže když dorazili do Osvětimi, tak děti plakali, volali, že chtějí vodu. Byla to vlastně strašná hrůza.
5: Tam je zajímavá vzpomínka pana Burgera právě na tu rampu v Osvětě, kde probíhaly selekce, takže přišel lékař, prohlížel si ty lidi, co tam stáli a choval se velice slušně, velice mile. A ptal si jich na věk a kdokoliv řekl, že mu 40 a víc, tak on se tak usmál a řekl, tak jděte nalevo, prosím. Ptal se na zdravotní stav, kdokoliv řekl, že má třeba cukrovku, a bylo jedno, kolik mu bylo let, mohlo mu být 26, 25, tak opět jděte prosím nalevo.
4: A pak jsme zůstali stát, ty, co byli do 40 let a zdraví, z celého transportu, muži těch 800, nebo kolik jsme byli, zůstali jsme stát 120. Potom přešel k ženám, tam bylo to ještě tragickější, protože když žena měla vedle sebe dítě, už se nic neptal, bitte nach links, bitte nach links. A všechny ženy, které mali děti, a všechny ženy nad 40, až mohly být zdraví, a všechny nemocní, kteří se hlásili, všechny museli doleva. A zůstalo stát 59. My jsme nevěděli, co to znamená.
5: A to nebyl nikdo jiný než doktor Mengele, tento velice slušný a zdvořilý lékař.
6: Josef Mengele, vysokoškolsky vzdělaný lékař, antropolog, pocházející z rodiny továrníka, nikdo by do něj neřekl vlastně tyhle různé zvrácené sklony. On prováděl na těch vězních ty nejhorší pokusy, týral lidi a během těch selekcí věděl, co s těmi lidmi bude. Ty, co šli nalevo, tak šli do plynu. Ty, co šli doprava, tak měli v podstatě štěstí, že se dostali vlastně do tábora a do pracovních komand.
5: Já myslím, že tohle je to místo, kde bychom měli dopovědět Gizelin příběh, protože to bylo i místo, kde pan Burger naposledy viděl svoji ženu. Ona sice, protože byla mladá, byla poslána doprava, ale pak už se nikdy nesetkali, ona zemřela Osvětimi. A v té jeho knize Ďáblova dílna, on tam na to vzpomíná. Vzpomíná na to, co mu vyprávěla Valikónová, která s jeho ženou byla v Osvětimi. A pokud dovolíš, tak já bych to přečetla, protože to je hrozně silná vzpomínka. Když se Gizela dostala do koncentračního tábora Birkenau, setkala se tam se svými dvěma sestrami. Obě byly zcela vyhublé, sotva se pohybovaly a ztratily veškerou vůli žít. Gizela byla svědkem jejich utrpení, jejich kruté smrti. Jen stěží se dokázala uklidnit. Navíc ji ještě přidělili ke komandu nosičů mrtvol. Každý den musela ještě s 10 dalšími ženami odvážet mrtvoly těch, které v noci zemřely. Nezměrně trpěla, stále jí ubývalo sil, až jednoho dne už nedokázala pracovat. Bylo to jedné prosincové neděle, když si marně třela tváře, aby dostali alespoň trochu barvu. Jeden z lékařů SS na ní při selekci ukázal. To znamenalo do plynu. No a Gizela byla zavražděna týden před Vánoci v pouhých 22 letech.
6: Roku 42. Adolf měl štěstí v tom, že jemu došlo, že tady lidé umírají hlady, že vlastně při té těžké práci

0: oblečení, boty, mídlo, prostě veškeré předměty, které si ti lidé v tom malém kufříku mohli vzít. Oni měli přikázáno, tuším, jenom 20 kilo sebou. A v těch kufrech se nacházely kousky chleba, čokolády, konzervy. A vězni na té rampě vlastně s povolením, ty dozorci samozřejmě viděli, že se ti vězni krmí, tak prostě pojídali chléb a nějakou tu cukrovinku, když se poštěstilo. Když vzali konzervu, tak to říká Adolf Burger, kde si, že za to byla kulka, takže na to si dávali pozor. Adolf Burger se dostal do Kanady takovým šikovným způsobem, on prostě stál na tom nástupu těch vězňů, i když mezi ně nepatřil.
1: No tomu totiž poradil ten kamarád, že jo? On mu říká, jak bych se mohl dostat taky do Kanady? A ten kamarád mu odpovídal, hele, nás je tady 400 a všichni tady chtějí být, nikdo nepůjde dobrovolně pryč. A Adolf Burger se zamyslel a říká mu, jak ses tam dostal ty? A on mu říká, no tak já jsem sem přišel i tak, i když jsem nebyl členem. A stalo se, že někdo z vězňů v noci zemřel, byl zastřelen nebo zemřel na nějakou nemoc. A kápové potřebovali okamžitě zaplnit to místo. Takže tak jsem se sem dostal. A tohle mu říká ten kamarád. A Adolf Burger přece řekl, zkusím stejný trik.
0: No a třikrát se tam postavil, stál, ale nikdo z Kanady prostě nechyběl, tak ty vzorci ho prostě zmlátili. Takže
1: on, a stejně se vrátil.
0: On se prostě další den znovu prostě vrátil a takhle tam stál, dokud nedošlo na to, že někdo se nevrátil z té Kanady a neuvolnilo se místo.
1: On potom v té Kanadě byl až do toho roku 44?
0: Ano, on podává na té nahrávce svědectví o tom, jaké podmínky v Osvětimi a následně v Birkenau panují. On totiž nejdříve byl umístěn do toho osvětimského tábora, kde byly samozřejmě krematoria a vraždili se lidé a dělali se selekce a tak dále. Ale za necelý rok byl přemístěn právě s tím oddílem Kanada do 3,5 kilometrů vzdáleného obrovského lágru Birkenau, Osvětim. To je opravdu něco nesrovnatelného. Takřka žádný jiný koncentrační tábor neměl takové podmínky jako v Birkenau. To byl čistě vyhlazovací lágr. Tam umírali lidé prostě po tisících. Byly to koňské baráky, takové obrovské, dlouhé. Všem posluchačům, jak si doporučuji, aby se vypravili a viděli, je to částečně zachované. A tam teda člověku dojde, tam byly ty pověstné dřevěné palandy, 5 vězňů, aby mohli spát, museli ležet na boku. Neustále někdo umíral na nemoci, vysílením hlady. Adolf Burger se udržoval díky tomu komandu Kanada, ale velice se bál, že by mohl být vytipován nějakým dozorcem za jenom špatný pohled. A to se také do jisté míry přihodil takový okamžik, který ho vlastně vylekal. On byl bojácný, on vlastně na té nahrávce říká, že se neustále bál, neustále cokoliv někdo řekl při každé selekci, neustále se bál. Myslím, že to popisuje velmi přesně. Ti lidé prostě najednou viděli, toto je tábor smrti, absolutní beznaděj, temnota.
1: Protože já jsem četla ve spoustě vzpomínek pamětníků, kteří tam říkají, někdo třeba dorazil do Osvětimi a když to tam viděl, tak si prostě sedl a zemřel. Prostě úplně ztratil tu vůli k tomu životu. A já, když jsem se tam byla podívat, tak mi teprve došlo, co tím ti lidi mysleli a že to opravdu musel být hrozný šok. Ano, byli předtím v getech, zažili lecos, ale opravdu příjezd do té Osvětimi a do Birkenau musel být šílený jako náraz. Jakmile tu březinku vidíte, už jenom z dálky, tak máte pocit, že je kulisa nějakého historického filmu a jakmile jste vevnitř, tak si říkáte, tady bych nepřežil ani 10 vteřin.
0: Adolf Burger na nahrávce říká, a není sám, že rozdíl mezi Osvětimí a Auschwitz a Birkenau bylo opravdu jak vězení a senatorium. Prostě Birkenau opravdu představovala to nejhrůznější, co si vůbec člověk umí představit. A on 10. dubna 1944 je vyvolán. Samozřejmě žádný vězeň nemá jméno. Všichni mají číslo. A jeho číslo je najednou vyvoláváno na selekci a on má samozřejmě oprávněný strach, že teď přišlo na řadu jeho prostě smrt.
1: To číslo bylo 64-401.
0: Máš před sebou knížku, já si to hrozně...
1: Já dělám chytrou teď.
0: Já si to moc vážím, protože já jsem tu Ďáblův dílnu, tu jeho knížku četl před těmi 10 lety, když jsme natočili ten příběh. Už si toho tolik nepamatuju, ale vím, že je to strhující.

0: Knížka, je to úžasné vyprávění a tak děkuju, že ji máš před sebou. Já vlastně čerpám hlavně z toho jeho vyprávění a vlastně i z toho svého pořadu, který jsem před těmi lety dělal, a vybavuju si, jak pro něj bylo strašně těžký, když byl veden tím dozorcem k veliteli tábora Rudolfu Hessovi a tam najednou ho ten velitel osloví jménem, co samozřejmě zahlásí číslem, ale on na něj promluví: vy jste Adolf Burger.
1: A ještě říká pan Adolf Burger.
0: Pan Adolf Burger.
1: Tak z toho musel být úplně v šoku.
0: No, to samozřejmě po těch dvou letech tohle pekla bylo teda velice překvapivé a velitel se k němu choval opravdu korektně.
2: A říká: a jste typograf? Říkám: ano. Tak vstal a říkal: Herr Burger, mě říkal Herr, že jako veznu. Morgen kommen Sie, zítra přijete pryč z Birkenau do Berlína, takové lidi, jak vy, odborníky, potřebují naše tiskárny, budete zase jako svobodný člověk žít a pracovat. No, já jsem všetko ostatné očekával, ale jen to ne. A potom říkám: a k tomu vám přeju mnoho úspěchu, tím jsem byl odejít. A já jsem vůbec nic nepochopil.
0: Takže Adolf Burger je najednou oblečen do civilu, je veden tedy dozorcem, nasednou na vlak a on cestuje přes Polsko až k Berlínu. A on je před Berlínem vysazen, domnívá se, že pak asi nastoupí do nějakého autobusu, ale ne, on ho vede přes pole, louky až nějakým lesem a uprostřed lesa se prostě najednou před ním otevře obrovský lágr Sachsenhausen.
1: A vím, že on tam vzpomíná na to, že to bylo obrovské zklamání a že začal propadat zoufalství, když najednou viděl ten nápis Concentration Camp Sachsenhausen. Tak, ale tady do toho místa jsem přesně ten příběh chtěla dovést. Zbytek si, milí posluchači, musíte poslechnout v bonusu a opravdu si ten bonus dejte, protože to bude stát za to. Tam se právě dostaneme do té ďáblovy dílny.
0: Do toho padělatelského doupěte, kde se podařilo zhruba 140 vězňům vyrobit skutečné excelentní padělky britské libry. Nacisté totiž usilovali o rozvrat Velké Británie, což se jim nepodařilo.
1: Tak děkujeme, že nás posloucháte a loučí se Lucie Korcová
0: a Mikuláš Kroupa.
3: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovnou prošla malá novela stavebního zákona. Celosvětové zadlužení v prvním čtvrtletí vzrostlo, znovu je rekordně vysoké. Čeští hokejisti se připravují na první zápas švédských her a počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Sněmovna schválila malou novelu stavebního zákona ve zrychleném řízení. Přechodné období, kdy ještě nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, se má prodloužit o rok. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června 2027. Geoportál je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO už funkční, není ale ještě plně otestovaný a to by podle ní mohlo při dřívějším spuštění způsobit úřadům komplikace.
5: Pokud by samosprávy a pořizovatelé byli nuceni plnit své zákonné povinnosti výhradně prostřednictvím geoportálu, hrozilo by zde reálné procesní riziko. V krajním případě i zpochybnění územně plánovací dokumentace z důvodu případných vad v postupu.
4: Podporu měla novela taky u opozičních poslanců, teď ji projedná Senát. Ústavní soud potvrdil snižování odměn pro politiky, kteří působí v obecní i krajské samosprávě. Potvrdil to ústavní soud a zamítl tak návrh skupiny 22 senátorů, podle kterých by měli dostávat zastupitelé za obě funkce 100% odměny. Teď mají peníze z druhé funkce snížené na 40%. Podle ústavního soudce Martina Smolka to nenarušuje žádná práva politiků.
6: Jedna z těch odměn je stále v plné výši. Krácení té druhé nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu. Krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z prostředků územních samospráv.
4: Celosvětové zadlužení v prvním čtvrtletí vzrostlo na rekordních v přepočtu asi 7,3 biliardy korun. Vyplývá to ze zprávy Institutu pro mezinárodní finance. Zadlužení stouplo už páté čtvrtletí za sebou. Letošní dosavadní růst byl navíc nejvyšší od poloviny minulého roku. Mohlo za to hlavně zvyšování zadlužení Spojených států. Duševní pohoda pražských žáků se mírně zlepšuje. Přesto má třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol vážné příznaky úzkosti, necelých 40% příznaky deprese. Ukazuje to nový průzkum Pražského centra primární prevence. Téměř pětina žáků by pak potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví. Říká to Miroslav Líbal z výzkumné agentury Unreva Solution.
7: V současnosti spadá do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků. V těch covidových letech v tom roce 2021 to bylo téměř 30%.
8: Hokejová reprezentace se připravuje na start švédských her. V národním týmu jsou i hráči, kteří zažili úspěšné medailové roky reprezentace do 20 let. Teď budou bojovat o místo v sestavě pro mistrovství světa. Premiéra mezi dospělými čeká například obránce Marka Alšera, který v této sezóně debutoval v NHL za Floridu. O zapojení mládežnických reprezentantů mluví zkušený bek Michal Kempný.
9: Myslím si, že tady bylo pár let, kdy tady ta díra opravdu byla, kdy jsme čekali na to, když ti kluci jako se začnou prosazovat, a já myslím, že ty roky teďka jsou tady. Kluci se derou nahoru, jsou pracovití, chcou se podívat do toho světového hokeje a vím, co to je. Odehrát svůj první zápas v NHL, odehrát svůj první zápas za nároďák, to jsou momenty, které se nezapomínají.
8: První zápas švédských her odehrají Češi zítra večer proti domácím. Hrát se začne v 19 hodin. O víkendu se pak utkají ještě s Finskem a Švýcarskem.
10: Nehoda na D1 za sjezdem na Čechtice a nebezpečí na tahu Humpolec-Pelhřimov. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 72. kilometru na úrovni čerpací stanice EM Faul srazila dodávka srnku. Stojí v odstavném pruhu, nepřekáží, ale lehce se vybočuje. Na silnici 34 z Humpolce směrem do Pelhřimova pozor za obcí Vystrkov. U odbočky na Komorovice leží na vozovce sražená srna. Je to v nepřehledném úseku v zatáčkách, je tma, tak opatrně. A na Náchodsku je stále uzavřená silnice 285 z Nového Města nad Metují do Mezilesí. Asi na půli cesty u Slavoňová spadl na vozovku telefonní sloup a nedá se projet. Objízdná trasa vede přes Jestřebí anebo druhou stranou přes Ohničov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Portréty, které vysíláme na Českém rozhlasu Plus vždy ve čtvrtek večer po 20. hodině, jsou po celý květen věnovány speciální sérii Ženy na frontě. Připomíná statečné československé ženy, které se aktivně účastnily bojových operací na frontách druhé světové války. Večerní návraty časem, které posloucháte právě teď, vám připomenou i významné československé vojáky. V té následující hodině to budou Hynek Voráč, Jan Kudlič a Karel Klapálek. V reprízách pořadu Portréty o nich hovoří Roman Štér a Radko Maršálek.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
11: I když bylo Československo před druhou světovou válkou okupováno Němci, konec války slavilo na straně vítězů. Nejen zásluhou politiků, ale hlavně díky 10 000 dobrovolníků, kteří se zapojili do bojů na straně protihitlerovské koalice. Na západě, v Africe, na Blízkém východě a samozřejmě i v bývalém Sovětském svazu. Právě tam se vydáme během prvního nasazení československé vojenské jednotky při obraně ukrajinské vesnice Sokolovo se sice v březnu 1943 vojáci vyznamenali hrdinstvím, ale téměř 90 Čechoslováků padlo. Byli mezi nimi i Hynek Voráč a Jan Kudlič. Speciální řada portrétů s názvem Velitelé tyhle trochu zapomenuté hrdiny připomene. Hostem ve studiu je historik a archivář Roman Štér. Hezký den.
12: Dobrý den vám i posluchačům.
11: Dobrý poslech přeje také David Hertl.
3: Velitelé.
11: Romane, my bychom si asi měli úplně na začátku odpovědět na tu otázku, kde se českoslovenští vojáci v Sovětském svazu vzali během druhé světové války. Jak se tam dostali?
12: První československý samostatný polní prapor v Sovětském svazu vznikl v roce 1942, respektive v průběhu roku 1942. Předcházela mu rozhlasová výzva, která byla otištěna i v novinách, aby se Čechoslováci žijící na území Sovětského svazu přihlásili do československých vojenských jednotek. Je nutno zdůraznit, že na území Sovětského svazu se nacházely osoby, které do Sovětského svazu odjeli již třeba v 20. a 30. letech minulého století, kdy vlastně v Sovětském svazu hledali obživu, zaměstnání. Jednalo se například o členy družstva Reflektor a další, kteří se vydali vlastně pomáhat sovětskému režimu. Byla mezi nimi například rodina Alexandra Dučeka, kteří se ale samozřejmě do československých vojenských jednotek nezapojili. Hlásili se tedy příslušníci krajanských skupin žijící dlouhodobě na území Sovětského svazu. Bylo mezi nimi například 60 volinských Čechů, kteří se účastnili i toho prvního bojového střetnutí u vesnice Sokolovo. Nacházíme zde samozřejmě také příslušníky československých vojenských jednotek, a to konkrétně takzvanou Oranskou skupinu, což byl základní velitelský a instruktorský kádr československých vojenských jednotek. Jednalo se vlastně o pozůstatek jednotky vzniklé na území tehdejšího Polska. Tato československá vojenská skupina se později v rámci bojů, které proběhly v září 1939 mezi Polskem a Německem, dostaly do sovětského zajetí, respektive do sovětské internace, což je daleko, daleko přesnější pojem. Ti českoslovenští vojáci totiž měli dokonce povolený v té internaci provádět i nějaký výcvik, byla tam zřízena poddůstojnická škola, takže se opravdu nejednalo o zajetí jako takové. Z té původní vojenské skupiny, která vlastně na základě dekretu prezidenta Moštického byla nazvána nebo měla být reorganizována na Legion Čechů a Slováků, tak vlastně vznikla v internaci východní skupina Československé armády a z té východní skupiny Československé armády vlastně zůstalo v tom Sovětském svazu pouze několik desítek dobrovolníků, celkem teda jich bylo zhruba okolo 90, z nich 88 se zúčastnilo toho prvního bojového střetnutí v bojích u Sokolova. A vlastně v této jednotce nacházíme i oba aktéry, o kterých pojednává dnešní pořad, a to je pan Kudlič a Voráč.
11: Když jste zmínil, to mě zaujalo, toho Alexandra Dubčeka, tak mě napadlo, jak to vlastně bylo s tou levicovostí nebo s tím příklonem k myšlenkám komunistickým v tomhle našem východním odboji, v téhle době, o které se bavíme. Byli to všechno prostě levičáci, jak se občas někdy pak říkalo?
12: Základním pilířem byly dvě skupiny osob. Jednak to byly volinští Češi, kteří v tom počátku, jich máme, jak jsem říkal, 60. Druhou velkou skupinou byli podkarpatští Rusíni, ta první skupina volinští Češi, tak to jsou potomci Čechů, kteří odcházeli ve druhé polovině 19. století z tehdejšího Rakousko-Uherska na území, na historické území Volině. Tehdy to patřilo pod správu carského Ruska, kde ti Češi hospodařili. O těch volinských Češích já hovořím z toho důvodu, že to většinou byli právě lidé, kteří neměli měli kladný vztah k sovětskému režimu, protože zažili již v roce 1939 násilnou kolektivizaci, kdy jim jejich statky, na kterých pracovali po několik generací, byly vlastně sebrány. Řada těch lidí byla odeslána do sovětských táborů nucených prací či do Kazachstánu a právě z té kazachstánské skupiny se rekrutovali vlastně první volinští Češi vstupující do jednotky. Samozřejmě je nutné také připomenout podkarpatské Rusíny. Podkarpatští Rusíni, stejně jako volinští Češi, neměli kladné zkušenosti se sovětskou vládou a nemůžeme tedy říct, nemůžeme tvrdit, že by ta jednotka byla zbolševizovaná. Je samozřejmě nutné zdůraznit, že v československých vojenských jednotkách existovala ilegální komunistická organizace KSČ. Řada vojáků, už i v tom prvním boji, vlastně řada těch komunistů padlo v boji a je nutné zdůraznit, že bylo tehdy vlastně vymyšleno heslo, že komunista bude nejlepším vojákem jednotky a řada vojáků, komunistů se tímto heslem opravdu řídila.
11: Pojďme k našim hrdinům, či jsou pro nás teď důležití, protože ani Hynek Voráč, ani Jan Kudlič nebyli podkarpačtí Rusíni a ani volinští Češi. Hynek Voráč se narodil v listopadu 1914 v Bohuslavicích, nedaleko Mohelnice, Jan Kudlič v Mokrouších u Plzně. Hynek Voráč pracoval v zemědělství zpočátku, ale po základní vojenské službě už zůstal v armádě, absolvoval poddůstojnickou školu a do okupace do března 1939 sloužil u hraničářského praporu. Jak na něj vzpomínal Oldřich Kvapil v publikaci Cesta bouří, to si teď můžeme poslechnout.
13: Znal jsem Voráče od 39. roku. Nižší, sporá postava, otevřený, bezelstný pohled poměnkově modrých očí, světlé vlasy. Dobře cvičil na nářadí. Blíže jsem se s ním seznámil v Suzdalu, když nás oba upozornili poté, co jsme podepsali prohlášení, že se dáváme dobrovolně k dispozici pro plnění úkolů doma, že bychom se měli blíže poznat. Mnohdy jsme pak spolu proseděli hodiny. Poznali jsme názory toho druhého i jeho představy o budoucnosti. Spolu jsme se radovali z podepsání smlouvy mezi naší a sovětskou vládou o válečné spolupráci a o tvoření našich jednotek na sovětském území. Často jsme uvažovali o budoucích bojích. Snažili jsme se nemyslet na to, že se z války všichni nevracejí, ač naše poznatky i z malého Suzdalu byly již první týdny války jiné. V Buzuluku jsme spolu byli v důstojnické škole. Spolu jsme pak sloužili u 3. roty.
11: Taková tedy byla cesta Hynka Voráče a teď ještě Jan Kudlič. Už jsem říkal, že se narodil v roce 1914, byl vlastně mezi nimi jenom rozdíl jednoho měsíce. Vyrůstal u babičky, protože otec padl v první světové válce a jeho maminka zemřela, když mu bylo 7. Pracoval jako soustružník v plzeňské Škodovce. Od roku 1933 byl v armádě, sloužil u dělostřeleckého pluku v Praze, vystudoval reálku, tedy dálkově. Rok studoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a sloužil u dělostřeleckého pluku.
3: Posloucháte Portréty velitelů. Příběhy hrdinů, kteří bojovali proti Němcům na východní frontě. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Ty dnešní portréty věnované velitelům jsme zaměřili na Hynka Voráče a Jana Kudliče, dva hrdiny od Sokolova. Ostatně Sokolovo to je i téma, ke kterému se teď dostáváme. Mým hostem je historik Roman Štér. Romane, jaká byla situace u Sokolova ve chvíli, kdy tam tedy naši vojáci přišli a co bylo jejich úkolem tam?
12: Tak úkolem prvního československého samostatného polního praporu bylo jednak hájit řeku Mža a nepropustit za ní ani jeden nepřátelský tank, ale jak vlastně ukazují výzkumy kolegů inženýra Milana Kopeckého, inženýra Milana Možíše a doktora Filipa Kachla, kteří jsou autoři výborné publikace Sokolovo první boj, tak daleko důležitým úkolem, než bránit řeku Mža, bylo bránit pravé křídlo vesnice Taranovka, o kterou se rozpoutaly velmi prudké boje. Ta vesnice Taranovka byla pro Čechoslováky velmi důležitá, protože obránci v Taranovce vlastně zajistili našim jednotkám možnost v klidu se připravit na nepřítele, vybudovat palebná postavení, vybudovat zákopový systém a díky tomu vlastně ti Čechoslováci nemuseli vlastně zahájit útok hnedka po příchodu do těch obranných postavení, kterým byly vymezený. Ten úsek, který československá jednotka bránila, si můžeme vymezit třemi vesnicemi, Arťuchovka, Sokolovo a Mirgorod, dohromady se bavíme o úseku čítající 10 kilometrů.
11: Hynka Voráče bychom v téhle době zastihli jako velitele čety. On byl 7. března 1943 povýšen na rotmistra. Jan Kudlič byl v té době velitelem roty. Tady je důležité říci, že Jan Kudlič po zaujetí obranných pozic na té řece Mže s většinou své roty byl umístěn v sousední obci Arťuchovka. My bychom si také měli říci, jak se do bitvy dostal Hynek Voráč. Je dobré vědět, že na základě rozkazu velitele praporu podplukovníka Ludvíka Svobody byla před řeku vysunuta první pěší rota pod vedením nadporučíka Otakara Jaroše, která měla vytvořit z té vesnice Sokolovo jakýsi bráněný protitankový uzel. A co se dělo dál, to už ze vzpomínek Oldřicha Kvapila, které vyšly v publikaci Cesta bouří.
14: Kolem 16. hodiny jsem dostal telefonický rozkaz velitele praporu. Soustředit četu, vyčkat příjezdu 10 sovětských tanků a s nimi vyjet do Sokolova na pomoc Jarošovi. S radostí jsem vydal příslušné rozkazy velitelům družstev. Četa byla za několik minut připravena. Šel jsem hlásit připravenost k plnění úkolu veliteli roty a zastihl u něho Hynka Voráče. Když se dozvěděl, že mám jít do Sokolova, přišel za nadporučíkem Jankem a žádal, aby do Sokolova šla místo mé čety četa jeho, která už také byla připravena k odchodu. Voráč chtěl tímto způsobem prokázat, že si zaslouží povýšení na rotmistra, kterému bylo den předtím vyhlášeno. Nadporučík Janko nemohl rozhodnout, nemohl měnit rozkaz velitele praporu. Moje četa byla stále v záloze velitele praporu i s jí přidělenými prostředky. Dovolil Voráčovi, aby zavolal veliteli praporu a přednesl mu žádost o změnu rozkazu. Zásah ve prospěch Jarošovy roty tím nebyl zdržen, neboť sovětské tanky, na které četa měla čekat do té doby, do Mirgorodu nedojeli. Plukovník Svoboda s Voráčovou žádostí souhlasil.
11: března 1943 začíná ten německý útok na Sokolovo. Jak to bylo s těmi slavnými německými a sovětskými tanky a s tou řekou?
12: To je správná otázka. To je správná otázka a je to vlastně jedna z legend, které se okolo Sokolova dlouhou dobu dalo nalézt v nejrůznějších publikacích, ať už odborníků nebo publicistů. V podstatě je nutno říct, že protivníkem Čechoslováku byla 6. tanková divize, tehdy značně prořídla předchozími boji, značně oslabená a proto byly ad hoc vytvořeny 3 skupiny. Skupina Unrein, Opeln a Zelenkopf. Jsou pojmenovány podle jejich velitelů a právě Unrein a Polen se zapojili do bojů proti Čechoslovákům, především v tom prvním boji dne 8. března 1943. Co se týče tanků, tak existují teorie, že ty tanky vlastně vůbec nebyly u Sokolova nasazeny a že se jednalo pouze o takzvané plamenometné tanky, anebo dokonce jeden amatérský historik vytvořil domněnku, že tam tanky nebyly vůbec. Jak ukázalo bádání Filipa Kachla a Milana Možíše a Milana Kopeckého v německých archivech, tak ty tanky do bojů skutečně zasazeny byly. Takže Čechoslováci opravdu s německými tanky bojovali. Další legenda, která souvisí se Sokolovem, se týká opět toho protivníka, protože se často říká, že protivníkem našich jednotek byly elitní německé divize Totenkopf, Das Reich a další, které se v tom prostoru pohybovaly, což samozřejmě nebyla pravda. a toto tvrzení vzniklo vlastně záměnou stejnokrojů, takže ta 6. tanková divize, její příslušníci byli oblečeni do černých stejnokrojů a ty mohly z dálky připomínat právě stejnokroje Waffen SS nebo jednotek SS všeobecně.
15: Českoslovenští vojáci byli na té severní straně řeky, přešli řeku zamrzlou, dostali se na tu jižní, kde tedy byla ta nacistická armáda. A je to tak, že očekávali jaksi v zádech podporu sovětských tanků?
12: Ta podpora sovětských tanků tam byla, jednalo se o 10 tanků, které měly vyrazit již v průběhu toho 8. března, v průběhu bojů o Sokolov, tak měly vyrazit do útoku. Bohužel, ale již začalo vlastně jarní tání, začalo být velmi teplo a ten led začal praskat. Takže pod prvním z těch tanků, které měly vyrazit na podporu bojující první roty Otakara Jaroše, tak pod tímto tankem se probořil led a ty tanky se již za Německo, za tu řeku vlastně nedostaly.
15: Je to tedy tak, že vlastně v tu chvíli Čechoslováci stáli se svými zbraněmi proti německým tankům?
12: V podstatě ano, ale nemůžeme říct, že by ten prapor tam byl úplně bezbraný, že by byl bez protitankových podpor, nebo že by prostě tam nebylo dostatek dělostřelectva. Nařízená jednotka vlastně poskytla Ludvíkovi Svobodovi řadu dalších podporných jednotek, které se vlastně do toho boje zapojily, ať to již byly právě sovětští dělostřelci, či oddíl Kaťuší a další jednotky. Vlastně je tam taková specifická situace, kdy vlastně Ludvík Svoboda se stává velitelem celého úseku, to znamená, že on nevelí jenom tomu samostatnému polnímu praporu, ale velí všem přiděleným posilovým prostředkům, které byly československé jednotce poskytnuty. Samozřejmě v té chvíli my se bavíme o bitvě o Charkov. Ta bitva o Charkov nebo ten protiútok Němců na Charkov probíhal v době, kdy i ty sovětské jednotky, respektive jednotky Rudé armády byly značně oslabené. Takže když tam přišel ten samostatný polní prapor, tak mu byly poskytnuty všechny možné podpůrné prostředky, které v té chvíli byly k dispozici. A samozřejmě v tu chvíli ten prapor vlastně představoval docela cenný vlastně přírůstek, cenou posilu na tu frontu, protože najednou tam bylo 977 vojáků. Sice tam byly ty sovětské divize, ale ty sovětské divize byly tak prořídlé, že vlastně jejich bojová hodnota byla na úrovni praporu. Takže najednou tam vlastně byla čerstvě vycvičená plnohodnotná jednotka, která představovala vlastně důležitý pilíř té obrany na řece Mže.
15: Ta legenda o tom, že naši stáli s obyčejnými puškami proti německým tankům, tam má opravdu tuhý kořínek. Možná takový základ toho lze vysledovat už v nacistické propagandě. Protektorátní rozhlas vysílal 8. listopadu 1943, tedy půl roku po bitvě, rozhovor redaktora Antonína Jaromila Kožíška s desátníkem Imrichem Kuricem. Tenhle Imrich Kuric byl zajat Němci právě u Sokolova a zapojil se do německé propagační akce. Těžko říci dobrovolně, nedobrovolně, jestli za to něco měl nebo neměl. Zajímavé je, že redaktor Kožíšek byl po válce popraven za kolaboraci a Imrich Kuric, ten byl po válce souzen a odsouzen k trestu 10 let vězení. Z věznice v Opavě v srpnu 1951 uprchl, dostal se do Rakouska, odtud do Austrálie a nakonec dožil ve Spojených státech amerických. Ale teď už tedy k tomu, co říkali Jaromil Kožíšek a Imrich Kuric ve vysílání v roce 1943.
16: Měli jsme dohromady dva protitankové kanony. Jeden byl umístěn na konci, na tom, odkud přišly tanky, a druhý byl úplně na druhém konci, který měl kryt od z druhého konce věsnice. Několik bylo protitankových pušek s malou ráži.
17: Takže jste vlastně neměli zbraně, kterými byste mohli německým tankům čelit.
16: Ale vůbec tam nebylo dostatečné obrany proti tankům, poněvadž ani jedného tanku jsme neměli, ani žádného dělostřelectva jiného. Jenom jsme měli tyhle dva kanony, který jeden nemohl nic dělat, poněvadž byl úplně na druhém konci. A ten jeden, co mohl dělat, čekali, poněvadž bylo vidět, jak ty tanky se přibližují. Já ještě jsem myslel, já jsem byl totiž na tom druhém konci. Viděl jsem, jak pověstníci nastupují, je to čím dál tím blíž. Požáry i ta střelba. Jsem si myslel, že naši ustupují, nebo co, čekal jsem, že taky ustoupím s nima. Ale pak tanky už byly úplně blízko a naši jakoby se propadli, ani neviděl jsem ani jedného tak. A pak když přišli tanky už blíže, asi 50 metrů, tak jsem vyběhl s jedním, s kterým jsem byl v jednej stodole ukryt. Všechno jsem zhodil a ruce vzhůru k ním.
15: to bylo s těmi našimi hrdiny, to si teď můžeme poslechnout z těch pozdějších návrhů na jejich vyznamenání československým válečným křížem 1939. Tak nejprve příběh Hynka Voráče.
13: Nasazen při vyvrcholení boje u Sokolova 8. března 1943. Když se už nepřítel prorval do centra Sokolova, rotmistr Voráč dobře organizovaným protiútokem zadržel se svou četou nápor nepřítele, vedený hlavní ulicí, a pobil několik desítek nepřátel. Svým neohroženým odporem strhnul tlak nepřítele na úsek své čety a umožnil odsun raněných. Padl při novém zesíleném útoku nepřítele.
15: To byl tedy příběh Hynka Voráče a ze stejného návrhu na vyznamenání ještě příběh Jana Kudliče.
13: Jako velitel obrany Arťuchovky vedl 9. března 1943 noční útok 2. roty na Sokolovo. Vynikal bezpříkladnou statečností a odvahou. V čele roty pronikl silnou palebnou přehradou nepřítele přes zamrzlou řeku Mža a vnikl do jihovýchodní části osady Sokolovo. Dobyl se svou rotou 16 opevněných domů, zničil 4 kulometná hnízda a 3 tanky, pobyl se svou rotou několik desítek nepřátelských automatčíků. Útok roty byl zastaven 13 tanky. Přesto se držel s rotou po 4 hodiny v dobité jihovýchodní části osady Sokolovo. Z osady ustoupil teprve na vyšší rozkaz.
15: Tolik tedy návrhy na vyznamenání obou našich hrdinů. Asi bychom tedy měli říci, že Hynek Voráč padl 8. března 1943. V případě Jana Kudliče tam se uvádí datum 11. března, protože on sice zemřel na následky válečných operací, ale nikoli přímo na tom bojišti. Jak to bylo?
12: Tak bych se vás dovolil opravit, on vlastně nezemřel na následky zranění. Ty boje u Sokolova. V literatuře můžeme najít označení bitva u Sokolova, což není úplně přesné, jedná se opravdu o boje, konkrétně o dva střety s nepřítelem. Ten první střet s nepřítelem proběhl 8. března 1943, kdy první rota pod vedením Otakara Jaroše bránila osadu Sokolovo a druhého dne na tuto nacisty již obsazenou osadu byl proniknut protiútok druhé a třetí roty. Protiútok druhé roty vedl nadporučík Kudlič, který v průběhu bojů byl zraněn a transportován do Charkova, do Charkovské vojenské nemocnice. V průběhu té cesty do Charkovské vojenské nemocnice byla ta sanitka napadená německým letounem BF-110, který ji zasahl svými palubními zbraněmi a téměř všichni ranění byli vlastně na místě zabiti.
15: Vy jste řekl, že bitva u Sokolova to vlastně nebyla v tom pravém slova smyslu jedna jediná bitva, ale byla to zásadní událost pro ten náš východní odboj?
12: Byla to zásadní událost nejen pro náš východní odboj, je to samozřejmě první bojové vystoupení Čechoslováků na východní frontě, ale zároveň je to první bojové vystoupení spojenecké pozemní jednotky na východoevropském válečišti. A tím je to Sokolovo výjimečné. Výjimečné je také tím, že vlastně Čechoslováci bojovali proti velmi dobře vycvičeným jednotkám, které měly dlouhodobé zkušenosti z boji na frontě. To byly ty příslušníci 6. tankové divize a samozřejmě nejlepší hodnocení bojů je vždycky, když vás hodnotí ten nepřítel. A my víme, že Němci hodnotili ty Čechoslováky, nebo byli velmi překvapení tím, že vlastně ti Čechoslováci bojovali velmi statečně, že ty boje byly velmi tuhé, dle jejich hodnocení velmi tuhé, velmi náročné. A dokonce je překvapením, že si mysleli, že proti ním stojí mnohem početnější nepřítel. Dokonce udávali, že se v Sokolovu nachází celý jeden prapor, tedy 900 mužů přibližně, což nebyla pravda, protože Sokolovo hájila pouze část praporu, tedy první rota.
15: Říká na závěr historik Roman Štár. Díky, že jste přišel do portrétu. Naslyšenou.
12: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
15: Ukázky do dnešního speciálu portrétu přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Václav Maršík a Ladislav Čurda, dramaturgem byl Stanislav Winter a David Hertl se už teď těší na setkání s vámi u dalších portrétů věnovaných našim slavným velitelům.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. portréty.
15: 90 let života, z toho 10 roků ve válce a 4 roky ve vězení. Takový je velmi suchý výčet života generála Karla Klapálka. Podle vojenských historiků jednoho z nemnoha českých generálů, který za sebou měl skutečně tvrdé válečné zkušenosti a který se ani netajil tím, že v zákopech mu bylo vždy lépe než v kancelářích štábů a ministerstev. Životní příběh Karla Klapálka vám v dnešních portrétech přiblíží historik Zdenko Maršálek. Přeji dobrý den.
18: Dobrý den.
15: A spolu s ním vás od mikrofonu zdraví také David Hertl.
3: Portréty.
15: Karel Klapálek se narodil 26. května 1893 v Novém Městě nad Metují. A všechny další informace o jeho dětství nám teď řekne on sám. Já jenom dodám, že jeho otec, železničář, byl poté přeložen do Kralup nad Vltavou a zemřel, když budoucímu generálovi bylo 8 let, takže o 5 dětí v rodině se starala maminka. No a jak to vypadalo, tak to nám už teď řekne sám Karel Klapálek.
19: Já jsem jezdil denně do školy, na střední školu, z Kralup do Prahy, 27 kilometrů, stával jsem 17:30, tenkrát nebyla jednoduchá frekvence a vracel jsem se v 6 večer. To jsem se ještě měl učit a to jsem si musel takhle držet oči, aby ráno mě nemohla máma zbudit. Věděl jsem i, co je to hlad. Máma bohudobila, měla 4 děti, tak se vrátila k svému povolání z mládí, bylo švadlené rukavic, no tak a já jsem jezdil do školy, měl jsem v kapse kus chleba taky.
15: On je studentem gymnázia v Praze, odmaturuje, pak je účetním v továrně v Kralupech nad Vltavou a v roce 1915 odchází na haličskou frontu.
18: On vlastně byl odveden až na druhý pokus. U prvního odvodu byl odmítnut z důvodu tělesné slabosti. Odvodní komise původně vůbec jako vojáka vzít nechtěla, až potom teprve v červnu 1915, když rakouská armáda už hledala opravdu každého vojáka a ty nároky na polní službu se snížily, tak teprve byl odveden. Takže je vlastně zajímavé, že on se třeba taky vůbec vojákem původně stát neměl a nemusel. Tam je jedna zajímavá věc, on se do armády nebo je odveden v červnu 1915 a již v září 1915 padne do ruského zajetí. To znamená, že ten jeho výcvik byl velice krátký a za krátkou dobu poté, co se dostane na frontu, tak okamžitě upadne do ruského zajetí. Ze zajateckého tábora ho přesvědčí ke vstupu do tehdejších československých legií otec jednoho z populární dvojice Voskovec Werich, a sice otec Voskovce Wachsmann, který právě v zajateckých táborech v Rusku měl na starosti nábor nových vojáků do československých legií.
15: V tom životopise Karla Klapálka za první světové války nechybějí ty, řekl bych, klasické zmínky zborov, sibirská anabáze. Je tam ale něco, co by ukazovalo, že se nám tady rodí, řekněme, budoucí významný voják?
18: No, v těch legiích asi ještě spíš ne. On tam slouží na nejnižších funkcích a je tedy zajímavé, že se zúčastní bitvy u Zborova. To byla taková společná událost, která stmelovala všechny zborováky, kteří potom vlastně do konce života spolu měli nějaký tento společný zážitek. Mimo jiné je to společný zážitek i s Ludvíkem Svobodou. On na konci té sibirské anabáze obtížné prodělá tuberkulózu, kterou se ale podaří vyléčit a v podstatě dokonce bez následků. A tak se může v roce 1920 vrátit do Československa.
15: Zůstává v armádě?
18: Rozhodne se, že zůstane v armádě, takzvaně aktivuje, že vstoupí do řad vznikající československé armády jako voják z povolání. Je v důstojnické hodnosti přijat k pěchotě. Zpočátku slouží v Praze, v Plzni a ve Staré Boleslavi jako nižší důstojník, ale posléze je odeslán na Zakarpatskou Ukrajinu a východní Slovensko se mu na celou řadu dalších let stane jakoby vojenským domovem.
15: Kratičkou vzpomínku na to, jak to vypadalo v Užhorodě, načetl z paměti Karla Klapálka Otakar Brousek.
20: Nejdéle jsem sloužil ve vojenské posádce v Užhorodě. Tam jsem se také seznámil se svou ženou, Olgou Košutovou. Vojáci nejvýchodnější posádky republiky pocházeli většinou z chudých horalských vesnic. Vojna pro ně byla často prvním setkáním s moderní městskou civilizací a také s potřebou umět číst a psát. A tak jsem tam často po zaměstnání trpělivě vysedával s negramotnými vojáky a učil je slabikovat.
15: Mně v tuhle chvíli zase napadá podobnost s Ludvíkem Svobodou, který, pokud si dobře vzpomínám, tak hovořil o tom, že se sám naučil maďarsky, aby mohl s těmi vojáky vůbec komunikovat. Vůbec prochází nějak Ludvík Svoboda víc životem Karla Klapálka už v téhle době? Stali se z nich třeba přátelé v tom Užhorodě?
18: Ano, právě oni se znali od vidění z legií, ale v Užhorodu a na Podkarpatské Rusy se stali skutečnými přáteli, protože oba sloužili u jedné posádky. Karel Klapálek byl plukovním pobočníkem a zástupce velitele praporu Ludvík Svoboda velel kulometné rotě. Společně i se svými rodinami pořádali výlety, trávili spolu poměrně mnoho času a skutečně tam od té užhorodské posádky se datuje jejich potom dlouhodobé přátelství, které se vždy vracelo po té, co se služebně znovu setkali.
15: Já myslím, že někde tady se rodí nebo startuje ta kariéra Karla Klapálka, ale jak vůbec byl Karel Klapálek objeven pro tu, řekněme, velitelskou funkci, pozdější slavnou? Jak se to stalo?
18: No, on byl velice schopný voják. Jeho specializací byl výcvik. Toho nejvíc bavilo a práce přímo s vojáky. A na jednom takovém kurzu, kdy vedl přednášku pro školu pro důstojníky v záloze, tak ho objevil pozdější generál Lev Prchala. A Karel Klapálek se mu tak zalíbil, že mu jakoby tu kariéru nastartoval. Nechal ho přeložit jako instruktora k sobě na velení divize a pak ho poslal do Milovic, kde vyučoval v kurzu u instrukčního praporu a následně i do Vojenské akademie v Hranicích. A současně tam byl zaměstnán jako řádný, to je důležité, řádný profesor taktiky. To znamená, že armáda už o něm, o jeho schopnostech jako taktika a jako učitele taktiky měla poměrně velmi vysoké mínění.
15: Kam až to, když to řeknu takovým tím slangovým výrazem, kam až to dotáhl za první republiky Karel Klapálek?
18: On po 5 letech z Vojenské akademie byl přeložen, nikoli protože by se snad neosvědčil, ale v rámci takového pravidelného střídání, že voják má během služby vyzkoušet jak službu na štábu, tak službu jednotek, tak byl přeložen do Českých Budějovic k pěšímu pluku 1, což bylo tak celkem takové prestižní umístění na místo zástupce velitele pluku. Samobilizace 1938 měl Karel Klapálek zkušenost s tím, že velel celému pěšímu pluku.
15: Co dělal Karel Klapálek právě po roce 38, po roce 39? Předpokládám, že jde o člověka, který se s okupací pohraničí a po několika měsících záborem celé republiky, že se s tím prostě nemohl asi smířit.
18: On se s tím nesmířil vlastně do konce života a patřil k těm důstojníkům předmíchovské armády, kteří neustále tvrdili, že jsme se měli bránit a že za žádnou cenu jsme neměli kapitulovat. Nesmířili se s tou kapitulací a rozhodli se bojovat proti okupantovi napřed v rámci domácího odboje obrany národa a poté, když jejich činnost byla prozrazena, tak postupně odcházeli do zahraničí.
15: Ty cesty, pokud se nepletu, nejčastěji vedly do Polska, potom do Francie, ale Klapálek a samozřejmě s ním i řada dalších odchází jinudy přes Slovensko, Maďarsko a kam potom?
18: On působil v obraně národa, dokud nedošlo k jeho prozrazení, ale v tom okamžiku už Polsko bylo obsazeno, takže ta trasa byla...
15: Nebylo kam jít vlastně.
18: Ta už byla uzavřena a zůstala jediná trasa přes Slovensko do Maďarska a přes Balkán se snažit nějakým způsobem dojít do Francie. Jemu se podaří překročit protektorátní hranici na Slovensko, podaří se mu překročit i hranici do Maďarska, tam je však chycen, uvězněn, přechodně, nebo lépe řečeno internován a dále se dostane teprve v okamžiku, kdy už Francie kapituluje. A on už tedy nemůže směřovat dál do Francie a jediné, kam mu zbývá, tak se dostane na střední východ do tehdejšího francouzského mandátního území do Levanty, konkrétně do Sýrie, do syrského Bejrutu a odtamtud do britské Palestiny, kam přichází na začátku července 1940.
15: Jméno Karla Klapálka je, řekl bych, spjato s Tobrukem, s tou bitvou tam. Jak on se tam dostal?
18: V Palestině se sešlo několik vyšších důstojníků a těch řadových vojáků tam bylo velice málo, takže se podařilo postavit a ještě s velkou námahou jeden jediný polní prapor. A o Klapálkových kvalitách svědčí mimo jiné to, že právě on byl určen za velitele tohoto jediného polního celku na středním východě. On s tím praporem se zúčastní spojenecké invaze do Sýrie a poté je poslán s praporem do Tobruku. Takže on tam působí jako velitel praporu, stráží nebo lépe řečeno hájí část obraného perimetru kolem Tobrukského přístavu na jeho západní části, kde jsou protivníky především Italové. Ta služba byla opravdu velice obtížná, náročná, také nezvyklá pro československé důstojníky i pro ty prosté vojáky, nicméně ten prapor tam obstojí se ctí.
15: Jenom dodám, že tam bylo 643 mužů, 14 padlo a 81 bylo zraněno. No a jak si počínal Karel Klapálek, o tom svědčí hodnocení nebo návrh na jeho povýšení. Ten návrh vypracoval šéf Československé vojenské mise na Středním východě, generál Gak.
2: Nyní po skončení kampaně v Tobruku navrhuji znovu, aby velitel praporu Klapálek byl povýšen na plukovníka za statečnost a neobyčejně obratné vedení obranných operací. Bojová hodnota praporu je v prvé řadě jeho zásluhou. Důkazem je celá řada uznání anglických velitelů, vrchním velitelem generálem Okinlekem počínaje. Klapálek byl vyznamenán polským válečným křížem a britské ministerstvo války projednává jeho vyznamenání britským vojenským řádem za vynikající službu. A to v uznání za dovednost a rozhodnost, se kterou velel československému praporu za útočných operací v Tobrukském perimetru.
15: Napadá mne, máme tedy výborného vojáka, pošleme ho do další bitvy, ale ono to tak úplně nebylo, protože Karel Klapálek zamířil do Velké Británie, řekněme do kanceláře.
18: Ta cesta do kanceláře nebyla zdaleka tak rychlá. Kdybychom hledali důvody, proč on se tak osvědčil, tak on velel pěšímu praporu, ale on přitom měl zkušenosti ohromné z přednichovské armády, nejenom z vojenské hranické akademie, kde vyučoval taktiku, ale současně z polní služby, že on jakoby měl zkušenosti o stupeň vyšší. On byl zástupcem velitele pluku, odvelel si pluk za mobilizace, takže jakoby se dá říci, že velet praporu pro něj bylo něco, co bezpečně zvládal. A tam asi tkví podstata toho jeho úspěchu. On potom na středním východě zůstává, ta československá jednotka se rozrůstá a když Britové přemýšlejí, co s ní, neboť hrozí nebezpečí, že ti vojáci utrpí těžké ztráty v pozemních bojích, tak rozhodnou, že budou působit v týlu, jako protiletadlový pluk, kde tedy jim nehrozí nějaké ztráty, které by nebyly schopni nahradit, ale současně mohou velice aktivně působit ve prospěch spojenecké koalice. A je zajímavé, že pěšák Klapálek se stává velitelem toho protiletadlového pluku a zvládne to celkem velmi dobře. A teprve poté, co africké tažení skončí, oni se protiletadlovci znovu mimo jiné vrátí zpět na několik měsíců zase do toho Tobruku, tak odjíždějí všichni do Británie, kde se v předtuše blízké invaze do severní Francie buduje nějaká polní československá jednotka, která by mohla zasáhnout na invazní frontě. Tam vznikla otázka, co s tou jednotkou ze středního východu a co s jejím velitelem. A generál Klapálek je určen na místo zástupce velitele oné budované československé samostatné obrněné brigády.
15: Pojďme ještě malou chvíli chválit Karla Klapálka. Vy jste vybral z jeho hodnocení dvě takové krátké citace, tak si je pojďme pustit.
2: Jeruzalém 30. září 1942. Karel Klapálek je vážné, rozšafné, činorodé povahy. Působí dojmem uzavřenosti. Velitel statečný, iniciativní a věrný povinnosti do krajní fyzické hranice. Vojenské vědomosti velmi solidní. Schopen velet vyšší vojenské jednotce. Kvalifikace velmi dobrá. Podepsán generál Andrej Gak, velitel Československé vojenské mise na Středním východě. 30. září 1943. Osobní a mravní vlastnosti Karla Klapálka nezměněny. Kritický k sobě a tím i velkého vlivu na podřízené. Je rázného a nekompromisního vystupování,
13: kvalifikace výtečná. Podepsán generál Alois Liška.
15: Napadá mě jediné slovo přihořívá. Generál Klapálek, budoucí generál Klapálek, zkrátka chce do boje a splnilo se mu to. Byl vyslán do Sovětského svazu, on tam přišel dobrovolně.
18: Přeložení na východní frontu vždy předpokládalo dobrovolné přihlášení, on se skutečně přihlásil. On se do té kanceláře dostal v rámci vlastně běžného služebního postupu vojáka, který, jak jsem říkal, musí část doby strávit u jednotky, část někde na nějakém odboru ministerstva, to znamená v kanceláři. To se Karlovi Klapálkovi nelíbilo a také chtěl ještě do konce války se těch bojů aktivně zúčastnit. Přihlásil se na východní frontu a odjel tam s dalšími tehdy plukovníky a byli již předurčeni na významná velitelská místa ve vznikajícím československém armádním sboru. Tam se ovšem stalo, že ta cesta trvala poměrně velice dlouho a oni se ke sboru dostávají až v okamžiku, kdy sbor už bojuje v Karpatech a utrpí těžké ztráty. Když generál Klapálek ke sboru míří, tak ta situace byla taková, že jeho starý přítel Ludvík Svoboda velel první brigádě a předpokládal se, že Karel Klapálek převezme třetí brigádu. A celému armádnímu sboru byl generál Kratochvíl, ale ten sbor utrpěl velmi těžké ztráty hned v prvních dnech operace, došlo k velitelským přeměnám a když se Karel Klapálek dostane do Karpat, tak najednou zjistí, že velitelem sboru je již generál Ludvík Svoboda. A možná, že generál Klapálek předpokládal, že snad dostane tu první brigádu, jakoby tu lepší brigádu, ale je mu svěřeno velení té třetí brigády. On to možná bral, aspoň jak to vyplývá z těch vzpomínek, jako něco, co se mu až netolik líbilo, že by asi chtěl nějakou lepší jednotku, protože viděl ty nedostatky ve výcviku těch poměrně čerstvých nových povolanců té nově formované brigády.
15: O tomhle všem celkem hezky vypráví i ta ukázka, kterou jste vybral z jeho paměti a je to velmi zajímavé líčení těch okamžiků, kdy Karel Klapálek přichází na Duklu.
13: Brigáda pro mne poslala malé otevřené pásové vozidlo vpředu a po bocích pancéřované. Velitelství 3. brigády bylo od 20. září 1944 ve městě Dukla na polském území, asi 30 kilometrů severně od československé hranice. Za těžkých okolností a s velkými ztrátami bylo zasvítání dobyto. Ještě se z něho kouřilo, když jsme dojížděli. Ve zlobě nad neúspěchem třískali hitlerovci do města i na všechny přístupové cesty a tak se mé vozidlo hned při vjezdu do Dukly ocitlo v palbě minometů. Střepiny oklepávaly vůz ze všech stran, ale proklouzli jsme a zastavili u jedné z mála zachovaných budov, v níž byla předsunutá část velitelství. Proběhl jsem pár kroků mezi střelami dovnitř a byl jsem na brigádě. Přivítal mě major Fanta, který brigádě velel. Znal jsem ho ze své poslední mírové posádky v Českých Budějovicích jako tvrdého a fyzicky zdatného chlapíka. Teď vypadal unaveně, ba vyčerpaně. Ostatní vyhlíželi ještě hůř. Bylo znát, že jsou druhý týden nepřetržitě v bojích. Již po prvních rozhovorech jsem měl dojem, že mezi jednotlivými složkami štábu není taková harmonie, jaká by měla být. Vojáci byli již značně unaveni a mnozí i vyčerpáni. Také jsem konstatoval, že je nedostatečný počet velitelů všech stupňů a nízká úroveň výcviku vojáků. To byly zlověstné znaky. Nadto neúspěchy a velké ztráty hned při vstupu na bojiště otřásly povážlivě morálkou jednotek. Poněvadž byly velké ztráty také v řadách velitelů, museli převzít velení lidé, kteří pro takový úkol nebyli připraveni a co bylo zvlášť povážlivé, neměli ani bojové zkušenosti.
15: Podle toho, co tady Karel Klapálek popisuje, tak Dukla to muselo být prostě něco úplně jiného než Afrika.
18: To z ukázky vyplynulo, skočil rovnýma nohama do těch nejtěžších bojů na Dukle a vlastně v té ukázce úplně v krátkosti, ale naprosto pregrantně formuloval celou tu škálu těžkostí, které mu později stěžovaly vůbec možnosti té velitelské funkce, což samozřejmě se potom na těch bojích projevilo.
15: Karel Klapálek nakonec samozřejmě dovedl své vojáky až do Prahy.
1: Pochopil jsem, že není legenda ta slavná vojenská přehlídka, kde jel v čele vojáků na bílém koni. To si musel užít.
18: Ona je k tomu i taková příhoda, že když jsi se nějak sázeli, nemysli si, že když budeš do odboje, že se vrátíš na Václavák na bílém koni a že on si na to na poslední chvíli vzpomněl, že by měl jít na bílém a nechal si poslat pro bílého koně. On už byl na konci války, se stal velitelem celého toho prvního armádního sboru. Dá se říct, že za války se opravdu velice osvědčil. Zcela nepochybné je to na tom středním východě, ale i v těch těžkých podmínkách na východní frontě. Současně také třeba říct, že ta jeho kariéra byla rychlejší, než by se dalo očekávat, a on přeci jen přes všechny své nesporné klady třeba neprošel školením na vysoké válečné škole, což přece jenom ho jistým způsobem limitovalo právě na těch vyšších velitelských funkcích.
1: Zdenko, musíme kousnout do kyselého jablka léto 1945 a divoký odsun německých obyvatel z Čech. I tady se setkáme se jménem Karla Klapálka, protože vojáci, kteří podléhali jeho velení, se třeba na Žatecku a Postoloprcku dopustili poměrně rozsáhlých násilností vůči německým civilistům. Bylo tam spousta lidí povražděna. Klapálek potom musel k této věci vypovídat před komisí Bezpečnostního výboru Národního shromáždění. Když se na to podíváme dnes, jak je možné, že došlo k tomu, že vojáci nějakým způsobem zavraždili patrně několik stovek civilních německých obyvatel?
18: No, ono je těžké to slučovat přímo s osobou generála Klapálka, protože ty vojáci mu sice podléhali, ale po několika stupních. On byl velitelem celé té oblasti, takže za to samozřejmě zodpovídal, ale nebyli to vojáci přímo z jeho jednotky, že by ty rozkazy, které byly

0: Hezky.
1: Abychom dovyprávěli příběh Karla Klapálka, musíme se samozřejmě zmínit o únoru 1948 a o tom, co bylo po únoru 1948. Tak nejprve řekněme něco o politickém angažmá. Já si myslím, že Karel Klapálek byl určitě z těch vojáků prvorepublikových, kteří nebyli v žádné politické straně, a pokud vstoupil do té komunistické, což se stalo až někdy v létě 1948, tak patrně to byla pro něj asi jediná možnost nebo jediné východisko. Chápu to dobře?
0: V meziválečné době aktivní voják nebo voják z povolání ani nemohl být členem žádné politické strany. A myslím si, pokud bych si mohl odhadnout, tak Klapálkovi osobní postoje byly nadstranické. Samozřejmě, proto jsem na začátku zdůrazňoval jeho velice těžké dětství, měl silné sympatie právě pro tu chudší část obyvatelstva. A navíc tom rozhodnutí z roku 1948, kdy velká část důstojnického sboru se rozhodne podpořit komunisty a nové směřování republiky, tak jsou často pomíjeny ty čistě vojenské důvody, které oni jako vojáci zcela jasně viděli. Posunutí hranice Německa na západ, přímý kontakt s největším spojencem, možnosti zásobování v případné další válce a podobně. Všechno to, čím trpěla československá armáda v roce 1938, tak se zdálo, že tímto příklonem novým bude eliminováno. A to bylo asi v myšlení vojáka podstatným momentem.
1: Ty čistky v armádě začaly, řekl bych, poměrně rychle po roce 48 nebo 49. Karel Klapálek sice v roce 49 dostává řád Bílého lva, ale zároveň v březnu toho roku také anonymní dopis, který jej upozorňuje na sledování a vyzývá jej k emigraci. V dubnu 1950 je poslán na zdravotní dovolenou. Je to téměř současně v době, kdy je z funkce ministra obrany odvolán Ludvík Svoboda. V únoru 51 označen za nedůvěryhodného a 20. listopadu 52, čili několik dnů po procesu s Rudolfem Slánským, je Klapálek zatčen.
0: Tam je i možná podstatné, že on si o odchod z armády nebo respektive o zdravotní dovolenou požádal sám a vlastně v reakci právě na ty postupné čistky a zvláště konkrétně na to odstranění přítele Ludvíka Svobody. Nicméně poté je i oficiálně z té armády odstraněn. Ono to přímo souviselo s procesem s Rudolfem Slánským. Tam v pamětech se píše, že on poslouchal ten proces v rozhlasu a říkal, no jo, to je špatné, už věděl, jak to bude, zbalil si věci a skutečně potom večer pro něj přišli. On byl rehabilitován v roce 1956 a byla mu dokonce vrácena hodnost a byl mu vyměřen i odpovídající důchod.
1: Dokonce se to mělo stát, to jeho propuštění a ta rehabilitace na přímluvu Nikity Sergejeviče Chruščova a maršálu Žukova a Koněva. O tom bude i ta poslední ukázka. Je to dopis Karla Klapálka 11. června 1956 maršálu Žukovovi.
2: Vážený soudruhu ministře obrany Sovětského svazu, mám čest vám ohlásit, že jsem byl po více jak 3 letech propuštěn z vězení. Novým rozsudkem prezídia Nejvyššího soudu v Praze ze dne 18. května jsem byl zproštěn obžaloby. Jsem si vědom, vážený soudruhu maršále Sovětského svazu, že díky vzácné pozornosti a zájmu vašeho a soudruha maršála Sovětského svazu Koněva o můj případ, který jste projevili při své návštěvě koncem ledna tohoto roku, dostalo se mi urychleně spravedlnosti. Již 2. února bylo zahájeno přešetřovací řízení, které skončilo mou rehabilitací. Jsem vám i soudruhu maršálu Sovětského svazu Koněvovi velmi zavázán, jak za sebe, tak i za svou rodinu. Mějte, vážený soudruhu maršále Sovětského svazu, můj upřímný dík. Ujišťuji vás o své dávné velké úctě.
1: Dodejme, že v roce 1968 Karel Klapálek obdržel titul hrdina Československé socialistické republiky, žil v Praze na Jižním městě, několikrát vyšly jeho paměti. Snad jenom u jediné věci bych se chtěl ještě zastavit. V květnu 99 v Poslanecké sněmovně byla velká debata o tom, jestli Klapálka vyznamenat řádem Bílého lva. Nakonec Václav Havel tohle vyznamenání neudělil a úplně stejná debata se opakovala o 10 let později v červnu 2009, kdy byl Karel Klapálek opakovaně navržen na řád Bílého lva in memoriam

0: tentokrát neudělil tohle vyznamenání Václav Klaus. Tenko, napadá vás, čím je Karel Klapálek natolik kontroverzní, že si tohle vyznamenání nezaslouží?
1: Rozhodně jde o ten únor 48 a o ničem jiném také ani v obou těch případech debata nebyla. Ono s generálem Ludvíkem Svobodou někdy se to prezentovalo tak, že jakoby vyhlásili, že armáda zůstane neutrální v tom politickém sporu. Ono tak není, ty formulace jsou jiné, oni tam vyjádří, že armáda jde vždy s lidem, což už je jakoby náznak zastřený, ale velice slyšitelný podpory té komunistické strany toho tehdejšího sporu. A to si myslím, že mu asi měli za zlé, nebo to bylo to, proč to rozhodnutí neudělit vyznamenání padlo. Že to byl jeden z rozhodujících momentů politického vývoje v našich moderních dějinách a že se Karel Klapálek tehdy zachoval tak, jak se zachoval.
0: Jen dodám, že nic z těchto dohadů o vyznamenání už Karel Klapálek nemohl slyšet. Zemřel v Praze 18. listopadu 1984. Tím končí dnešní pořad Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka. Děkuji Zdenku Maršálkovi.
1: Naschledanou.
0: A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Byly mladé, byly statečné a chtěli bojovat proti nacistům. Ženy na frontě. To je květnový cyklus portrétů Českého rozhlasu Plus. Jak se ženy dostaly do ryze mužského světa? Jak je přijala československá jednotka v SSSR? Jak statečné byly ženy při obraně Sokolova a v dalších bojích na východní frontě? Čtyři ženy, čtyři příběhy. Zdravotnice, telegrafistka, snajperka i protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů Ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Senát odmítl sněmovní návrh na snížení záloh pro OSVČ. Ministerstvo školství chystá vzdělávací kanál s bezplatnou přípravou na přijímací zkoušky. Hokejový útočník Robert Kousal mění v extralize mistrovské Pardubice za Hradec Králové. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat, teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou znovu řešit poslanci. Koaliční návrh na snížení záloh o přibližně 700 korun měsíčně totiž senátoři zamítli. Argumentovali například možnými výpadky příjmů důchodového systému v budoucnu. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 pak upozorňoval na dopady i pro živnostníky.
2: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
1: Ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO návrh dlouhodobě prosazuje s tím, že má drobným živnostníkům pomoct. S přípravou na přijímací zkoušky na střední školy by mohl žákům pomoct bezplatný kanál na YouTube. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO by ho chtěl spustit na podzim, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Chce tak pomoct rodinám, které si nemůžou dovolit placené přípravné kurzy.
3: A zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako ministr školství přes ten YouTubeový kanál.
1: Podle Plagy by žáci posledních ročníků základních škol měli mít taky dál možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto. Výletní loď MV Hondius, zasažená hantavirem, by měla zakotvit na Tenerife, informovalo o tom španělské ministerstvo zdravotnictví. Smrtelnému hantaviru podlehly 3 cestující výletní lodi. Přibližně 150 lidí na palubě bude moct plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Nejdřív je vyšetří lékaři a pak budou převezeni do země původu. Rozhodnutí španělského ministerstva kritizuje kvůli bezpečnosti šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo. Podle Světové zdravotnické organizace ale zůstává riziko pro veřejné zdraví nízké. Centrum Arpida dnes v Českých Budějovicích otevřelo svůj kampus životních příležitostí. Bude pomáhat dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život, vysvětluje mluvčí centra Ondřej Helebrant.
4: Bude tady denní stacionář a pak tady budou sociální rehabilitace, což znamená, že ty lidi se tady budou učit nějakým sociálním dovednostem, budou se tady umět učit vařit, budou se učit jezdit autobusem, budou zkrátka se učit ty věci, aby mohli normálně zapadnout do ostatní společnosti. Bude tady fyzioterapie, bude tady ergoterapie, hydroterapie.
1: Hokejista Robert Kousal bude oblékat dres Hradce Králové. 35-letý útočník, který před pár dny oslavil s Pardubicemi svůj třetí extraligový titul, podepsal v klubu velkého rivala smlouvu na jeden rok s opcí. Generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček si od Kousala slibuje velký přínos.
5: Přichází zkušený hráč, který má obrovskou kvalitu. Se nebojím říct, že to je další rozdílový hráč, kterého přivádíme. I s přihlédnutím k jeho věku si myslím, že to je a bude nadále rozdílový hráč a doufám, že přichází i body, které budeme určitě od Roberta chtít.
1: Fotbalisti Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain bojují o postup do finále Ligy mistrů. Pařížani vedou po prvním poločase odvety v Německu 1-0 po gólu Francouze Dembeleho. V součtu skóre obou zápasů tak mají aktuálně dvoubrankový náskok.
6: Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se bez hlášených komplikací, místy ale dopravu znepříjemňuje silný déšť a kluzké vozovky. Velmi opatrně třeba na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna. Na 16,5 kilometru je podle zpravodaje částečně zatopená dálnice.
7: Jsem teďka mezi Mirošovicama a Velkýma Pupovicama, tady je strašná průdrž. A na 16,5 kilometru teče přes dálnici potok. My jsme jeli nějak prostě fakt jako opatrně a klouzali jsme se tam všichni. Mám 4-kolku a jako prostě jsem normálně jel úplně někam jinam.
6: A na Kladensku na silnici 201 pozor na výjezdu z Unhošti do Horního Bezděkova. U křižovatky se Štefánikovou ulicí se srazila 2 osobní auta, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci budou ještě hlavně na západě doznívat bouřky. Zítra pak čekáme většinou oblačno. Od západu postupně místy přehánky a ojediněle opět i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Náš dnešní host, muž, který dokazuje, že minulost není nezajímavá a ohlédnutí do času uplynulého nás vůbec nemusí brzdit v našem aktuálním životním tempu. Naopak může nás posílit, poučit, uvést do souvislostí, kterých bychom se sami nenadáli. Vybaví nás vědomím, že nejsme osamělé třtiny ve větru se klátící, nýbrž součásti dávného celku, který nezaniká, ale žije dál a dál a teď zrovna žije v nás a námi. A to, co platí pro člověka a jeho rodovou historii, platí i pro lidská osídlení, jejichž základní historické momenty jsou vetknuty do městských a vesnických erbů, památečních praporů a další heraldiky. A tomu všemu náš dnešní host rozumí a umí o tom poutavě vyprávět. K poslechu zve Eva Hůlková.
0: Hovory.
8: Ve studiu je Martin Slaboch, český genealog a předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Vítejte a děkuji, že jste přišel.
9: Já také děkuji za pozvání, protože si myslím, že každé povídání o genealogii a heraldice může přivést další lidi k těmto oborům.
8: Je vidět, že slovo genealogie máte zmáknuté. Já jsem se to učila říkat jako docela dost dopředu. No, uvidíme, kolikrát na tom zakopnu. Řekl byste, že lidi, kteří rozumí tomuto oboru genealogii a heraldice, že je dost anebo spíše málo? Mně to přijde jako hodně specifický obor.
9: Mohlo by se zdát, že jich je málo, ale nikdy jich nebylo více v minulosti.
8: Aha.
9: Jo, já jsem si taky dříve myslel, že se lidé o to zajímali více, jak neměli tolik informací, nedalo se třeba tolik cestovat, ale zase díky tomu, jak je dneska bádání snadné, tak těch lidí jsou tisíce. Jo, já si myslím, že třeba v 70. letech, tak naše společnost měla asi 800 členů a všichni byli tak nějak organizováni, ale dneska jsou to tisíce lidí, o kterých nevíme a někdy se zjeví se svým velikánským rodokmenem, se svým velikým bádáním a jsme udiveni, kolik těch lidí je.
8: No, vy říkáte, že to bádání je dnes snadné. No, tedy nevím, já bych to rozporovala asi jak pro koho, jak má kdo nastaven ten mozek na to. Já jsem se o něco takového pokoušela, pak jsem to vzdala, nechala jsem to profesionálům.
9: Většinou se jako myslí, že nejtěžší je čtení starého písma, protože někdo narazí na písmo kolem roku 1800 a už to zdává, ale já si myslím, že nejdůležitější je ta trpělivost a to úsilí. Jo, bez toho jako se genealog nepohne a jsou období, kdy třeba několik měsíců, někdy i několik let nemůžete dohledat nic a pak přijde nějaký velký objev, který vás zase nastartuje v dalším pátrání.
8: A zapomněl jste zmínit faktor času.
9: Čas, jo, to zase lidé často přichází a říkají, že si to nechají na důchod, že teď nemají čas a potom říkají, že chodí po doktorech a hlídají vnoučata a už nemají čas vůbec.
8: Řekl byste, že tady do toho oboru nebo do těch oborů, nevím, jestli asi bych měla používat spíše plurál, že tam zasahuje technologický rozvoj. Zajímalo by mě, jestli třeba lidé, kteří vypracovávají rodokmeny, ale nejenom ty, používají umělé inteligence. Neumím si to nějak představit, ale tuším, že asi ano.
9: No, velmi jako pomohl internet, kdy se začaly skenovat matriky, takže už se nemuselo od roku 2007 jezdit jako potom po archivech a stačilo teda hledat si doma na obrazovce ve starých matrikách. Takže to byla jako veliká změna a myslím, že to jako pomohlo, že genealogie se otevřela tolika lidem. A také je zajímavé, že jak jsem se stal členem tohoto spolku, tak to byl spolek mužský A dneska to je tak polovina žen, polovina mužů a vysvětluju si to taky tou dostupností matrik, kdy se teda nemusí jezdit po bývalých krajských archivech do badatele hledat v matrikách, ale že každý si může kdekoliv pomalu na světě, kde máte přístup k internetu, tak si můžete v těch matrikách hledat své předky.
8: Jak když jsem se dívala do našich rodinných pokladů, řeknu třeba z roku 1830 nebo tak nějak, tak mě fascinovalo za prvé, jak ty rodné listy, nebo tenkrát se říkalo křestní listy, že úmrtní listy, oddací listy, jak to bylo nádherně vypraveno. Prostě na kvalitním papíře, který přečkal 100 let. Krásné barvy, úžasné ozdobné písmo. Pak přišla třeba 50. léta a to byla polovička formátu A4 na úplně obyčejném papíře, strojopis, prostě opravdu smutný pohled. A tak si říkám, jestli dnes v té aktuální době vůbec ten papír ještě nějak figuruje tady v těch záležitostech. Jaký je poměr toho papíru a IT?
9: No, z toho jsme mi také smutní, že v těch papíru ubývá, ale ještě více z toho, že se všechno dnes jako skartuje, pokud je to ještě na papíru, anebo se to ničí ty data.
8: Jo, takže... A jako se to skartuje, se to ničí, kdo o tom rozhoduje?
9: No, tak třeba je skartační jako řád a úřady, že obecní úřady, školy, všechno jako většinou se skartuje a těch údajů na těch dokladech ubývá. Jo. Kdybychom srovnali úmrtní list před 150 lety a dnešní, tak z toho dnešního tam se nedočtete ani příčinu úmrtí na úmrtním listu, jo. Což je zvláštní. Takže z toho jsme smutní a nebál bych se říct, že máme dneska nejlepší podmínky pro bádání díky tomu, že naši předkové tyhle ty doklady uchovávali, ale co bude za 50, za 100 let, to si nemůžu představit.
8: No, tam se člověk ledacos dočte. Třeba, že někdo zemřel ve věku 66 let se šlostí věkem.
9: To, i mladší,
8: to mě zdrtilo, tento termín. Víte, když se lidé probírají tady tou historií třeba svého rodu, tak já si myslím, že kromě těch znalostí, které musí nějaké mít, myslím si možná nějaký kurz, alespoň nebo tak, že se hodí, že ano, dělejte mi vsuvku. Hodí
9: určitě
8: se?
9: Ano, každý jako se bojí toho čtení, ale čtení se naučíte, my pořádáme kurzy starého písma, jsou i učebnice dneska, i online učebnice, chce to nějaký cvik, nikdo jako nemůže si dovolit, že by za rok řekl, že přečte všechno, ale nejdůležitější je ta chuť, ta vůle, ta trpělivost. Jo? I když budete mít trpělivost, tak i to čtení nějak zvládnete. Dneska je i pomoc, že někoho zkušenějšího požádáte, pošlete mu fotografii, to dřív také nebylo možné. Jo? I tohle jako dokládá to, jak ty podmínky jsou dneska nejlepší v dějinách pátrání.
8: A všechno se to dá shrnout do jednoho hezkého českého slova sitzfleisch, že? Mm-hmm. No ale vraťme se k výchozí otázce. Já bych řekla, že ruku v ruce tady s tím bádáním jdou jako velmi silné emoce. Pokud se mýlím, opravte mě, ale mně to přijde, že když postupujeme 100, 200, 300 let zpátky, tak z těch dokumentů se dá lecos vyčíst o osudech těch lidí, jak dlouho žili, čím byli, z toho se dá odvodit, jak asi ty jejich životy vypadaly. A je to jako... ano, samozřejmě radost z toho bádání, takový ten objevitelský elán, ale taky nostalgie těžká, někdy i smutek nad těmi osudy. Máte to i vy, profíci?
9: No, tak mám zkušenost a několikrát jsem tohle zažil. Třeba vzpomínám na svoji první návštěvu archivu, kdy mi tam přinesli 300 let staré matriky a teď já jsem se jich bál dotknout. To se ještě tehdy nemuseli ani nasazovat bílé rukavičky. A jenom jsem... nasával tu vůni a říkal jsem si, tak u těch matrik stály moji předkové, jsou tam zapsaný jejich osudy základní a byl to velikánský jako zážitek, na který nezapomenu, přestože to je víc než 30 let. A pak taky vzpomínám na emoce, kdy jsem objevil něco jako zásadního, kdy jsem objevil příbuzné v Argentině, ve Spojených státech, tak to bylo úplně na počátku, o čem jsem netušil, že tohle to je a prostě najednou takováhle velká radost.
8: Dá se říci, když si vezmete průměrného uživatele tohoto způsobu pátrání, jak daleko zpátky chtějí ti lidé se většinou dostat?
9: Každý chce co nejhlouběji do minulosti. A většinou, pokud nemáme nějaké bohaté předky nebo dokonce šlechtické, tak končíme tam, kde začínají matriky, to znamená v době po 30leté válce. Do roku 1650, 1660, tak můžete být spokojena.
10: Pak
9: už to jde jako výjimečně, pokud najdeme nějaký soudní spis nebo nějaký soupis vlastníka toho panství, kdy tam jsou zapsaní třeba usedlí obyvatelé té vsi, ale většinou končíme u těch matrik.
10: Zmínil jste tady ty šlechtické rody, tam je zajímavé to oproti ostatní veřejnosti, že oni i za času, které věru jim nepřáli, třeba za totality tady u nás, vždycky to vědomí té rodové posloupnosti drželi a nikdy je to nepřestalo zajímat. Co to je za jakýsi morální kompas, nebo jak to nazvat u těchto lidí?
9: To, co získá každý rodopisec, úctu ke svým předkům. Úctu k tomu, co vybudovali, k tomu, jak žili, jo, úcta k tomu svému jménu, příjmení a k těm společným kořenům.
10: A řekl byste, že když se do takového toho pátrání pustí prostě do té doby naprostý laik, že taky ho to nějak změní?
9: Ano. Půjdejte. Určitě jako to, co já znám, příběhy, protože mezi rodopisy se pohybuju více než 30 let, takže jsem s mnohými jako mluvil o těchto věcech. A každého to změní. Každý jako získá tu úctu k těm předkům, získá znalosti o té oblasti, odkud pocházejí, získá spoustu znalostí z různých oborů. To není jenom pátrání v matrikách, ale i zjišťuje třeba, jaká uměli řemesla, čím se živili, zjistí, čím se platilo, jaká byla cena těch peněz, jak se dědil majetek. Spoustu oborů přitom jako prozkoumáte, které byste jinak nepoznala. A ta úcta je asi to nejčastější, co slýchám, úcta k těm předkům.
10: Musí člověk k tomu, aby ho tady to začalo hodně zajímat, kapku zestárnout?
9: Zase, že ano. Že většinou jako mezi rodopisci jsou starší lidé, ale zase přicházejí s tím, že měli začít už dávno předtím. Že už jim vymřeli ty pamětníci, kterých by se chtěli zeptat. Ale znám někoho, koho to chytne v 15 letech a už ho to nepustí. Jo, to jsou to teda výjimky, ale většinou tak, jak člověk roste, že jo, dostane se do věku třeba už dědy, babičky, tak ho to začne zajímat víc a začne vzpomínat na to svoje dětství a tehdy jako člověk se do toho pustí jako s nějakou větší vervou.
10: Kdy vy jste byl chycen do této pasti?
9: Já jsem se chytil do pasti asi v dětství.
10: Do sladké pasti.
9: Do pasti, kterou bych neměnil. Ale asi tím, že jsem jako v dětství byl mnoho se svým dědou a poslouchal jsem příběhy jeho i kamarádů, když jsme seděli třeba odpoledne po škole na lavičce a vyprávěli ty dědové, kteří pamatují třeba ještě první světovou válku, tak to mě utkvilo v paměti. A takovým impulzem byl v roce 1994 inzerát ve večerní Praze, kdy tam bylo, že tento spolek, Česká genealogická rodická společnost, pořádá kurz pro začínající rodopisce. A když jsem do jejich klubovny přišel, tak jsem byl hned chycen. To se už jako nedalo, tam seděli sami staří pánové, zkušení rodopisci, velmi milí lidé a tak hezky mluvili o tom, co vypátrali o těch svých rodech, že mě to chytlo navždycky.
10: Martin Slaboch, dá se říci nejvyšší český genealog, neboli předseda České genealogické a heraldické společnosti, je hostem těchto hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Řekl byste, že člověk, když začne pátrat po historii svého rodu, takže je lepší jako nemít vlastně vůbec žádná očekávání a tužby.
9: Bylo by to nejlepší, ale lepší. Nestává se to. Jo, většinou k nám, když někdo přijde, tak přijde s nějakou slavnou historií, jakože potomek nějaké šlechty, nebo aspoň levoboček nějakého šlechtice, nebo potomek napoleonského vojáka, nebo že jeho předkové měli bohatý nějaký majetek, nějaký velikánský zámek, statek a většinou se to nepotvrdí a ti lidé potom jako jsou zklamaní, že už potom třeba nechtějí pátrat ani, jo, když se jim rozvrátí tahle ta jejich pověst, která většinou, pokud, jak jsem říkal, tyhle ty příběhy, to se většinou nepotvrdí a oni jsou potom velmi zklamáni a třeba už je to nezajímá.
10: Kam se poděla prostá touha po vědomí rodu bez jakýchkoliv...
9: Tak já jim třeba říkám, že my máme stejně hluboké kořeny jako šlechtici, akorát, že neznáme, že my to nemůžeme tak hluboko dohledat, ale máme všichni z nás, každý z nás tady má stejně hluboké kořeny.
10: Takže šlechta stále táhne.
9: No, tím svým vzorem, tím, jak se stará o svoje dobré jméno, tím, jak se stará o svoje majetky, že nezadlužuje, že předává svým potomkům, tak tím nám mohou být vzorem.
10: Podívejme se na tu heraldiku, která je spojená s charakteristikou českých vesnic. Já mám pocit, že to je obor, který se fantastickým způsobem po 89. rozvinul. Čísla se nepamatuji přesně, ale tady v naší vlasti je asi 6 tisíc tak nějak zhruba vesnic.
9: Asi tak.
10: A nějakých snad 95 nebo ještě více procent z nich má svůj vesnický znak nebo nějakou heraldiku. Kdo tady to dělá? Co musí umět? Jaká jsou tam pravidla? A tak dále, a tak dále.
9: Na počátku 90. let se mohlo zdát, že komunální heraldika je mrtvá, že prostě znaky mají pouze města, nic jiného už se nikdy nestane, ale pak přišel až tak jako nečekaně zákon o obcích v roce 1990, který začal platit 1. ledna 1991, kde i každé malé samostatné obci bylo umožněno, aby mohla mít své symboly, to znamená znak a vlajku, a začal obrovský boom, protože některé vesnice se chtěly podobat městům, aby mohly mít na svém hlavičkovém papíru svůj znak a vyvěšenou vlajku.
10: A je to hezké, ne?
9: Je to hezké. A často to vychází z historie, pokud byla nalezena nějaká stará pečeť, někde třeba nic nebylo nalezeno, tak se zase musí dát naštít něco, co souvisí s historií té obce, kdo byl majitelem toho panství, kdo třeba nějak tu obec proslavil, tak se tam dá třeba znak, část znaku toho šlechtického rodu. A myslím, že nejvíc znaků bylo schváleno v roce asi 1995-96. Pak několik let to se ustálilo a dneska už zase to je obor, který jako by jsme řekli končí, protože většina obcí už má svůj znak a navrhoval to pár heraldiků, kteří se tomu začali jako věnovat a nabízeli dokonce obcím své služby, že posílali dopisy s nabídkou a většinou to bylo, že doručili zastupitelstvu, které jediné má právo ten znak schválit. To znamená, že nějaká malá vesnice, která má 5 zastupitelů, tak 5 zastupitelů vybere ten návrh, který se jí líbí a založí takovouhle tradici, že má ta obec svůj znak.
10: Ono to vypadá, že mluvíme hlavně o vesnicích, ale to se týká i měst, že? Ale tam asi ta tradice byla víc zakořeněná, že?
9: Jsou města, které mají znak od 13. a 14. století.
10: Mm-hmm. A může třeba ten znak evokovat, když není dost faktů po ruce, i nějaká legenda nebo tak něco?
9: Někdy to vychází z pověsti, ale jak jsem říkal, záleží, kdo to navrhne. Může to navrhnout třeba obecní kronikář nebo někdo, kdo si nastudoval pravidla heraldiky. Aha. A potom záleží, jestli to schválí podvýbor pro heraldiku a vexilologii při poslanecké sněmovně.
10: To znamená, že promiňte, vymodelujeme si to.
9: Ano.
10: Žiju v malé vesnici a kdybych byla tamní kronikářka a něco se mi zrodilo v hlavě, ano, tak to donesu na místní zastupitelstvo a oni to pošlou do sněmovny.
9: Zastupitelů máte, pokud budou chtít jako znak a dohodnou se, taky byly některé obce, které jako řekly, že znak mít nechtějí. Ale pokud se dohodnou, tak to můžou potom odeslat na ten podvýbor a když to je schváleno, tak potom předseda poslanecké sněmovny, což trvá několik třeba měsíců, než mají nějaké další zasedání ten podvýbor, tak potom jako předá dekret a od té doby ta obec může používat vlajku a znak.
10: Někde jsem četla, že třeba pro tvorbu tady těch znaků a asi i praporů a tak dále, že jako se to může pohybovat jenom ve spektru několika barev třeba. To mě zaujalo.
9: V heraldice se používají jako základní barvy 2 kovy, zlato a stříbro a potom 5 základních barev. Jo. Někdo si myslí, že heraldika musí být jako hodně pestrá, ale heraldika musí být hlavně jako čitelná a jednoduchá. Takže má to svá pravidla. Ale zase ty pravidla nejsou tak jako jednoznačná, že ani dva heraldici, když se sejdou a vidí nějaký znak obecní nebo nějaký osobní znak dnes navržený, tak se nemusí shodnout.
10: Vy už jste se tady zmínil, že ten boom vrcholil někdy v polovině 90.
9: Ano.
10: A řekněte mi, jestli jste si udělal za ty roky názor, když vidíte, že to funguje, ono to vážně funguje na začátku a na konci těch obcí jsou ty znaky a tak dále. O čem to svědčí, co se týče jako zdejšího obyvatelstva?
9: Sousední vesnice měla znak už a tak starosta vedlejší řekl, tak my musíme mít taky znak. Jo? Tak potom jako se ptal, kde se to dá jako zajistit. Takže někdy i rivalita a asi ta heraldika jako přitahuje. Jo? Tě to není jako jenom historická věda, ale je to i umění. Každý ten heraldik do toho vlaží svůj nějaký styl, pokud kreslí ručně. A je to hezké. Sice si myslím, že třeba většina obyvatel té vesnice by ten znak nedokázal namalovat nebo ho nějak popsat, ale už jako, když to je někde v obecním časopise, tak už vidí, je to náš časopis, je to náš znak, je to ten symbol, který nás spojuje.
10: A řekl byste tedy, že tady ta záležitost nějak souvisí nějakými vlákenky prostě s tím tolik citovaným vlastenectvím, skloňovaným, používaným, zneužívaným a tak dále?
9: Ten znak spojuje ty obyvatele. Mají to třeba i potom fotbalisti na dresech.
10: Ta příslušnost to k místu užít. Tam asi no, je, že?
9: No,
10: ta,
9: skrz tam, to. No, nevím, jestli úplně vlastenectví, to se mi jako nezdá, ale spíš, že to obyvatele jako spojí.
10: Mně se zdá, že od té doby, co existují ty znaky těch vesnic a vesniček a městeček, že jakoby ten venkov byl takový nějaký hezčí nebo co, malebnější.
9: No, v mnoha vesnicích to umí používat, že mají na obecním úřadě vyvěšenou vlajku na plakátech, pokud obec něco pořádá, je to vytištěno. Někde to umí.
10: A vy v této vaší společnosti, jejíž jste předsedou, máte jaksi nějaký vztah k tomu, co se v této oblasti děje, nebo nějaké povinnosti, nebo jako dohledový orgán? Já vím, že je tady ta komise nebo ten podvýbor ve sněmovně.
9: My přímo ne, my jsme zájmový spolek, takže združujeme.
10: No ale máte obrovský kredit, že?
9: Asi ano, protože máme šikovné členy. A mnozí členové tak navrhovali ty obecní znaky, mnozí členové se v tom jako angažovali třeba ve svých městech, ve svých obcích, ale my přímo jako nemáme žádnou jako povinnost nebo nějak se k tomu nevyjadřujeme.
10: Já jsem se dozvěděla, jak se z dostupných otevřených zdrojů, že, a trošku mám v tom nejasno, tak mi pomožte, uvádí se, že genealogická heraldická společnost existuje od roku 69, ale zároveň jsem se dočetla, že vaše společnost byla založena v 1. ledna 2014 jako spolek. Co to znamená toto?
9: No, a tak to jsem ještě nikdo nezeptal, vidím, že jste pěkně připravená. A je to pravda, my jsme v roce 1969 byli založeni, protože po roce 1948 podobné spolky musely skončit, protože něco, co zavánělo šlechtou, církví, nějakým feudalismem, tak se nehodilo, takže tyto spolky skončily násilně. A našim předchůdcům se v roce 68 při uvolnění jako podařilo vypracovat stanovy a požádat ministerstvo vnitra, aby jsme mohli být teda znovu založeni a navázat na to, co bylo třeba za první republiky. Ale ty stanovy se schvalovaly na několikrát, protože tam zase nesměla být spolupráce se zahraničím, spolupráce s církví. Takže to bylo velice složité a přesto se teda na jaře roku 1969 v Národním muzeu podařilo tento spolek založit.
10: No a k tomu, aby vám ten spolek vzkvétal i dalších 100 let třeba, vám přeji hodně úspěchů. Chci vám poděkovat, že jste byl hostem těchto hovorů. Někdy zase se těším. Naschledanou.
9: Děkuju a já děkuju a doufám, že některé posluchače to naše povídání přijme k tomu pátrat po svých předcích, protože jsem nepotkal nikdy nikoho, kdo by toho litoval.
10: Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Martin Slaboch, předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
11: Prime Minister Andrej Babiš has come out against plans to hold a meeting of Sudeten Germans in Brno later this month, Deník N reported on Wednesday.
12: Mr. Babiš said holding a congress of the Sudeten German Landsmannschaft anywhere in Czechia was a bad idea. He said many in this country regarded the move as provocation. Reporters Without Borders have condemned online death threats against journalist Zuzana Cerna, following comments from Jindřich Reichel, a Czech government MP. The threats appeared under a social media post from Mr. Reichel condemning her work. Police are investigating a forest fire in the Bohemian Switzerland area as a possible case of endangering public safety through negligence. A statement on the force's website said it wasn't possible to say what the penalty might be, as the extent of the damage is not yet known. The Federation of Jewish Communities has come out against a planned concert by US rapper Kanye West in Prague in July. The organization said it was unacceptable for somebody who has publicly expressed sympathy for the Nazis to perform in a country that experienced the Holocaust. Consumer prices in the Czech Republic rose by 2.5% year-on-year in April, according to preliminary official data released on Wednesday. This marks an acceleration from the 1.9% seen the previous month. Weather. It should be mainly overcast in Czechia on Thursday with an average high temperature of 18 degrees Celsius. Thousands of people rallied in Prague on Tuesday in support of the country's public broadcasters. Amid growing concern over a government plan to scrap license fees and make them dependent on state funds. Daniela Lazareva has more.
13: Chants of hands off the media, drop the bill and no urbanisation of Czechia filled Prague's Old Town Square as thousands of people voiced their concern over the fate of media freedom and democracy in the country. The protest, organised by the civic group Million Moments for Democracy, targeted the government's proposed funding reform for Czech radio and Czech television. Under the plan, the current licence fee system would be scrapped and both institutions would be financed from the state budget. The proposal would also reduce their overall funding. Million Moments is calling for the withdrawal of what they describe as a law intended to nationalize the public broadcasters and bring them under political control. They pointed to similar reforms in Hungary and Slovakia, which they say undermined media independence by putting financial and political pressure on the respective institutions, and warned that such a move could cause irreversible damage in the Czech Republic as well. Speakers highlighted the historic role of public media in 1945, 1968 and 1989, when they became the voice of resistance and the struggle for freedom, telling the crowd that the time had now come to defend Czech radio and Czech television from politicians. Protesters in the crowd voiced their concerns over the draft bill.
14: We came to defend the free media because we are concerned by these plans to restrict their freedom. The minute they come under state financing, politicians will have much more influence over their activity and their budget, which would not be a good thing.
13: A petition calling on politicians to preserve the decades-old funding model has already gathered more than 175,000 signatures. The overhaul of public media funding has come under fire from opposition parties and the European Broadcasting Association, which also warns that it could undermine the independence of the country's public broadcasters. However, the coalition government appears determined to push it through, arguing that the current license fee system is outdated and puts some social groups at a disadvantage. It claims that public media are state-funded in 17 EU member states and insists that sufficient guarantees will be provided to protect media independence. Meetings between the culture minister and the heads of Czech radio and Czech television have failed to make any headway, and trade unions at both broadcasters are on strike alert over the planned legislation.
12: And that's all for now in English.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
15: Vládní koalice chce zpřísnit postihy za neplacení výživného. Od novely slibuje, že motivuje neplatiče, aby platit začali. Podle opozice to povede k tomu, že víc lidí skončí ve vězení, aniž by to jakkoliv pomohlo dětem. Současná právní úprava, podle které neplatič spáchá trestný čin jen tehdy, kdy vystaví dítě nebezpečí nouze, platí od letošního ledna. Je důvod ke změně?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
15: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou vládní zmocněnkyně pro lidská práva, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO, místopředsedkyně ústavně právního výboru a jedna z předkladatelek zmíněné novely Taťána Malá. Dobrý den.
16: Hezké dobré ráno, děkuji za pozvání.
15: A místopředseda ústavně právního výboru a místopředseda Hnutí STAN Karel Dvořák. Dobrý den i vám.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Paní poslankyně, proč je potřeba zpřísnit postihy za neplacení výživného?
16: A ukazuje se jako velmi důležité skutečně vrátit zpátky kriminalizaci neplacení výživného, a to z toho důvodu, aby ty rodiče, kteří nejsou ochotní se starat o své děti a nejsou ochotní platit výživné pod hrozbou toho trestu, toto dělali. Určitě naší motivací není to zavírat ty rodiče do vězení, ale přimět je k tomu, aby tuto povinnost plnili. Já preferuji to, aby tito rodiče dostávali tresty alternativní, především tresty domácího vězení. Nejsem rozhodně fanouškem nepodmíněných trestů, ani trestů podmíněného, protože ten podle mého názoru je vysoce neefektivní, a já jsem moc ráda, že pan ministr Tejc apeluje na soudce, aby ty alternativní tresty, jako je trest domácího vězení, začaly ukládat intenzivněji a častěji.
15: Pane poslanče, nepovede toto zpřísnění k tomu, že neplatičů alimentů ubude?
17: Nemyslím si to. Čísla, ze kterých my vycházíme a na základě kterých jsme dělali ty změny v minulém volebním období a na základě kterých zmiňujeme právě ten plán vládní koalice teďka opět zpřísňovat to takzvané zanedbání povinné výživy, tak já mám za to, že prostě ta data říkají, že to není efektivní, nevede to k tomu, že ti rodiče více platí, a myslím si, že je důležité, že se shodujeme na jedné věci, a to na tom, že je důležité dostat peníze k dětem, zajistit, aby ti rodiče, kteří se o své děti nestarají, buď přímo, nebo tím, že nepřispívají na jejich výživu, takže tak mají činit. Ale toto není nástroj a ta data, která k tomu jsou a která nejsou nějaká moje vlastní data, ale data Ministerstva spravedlnosti a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, tak říkají, že prostě ten trestní postih není efektivní. A jsou jiné nástroje, které bychom měli využívat, abychom dostali více peněz těm dětem. Na tom se shodujeme, ale kriminalizace ten problém neřeší.
15: Paní poslankyně, z kterých dat vycházíte vy, když tvrdíte, že ta stávající úprava platná teprve od letošního ledna je nedostatečná a že je potřeba zpřísnit?
16: Tak v první řadě ještě zareaguji na pana kolegu Dvořáka. V tom smyslu, co se týká těch nástrojů k tomu vymáhání výživného. Já naprosto souhlasím, že je potřeba nastavit další efektivní nástroje k vymáhání výživného.
15: O těch jsem se ještě chtěl bavit.
16: A ta kriminalizace,
15: tak prosím, kdybyste odpověděla na tu moji otázku.
16: Má být až následná. Já jednoznačně vycházím z toho, že například Asociace neúplných rodin za první čtvrtletí tohoto roku vykazuje 20% nárůst v žádostech o pomoc s vymáháním výživného. Také vzrostl od 1. ledna významně počet exekucí na výživném, a to zhruba z 800 na 1111 za to první čtvrtletí tohoto roku. A to si myslím, že jsou čísla alarmující. Ale hlavně, pojďme si říct, že každé to číslo je jedno dítě. Jedno dítě, kterému se může dostat alespoň nějaké výživné. A já prostě si nemyslím, že bychom měli čekat dál. Já jsem přesvědčená o tom, že tu kriminalizaci je potřeba vrátit zpátky a během toho hledat ty nástroje, efektivní nástroje pro to vymáhání výživného.
15: Pane poslanče, vy jste se odvolával na data Ministerstva spravedlnosti z minulosti. Paní poslankyně vám teď zmínila data občanského sektoru, například ze strany Asociace neúplných rodin. A ta skutečně hovoří o tom, že v posledních měsících od té lednové změny, od toho lednového zmírnění, které bylo prosazeno ještě v minulém volebním období, jim přibývají klientky, které mají problém s neplatiči.
17: Ano, já si myslím, že to je i následek toho, že nám více než 300 rodičů, neplatičů, typicky převážně otců, opustilo brány věznic od první tohoto roku.
18: No a je to dobře?
17: Takhle, a je dobře, že ti stejní lidé seděli ve vězení. Zároveň je potřeba říct, že ti, kteří jsou v tom vězení, tak se na ně stahují jiná pravidla pro exekuce, takže tím pádem je tady i logický tento nárůst. Já bych ale chtěl uvést jiné číslo, protože paní poslankyně Malá argumentuje čísly, které teďka jsou nějakým trendem po začátku tohoto roku, ale ta dlouhodobá čísla ukazují, že pouze 7% případů z těch, kde došlo k trestnímu stíhání, vedou k tomu, že ti rodiče začnou platit.
18: Paní poslankyně, těchto čísel jste si vědoma a přidal bych k tomu otázku týkající se ještě té stávající právní úpravy platné od ledna. Nebylo by bývalo lepší předtím, než se pustit do další změny, vyhodnotit si, zda ta stávající úprava funguje nebo nefunguje?
16: Tak já začnu od konce. Nebylo by to lepší. Nebylo by to lepší, protože skutečně na nás se obrací řada rodičů samoživitelů a je to od toho okamžiku, kdy bývalá vládní koalice, vláda Petra Fialy přišla vůbec s tím návrhem dekriminalizace placení výživného. A kdy ti rodiče, kteří nechtějí...
18: Promiňte, že vás přerušuji, je potřeba říct, že to úplná dekriminalizace není.
16: No, je to jen to, o tom se můžeme
18: pořád
16: potom
18: vězení
16: popavit,
18: v těch krajních případech neplatičům hrozí.
16: V okamžiku, kdy se dostane dítě do nouze, a to si pojďme říct, že žádný zodpovědný rodič nedopustí. A to je právě to, co mě na tom vadí vlastně nejvíc, protože ty rodiče samoživitelé, kteří se snaží a mají, jsou ochotní pečovat o svoje děti, tak mají 2-3 práce a prostě starají se o to dítě na úkor času stráveného s tím dítětem, chodí do práce, mají 2-3 práce a ten druhý rodič je prostě beztrestný. A to mi nepřijde v pořádku. A teď se vrátím k tomu,
18: k těm číslům.
16: Vrátím se k těm číslům. Není čas prostě na to čekat, až budou další čísla. Jak jsem řekla na začátku, za každým tím číslem je dítě, kterému se nedostává výživné. A pan kolega nedisponuje a nedisponuje nikdo těmi čísly, jaká jsou to čísla, která odradí ty rodiče, kteří nechtějí platit, od toho, že upustí od toho neplacení výživného právě proto, že jim hrozí nějaký trest. Si myslím, že je zásadní.
18: Pane poslanče, vzhledem k tomu, že skutečně ta čísla jsou neúplná, na tom se asi shodneme, stát nemá úplně nějakou širší analýzu toho, jak se chovají neplatiči v těch kterých situacích. Nemůže za těchto okolností zafungovat to částečné zpřísnění, které prosazuje vládní koalice, protože víc neplatičů si řekne, no tak to radši ty alimenty zaplatím, protože taky můžu mít problémy, v krajním případě můžu skončit ve vězení.
17: To je něco, co nazýváme generální prevencí a je to argument, na který se odvolávají ti předkladatelé teďka té změny toho zákona. Ale já jsem rád, že tady paní kolegyně Malá řekla, že ta čísla nikdo nemá. Ano, to jsou domněnky. Ta čísla týkající se toho, kolik lidí odradí to, že máme něco napsaného v trestním zákoníku, prostě neexistují. Není možné něco takového změřit. Není
18: takže,
17: to fyzicky možné.
18: Vy jako zákonodárci prosazujete zákony na základě domněnek?
17: Ne, to touto otázku jste měl položit paní kolegyně, no, protože to je její argument.
18: Změna se prosazovala
17: v minulém volebním období taky. A ta už jsem tady jmenoval. To, jakým způsobem to trestní stíhání pomůže, a to je pouze v těch 7% případů, v jakých případech nastupuje účinná lítost, to jsou zase data Nejvyššího státního zastupitelství, to je 10% případů. Zároveň a i já v té argumentaci vycházím se zjištění, se kterými přichází občanský sektor, tak tím důvodem pro to, proč ti lidé velice často, samozřejmě tak není vždycky, neplatí to výživné, je to, že na to prostě nemají. Ty příčiny jsou mnohem častěji v nějaké sociální situaci těch neplatičů. A tím pádem u nich ta odrazující funkce prostě nemůže fungovat.
18: Hned se na to paní poslankyně zeptám, ale ještě kdybyste jasně odpověděl na tu otázku týkající se toho, zda to zpřísnění může zafungovat v tom smyslu, že bude odrazovat neplatiče od jejich jednání?
17: Já si myslím, že ne. A myslím si, že nebo velice nepatrně. Nestavme prosím ten rozpor tak, že tady někdo obhajuje neplatiče výživného. To si myslím, že v tomto studiu rozhodně já nejsem a bez pochyby to není ani paní poslankyně.
18: Myslím,
17: Malá.
18: Že to je jasné, že to neobhajujete ani jeden.
17: Ale my máme pořád v tom trestním zákoníku to, že je trestné, kdo i byť z nedbalosti vystaví dítě nebezpečí nouze, když více než 4 měsíce neplatí výživné. Tam ta odrazující funkce, byť není exaktně změřitelná, prostě je. A pro ty rodiče, kteří neplatí a uvedou to dítě v nebezpečí nouze, což jsou ty případy, které je potřeba odstíhat nástroj trestního práva, tak to prostě dneska trestné je a tímto způsobem naše společnost nějakou svoji hodnotu na ochraně těch nejzranitelnějších vyjadřuje.
18: Pan poslanec to tady teď připomněl, že ta stávající úprava předpokládá, že v tom krajním případě, kdy skutečně to dítě je uvrženo do nouze, tak ten pachatel, neplatič, může skončit ve vězení, i když neplatí v uvozovkách jenom z nedbalosti. Nemusí tam být ten úmysl. Vy, paní poslankyně, naopak tou novelou prosazujete, že úmysl bude pro kriminalizaci podmínkou. Proč?
16: No, protože právě se chceme vyhnout těm případům, kdy to dělá ten pachatel neúmyslně, kdy tam není prostě ten úmysl a dává mi to smysl. Ale skutečně mě tam vadí to vystavení té nouzy. Jak jsem už říkala, ten zodpovědný rodič, ten druhý rodič, který o to dítě pečuje, to nikdy nedopustí. Skutečně to nedopustí, protože to kritérium té nouze je tak striktní, že opravdu těch případů bude minimum. A pojďme se ale bavit skutečně o tom, že nám tady chybí ty nástroje, efektivní nástroje v oblasti civilního práva k tomu, abychom to výživné vymáhali. A až Dobře. Je budeme mít, pak dekriminalizujeme neplacení výživného. Ještě... Protože do té doby prostě nemáme těm rodičům samoživitelům podle mého názoru jak pomoct.
18: Co s těmi neplatiči, kteří jsou v tíživé sociální situaci? Jak pomůže, že na ně budete přísnější?
16: Já myslím, že prostě musí dělat všechno pro to a ten soud to určitě zhodnotí i orgány činné v trestním řízení, jestli ten pachatel skutečně je v situaci, kdy je na tom tak ekonomicky špatně, že není schopen se postarat o to své dítě, ale především to výživné je stanovováno na základě určitých parametrů příjmu a pojďme si říct na rovinu, že to výživné v těchto případech jsou 100 koruny.
18: Dobře,
16: 500 koruny, jsou to 800 koruny a skutečně já opravdu nemám v tomhletom směru vůči těm rodičům, kteří nejsou ochotní platit takto nízké částky, tak k ním úplně nemám soucit, to se přiznám.
18: Pane poslanče?
17: Já myslím, že to není věc soucitu. Já bych byl vlastně hrozně nerad, aby tato debata byla stavěna na nějakých citových soubojích. Za mě trestní politika a to, jak máme nastavený trestní zákoník, zvlášť v těchto věcech, má být nastavována racionálně na základě dat a nějakých vědeckých poznatků. A to mě vlastně vadí na té novele úplně nejvíc, že ona vzbuzuje emoce, nabízí řešení složitého problému, ale velice jednoduché a neefektivní, které prostě ten problém nevyřeší. To je to, co mi na tom návrhu vadí. On nic neřeší. Řeknu vám ještě jedno číslo, když jsme se bavili o té odrazující funkci trestu. Je to vysoká recidiva v případě těch pachatelů, kteří už v minulosti byli odsouzeni za neplacení výživného. Více než 50%. Kdyby ta odrazující funkce toho trestu fungovala, tak přece by oni už to znovu nedělali. Jeden vězeň stojí ten systém měsíčně 60 tisíc korun. Kdyby stát ty peníze, které dá na to, aby někoho ubytoval, někoho hlídal v té věznici, dal na podporu toho dítěte, nebo i toho rodiče, aby začal normálně fungovat, pracovat, dostal se z nějaké dluhové spirály.
18: Tak by to bylo
17: mnohem efektivnější.
18: Paní poslankyně, dává to smysl, že pravděpodobně kvůli tomu vašemu zpřísnění přibude neplatičů ve vězeních a tedy stát bude platit na ně jakožto na vězně.
16: Určitě.
18: Namísto toho, aby zaplatil těm matkám, samoživitelkám, kterým ti to neplatiči dluží?
16: Určitě ne a určitě to takto nebude. Jak už jsem říkala, a ta čísla ani neříkají, že byli pachatelé za toto zavírání do vězení nějak často. Těch pachatelů, kteří za to byli odsouzeni třeba v roce 2024 nepodmíněně, tedy do vězení bylo zhruba 400. To jsou velmi nízká čísla. A znovu opakuji, že my nemáme ta čísla, kolik těch pachatelů ta trestnost odradí. A já si myslím, a podle toho, jak jsem měla i možnost velmi intenzivně komunikovat s asociací neúplných rodin o tomto tématu, tak skutečně ten odrazující efekt byl velký a projevil se teď, že je k té změně skutečně došlo. Takže projevil se tím nárůstem toho požadavku o pomoc rodičů samoživitelů s vymáháním toho výživného a 20% promiňte, za první 3 měsíce je poměrně vysoký nárůst.
18: Je potřeba říct, že vycházíte zase ze zkušenosti jedné občanské organizace.
16: Ale nemluvila jsem o tomto tématu pouze s asociací neúplných rodin, mluvila jsem o tom s různými zástupci občanského sektoru. A řada z nich říkala, že podporovali dekriminalizaci neplacení výživného, ale že uznávají, že to byl krok špatným směrem. A to si myslím, že je velmi důležité. A konec konců uznala to i řada zákonodárců, kteří proto v minulém volebním období hlasovali.
18: Což mi připomíná, obracím se na vás, pane poslanče, že pokud se nepletu, tak minulý týden, když ústavně právní výbor, kterému vy místo předsedáte, doporučil tu koaliční novelu, taky doporučil i několika hlasy opoziční poslanců, včetně vaší kolegyně paní poslankyně Urbanové, tak vy jako hnutí STAN v tom taky nemáte úplně jasno.
17: Přiznám se, že si nejsem jistý tím hlasováním, ale mám za to, že paní kolegyně Urbanová se zdržela v té věci. Ale nechci se s vámi o to přijít. Je to určitě složitý problém, který nabízí různé možnosti řešení. Já vám tady prezentuji svůj názor a předpokládám, že se na něm i v našem hnutí zhodneme, že prostě nadužívat ty nástroje trestního práva není nejen správné, ale hlavně, a prosím, to zdůrazňuji znovu a opakovaně, to není efektivní. Nepovede k tomu, že ti rodiče budou více platit.
18: Paní poslankyně říkala, že nechce, aby potom zpřísnění docházelo k nadužívání té represe vůči neplatičům.
17: Já spoustu věcí nechci a přesto se dějí. To je jako mylná úvaha. V tom zákoně je napsáno, že tím trestem za neplacení výživného je trest odnětí svobody. Ano, je možné využívat i celou řadu jiných trestů a bylo by skvělé, kdyby soudy více užívaly třeba trest domácího vězení, ale nalejme si čistého vína. On třeba takový trest domácího vězení, na který často žehráme, že se používá málo, je možné také uložit pouze někomu, kdo má domov a nějakou práci. A to jsou právě tady ty případy, kdy to možné není a proto to ty soudy často bohužel i v těch případech neplacení výživného neukládají. Takže argumentace tím, soudy budou více ukládat alternativní tresty, neodpovídá tomu, co je napsáno v trestním zákoníku.
18: Hned se k tomu dostaneme. Připomenu, že našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Poslanecké sněmovně jsou místopředseda ústavně právního výboru a místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák a vládní zmocněnkyně pro lidská práva poslankyně hnutí.

0: Tak jak to s těmi alternativními tresty bude? Můžete nám to vyjasnit v návaznosti na tu kritiku, kterou jste slyšela?
1: Já jsem to řekla už v začátku a my jsme o tom vedli debatu s panem ministrem Tejcem, který apeloval na soudce a bude podporovat to, a já to budu podporovat jistě taky, aby skutečně ty alternativní tresty byly ukládány.
0: Takže promiňte, zůstane u apelu, protože pan poslanec namítal, že v té vaší novele je to napsané celkem jasně a hovoří se tam o vězení.
1: Musí mít, no, ale to, že se tam hovoří o nepodmíněném trestu, znamená, že může být uložen i jiný trest, může být uložen trest domácího vězení, může být uložen podmíněný trest, může být uložen trest obecně prospěšných prací a tak dále, může být uložen peněžitý trest, takové tresty konec konců bývají ukládány, nejvíc bývalo, ale ukládáno bohužel těch podmíněných trestů, které nejsou, ty jsou vysoce neefektivní, ale určitě je potřeba využít té situace, že máme v tuto chvíli dostatek náramků pro kontrolu vězňů, kteří jsou v domácím vězení, a já jsem přesvědčená, že Ministerstvo spravedlnosti udělá všechno proto ve spolupráci s probační a mediační službou a v komunikaci se soudy, aby skutečně ty tresty domácího vězení byly ukládány více, a už proto, že ten trest domácího vězení je 5x až 10x levnější než ten trest odnětí svobody, ale to, co je potřeba, aby tady zaznělo, jediným argumentem koalice, tehdejší vládní koalice Fialovy vlády, bylo, že je potřeba vyprázdnit české věznice. A já prostě naprosto nesouhlasím s tím, abychom vyprázdňovali české věznice na úkor toho, že bude postaráno o děti.
0: Myslím si, že tehdy těch argumentů bylo víc, ale nechme prosím teď minulost minulostí. Pane poslanče, vy jste se tady usmíval. Proč si nemyslíte, že by ta forma těch alternativních trestů pro neplatiče nefungovala?
2: Ne, já si myslím, že by fungovala a bylo by skvělé, kdybychom mnohem méně v Česku využívali alternativních trestů. Já jsem se usmíval a to je té argumentaci paní poslankyně.
0: Mnohem více
2: alternativních trestů, omlouvám se. Já jsem se usmíval argumentaci paní poslankyně. Já chápu, že ministr může jenom apelovat. Ano, ministr nemůže úkolovat soudy, jak rozhodují. Ale potom, prosím, neargumentujte tím, že nechcete, aby se ukládaly nepodmíněné tresty. Už dneska v českých věznicích sedí několik set, bude to určitě víc než 1000 lidí, kteří tam sedí za neplacení výživného. I za neplacení výživného, protože páchali i jinou trestnou činnost. To znamená, ta pravidla pro to ukládání trestů vy nějak neměníte v té novele, nebo to měníte tak kosmeticky, že to nebude mít žádný dopad. Takže prosím, tento argument, já si trvám na tom, ten argument, že soudy to nebudou trestat zavíráním do vězení, prostě neplatí, protože to není možné z pozice výkonné moci zařídit.
0: Podle vás toto zpřísnění pokud, tak by měla doprovázet nějaká změna pravidel pro ukládání trestů?
2: Ano, jestliže vláda a vládní koalice teďka myslí vážně to, co říká. Ale já kritizuji to, že to vážně nemyslí, protože nedělá nic pro to, aby to změnilo.
0: Teď se na to zeptám, paní poslankyně, jak vážně to myslíte, když hovoříte o těch alternativních trestech, pokud zároveň neprosazujete změnu pravidel pro ukládání trestů směrem k tomu, aby ty alternativní tresty byly víc využívány?
1: Samozřejmě, že to myslíme vážně. A ti soudci ty alternativní tresty mohou dnes ukládat. To není o tom, že jsou vázaní, že jim něco svazuje ruce. Je to pouze o nějakém zvyku a skutečně, a myslím si, že s panem kolegou Dvořákem jsme i v minulém volebním období hodně debatovali a řešili edukaci a vzdělávání soudců, a v tom je prostě potřeba pokračovat a apelovat na ně v tom směru, aby ty alternativní tresty ukládali. A oni mají dostatek nástrojů na to, jak uložit.
0: Změnu v ukládání pravidel nebudete v tomto volebním období prosazovat.
1: Určitě se o tom můžeme bavit, můžeme to otevřít, nevidím s tím, že v tom žádný problém, ale myslím si, že bychom se a priori měli zaměřit na ty civilně právní nástroje k vymáhání výživného, tak, na které se předchozí vláda vykašlala.
0: Na to bych se v poslední minutě rád zeptal, když vy jako opozice, pane poslanče, říkáte, že k ochraně dětí je potřeba hledat jiné ty civilní nástroje, tak které konkrétně v půl minutě, pokud byste mohl to říct, máte na mysli?
2: Vedle těch, které už dneska máme a které dobře fungují, to znamená třeba zabavování řidičských průkazů, to jsou i nástroje, které by měly se více využívat v té předexekuční fázi vymáhání. Máme zkušenost z Dánska, ze Švédska, kde i tak něco jednoduchého jako automatizované zasílání SMSek, připomínka toho, aby lidé platili, tak funguje. Je to i větší třeba integrace s finanční správou a lepší evidence.

0: prevence dluhů. Takhle, to jsou všechno řešení, která nějakou dobu budou trvat, ale jsou funkční. A poslední věc, co se týče kroků minulé vlády, tak třeba k tomu, aby se více peněz dostalo k dětem, tak je tady reforma oddlužení, insolvencí, proti kterým paní poslankyně Malá hlasovala.
1: Prosím, paní poslankyně, v jedné větě tato opatření, která zmínil váš kolega, zvážíte je v jedné větě, končíme.
2: Zvážíme je určitě, ale jsou to pouze kosmetické změny a nebudou nic řešit.
1: Našimi hosty byly poslankyně hnutí ANO Taťána Malá a poslanec hnutí STAN Karel Dvořák. Dámo a pane, díky oběma.
0: Díky za pozvání.
2: Taky děkuji za pozvání, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, které je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít. A to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodářství umožní stabilně růst.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Povinnost používat geoportál se má odložit o rok, schválila to sněmovna. A Kyjev dostal od Budapešti zpět nedávno zabavené peníze a cennosti. Hokejisty pražské Sparty posílil útočník Sekáč a zítra bude většinou oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami, později se začne vyjasňovat a teploty od 14 na západě do 23 stupňů na východě.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Ve zrychleném projednávání to schválila sněmovna. Přechodné období, kdy se geoportál ještě nemusí používat, se tak prodlouží do 30. června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se ještě musí systém plně otestovat, aby při dřívějším spuštění nespůsobil komplikace. S tím souhlasí i opoziční poslanec Lukáš Vlček ze Starostů.
6: Tak přineslo by to určité komplikace, že právě v oblasti územního plánování by věci nemusely fungovat tak, jak by fungovat měly. Takže i z těch důvodů, že ten systém v mnoha ohledech je dokončen, ale je potřeba ho otestovat, tak právě proto, že my se snažíme vyslyšet názory města obcí, tak z toho důvodu my to i podpoříme.
5: Novelu podpořili poslanci všech poslaneckých klubů, proti nehlasoval žádný, teď ji projedná Senát. Senátoři opět odmítli návrh, aby v ústavě bylo právo na platbu v hotovosti nebo právo být offline. Navrhovala ho skupina senátorů. Do ústavy chtěla taky prosadit, aby českou měnou zůstala koruna. Většina senátorů ale návrh odmítla. Jeho projednávání tak končí, sněmovna se jim zabývat nebude. Návrhy na právo být offline nebo platit v hotovosti se v Senátu objevují opakovaně, podporu ale zatím nikdy nezískali. Kolumbie, co souzený za žhářský útok v garážích pražského dopravního podniku, nezaplatil ani po téměř roce škodu ve výši 115 tisíc korun. Její uhrazení bylo součástí dohody o vině a trestu. Částku začal podnik vymáhat exekucí, řekla Radiožurnálu jeho mluvčí Aneta Řehková.
7: Odsouzený prozatím nic nezaplatil dobrovolně, dopravní podnik proti němu vede pro tuto částku exekuci, ale ani v exekučním řízení nebylo dosud nic vymoženo.
5: Cizinec ve vězení od loňského června za teroristický útok byl odsouzen na 8 let. K zapálení autobusů v garážích dopravního podniku se doznal a omluvil se. Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti, které maďarské úřady v březnu zabavily. Uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarsko před minulý měsíc zadrželo zásilku ukrajinské státní banky Oštěrbank při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Pracovníci banky byli podle tehdejšího tvrzení maďarských úřadů podezřelí z praní špinavých peněz. Ukrajince Maďarsko propustilo, zabavené cennosti si ale země dosud nechávala. Incident se stal v době sporu mezi Budapeští a Kyjevem o zastavení dodávek ruské ropy z Ukrajiny do Maďarska. Zároveň tehdy vrcholila kampaň před maďarskými parlamentními volbami. Železniční trať mezi Kopřivnicí a Štramberkem na Novojičínsku je neprůjezdná. Dopoledne tam vykolejil vagon nákladního vlaku. Na místě zasahovali hasiči správy železnice. Při nehodě se nikdo nezranil. Podle mluvčího správy železnice je trať mimo provoz asi do zítřejšího poledne.
8: Hasiči správy železnic povolali na místo i sací bagr. Tam asi záleží na tom, jak se podaří rychle nakolit ten vagón a potom i pod tím vagónem, jak ta trať je moc poškozená. To jsou opravdu teďka odhady. Odhad obnovení provozu, alespoň částečného, je tedy do zítra dopoledne a uvidíme, jestli se podaří obnovit celý provoz.
5: Hokejisté extraligové Sparty posílili Jiří Sekáč. Útočník s reprezentačními zkušenostmi se do pražského klubu vrací po 13 letech. Naposledy nastupoval Sekáč za švýcarské Lugano. Má za sebou taky angažmá v KHL i NHL. V Zámoří odehrál přes 100 utkání, vystřídal tam 4 týmy Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu. V KHL získal 2x Gagarinův pohár s Kazaní a Omskem.
9: Na D8 u sjezdu na Mělník a Slaný a místy kluské vozovky. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy velký pozor u sjezdu na Mělník a Slaný. Na 18. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. V místě navíc velmi hustě prší a vybočuje se tak za snížené viditelnosti bez kolon. Místy je kvůli dešti na vozovce také voda, hrozí nebezpečí smyku. Voláte z dálnice D1 na výjezdu z Prahy do Brna velmi opatrně na Chodově.
10: Tak hnedka na výjezdu z Prahy u Chodova je poměrně velké množství vody na vozovce, poměrně rozsáhlé louže. Je to docela nebezpečný.
9: A částečně zatopená je D1 směrem do Brna také o kus dál u Velkých Popovic na 16,5 kilometru. A na silnici 35 pozor na výjezdu z Hradce Králové směrem do Jičína. U nájezdu na dálnici D11 řeší nehodu osobního auta do svodidel a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se v Čechách ochladí na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11 a na západě budou doznívat bouřky. Přes den pak čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat a nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 20 stupňů na západě, na Moravě a ve Slezsku naměří až 23. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Situace v Hormuzu. Druhý pokus zavést EET. Pokračování Čapího hnízda. Kancléř Merz rok poté. Trump jako hippík. A konec liberální demokracie. To jsou některá z témat, názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
4: Názory a argumenty.
11: Válka s Íránem vstoupila do nové fáze. Americký prezident v neděli prohlásil, že americké námořnictvo bude eskortovat obchodní lodě Hormuzským průlivem i za cenu ozbrojeného střetu s Iránci. Teď zas Donald Trump toto rozhodnutí změnil s tím, že ho to požádal Pákistán a že rozhovory s Íránem jsou nadějné. Ve studiu vítám Petra Švarce. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Petře, co se tedy děje?
12: No, pokud bychom měli soudit například podle reakce trhů, tak celkem nic. Zatímco trhy doposavat většinou velmi pozitivně reagovali na různá prohlášení amerického prezidenta Trumpa, někdy opravdu až velmi optimisticky, a pak byly následně zklamávány. Tentokrát po oznámení začátku operace Svoboda se nestalo nic, naopak americké akcie klesaly, ropa mírně stoupala. Poté, co Donald Trump oznámil, že operaci pozastavuje, tak ropa začala přece jen mírně klesat, asi o 7% v této chvíli to je, ale uvidíme, co to bude. Řekněme si, co vlastně zatím operace Svoboda byla, protože Donald Trump slíbil s odvoláním na to, že nyní v Perském zálivu je uvězněno podle Pentagonu 1550 lodí z různých států a na těchto lodích je 22 tisíc námořníků, kterým pomalu dochází jak zásoby, tak především psychické a fyzické síly. Takže ta humanitární situace není už z tohoto důvodu velmi optimistická. Tak Donald Trump tedy slíbil, že vlastně ty lodě budou moci pod americkou ochranou proplouvat Hormuzským průlivem. Za ty dva dny trvání operace se to údajně podařilo dvěma lodím pod americkou vlajkou. Ovšem není jasné, jakým. Írán popírá i, že by propluly tyto dvě lodi. Ovšem rejdařský gigant Maersk oznámil, že jedna jeho loď proplula. Nevíme ovšem jaká, nevíme za jakých podmínek a tak dále. Podle Pentagonu propluly Hormuzem dva americké torpédoborce a jak uvádí Trumpovi nakloněné Fox News, museli se vyrovnat se záplavou iránských malých člunů, dronů a raket. To znamená, není rozhodně v Hormuzu nějaký klid. Po dvou dnech tedy americký prezident Trump tuto operaci přerušil. Nevíme, na jak dlouho, on tvrdí, že to bude nakrátko, ovšem, jak jsme si řekli, tak zatím ty výsledky velké nebyly. Konec konců Tim Wilkins, což je výkonný ředitel obchodní organizace Intertankou, což je vlastně zástupce nezávislých majitelů tankerů, si postěžoval, že vlastně z americké strany neví o žádné koordinaci této akce, že vlastně nevěděli, co mají dělat. Takže v této chvíli uvidíme. Podle agentury Axios nyní Spojené státy Bílý dům doufá v to, že v brzké době uzavře s Íránem jakési memorandum o porozumění, které by mělo vymezit prostor pro jaderné vyjednávání a podle kterého by Írán měl přijmout moratorium na obohacování uranu. Odvolává se přitom na dva vysoké americké úředníky, ovšem i ti říkali, že zatím není nic dohodnuto, že je to naděje. Takže samozřejmě tuto naději budeme sdílet.
13: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
12: Naslyšenou.
13: Boj s neplacením daní a s šedou ekonomikou je důležitá věc i v dobách vyrovnaných rozpočtů. Natož dnes. Tento úkol si dala také nová česká vláda. Jak bude vypadat? Slovo má publicista a komentátor Petr Holub.
14: Druhý pokus zavést EET, který v pondělí oznámila vláda Andreje Babiše, se vysloužil pozitivní ohlasy od koaličních stran podnikatelských svazů i od novinářů. Konečně bude pořádek, už se nebude podvádět s daněmi a bude jen dobře, že to budeme mít za sebou, protože elektronické evidenci tržeb se tak jako tak nevyhneme. Je to paradox. Online dohledem nad obchody a dalšími provozovnami od kadeřnictví přes autoopravné a zdravotní střediska až k restauracím posilují státní úřady kontrolu nad společností, nemluvě o tom, že roste byrokracie jako taková. Každou obchodní transakci budu po 1. lednu oznamovat prostřednictvím dříve pořízeného certifikátu na finanční správě. Peníze budu inkasovat až poté, co dostanu potvrzovací kód. Jako kdyby se znovu projevila zvyklost Čechů spoléhat na stát. Populární jsou vojáci, policisté, hasiči. Proč stejně samozřejmě nepodpořit daňové výběrčí, bez kterých žádný stát nemůže fungovat? Ovšem právě EET je případ, kdyby si měl český občan samozřejmou podporu státních regulací rozmyslet. V diskuzi pro a proti EET se nemluví o tom, že jakýkoliv podnikatel a živnostník musí podle platných předpisů vést účetnictví a že mu mohou finanční i celní úředníci účty kdykoliv zkontrolovat. Také nejde o to, že podniky a živnosti nemají povinnost hlásit finančnímu úřadu své tržby průběžně. Už dnes tak každý měsíc či čtvrtletí činí ti s tržbami na 2 miliony korun ročně v kontrolním hlášení pro DPH. Nediskutuje se ani o tom, že by se kontrolní hlášení mělo podávat častěji, například jako v Itálii nebo v Polsku. Tam se průběžný stav tržeb hlásí finančnímu úřadu na konci každého pracovního dne. Dokonce nejde ani o to, aby jako v Rakousku, Švédsku či v již zmíněné Itálii se všechny tržby ukládaly do chráněné paměti, s jejímž obsahem už podnikatel nemůže manipulovat, ke které se může finanční úředník v případě potřeby připojit i na dálku. V Česku jde o něco jiného. Podle projektu EET bude finanční úředník sledovat online, jaké transakce v pokladně dané provozovny probíhají. K čemu taková informační povinnost, to říkají autoři zákona o EET jednoznačně. Samozřejmým účelem bude lepší výběr daní. I když si státní pokladna přilepší jen o 14 miliard, tedy o 2% ročního výběru DPH. Hlavně ale třeba narovnat podnikatelské prostředí, aby poctivci nebyli znevýhodněni vůči těm, co s evidencí svých tržeb a tím i daňovými odvody manipulují. Jinými slovy, značná část podnikatelů podvádí a je třeba použít co nejpřísnější prostředky, aby se tomu zabránilo. To je mimořádně nešťastná formulace. Obvyklá definice vyspělé společnosti, například podle Farida Zakarii, říká, že její občané chtějí platit daně a stát je tím zavázán, aby chránil jejich svobody a zajišťoval veřejné služby. V podtextu zákona o EET však stojí, že daňové výnosy závisí na tom, s jakou mírou přísnosti si je stát na občanech vynutí. Pak jim logicky není zavázán a nemusí se snažit, aby jim vycházel vstříc. Tento model odpovídá vrchnostenskému pojetí politiky a není proto divu, že online evidenci tržeb provozují státy s menší liberální tradicí. Ať už jde o její protagonisty z Bulharska a Chorvatska, anebo o země jako Albánie, Maďarsko nebo Rusko. Liberálnější společnosti na západě či severu Evropy mají vůči takovému řešení přece jen ostych.
11: Uzavírá Petr Holub. Kauza Čapí hnízdo pokračuje vedlejší větví, totiž případem Jany Naďové. O tom, jakým směrem se věc vypravila, hovoří komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
15: Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, prohlásil soudce Jan Šot. Na tomto výroku by nebylo nic mimořádného, kdyby nezazněl po Šotově verdiktu, kterým odsoudil Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo k podmíněnému trestu odnětí svobody a k pokutě ve výši 500 tisíc korun. Soudce měl potřebu dát veřejně najevo, že se nestotožnil s výrokem odvolacího soudu. Ten mu de facto přikázal, jak má v této kauze rozhodovat. Vzhledem k tomu, že je kauza Čapí hnízdo velmi sledovaná, Šotova slova zpochybňující vinu Jany Naďové zaujala. Nejde přitom o záležitost zcela výjimečnou. Názor dvou soudních instancí se občas diametrálně odlišuje. V takovýchto případech platí, že soud prvního stupně je povinen respektovat názor soudu odvolacího. To se stalo i v kauze Čapí hnízdo. Rozsudek není pravomocný a je jisté, že se nesoulad mezi názory na vinu Jany Naďové bude ještě řešit. Velmi pravděpodobně u Nejvyššího soudu a možná i Ústavního soudu. Aby k těmto institucím případ Čapího hnízda doputoval, musí se uskutečnit ještě jeden mezikrok. Tím je odvolání proti trestu k vyšší instanci, tedy k soudu, který zavázal Jana Šota, jak má rozhodnout. Vzhledem k tomu, že pokyn respektoval, nedá se očekávat nic jiného, než že vrchní soud odvolání zamítne. Potom se otevře cesta k už zmiňovaným dalším instancím. Na ní neměla Jana Naďová kráčet sama. Měl ji doprovázet spoluobžalovaný Andrej Babiš. Vládní většina rozhodla o tom, že po dobu výkonu poslaneckého mandátu bude mít klid. K trestnímu stíhání ho poslanecká sněmovna nevydala. V odůvodnění také zaznělo, že ve spisu jsou některé procesní kroky, které prý nebyly v pořádku. Posuzovat, zda tomu tak skutečně je, přísluší soudům. Tím, že sněmovna neumožnila pokračovat v trestním stíhání Andreje Babiše, tyto sporné procesní kroky stejně nevyřešila. Až nebude současný premiér chráněn poslaneckou imunitou, bude jeho případ pokračovat. Pokud se do té doby nezmění legislativa, měl by být uznán vinným, stejně jako Jana Nagyová. V tuto chvíli to není zdaleka jisté. V médiích se totiž objevila informace, že se připravuje změna trestního řádu. Ta má, zjednodušeně řečeno, rozvázat soudcům první instance ruce a zbavit je povinnosti jednoznačně respektovat názor soudu odvolacího. Pokud by tato změna prošla, měl by Andrej Babiš prakticky jistotu, že bude zbaven viny. Názor soudce Šota, že by Jana Nagyová neměla být odsouzena, se týká rovněž současného premiéra. Ostatně to ve svých rozsudcích v minulosti dal už dvakrát jasně najevo. Takže poslanecká imunita, jak se názorně ukazuje, Andreje Babiše ochránila před odsouzením. Byť by bylo nepravomocné, zapsal by se předseda ANO do historie jako první úřadující předseda vlády s takovýmto rozsudkem. Zároveň mu poslanecká imunita dala naději, že by v budoucnu mohl z kauzy Čapí hnízdo přece jenom vyváznout bez trestu. Jana Nagyová má smůlu. Jí by se případná novela trestního řádu netýkala. Takže po cestě k definitivnímu uzavření své kauzy bude nadále kráčet sama, byť Andrej Babiš sliboval, že ji v tom samotnou nenechá.
11: Konstatuje Petr Hartmann.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Německý kancléř Friedrich Merz nastupoval v atmosféře velkých nadějí, jež sám vyvolal. Od té chvíle uplynul právě rok. O tom, jestli se tyto naděje splnily, uvažuje redaktor Lidových novin Robert Schuster.
16: Když byl šéf německých křesťanských demokratů Friedrich Merz před rokem zvolen parlamentem do čela vlády až teprve na druhý pokus, brali to mnozí jako ne úplně dobré znamení. Přesto si dala jeho koalice křesťanských a sociálních demokratů ambiciózní cíl – nastartovat ekonomiku. Zároveň vytvořit předpoklady pro zachování současného modelu štědrého sociálního státu. První měsíce vypadaly slibně. Vláda podnikla kroky k odbourání byrokracie, dohodla se na nižších cenách energií pro energeticky náročná odvětví. Dokonce se výhledově shodla na snížení korporátních daní. Jenomže pak se koaliční soukolí poprvé zaseklo. A to kvůli něčemu, co s vládnutím přímo nesouviselo. Merzovi poslanci zabránili zvolení sociálně demokratické kandidátky do ústavního soudu. Ačkoliv to bylo pevně dohodnuto. Připadala jim totiž příliš progresivní. Semínko nedůvěry mezi koaličními partnery bylo zase to, mohl v poklidu klíčit a růst. Ať už jde o reformu důchodů či financování zdravotnictví, hledání kompromisů se ukazuje být stále těžší. K tomu přišly osobní útoky, jako když ministryně práce a sociálních věcí z řad sociálních demokratů, která je zároveň jejich spolupředsedkyní, veřejně označila Merzovi představy o sociálním státu jako cynické. Protože se zmíněné hádky odehrávají před očima veřejnosti, začala se popularita vlády dramaticky propadat. Překonala dokonce špatné hodnoty předchozí semaforové koalice kancléře Olafa Scholze. Hlavní opoziční síla v zemi, protimigrační alternativa pro Německo, naproti tomu v průzkumech neustále posiluje. Podle těch posledních je už v přízni voličů jasnou jedničkou, přičemž má nad křesťanskými demokraty navrch až o 5% bodů. Jen pro srovnání, loňské volby Merzova strana vyhrála ještě s náskokem 7% bodů před alternativou. Dlouho se zdálo, že když všechno ostatní selže, bude kancléřovou velkou doménou zahraniční politika. Oproti svému váhavému předchůdci Scholzovi byl Merz i pro své jasné vyjadřování velkou změnou. A je třeba říct, že němečtí partneři v Evropě to vnímali pozitivně. Spolu s britským premiérem Keirem Starmerem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem zavedl kancléř politický formát, jehož prostřednictvím se Evropané dokázali ozvat, když se americký prezident Donald Trump snažil dotlačit Ukrajinu, která se už pátým rokem brání ruské agresi, k faktické kapitulaci. Rovněž Merzův osobní vztah s Trumpem se zdál být dlouhonosný a dokázal přehlušit mnoho jiného. Třeba kancléřovo lavírování během loňské 12-denní americko-izraelské vojenské operace proti Iránu, či ohledně izraelského postupu v pásmu Gazy. Když ale Merz nedávno prohlásil, že během aktuální krize okolo Perského zálivu dokázal Írán ponížit americký národ, Trump se urazil a Merce v podstatě vyloučil z okruhu svých přátel. Po roce Mercova vládnutí se tak dá konstatovat, že Němci zatím žádné výrazné zlepšení vlastní situace nepocítili. K tomu ale ještě definitivně přišli o iluze, že co do počtu členů dvě největší strany v zemi dokážou táhnout za jeden provaz a postavit se čelem ke klíčovým problémům státu. Ukázalo se také, že účast ve společné vládě je pro obě ve skutečnosti trápením. Nikdo ale zatím nemá odvahu to ukončit. Už se proto spekuluje o scénářích, jak by to celé mohlo dopadnout. Menšinová vláda křesťanských demokratů, jež by byla možná pouze s tichou podporou alternativy pro Německo, by asi byla krátkodobým řešením. Dříve nebo později by muselo dojít k předčasným volbám. V těch by už ale Friedrich Merz žádnou roli nehrál.
11: Všímá si Robert Schuster. Amerika a psychedelika. To je velké téma, kulturní, policejní i politické. Proč se vynořuje právě teď? To vysvětluje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
17: Že se za republikánské vlády bude v oválné pracovně mluvit o psychedelikách, tedy látkách měnících vědomí, bylo donedávna nemyslitelné. Republikáni jsou tradičně velcí bojovníci proti drogám, protože je řadí do jednoho pytle s kontrakulturou, levicí a vůbec podezřelými živly. Přesto prezident Trump koncem dubna podepsal příkaz, který výzkum psychedelik liberalizuje nevídaným způsobem. Psychedelika prožívala zlatou éru v 60. letech. Jedním z protagonistů léčby psychotropními látkami byl už tehdy jeden z globálně nejznámějších Čechů, letos 95-letý psychiatr Stanislav Grof. Slibné výzkumy utnul republikánský prezident Richard Nixon, který se bál tehdejší kultury hippies, vystupující proti válce ve Vietnamu, a LSD a spol. Se dostali na černou listinu na desítky let. V poslední době nastala jejich renesance, byť neoficiální. Opět se začalo mluvit o tom, že psychotropní látky mají využití v léčbě nemocí i psychických potíží, třeba deprese, závislostí a posttraumatických poruch. Při podpisu prezidentského výnosu, který liberalizuje tato léčiva, byl přítomen i šéf americké lékové agentury FDA Marty McCurry. Nechal se slyšet, že tři nové látky by mohly být schváleny už letos v létě. A rovnou to začíná vypadat na pěkný biznis. Akcie jedné z firem, která má lék na bázi lysohlávek těsně před schválením, vylétly o polovinu. Čeká se, že trh s psychedeliky vyroste do roku 2030 k 20 miliardám dolarů. FDA bude moci nově vydávat takzvané prioritní vouchery, které urychlí proces posuzování vybraných léků. Kromě lysohlávek jsou před schválením léčiva s účinnou látkou Ibogaine, varianty LSD a také nechvalně proslulé MDMA, tedy extáze, která se zneužívá jako taneční droga. Prezidentský příkaz zásadně zrychluje schvalování těchto léčiv a zároveň uvolňuje miliony dolarů z erárních peněz, které do výzkumu půjdou. Stát se de facto stane investorem ve výzkumu psychedelik. Trumpova legislativa podle komentátorů představuje nejradikálnější zásah do americké lékové politiky za poslední dekádu. Fakticky jde o vytvoření rychlého pruhu pro jejich medicínské využití. Zajímavý je myšlenkový obrat, který u Trumpa a jeho lidí směrem psychotropním látkám nastal. Ještě před 2 lety by nadnést psychotropní léčbu v republikánském kroužku asi nebylo dost dobře možné, jenže začaly prosakovat zprávy o úspěšné terapii psychických poruch u válečných veteránů. A protože MAGA lidé vysloužilce milují, jejich pohled se změnil. Je to trochu podobné jako v případě kryptoměn, kde se také libertariánům z Trumpova kruhu podařilo protlačit nečekaně liberální zákony a tím dostat Bitcoin a spol do mainstreamu. Mezi příznivce psychedelik kolem Trumpa patří Elon Musk, zmíněný šéf FDA McCurry i ministr zdravotnictví Kennedy. Ovšem, ani to by asi nestačilo, kdyby největším advokátem psychedelik nebyl Joe Rogan, podcaster a nejspíš nejvlivnější současná americká mediální figura. Rogan podle médií napsal Trumpovi SMSku, v níž vychvaloval přínosy Ibogainu, derivátu psychedelické rostliny Iboga, při léčbě závislostí na opioidech. Trump odepsal, to zní skvěle, a do týdne byl podepsán příkaz. Celebritní podcast byl podpisu přítomen a sociální sítě přinesly pořádný zásah. I takhle se nyní tvoří legislativa. Ať byla prezidentova skutečná motivace jakákoliv a provedení vysoce nestandardní, jak se říká, účel světí prostředky a amerických veteránů potřebujících péči, soudě podle aktuální zbrojní politiky Bílého domu, bude spíše přibývat.
11: Říká Tereza Zavadilová. Nad Západem se vznáší pocit nějakého zániku nebo zmaru, přinejmenším se to často říká. Hrozí nebezpečí liberálně demokratickému zřízení? To je téma, které si vybral publicista a spisovatel Karel Hvížděla.
18: Rozmnožují-li se v nějakém státě hrubí a neomalení křiklouni, stáhnou se ti mlčenliví zpátky. Tichý střed je proti nepřátelství a štítí se drsného zápasu. Uspokojení nalezá v spolupráci, protože mu záleží na solidní budoucnosti dětí. Zmizí-li z politického života tiší pracanti, zůstanou něm i robustní řvouni, kteří jsou ochotni ve jménu vítězství a zisku nejen riskovat, ale i obětovat vlastní rodinu, včetně dětí. To je volná citace sociologa Štefana Mau z jeho komentářů ke stále vzrůstajícím preferencím alternativy pro Německo AfD, která je oficiálně označena jako extrémně pravicová. Tato slova bohužel platí o nás, kde se po volbách ujali moci populisté spolu s extrémisty, jenže, říkají politologové, strategie postupu proti extremistům je volba mezi morem a cholerou a to se musí změnit. Nedávno zemřelý Jürgen Habermas říkával, rozhodně by se tito vzteklí a neurvalí a sprostí občané neměli balit do vaty a nemělo by se s nimi zacházet jako s pacienty na terapeutických seancích. Zbývá jen jediná cesta. Neustále v důsledku odkrývat, jak fungují. Jejich zuřivost a hulváctví vytváří nový typ emocionální identity a vyžaduje bezvýhradnou loajalitu, což vytváří různá, byť někdy malá bojová uskupení. Problém je i u konzervativců, kteří by měli dbát na udržování tradičních politických zvyklostí. Jenže oni často, viz CDU, z bezradnosti přebírají rétorické figury extremistů jen v trochu zmírněné formě, čímž ovlivňují víc lidí než extremisté. Plní v důsledku jejich cíle. Zapomínají, že právě na nich záleží, jestli dokáží přesvědčit tichý střed, aby se postavil proti populismu a extremismu. To, co vidíme ostře na východě Německa, kde se prosazuje AfD, se dělo donedávna v Polsku a Maďarsku, děje se na Slovensku a začíná se pozvolna dít i v České republice. Autoritativní nacionalisté ANO a pravicoví extremisté SPD, motoristé či svobodní se zbavují odborníků, které nahrazují loajálními úředníky, opovrhují nadstranickými institucemi. Bezostyčně útočí na prezidenta ústavní soud a navrhují vystoupení z Evropské unie. Povzbuzují institucionální nihilismus. Útočí na veřejnoprávní média i na univerzity. Místo hodnot, na kterých stojí liberální myšlení, vymýšlí náhradní a nic neříkající skvátky, jako je den státní vlajky. Vlastně se chovají stejně jako komunisté, kteří místo Ježíška nám podstrkovali Dědu Mráze. I když extrémní strany existují v celé Evropě, ve střední Evropě jsou silnější. Svým chováním vzbuzují dojem, že současné rozdíly mezi východem a západem budou trvalé. Hovoří se o rozdělené jednotě. Proto se ustavuje takzvaná Evropská šestka, kam patří Polsko, a ta chce urychlit integraci. Je třeba si nahlas a srozumitelně říci, jestli skutečně chceme u nás volenou autokracii nebo sdílenou suverenitu pomalu se integrující Evropy.
11: Uzavírá Karel Hvížděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
19: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

David Attenborough, život na naší planetě. Mé svědectví a vize pro budoucnost. Díl pátý. Vize pro budoucnost, část druhá. Obnovení divočiny v mořích. Moře se rozprostírají na dvou třetinách povrchu naší planety. Díky své hloubce ale představují ještě větší zlomek celkového obyvatelného prostoru. Proto hrají oceány v naší revoluční snaze o obnovení divočiny klíčovou roli. Když mořskému světu pomůžeme, aby se zotavil, výrazně pohneme se třemi zoufale potřebnými úkoly najednou. Se zachycováním uhlíku, zvýšením biodiverzity a obstaráním více potravin pro lidstvo. Všechno začíná u průmyslového odvětví, které mořím momentálně způsobuje největší škody – rybolovu. Rybolov představuje celosvětově největší sklizeň produktů divoké přírody. Když ho budeme provádět správně, můžeme v něm pokračovat i nadále, protože v něm figuruje oboustranný zájem. Čím bude mořský biotop zdravější a rozmanitější, tím víc v něm bude žít ryb a tím víc jich budeme moct sníst. V první řadě bychom měli v pobřežních vodách vytvořit síť zón, ve kterých bude rybolov zakázán. V tuto chvíli existuje po celém světě přes 17 000 chráněných mořských oblastí. Ty však nepředstavují ani 7% celkové rozlohy moří a v mnoha z nich jsou některé typy rybolovu pořád povolené. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se ryby rozmnožují, je nezbytné, aby se v podstatné části moří nelovilo vůbec. V zónách bez rybolovu by pak jednotlivé ryby mohly dorůstat do větších rozměrů a dožívat se vyššího věku. Větší jedinci plodí nepoměrně víc potomstva a jejich potomci se pak šíří i do okolních vod, ve kterých je rybolov povolený. Dnes už prokazatelně víme, že tento efekt přelití vzniká v okolí přísně chráněných oblastí všude, od tropů až po Arktidu. Rybářské komunity mají tendenci se omezení rybolovu nejprve bránit, ale po několika letech začnou i oni pociťovat jeho přínosy. Nejlepšími místy na zřizování chráněných mořských oblastí jsou ta, kde se mořští živočichové snadno množí, tedy mořské líhně, skalnaté a korálové útesy, podmořská pohoří, chaluhové lesy, mangrovy, louky mořských trav a přímořská slaniska. Vody v okolí takových míst bychom měli nechat prosperovat a lovit až v sousedních mořích. Záleží však i na tom, jakým způsobem rybaříme. V současnosti je velká část rybolovu až moc nevybíravá. Musíme zavést chytřejší rybářské metody, tažné sítě s únikovými otvory pro nezamýšlené druhy ryb, chytání velkých dravých ryb, jako jsou tuňáci, jen na udice. Zákaz ničivého vlečení sítí po mořském dně. Potřebujeme neustále monitorovat základní rybí populace, být dostatečně zdrženlivý a lovit jenom udržitelné množství ryb. Naším konečným cílem by neměl být okamžitý zisk, ale možnost rybařit do nekonečna. Musíme respektovat skutečnost, že divoké ryby a mořské plody představují sdílený zdroj, ze kterého bychom měli těžit my všichni. Zejména však ona 1 miliarda lidí, převážně z chudších komunit, pro které ryby představují primární zdroj bílkovin. Ambice brát si jenom to, co potřebujeme, a nikoli všechno, co zrovna dokážeme urvat, je pevně zažitá například v tradicích obyvatel Palau, ostrovní zemičky v tropickém Tichomoří. Tamní rady starších po dlouhé generace svědomitě dohlížejí na rybaření ve svých útesech a jakmile nějaká rybí populace začne prudce klesat, pohotově reagují. Řídí se prastarým pravidlem bůl, neboli zákazem, jimž se útes přes noc promění v chráněnou oblast se zákazem rybolovu. A tento zákaz nezruší, dokud se sousední vody opět nehemží rybami odrostlými mezi útesy.
O tuto tradici se na Palau opírají i současná státní pravidla rybolovu. Po čtvrté zvolený prezident Tommy Remengesau mladší označuje sám sebe za rybáře, který si vzal dočasné volno, aby sloužil ve vládě. Za jeho mandátu se v zemi rozrostl počet obyvatel, začali přilétat turisté a do výsostných vod Palau se vypravovaly komerční rybářské flotily z Japonska, Filipín a Indonésie. Když ale nároky na oceán vzrostly nad únosnou míru, udělal to, co by udělal každý palauský stařešina. Omezil rybolov. Na některých útesech byl rybolov zakázán úplně. Na jiných je možné nadále rybařit šetrnými postupy, ale platí tu sezónní zákazy, aby se ohrožené druhy ryb mohly nerušeně rozmnožovat. Ale nejpozoruhodnější jsou opatření, která Remengesau zavedl v hlubokých vodách. Radikálně snížil počet dostupných komerčních licencí a 4/5 z výsostných vod Palau, oblast o velikosti Francie, prohlásil za zónu se zákazem rybolovu. Ve zbývající 1/5 nadále působí malý počet rybářských lodí, které chytají tuňáků tak akorát na to, aby tím pokryli spotřebu obyvatel a turistů. Dnes máme jedinečnou příležitost zavést podobně moudrá opatření ve 2/3 moří. Ve chvíli, kdy píšu tento text, připravuje OSN spolu se Světovou obchodní organizací nová pravidla pro lov na volných mořích. Jsou odhodlány ukončit praxi škodlivých dotací do rybolovu a částečně tak ulevit nadměrně loveným rybím populacím v hlubokých oblastech světových oceánů. Přesto je očividné, že můžeme udělat i víc. Kdybychom zavedli zákaz rybolovu ve všech mezinárodních vodách, změnili bychom otevřený oceán z místa vyčerpaného našimi intenzivními aktivitami ve vzkvétající divočinu, ze které by do pobřežních vod připlouvalo víc ryb a která by díky své rozmanitosti pomohla nám všem se zachycováním uhlíku. Už teď jsme však za bodem, ve kterém by toto opatření samo o sobě stačilo. Nadměrně loveno nebo loveno na hranici únosnosti je v tuto chvíli 90% rybích populací. Od poloviny 90. let se nám nedaří vylovit z moří víc než hruba 84 milionů tun ryb ročně. Přesto poptávka po rybách nepřestává růst. Odkud se všechny ty ryby navíc berou? Právě od poloviny 90. let se exponenciálně rozmáhají rybí farmy neboli akvakultura. Jimi jsme prakticky zdvojnásobili své úlovky. Jen pomocí akvakultury bychom pravděpodobně mohli omezit celosvětovou poptávku po divokých rybách na potřebnou míru. Abychom nekřivdili, nejlepší praktikou dnešního sektoru mořské akvakultury je, že na všechny tyto problémy reaguje. Zodpovědní farmáři nám ukazují, jak bychom brzy mohli chovat ryby udržitelným způsobem. A možná se k těmto farmářům záhy přidají i mořští lesníci. Chaluhy jsou nejrychleji rostoucí mořskou rostlinou na zemi. Jejich široké hnědé lupeny dokážou poporůst až o 0,5 metru za jediný den. A co je ještě důležitější, zachycují enormní množství uhlíku. Experimenty prokázaly, že každá suchá tuna chaluch obsahuje ekvivalent 1 tuny oxidu uhličitého. Rostoucí chaluhy bychom mohli udržitelně sklízet a využívat je jako nový zdroj bioenergie. Na rozdíl od biomasy pěstované na souši by návrat chaluhových lesů nesoupeřil o životní prostor s námi ani s divokou suchozemskou přírodou. Přidejte k tomu technologie na zachycování a ukládání uhlíku, které by ve výrobním procesu odebíraly uhlík ze spotřebovávaných chaluch a hned vstupujeme na úplně novou půdu. Výrobou elektřiny bychom najednou odebírali uhlík z atmosféry. Alternativou je sklízet chaluhy jako potravu pro lidi, dobytek nebo ryby, případně z nich extrahovat užitečné biochemikálie.
Výnosností mořského lesnictví ve velkém měřítku se momentálně zabývá několik výzkumných skupin, takže se brzy dozvíme, jestli skutečně jde o výhodné řešení. Jedna věc je ale pravdivá nepochybně. Když přestaneme moře nadměrně vyčerpávat a začneme je obhospodařovat způsobem, který jim umožní vzkvétat, pomůže nám to obnovit biodiverzitu a stabilizovat planetu rychlostí a v rozsahu, jakých bychom jinak nedosáhli. Uvolnění prostoru. Spolu s tím, jak lidstvo v průběhu holocénu rozšiřovalo své teritorium, se divoké biotopy postupně proměňovaly v zemědělskou půdu. Jde o jednoznačně největší přímou příčinu poklesu biodiverzity za dobu našeho působení na Zemi. Přitom k naprosté většině této přeměny došlo teprve nedávno. Ještě v roce 1700 jsme obhospodařovali jen přibližně 1 miliardu hektarů zemského povrchu. Dnes naše zemědělská půda zabírá bezmála 5 miliard hektarů, oblast srovnatelnou s celou Severní Amerikou, Jižní Amerikou a Austrálií dohromady. To znamená, že si v tuto chvíli vyhrazujeme více než polovinu obyvatelné souše jenom pro sebe. Abychom v uplynulých 3 stoletích mohli získat ony 4 miliardy hektarů navíc, museli jsme kácet monzunové lesy, deštné pralesy, jiná zalesněná území a křoviny, vysoušet mokřady, oplocovat savany. Ničení biotopů je nejen hlavní příčinou ztráty biodiverzity, ale taky bylo a nadále nepřestává být jednou z hlavních příčin emisí skleníkových plynů. Suchozemské rostliny a půda po celém světě obsahují dohromady 2x až 3x víc uhlíku než atmosféra. Kácením stromů, vypalováním lesů, bagrováním mokřadů a rozoráváním stepí jsme 2/3 tohoto uhlíku uskladněného z dávných dob vypustili do ovzduší. Ničení divočiny nás vyšlo draho. Ani na místech, která jsme vykáceli už dávno, není moderní, industrializovaná zemědělská krajina žádnou náhradou za divočinu. Zemědělská krajina funguje úplně jinak než divoké biotopy. Divoké biotopy se vyvinuly tak, aby si vystačily sami se sebou. Moderní, industrializovaná zemědělská krajina je diametrálně odlišná. Živíme ji my. Dáváme jí všechno, co podle nás potřebuje a bereme si z ní všechno, co podle nás nepotřebuje. Když je půda chudá, přidáme do ní víc hnojiv, někdy dokonce tolik, že se pro půdní mikroorganismy stane toxickou. Když není dost vody, přivedeme ji odjinud, čímž ochudíme o vodu některý přírodní ekosystém. Když na místě rostou špatné rostliny, zahubíme je pomocí herbicidů. Když hmyz zpomaluje růst plodin, zlikvidujeme ho pomocí pesticidů. Na konci vegetačního období většinou všechny rostliny posekáme a půdu přeoráme, čímž ji vystavíme vzduchu a slunci a uvolníme uhlík, který v ní byl nastřádaný. Postupem času uvolňuje většina industrializované krajiny svůj uhlík, její struktura je čím dál jednodušší, půda ztrácí biodiverzitu a organické látky. Pravda je taková, že dokud nezarazíme rozmáhání industrializované zemědělské půdy, nemůžeme si dělat naděje, že bychom zastavili ztrátu biodiverzity a začali na Zemi hospodařit udržitelně. A naopak, pokud chceme přírodě dát možnost, aby se začala zotavovat, musíme zajít ještě dál a část momentálně využívaného území uvolnit, aby divočina získala víc místa pro sebe. Jak se něco takového může podařit? Všichni přece potřebujeme jíst a jelikož počet obyvatel neustále roste a životní standardy se zvyšují, budeme pořád potřebovat víc a víc potravin. Musíme tedy najít odpověď na jednu klíčovou otázku. Jak získáme víc potravin z menšího území?
V Nizozemsku působí několik inspirativních farmářů, kteří nám s hledáním odpovědi můžou pomoct. Na přelomu tisíciletí se našli průkopníci, kteří měli nové ambice i nadále zvyšovat výnosy, ale zároveň omezit škodlivé dopady na životní prostředí. Noví mladí farmáři začali budovat větrné elektrárny nebo pod svými hospodářstvími hloubit geotermální vrty, aby mohli skleníky vytápět obnovitelnou energií. Zavedli automatizované klimatizační systémy, které udržují skleníky na ideální teplotě a zároveň omezují plýtvání vodou a teplem. Veškerou svou spotřebu vody pokryli zachycováním dešťové vody, která na skleníky dopadá. Začali sázet plodiny nikoli do půdy, ale do žlábků napuštěných vodou nasycenou živinami, čímž se minimalizují vstupy i ztráty. Pesticidy vyměnili za řízené vypouštění přírodních predátorů, aby jejich domácí kolonie včel mohly plodiny bezpečně opylovat. Při hospodaření na otevřených polích začali měřit obsah vody a živin v každém čtverečním metru, aby mohli půdu udržovat optimálně zavlaženou a co nejzdravější. Naučili se vyrábět si vlastní hnojiva a dokonce i obalové materiály ze stonků a odumřelých listů, které zbudou po sklizni. Bohužel zavádění podobných moderních technologií je nákladné. Existují však i účinné a technologicky méně náročné postupy, které i takovým zemědělcům pomůžou zlepšit výnosy a omezit dopady v různých prostředích po celém světě. Například regenerativní zemědělství je levný přístup, který pomáhá zotavovat vyčerpané půdy většiny polí tím, že se do ornice zavádějí organické látky bohaté na uhlík. Provozovatelé regenerativních farem půdu neorají ani nerozrušují, jelikož tím se odhaluje ornice a do atmosféry se uvolňuje uhlík. Omezují používání hnojiv, posklizni se jí rozmanité krycí plodiny, které půdu chrání před přímým sluncem a deštěm a svými kořeny rozvádějí živiny zpátky do země. V průběhu let obměňují plodiny pěstované na jednotlivých polích a řídí se přitom koloběhem někdy až 10 různých plodin, z nichž každá bere z půdy jiné živiny, takže se půda nikdy zcela nevyčerpá. Ale zemědělství se nemusí odehrávat jen na polích. Městští farmáři dnes pěstují plodiny na střechách budov, v opuštěných halách, v podzemí, na parapetech kancelářských oken, na vnějších stěnách městských domů, v dopravních kontejnerech na brownfieldech, dokonce i nad některými parkovišti, čímž zároveň zaparkovaným autům poskytují stín. Když tento přístup aplikujeme na ještě větší měřítko, dostaneme vertikální farmaření, při kterém se jednotlivé rostliny, zpravidla různé salátové plodiny, pěstují ve vrstvách nad sebou. Zřizování vertikálních farem je nákladné, avšak tyto farmy mají své výhody. Výnos z jednoho hektaru se zvyšuje až na 20-násobek. Nejsou náchylné na výkyvy počasí a dají se provozovat jako uzavřené systémy, ve kterých není zapotřebí herbicidů ani pesticidů. Už dnes je v provozu několik komerčních farem, které do okolních měst dodávají menší objemy cennějších potravin, třeba listové zeleniny. Všechny tyto zemědělské inovace zvyšují výnosy a nepochybně nám umožní navýšit celosvětovou produkci potravin i omezit emise. Pravda je ovšem taková, že i kdyby se všechna tato vylepšení spojila s opatřeními proti plýtvání potravinami, pořád ještě by nestačila. Má-li na Zemi žít udržitelným způsobem 9 až 11 miliard lidí, musí nastat i změna v našich stravovacích návycích. Otázka, co jíme, bude ještě důležitější než kolik toho jíme. My lidé jsme všežravci, anatomicky vybavení k trávení jak zvířat, tak rostlin. Ale spolu s tím, jak lidé po celém světě bohatnou, mají tendenci spotřebovávat víc potravy a její složení se mění.
Takoví lidé jedí každým rokem víc masa a právě to je hlavní příčinou naší neudržitelné poptávky po zemědělské půdě. Teprve docela nedávno zbohatl svět natolik, že se pro mnohé lidi stalo každodenní potravinou. K výrobě každé porce masa, která nám skončí na talíři, je zapotřebí ohromné množství půdy. V celosvětovém měřítku dnes 80% veškeré zemědělské půdy slouží k výrobě masa nebo mléčných výrobků. To jsou 4 miliardy z našich 5 miliard hektarů půdy, oblast odpovídající celé severní a jižní Americe. Mohlo by

Není maso jako maso. V průměru je zdaleka nejškodlivější produkce hovězího. Hovězí představuje přibližně čtvrtinu všeho masa, které sníme, a pouze 2% z našich kalorií. Přesto jeho výrobě věnujeme 60% veškeré zemědělské půdy. Jednoduše není možné, aby v budoucnosti každý člověk očekával, že bude jíst stejné množství hovězího, kolik ho dnes spořádávají lidé v nejbohatších zemích světa. Na zemi na to jednoduše není dost místa. Celá řada výzkumů se zabývá otázkou, jaký jídelníček by byl spravedlivý, zdravý i udržitelný, dobrý jak pro lidi, tak pro planetu. Všeobecně přijímaným názorem je, že v budoucnosti budeme muset přejít na stravu, která bude z větší části rostlinná, tedy bude obsahovat méně masa, především toho červeného. Nejenže musíme ze svých životů úplně odstranit fosilní paliva, ale potřebujeme taky zredukovat svou závislost na mase a mléčných výrobcích. Zajímavé je, že už se to pomalu děje. Podle nedávných průzkumů už třetina Britů buď přestala maso jíst, nebo omezila jeho spotřebu. A 39% Američanů se aktivně snaží jíst víc rostlinných potravin. Podobný trend se ukazuje i v mnoha dalších zemích. Celý potravinový průmysl dnes hledá způsoby, jak se tomuto trendu přizpůsobit. Největší potravinové koncerny a supermarkety experimentují s alternativními zdroji bílkovin, potravinami, které vypadají, působí a chutnají jako maso nebo mléčné výrobky, ale nepojí se s nimi problémy s utrpením zvířat ani škodlivé ekologické dopady chovu dobytka. Dřív nebo později dorazí na pulty supermarketů i čisté maso. Tyto produkty se pěstují jako nezávislé buněčné kultury ze skutečných zvířecích tkání. Jelikož výroba čistého masa neobnáší chov dobytka, je vysoce efektivní. Ještě dál v budoucnosti leží vyhlídka pokroků na poli biotechnologií, které by nám umožnily vyrábět prakticky libovolný protein nebo složitou organickou potravinu pomocí mikroorganismů. Některé z nich by k výrobě nemusely vyžadovat skoro žádné jiné přísady než vodu a vzduch a byly by napájené obnovitelnou energií. V tuto chvíli jsou náklady na výrobu většiny těchto alternativních bílkovin pořád velmi vysoké, protože technologický vývoj ještě dostatečně nepokročil. Přesto některé odhady tvrdí, že jakmile bude výroba těchto potravin stejně levná jako produkce hovězího, kuřecího, vepřového, mléčných výrobků nebo dokonce ryb, nastane v našem potravinovém zásobovacím řetězci revoluce. Organizace pro výživu a zemědělství při OSN odhaduje, že jen při současném tempu inovací, které zvyšují efektivitu zemědělství, překonáme kolem roku 2040 zemědělský zlom. V tu chvíli, poprvé od okamžiku, kdy jsme před 10 000 lety vynalezli zemědělství, si pro sebe přestaneme zabírat stále další a další místa na zemi. Ale pokud radikálně navýšíme výnosy pomocí udržitelných metod, můžeme jít ještě o krok dál a zábor území úplně obrátit. Odhaduje se, že lidstvo by se mělo dokázat uživit jen na polovičním území, než které obhospodařujeme teď, na oblasti o velikosti Severní Ameriky. To by bylo ohromně cenné, protože pro všechny ty uvolněné pozemky máme jiné, naléhavější využití. Právě na nich se odehrají naše nejintenzivnější snahy o navýšení biodiverzity a zachycování uhlíku z atmosféry. A zemědělci, kterých se nástup čisté zelené revoluce dotkne nejvíc, v tom mají sehrát ústřední roli. Knihy Davida Attenborougha Život na naší planetě připravil Viktor Bezdíček. Přeložil Jiří Petrů, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Vladimír Krátký. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dediana Boro.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: K čemu všemu nám slouží koruna?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Kurz koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů nebo eur a opačně. V tržních ekonomikách, a tedy i u nás, se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám, je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které ven vyvážíme. Silná koruna je dobrá pro ty, kteří utrácejí své peníze v zahraničí a nakupují zboží ze zahraničí u nás, protože jejich nákupy to zlevňuje, ale naopak znevýhodňuje vývozce, pro které je lepší koruna slabší. Díky ní se totiž víc vydělají a při slabším kurzu měny mohou navíc své ceny v zahraničí snížit a zlepší si tak svoji konkurenceschopnost na zahraničním trhu.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Poslanci nepokračovali v debatě o sudetoněmeckém sjezdu, k bodu se vrátí příští týden. Vyhlášené ukrajinské příměří nefunguje, Rusko dál útočí. Fotbalisté Paris Saint-Germain do finále Ligy mistrů vyřadili Bayern Mnichov. A dnes bude většinou oblačno, postupně s přeháníkami, ojediněle i bouřkami, později se začne vyjasňovat. Teploty od 14 na západě do 23 stupňů na východě. Je čtvrtek 7. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudetských Němců v Brně. Po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila. O usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
3: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
4: Ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
3: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
3: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: O vládou slíbeném snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu hlasovat poslanci. Koaliční návrh odmítli senátoři, argumentovali možnými výpadky příjmů v důchodovém systému.
6: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z hnutí ANO.
7: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
6: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
8: Počty jsou to jednoduché, i když neveselé. Dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o 2. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
6: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: S přípravou na přijímací zkoušky na střední školy by dětem mohl nově pomoct bezplatný kanál na YouTube. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO by ho chtěl spustit na podzim, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Chce tak pomoct rodinám, které si nemůžou dovolit placené přípravné kurzy.
9: A zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako ministr školství přes ten YouTubeový kanál.
2: Podle Plagy by žáci posledních ročníků základních škol měli mít také dál možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto. Celý rozhovor s ministrem Plagou uslyšíte v repríze pořadu 20 minut Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. U požářiště v Národním parku České Švýcarsko zůstávají desítky hasičů a místo kontrolují pomocí termokamera dohašují skrytá ohniska. Policie začala požár, který vznikl v sobotu, vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
10: Požářiště prohledávají také policisté se psy cvičenými na vyhledávání urychlovačů hoření, které by potvrdili, že někdo založil oheň úmyslně.
11: Zašlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování.
10: Řekla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
11: Dosud není známa výše způsobené škody.
10: Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů korun. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
12: Spolehlivě můžeme vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru.
10: Daniela Pilařová, Radiožurnál.
2: Meteorologové varují před vznikem požáru na Moravě a ve Slezsku. Mimořádná opatření kvůli suchu a zvýšenému riziku vyhlásil Zlínský kraj. Až do odvolání platí zákaz rozdělování ohňů v přírodě.
13: Opatření se podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO vztahuje i na hospodaření v lesích.
14: Firmy, které hospodaří v lese, nesmí pálit klestí a rozdělávat ohně. Žádáme vlastníky obecních i jiných komunikací, aby zpřístupnili tyto komunikace pro případný přístup techniky.
13: Podle ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Víta Rušara hasiči od začátku dubna zasahovali u 45 požárů v přírodě.
15: Ty zásahy nás opravdu zaměstnávají, jsou fyzicky velmi vyčerpávající, je velmi složité dostat techniku dostatek vody na místo události.
13: V případě nutnosti můžou hasiči úplně zakázat vstup do lesů. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
2: Jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nefunguje. Platit začalo o půlnoci na středu. Ruská armáda ale po celý den útočila na stovky cílů na Ukrajině. V Záporoží zemřela žena, například ve městě Sumy zasáhl dron mateřskou školu. Balistické rakety mířily i na Dnipro a Oděsu. Ruská strana naopak obvinila Ukrajince, že zaútočili na Krym.
16: Nejtěžší boje se vedou u Konstantinivky na Donbase, kde Ukrajinci čelí neustálým útokům. Nejdůležitější ale je, jak se postaví k ruským útokům ukrajinské velení. To v minulých dnech oznámilo, že se Moskva musí připravit během vojenské přehlídky 8. května na to, že se na Rudém náměstí mohou objevit ukrajinské drony. Ukrajinský prezident se teď k tomu vyjadřuje velmi opatrně. Potvrdil, že ruská strana porušila příměří a na základě hlášení armády a rozvědky se velení rozhodne o dalších krocích. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Britové dnes budou volit své zástupce do místních a regionálních rad a zastupitelstev. Podle průzkumu můžou vládní lejbristé ztratit až 3/4 křesel, která zatím drží. Premiér Keir Starmer v posledních měsících čelí silné kritice.
17: Pokud by takhle moc prohráli, tak by to byl pravděpodobně konec Lida Stáhmra v čele vlády.
18: Soudí Matěj Trávníček, který sám kandiduje na předměstí Londýna za konzervativní stranu. I v jeho obvodě, stejně jako v celé zemi, nejspíš vyhraje strana Nigela Farage Reform UK. Ve stínu celostátní politiky se dnes budou volit poslanci do skotského a velšského parlamentu. Přitom v obou případech mohou posílit nacionalistické strany. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Rusko i přes mezinárodní odpor částečně otevřelo svůj pavilon na Benátském bienále. Prestižní festival současného umění kvůli tomu čelí kritice Evropské komise i Ukrajiny.
19: Proti otevření výstavy v ruském pavilonu v Benátkách protestovala ruská punkroková skupina Pussy Riot i ukrajinská feministická skupina Femen. Aktivistky skandovaly hesla jako ruské umění je krev nebo bienále zla. Ruští umělci se do Benátek vrátili poprvé od ruské invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Odsoudila to Ukrajina i Evropská komise, která kvůli tomu přehlídce sebrala v přepočtu asi 60 milionů korun. Vedení festivalu se brání tím, že výstavu zakázat nemůže, protože Rusko vystavuje ve svém národním pavilonu v parku Giardini. Nakonec bude expozice zpřístupněná jenom pár dní. Ruský videoart bude ale i poté vidět zvenčí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim postupu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Česká hokejová reprezentace se připravuje na závěrečný turnaj před letošním mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Večer začnou švédské hry a hráči mají poslední možnost zabojovat o nominaci na světový šampionát. Co bude hrát při konečné nominaci velkou roli, říká trenér národního týmu Radim Rulík.
20: Pro nás je strašně důležité, aby jsme měli co nejméně hráčů, kteří jsou použitelní jenom 5-5. Aby jsme jich měli co nejméně. Musí ty hráči být buď na přesouvku, nebo na oslabení, nebo na obojí, protože to mistrovství je náročný, je tam hodně zápasů a tam se ty síly prostě musí ještě na tom velkém hřišti jednoznačně rozložit. Takže to je jedno z kritérií, který bude strašně důležitý.
2: Češi rozehrají švédské hry večer a to soubojem s domácím výběrem. Pak nastoupí o víkendu proti Finsku a Švýcarsku. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímých přenosech.
1: Dálnice D1 opatrně z Brna směrem do Prahy a to za sjezdem na Benešov. Na 17,5 kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Podle záběru z kamer stojí v levém pruhu, je označeno šipkou silničářů a vybočuje se bez kolon. Na D1 pozor také na průtahu Brnem směrem z Vyškova do Prahy za sjezdem na Bratislavu za omezením na kilometru 196. Tam řeší nehodu dvou nákladních aut v odstavném pruhu, nepřekáží. A na silnici 26 pozor na přivaděči do Plzně z dálnice D5 u Ejpovic, kousek za sjezdem z D5. Tam stojí osobní auto po nehodě do plotu, v místě navíc prší, je to nepřehledný úsek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přeháníky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů a na západě naměří kolem 14 stupňů. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Jak by se mohly v příštích letech změnit přijímací zkoušky na střední školy? Proč stále v některých oblastech neodpovídá nabídka gymnázií a lycejí zájmu žáků a jejich rodičů? A co v tom může udělat ministerstvo školství? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
9: Dobrý den, díky za pozvání.
21: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v úterý odpoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Příští pátek se dozví přes 100 000 uchazečů o studium na středních školách, jak dopadly v přijímacích testech a jestli a případně na kterou střední školu se dostali. Běží všechno v tomto směru bez problému?
9: Běží všechno bez problémů, to vyhodnocování testů probíhá tak, jak má. Když se nad tím zamyslíte, tak je tam přes 5 milionů úloh, které musí být vyhodnoceny, takže je to docela dost práce a častokrát dostávám dotaz, proč je to až 15.5., tak jednak je tam čas v tom konci pro to přiřazení té školní části, ale je důležité říct, že byly i opravné termíny, tedy náhradní termíny. A myslím, že je solidární nechat ten opravný termín a ten byl po 14 dnech od toho, tak proto je tam ta měsíční prodleva. Byť naprosto chápu, že ta nervozita v těch rodinách, jak u těch dětí, tak rodičů stoupá.
21: Vy jste před týdnem nebo minulý týden na jednání školského výboru sněmovny řekl, že už za 2 roky by se podoba přijímacích zkoušek na střední školy mohla změnit, a to v tom směru, co slibujete v programovém prohlášení vlády, tedy že by se prohodilo pořadí, že by nejdříve byly jednotné testy a teprve potom by se podávaly přihlášky na střední školy. Je to tak, že o téhle změně už je definitivně rozhodnuto, nebo o tom budete ještě v koalici diskutovat?
9: A definitivně rozhodnuto bude, až to bude propsáno do zákona. Tam bude jasně napsáno, jak to bude, to znamená do té doby a je to samozřejmě v procesu a sněmovna je hegemon, ale ať se dostanu k tomu plánu, který mám a který bych rád realizoval, tak obsahové změny bych rád dělal samozřejmě průběžně, protože častokrát slýcháváme lepší specifikace otázek, aby to bylo pochopitelnější pro ty žáky a studenty, takže to můžu slíbit, že na tom pracujeme s paní ředitelkou Cermatu a s dalšími lidmi, aby se průběžně zlepšovalo. Co se týká toho otočení a lepší volby z pohledu těch dětí a jejich rodičů, tak tam nejdříve to může být právě kvůli úpravě legislativy a otestování těch věcí na jaře 28. A rovnou říkám, že uvažuji s pracovním datem jaro 29, protože když si vezmu, kolik věcí do těch základních škol, a to jsme možná neřekli, že by se testovalo na základních školách, tak když si vezmu, kolik věcí je potřeba, aby do základních škol v těch následujících letech naplulo, ať jsou to odklady, ať by to bylo toto testování, ať to změna obsahu vzdělávání, tak je potřeba to rozfázovat tak, aby se to skutečně sedlo a neriskovat, že se to nepovede, nebo ty školy budou maximálně přehlcené a dojde k nějakému problému. Takže 28 nebo 29.
21: Kdy se rozhodnete, jestli 28 nebo 29?
9: Myslím si, že velmi, velmi rychle. Teď jsme diskutovali, a proto jsem to také představoval na školském výboru, ten směr, protože jsme v předchozích měsících diskutovali ty varianty, jestli to ponechat na středních školách, nebo to dát do toho psychicky výhodnějšího prostředí pro ty děti do toho jejich školního prostředí na ty základní školy. A ten přínos je tam samozřejmě také ten, že by to dělali i děti, které se nepřihlásí k těm přijímacím zkouškám, protože si třeba nevěří. Jsou to konkrétní příklady, kdy dítě, které má to rodinné prostředí, má tam dva vysokoškoláky, tak když má stejné známky, má třeba trojky, tak to zkusí na maturitní obor, zatímco dítě, kde jsou rodiče s nižším stupněm vzdělání se stejnými známkami, tak to neskusí. A ten přenos na ty základní školy by měl skutečně objevit i ty diamanty, které zatím nevidíme a které by to vlastně neskusili právě proto, že mají špatné rodinné prostředí, anebo si prostě prach prostě nevěří.
21: Jste říkal, že tedy nově by se ty testy odehrávaly na základních školách, to by tam dohlíželi na ty žáky učitelé těch konkrétních základních škol? Nebojíte se, že by tam mohla být možnost pomáhat svým dětem, protože možná je v zájmu učitelů, aby jejich děti dopadly lépe?
9: Stejně jako je dozorový mechanismus na těch středních školách, tak když jsme se bavili o tom, zda to je nejlepší varianta přenést na ty základní školy a získat ty benefity, o kterých jsem mluvil, kromě toho, že to je v prostředí, které ty děti znají a trošku toho psychického stresu může jít dolů. Zároveň se dostaneme i k výsledkům těch dětí, které by jinak ty přijímačky třeba na těch středních školách nekonaly, tak jsme hodně řešili právě to, jak zajistit tu bezpečnost z pohledu toho, aby se u toho nepodvádělo. To znamená, tohle bude vyřešeno ať už nějakým dozorem nebo dohledem. Nebude to tak, že by ten vyučující, který to dítě učí, tak zároveň byl u těch testů, které by rozhodovaly o tom, zase dostane nebo nedostane na tu školu střední. Zároveň bych velmi rád vlastně dal význam té části jednotné přijímací zkoušky, té od Cermatu na minimálně 40% a ne na 60%, aby skutečně zbyl ten prostor pro ty školní části u těch škol, které se chtějí profilovat a dneska i v tom trošku částečně brání ten test od toho Cermatu a jeho váha v tom celkovém přijímacím procesu.
21: Právě na to se také chci zeptat, protože smyslem toho prohození má být, že vlastně žák nebo rodiče vybírají tu školu už s vědomím toho, kolik bodů má. Ve chvíli, kdy snížíte význam té jednotné maturity, tak podle čeho se bude rozhodovat, když nebude vědět, jak dopadne v té školní části?
9: To každopádně vycházíte z toho stavu, já říkám, že to má být minimálně 40%, dneska je to 60%, ale to minimálně je důležité. Spoustu škol i v tom dnešním systému tu možnost nevyužívá. To znamená, já tam chci dát tu možnost těm několika školám nebo několika procentům škol, které se chtějí profilovat a potřebují tam ten prostor, ale celkově tím, že ten ředitel může říct, dobře, já respektuji 70%, tak ta váha té jednotné přijímací zkoušky v reálu u těch škol, které to nepotřebují, tak nebude využívána plně. To znamená, že zpátky k otázce a odpovědi, stále to bude něco, co naprosto lépe než současný systém nasměruje to dítě, aby si vybralo ty školy, které více odpovídají těm aspiracím, reálným aspiracím toho dítěte.
21: Vy už jste říkal, že s ředitelkou Cermatu i do té doby budete řešit podobu těch přijímacích testů. Objevuje se stále znovu a znovu kritika, že ty testy jsou postavené tak, že bez nějaké cílené přípravy nemůže ten žák uspět a že to zvýhodňuje bohatší rodiny, kde si mohou dovolit zaplatit tomu žákovi nějaké přípravné kurzy. Budete měnit ty otázky v tom směru, aby třeba ta příprava nebyla tolik potřeba? Je to vůbec možné?
9: Tím, že to je test rozřazovací, tak tam vždycky bude ta soutěž. Není to srovnávací test, který by tam byla nějaká laťka, kterou přejdete, ale je to rozřazovací. To znamená, ta obtížnost tam je. Samozřejmě jste popsal věc, která je velkým problémem toho českého systému a to je, že skutečně některé děti z těch lépe situovaných rodin mají trošku blíž ten cíl než ty děti ostatní. My jsme na to zareagovali už teď tím, že jsme jednak promovali ty bezplatné nástroje, já jsem si to dal i do programového prohlášení a velmi rád bych ve spolupráci s Českou televizí alebo případně sám jako ministerstvo rozběhl bezplatný YouTubeový kanál, který by aspoň částečně ty nůžky přivřel, to znamená ty rodiny, kde vzdělávání má hodnotu, ale nemají prostředky na ty vzdělávací kurzy a to doškolení těch dětí, pokud to řeknu takto, tak by měl aspoň možnost získat tu přípravu někde jinde. Krok dva, ať z toho úplně neuteču, respektive tohle je nějaké rychlé řešení. Samozřejmě, a proto jsem to vytknul před závorkou a už jsem o tom mluvil, chci řešit i ten obsah tak, aby mnohem více lícoval s tím, co se ve školách dělá a nebyla tam ta příprava a to doškolení, proškolení těch dětí nutné. Byť bez pochyby ty rodiny dobře situované to vždycky budou dělat, protože každý samozřejmě, když jednáme v individuálním zájmu svého dítěte, tak chceme pro něj to nejlepší. Takže i když by to bylo a hrálo by to s tou školou, tak budou rodiny, které budou to dítě tím, že to je rozřazovací test, se snažit připravit ještě lépe. Ale ty nůžky minimálně dvěma způsoby, jak přes ten obsah vzdělávání a propsání do těch otázek, tak i přes ty podpůrné mechanismy, ty aplikace chceme do toho systému dostat, aby jsme je pokud možno přivřeli tak, aby nedocházelo úplně standardně k tomu rozevírání, že hůř situované rodiny nebudou mít tu příležitost dostat dítě na střední školu.
21: Tohle bude už příští rok?
9: Rozhodně budeme dál pracovat a už jsme to letos promovali a myslím, že se to docela podařilo, tak ty doškolovací, proškolovací aplikace, tak dál chceme s tématem vyvíjet to, aby si děti mohly vyzkoušet v podobě těch testů z minulých let a zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako ministr školství přes ten YouTubeový kanál.
21: Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pokud se prohodí to pořadí, máte jasno o termínech, kdy se budou skládat ty přijímací zkoušky?
9: Bude potřeba, aby se ten kalendář trošku přeskupil. Samozřejmě, že v těch pracovních variantách, a já jsem předeslal, že to finální rozhodnutí jakoby nemáme, ale pracujeme tam s variantami, že by to vlastně probíhalo na začátku března, anebo na konci ledna. To jsou dvě pracovní varianty, ale samozřejmě bude to znamenat i určitou úpravu organizace toho školního roku.
21: Já se na to ptám i proto, že místopředseda Asociace ředitelů gymnázií Jan Raška k tomu záměru v našem vysílání před několika týdny namítl, že přijímačkami obvykle končí úsilí deváťáků, že po tom přesunu by pro žáky devátých tříd vlastně odpadla motivace o několik měsíců dříve než v tom současném modelu a že by potom na střední školy přicházeli žáci, kteří se půl roku pořádně neučili. Uvažujete o tom i takto?
9: Uvažujeme o tom i takto, byť samozřejmě mohl bych to kopnout zpátky tím, že jako tu motivaci se
21: nemá,
9: žáků...
21: Nemá být motivací jenom známka
9: a dostat se na přijímací zkoušky, ale nalíme se čistého vína samozřejmě ve chvíli, kdy se dozvím, že jsem se někam dostal a nebo někdo ve chvíli, kdy udělá ty přijímačky, řekne si teď už stejně, buď se to stalo, nebo jsem se dostal, nebo nedostal, tak ta motivace samozřejmě může být nižší, ale nepočítáme s tím, že by to probíhalo v řádu měsíců dříve. To můžu všechno.
21: Tak konec odpovědět. Ledna to by bylo v řádu měsíců dříve.
9: Konec ledna ano, ale spíš si hrajeme s tou variantou to nadizajnovat tak a samozřejmě se snažit to udělat tak, aby se to termínově nenatáhlo, aby tam byl prostor pro ty školní části. Proto rovnou říkám, že si nedovedu představit 10 přihlášek, dovedu si představit maximálně 5, ale dobře zacílených, tak si myslím, že by to mělo stačit. A pak je ve hře ten březen a tam už to žádný zásadní jakoby posun není. To, co bych rád ale vypíchnul ještě jako jedno hlavní téma, i když tuto změnu uděláme, ať se k tomu neupínáme jako společnost, tak to klíčové, i když si děti budou mít možnost dobře vybrat podle bodů, které budou mít podle toho, jak budou rozloženy v té Gaussově křivce, tak pokud nebudou ty kapacity, pokud si nebudou mít co vybrat, tak samozřejmě ani tento otočený model nepomůže nebo nevyřeší ten problém. To znamená, jsme zpátky u těch kapacit velkých měst Prahy typicky, kde nejsou místa pro děti.
21: K čemuž se hned vrátím, ale přece jenom ještě jedna věc k přípravě na zkoušky. Vy jste avizoval, že by mohly skončit přijímačky na nečisto, které letos vyvolaly hodně emocí, protože žáci v nich dopadli velmi špatně, hůř než v běžných přijímacích zkouškách. Za jakých okolností byste tohle zrušil?
9: Řeknu to obecně, ale přitom konkrétně. Pokud přijímačky na nečisto budou plnit očekávání těch žáků, a teď je otázka, jestli to bylo špatně odkomunikováno v tom letošním roce, anebo jestli to vůbec netrefilo terč, ale pokud ta očekávání těch žáků budou ta, že je to namotivuje na to, aby věděli, co se mají doučit, co ještě neumí, tak to může pokračovat, pokud to bude podpůrný nástroj. Pokud by se z toho měl stát ten strašák, který naopak spoustu dětí odradí, tak to za mě neplní tu funkci a zbytečně to zatěžuje Cermat od těch zásadních věcí a zásadních úkolů, které po něm jako ministr školství chci a to je ta změna těch přijímacích zkoušek jak v obsahu, tak ve formě.
21: Jste spokojen s fungováním Cermatu a s tím, jak pracuje paní ředitelka?
9: Já myslím, že když se podíváte na to, co jsme a jakým způsobem jsme společně komunikovali jak přípravu na jednotnou přijímací zkoušku, tak jsme nově zveřejňovali výsledky hned po konání, protože kdo jiný než Cermat a ministerstvo školství si myslím by mělo být tím, kdo dá ty výsledky, aspoň tu základní sadu ven, ještě před zasedání validační komise, tak mám pocit, že je tam upřímná snaha toho Cermatu aspoň trošku, a doufám, že se to podařilo v těch posledních měsících, a doufám, že to nezakřiknu, zbavit té nálepky jenom toho jako ďábla v systému, jak jsem to někde viděl v nějakém článku napsáno, a protože já bych rád viděl roli Cermatu hodně v té metodické přípravě a v té podpoře těch dětí právě na ty přijímačky, které jsou. Aby to nebyl jenom ten dráb, který rozváží testy a vyhodnocuje je, ale zároveň, aby tam byla silná ta metodická podpora a aby se, když někdo neví, tak se šel podívat do těch testů na Cermat, mohl si tam procvičovat a ukázal Cermat i tu dobrou tvář. Zatím si myslím, že si s paní ředitelkou v tomto rozumíme.
21: Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste mluvil o tom, že hlavně v Praze a v okolí Prahy je velký převis těch, kdo chtějí studovat především na gymnáziích a všeobecných oborech středních škol, a mezi tím, jaká je nabídka. O tom se mluví už řadu let. Jak je možné, že ten rozdíl stále zůstává?
9: Já, pokud mám odpovědět upřímně, tak vlastně nevím, jak je to možné, že to politická reprezentace Prahy, a to není skopávání politické odpovědnosti, ale jasné rozdělení roli a zodpovědností. Praha má kapacity, hlavní město Praha, magistrát, má kapacity na starosti. Má v rukou možnost zřizovat veřejné školy a má 180 miliard korun na investičním účtu. Naprosto nechápu, když ví, jaké budou věkové kohorty 15-letých. Chápu, že neví, které děti se narodí a za 3 roky vybudování školek může se někdo přistěhovat, ale ve chvíli, kdy vám ty děti nastoupí do základních škol, tak víte, jaké ročníky vám doputují do školství středního, to znamená minimálně 8 let. Máte na to, abyste nachystali tu kapacitu pro ty 15-leté, pro ty 4-leté maturitní obory.
21: Pardon, že do toho skáču, já tomu rozumím. Pokud to neřeší příslušný kraj jako zřizovatel, nemělo by do toho vstoupit ministerstvo školství?
9: A teď, jak konkrétně? Já jsem do toho vstupoval ve svém minulém působení, kdy jsme objeli všechny kraje, a jsem velmi rád, že řada krajů s těmi materiály pracovala. Vzali jsme data, demografii, socioekonomický status rodin, který samozřejmě se propisuje do toho, co chtějí ty děti, chtějí ty rodiče a jaké mají ty aspirace. Objeli jsme ty kraje a ukázali jsme krajům tu studii České školní inspekce plus nějaké naše analýzy. S doporučeními jsme jednali, co s tím systémem mají dělat, kam se ubírat. Samozřejmě je to jejich politické rozhodnutí. To znamená, v té metodické roli jsme to v těch prvních 2 letech mého minulého mandátu zkusili. Já se k této praxi chci vrátit a být jakoby tím mentorem, ale nemám v rukou to, že bych jako měl jako minister školství zakládat školy v Praze. To samozřejmě není možné. Jako přebypásovat celou tu soustavu tak, že tady chybí kapacity, tak 8 škol udělá ministerstvo školství. Takhle ten systém nefunguje. Zřizovatelé zodpovědní ze zákona jsou kraje, teda v případě Prahy je to hlavní město Praha.
21: V té současné situaci budou samozřejmě volby. Za jak dlouho se ta situace dá změnit? Může pomoci třeba to, co už před několika lety navrhoval středočeský radní pro školství, že by se přechodně omezily kapacity víceletých gymnázií a o to víc posílili 4-leté gymnázia? Je třeba tohle to z vašeho pohledu správná cesta?
9: Technicky, já jsem když si říkal, ať to je ty 3 roky zpátky, když se ta vlna řítila, tak jsem říkal, tak neotevřete 6-letá gymnázia a soustředte tu kapacitu na 4-letá, anebo případně se zamyslete i nad tím, jestli otvírat ty kapacity 8-letých gymnázií. Já si ale nemyslím, že to je řešení pro Prahu, protože tady, když se podíváte, tak ten socioekonomický status těch rodin a ty oprávněné aspirace těch dětí jsou skutečně takové, že je tady nedostatek míst ve všeobecném středním vzdělání.
21: My náš rozhovor předtáčíme po pietním aktu před budovou Českého rozhlasu. Právě vy jste jako zástupce vlády položil věnec a připomněl hrdiny pražského povstání. A to nedlouho potom, kdy čestný prezident vašeho koaličního partnera mluvil o parazitech, kdy váš ministerský kolega mluvil o méně cenných lidech. Vy máte na starosti vzdělávání. Jak takováto slova od koaličních politiků, od kolegy ve vládě berete?
9: Tak rozhodně mě to netěší a myslím si, že pokud sledujete moje vyjádření, tak třeba co se týká toho vyjádření k úředníkům, a to slovo já tady nebudu říkat, tak já jsem naopak poděkoval všem zaměstnancům ministerstva školství a podřízených organizací, protože bez nich bych ani v minulém mandátu, ani v tomto nemohl ty věci, které mám ve vládním programovém prohlášení realizovat. Nebavím se o tom, že všichni úředníci jsou skvělí a úžasní, stejně jako v každém korporátu, stejně jako v každé firmě, každé společnosti, ale bez těch lidí, kteří tam chodí každý den a kteří tomu rozumí a snaží se realizovat ty priority vládní, tedy bez těch úředníků, tak by se to nepohnulo. Pokud kolegové z koalice mají pocit, že ano, tak nevím, jak toho chtějí docílit, protože pokud tam na to ministerstvo budou sedět sami, tak nic nezmůžou. Takže za mě šlo poděkování k těm úředníkům a odmítnutí toho, co v tom prostoru zaznělo. To znamená, já se snažím, a není to jenom z pozice jako ministra školství, ale vnímám to tak jako lidsky a osobně, že já lidem bych měl poděkovat a výroky, které samozřejmě jako zvlášť v tom květnovém období zavánějí tou dobou před více než 80 lety, tak nejenom, že jsou nevhodné a jako chci věřit, že nejsou říkány záměrně, byť se tomu někdy věří těžko.
21: Přispívá současná koalice podle vás k politické kultuře, je pozitivním vzorem pro mladou generaci?
9: Teď úplně upřímně, já vlastně nevím, jestli ta snaha o šokování na sociálních sítích a šokujících výrocích, tak jak ji pozorujeme nejenom v České republice, ale v celé Evropě a v celém světě, se vlastně do té politiky nepropisuje obráceně, že to neudávají tón politici, ale že vlastně dělají to, na co slyší současná společnost. To zní možná moc filozoficky, ale není to snaha se z toho vyměnit. Nelíbí se mi to, byl bych mnohem radši, kdyby jsme netrávili spousty hodin ve sněmovně, ať už jsou to vystoupení koaličních poslanců některých nebo opozičních poslanců některých, tak si myslím, že to do sněmovny nepatří, do veřejného prostoru to rozhodně nepřispívá politické kultuře anebo vlastně důvěru v politiky. To znamená, nelíbí se mi to na obou stranách té bohužel barikády, když použiju ten příměr květnový, která v tom politickém prostředí v České republice dneska je. Mnohem radši, a snažím se o to ve školství, bych se chtěl bavit o těch věcných tématech a klidně se na nich neshodnout, ale nechodit do té roviny těch osobních útoků.
21: Vy jste říkal, že na přípravě studentů ke zkouškám na střední školy byste chtěl spolupracovat s Českou televizí, Česká televize, Český rozhlas, financování a vůbec zákonné zakotvení obou médií veřejné služby jsou aktuálním tématem současné doby. Jedním ze základních úkolů médií veřejné služby má být právě vzdělávání, tedy to, za co vy jste zodpovědný. Vstupujete nebo chystáte se vstoupit nějak do téhleté debaty o tom, jak mají média veřejné služby fungovat?
9: Já jsem dostával ten dotaz, a když vlastně byla velká demonstrace vedle sousedního ministerstva, protože my máme jakoby velmi blízko k té kultuře, je to asi 30 metrů vzduchem od těch dvou ministerstev, tak tam byl požadavek, ať vláda stáhne ten zákon, ale chtěl bych podotknout, že v té době ten zákon byl pouze mediálně propírán, ale vlastně nic, k čemu bych se jako člen vlády mohl vyjádřit, a to také udělám, v připomínkovém řízení jakoby nebylo. Čistě technicky tedy, samozřejmě, že za ministerstvo školství se k té novele vyjádříme a já k celé té debatě o veřejnoprávních médiích, byť v nich teďka sedím, tak řeknu základní věc. Skutečně to není tak, že by se nemělo mluvit o efektivitě hospodaření, myslím si, že to je naprosto férové téma, o kontrole hospodaření, naprosto férové téma, ale já, kdybych mohl, tak bych tím tématem nezačínal. Já si myslím, že naprosto férové v té době, když jsme se teď bavili, že se vlastně ten svět změnil a je mnohem víc na sociálních sítích, byť mě to netěší, než by možná bylo zdrávo, tak máme začít od toho, co jako společnost očekáváme, co má být tedy tou veřejnou službou. Bez pochyby to je nezávislé informování o věcech politických a dalších. A pak ale je k debatě, má to být vzdělávání? Já si myslím, že ano. Má to být kultura? Já si myslím, že ano. Má to být sport, který celoživotně miluju? Nevím, jestli a v jaké míře, nebo jestli to mají být okrajové sporty, ale takto věcně by ta debata za mě měla být vedena. To, že začala vlastně opět nějakou válkou a možná bez znalosti obou stran o tom, o čem se vlastně bavíme, protože znovu říkám, já ten dokument v rukou neměl a už o něm týden byla velmi zásadní debata. A to je možná tak všechno, co bych k tomu v tuto chvíli řekl. Jsem připraven se věcně bavit, protože stejně jako u vysokých škol, kde se chystám na změnu vysokoškolského zákona, tak budu bedlivě hlídat ty základní mantinely, to znamená nevměšování se do autonomie vysokých škol a to, aby tam nebyl přímý vliv politiků nebo nějakých stakeholderů. Ale zároveň jak po České televizi, Českém rozhlase, tak vysokých školách si myslím, že je legitimní od společnosti chtít efektivní hospodaření a nějaký strategický přístup.
21: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
9: Děkuji za pozvání, hezký den.
21: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Deset krutých mužů.
5: Oni ty lidi prý i zalejvali do betonu někdy.
4: A politolog, který se s nimi nemaže.
5: On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
4: Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
22: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek nesouhlasí se svým obviněním v bitcoinové kauze.
23: Proti zahájení trestního stíhání Blažek podal stížnost.
24: Podle zdrojů Radiožurnálu je obviněný taky Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic.
25: Trojici viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.
26: Na možné pochybení upozornil i audit ministerstva spravedlnosti.
27: V krajním případě jim hrozí až 12 let vězení.
4: Velký zlom v kauze Bitcoin. Ex-ministr Blažek obviněn. A nejen on. Co se stalo? Jak to policie odůvodňuje? A jaké má důkazy? Nejsledovanější politická kauza posledního roku. Opět ve Vinohradské 12. Na otázky odpovídá ta, která celý případ otevřela, Zdislava Pokorná z deníku N. Dnes je středa, 6. května. Ahoj, Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, zase po nějaké době.
28: Ahoj, díky moc za pozvání.
4: Jsou to dva měsíce, co jsme tady společně řešili, že může být v kauze Bitcoin obviněný mimo jiné ex-ministr Pavel Blažek, jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic, který zastupuje už obviněného Tomáše Jiříkovského. Uvažovalo se o tom na podnět státní zástupkyně Petry Lastovecké, nicméně vrchní státní zástupce v Olomouci ji kvůli údajné podjatosti z bitcoinového týmu nakonec vyloučil. A teď skutečně to obvinění přichází. Jak si tuhle tu otočku ty vysvětluješ?
28: Já si myslím, že tam v tom určitě hraje roli politika nebo politikaření i v rámci té justice jako takové, protože ono to na začátku působilo, i když jsem to popisovala, tyhle změny v tom týmu a tak dál, že to nikoho moc nebude zajímat. Ale to, koho to zajímalo, tak byl ministr spravedlnosti pan Tejc, který vlastně to začal řešit a začal kritizovat, aby se právě politická linka bitcoinové kauzy, která se týká Pavla Blažka a spol, tedy ministerstva spravedlnosti, tak aby se tato linka přesouvala do Prahy, protože by to mohlo znamenat zdržení. Ti žalobci by se znovu museli seznamovat se všemi těmi okolnostmi a tak dál a nedávalo smysl podle něj, aby se to přesouvalo, když tady byl tým žalobců, olomouckých žalobců, kteří to měli nastudovaný a už měli i daný směr, se kterým všichni souhlasili, což bylo tedy stíhat Pavla Blažka, ale také jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a právě Kárima Tice. Nakonec teda ten tým udělal to, co už původně de facto zamýšlel na začátku tohoto roku a můžeme se tady pouštět do spekulací, proč tomu tak bylo, jestli se to udělalo, aby se smyl stín pochybností nad některými lidmi v rámci té justice, ale to prostě musí říct jenom oni. Nicméně jsme tady teď v momentě, kdy teda padla tři obvinění v této kauze.
4: A ta tři obvinění se týkají tedy ex-ministra Blažka, jeho náměstka Daňhela a advokáta Tice. O obvinění v tiskové zprávě informovalo vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
29: V jednání obviněných jsou spatřovány tři zvlášť závažné zločiny.
4: Blažek, Daňhel a Tic jsou obviněni z Legalizace výnosů z trestné činnosti, Blažek a Daňhel k tomu ze zneužití pravomocí úřední osoby.
29: Trestní stíhání těchto obviněných je vedeno na svobodě.
4: Daňhel ani Tic na žádosti o komentář, které jim zaslal Český rozhlas, nereagují. Blažek nicméně v rozhovoru pro Novinky řekl, že už podal stížnost proti obvinění, protože s ním nesouhlasí. Říká, že v té věci není ani slovo o tom, že by se tou darovací smlouvou bitcoinovou měl obohatit.
3: Všechno to jsou úmyslné trestné činy a mým jediným úmyslem bylo, a to až v době, kdy už bitcoiny byly na účtu státu, aby z toho mělo ministerstvo nějaký prospěch.
4: Ty jsi celý ten případ znovu zmapovala i na základě toho, co zjistila teď policie. Kdo podle policie s nápadem na bitcoinový dar přišel?
28: Primárně brněnský advokát Karim Tic, tak to byl právě on, kdo už ve druhé polovině roku 2023 chodil za Pavlem Blažkem a říkal mu, že tady je nějaký odsouzený podnikatel, který vyšel z vězení a který má někde nějaké nosiče, kde by se mohly nacházet bitcoiny ve vysoké hodnotě. Problém byl, že ty nosiče ten Tomáš Jiříkovský neměl k dispozici, protože ty byly ještě zabavené, a to v rámci jeho první kauzy, za což byl i odsouzený, a to je kauza Sheep Marketplace, nelegální darknet, který měl provozovat, za to byl odsouzený v roce 2017.
4: Ano, za zpronevěru, za drogové delikty, za nedovolené ozbrojování, ale týkalo se to všechno právě Sheep Marketu, toho darknetového tržiště.
28: Ano, a v roce 2021 byl propuštěn a nějakým způsobem se dostal právě k brněnskému advokátovi. Nevíme jak, a to teda policie taky nemá zmapované, jak tam došlo k tomu kontaktu, protože to je taky dost zásadní. Nicméně Karim Tic je prostě dlouholetým známým a přítelem Pavla Blažka, stejně tak Radomíra Daňhela, znají se z Brna, z Práv, a v té druhé polovině roku 23 teda se tehdejší vedení ministerstva dozvídá o tomto případu. No a teď je důležitý, co se dělo dál, protože Tic začal aktivně vlastně dopisovat ministerstvu spravedlnosti, že teda zoficiální tu svoji nabídku, že tady má klienta Tomáše Jiříkovského, který má nosiče, které jsou zabavené a soud o nich bude rozhodovat o jejich vydání, a že pokud by ty nosiče byly vydány, tak je ochoten dát 30% z nalezené částky z těch bitcoinů, které by byly na nosičích, státu jako dar.
4: Policie má pro mě jaké důkazy, že to tak mělo být, že měl být mozkem té celé operace Karim Tic, který přišel za ministrem nebo za ministerstvem s tím, že tu je Jiříkovský, že má ty nosiče, že jsou zabavené, ale že na nich je velký obnos a že 30% může jít státu.
28: Tak tato oficiální korespondence je vlastně zaevidovaná, teda ta korespondence, kterou on posílal na ministerstvo spravedlnosti, kde je o tom informoval už právě od roku 2023. Potom tam jsou i svědecké výpovědi, nicméně v tu dobu na ně nebyly nasazené odposlechy, na kterých by padlo konkrétně ten konstrukt, který policie dělá, a to je, že vlastně skrze bitcoinový dar by Jiříkovský dostal punt z legálnosti, aby mohl zlegalizovat ty zbylé bitcoiny, protože moc dobře věděl, že ty bitcoiny jsou z trestné činnosti, protože pochází z toho darknetu Nucleus Marketplace.
4: Bavíme se o miliardách korun, se kterými mohl potenciálně disponovat Jiříkovský. Jeho advokát Tic psal v těch e-mailech na ministerstvo, že tu je ta elektronika, která je teda zabavená.
28: A tam je právě klíčová schůzka, která se odehrála 4. října roku 2023. A právě na ní podle policie měl Blažek a jeho úředníci i s Karimem Ticem řešit, jak se dostat k té elektronice. A to právě byla ta motivace této skupiny, která je obviněná, i Tomáše Jiříkovského, který už teda je obviněný, ale on už byl obviněný loni v srpnu za legalizaci výnosu z trestné činnosti. A úkol číslo jedna této skupiny byl dostat se k té elektronice. A na začátku roku 2025 se začalo řešit na Krajském soudě v Brně, jestli bude vydaná ta elektronika nebo nebude.
4: Krajský soud rozhodoval o tom opakovaně, nejvyšší soud mu přikázal, aby to znovu řešil a bavíme se o notebookích, o mobilech, o iPadech, do kterých se ale policisté nemohli dostat, protože byly zaheslované.
28: Ano, a právě tím, že to nejvyšší soud vrátil, tak se tím na začátku roku 25 zabýval znovu ten krajský soud a tam právě vyšetřovatelé, ale i ten žalobce, který ten případ dozoroval, tak neměli informace, že na té elektronice něco je.
4: Aha.
28: Protože policie se k tomu nedostala, znalec se k tomu taky nedostal, protože neměl ty přístupové údaje a když se na tom soudu ptali Jiříkovského, hele, a vy si pamatujete, jaké tam jsou klíče nebo údaje k těm nosičům, tak on řekl, že si to nepamatuje. Jo, takže tady máš jednu rovinu lidí, který pracoval jako pro stát, jako žalobce, soudy a tak dál. A ta justice jako taková, která to netušila. A vedle toho tady máš ministra spravedlnosti, jeho náměstka a Káry Matice, kteří moc dobře věděli už od té druhé poloviny roku 23, že na těch nosičích asi něco je. A nikomu to neřekli.
4: Loni v lednu s rozhodnutím teda krajského soudu Jiříkovský tu elektroniku dostává zpět. Policie tuhle tu celou justiční anabázi, o které jsme se tady bavili, zásah toho nejvyššího soudu a tak podobně šetřila. Jestli tam nedošlo k nějakému pochybení. Letos v březnu ten případ odložila. Teď tvrdí, že tam problém byl?
28: Tam se nic neprokázalo, proto to bylo odloženo a ostatně i oni popírají, že by to jako udělali na schvál a chtěli mu to dát a byli by vlastně součástí téhle story kolem Tomáše Jiříkovského a Káry Matice.
4: Další věc, která mě zajímá z pohledu policie, totiž dlouho nebylo jasné, jestli se do řešení Bitcoinu a toho daru jako takového ještě před podpisem té darovací smlouvy, zda se do toho zapojilo i ministerstvo financí, které nutně muselo být aktivní v tom, že přes úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových půjčovalo ministerstvu spravedlnosti bitcoinovou peněženku, protože ty rezorty jako takové ji neměly. Ex-ministr Stanjura tvrdí, že se detaily o bitcoinovém daru dozvěděl až po podpisu darovací smlouvy. Bylo to podle policistů jinak?
28: Oni tohle přímo jako nerozporují, protože opět v tu dobu vychází z nějaké jako oficiální korespondence a z těch listin, které oni si vyžádali od těch rezortů. A právě tam našli varovné stanovisko třeba ministerstva financí, nebo to, že tehdejší ministr Blažek informoval svého kolegu Zbyňka Stanjuru na konci ledna 25 o tom, že je tady nějaký dárce a jaké kauzy má za sebou a tak dál. A jako není tam nějaký přímý důkaz, že by Zbyněk Stanjura lhal v tomhle případě a že by nemluvil pravdu. Jasně, jsou tam nějaké svědecké výpovědi, kde se tyto věci řeší, ale jako přímý důkaz tam v tomto případě není. Ale znovu, z hlediska toho konstruktu to bylo stejně jedno, protože přesto, že vzniklo nějaké varovné stanovisko právního odboru na ministerstvu financí, které nikdy nedošlo na rezort spravedlnosti.
4: Právě, teď od února do konce března mělo ležet v kanceláři.
28: Ano.
4: Ani Stanjura si ho údajně nečetl, ne?
28: To si nečetl, ale tohle stanovisko mělo odejít na rezort spravedlnosti, nikdy se to nestalo. Nicméně podle policie to je jedno, protože ministerstvo spravedlnosti na žádné podklady tohoto typu nečekali. Oni mají zadokumentované, že Radomír Daňhel vlastně svým podřízeným dával najevo, že o tom daru už je rozhodnuto.
4: Mm-hmm.
28: Že tady se nebude řešit nějaká právní analýza nebo nějaké jiné ověřování toho, od koho se stát bere peníze. A v tomto případě je klíčové to okno pro Pavla Blažka a Radomíra Daňhela. Bavíme se o časovém oknu od začátku ledna, kdy Jiříkovský získal nosiče a do převodu bitcoinového daru, který se odehrál 7. března loňského roku.
4: Mm-hmm.
28: A v tomto časovém oknu se podle policie měl Blažek i Daňhel dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože oni se měli chovat v rámci toho vedení rezortu odpovědně, což podle nich neudělali, protože porušili interní směrnice, neprověřili původ toho, co si chtěli vzít, tedy ty špinavé bitcoiny.
4: Takže obešli i nějaká vnitřní kontrolní pravidla, ano. Tak jak na to upozornil externí audit společnosti Grant Thornton už loni.
6: Nebyla provedena povinná předběžná řídící kontrola podle zákona o finanční kontrole a interních předpisů Ministerstva spravedlnosti. Nebylo vyžádáno a zpracováno komplexní právní stanovisko k darovací smlouvě, jak ukládají interní předpisy.
28: a zároveň tam mělo dojít k porušení zákonu o majetku České republiky. Vlastně i Pavel Blažek to přiznává, že to nenechával kontrolovat, že prostě nebyly právní posouzení ani v rámci jeho rezortu.
4: Nicméně, kromě toho, že teda policie viní Blažka a Daňhela ze zneužití pravomocí úřední osoby, tak celou tu trojici, ještě včetně advokáta Káry Matice, viní, já už jsem to říkal, z legalizace výnosů z trestné činnosti. Jak se k tomuhle postavila policie?
28: Tak když se budeme bavit o období po přijetí toho daru, bylo to zhruba 468 bitcoinů v hodnotě miliardy korun. V té darovací smlouvě, která byla uzavřená ten den v přijetí toho daru, tak je, že do nějaké doby o tom vedení rezortu musí informovat finanční analytický úřad, nejvyšší státní zastupitelství a to, co se později ukázalo, co zapadá do toho celého konstruktu, že ten dar měl sloužit a pomoci k legalizaci toho zbytku, tak se ukázalo téměř 2 týdny po přijetí toho daru, kdy Karin Tic píše na ministerstvo e-mail Radomíru Daňhelovi a tam ho de facto žádá, aby ministerstvo vyslovilo souhlas a vlastně informovalo finančně analytický úřad, že oni si vzali ty bitcoiny od Tomáše Jiříkovského, tak aby vlastně přesvědčili finanční analytický úřad, aby de facto nechal být ten zbytek, jo? Aby vlastně jako orodovali za to, aby se neřešily ty další bitcoiny, protože Tic už v těch dokumentech informoval o tom plánu, že ten jeho klient Jiříkovský ty bitcoiny na těch peněženkách chce směňovat, přestože podle policie moc dobře věděl, že ty bitcoiny mohou pocházet z trestné činnosti.
4: On je potom směňoval, ale narazil, protože jedna z těch směnáren to přeci poslala podnětem na finanční analytický úřad, který to začal řešit.
28: Ano, to je pravda.
4: Byť se Jiříkovský oháněl tou darovací smlouvou v té směnárně.
28: On se tam přesně oháněl tou darovací smlouvou a mezi tím se právě ještě odehrála schůzka Daňhela s šéfem finančně analytického úřadu.
4: Oni se sešli
28: právě na konci března. A to bylo po tady těch e-mailech, kdy vlastně Tic orodoval za to, aby ministerstvo de facto lobovalo za to, že ten zbytek je v pořádku těch bitcoinů. Takže oni se sešli. Tam je otázkou, co tam přesně bylo řečeno. On se měl ptát Daňhel na to v obecné rovině, jak by vlastně ten úřad postupoval, pokud by se zabavili nějaké nelegální bitcoiny a tak dál. Fakt těžko říct, jestli tam přímo řekl, hele, my jsme si ty bitcoiny vzali, takže já chci, abyste ten zbytek tady nechali na pokoji, děkuju, nashledanou. Jo, to nevíme, nicméně v obecné rovině tam padalo, jak by se dál postupovalo, pokud by došlo k zabavení, což se skutečně stalo, protože na začátku dubna finančně analytický úřad vlastně měl hlášení od jedné směnárny, která nahlásila, že Tomáš Jiříkovský chce směnit 50 bitcoinů a nedokáže vysvětlit jejich původ.
4: Protože 50 bitcoinů v té době, to se bavíme o desítkách milionů korun asi, ale co mě ještě zajímá, tam nebyl jen jeden převod z bitcoinové peněženky spojené s darknetovým tržištěm Nucleus, tam různé menší částky odcházely hodiny předtím. Už se ví, kdo ty bitcoiny dostal?
28: Tak to je něco, co si myslím, že je naprosto zásadní, protože my se tady bavíme celou dobu o té lince, čemu ten dar měl vůbec prospět. Jaká byla ta motivace? A jasně u toho policie říká, Blažek a Daňhel porušili své pravomoce a Tic se snažil svému klientovi vlastně pomáhat legalizovat výnosy z trestné činnosti, to jsou tedy ty v uvozovkách špinavé bitcoiny. To, co je ale klíčové, je, měl za to někdo něco? Za tenhle celý zamotaný příběh? Protože už ten samotný převod byl prostě zvláštní, jelikož převod těch bitcoinů se odehrál 7. března, ale už o den dřív, 6. března, ta peněženka byla otevřená a proudily z ní prostě desítky bitcoinů na jednotlivé bitcoinové peněženky. Jo? A je tam z mýho pohledu 5 bitcoinových peněženek, které stojí za to opravdu sledovat i do budoucna, protože tam odešly bitcoiny v částce 36 bitcoinů, 18, 31, 30 a zhruba 14 bitcoinů a není jasné, čí ty peněženky jsou. A v rámci policejního vyšetřování se hodně intenzivně řeší, čí jsou. A jestli to nemohlo být někoho, kdo se celé té transakce účastnil, nebo kdo ji připravoval. A bavíme se tady právě o Pavlu Blažkovi, Danielovi, Ticovi, ale i o znalci, který se účastnil toho převodu, nebo o notáři, který u toho taky byl. Zatím Blažek popírá, že by kterákoliv peněženka byla jeho. Já jsem se ho na to ptala a on to důrazně odmítl, že o žádných bitcoinech nevěděl a že ta peněženka jeho prostě není. To, co už ale víme, je, že bezprostředně po přijetí toho bitcoinového daru Karim Tic vystavil Jiříkovskému fakturu. Bylo to částka 40 milionů korun. Seznam zprávy zmínili, že i on měl přístup k některým těm peněženkám, protože mu přišly peníze z Darknetu. Tak je otázka.
7: To znamená, že část těch bitcoinů mohla přijít Karimu Ticovi za odvedené služby právní, za které si fakturoval 40 milionů korun.
28: Ano, to je právě ta možnost, že jedna z těch peněženek nebo z těch účtů, kam přitekly ty peníze, tak právě mohlo jít o ty peníze, které on si vyfakturoval za ty právní služby, ale podle mých informací se zatím neví, koho ty peněženky konkrétně jsou, protože zatím se k ním nikdo nepřihlásil, logicky. Protože kdyby se k ním někdo přihlásil, tak to dokreslí celý ten konstrukt, že z

0: směnárny, které to kontrolují samozřejmě, které by tohleto dosledovaly. Co teď bude dál? Jak velký trest Blažkovi a spol. Tedy hrozí v případě, že dojde i na obžalobu a že se ten případ dostane před soud?
1: Tak hrozím až 12 let. Pokud by se to tedy prokázalo a pokud by soud je uznal vinnými. Nicméně je opravdu otázkou, co ještě dalšího policie se sbírá, protože když se koukáš na tu první vlnu obvinění, která teď padla, tak je založena na nějaké jako konstrukci a časovém sousledu těch činů, skutků, konverzací, oficiálních komunikací, také svědeckých výpovědí, které zapadají do toho rámce. I po tom, co se dělo, když si stát vzal miliardu korun v bitcoinech. Ale zatím tam není spolupracující obviněný, který by řekl ano, byl jsem tady na schůzce s Pavlem Blažkem nebo s Karimem Ticem a on mi opravdu říkal, že takhle to je přesně v plánu, že je tady takový konstrukt a tak dál a že zlegalizujeme zbytek bitcoinů, které pochází z trestné činnosti. Přímý důkaz tohoto typu tam prostě zatím není. Takže je otázkou, jakým způsobem se to bude vyvíjet. To, co je z mýho pohledu klíčový, tak je spárovat ty bitcoinové peněženky s někým konkrétním. My nevíme, čí ty bitcoinové peněženky jsou, takže to je zcela zásadní. A další věc, která se ještě bude řešit v rámci toho vyšetřování, tak je ta, kdo mohl Tomáši Jiříkovskému pomáhat legalizovat ty další bitcoiny, které mají pocházet tedy z nelegální činnosti. Takže si myslím, že se tam rozklíčovávají i tyto linky, ale ty hlavní dvě linky toho případu furt zůstávají a to je tedy ta politická část, o které se bavíme teď. A potom je ta část, na které se spolupracuje i se zahraničními partnery a ta se týká toho, aby se skutečně prokázalo, že Tomáš Jiříkovský mohl stát za darknetem Nucleus Marketplace, protože to, že má bitcoinovou peněženku a na ní jsou bitcoiny právě z tohoto darknetu, ještě neznamená, že ten darknet celou dobu provozoval.
0: Dobrá, to jsou dvě roviny, které nadále budeme sledovat, ty je budeš sledovat a v případě, že se tam stanou nějaké novinky, tak je určitě zase přijdeš k nám do Vinohradské 12 říct. Díky, že jsi přišla dnes a že jsme to mohli probrat.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zdislava Pokorná, investigativní redaktorka deníku N. A já jsem se jí ptal na ta nová obvinění v kauze Bitcoin. Policejní vyšetřování jinak nadále pokračuje. Ve Vinohradské 12 i tento týden vynecháme páteční epizodu, opět je státní svátek, tentokrát je to připomínka konce druhé světové války, nicméně v sobotu opět nabídneme další díl Katů, naší speciální série o diktátorech, z Latinské Ameriky se přesuneme do Evropy, do té doby nás ale ještě jedna epizoda čeká. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: William Adolf Bouguereau byl francouzský malíř období realismu. Podle odborníků šlo o jednu z největších osobností malířství období 19. století. Zatímco někteří staří umělci jsou oblíbení dodnes, na jiné se časem pozapomnělo. Takový je i případ Bouguereaua.
4: Narodil se v roce 1825 do rodiny obchodníků s olivovým olejem a vínem. Možnost malovat dal nadanému chlapci až jeho strýc, katolický kněz, který ho přihlásil na další studia, i když původně měl Adolf převzít rodinný biznis. Nakonec se Bouguereau díky svému talentu dostal až na prestižní školu výtvarného umění v Paříži.
3: V době kolem roku 1850 bylo v módě malovat hlavně výjevy z mytologie a historie. Bouguereau jako mladý akademický malíř se toho držel. Přinášelo mu to nejen slávu, ale také peníze, protože se svými obrazy vyhrál hned několik prestižních cen. Jednou z odměn byl i roční pobyt v Římě, kde tak mohl studovat známé renesanční umělce. A i to se promítlo do jeho prací. Jako malíř byl neobyčejně plodný, za svůj život namaloval několik stovek děl.
4: Nejznámějšími z nich jsou Vlna, Nevinnost nebo Zrození Venuše. Umění realistické malby dotáhl Bouguereau téměř k dokonalosti. Proto si mohl dovolit vystavovat na tak prestižních místech, jako byl třeba pařížský salon.
3: William Adolf Bouguereau se stal nejslavnějším francouzským malířem své doby a jeho obrazy symbolem bohatství. Maloval také výzdobu několika pařížských kostelů a veřejných.

0: budov. Často mu ale bývá také vytýkáno, že se vzdal kreativity ve prospěch zajetých a osvědčených technik, prostě že nedokázal přijít s něčím novým.
1: Bugerův osobní život byl stejně plodný jako jeho kariéra. S manželkou Marie Nelly měl 5 dětí. V roce 1877 ale jeho žena umírá spolu s nově narozeným synem a Bugero se na nějakou dobu stahuje do ústraní. Znovu se oženil ve věku 71 let roku 1896 s jednou ze svých žaček.
0: Snad i díky svému velkému vlivu ve vysokých kruzích se mu podařilo otevřít dveře uměleckých institucí, včetně Francouzské akademie, i pro ženy. Tento ve své době tolik opěvovaný malíř zemřel v roce 1905. Jeho díla visí v renomovaných galeriích a v domech bohatých sběratelů umění po celém světě.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nejvyšší přípustné ceny benzínu dnes vrostly, u nafty naopak klesly. Výletní loď zasažená Hantavirem by měla zakotvit na Tenerife. Hokejová reprezentace zrušila trénink na švédských hrách kvůli díře v ledu. A dnes bude většinou oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. A později se začne vyjasňovat, teploty od 14 na západě do 23 stupňů na východě.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot se dnes změnily o několik haléřů. Litr benzínu budou čerpací stanice prodávat nejvýše za 44,52 Kč, to je o 6 haléřů víc než ve středu. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti včerejšku klesl o 8 haléřů na 44,60 Kč. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Všeobecná zdravotní pojišťovna nejspíš rozdělí 8 miliard ze svých rezerv mezi menší zaměstnanecké pojišťovny a podle vládní koalice to pomůže stabilizovat jejich finanční situaci. Opatření, které má platit jen letos, se schválil Senát, a to i přes kritiku některých senátorů. Třeba Ivana Váňová z KDU ČSL namítala, že jednorázový přesun peněz není systémové řešení a obává se dopadu na pacienty.
4: Jsou to peníze, které by mohly být využity na prevenci, moderní léčbu nebo zvyšování kvality péče. Další rovina je motivační. Pojišťovny, které hospodaří odpovědně, jsou fakticky penalizovány. Naopak ty, které se dostaly do problému, jsou tímto krokem zvýhodněny.
3: Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO uznává, že je opatření dočasné, systémové změny příchystá, hotové by je chtěl mít do léta. VZP s přerozdělením peněz počítá, pacienti ani poskytovatelé zdravotní péče ale podle ní změny nepocítí. Zákon teď musí ještě podepsat prezident. Výletní loď MV Hondius zasežená Hantavirem by měla za asi 2 dny zakotvit na Tenerife, informovalo o tom španělské ministerstvo zdravotnictví. Přibližně 150 lidí na palubě bude moci plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Nejdřív je vyšetří lékaři a pak budou převezeni do země původu. Rozhodnutí španělského ministerstva kritizuje kvůli bezpečnosti šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo. A podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko pro veřejné zdraví nízké. Smrtelnému Hantaviru podlehli 3 cestující výletní lodi. Další trojice lidí s podezřením na infekci byla převezena do Nizozemska. Podle středečního prohlášení WHO se na lodi nakazilo 8 lidí. Na nákazu Hantavirem zatím neexistuje žádná léčba ani očkování. Úmrtnost dosahuje až 50%. Podle Světové zdravotnické organizace se na lodi jedná o typ viru Andes, který se může přenášet i mezi lidmi. Mimořádná opatření kvůli suchu vyhlásilo vedení Zlínského kraje. Až do odvolání nesmí lidé spalovat hořlavé látky nebo rozdělávat ohně na volném prostranství, řekl to hejtman kraje Radim Holej z hnutí ANO. A kvůli suchému a větrnému počasí hasiči na Zlínsku v předchozích dnech řešili větší množství požárů. 3. stupeň vyhlásili hasiči o víkendu třeba kvůli požáru na Kroměřížsku. A výstrahu vydal i Český hydrometeorologický ústav, platí až do odvolání pro Moravu a Slezsko. Česká hokejová reprezentace zrušila trénink den před startem švédských her. Důvodem byla díra v ledu ve středním pásmu v průměru zhruba 2 metry. Možnost využít jinou ledovou plochu národní tým nevyužil, hráči by ve výstroji museli čekat hodinu. Organizátoři se omluvili, pokračuje manažer týmu Milan Hnilička.
5: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte, tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, když jsme to okamžitě začali řešit. Tým byl nucen trénovat ve velmi omezeném režimu. Trenéři se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů švédské federace, která to vnímá jako veliký problém.
3: Čeští hokejisté do posledního turnaje před mistrovstvím světa vstoupí večer, budou hrát proti domácím Švédům, o víkendu se pak střetnou s Finy a Švýcary. Všechno utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
6: Nehody na D1 na Benešovsku a také na D8 u sjezdu na Mělník. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále ještě opatrně za sjezdem na Benešova České Budějovice. Na 18. kilometru řeší nehodu osobního auta do středových svodidel. Blokován je levý pruh, místo nehody je označeno světelnou šipkou a kolony se netvoří. Pozor stále i na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy, také pozor u sjezdu na Mělníka Slaný. Na 18. kilometru tam řeší nehodu dodávky s osobním autem, vybočuje se bez kolon. A v Praze zůstávají komplikace na Pankráci, v ulici na Pankráci, směrem z centra k Budějovické, kousek před obchodním centrem Arkády. Tam zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo stále řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky a později večer začnou srážky na jeho západě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě naměří kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
7: Czech Radio, news in English.
8: Prime Minister Andrej Babiš has come out against plans to hold a meeting of Sudeten Germans in Brno later this month, Deník N reported on Wednesday. Mr. Babiš said holding a congress of the Sudeten German Landsmannschaft anywhere in Czechia was a bad idea. He said many in this country regarded the move as provocation. Reporters Without Borders have condemned online death threats against journalist Zuzana Cerna, following comments from Jindřich Reichel, a Czech government MP. The threats appeared under a social media post from Mr. Reichel condemning her work. Police are investigating a forest fire in the Bohemian Switzerland area as a possible case of endangering public safety through negligence. A statement on the force's website said it wasn't possible to say what the penalty might be, as the extent of the damage is not yet known. The Federation of Jewish Communities has come out against a planned concert by US rapper Kanye West in Prague in July. The organization said it was unacceptable for somebody who has publicly expressed sympathy for the Nazis to perform in a country that experienced the Holocaust. Consumer prices in the Czech Republic rose by 2.5% year-on-year in April, according to preliminary official data released on Wednesday. This marks an acceleration from the 1.9% seen the previous month.
7: Weather.
8: It should be mainly overcast in Czechia on Thursday with an average high temperature of 18 degrees Celsius. Thousands of people rallied in Prague on Tuesday in support of the country's public broadcasters. Amid growing concern over a government plan to scrap license fees and make them dependent on state funds. Daniela Lazareva has more.
9: Chants of hands off the media, drop the bill and no urbanization of Czechia filled Prague's Old Town Square as thousands of people voiced their concern over the fate of media freedom and democracy in the country. The protest, organized by the civic group Million Moments for Democracy, targeted the government's proposed funding reform for Czech radio and Czech television. Under the plan, the current license fee system would be scrapped and both institutions would be financed from the state budget. The proposal would also reduce their overall funding. Million Moments is calling for the withdrawal of what they describe as a law intended to nationalise the public broadcasters and bring them under political control. They pointed to similar reforms in Hungary and Slovakia, which they say undermined media independence by putting financial and political pressure on the respective institutions, and warned that such a move could cause irreversible damage in the Czech Republic as well. Speakers highlighted the historic role of public media in 1945, 1968 and 1989, when they became the voice of resistance and the struggle for freedom, telling the crowd that the time had now come to defend Czech radio and Czech television from politicians. Protesters in the crowd voiced their concerns over the draft bill.
10: We came to defend the free media because we are concerned by these plans to restrict their freedom. The minute they come under state financing, politicians will have much more influence over their activity and their budget, which would not be a good thing.
9: A petition calling on politicians to preserve the decades-old funding model has already gathered more than 175,000 signatures. The overhaul of public media funding has come under fire from opposition parties and the European Broadcasting Association, which also warns that it could undermine the independence of the country's public broadcasters. However, the coalition government appears determined to push it through, arguing that the current license fee system is outdated and puts some social groups at a disadvantage. It claims that public media are state-funded in 17 EU member states and insists that sufficient guarantees will be provided to protect media independence. Meetings between the culture minister and the heads of Czech radio and Czech television have failed to make any headway, and trade unions at both broadcasters are on strike alert over the planned legislation.
8: And that's all for now in English.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Jak zvýšit dostupnost dlouhodobé zdravotní péče, jak snížit byrokracii v sociálních službách, jak jsme na tom s duševním zdravím obecně, co přinesou pražské gerontologické dny a navazující studentská konference Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče. O tom se chystáme mluvit. Hostem, jak to vidí, je dnes ředitelka gerontologického centra Iva Holmerová. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
11: Seznam zprávy v úterý upozornil na alarmující nedostupnost péče. V průměru v Česku dosáhne na pečovatelskou službu vyjíždějící do terénu za klientem pouhých 30 seniorů z tisíce. Čím to je?
12: Je to tím, že tenhle ten segment není dostatečně podporovaný, že jsou obce, které zajišťují své služby a jsou obce, které nezajišťují své služby. Terénní služby se trvání co nejdelší dobu v domácím prostředí i za cenu nemoci a vyššího věku a podobně. To vlastně bylo součástí téměř všech, co si pamatují vládních prohlášení, ale jenom a má to takový drobný defekt, že ta prohlášení jsou dobrá, ale jenom se v praxi nerealizují. Existuje taková, bych řekla, systémová velká podpora ústavní péče, protože ono to jsou investice, které se, řekla bych, docela rychle vracejí. Nakonec také všichni politici, když jaksi přicházejí do svých funkcí nebo kandidují a podobně, tak se také rádi nechají fotografovat s různými novými domy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a podobně.
11: Pascale, ano, ta mobilní služba není vidět vlastně.
12: Ta mobilní služba není vidět, přesně tak. Služba v domácnosti, čili jedná se o pečovatelskou službu, ale zejména třeba o osobní asistenci, což je také typ sociální služby, a potom domácí péče. Ta domácí péče, tam určitý rozvoj je v tom, to je ošetřovatelská zdravotní péče, protože je tam nastavený systémové financování, nastaveno systémové financování ze zdravotního pojištění, ale máte zase prostě mnohá úskalí. A my tak, jak jsme to vše kalkulovali, protože naše gerontologické centrum poskytuje vlastně všechny tyto typy služeb v určité návaznosti, tak vlastně jestliže se ty služby poskytují opravdu poctivě, jestliže se dodržují všechny časy a jestliže se jaksi nevybírá klientela, chodí se i za těmi, kteří jsou opravdu nesoběstační, potřební, s nehojícími se defekty prostě a tak dále. A tak dále, třeba i s kognitivní poruchou, kde to opravdu trvá déle, tak je to kalkulováno tak, že prostě to není ziskové, respektive je to ztrátové.
11: Vůbec nejnižší šanci na mobilní péči mají lidé v Ústeckém kraji, kde je to 20 seniorů z tisíce. V Praze na tom nejsou moc lépe. Čím to, že relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj?
12: To vám nedokážu vysvětlit. To jsou prostě hry s čísly a je to otázka i určitého výkaznictví a podobně. Já třeba osobně znám, vím, že třeba v Karlovarském kraji funguje velice dobře charita, léta jsme spolupracovali, takže možná je to i dáno třeba jaksi iniciativou téhleté organizace, ale to nedokážu. Jak jste řekl, ta čísla jsou tak malá, že prostě se ta statistika v tom ztrácí.
11: No ale kdybychom se na tím pokusili přece jenom zamyslet, jak si vysvětlit, že ty rozdíly v kapacitách služeb přepočtené na obyvatele toho kraje, jsou někde skoro dvojnásobné, třeba právě Ústecký a Karlovarský kraj.
12: Ono záleží hlavně na tom, jak se starají jednotlivé obce, protože ty jsou rozhodující k tomu, aby zajistili služby pro své klienty, pacienty, jak tomu řekneme, seniory. Takže jestliže ty obce se starají, tak prostě těch služeb je tam víc a my leta letoucí upozorňujeme na to i jako odborná společnost geriatrická, alzheimerovská, nyní teda Centrum pro studium dlouhověkosti, že prostě zajištění dlouhodobé péče, čili to propojení jaksi služeb zdravotnických, sociálních, ale i dalších, takže prostě je možné zajistit efektivně pouze ve spolupráci s obcemi. Samozřejmě přichází na to okamžitá reakce ze strany obcí, že na to nejsou prostředky, ale to si myslím, že už v rámci jaksi daňového uspořádání, ekonomiky, státu a podobně, to už by se mělo nějakým způsobem řešit, protože ty obce skutečně jsou důležitým aktérem v poskytování a zajištění těch služeb.
11: Podle prognózy Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude podobnou péči potřebovat v roce 2030 více než 633 tisíc seniorů. No a v roce 2035 758 tisíc. Jaké to má řešení?
12: No, ono těch řešení je mnoho v podstatě a já jsem hovořila o těch obcích a to je důležitý hráč, který by se z toho řešení v žádném případě neměl vypouštět, protože ono nejlepší jaksi zacházení v uvozovkách, zacházení s dlouhodobou péčí je to, že není vlastně vůbec potřeba. Tedy, jak se taková ta, říkám, geriatrická doktrína. Prostě lidi i v tom nejvyšším věku dobře léčit, diagnostikovat, dostatečně rehabilitovat, prostě aby se mohli vrátit zpátky do domácího prostředí. Ono se říká, že péče v domácnosti nebo v domácím prostředí je levnější než péče ústavní. To zase není zcela jako absolutní pravda, protože ona ta péče v určitém časovém úseku může být dokonce i nákladnější. Ale tam je kouzlo v tom, že prostě člověk, když je v domácím prostředí, tak prostě přeci jenom má tendenci se nějakým způsobem jak si k tomu postavit aktivněji. Existuje tam nějaká rodina, jsou tam ještě další zdroje.
11: Lépe nevisí to. Než v tom
12: ano,
11: stavu.
12: Ano, to se nám opakovaně stává, že prostě propouštíme člověka s nějakými službami a podobně do domácího prostředí a jsme celkem i sami překvapeni, když ho potkáme na vycházce, třeba někde v parku nebo prostě na nákupu a podobně. Takže proto to je efektivnější, proto to je levnější a hlavně, jak říkám, se využívají i ty další zdroje, nevisí to v uvozovkách vše jenom na tom systému zdravotní a sociální péče. Ostatně, ona ta definice dlouhodobé péče nezní jenom, že to je prostě zdravotní a sociální profesionální péče. Ono to jsou vlastně všechny služby a pomoc, kterou potřebují lidé s omezenou soběstačností. Jo? Čili je to takové, mohou to být jednoduchá opatření, dejme tomu ve formě rychle vydané parkovací karty, k tomu, aby člověk prostě dojel někam, když třeba ještě právě 80 a pracuje, proč ne 85?
11: No, já vím, kam míříte, protože na to jsem se chtěl ptát, proč tu pomoc nebo podporu stále komplikuje byrokracie, protože například, to je myslím velmi dobrý příklad, vyřízení takové žádosti o parkování může trvat ano. Třeba rok?
12: Ano, až rok. až rok, možná i déle, a nebo k tomu nejde, nechce se k tomu věřit. Já se musím přiznat, že než jsem začala sledovat jeden případ, tak jsem tomu ani jako profesionál nepřikládala takový význam. Ono navíc ten systém v podstatě toho člověka semele a udělá z něj jakéhosi v uvozovkách tedy sociála, jo? Sociální případ, protože potom, když už mu tu kartu po tom roce, když se toho ten člověk dožije, tedy přidělí, tak mu k tomu přidělí třeba zadarmo ještě dálniční známku, kterou ale on vůbec nepotřebuje, protože on ji nežádal, vůbec na to nepomyslel a nakonec už ji má dávno koupenou třeba.
11: No, ale on to není výjimečný případ, kdy se žadatel příspěvku na péči nebo podporu kvůli úředním průtahům vlastně toho rozhodnutí nedožije. Nemůže v tom být i záměr?
12: Ano, já si říkám, že asi to tak trochu je, zatímco třeba v té Skandinávii, já ten systém považuji jako za velice dobrý, tak proto s dovolením tady vždycky se odkazuji na Skandinávii, platí to vlastně třeba i pro Holandsko a tak dále. Prostě ten systém se snaží opravdu poskytnout tomu člověku podporu v té komunitě, poskytnout mu nějaké jednoduché pomůcky, třeba i radu, nebo prostě zapojit do nějaké společnosti, do nějaké skupiny, která si bude své pomocně pomáhat, denního centra a podobně. Jo? A je to co nejblíže. A vlastně ta obec, ti lidé, ti pracovníci v té obci vidí, jestli tu pomůcku ten člověk využívá, jestli opravdu potřebuje prostě tu kartu na parkování, jestli neběhá veselé po lese a potom třeba, jo. Zatímco u nás, když je to co nejdál, tak je to samozřejmě, trvá to co nejdéle, je to nejdražší a prostě nikdo vlastně nemá jaksi přehled, já neříkám kontrolu, ono to není jenom o kontrole, ale prostě přehled o tom, jak se to skutečně využívá. A to bohužel platí nejenom prostě o těch sociálních dávkách třeba nějaké té pomoci, ale platí to třeba i o zdravotnických pomůckách. Jo? Zatímco v té komuně někde prostě na švédském venkově, norském nebo prostě podobně, tak tam prostě ergoterapeut nebo fyzioterapeut nebo sestřička prostě vidí, jakou pomůcku ten člověk potřebuje a u nás to předepisuje vzdálený specialista.
2: Jak to vidí?
11: No, často je vůbec složité porozumět už tomu úřednímu jazyku. Tady mám jeden příklad, třeba věta v úředním usnesení. Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.
12: Ano.
11: To je krásná věta.
12: Ano. To jsou věty. Vy jste profesionál, krásně to čtete, možná kdybyste přečetl i ta východiska legislativní, která jsou totálně nesrozumitelná. To je vlastně první reakce úřadu práce na to, že člověk podal žádost o cokoliv. Tady v tom případě tu parkovací kartu. Přijde mu takovýto nesrozumitelný list, ze kterým i lidé s vysokoškolským vzděláním v celku zděšeně přicházejí za svým lékařem či sociálním pracovníkem, aby vlastně poradil, co se stalo, že už jim to zamítli vlastně. Ale oni to ještě nezamítli, oni jenom přerušili řízení, protože u nás totiž to je takové to švejkování, že u nás sice platí termíny, ale můžeme je libovolně přerušovat, jo. Takže správní řízení měsíc, ale my to přerušíme třeba na půl roku, než rozhodne jiný. A předáváme to z úřadu do úřadu. Zatímco třeba ta parkovací karta, já jsem se dívala na web norského Bergenu a tam je to tak, že prostě tu kartu vydá komuna do měsíce. Když ji nevydá, tak podá tomu člověku písemné vysvětlení, proč ji nevydala.
11: Takže nemáte zkušenost, že by se to měnilo přece jenom k lepšímu u nás? Nebo asi jde o to, že bychom víc měli tlačit na úřady, aby se chovali racionálněji?
12: Já si myslím, že ano, že prostě bychom měli být aktivnějšími občany, že tohle to bychom neměli prostě jenom tak nechávat, protože tady mám, vy jste přečetl jeden formulář, já bych tady autenticky zašustila dalším dokumentem žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, kterou podle ta rodina, kterou jsem sledovala, tak podala na základě doporučení sociální pracovnice kvalifikované, tedy magistry, v písemné podobě. A tady prostě si to vytiskla a je tam řečeno. Pro všechny uvedené osoby v části A a B přidoložte k žádosti průkaz totožnosti. Čili lidé 80+, 85, určitá kognitivní porucha, jak oni to budou řešit, napíšou žádost, doloží oba průkazy totožnosti a budou tedy oba bez občanky. Nebo jak to tedy slovutný úřad práce, tady vidíme logo prostě státního úřadu, jak to mysleli. A to celkem jako nad tím se nikdo nepozastavuje. Já se divím, že se nad tím nikdo nepozastavuje, ale my jsme prostě tací a to je prostě kultura, bych řekla. A platí to zejména pro seniorskou populaci. Myslím si, že ti mladí už přeci jenom jako jsou jinak poučení a podobně, že my si tak jdeme ponadávat. Jo? A to ponadávání je třeba u lékaře a tak dále, ale prostě už nejsme jako ochotni ani vynaložit tu jaksi občanskou iniciativu, abychom si konkrétně na to stěžovali, abychom konkrétně o tom napsali, mluvili a podobně, protože takový to nesmysl, jo? To je vlastně nabádání k trestnému činu, že vlastně vezmete občanku a někam ji zahodíte.
11: Na druhou stranu vždycky záleží na lidech. Myslím, že existují vstřícní úředníci, kteří mají tendenci pomoci.
12: To jste řekl krásně. To jste řekl krásně a já vám moc za to děkuju. Protože opravdu v tom systému, který je absurdní, nabubřelý, byrokratický, prostě opravdu nesmyslný, jo, tak vlastně ti lidé referují o tom, že vlastně všichni ti úředníci, až s nějakými výjimkami, ale vesměs, jsou opravdu nesmírně laskaví a vstřícní. Jo? Takže jsou to dvě skupiny, jak říkám, už celkem leta, jako nešťastných lidí v těch sociálních službách. Jo? Jsou to prostě lidé, kteří tu péči přijímají a jsou nešťastní, protože se jim ty služby nedostávají a že prostě jsou zajištění, jak jsem mluvil, u toho malého procenta lidí, ale jsou to prostě i ti, kteří tu službu nějak poskytují a kteří jsou frustrovaní z toho, že to prostě nejde.
11: No ale ani v sousedním Německu na tom nejsou o mnoho lépe. Deník Die Zeit upozorňuje, že od roku 2017 stoupl počet lidí, kteří potřebují zejména psychiatrickou péči, na dvojnásobek, ze 3 na 6 milionů. Čím to může být?
12: Jsou to různé faktory. Jednak je to samozřejmě stárnutí populace, které přináší neurodegenerativní onemocnění. Ona nejsou častější, my nemáme větší riziko neurodegenerací, ale prostě tím, že stárneme, je těch lidí daleko více. Jo? Takže to je jedna věc. A potom samozřejmě je to taková ta situace, i té určité mediální masáže, prostě spousta nepříznivých zpráv, nejistota našeho světa, o které nyní víme více, než jsme věděli. Byť ten svět asi po celou dobu není příliš jistý, ale prostě je to více informací a řekla bych málo rad i málo podpory k tomu, aby je lidé dokázali nějak zpracovat, nějak vytvořit si nějaké sociální kontakty podpůrné, získat odbornou pomoc a podobně. To si myslím, že je všechno. A já si nemyslím, že bychom na tom byli úplně nejhůře. Myslím si, že to Německo je velice srovnatelné. A co mám i zkušenosti, třeba Rakousko je srovnatelné i tou mírou byrokracie s námi. Je to prostě starý.
11: Mám pocit, že to máme od nich.
12: Stará říše.
11: Mimochodem, novinky citovali web týdeníku Focus, podle něhož muže, který v pondělí najel do davu lidí v centru Lipska, tak den předtím vyhodili z psychiatrické kliniky, protože byl agresivní na pacienty. Jak se tohle může stát? Může tohle být výjimečné selhání?
12: Otázka, zdali selhání. Ono to je bohužel tak, že jaksi, ano, ten člověk byl agresivní na pacienty, ale zřejmě to nepřesáhlo nějakou mez, kdy už museli nějakým způsobem jednat a jak říkám, těch situací různých agresivit a podobně nesrovnalostí, nedorozumění je mnoho. My nakonec máme velmi podobnou situaci, která byla i medializována, pokud vím, toho člověka, který vlastně byl násilný, že jo, vůči své manželce a potom vlastně i, myslím, zabil svou dcerušku a tak dále. Čili prostě tyhle ty situace se stávají a není v silách, bych řekla, jaksi profesionální psychiatrické péče všechny tyto případy podchytit. Prostě to je taková ta naše tendence, prostě něco je patologického, chorobného, tedy všechno bude řešit to zdravotnictví, jo, ale ono, ta péče o zdraví, jako včetně toho psychického, je něco daleko širšího než ty profesionální služby. Nakonec i ten náš projekt se duševního zdraví seniorů se tím zabývá.
11: Hostem pořadu, jak to vidí, je Iva Holmerová.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
11: Blíží se výroční kongres České alzheimerovské společnosti. Čemu se budete věnovat během pražských gerontologických dnů teď ve druhé polovině května?
12: Pražské gerontologické dny jsou takový tradiční kongres, který je spořádaný nyní Českou alzheimerovskou společností ve spolupráci s gerontologickou společností, gerontologickým centrem a dalšími partnery. Jsme moc rádi, že tuhletu tradici přes různá úskalí se podařilo kolegyním z alzheimerovské společnosti, paní ředitelce Martině Mátlové, které tímto tom moc děkuji, vlastně zachovat, protože to je nesmírně důležité a ten kongres se v poslední době spíše soustředí na problematiku demencí a nejenom tedy z toho medicínského pohledu, ale právě také z toho, o kterém jste vlastně začal hovořit, z pohledu systému, zajištění péče, rodinných příslušníků, protože rodinní pečující v péči o lidi s demencí a vůbec v péči o lidi, kteří péči potřebují, hrají obrovskou roli. Vlastně my, že ta špička ledovce jsou profesionální služby, ale 70-80% lidí zůstává doma.
11: A jaká pozornost je věnována právě těm pečujícím, pro které je často demence větší zátěží než pro samotné postižené?
12: Víte, ono se to veme, jaká pozornost odkud. No, pozornost ze strany té alzheimerovské společnosti je klasická, ale je to vlastně malá, jaksi nezisková organizace, ale vlastně ona byla založena víceméně rodinnými příslušníky, kteří vlastně viděli, že ta podpora je nesmírně důležitá a že je možná i taková jakási vzájemná podpora své pomocné skupiny a podobně. Takže ta pozornost tady je otázka prostě, jaká je pozornost ze strany státu. To je druhá věc a my jsme rádi, že třeba existuje příspěvek na péči, to je důležité, ale vlastně to není ještě všechno. Ty pečující rodiny potřebují daleko více informací, edukace a tak dále a tak dále.
11: Ředitelka gerontologického centra a vedoucí centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, docentka Iva Holmerová. Moc děkuji a buďte zdravá. Naschledanou.
12: Děkuji vy taky, naschledanou.
11: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisté to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. Místo prohledávají kriminalisté, zatím není možné odhadnout ani výši škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na více než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Centrum Arpida otevřelo v Českých Budějovicích svůj kampus životních příležitostí. Bude pomáhat dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život. Povrchová voda v českých nádržích se za posledních 30 let oteplila téměř až o 2 stupně. Vyplývá to ze studie hydrobiologů z Biologického centra Akademie věd, kteří spolupracovali s podniky Povodí Labe, Moravy a Vltavy. Podle vědců může oteplení vést k častějšímu a intenzivnějšímu výskytu vodních květů sinic a ovlivnit tak kvalitu vody, biodiverzitu i hospodaření s vodními nádržemi. A v Moravském Krumlově začal čtvrtý ročník putovní výstavy Muchova stezka a projekt propojuje místa, kde žil a tvořil Alfons Mucha. Letošní ročník autoři výstavy věnovali Muchově odkazu v designu. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k postupu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané budou trofej obhajovat 30. května na stadionu v Budapešti proti londýnskému Arsenálu.
6: Dálnice bez komplikací a v Ústí nad Labem zastavený provoz v Žižkově ulici. Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se bez komplikací. Lepší situace je i na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Benešov. Nehodu na 18. kilometru odklidili a dálnice je tak plně průjezdná bez omezení. V Ústí nad Labem je teď zastavený provoz v Žižkově ulici směrem od D8 do centra. Pod Větruší před kruhovým objezdem je silnice zaplavená vodou. provoz tam policisté zastavili. Dá se to objet do centra města přes Tovární ulici. A v Praze stále opatrně v ulici Na Pankráci směrem z centra k Budějovické před obchodním centrem Arkády Pankrác stojí osobní auto po nehodě s chodcem. Provoz okolo tam řídí policisté, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Během noci se v Čechách ochlazuje na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11 a na západě doznívají bouřky. A přes den pak čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přeháňky a ojediněle i bouřky. A později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 20 stupňů, na západě na měří kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Bezpečnost prostě neokecáte, tam se počítají činy. Nemůžete chtít pomoc od kohokoliv, aniž byste sami měli vůli bránit se a samozřejmě taky vůli stát po boku spojenců, když by to potřebovali oni. Nikdy to nebylo jinak, říká muž, který byl ve funkci vládního koordinátora strategické komunikace hodně vidět. Bezpečnostní analytik Otakar Foltín, mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
14: Dobrý den, díky za pozvání.
13: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecín.
2: Osobnost Plus.
13: Tak s jakými pocity, pane Foltíne, sledujete takovou mírnou proměnu Andreje Babiše z premiéra, který šetří na obraně, na premiéra, který halasně říká, že je pro ně strašlivě důležité, aby držel závazky k NATO?
14: Tak on obecně jakýkoliv politik, já nechci komentovat konkrétní politiky, ale jakýkoliv politik vám na nějakou otázku odpovídá, že je to pro něj priorita, tak většinou je to proto, že to pro něj priorita ten okamžik nebyla nebo není. Ale tím nechci hodnotit, co říká který politik. Obecně pokud jakýkoliv ústavní činitel reflektuje potřebu zvýšení obrany schopnosti pozitivně, tak já jsem za to rád. Já obecně politiky komentovat nechci.
13: No a stačí, aby reflektoval?
14: No samozřejmě, že nestačí. V kontextu toho citátu, který jste uvedla na začátku, tak pochopitelně, že nejenom v obraně, ale v obraně na prvním místě se počítají reálné činy, nikoli slova. Takže ten vnitřní druh armády, který je dneska už ve stovkách miliard, tak samozřejmě nedoženete tím, že něco nazvete prioritou. Tam je potřeba opravdu reálných investic a reálného dohánění starých zátěží a nepochybně nejenom NATO, ale zejména naši američtí spojenci velmi důsledně budou sledovat, jestli se to překlopí v Číny, protože vyjádření amerického velvyslance na konferenci Naše bezpečnostní samozřejmost bylo, řekl bych, nejtvrdším vyjádřením amerického velvyslance v dějinách naší diplomacie. Takže myslím si, že Američané v tom mají velmi jasno.
13: Já jsem mířila mimo jiné taky k tomu, že Andrej Babiš zřídil tu úplně novou funkci, která se, teď to musím přečíst, jmenuje zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO. A mně to trochu připadá jako v momentu, kdy tam nechceme nalít ty peníze, které jsou tam potřebné, takže zřídíme zmocněnce. Na vás to tak nepůsobí?
14: Tak moje pozice toho koordinátora Stratkomu tak fakticky byla na úrovni vládního zmocněnce, takže velmi dobře vím, že samotné zřízení jakéhokoliv zmocněnce je zřízení zmocněnce, nic víc ani zmíní, záleží na tom, jestli to překlopíte v realitu. U strategické komunikaci je to u komunikaci, takže tam vám v zásadě ty slova slouží jako hlavní nástroj. U investice do obrany, jak už jsme si řekli, slova nestačí. Tam prostě se opravdu počítají reálné schopnosti a ve výsledku bojeschopnost.
13: Jasně, ale samo to zřízení té pozice s někým tak zkušeným, jako je Jakub Landovský, tak má bez pochyby vyslat nějaký signál. A já se ptám, jestli ho vysílá. Jestli si myslíte, že ještě na úrovni NATO hrajeme na tento typ signálů, anebo už čekáme jenom na ten čin?
14: V NATO je tohle úplně jedno. V rámci NATO opravdu nikoho nezajímá, jaké pozice tady zřídíme. V NATO se opravdu počítají reálné výsledky a ta metrika, která se zaměřuje na skutečné schopnosti, je v tomto případě neoblomná a nedá se moc očůrat. Na druhou stranu pro naše vnitřní účely jmenování Jakuba Landovského já vidím pozitivně, díky bohu za to, ale znovu, to je symbolický krok, ten se musí přetavit v realitu a na to si asi budeme muset počkat.
13: Víte, v souvislosti s tím, o čem jste mluvil, tak mě mírně mate to, co Andrej Babiš řekl po jednání s Markem Rutem, a sice, že vláda považuje obranyschopnost a závazky vůči NATO za prioritu a udělá vše, to je důležité, udělá vše pro jejich splnění, aby záhy potom vystoupil ve svém videu a řekl, že podle hodnocení na to Česko letos tu ten dvouprocentní závazek nesplní. Já jsem z toho jelen. Co jste z toho vy?
14: Já z toho jelen rozhodně nejsem. Prostě premiér je v tomto případě férový a přiznává, že prostě nějaký úkol nesplníme, což u dobrých studentů znamená, že začneme víc makat. Tak já jenom doufám, že budeme dobrými studenty už konečně, protože těch restů a nesplněných domácích úloh máme opravdu hodně. A to mimochodem primárně není o nějakých domácích úkolech v NATO, to je o naší vlastní důstojnosti, sebeúctě a uvědomění si, že nejvyšší hodnotou je svoboda a tedy obrany schopnost. Já jsem byl teďka v diskuzi v knihovně Václava Havla a tam jeden starší pán, stavební inženýr, ale orientovaný v politice, tak říká, no a když budeme víc investovat do obrany, tak z čeho to vezmeme? Když někde přidáme, musíme někde ubrat. A já říkám, nejsem ekonom, to není moje věc. To, co je moje věc, je říct, že nejvyšší hodnotou nade všechno je svoboda. Ta má neomezenou hodnotu a v porovnání se svobodou výdaje na sociální péči, zdravotnictví nebo školství jsou sekundární, protože bez svobody všechno ostatní nemá smysl. Nemluvě o tom, že ono to není zase až tak moc peněz. Bavíme se opravdu o jednotkách procent HDP, to znamená, ve srovnání s ostatními výdaji to nejsou obrovské částky, by samozřejmě jsou to také miliardy. Ale jestliže svoboda má nekonečnou hodnotu a my chceme být suverénním svobodným státem, tak neinvestovat do obrany znamená ignorovat všechny ostatní hodnoty.
13: No právě jestliže říkáte, že svoboda má nejvyšší hodnotu a souhlasím, tak v momentu, kdy premiér oznámí poté, co řekne, že je pro něj strašně důležité, aby plnil kritéria a poté oznámí, že je plnit nebude v letošním roce, tak já bych nerada vypadala jako přitroublý jelen, ale to byl ten důvod, proč jsem z toho byla zmatená. Neměl by v tuhle chvíli už vystoupit s tím a říci, ale my to doženeme, aspoň takhle, ale on to nekomentuje, co dál.
14: Víte, pro mě je opravdu jako stále ještě vojáka těžké komentovat předsedu vlády, ani nechci. On neustále má potřebu komentovat mě, úplně přesně tuším proč, protože pro mě je představitelem strany, která legálně vyhrála volby, je legálním premiérem a vždycky v minulosti se vyjadřoval prozápadně a vlastně nikdy nespochybnil naše závazky jak vůči západním spojencům, tak pro ústavní směřování České republiky. A to jediné, co mě jako vojáka zajímá. Takže
13: Jasně, ale neznamená to, že ho nemůžeme kritizovat za dílčí kroky. Že?
14: Nepochybně nech je kritizován a hlavně, ať si voliči vyhodnotí, jak svá slova převádí v činy, to je čistě na voličích, ale aktuálně voliči si to vyhodnotili tak, že chtějí, aby byl premiérem a jejím. Takže to, že v tento okamžik něco říká a zjevně to zatím nemá dopad v realitu, no upřímně, pokud jsem mluvil o vnitřním dluhu armády v řádech stovek miliard,
13: to bylo tak, i na jiné vlány.
14: Tak to není jenom jeho problém. Tohleto jsme odneseme odpovědnost úplně všichni, ať už jsme volili kohokoliv.
13: A teď mi řekněte, já vím, že stále je to relativně krátká doba, po kterou tato vláda vládne. Ale ještě v souvislosti s tím, jak minulé vlády na to měly taky velmi lehký pohled na to plnění těch kritérií, tak se musím zeptat, změnilo se vlastně nástupem Babiše a Zuny něco v naší bezpečnostní politice?
14: No, Přinejmenším v oblasti, řekněme, velmi zvláštní matematiky, kdy tvrdíme, že splňujeme, pak přiznáme, že nesplňujeme, tak možná, že ano. Mimochodem, loni jsme velmi těsně, alespoň ten základní požadavek skutečně splnili. Letos hold ne, ale znovu, pořád jsme na úrovni slov a to možná platí v té komunikaci, ale prostě ne v obraně. Aktuálně opravdu těžko vidět něco, v čem by se ten trend měl změnit, ale jak říkám, je to dlouhodobá bolest, nejen této vlády.
15: Jasně. Já využiju toho, že jste angažován také na Hradě a zeptám se, máte už vyřešeno, jak vlastně prezidenta pošlete do té Ankary na ten summit NATO?
14: Tak já tady dneska nereprezentuji instituci, mluvím sám za sebe, takže u toho i zůstanu. Nicméně máme prezidenta, který je zároveň bývalým velitelem speciálních sil, který mimo jiné velmi rád skáče padákem, takže myslím si, že těch možností, jak se nechat vysadit v Ankaře, je poměrně velké množství a pan prezident nepochybně nějakou zvolí.
15: Ale řekněte mi, jenom dotklo se vás to osobně, že tahle vláda vyřadila prezidenta. Tam vůbec na jménech nezáleží teďko, ale vláda vyřadila prezidenta z účasti, nebo takhle, ze společné dopravy ze společného týmové práce na summitu NATO. A já se ptám, jestli se vás to dotklo vlastně.
14: Znovu jsem voják, takže mě se...
15: Vojáka úkony, se nic nedotkne.
14: Mě se úkony politiku rozhodně nějak nedotýkají, mě to srdečně jedno. Na druhou stranu jako občana a vlastně i jako vojáka, tak mě zajímají zájmy České republiky. Jestliže jsme jeden z mála států, který má v aktivní politice bývalého šéfa vojenského výboru NATO, a předseda vojenského výboru NATO je fakticky nejvyšší vojenská funkce v rámci NATO. A my ho navíc ještě máme na pozici prezidenta, což je úplně unikátní. A navíc ještě má v NATO extrémně dobré jméno. Jinými slovy, jsme jeden z mála států, který má želízko v ohni s vysokou mírou přesvědčivosti a respektu určité konkrétní osobě. Nevzít si ho na zasedání NATO je vlastně pro mě úplně nepochopitelné, protože prostě když máte... Jak by řekl třeba Donald Trump, když máte opravdu dobré karty a v tomto případě máte srdcové eso a nevzít si ho do té hry, to je nesmysl.
15: Jestli to srdcové eso, a teď jen parafrázuju pana Macinku, jestli to srdcové eso mluví jinou řečí, s jiným významem, o stejné věci, tak se ptám, jestli v tenhle moment je to vlastně třeba brát v úvahu.
14: Neumím si představit, že by člověk, který aktuálně zastává ústavní pozici prezidenta a celou svou kariéru, včetně nasazení života, věnoval obraně zájmu České republiky. Neumím si představit, že by nevystupoval v zájmu České republiky. Takže pakliže někdo to komentuje tímto způsobem, tak mě jenom napadá, co mi říkala babička, sokol much nenalapá.
15: Otakar Foltýn je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekl jste, že oslabování nebo rušení těch institucí, které měly pomáhat čelit mimo jiné těm vlivovým operacím Ruska na území Česka, že je zarážející. Snažil jste se zjistit, na základě čeho a proč, jako reálný důvod, proč tahle vláda k tomu oslabování těchto institucí přistoupila?
14: Tak oni ty instituce byly velmi malé, nechci říct slabé, ale opravdu mimořádně malé už za minulé vlády. A úplně rušit v době, kdy se vyloženě před očima zvyšuje vlivové působení zpravodajských služeb Ruské federace, nedává vůbec žádný smysl. Mně to připadá asi tak, jako když se lidé logicky bojí požáru v seníku. Vám kolem chodí pubertáci se sirkama a vy zrušíte hasiče, protože pak se lidé budou cítit bezpečně, protože neuvidí hasiče, tak nehrozí požár. To je prostě naprosto nesmyslný krok, který nedává žádnou logiku.
15: No právě proto by mě zajímala ta skutečná motivace. Jo, když dneska prostě Macinka s Turkem například přiznávají otevřeně, že mnohé z toho, co dělají, je revanš prezidentu republiky za to, že nemenoval Turka. Tak já bych chtěla vědět obdobně upřímně, co je zatím, že po letech varování BISKY o vlivových operacích Moskvy tady rušíme, nebo tato vláda ruší a oslabuje tyhle instituty.
14: Víte, se sedíme v budově Českého rozhlasu. Včera jste měli velmi žádoucí ceremonii v kontextu výročí 5. května začátku povstání obrany rozhlasu. Takže nejmenovat někoho, kdo má intenzivní tendenci napřaženou pravicí leštit střechu svého bouráku, i když tam to auto není. Myslím si, že nebyla volba, to byla nezbytnost. Prostě v kontextu české historie nemůžete jmenovat nikoho s zjevnými neonacistickými tendencemi, ale to je poznámka na okraj. Dovolím si tento osobní názor. Ale obecně asi bych zůstal u toho vyjádření o realmu Hrenalapa. Zahraniční politika a obrana zájmu České republiky se má odvíjet od toho, co je zájmem České republiky, ne podle ukřivděného ega konkrétních lidí. A nechci jmenovat reálné.
15: Jasně, ale my se shodneme na tom, co je potřeba, ale zjevně se neshodneme na tom, jestli je třeba ptát se, proč se to neplní. Rozumíte? Prostě jenom když něčemu nerozumím, tak se na to různých odborníků ptám.
14: Takže jaký dotaz?
15: Ten dotaz byl, proč to ta vláda dělá. Proč to dělá, že nás oslabuje před ruskými kousky, které prokazatelně tady probíhají v Česku?
14: No, domnívám si, že jsem odpověděl, tak to zkusím ještě jednou příměji. Prostě je část lidí, kteří sice chápou, že jsme v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku České republiky, ale nechtějí to řešit. Prostě nechtějí vidět to, že vám kolem toho seníku chodí ty puberťáci s zápalkama.
15: Čili lenost.
14: Spíš obavy a strčení hlavy do písku. Prostě máte část lidí, kteří prostě ten problém si myslí, že si vyřeší, když si ho nebudeme všímat, respektive nebudeme ho pojmenovávat, nebo nedej bože, zrušíme ty hasiče. Ale oni, když neuvidí ty hasičská auta, tak mají pocit, že nehrozí požár. Že to je přesně obráceně, to je druhá věc, ale samozřejmě, že jsou politické subjekty, které hrají na to, že prostě lidé se nechtějí bát vlivu Ruska. Velmi malá část lidí naopak to Rusko adoruje, ale těch je opravdu extrémně málo. Daleko více je lidí, kteří prostě nechtějí vidět, že je to aktuálně špatné a neuvědomují si, že požáru seníku nezabráníte tím, že zrušíte hasiče.
15: Tak, podívejme se do světa na události, které mohou mít a zjevně budou mít také dopad na Evropu i Česko. Fakt, že Američané vyhlásili odchod 5000 svých vojáků z území Německa, na první pohled vypadá jako vyjádření prostě naštvání Donalda Trumpa. Ale neměli bychom se na to dívat jako, že to je trend, který bude pokračovat. Prostě Američané budou odcházet.
14: Ale to je trend, který pokračuje od konce studené války. Od roku 1989 Američané permanentně snižují svoji přítomnost v Evropě. Má to svoji logiku. Během studené války hlavním protivníkem Spojených států byl Sovětský svaz. Není asi od věci si říct, že Sovětský svaz je jenom bolševický název pro imperiální Rusko, ale v tento okamžik pro Američany primárním protivníkem je Čína, tak si taky definují ve svých strategiích i koncepcích. A tím pádem vlastně z tohoto pohledu je ten krok, dalo by se říct, i pokračujícím trendem. Tak to prostě bylo 30 let, ty síly se snižovaly. Problém je samozřejmě v tom, že adekvátně k tomu nerostly ty síly evropské. Oni za studené války byly poměrně velké. Většina vojáků na železné oponě na té západní straně byli evropští vojáci, nikoliv američtí. Ale těch amerických tu opravdu bylo hodně. To se mění a problémem není až tak to, že odejde 5000 amerických vojáků. Problémem je, řekněme, zpochybňování transatlantické vazby, čehož se Donald Trump dopouští překvapivě často. Tady nejde o to, kolik máte aktuálně vojáků na lodi tam nebo zpátky. Tady jde o to, jestli letecké, jaderné, námořní a protivzdušné síly, které jsou velmi často sdílené nebo přinejmenším kompatibilní, jestli skutečně jsou důvěryhodným ostrašujícím nástrojem pro Rusko.
15: Jestli mohu jenom, ale to už přece musíme vědět dávno, nejen my, ale celá Evropa, že Amerika prostě není spolehlivý partner, zvlášť pro jakýkoliv boj proti Rusku nebo ochranu před Ruskem. Takže To víme, je to tak.
14: Já bych spíš řekl, že Donald Trump není předvídatelným prezidentem Spojených států. On to sám o sobě říká, vlastně se na tom i staví. Ale to neznamená, že Spojené státy nejsou spojenec. Spojené státy nejsou Donald Trump a ty spojenecké závazky jsou natolik dlouhodobé a pevné, že já jim pořád věřím. Co je všem daleko důležitější, aby jim věřilo Rusko, protože ostrašení funguje teprve tehdy, když tomu věříte vy sami, ale jako obránce, a pak ten nepřítel.
15: Ale jak tomu má Rusko věřit, když se choval Donald Trump tak, jak se choval celou dobu, kdy se snažil vyřešit ruskou agresi na Ukrajině za prvé a za druhé, když stahuje své lidi z Evropy. Tak jak tomu má věřit?
14: Tak Donald Trump řekl v předvolební kampani, že vyřeší válku na Ukrajině za 24 hodin, což zjevně trochu přetáhl, ale konec konců Vladimír Putin spustil 24. února 22 třídenní speciální operaci a ona už se nám taky trošku překlopila v roky a ne ve dny. Takže u tohoto typu lídrů bych se úplně nedíval na to, co a kdy říkají. Je pravda, že Donald Trump velmi často říká přesně to, co Rusové chtějí slyšet.
15: No, ale přesně, vy jste řekl jasně, je hlavně důležité, aby Rusko tomu věřilo v sílu Ameriky i v Evropě. A já se znova ptám, proč by tomu mělo věřit, když prostě ten Trump se takhle chová?
14: Máte samozřejmě pravdu, že v tomto kontextu stažení těch 5000 vojáků je zprávou, kterou Rusko uvítá, ale není to ten game changer, to není to, co změní.
15: Neříkám, ale to je kapka ke kapce. Prostě.
14: Je to kapka ke kapce. Daleko důležitější je, aby ta vyjádření Donalda Trumpa, zejména vůči Ukrajině, byla pokud možno více komplementární, abych použil diplomatické slovo s tím, co dělá například Evropa při podpoře

0: Nicméně to, kde Ukrajina má být, tak je Evropská unie. Protože jestli se někdo zaslouží být v Evropské unii, tak Ukrajinci, a to víc než dokoliv jiný, kdo je v Evropské unii.
1: Poslední otázka. Prosím, pardon, jenom jednoslovnou odpověď. Já se omlouvám, vteřiny běží. To, že nebude mít na přehlídce Putin v Moskvě ty zbraně, ukázky bojové techniky, je pro nás dobrý signál?
0: To je velmi dobrý signál, protože Rusové jsou doslova ujetí na ty hračičky, které se jim proměná lidí po Rudém náměstí. A to, že tam letos nebudou, i ruské populaci ukazuje, že Rusko prohrává další válku.
1: Otakar Foltín byl v dnešní osobnosti, moc děkuju.
0: Díky za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachetý.
2: Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sudetoněmeckého sjezdu v Brně se za českou vládu nikdo nezúčastní. Premiér Babiš jeho konání nepovažuje za šťastné. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise. Fotbalisti Arsenálu vyzvou ve finále Ligy mistrů Paris Saint-Germain. Dnes bude většinou oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Později se začne vyjasňovat, teploty od 14 stupňů na západě do 23 na východě.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nepovažuje za šťastné pořádat v Brně sjezd sudeckých Němců. Řekl to při návštěvě Ostravska s tím, že za českou vládu se akce nikdo nezúčastní. Sudetoněmecké krajanské sdružení se sejde od 22. do 25. května jako součást festivalu Meeting Brno. Babiš doufá, že to nevyvolá střety mezi lidmi a nezhorší česko-německé vztahy.
4: My jsme dokonce jednali s německým velvyslancem, takže my určitě nechceme, aby zkrátka tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti, pro nás Německo je strategický, ekonomicky nejdůležitější partner.
3: Vládní koalice ANO, SPD a motoristů se snaží ve sněmovně prosadit usnesení, které pořádání sjezdu odsuzuje. Zároveň vyzývá organizátory, aby od pořádání akce upustili, ti na jím konání ale dál trvají. Slovensko od zítřka zruší dvojí ceny nafty, rozhodla o tom vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. A krok kritizovala Evropská komise a označilo ho za diskriminační.
5: Rozhodnutí oznámila ministrině hospodářství Denisa Saková.
6: To uznesení se netýká zrušení ropnej krizi, ale týká se zrušení dvojitých cien.
5: V současnosti tankují auta s cizí značkou naftu v přepočtu za asi 46 korun za litr. Částku úřady stanovovaly každý týden na základě průměru v Polsku, Česku a Rakousku. Jenže kvůli poklesu cen v okolních zemích by teď paradoxně mohli zahraniční řidiči tankovat levněji než ti domácí. Ceny pohonných hmot na Slovensku byly v posledních dnech nejvyšší v rámci Vyšegrádské čtyřky. Opozice žádá snížení spotřební daně a DPH. To vláda podle Sakové zatím neplánuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Státní veterinární správa nařídila mimořádná opatření kvůli výskytu newcastleské choroby v chovu drůbeže v Podhradní Lhotě na Kroměřížsku. Pokračuje ředitel krajské veterinární správy ve Zlíně Michal Kamarád.
7: Chovatele musí zvýšit úroveň biologické bezpečnosti, to znamená, pokud je to možné, aby ty ptáci byly drženy v uzavřených prostorách, aby bylo zamezeno přístupu volně žijícím ptáku ke krmivu a napájecí vodě. V případě jakéhokoliv zvýšeného úhynu nebo prostě nějakých nespecifických příznaků kontaktovat přes krizovou linku krajskou veterinární správu.
3: Mezi projevy choroby, která napadá jen drůbež, patří bezpříznakové úhyny, trávicí, dýchací a nervové potíže. Hokejista Robert Kousal bude oblékat dres Hradce Králové. 35-letý útočník, který před pár dny oslavil s Pardubicemi svůj třetí extraligový titul, podepsal v klubu smlouvu na jeden rok s opcí. Generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček si